0: Nášených 7 případů eboly a 1 úmrtí. Už minulý týden tamní vláda oznámila pozastavení veřejné dopravy s Kongem. Ředitelství silnic a dálnic chce úsek dálnice D49 z Holešova na Kroměřísku do Frištátu na Zlínsku otevřít v druhé polovině června. Dokončení posledních zhruba 200 metrů dálnice a provizorního sjezdu na Zlín zastavili na více než rok a půl soudní spory s ekologickými spolky, pokračuje mluvčí silničářů Jan Riedl.
1: Na posledních kilometrech dálnice D49 u Frištáku dokončujeme aktuálně poslední stavební úpravy a hlavně dočasné napojení na silniční síť. Zároveň připravujeme dokumentaci nezbytnou pro povolení takzvaného předčasného užívání dálnice. Zprovoznění jako takové plánujeme ve třetí dekádě června.
0: Tenistka Marie Bousková postoupila třetí rok po sobě do třetího kola Roland Garros. Britku Johnsonovou porazila po setech 6-0, 7-6. Po utkání Češka mluvila s velkým respektem o své soupeřce. Johnsonová se totiž narodila se vzácným genetickým onemocněním, které způsobuje vývojové problémy na horních a dolních končetinách a na obou rukou má jen 4 prsty, pokračuje Bousková.
2: Jo, je to neuvěřitelný to, jak hraje, vlastně, že hráčkou v podstatě top 100 nebo je okolo stovky, byla už top 100, je to fakt neuvěřitelný na to, s jakým handicapem hraje, má to i na těch nohou, takže i na pohyb, to si vůbec neukážu představit, takže určitě obrovský respekt, že takhle dokáže hrát.
0: Do třetího kola se probojoval Jakub Menšík, Argentince Navoneho zdolal v 5 setech. Dál jde i Karolína Muchová po výhře nad Rachimovovou z Uzbekistánu. Z turnaje naopak vypadly Sára Bejlek a Tomáš Macháč.
3: Omezení na Pražském okruhu za Lochkovským tunelem i na D5 za Rudnou. Na Pražském okruhu směrem z dálnice D1 na letiště čekejte omezení v Lochkovském tunelu. Je tam uzavřený pravý pruh kvůli práci na vozovce za tunelem, projíždí se ale plynule. Na D5 z Prahy do Plzně je opatrně mezi Rudnou a Loděnicí. Na 10. kilometru silničáři opravují pravý pruh. Projíždí se pouze levým pruhem, provoz je bez výrazného zdržení. Na D11 z Prahy do Hradce Králové se pracuje za sjezdem na Jičín. Na 42. kilometru silničáři opravují vozovku v pravém pruhu, vybočuje se doleva. A v Praze pokračuje noční uzavírka Strahovského tunelu. Kvůli údržbě jsou uzavřené oba směry, a to až do 5 hodin ráno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
0: Dnes bude jasno až polojasno, na severu a východě přechodně kupovitá oblačnost. Nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů, na severu a severovýchodě kolem 20, na horách kolem 15 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
4: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
5: Domov je jako maják, z nějž dohlédneme i do největších dálek, aniž by se nám zatočila hlava. Tento citát z obrázku z domova Karla Čapka dal název útlé knížečce, kterou sestavil náš dnešní host, režisér, fotograf a cestovatel Jan Svatoš, a ilustroval jeho otec Ivan Svatoš. Dobrý den.
6: Dobrý den.
5: Co vás přivedlo na myšlenku sestavit takovou kompilaci z vlastních fotek, otcových obrázků a Čapkových citátů?
6: Tak jednak je to pokračování naší krátké edice citát, je to malá knížka, která je hodná, jestli člověk může dát do kapsy a někam s ní jet. A mně se na citátech líbí to, co říkal Georg Lichtenberg, že to jsou taková zrnka pravdy, která se dají užívat opakovaně, podobně jako třeba vitamíny. A vybrali jsme, nebo konkrétně já jsem se dal cíl vybrat moje oblíbené myšlenky a citáty Karla Čapka. Přijde mi extrémně důležité a zajímavé, že některé pasáže prostě jako kdyby Čapek psal v dnešní době a týkají se nejen cestování, ale také samozřejmě nějaké politické kultury, etiky a tak dále. A tak vznikl ten nápad, kde se ta prolíná teda v té době. A ještě jenom jeden postřeh. Karel Čapek pro mě jakožto fotografa, pro tátu jako výtvarníka je zajímavá osobnost, protože Čapek sám maloval i fotografoval černobíle nádherně a spousta jeho knížek nese vizuální nájem, obrázky z domova, které jste zmínil. Takže vlastně se to prolíná i ten pohled výtvarní a ten spisovatelský.
5: Hostem je Jan Svatoš, příjemný poslech přeje Vladimír Kroc.
4: Hovory.
5: Nič. Písnička začíná citátem z italských listů. To nejkrásnější na světě nejsou věci, nýbrž chvíle, okamžiky, nezachytitelné vteřiny. Vy jste si teď Apeninského poloostrova užil. Kolik jste za 3 týdny po souši najeli kilometrů?
6: Bylo to přes 5700 kilometrů, poměrně slušně. Já jsem to odřídil a byla to neuvěřitelná zkušenost i po té stránce.

0: Mám rád to pravidlo poutnické, že je potřeba se přibližovat pomalu, než kdyby člověk tam letěl. Tam by ušetřil čas, ale po cestě jsme se stavili i v Pompejích, při cestě zpátky v Herkulánu v Neapoli. A já jsem si extrémně Sicílii užil.
1: No a proč jste zamířili na Sicílii?
0: Tak obdobně, já mám rád, když někam vyrážím, tak vždycky, když si dělám nějakou rešerši nebo mě něco třeba inspiruje, tak tady v tomhle případě takovým mentorem byl Johann Wolfgang Goethe, který když se na Sicílii vydal v 18. století, tak to prý měl jako takový restart, že chtěl uniknout tady těm dvorským záležitostem, odpoutat se, a on sám prohlásil, že Sicílie je klíčem k celé Itálii. Pokud máte rádi Itálii, tak ještě lépe ji pochopíte přímo na Sicílii. Mm-hmm. Tak to byl jeden z těch důvodů, a jednak já miluju antiku a se, že vlastně pokud člověk nemůže dojet do Řecka, tak mnoho antických staveb třeba antického Řecka se nachází právě v Agrigentu, v Selinunte, v Segestě, takže i tohle byl důvod a to jsem si splnil vrchovatě.
1: A četl jste knížku Italské cesty nebo Italská cesta?
0: Italské cesty i výlet do Španěl, aha. Čapka, to byly vlastně moje první knihy, které jsem já jako malý dokonce měl, a právě mě zaujal i Čapkův cestovatelská strategie, že u něj třeba je zajímavé, on dává návody vysloveně, on říká, že člověk nemá cestovat rychle, že mu začnou unikat detaily. On třeba tradoval jak v italských listech, tak v tom výletu do Španěl nebo i v těch dalších cestovatelských knihách, že si všímá detailů, jako třeba jsou kliky na dveřích, okenic nebo laviček, mm-hmm. pozoruje. On říkal vlastně, že není cestovatel, že je pozorovatel, a to je něco, s čím velmi souzním, protože si myslím, že ten svět kolem nás extrémně kvapí a já na cestování hledám pravý opak, já se tam chci zastavit. A to malování mi to docela umožňuje, protože tam člověk musí zpomalit.
1: No, říkám si, kde na to berete čas a hlavně kde na to brali čas? GT, to bylo víc než rok, přeci ta cesta trvala.
0: Ona mu trvala rok, protože on vyjížděl z Karlových Varů a mířil do Neapole, z Neapole potom plul do Palerma a potom putoval, nebyly tam dálnice tehdy pochopitelně, musel si vzít nějakou mulu a asi to bylo ještě mnohem pomalejší, než my jsme měli. Ale pravda, že když se vydáte na Sicílii autem, tak když jsem se vrátil, tak se píšu vždycky deníky a jedna z těch kapitol, kterou jsem si ručně napsal, tak je nějaké silniční desatero sicilského provozu nebo pravidel sicilského silničního provozu, kde teda ty pravidla se spíš nerespektují, než respektují. Aha. A jedno z nich je, že člověk, když tam vidí dálnice, které jsou postavené, tak jsou plné děr a nebo nesmyslných značek, které omezují rychlost ze stovky najednou na 40 nebo 30, potom znovu na 60, pak na 30. Takže člověk neví, na čem je, všude je kontrolo elektriko veličita, to znamená, že to, tam je tam kamera, která s ním má případné přestupky. A já jsem si hledal odpověď na to, proč, a on člověk, když potom zpomalí, tak se může lépe rozlížet po té krajině, takže to jsem si užíval.
1: To vidíte, že Sicílie je továrna na legendy, v jakém smyslu?
0: Tak to jsem zmínil i s tou antikou, protože třeba teď má přijít filmový epos Christophera Nolana Odysseus, já miluji Iliádu, Odysseu, z bráchu vždycky o tom vyprávíme, cestujeme po antice, ale Sicílie toho je plná. Můžeme zmínit třeba, že od jakživa Sicílie byla domovem toho antického boha Hefajsta, Etna, jakožto sopka, která byla stále aktivní, tak když byly erupce, tak se říkalo, že to je ten měch kovářský a tam, že se kujou Hefajstovi, že slouží obři. Mimochodem Kyklopové právě vystupují v tom eposu Odysea a byly umístěni pravděpodobně přímo na Sicílii. Je tam jedna zajímavost. Oni starověcí Řekové našli na Sicílii sloní lebky, jakých miniaturních slonů. A když si posluchači vybaví lebku, tak má díru uprostřed čela. Mm-hmm. A oni se domnívali, že to je díra po jednom jediném oku, tak i tady ta legenda má nějaký konkrétní vlastně reálný základ. Nemluvě třeba, když člověk jde z Messíny, nebo teda do Messíny z Villa San Giovanni trajektem, tak tam byl umístěn ten pověstný vír Skylla a Charybdis, které komplikovaly plavbu a malým lodím v době teda Homera.
1: No a když jsme u těch legend, prý až tam se zaběhla kapitolská vlčice, tedy ne až na Sicílii, ale do Pompejí. Jenom připomnu, že odkojila Romula Rema, ale jak se to vlastně přihodilo, nebo jak zní ta legenda?
0: Ta legenda, to, co jste zmínil pochopitelně, tak to je ten příběh, kde Romulus a Remus jsou odkojeni tou vlčicí, oni tam byli dodáni až v renesanci, že to ale, je už jako pozdější ilustrace. Přesně tak. Traduje se, že teda vlčice našla, odkojila a oni díky tomu přežili. My, když jsme byli v Pompejích, tak tam jsem slyšel od lokálních archeologů a historiků jinou legendu, která říká, to člověk pochopí, jednak teda latinský lupa znamená vlčice. V Pompejích bylo více než 30 nevěstinců a říká se jim lupanary. A nevěstkám se říkalo lupa jako vlčice. A jeden z těch výkladů říká, že pravděpodobnější verze je to, že Romula Rema odkojila prostě nějaká
1: vlčice.
0: Povětrná nějaká vlčice v pravém slova smyslu, což dává opět jako logiku, možná ten příběh se odehrál tímto způsobem a potom se to jenom hodilo na vlčici. Je pravda, že vlčice byla důležitá pro Etrusky, pro Říman, jakožto posvátné zvíře a v době křesťanství se to potom asi lépe hodilo, než potom ta povětrná ženština.
1: No, platí o Pompejích, že stále je ještě co objevovat?
0: Tak u nás je více než čtvrtina města není objevená, nemluvě o nějakých příměstských vilách, těch informací se objevuje obrovské množství dnes a denně. Tam nedávno před 2 rokama bylo objeveno, oni to přezdívají antické Lamborghini, to byl vůz, který měl obrovské detaily, mu tam byl kůň, který byl vlastně osedlán a byl připraven kůňku, nestihlo se to. Takže je pravda, že tam neustále získáme nové informace. Takový poslední zajímavý detail je, že se uvádí, že ten Vezuv v roce 79 vybuchl v srpnu. Když se nalezly teďka nějaké poslední amfory s vínem, tak se předpokládá, že konkrétní plodiny byly zralé třeba až v září, takže je možné, že ten výbuch nastal až o 3 měsíce později, než my víme. Těch informací je pochopitelně málo, i když Plinius, ten synovec toho slavného Plínia, co napsal zápisky o přírodě, tak ten zanechal takový to nejznámější svědectví o tom, jak vypadala ta zkáza těch 5 pompejských měst.
1: No, při výbuchu Vesuvu zaniklo mimo jiných také antické město Herkulaneum, které už jste zmínil, že jste se tam zastavili při návratu ze Sicílie. Proč zůstává ve stínu Pompejí?
0: Tak pochopitelně Pompeje jsou velký magnet, myslím, že to jsou 3 až 4 miliony lidí ročně, to obrovské číslo, v létě se tam nedá nejen být díky těm teplotám. A to Herkulaneum je taktéž město, ale je více ukryto, protože prostě většinou lidé na ní nemají čas, ale ono se to vyplatí, ono má úplně jednak jiný charakter, když tam člověk je. Pompeje jsou rozlehlé, byly zasypány mnohem delší dobu tou pemzou a tím popelem. Pro archeology to je snadnější, protože kopnou a rozdrolí se ta láva a jsou téměř u těch archeologických památek 4 až 5 metrů. Kdežto Herkulaneum mělo díky příznivému větru asi o 12 hodin ještě čas navíc, aby ty lidé utekli, než se potom ten pyroklastický proud otočil a fakticky během hodiny ty lidi tam prostě zlikvidoval, oni se udusili, protože to vysálo veškerý kyslík a hlavně ten pyroklastický proud má mocnost zhruba nějakých 20 metrů. A zajímavé, když tam člověk jako přijede, tak vy vlastně vidíte moderní město Herkulaneo a potom je tam taková obrovská prohlubeň, minus 20 metrů teda dolů a tam jenom vidíte, že to moderní město vlastně sedí na té lávě z toho roku 79. Je to neuvěřitelný pocit. A hlavně tady se našlo obrovské množství třeba koster, tam je ta slavná starověká pláž, kde vlastně ženy a děti postupovali dolů, čekali na záchranu a evakuaci lodí. To zachoval i Plinius, ale už to nestihli. A mnohonásobně zajímavá třeba byla potom vila papíru a svitku, která vlastně patří vlastně k pupeční šňůrouk, k Herkulánu. To bylo místo, které bylo neskutečně zajímavé i významem z hlediska vědomostí.
1: Hostem hovoru je Jan Svatoš.
2: Posloucháte Hovory. Nevšední povídání se zajímavými lidmi. Jejich příběhy najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Děsím se davu, je nejkrutější a nejhloupější ze všech přírodních živlů. Nacházím na 27. stránce knížky Domov jako maják, slova Karla Čapka. Až si člověk říká to, co jste řekl v úvodu, že je napsal náš současník.
0: Je to pravda, nebo jiný jeho citát říká, jaké by bylo ticho, kdyby lidé si mohli říct... Představ si to ticho, kdyby lidé řekli jenom to, co vědí.
1: Mám taky v oblibě tenhle citát, ale čím je inspirativní způsob Čapkova cestování? Tím zájmem o ty detaily, jak jste o tom mluvil?
0: Tak bezesporu tohle a potom asi i výběrem těch míst, nebo mě baví pochopitelně potom jeho korespondence mezi bratrem Josefem, který byl vlastně výborný malíř. A je to taková filozofie. Mně přijde, že vlastně v těch citátech, mimochodem mě velkou práci dalo to, že když člověk zadá citát Karla Čapka, tak dost často na internetu vědou některé, a teďka bylo zajímavé, když jsme to ověřovali, tak mnoho z nich absolutně, buď to je poupraveno, nebo je někdo recitoval, tak my jsme se dali tu práci, že já jsem se vrátil ke svým původním knížkám, které se jsem měl rád v dětství, nebo co měl táta, nebo sourozenci. My se rádi potrháváme, když je něco významného tuškou, pochopitelně, takže jsme se vrátili vlastně přímo k primárním zdrojům. To je teda jednak k tomu cestování, tohle je inspirace, a inspirace potom je to, že Čapek vlastně velmi čile komunikoval i ze čtenáři. My jsme do té knížky třeba umístili poslední dopis Čapku, který vyšel před jeho smrti, jakožto odpověď jedné čtenářky na význam kultury a etiky, a to mě přijde extrémně důležité v dnešní době. A potom možná jistý sarkazmus, protože ty citáty, které jste zmínil, je to určitý nadlet a humor, aha, který tam patří k tomu.
1: No, když se zaměříme na to současné cestování, co máte na mysli, když mluvíte o digitální kalamitě?
0: To je téma, které jsem si vymyslel při přednáškách o umělé inteligenci. Je to asi rys, který mě velmi připomíná Noé, zažil velkou potopu světa. My čelíme něčemu obdobnému ve smyslu, nebo tu metaforu bych použil na záplavu digitálních obrazů, ať už digitálních fotografií nebo upravených generovaných obrazů.
1: Topíme se v jejich přemíře.
0: Trochu bych řekl, že jo, nebo respektive my potřebujeme dobré stěrače, abychom si nějak proklestili tu cestu, protože ano, výhoda je taková, že ta AI hodně pomáhá nám i tvůrcům, pochopitelně něčeho dosáhnout, něco si upravit, mít nějaký meziprodukt, ale ono to napadne dalších 100 000 lidí a na sociálních sítích vidíme už tu přemíru videí, je to extrémně náročné na pozornost a trošku otupujeme, alespoň to říkají vizuální antropologové.
1: No jak tedy podle vás ta záplava generovaných obrazů pomocí AI může ovlivňovat naše vnímání?
0: Tak ono ho ovlivňuje už teď. Jeden z těch rysů je třeba to, že dochází k takovému zajímavému efektu, že ti lidé se více emočně chytají na ty upravené obrázky, protože jsou velmi líbivé, takže přilnete k nějaké destinaci většinou, ale ty generované obrázky ještě velebí to, co už netřeba velebit, a při toho je to, vzniká overturism. Dokonce tam je potom jev, který teďka poslední 2-3 roky je sledován v Americe na univerzitách, kdy lidé, kteří se vrátí a jsou namlsáni nějakými AI obrázky, tak se vrací a jsou trošku jako zklamaní, že to tam nebylo tak hezké, že tam bylo obrovské množství lidí, a to už je vlastně přímý dopad, nemluvě na tom, že vlastně třeba přes platformu Booking, kterou dost často lidé používají pro ubytování, tak už i tady jsou vlastně různí šmejdi, kteří využívají a zneužívají důvěryhodnost lidí, takže vznikají umělé obrázky neexistujících míst, ale s reálným číslem účtu, takže přibývá i lidí, kteří někam jedou na dovolenou, mají pocit, že mají ubytování, dojedou tam, kam je dovede ta navigace, a zjistí, že třeba vila neexistuje. A to se děje nejen třeba v Dalmácii, ale třeba i v Londýně nebo v Barceloně je velký tlak na ubytování, takže já opravdu jako nějakým způsobem posledních 10 let hodně intenzivně přemýšlím, když člověk sám je umělec a cestovatel, tak aby nedával nějaký jednoduchý návod na to. Mám rád místa, která právě trošku jsou v tom stínu, jako jste zmínil to Herkuláneum, aby tam nacházel věci, které jsou třeba jako méně pozornost, aby nedělal takové ty návody, které tomu místu potom škodí. Jde to dost těžko, ale jsou metody.
1: No, co je epidemie instagramového moru? To je taky váš termín?
0: To je, myslím, že terminus technicus, který se používá, a to je vlastně to, co jsem říkal, že vlastně lidé dají hashtag nebo dokonce GPS souřadnici a vysloveně dávají. Klasický trpitel nebo oběť instagramového moru je třeba Trolltungen, což je trolý jazyk v Norsku, kde se všichni lidé rádi fotí vlastně na tom skalním výspu toho fjordu, a je tam obrovská fronta v létě, tam člověk třeba čeká na tu svoji fotku 2-3 hodiny, to je prostě neuvěřitelný efekt, který vzniká vlastně jako i díky Instagramu. No a potom je tady ještě druhý jev, super selfie nebo super narcisové, a vlastně dneska, když se lidé tím zabývají, proč cestujeme, tak vlastně dost často lidé chtějí to selfiečko, a ty památky vzadu nebo ty krajiny fungují jenom jako takový background. A jim nejde o nějakou historii, o nějakou postatu, ale potřebujete svůj obličej a zatím teda něco nového, aby to bylo.
1: Tak to se dá asi pořídit z domova, ale dneska to... díky AI nikam se nemusíte trmácet.
0: No, to by možná byl dobrý příklad toho, jak může AI pomoct.
1: No a čím je pro vás domov, když se tady obloukem vrátím k vaší knížce Domov jako maják?
0: Tak on to říkal Čapek, mi se strašně líbí, jak on tam zmínil, aby se nám nezatočila hlava, protože já cestování milu, je to pro mě něco, co rozšiřuje obzory, mám rád setkávání s lidmi, možná dělám i rád, proto mám rád Karla Čapka, když čtete právě třeba Italské listy nebo Výlet do Španěl, tak on víc než do muzeí rád chodil do kaváren. My třeba s manželkou, když cestujeme, tak chodíme rádi ne do těch turistických kaváren, ale vybíráme si takové ty v Itálii, ty podniky, ty bary, taverny, které prostě využívají místní. Většinou to poznáte podle toho, že tam je Ital, který si čte noviny. A baví mě jenom pozorovat prostě svět kolem a nasávat takový ten obyčejný život, a mám pocit, že jsem potom někde blízko toho, co vlastně chci poznat. A to mě vyhovuje.
1: A to jsme ale utekli do toho domova.
0: No a domov je pochopitelně, že člověk se vrátí a potom se kam se vracet, že vlastně si ceníte i toho, poznáte. Já jsem třeba poznal díky dopravě na Sicílii, že relativně asi mám rád, že jsme hodně asi blízký spíš Německu z hlediska jako pravidel silničního provozu. Byť pravda je, že třeba vždycky se mě lidé ptali, když jsem se teďka vrátil, jestli jsem se nebal nebo jaké bylo to řízení, a já jsem se tam o život nebal, byť je to jeden obrovský chaos, ale vždycky se pravidelně bojím na D1, když se právě vracím k tomu domovu a tak tam zrůstá ta hodnota. Jako to jsou dvě, jako světlo a stín, tak to cestování asi, nebo ten domov nemůže být bez toho cestování, aby člověk prožil ten strach z toho odloučení. To je pro mě asi ten domov.
1: V jakém smyslu splácíte dluh Praze?
0: Tak to je věc, která je takový jako velký pilíř mé tvorby, kromě právě toho cestování, protože na druhou stranu, když to převrátíme, tak Praha je důvod, proč obrovské množství lidí, nejen z Čech, ale i ze zahraničí míří do České republiky, protože to je mimořádně nádherné město, které mělo to štěstí, že nebylo tak důležité v 20. století, třeba jako Vídeň, která potom prožila to bourání toho starého města. A rád právě učím tu Prahu poznávat a záleží mi na tom právě, abych se vyhýbal i těm turistickým stálicím. A hodně mě v tom vlastně do toho zasvětil táta. Já jsem zpočátku vůbec nechápal, jako malíř Prahy a grafik Prahu miluje a maluje víc než půl století. A když mě poprvé ukázal knihovnu Pragenzi, tak já jsem si klepal na čelo a chtěl jsem nějaký májovky nebo knížky o Africe. Teď už jsem to pochopil, že možná i ten domov je právě pro mě Praha, ve které žiju už taky několik let. A baví mě, já pořádám takzvané fotovolky. Je to něco jiného než procházka s průvodcem, protože opět v sobě kombinuju to, že jsem umělec a možná výtvarník. S tátou děláme občas nějaké procházky Prahou a snažíme se ukazovat právě prvky, které lidé přehlíží, a je to takový neotřelý pohled na to, na ty města nebo dokonce jednotlivé čtvrti.
1: No a tak nevím, do jaké míry chcete prozradit ta místa, ale která unikají, myslím teď v hlavním městě, průvodcům?
0: Tak úplně třeba, kdybych měl první, co mě napadlo, táta vyrůstal v Košířích, což je unikátní čtvrť, která je vysloveně na západě Prahy směrem na Plzeň, jak známe všichni Plzeňskou. A to je neuvěřitelné, Segra o ní nedávno napsala úžasnou knihu. A ta čtvrť je plná lidí, kteří jsou lokální patrioti, jsou to Košířani v pravém slova smyslu, jsou na to hrdí a je tam obrovské množství historie, ale i třeba zajímavých míst, konkrétně od Kotlářky, Kavalírky, Šmukýřky, Parku Cibulka, kde se proháněly historie. Moje oblíbená pasáž je tady proběhl třeba první odposlech v dějinách českých zemí v době odboje proti Rakousko-Uhersku. To je nádherný příklad, který nechci prozrazovat, ale člověk to nezná, to mě na tom také baví. Víš, že některá ta místa, ale pochopitelně mám rád třeba Nové město pražské, které naštěstí má třeba tu výhodu, že nemá tolik monumentů jako Staré město a tam těch lidí je míň, protože trvá delší dobu, než pochopíte některé věci, které jsou jako neviditelné, a to je vždycky jako výzva i pro toho člověka.
1: No a jak se jako mapují neexistující místo Prahy?
0: Tak to je, narážíte na náš poslední filmový projekt, který je taky rozpracován už několik let, protože pravidelně ho natáčíme. No, se bylo dobré se zeptat manželky kameramanky, ta to má velmi těžké, protože já po ní chci natočit něco, co neexistuje. Tak z toho jsem se trošku vylhal, ale musím pochopitelně jako tvůrce, režisér pomáhat. Jsou to místa, ten projekt by měl být teďka, už ho stříhám, ale ještě se zároveň něco dotáčí. Měl by právě mapovat místa, která zmizela z povrchu Prahy, anebo nejsou na první pohled viditelná, ale ovlivňují tu Prahu, vysvětlují z Prahy nějakou část historie, která je důležitá pro to pochopit její DNA nebo pochopit, proč Praha se jmenuje třeba Praha, jak významná ta místa byla třeba i pro Karla IV. A přijde mi, že to rozhodně není jenom Orloj, Karlův most nebo Staroměstské náměstí, to, co vlastně kam, nebo Golem, kterého všichni turisté jako tady chodí hledat a obdivovat, ale ty důležité věci třeba na ně se hůř dělá i reklama marketingová, protože prostě jako nemají tu fyzikální podobu, a to jsem si vzal teďka jako cíl filmařský, dokumentaristický, ten film bude jako dokument, ale opět bude netypickou formou. S pomocí boží doufám, že letos na podzim by to mělo být hotové.
1: V čem cítíte magičnost Prahy?
0: Tak Praha je, možná jsem to teďka řekl, že to jsou věci, které jsou tady dosud neobjevené, že člověk může popojít někam dál a ukázat lidem úplně jinou epochu, že to je vrstevnatost. Mně se třeba líbí, že se říká, že Řím má to antické období a to baroko. Praha baroko má taky úžasné, antiku tady nemáme, ale Praha je unikátně i z hlediska přírodovědných podmínek. Je tady obrovské množství rezervací, které dokonce třeba nějakým způsobem jsou symbioze s Divoká Šárka, Prokopské Kamenické údolí, Pražská Ostrožna, Podolí těch míst, tady jsou tady paleontologické lokality. To je vlastně obrovské množství různých vrstev, které mě baví pozorovat. A třeba když dělám ty fotovolky, tak když jsme udělali ten film o Přemyslu druhém Otakarovi až za Řvelev, tak jeden z těch důvodů, proč vznikly ty fotovolky, že té rešerše bylo hodně a udělal jsem třeba typickou procházku jenom po stopách Přemysla druhého Otakara, což je postava velká, historická, mnohem méně známá než Karel IV. Nebo Rudolf II. A lidem otvírám oči tím, že tam mám třeba nějaké filmové artefakty a všichni žasnou a mám z toho radost. Baví mě to hodně těm lidem ukazovat věci, které jim nedojdou.
1: Chystáte se teď znovu na cesty?
0: Teď já ještě potřebuji strávit tu Sicílii. Je pravda, že výsledkem té cesty je, že bychom se tam chtěli se příští rok vrátit opět na 3 týdny, podobně jako GT. A budu z toho ještě hodně dlouho žít a nějak v poslední dobou vždy vyžaduju, aby mezi tou cestou a potom tím, jak člověk spadne do pracovního procesu, byla ještě jako nějaká nárazníková doba, kde člověk stráví. Tak teďka chystám výstavu skic z mých cest právě z té Sicílii u nás Galerie Art Francesco, tak k tomu se ještě vrátím. A potom určitě v létě mě čekají nějaké drobné cesty, asi Vídeň určitě a možná něco na podzim.
1: Hostem hovoru byl moderátor Nočního mikrofora, dokumentarista, režisér, fotograf, výtvarník a cestovatel Jan Svatoš. Děkuji za rozhovor.
0: Děkuji, naslyšenou.
1: Rozlučme se citátem našeho oblíbeného Karla Čapka. Šťastní dospělí, kteří si hrají. Příjemný poslech dalších pořadů přeje Vladimír Kroc.
2: Osobnost plus.
3: Vláda Andreje Babiše odmítla hodnotovou politiku a v zahraničí chce sázet na pragmatismus. Jakým směrem se teď Česko vydává a jak spolehliví partneři v Evropské unii jsme, zeptám se bývalé místopředsedkyně Evropské komise Věry Jourové.
2: Osobnost plus Světlany Vitovské dnes po 11:30 dopoledne na Plusu.
4: K čemu nám v ekonomice slouží centrální banka?
2: Český rozhlas plus encyklopedie.
4: Centrální banka je základní banka státu, která dohlíží na všechny komerční banky v zemi, emituje a spravuje národní měnu daného státu a zabezpečuje cenovou stabilitu v celé ekonomice. K tomu má 2 základní nástroje, úrokové sazby a měnový kurz. V České republice je centrální bankou Česká národní banka. Kromě cenové hladiny dohlíží také na činnost celého finančního sektoru a kontroluje činnost bank a současně se svými kroky snaží podporovat ekonomický růst v zemi. Vládě také vede účet státního rozpočtu a sleduje a kontroluje množství peněz v ekonomice. V neposlední řadě pak také spravuje naše rezervy, které držíme ve zlatě a v cizích měnách. Českou národní banku řídí 7členná bankovní rada v čele s guvernérem. Její členy jmenuje prezident republiky a to vždy na 6leté období. Bankovní rada rozhoduje o nastavení úrokových sazeb a také o tom, zda bude případně svými intervencemi ovlivňovat kurz koruny a tím i naši cenovou stabilitu.
2: Půl třetí. Český rozhlas plus. Zprávy.
5: Český ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů jednal v New Yorku se svým čínským protějškem Wang Lem. Mluvili mimo jiné o případu čínského občana, který je v Česku podezřelý ze špionáže, i o cestách českých politiků na Tchaj-wan. Na ostrov v neděli odletí předseda Senátu Miloš Vystrčil. Macinka zdůraznil, že česká vláda nemá s tchajwanskými představiteli žádné oficiální kontakty a že podporuje politiku jedné Číny. Maďarsko bude dál členem Mezinárodního trestního tribunálu. Rozhodli o tom poslanci vládní strany TISA. Zrušili tak rozhodnutí bývalé vlády Viktora Orbána, který instituci sídlící v nizozemském Hágu označil za spolitizovanou. Orbán vystoupení oznámil loni, kdy na oficiální návštěvu Budapešti přijel izraelský premiér Benjamin Netanyahu. Tribunál na něj v roce 2024 vydal zatykače za údajné válečné zločiny v pásmu Gazy. Německý soud uložil bývalé člence krajně levicové teroristické organizace RAF trest 13 let vězení. Danielu Kleteovou odsoudil za loupežná přepadení. Z peněz si pak financovala život v ilegalitě. Dnes 67letá žena se před spravedlností ukrývala více než 30 let. U soudu se k činům přímo nepřiznala. Lidem, kterých se její činy dotkly, ale vyjádřila účast. Možné komplice Kleteové policie zatím nedopadla. A Zlínský filmový festival letos nabídne téměř 300 filmů z rekordních 57 zemí světa. V hlavní soutěži se objeví taky dva české snímky. Jedná se o filmy Tajemství křišťálové planety a Máma a táta jsou boží, které budou mít ve Zlíně světovou premiéru. 660. ročník Zlín Film Festivalu začíná dnes, potrvá do 3. června. 17. etapu Gira d'Italia vyhrál po úniku dánský cyklista Michael Wallgren a ve 34 letech oslavil první triumf na závodě nejvyšší kategorie. Jan Hirt dojel 12. a v celkovém hodnocení se vrátil na 16. místo. Dán Jonas Vingegaard pak udržel více než 4-minutový náskok v čele průběžného pořadí.
6: Překážky na D5 u Plzně a taky na D1 za Přerovem. Na dálnici D5 z Rozvadova do Prahy jeďte opatrně kolem Plzně. Za odbočkou na Bory a Klatovy na 80. kilometru pojedete kolem odstaveného vozidla. Na dálnici D1 z Ostravy do Brna zvyšte opatrnost za Přerovem. Za odbočkou na dálnice do Uherského Hradiště a Zlína na kilometru 268 a stojí nákladní auto po požáru kola. Odstavní pruh je uzavřený. V Praze dnes v noci neprojedete Strahovským tunelem kvůli a taktickému cvičení jsou uzavřené oba směry a práce tam skončí do 5 hodin ráno. S omezením počítejte dnes v noci i na silnici 37 ze Žďáru nad Sázavou do Ždírce nad Doubravou. Mezi Karlovem a Vojnovým městcem silničáři opravují vozovku. Průjezdné je to Kyvadlově jedním pruhem. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
7: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
5: Dnes bude jasno až polojasno, na severu a na východě přechodně kupovitá oblačnost. Nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů, na severu a severovýchodě kolem 20, na horách kolem 15 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
7: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
8: Quo vadis, státní rozpočtová politiko? Evropská komise nezdílí Babišův názor ohledně vyřešení jeho konfliktu zájmů. Kam vystřelí SpaceX? Začal rozklad českých adiktologických služeb? A ještě kancléř Merz ztratil trpělivost ohledně přijímání Ukrajiny do Evropské unie. To jsou titulky příspěvků středečního vydání publicistické relace Českého rozhlasu Plus. Z jeho studia zdraví Ondřej Konrád. Dobrý den.
7: Názory a argumenty.
8: Nejprve ale armádní aktualita. Sněmovní výbor pro obranu projednal vládní návrh na jmenování generálporučíka Miroslava Hlaváče náčelníkem generálního štábu a tím pádem ho může prezident na post instalovat. Podle ministra obrany Jaromíra Zuny od 1. července, přičemž dosavadní náčelník generálního štábu Karel Řehka skončí posledního srpna, takže je dost času na předání nejvyšší vojenské funkce v zemi. Dodávám, že Hlaváč je od srpna 2023 Řehkovým prvním zástupcem. No a ve studiu je se mnou komentátor Českého rozhlasu Petr Švarc, buď zdrav.
9: Dobrý den.
8: Ale ku podivu, budoucí náčelník nebyl mezi původními kandidáty, které projednával ministr Zuna s prezidentem. Takže co, jak to vlastně celé vzniklo? Jak se stalo, že nakonec Hlaváč přece jenom bude podstěn touto funkcí?
9: Jednoduše. Zvolila ho vláda na základě návrhu premiéra Babiše. A co už je známo, ano, ministr obrany Zuna tehdy hlasoval proti. Jak ovšem dnes vysvětlil, bylo to spíše z toho důvodu, ne, že by nevěřil Hlaváčovi, zdůraznil, že spolu už dříve spolupracovali, byli v jednom praporu a že vůbec žádný problém mezi sebou nemají, ale že prostě navrhli jiné lidi. A samozřejmě v tomto ohledu ho premiérův návrh úplně asi nepotěšilo. Poté vysvětloval šéf SPD Okamura, že vlastně Zuna postupoval podle stranických not, ale stejně vláda se rozhodla, tím pádem všechno je v pohodě a koalici to nedělá žádný problém.
10: Nicméně komentátoři to posuzovali tak, že vlastně pan premiér ukázal, kdo je tady pánem.
9: Ano, to bezesporu ukázal a o tom konec konců nepochybujeme. A vidíme, že neustále ovšem tam určité, dejme tomu, nedorazy jsou, protože pár dní na to premiér skritizoval koncepci armády, kterou mu ministr obrany Zuna předložil. Jak ovšem právě dnes ministr vysvětloval, také to vše nebylo úplně přesně tak, jak to v uvozovkách na první pohled vypadalo. Podle něho údajně premiérovi pouze vadila malá ambice v náboru nových vojáků. Podle premiéra by armáda, aby mohla plnit úkoly NATO, měla být početnější. Ostatně dosavadní náčelník generálního štábu Řehka mluvil o tom, že je potřeba 37,5 tisíce vojáků pro splnění úkolů NATO. Podle Hlaváče ta současná ambice je 32 tisíc do roku 2030. Ovšem připomeňme si, že nyní vlastně ta armáda má necelých 20 tisíc vojáků. Takže pořád ta ambice je opravdu značně veliká. Jak ovšem doplnil Zuna, to se týká pouze armády, ne ovšem dalších složek, kde jsou také vojáci, které je potřeba samozřejmě započítat. A to je vojenské školství, zpravodajství a tak dále. Celkově tedy už nyní těch vojáků je mnohem více. Ovšem podle Zuny v té nové koncepci právě výrazně je posílen prvek aktivních záloh a systém mobilizačního doplňování, což by mělo dohromady vytvořit celek, který právě cíle na to personálně naplní. Padla také otázka logicky, protože o tom se mluví v některých evropských zemích na povinnou vojnu. Uh-huh. To podle náčelníka generálního štábu, budoucího náčelníka generálního štábu Hlaváče, ovšem vůbec u nás není na stole.
10: Příští náčelník generálního štábu také jistě hovořil o svých prioritách, ne?
9: Ano, patří mezi ně těžká brigáda, což mimochodem zrovna včera v diskusi v institutu CEVRO s dosavadním náčelníkem generálního štábu Řehkou zdůraznil i vrchní velitel sil NATO v Evropě Grinkevič. Těžká brigáda opravdu je potřeba její modernizace. Dále je to příprava pro letouny F-35, navýšení schopností protivzdušné obrany. Součástí by měla být i protidronová obrana, a to samozřejmě v dnešní době je velice důležité.
10: Ve studiu byl Petr Švárd, díky.
9: Naslyšenou.
10: Balík zákonů uvolňující rozpočtová pravidla už dorazil do Senátu. No a nabízí se otázka, co ministryně financí Alena Schillerová tímto souborem opatření sleduje a kam by české finance měly podle jejího plánu zamířit, nad čímž se dnes zamýšlí publicista Petr Holub v komentáři nazvaném Quo Vadis, rozpočtová politiko.
11: Není to vůbec jasné, jak by se snad zdálo na první pohled. Ministrně potřebuje podle vlastních slov rozpočtová pravidla uvolnit, protože není schopna snižovat rozpočtový schodek tempem o 0,5% hrubého domácího produktu ročně, jak předepisuje dosavadní zákon. Těžko však šetřit, když stát podle jejich slov nutně potřebuje investovat do vnitřní bezpečnosti, do zdravotnictví, bydlení, růstu, dopravní i energetické infrastruktury. Pravidla proto není třeba dodržovat, stačí prý, když schodek zůstane pod 3% HDP, jak od členů Evropské unie vyžadují maastrichtská kritéria. Nutno připustit, že rozpočtová pravidla se uvolňují natolik, že deficit klidně může limity z Maastrichtu přeskočit. Rozhodující však nejsou procenta, ale odpověď na otázku, kde ministryně Schillerová a tím i celá vláda pod vedením hnutí ANO brou odvahu takovým způsobem investovat. Bylo to rovněž za vlády ANO v roce 2020, když se ministrně poprvé rozhodla uvolnit rozpočtová pravidla, aby bylo možné výrazněji navýšit schodek. Tehdy to v důsledku znamenalo, že deficit překročil 400 miliard korun. A co bylo ještě horší, od té doby se ho už nepodařilo vrátit trvale ani pod 300 miliard. Jak naposled upozornili experti Národní rozpočtové rady, za posledních 5 let vyrostl tuzemský státní dluh kvůli tomu nejvíc v Evropě, po Rumunsku a Finsku. A nebýt úspor minulé vlády, bylo by to prý ještě horší. Existuje ovšem i politická rovina problému. 400 miliardový deficit roku 2021 vyděsil značnou část tuzemské populace, když téměř polovina Čechů dotázaných v průzkumu Eurobarometru označila státní zadlužování za jeden ze dvou hlavních problémů země. Stav rozpočtu po uvolnění pravidel se stal dost pravděpodobně hlavním důvodem, proč ANO prohrálo volby. Je pravda, že v loňských volbách už bylo vše odpuštěno. Andrej Babiš a jeho lidé dostali druhou příležitost vládnout a jako svůj první důležitý krok zvolili právě uvolnění rozpočtových pravidel. Zadlužování z doby před 5 lety nebylo možné obhájit nutností bojovat s pandemií, když největší zářez do rozpočtu, vysoko přes 100 miliard, znamenalo tzv. Zrušení superhrubé mzdy, zrušení daně z převodu nemovitostí i další zásahy do daňového i sociálního systému. S covidem ani podporou ekonomického zotavení to nemělo nic společného, spíš šlo o předvolební rozhazování, které se stalo spouštěčem vysoké inflace. Tentokrát má navýšený deficit zajistit nezbytné investice. Jenže kdo ví, jestli to neskončí jako minule. Není třeba jasné, co dává Aleně Schillerové jistotu, že jí kolegové ministři opět neprosadí málo efektivní rozdávání peněz voličům a vládním klientům. Při vyšších vládních výdajích může opět hrozit vysoká inflace, stejně tak se mohou znovu propadnout preference vládních stran. Ministrně a její kolegové z vlády se vydali na minové pole, dalo by se říct. Třeba si ale všechna rizika uvědomují a budou si s nimi po nedávných zkušenostech vědět rady. To se dozvíme ve chvíli, až publikují první návrh rozpočtu na příští rok.
8: To byl Petr Holub. Evropské komisi nestačila odpověď tuzemských úřadů na dotazy, které se týkaly možného střetu zájmu Andreje Babiše, a dala české straně měsíc na zpracování dalších otázek. A ovšem, než se premiérův střet zájmu bezproblémově vyřeší, nebude komise proplácet firmám spojeným s českým premiérem žádné evropské dotace. A slovo má komentátor Českého rozhlasu Petr Hartmann.
12: Andrej Babiš vložil akcie Agrofertu do svěřenského fondu a tím vyřešil střet zájmu nad rámec českých i evropských zákonů. Alespoň český premiér je o tom přesvědčen. Na základě právní analýzy stejný názor zastává Státní zemědělský intervenční fond. Andrejem Babišem zvolené řešení je podle fondu v souladu s národní i evropskou legislativou. Proto nic nebrání tomu, aby firmy z holdingu Agrofert nyní čerpaly dotace. Evropská komise v této záležitosti nemá jednoznačně jasno. Naopak se opakovaně vyptává na různé okolnosti a má pochybnosti o tom, zda český premiér skutečně není i nadále ve střetu zájmů. Než budou definitivně rozptýleny, neměly by být z evropských peněz propláceny dotace firmám z koncernu Agrofert. Pokud budou i nadále ze státního rozpočtu poskytovány, hrozí České republice, že takto vynaložené finance jí Evropská unie neuhradí. Podobnou zkušenost už země zažila v době, kdy byl Andrej Babiš poprvé premiérem. Tehdy nasměroval akcie Agrofertu do poněkud jinak konstruovaného svěřenského fondu a tvrdil, že tím konflikt zájmu vyřešil. Opíral se také o tuzemské právní analýzy a firmy z holdingu měly čerpat dotace. Rovněž tenkrát se pohled Evropské komise lišil. Proto nebyly některé dotace z evropských fondů zpětně proplaceny. A protože zatím nebyly tyto peníze od dotčených firem vymoženy, zaplatili je de facto daňoví poplatníci, chcete-li státní rozpočet. Postoj úředníků k řešení konfliktu zájmů nebyl stále stejný. Záleželo na tom, zda byl Andrej Babiš premiérem. Není překvapení, že k němu byli vstřícnější v momentu, kdy byl a je u moci. Což názorně dokresluje, že střet zájmu je pojem daleko širší a nevztahuje se pouze na vlastnictví akcií. V některých ohledech jde spíše o záležitosti morální a etické. o těch právních, což se týká vložení akcí Agrofertu do svěřenského fondu, může autoritativně rozhodnout pouze soud. Potom záleží na tom, jak silná je vůle jeho verdikt respektovat. V neposlední řadě je zřejmé, že z pohledu čerpání peněz z evropských fondů je rozhodující postoj Evropské komise. Pokud nebude považovat střet zájmu Andreje Babiše za uspokojivě vyřešený, dotace firmám z holdingu Agrofert zpětně proplácet nebude. A protože se nejrůznějších dotací a účasti na veřejných zakázkách nehodlají firmy z holdingu vzdát, je v zájmu České republiky a hlavně daňových poplatníků uvést postoj ke konfliktu zájmu Andreje Babiše do souladu s názorem Evropské komise. Dosavadní způsob komunikace vládních politiků a části státních úředníků zatím nepřispívá k tomu, aby se rozpory pokud možno rychle odstraňovaly. Názorně to potvrzuje nejnovější dopis Evropské komise, ve kterém žádá o další informace týkající se konfliktu zájmu Andreje Babiše, což potvrzuje, že ho v tuto chvíli, na rozdíl od českého premiéra, nepovažuje za uspokojivě vyřešený.
8: U mikrofonu byl komentátor Českého rozhlasu Petr Hartmann.
7: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
8: Pokud dojde k rozkladu českých adiktologických služeb, ponese následky celá společnost a varuje předtím Apolena Rychlíková ze serveru Page Not Found.
13: Přišlo to jako blesk z čistého nebe. Vláda minulé pondělí oznámila, že chystá převedení protidrogové politiky a problematiky duševního zdraví ze Strakovy akademie pod ministerstvo zdravotnictví. Na další ministerstva se podobně zčista jasná a bez pochopitelného záměru přemístí odbory lidských práv, rovnosti žen a mužů či oddělení romských záležitostí a práv lidí s postižením. Jde o nevídaný a zcela bezprecedentní krok, který bude mít dalekosáhlé následky. Konkrétně protidrogová politika přichází od června i od svého hlavního styčného důstojníka pro vyjednávání s vládou. Na pozici národního protidrogového koordinátora končí totiž Pavel Bem. Nahradit ho má dosavadní šéfka vládního oddělení politiky duševního zdraví Dita Prototopová. Ta je přitom nechvalně spojená s kauzami kolem Babišova mladšího syna. Podle všech informací stojí za nečekaným obratem vlády hlavní Babišova spojenkyně, šéfka úřadu vlády Tinde Bárta. Představa, že lze komplexní protidrogovou a obecně adiktologickou politiku jednoduše přesunout pod ministerstvo zdravotnictví, je odborně chybná. Závislosti nejsou pouze lékařský problém. Týkají se sociálních služeb, školství, prevence, vězeňství, bezpečnostní politiky, hazardu, alkoholu, tabáku, nelegálních trhů, daní, bydlení, chudoby i práce s lidmi v akutní sociální krizi. Právě proto měla česká protidrogová politika dlouhodobě nadrezortní ukotvení a těšila se velkému mezinárodnímu renomé. To teď padá. Na poslední tiskové konferenci Babiš znovu prokázal nekompetentnost a zdá se, že kopíruje policejně represivní narrativy kolem drog a jejich užívání. To je zásadní krok zpět. Podle bývalého národního protidrogového koordinátora Jindřicha Vobořila má koordinace z úřadu vlády logiku, protože jde o oblast v objemu za bilion korun a zdaleka nejde jen o zdravotnictví. Je to o to horší, že podle zdrojů zevnitř adiktologických služeb nepředcházela tak razantní změně žádná odborná diskuze. Té se vláda reálně a asi záměrně vyhnula. Nejtvrdší výtky přicházejí od poskytovatelů adiktologických služeb. Předsedkyně Rady asociace poskytovatelů adiktologických služeb Helena Gerasim varovala před nejistotou ve financování a dopady na klienty. Bude konec roku a nebudeme vůbec vědět, co bude v roce 2027. Vezmeme si naše klienty za rukojmí? Už teď jsou čekací lhůty v ambulacích 3 měsíce, uvedla. Reorganizace tak přichází ve chvíli, kdy systém nemá žádnou velkou rezervu. Ambulance mají čekací lhůty, služby každoročně řeší nejisté financování a část péče stojí na lidech, kteří dlouhodobě pracují pod tlakem a za peníze, které vůbec neodpovídají náročnosti jejich práce. Do adiktologických služeb nepatří jen léčba, ale i terénní programy, kontaktní centra, substituce, doléčování, prevence nebo práce s lidmi v sociální nouzi. Po rozpadu koordinace bude nejasné, kdo služby zaplatí, kdo vypíše dotační řízení a kdo zajistí návaznost péče mezi zdravotnictvím, sociální oblastí, školstvím, vnitrem a spravedlností. A to je doslova hazard s lidmi v závislosti i s těmi, kteří se jim snaží pomáhat. Konec konců, předtím varuje i odcházející koordinátor Pavel Bem, se kterým se dle jeho slov vláda rozloučila SMS zprávou. Je to nejen nedůstojné, ale také zcela neuvážené. A následky tohoto rozkladu ponese celá společnost.
8: To byla Apolena Rychlíková. A na závěr dva pohledy do světa. Elon Musk se už před časem pasoval za největšího žijícího vizionáře dneška. A jeho plán na uvedení SpaceX na burzu to jenom potvrzuje. Na rozdíl od jiných sci-fi blouznivců, jak aspoň říká autorka následujícího komentáře Tereza Zavadilová, má ale Musk peníze, moc a sílu aspoň některé ze svých vizí prosadit. Investorům v dokumentu o stovkách stran například vylíčil kosmickou budoucnost. No a jak už bylo řečeno, to je téma Terezy Zavadilové ze serveru Newstream.
14: Hlavní myšlenka je, že jeho SpaceX se chce stát pionýrem vesmíru i umělé inteligence v jednom. Prezentuje sama sebe jako infrastrukturu pro budoucí kosmickou ekonomiku a AI. Nechybí vzletná slova. Chce, cituji, vybudovat systémy a technologie nezbytné k tomu, aby se život stal multiplanetárním, porozumět skutečné povaze vesmíru a rozšířit světlo vědomí ke hvězdám. V prospektu pro investory slibuje vesmírnou turistiku, nákladní a osobní přepravu na Měsíc a Mars a milionové kolonie pozemšťanů v obou destinacích. Burzovní start SpaceX má velkou šanci stát se největší akcí svého druhu všech dob. Firmu má ocenit na skoro 2 biliony dolarů. Dokument ovšem už také nyní odhaluje velká rizika budoucího vývoje. Prvním je extrémní kontrola, kterou bude nad firmou mít jediný muž Elon Musk, který je nejen generálním ředitelem, technickým ředitelem a předsedou správní rady, ale nová struktura mu posiluje hlasovací pravomoc na 79% a chrání ho před vyhozením. To by musel leda hlasovat sám proti sobě. A nejen to, člověk je tvor křehký a proto i prospekt připouští, že případná ztráta Muska by mohla pro SpaceX představovat existenční problém. Na Muskovi ovšem nevisí jen jeho firma, ale do velké míry je osud pozemských aktivit minimálně západního světa ve vesmíru. Zákazníkem SpaceX je totiž i americká kosmická agentura NASA, která je na ní absolutně závislá. Musk dopravuje astronauty na oběžnou dráhu a má je dostat za 2 roky i na Měsíc. Dalším pozoruhodným přiznáním vyplývajícím z dokumentu je Musková snaha přesunout datová centra do vesmíru. Přiznává totiž, že plánovanému rozvoji umělé inteligence je již planeta Země malá. Vývoj má příliš velké nároky na chlazení, energii a výrobu čipů, která nestačí poptávce. Musk píše, že rozvoj AI naráží na fyzický limit. Během příštích pár týdnů prý vizionář ještě upřesní, jak by jeho satelitní datová centra napojená na sluneční energii měla vypadat. Má jich být 1 000 000. Co se týče čipů, Musk je chce vyrábět sám a vyvázat Američany ze závislosti na Tajvanu. S ohledem na to, jaké sci-fi fantazie nyní pronikají do reality, už asi ani nepřekvapí, že tématu věnoval papež Lev XIV. Svou první encykliku, kde varoval před nekontrolovaným a neetickým rozvojem umělé inteligence a také před tím, že celá tato věc je v rukou jen několika velmi mocných jednotlivců. Že zrovna Vatikán se rozhodl stáhnout křemíkového boha z vesmíru zpátky na zem, už jen stvrzuje poněkud komiksový rozměr aktuální. Dění.
8: Hovořila Tereza Zavadilová. No a úplně na závěr. Německý kancléř Friedrich Merz napsal Evropské komisi a také premiérovi Kypru, totiž ten momentálně předsedá Radě Unie, aby se v případě Ukrajiny proces přijímání netradičně spružnil a zrychlil. A to ze zcela jasných důvodů, pokračuje publicista Ivan Štern.
15: Zpočátku půjde víc o symbolické gesto, než o pokus o plnohodnotné členství. Ukrajina má získat komisaře bez hlasovacího práva, ale s možností účastnit se vrcholových jednání. Už tento netradiční krok by mohl povzbudit Ukrajince, mimochodem bojujícím proti Rusku i za celou Evropu. Navrhovanou netradiční vstřícností Unie upozorní Moskvu, že Kyjev rozhodně neopouští. Naopak stojí stále pevně při něm. Škarohlíd v tom však vidí jisté riziko. Ještě výraznější přimknutí se k Ukrajině si Moskva může vyložit jako konečný projev nepřátelství vůči Rusku a podle toho se bude následně vůči Evropě chovat. Popravdě řečeno, prakticky se Unie v daném postavení dávno nachází. O to víc je to zřetelné ve chvíli, kdy postupně americká pomoc Ukrajině ochabuje a upadá. V zásadě Moskva nemůže ani jinou evropskou reakci čekat. Škarohlídi argumentují i rozsahem finanční pomoci, již se od Evropské unie Ukrajině dostává, byť ve formě úvěrů. Poukazují na to, že tolik peněz od Unie ještě nedostala žádná kandidátská země v době její kandidatury. Zcela ale pomíjejí, že jde o peníze především na obranu, navíc o peníze, které generují synergické efekty díky šikovnosti a nápaditosti ukrajinských inženýrů a promítají se i do růstu kvality evropských obranných systémů. Spolupráce mezi Německem a Ukrajinou v tomto ohledu je doslova učebnicová. Jistou oprávněnou nespokojenost u škarohlídu lze nacházet v souvislosti s kandidátskými zeměmi západního Balkánu a Moldávie. Mercův návrh, pokud by se měl naplnit, jak kancléř předpokládá, zcela ostentativně předbíhá Moldávii a balkánské země, které trpělivě kandidují už 20 let bez nějakého výrazně viditelnějšího výsledku. Toto nejvíc mrzí Rakušany, hlavní mluvčí ve prospěch balkánských zemí. I zde totiž hraje roli strategická karta, pod čí vliv se tyto země dostanou. Zda se konečně ocitnou v kulturním okruhu Evropské unie, anebo zůstanou, jak jim mnohým velí historická tradice, příznivci ruské rádoby civilizační misie. Nakonec vzor všemu Mercova iniciativa může přinést spoustu dobrého i pro Balkán. Tak jak si zdejší země, stejně jako Ukrajina, budou plnit domácí úkoly a za to dostanou možnost intenzivněji pronikat na vnitřní evropský trh nejen zbožím, ale i lidmi a kapitálem, budou stále silněji do Unie vrůstat, ruský vliv tak vyvane. Jediné, čeho je třeba se obávat, aby to, co je dobře míněno, nedopadlo jako obyčejně.
10: Příspěvkem Ivana Šterna končí středeční názory a argumenty, čili publicistický každodenní pořad Českého rozhlasu Plus. No a za celou redakci se od mikrofonu loučí Ondřej Konrád.
2: Nejen události. Jdeme dál. Dokumenty, reportáže, příběhy. Vidíme věci v souvislostech. Jediná česká stanice mluveného slova Český rozhlas Plus. Tři hodiny. Český rozhlas Plus. Zprávy.
5: Vládní koalice chce podle opozičních poslanců ovládat sněmovnu bez nich, poukazují na výsledky voleb. Velká Británie a Polsko podepsali novou bezpečnostní a obranou dohodu. Čeští hokejisté se přesunuli do Curychu k zápasu čtvrtfinále mistrovství světa a dnes bude jasno až polojasno, teploty až 25 stupňů.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
5: Opoziční poslanci kritizují výsledky středečního hlasování o kandidátech do funkcí volených sněmovnou. Neuspěl v nich ani jeden ze zástupců opozice. Sněmovna mimo jiné nezvolila poslance ODS Pavla Žáčka za předsedu stále komise pro kontrolu činnosti GIBS. Ve volbě neuspěla ani kandidátka na místo předsedkyně sněmovny Barbora Urbanová z hnutí STAN. Předseda poslanců ODS Marek Benda označil vládní koalici za barbary, kteří chtějí opozici zbavit všech pozic. Podle poslankyně starostů Pavly Pivoňky Vaňkové nedodržuje koalice žádné dohody s opozicí.
16: Jediné, na čem se shodne koalice, tak je to, že nepodpoří vydání svých předsedů. A nám je to velmi líto, protože mediálně několikrát avizovali, že pokud navrhneme nového nominanta do čela sněmovny na místo předsedkyně, takže nám ho podpoří a nepodpořili.
5: Koaliční poslanci naopak obviňovali opozici z obstrukcí. Premiéři Velké Británie a Polska Donald Tusk a Keir Starmer podepsali novou bezpečnostní a obranou dohodu. Jejím cílem je odradit potenciální hrozby. Smlouva zahrnuje spolupráci v obranném průmyslu i posílení vojenské spolupráce, včetně pořádání společných cvičení. Oba premiéři se v Londýně shodli, že největší hrozbu představuje Rusko. Starmer dohodu označil za největší posílení vztahů mezi oběma zeměmi v oblasti bezpečnosti a obrany za celou generaci. Španělský premiér Pedro Sánchez odmítl výzvu opozice k předčasným volbám. Zároveň znovu vyjádřil podporu expremiérovi ze své socialistické strany Josému Luisi Zapaterovi, který čelí od minulého týdne obvinění ze zneužívání vlivu a praní špinavých peněz. Zapatero obvinění odmítá.

0: a je jedním ze dvou potenciálních dodavatelů těžký komponent primárního okruhu pro všechny projekty Rolls-Royce na celém světě.
1: První tři malé modulární reaktory s využitím dílů od Škody ES postaví Rolls-Royce v severním Walesu. V Česku by měl první malý modulární reaktor vzniknout nedaleko jaderné elektrárny Temelín. České hokejisty čeká ve Švýcarsku čtvrtfinále mistrovství světa. Od 16:20 do něj nastoupí proti Finům v přímém přenosu Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. Včera se národní tým přesunul z Friburgu, kde odehrál skupinu, do Curychu. Obránce Tomáš Cibulka se před duelem s Finy těší na střet s výraznými hráči zámořské NHL.
2: Samozřejmě člověk vždycky ví, proti komu stojí a jaký hráči tam jsou, ať už je to Barkov nebo Granlund nebo takhle, a člověk na ně kouká v televizi, když hrajou v NHL, ale když se vleze na led, tak jde všechno tohleto stranou a jen se soustředíte a jsou to stejní lidi jako vy.
3: Omezení na D5 u Loděnice i na silnici 11 u Opavy. Na dálnici D5 z Plzně do Prahy se pracuje před Loděnicí. Na 11. kilometru silničáři opravují vozovku. Zabírají pravý pruh, projíždíte kolem nich opatrně. Omezení má skončit ráno. U Opavy vás zdrží omezení na silnici 11 do Bruntálu. Za kruhovým objezdem s odbočkou na severní obchvat Opavy silničáři opravují vozovku. A provoz jedním pruhem řídí Kyvadlově semafor. Pracovat se tam má do konce týdne. A v Praze je dnes v noci uzavřený obousměrně Strahovský tunel. Jde o plánovanou údržbu. Skončit mají do 5 hodin ráno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
1: Dnes bude jasno až polojasno, na severu a východě přechodně kupovitá oblačnost. Nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů, na severu a severovýchodě kolem 20, na horách nejčastěji kolem 15 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
4: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
5: Ondřej Soukup,
6: Josef Pazderka, míříme na východ. Tentokrát do Kremlu, jehož dlouholetý vládce Vladimir Putin čelí nejenom poklesu popularity, ale taky řadě dalších problémů. Vznikají proto logické otázky. Nechýlí se dlouhá éra Putinovy vlády ke konci?
5: Lidé, kteří Rusko znají velké opatrnosti, nabízíme vám pohled exkluzivního hosta, slavného ruského spisovatele Borise Akunina, žijícího v exilu. Už delší dobu mapuje fungování Kremlu v kontextu ruských dějin.
6: Vítejte u podcastu Na východ, který vzniká na Českém rozhlase Plus.
7: Boris Akunin patří k nejúspěšnějším ruským spisovatelům posledních 30 let. Slávu si získal sérií detektivních románů o soukromém detektivovi Erastu Fandorinovi z dob před první světovou válkou, bojujícímu nejen proti zločincům, ale také revolučním teroristům, zahraničním špionům a skorumpovaným carským nebo vládním činovníkům. Právě obraz čestného a vlasteneckého vyšetřovatele, který se snaží odvrátit katastrofu, ale nakonec je poražen, se stal v Rusku hitem. Akuninových knih se tam prodalo přes 30 milionů a mnohé z nich byly také zfilmovány. Sám autor žije od roku 2014 v Evropě, nejnověji v Londýně.
6: Ondro, už jsme tady měli nejrůznější hosty, ale teroristu a extrémistu asi ještě ne. Nebojte se, neděláme nic nezákonného, ale tohle mě teda zaujalo v životopisu Borise Akunina. O co jde?
5: Tak on byl zařazen právě na seznam extrémistů teroristů v Rusku. Byl odsouzen ke 14 letům těžkého žaláře
6: za
5: podporu teroristických aktivit, což znamenalo, že podporoval ukrajinskou armádu. Slovně prohlašoval, že Ukrajina musí zvítězit, aby Rusko se mohlo stát normálním státem.
6: Jestli to chápu dobře, tak v tom širokém spektru těch neputinovských Rusů, kteří nesouhlasí s tou válečnou operací na Ukrajině, představuje Akunin takový ten nejjasněji formulovaný proud. Ta válka je nejenom špatně, je to zločin a je potřeba podporovat aktivně Ukrajinu v jejím odporu. Tak tomu rozumím.
5: Přesně tak. A zařazení na ten seznam teroristů, což může vypadat jako bizarní truc ze strany Kremlu, tak ono to má dopady, protože tím pádem, když bude

0: budete chtít cestovat, tak se vám prostě může stát, že v nějakém státě, většinou mimo Evropu, tady už asi jako víme, o co jde, tak vás prostě zadrží, protože se řeknou, podívejte se, tady on je na nějakém seznamu.
1: Jak moc vlivná figura Boris Akunin je, kdyby si to měl přirovnat k nějakému českému spisovateli, spisovatelce, kdo by to asi byl?
0: No, já se obávám, že on to nejde asi úplně srovnat, možná Milan Kundera, ale oproti němu Boris Akunin je mnohem masovější. Jo? On vydal vlastně nejslavnější byly ty detektivky s Erastem Fandorinem. A co bylo podstatné, že on dával tu naději, že podívejme se do dějin, vždyť to nemuselo dopadnout takhle špatně. A nemusela být ta revoluce, ty miliony mrtvých a tak dále. Kdyby bylo více těch slušných, inteligentních, odvážných lidí. Takže lidé to samozřejmě hltali jako detektivku, je to výborně napsané, ale současně jim to dávalo i takovou tu naději na to, že Rusko se může stát normální zemí, že ta bolševická revoluce, že to byl exces prostě vyvolaný válkou a tak dále. No ale jak ukazují osudy samotného Borisa Akunina, asi to úplně exces nebyl.
1: Sečteno, podtrženo, spisovatelská celebrita, vyjadřující se od jisté doby, tedy konkrétně od roku 2014, tedy od počátku ruské intervence na Ukrajině, i k politice a společenskému dění, zahnaná do exilu, a je to jako člověk, který samozřejmě má vliv a vstupuje do nějaké té ruské debaty. O tom, jak moc, to si ještě řekneme. Ondro, kdy se podařilo ti Akunina ulovit, předpokládám, že mluvit s ním není úplně samozřejmost.
0: To tedy opravdu není, protože já myslím, že jsem poprvé se snažil s ním kontaktovat někdy snad kolem roku 2004, protože moje máma překládala ty detektivky do češtiny, vyšlo jich asi 5, tak jsem říkal, tak uděláme. Bohužel nemám čas, tady teďka Le Monde jako a já moc neposkytuji rozhovory novinářům, a to je pravda, on působil vždycky jako docela introvertně, ale teďka to vyšlo kvůli vlastně českému překladu toho posledního dílu série Dějiny ruského státu, který vyšel česky, takže on říkal, dobře, tak já to samozřejmě se s vám popovídám.
1: Já teda, když si vzpomínám na svůj pobyt v Moskvě 2006 až 10, tak si vybavím jména právě jako Akunin, Pelevin, jako ty spisovatelské celebrity, na které táhly davy a jejich knihy se vydávaly ve statisících, veřejná čtení, další a další věci, ale rozhodně Akunin nepůsobil dojmem politicky angažovaného člověka. Píšu si své knížky, je to zajímavé, jistě, je v tom řada symbolů nebo nějakých takových nepřímých vyjádření, ale že by vystupoval otevřeně a veřejně a mluvil k politice, to si myslím, že nebylo pravidlem. Pokud vím, tak se to změnilo někdy kolem toho Bolotného náměstí protestů proti Putinovi 2011-12.
2: Já myslím, že volby v našem městě musí být provedeny znovu.
0: Je to tak, to byly protesty vyvolané tím, že se najednou Vladimir Putin rozhodl, že se vrátí do prezidentského křesla, že s Dmitrijem Medvěděvem provedou tu slavnou rošádu.
3: Tisícovky Rusů vyšly do ulic, aby protestovali proti vítězství premiéra Vladimira Putina v nedělních prezidentských volbách.
4: My budeme vycházet!
5: Ruská policie pozatýkala několik set účastníků protivládních demonstrací.
6: Aby v Rusii změnila se vlast, aby v Rusii nebyla diktatura.
0: Pro zejména tu střední třídu ve velkých městech byl šok. Jako, proč vlastně se nás nikdo vůbec neptá?
1: Pro kontext připomeňme, že tehdy byl Dmitrij Medvěděv vnímán jako ta liberálnější část toho režimu, že to byl údajný reformátor. Ve světle toho, jak se projevuje Medvěděv dnes, tak je to opravdu úsměvné. Nicméně asi tam ta liberálnější část ruské společnosti začala mít pocit poměrně intenzivní, že je to všechno jenom hra na venek a že pevně za nitky tahá nadále Vladimir Putin.
0: A vlastně ty protesty organizovala koordinační rada opozice, kde byli nejrůznější lidé od Alexe Navalného, Borise Němcova, po nějaké ruské nacionalisty, nějaké levicové politiky. A dost mě právě překvapilo, že ten introvert, který jako dával i tak trošku najevo, že ta politika, to je taková ta špína, která jako není hodná jeho intelektuální úrovně, tak najednou tam vstoupil.
7: Ну и напоследок все-таки два слова писательских. Свобода политзаключенным это даже не обсуждается, это в любом случае.
1: Pro mě ještě připomeňme, Boris Akunin je umělecké jméno, Grigorij Čchartyšvili je původní jméno, gruzínský, židovský původ. Je to vlastně tak trošku jako imperiální člověk, tak jak to ruské imperium nasávalo ty nejrůznější národnosti, takže najednou vyhranit se vůči tomu, co vás někam přineslo až do centra dění, jako bylo určitě pro něj zajímavé a neúplně samozřejmé. Co ti vlastně k těm protestům řekl?
0: On právě vysvětloval, že co by vystudovaný historik měl pocit, že to je jasný, že prostě ten vývoj de facto marxistický, kdy se nejdřív musíte nahrabat nějaké ty peníze, potom když ty peníze máte, tak budete tlačit na vládu a tak dále. A říkal, že to pro něj byl jako absolutní šok, když ty protesty byly potlačeny.
8: Já исходил из того, что вот в России в 90-х годах.
9: Předpokládal jsem, že v Rusku v 90. letech 20. století vznikla primitivní, divoká a necivilizovaná demokracie, ale že to je normální a přirozené. Pak měl přijít vývoj podle zákonů kapitalismu. V zemi se měla vytvořit střední třída, nejprve ve velkých městech, a ta měla postupně růst, požadovat více práv a zapojovat se do veřejné správy.
1: No a jestli to dobře chápu, tak on k tomu dodává, že vlastně skrze to potlačení těch protestů taky pochopil, že ta struktura ruského státu, kterou jako historik začal mapovat poměrně intenzivně zhruba od tohoto období, aby si to sám tak trochu ozřejmil, tak že je takzvaně hordovní, co to jako znamená?
0: To je jeho hlavní teze celé té série. Připomeňme, že to, co vyšlo česky, to Rusko, Leninovo, Stalinovo, tak to už je desátý svazek. A on právě mi říkal, já když jsem se do toho pouštěl, tak bylo mým cílem odpovědět si na otázku, proč to zase dopadlo takhle.
9: Musel jsem přijít na to, že vlastní zemi ve skutečnosti nechápu.
0: No a on říká, že už od doby konce mongolského područí, které skončilo až v 15. století, my si to často máme pocit, že tyhle ty kočovníci, že to byl nějaký jako raný středověk a ono to bylo prostě v době, kdy v Itálii vám začíná renesance, tak říká, že bylo potřeba vymyslet ten model pro řízení územně krajině rozsáhlé, ale jako fragmentární říše sestávající z řady menších států a národů. No a ten hordovní princip je, že ten stát musel být supercentralizovaný a uspořádaný do podoby dokonalé vertikály. Ten stát musel být zbožtěn jako princip, kterému se podřizuje vše. Žádný člověk není nad stát. Za třetí musel být zboštěn sám vladař, no a za čtvrté, administrativní moc musí platit víc než zákon. Když ten car nařídí, tak to je úplně jedno, že je to proti zákonu.
1: Čímž pádem tady se dostáváme k tomu, že Akunin už někdy v roce 14-15 tedy ztrácí iluze o tom, že by Rusko šlo nějakým způsobem demokratizovat. No a teď to pojďme posunout jako k směrem k té realitě. Vladimír Putin, tak jak na začátku taky vypadal, že má závany demokratizace a že s tím Západem nechce být soupeřem, tak strašně rychle zapadl do té kategorie, kterou jsme si právě popsali. Tvrdá ruka, tak trošku jako sakralizovaný vládce, což je teď viditelnější a viditelnější. Dostává se nyní pod poměrně zajímavý tlak. Ta už pátým rokem pokračující intervence na Ukrajině, která začala už v roce 2014, ale viditelnější začala být tou plošnou invazí 2022, ho dostává pod tlak ekonomicky, ale i ta nespokojenost společnosti týkající se vypínání internetu, vlastně takové jako zvláštní únavy, deziluze, nikam se to nehýbe, tak ta začíná být viditelnější. Jo. Vyvozovat z toho lze ledacos. Já bych byl v těch vývodech o tom, že ten Putin a jeho systém, že je pod tlakem a že se rozpadá, byl bych velmi opatrný, ale vlastně něco se děje. Jo. Ty pomyslní buldoci pod kobercem, což je oblíbené rčení, které nám vždycky připomíná naše editorka Daniela, že ho používáme dost často. Jo, řekl bych, že je příznačné, protože spoustu věcí nevidíme v Rusku a jsou tam silové skupiny, tak to všechno teď najednou vytváří určité pnutí. Vzniká otázka, jak pevný je ten putinovský režim, případně i v kontextu toho, co vlastně Jakunin říká.
0: Tak když se podíváme na ty čtyři principy, supercentralizace státu platí. Stát je zboštěný. Často z Kremlu zaznívá, my Rusové právě jsme ochotni obětovat se za ten vyšší princip, tedy ten stát. No jo, ale pak už tam začíná ten problém s tím zboštěním samotného vůdce. Jo, ten kult Vladimira Putina, který ještě prostě někdy před 10 lety vlastně vypadal jako velmi nedotknutelně. A ještě dokonce před pár lety.
10: To hlavní příčina všech problémů, které jsou teď naší straně, je to ani...
0: Tak dneska i ti Z-blogeři už ho nazývají dědečkem.
10: Je to Vladimir Putin, je to že očividné, to všichni znají.
0: To není zbuštěný vládce, že jo? Takže tam prostě něco probíhá. Aleksandr Baunov, takový jako zajímavý politický myslitel, tak používal metaforu, že se vyměnilo ovzduší, že se vyměnil vzduch. Prostě je to pořád ta stejná Moskva, tady máte Rudé náměstí, Spasskou bránu a tak dále, ale ten vzduch okolo je najednou úplně jiný.
1: Já dost často připomínám, že nejde jenom o to, co se reálně děje, ale že jde vlastně i dost často o psychologii. Jo? Jako ti lidé musí tomu věřit a najednou ten Putin je pod tlakem mimo jiné tím, že prostě nevypadá dobře ta situace, kterou psychologicky vytváří. Být na té přehlídce 9. května, nejezdit tam technika a vlastně vnímat tu atmosféru kolem, že se všichni tak trošku furt ohlíží, jestli náhodou nepřiletí ten ukrajinský dron. A do toho ukrajinský prezident Zelenský vydává zvláštní dekret, kterým přikazuje ukrajinským ozbrojeným silám neútočit na přesně vymezený perimetr Rudého náměstí. No to je psychologicky jako strašně ponižující a blbě. Takže to nevypadá dobře.
0: A je to ztráta toho zboštění, protože najednou prostě král je nahý.
1: Ale platí tam A i B, že ten režim se může vlastně vnitřně zhroutit strašně rychle, může to být zítra, ale právě i to B, že to je nepředvídatelné, že ta sakralizace znamená obrovskou míru nepředvídatelnosti, která může znamenat jako ještě další roky podobné vlády, jenom připomínám, že jestli se někdy putinovský režim takzvaně otřásal v základech, tak to byl ten rok 2011-12, který jsme připomněli, že vstoupil Akunin do té politické debaty. No a od té doby uplynulo řadu let a vlastně se nic nezměnilo. Co k tomu ten Akunin říká?
0: Akunin vlastně říká, že změna nepřijde z exilu. V žádném případě v dějinách ti revolucionáři neuspěli. Ale říká, že ta největší hrozba je vlastně z režimu samotného.
8: Chudší vrak diktatury, sama diktatura.
9: Nejhorším nepřítelem diktatury je diktatura. Vždy se sama zničí nedostatkem kontroly, konkurence, špatným výběrem kádrů, když se na vrchol dostanou ti nejšikovnější, nejpřizpůsobivější lidé, ale nikoli v ti nejlepší. Podívejte se na Putinovu elitu. Je to sbírka v podstatě absolutních nul. Putin prostě netoleruje chytré lidi kolem sebe. Tito lidé dělají chyby, a to zásadní, a dělají je trvale. Je velmi pravděpodobné, že v určitém okamžiku, stejně jako poslední carská vláda, učiní osudovou chybu, po které se všechno rozpadne. I takový scénář je úplně reálný.
1: A pokud on teda říká, i takový scénář, to znamená, že udělá Putin osudovou chybu, po které se všechno rozpadne, tak co to otevírá za scénáře? Já se vždycky se vybavím svoje ruské novinářské přátele, kteří se mi smáli už někdy v roce 2010 a říkají, proč vy, západáci, pořád předpokládáte, že po nějaký změně režimu i třeba toho Putinova přijde v Rusku něco lepšího. Jo? Vy si to furt malujete, jako jak se to teda zhroutí a jak to najednou bude západní lepší. Proč to předpokládáte? Všechny dosavadní události v tomto prostoru spíš naznačují, že to bude horší. Tím neříkám, že tohle není špatné a že to nedosahuje nějakého jako kataklizmatu, ale ty scénáře, které můžou nastat po případném pádu Putina, nemusí být vůbec veselé. Myslím si, že úplně posledním, co by si asi všichni přáli, je chaotický rozpad obrovské země s jadernými chemickými zbraněmi, taková druhá Jugoslávie krát 10, občanská válka, všechno, tak toho se všichni chtějí vyvarovat, toho se asi bojí Západ i kdokoliv jiný úplně nejvíc, konec konců teda se toho bojí asi i Čína, takže i ta tak trošku je opatrná, no ale co to jako bude znamenat pro ty samotný lidi, kteří jsou v obrovským proválečným laufun. Ne, že by ta podpora té agrese vůči Ukrajině byla velká, ale ty nacionalistické nálady, ta poptávka po krvi je obrovská. No a co to s tou společností by případně udělalo, vlastně moc nevíme.
0: To je sice pravda, ale já jsem vlastně vždycky na tady ten argument, že to může být ještě mnohem horší, jakože přijde ještě nějaký další nacionalista nebo já nevím kdo a budeme vzpomínat s láskou na Vladimira Putina, co by umírněného imperialistu, tak já jsem ale říkal, taky to není ložený. Naopak zase spíš třeba příklad vývoje po smrti Josefa Stalina, že v 50. letech, tak ukazuje, že ten systém má tendence vlastně potom tyhle ty excesy nějakým způsobem zmírňovat. No a Akunin ovšem mě vlastně šokoval tím, že říká, ne, to jsou takové vaše teorie, protože ve skutečnosti ten problém je právě v té struktuře státu.
1: To znamená v té hordovní.
0: V té hordovní, ne? A říká, ono, kdyby my totiž jsme v tom roce 2011-2012 vyhráli a stal by se Alexej Navalny třeba ruským prezidentem, tak by po nějaké době se ocitl před dilematem, jestli zůstane demokratem, anebo zůstane prezidentem.
8: Demokratickým obrazem Rusii upravovat nemožné.
9: Protože Rusko nelze řídit demokratickými metodami. A to není kvůli ničí zlé vůli. Je to objektivní fyzika. Existují v podstatě jen dva způsoby, jak vládnout obrovské patchworkové zemi, jako je Rusko. Buď ji ovládat silou a strachem z centrálního bodu, nebo ji transformovat v konfederaci, v něco jako Spojené státy Eurázie, kde bude každý region žít po svém a spojí je jen nějaký společný zájem. Druhou cestu nikdy nikdo do opravdu neskusil. Je složitá a riskantní. Pokaždé, když země prošla liberalizací, to novou vládu po chvíli vystrašilo a začala se obávat, že se stát rozpadne. Tak ho začala znovu stavět jako jednotný a nedělitelný. Aby se Rusko stalo demokratickou zemí, musí se vzdát hypercentralizace.
8: Ona должна отказаться от гиперцентрализации.
1: Tak to není úplně pozitivní a optimistická vize, kterou nám Akunin líčí, ale je dobré se nad ní zamýšlet, protože ty scénáře skutečně můžou být všelijaké. Není to absolutně obhajoba Vladimira Putina a jeho krvavého režimu, ale je to spíš přemýšlení nad tím, co reálně je možné čekat po té, co třeba tento režim se zhroutí. A je potřeba počítat i s variantami, které nebudou úplně podle našich předpokladů. Já jenom připomínám opět tu společnost. My se furt bavíme o Putinovi a jeho nejbližších, ale celý ten jeho režim je vystavený na pozadí toho takzvaného kolektivního Putina. Spousta těch skupin obyvatelstva z celého toho režimu vlastně benefituje, nebo až donedávna benefitovala. Teď ale zároveň se dostává jako nahoru další sociální skupina, ty chudší regiony, lidé, ke kterým se dostali velké peníze jako bonusy za válku na Ukrajině, to znamená ty kontrakty a další věci, to teče do těch rodin, to taky je samozřejmě připoutává k tomu režimu. Ta celá smrtonomika, o které mluví ekonom Inozemcev, to jsou jako obrovské peníze, téměř 3% ruského HDP, už jsme to tady několikrát zmiňovali. Další věc je redistribuce majetku, že jo? Ten režim vždycky předhodil ten kus masa nějaké nové skupině a ta se dostala k moci, ta se nebude chtít úplně směřovat s tím, že najednou jako to odevzdá nebo něco, takže to všechno vytváří docela nepřehledný systém, uvidíme, kam to půjde. Myslím si, že speciální pozornosti zaslouží i stav ruské opozice nebo kritiků Vladimira Putina, tam už jsme teda zpátky v tom zahraničí, vůči kterému je Akunin, byť sám, že je v Londýně, poměrně skeptický.
0: Ano, ale on teda vlastně říká, že tuhle tu jeho tezi, že Rusko musí být konfederací, konečně začali chápat i ti opoziční politici, včetně třeba, nevím, Michaila Chodorkovského a dalších. Nejsem si jistý, jestli tyhle plány jsou realistické, ale určitě je to nějaký směr, kudy se dá přemýšlet.
1: Tím naše povídání o Borisi Akuninovi a jeho pohledu na současné Rusko končíme. Ještě vás chceme pozvat na festival Slunovrat, který se koná v druhé polovině června v Opavě. Jedeme tam povídat v rámci podcastu Na východ, tak se těšte, nejenom podcast Na východ, ale i další pořady Plusu tam budou zastoupené. Bude to velmi zajímavé, do Opavy už se těšíme. My tam budeme 19. června večer. A zároveň pro vás taky chystáme výstupy z Mezinárodní konference Plus, která se konala ve středu 20. května ve Vzletu. Byli tam exkluzivní hosté, spoustu toho uslyšíte i tady v rámci podcastu si některé věci ještě projdeme ve větším detailu. Nabrali jsme spoustu zajímavých věcí. Tak to je pro dnešek všechno. Tento i již odvysílané díly najdete v plné verzi v audioarchivu Českého rozhlasu Plus, v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.
11: Oceníme vaše postřehy, připomínky, opravy či tipy na další díly. Pište nám na rozhlasové e-maily, osobní účty na sociální síti X, Facebooku nebo Blue Sky.
1: Děkujeme za vaši přízeň, opatrujte sebe
11: i své blízké.
12: Pro a proti.
13: Evropské komisi nestačila odpověď českých úřadů ohledně toho, jak měl premiér Andrej Babiš vyřešit svůj střet zájmu. Česko musí zodpovědět další otázky. Premiér Babiš trvá na tom, že svůj střet zájmu vyřešil nad rámec českých i evropských zákonů. Podle opozice tomu tak ale není. Hrozí Česku problémy? Zeptám se europoslanců Jana Farského z Hnutí STAN a Ondřeje Knotka z Hnutí ANO.
12: Pro a proti Lukáše Matošky. Dnes po 9:30 na Plusu.
14: Co nám ukazuje nezaměstnanost?
12: Český rozhlas Plus, encyklopedie.
14: Nezaměstnanost ukazuje určitou nerovnováhu na trhu práce, tedy stav, kdy je poptávka firem po zaměstnancích nižší než nabídka práce, což v praxi znamená, že na trhu zůstávají lidé, kteří pracovat chtějí, ale práci nemohou najít. Obecně se za nezaměstnaného považuje osoba, které je minimálně 15 let, aktivně práci hledá a je připravena do ní do 14 dnů nastoupit. Počet nezaměstnaných na trhu se obvykle vyjadřuje mírou nezaměstnanosti, která ukazuje podíl nezaměstnaných ke všem osobám schopným pracovat. Když je míra nezaměstnanosti vysoká, znamená to, že mnoho lidí, kteří by pracovat chtěli, nemůže zaměstnání najít. A to je pro stát problém, protože se o tyto lidi musí postarat a to stojí peníze. Na druhé straně ale, když je míra nezaměstnanosti hodně nízká, mohou mít firmy zase velký problém najít si kvalitní zaměstnance a to brzdí jejich rozvoj. Žádný extrém proto není pro ekonomiku dobrý a ideální je najít zlatý střed, který by udržoval trh práce v takovém stavu, který hospodářství umožní stabilně růst.
12: Půl čtvrté. Český rozhlas Plus. Zprávy.
15: Izraelská armáda vyzvala obyvatele jižního Libanonu k evakuaci na sever od řeky Zahrání. Území směrem na jih považuje za bojovou zónu, informovala o tom agentura AFP. Řeka leží asi 45 kilometrů od hranic s Izraelem. Armáda tak rozšířila už dřív oznámené evakuační výzvy. Poslední se týkala historického pobřežního města Týr, včetně palestinských uprchlických táborů a okolních vesnic, předtím města Nabatia a poté Izrael zahájil bombardování. Sněmovna nedokončila projednávání koaliční novely stavebního zákona ve druhém čtení. Poslanci nebyli před 11. hodinou večer usnášení schopní a schůzi tak přerušili. O slovo jich byly přihlášených ještě skoro 30. K novele se na plénu během dne vyjadřovali převážně zástupci opozice. Těm třeba vadí, že předloha nepřišla z vlády a neprošla tak standardním připomínkovým řízením. Poslanci zvolili do Rady Českého rozhlasu publicistu Petra Žantovského. Působil v Radě České tiskové kanceláře a před 6 lety neúspěšně kandidoval za hnutí SPD do Senátu. Bývalý prezident Miloš Zeman mu taky dřív udělil státní vyznamenání. Senát zvolil druhým místopředsedou Rady Českého rozhlasu Oldřicha Wagnera. V radě je od února 2023. A Plzeň dokončila v zátiší nový dům se 17 městskými byty. Má zelenou střechu a taky zázemí pro dětskou skupinu. Město byty nabídne mladým rodinám, seniorům, handicapovaným a taky lidem, kteří pracují v důležitých profesích. První lidé se do nového domu nastěhují letos v červnu nebo v červenci. Basketbalisté Pardubic si poprvé zahrají o titul v národní lize. V semifinále vyřadili Brno 4-2 na zápasy. Šesté utkání na soupeřově Palubovce vyhráli 98-87. Ve finále se Východočeši utkají s Nymburkem. Obhájce prvenství si v semifinále poradil s Opavou ve 4 zápasech.
16: Překážka na D2 u Lanžhota a omezení na D11 u Libice nad Cidlinou. Na dálnici D2 z Bratislavy do Brna počítejte s překážkou na příjezdu na Moravu. Na 56. kilometru zastavilo nákladní auto kvůli poruše. Projíždějte kolem opatrně. Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové se pracuje za sjezdem na Jičín. Na 42. kilometru silničáři opravují vozovku v pravém pruhu a vybočuje se doleva. Na D5 z Prahy do Plzně opatrně mezi Rudnou a Loděnicí. Na 10. kilometru silničáři opravují pravý pruh a provoz v levém pruhu je plynulý. V Praze pokračuje noční uzavírka Strahovského tunelu. Kvůli údržbě jsou uzavřené oba směry, a to až do 5 hodin ráno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
12: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
15: Dnes bude jasno až polojasno, na severu a východě přechodně kupovitá oblačnost. Nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů, na horách nejčastěji kolem 15. Tolik zprávy.
12: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
13: Očekává se, že Senát odmítne vládní novelu, která rozvolňuje pravidla pro sestavování státních rozpočtů. V horní komoře parlamentu má totiž většinu opozice a ta varuje, že pokud předloha projde, hrozí nekontrolované utrácení. Ministryně financí Alena Schillerová to odmítá. Tvrdí, že podle stávajícího znění zákona už nelze sestavovat rozpočty. Je důvod k přehodnocení rozpočtových pravidel?
12: Pro a proti Lukáše Matošky.
13: Našimi hosty tady ve studiu jsou člen Národní rozpočtové rady, ekonom Petr Musil. Dobrý den.
17: Dobrý den, díky za pozvání.
13: A ekonom z Akademie věd Robin Majálech. Dobrý den i vám.
18: Dobrý den, i já děkuji za pozvání.
13: A začněme od vás. Může si Česko dovolit rozvolnit svoje rozpočtová pravidla?
18: Rozpočtová pravidla, tak jak jsou teď nastavená, nám v podstatě nezaručují to, že se bude dělat dobrá rozpočtová politika, ale zároveň ani jejich rozvolnění nám to nezaručí, takže moje odpověď je v tomto taková trošku ambivalentní.
13: Vaše odpověď je jaká, pane Musile?
19: Tak ta rozpočtová pravidla jsou nastavená proto, aby politické elitě, řekněme, vykolíkovala nějaký prostor, kde se ta elita ještě může cítit bezpečně z hlediska nějaké stability veřejných financí. A to, co pozorujeme teďka v posledních týdnech, tak je vymazání těch, faktické vymazání těch bariér a v podstatě téměř vypnutí jakýchkoliv pravidel.
13: Pane Majalehu, tohle říká opozice, že pokud tato novela projde, tak se otevřou stavidla pro ohromné zadlužování státu. Tuhle obavu vy nezdílíte?
18: Ty rozpočtová pravidla tu nejsou věčně a předtím jsme vlastně tohle neviděli, takže teď automaticky tímhle předpokládáme, že se situace nějak změnila od té doby, co tam nebudou rozpočtové pravidla, tak se ty stavidla povolí.
13: No, ona jak tam budou rozpočtová pravidla, ano, ale budou volnější.
18: Ano, budou volnější. Takhle, já si myslím, že největší problémy české rozpočtové politiky byly vždycky v situacích, kdy se buď to vlastně podsekávaly příjmy toho rozpočtu radikálně, a nebo se přistupovalo k nějaké neuvážené fiskální restrikci. Tohle byly z pohledu historie české politiky hospodářské, tak to byly ty největší zářezy do rozpočtu. Nikdy to nebylo způsobeno nějakou výdajovou expanzí.
13: Takže to samotné rozvolnění pravidel pro sestavování státních rozpočtů podle vašeho názoru nemusí nutně vést k výrazně většímu zadlužování státu?
18: Nutně k tomu určitě vést nemusí.
13: To byste připustil, pane Musile, a takhle zase na druhé straně to komentuje ministryně financí paní Schillerová. Říká, že samotný ten zákon nepřidává na státním zadlužení ani korunu.
19: No jasně, ale tak jako proč byste si bral holínky, značně nepohodlnou obuv, když byste se nechystali do bláta, jo? Když to takhle zjednoduším.
13: Myslíte si, že paní ministrině se chystá jít do bláta?
19: No ne, tak jako proč by potřebovala si tam ta pravidla tak uvolňovat vlastně v míře takové, že v podstatě nebude téměř nic omezovat, kromě finančních trhů. A právě proto máme rozpočtová nebo fiskální pravidla, abychom měli včas jakýsi, to takový kanárek v dole, bych řekl, který nás varuje před tím, tohle už je prostě nebezpečná mez nějakého zadlužování nebo řekněme příliš expanzivní rozpočtové politiky, a když za tu mez půjdeme, tak potom už jsme jenom vydáni na pospas tomu, jestli věřitelé nám budou půjčovat za stávajících podmínek nebo ne. A pokud si toho kanárka v dole vypneme nebo prostě vyndáme nebo ho zabijeme, tak pak už nám jako jiné varovné světýlko nezbývá.
5: Pane Majalehu, já když se přidržím teď té metafory, kterou použil pan Musil, nezbavuje se vláda toho kontrolního kanárka, který by měl vládu upozornit, že to zadlužení státu už je příliš vysoké a že musí brzdit?
18: To zadlužení státu pro ty parametry, jak jsou nastaveny v tom zákonu o rozpočtové odpovědnosti, to nejsou univerzální parametry pro jakékoliv strukturální nastavení té ekonomiky. Jo? Tyhle ty parametry by byly vhodné pouze v případě nějakého output gapu, nějaké nezaměstnanosti.
5: To nám nějaké, přeložte, co to znamená?
18: Rozdíl mezi potenciálním a aktuálním produktem, to znamená, tím nepřímo měříme hospodářský cyklus té ekonomiky a podobně. To znamená, že my se můžeme dostat do situace, kdy vlastně ta rozpočtová pravidla, řekněme třeba to zadlužení 55% dluhu vůči HDP, tak pokud třeba ekonomika bude v nějaké nepříznivé situaci, bude se blížit do recese, tak vlastně tohleto rozpočtové pravidlo bude určovat, aby si vlastně v téhle situaci stanovoval vyrovnaný nebo přebytkový rozpočet, což nám tu krizi nebo nějakou neutěšenou hospodářskou situaci ještě zhorší. Jo? To znamená, že tohleto univerzální pravidlo, kdy si dáme nějaký cap na vlastně zadlužení.
5: Nějakou hranici?
18: Tak, ano, nějakou hranici. Tak v podstatě může působit dokonce proticyklicky. Takže z mého pohledu tohle to není záruka odpovědného hospodaření.
5: Takže vy si myslíte, že vláda se chystá rozvolnit pravidla pro sestavování státních rozpočtů z toho důvodu, aby nakopla ekonomiku a aby mohla efektivněji reagovat v případě, že přijde zase nějaká krize?
18: To vůbec si netroufám komentovat za vládu. Já to hodnotím teď čistě z odborného hlediska, kdy hospodářská politika vlastně této země může být ohrožena tím, že se budou dodržovat fiskální pravidla tak, jak jsou nastavená teď.
5: Pane Musile, tak nejsou ta stávající rozpočtová pravidla v Česku, a to i s přihlédnutím k jiným evropským zemím, příliš přísná, příliš těsná a nebudou dusit ekonomiku v případě, že přijde nějaká další krize?
19: Ne, absolutně ne, protože zaprvé naše ekonomika už několik let je, řekněme, v solidním stavu. Jak tady kolega zmiňoval, potenciální produkt, což je nějaká dlouhodobá kapacitní možnost té ekonomiky, tak my se vlastně nacházíme blízko ní nebo téměř na ní, čili v žádné krizi nejsme. Co se týče té hrozby, jak by fiskální politika mohla reagovat, kdyby krize přišla, tak na to už stávající legislativa pamatuje. Konkrétně v zákoně o rozpočtových pravidlech je takové ustanovení, že výdajové limity vláda může překročit v případě, že bude zasažena ekonomika nějakou hlubokou krizí, konkrétně je tam pokles o 3% HDP, což vychází mimo jiné z té maastrichtské hranice pro 3% schodek veřejných rozpočtů. A ta tam taky byla implementována proto, aby právě státy mohly reagovat, když ta ekonomika bude procházet nějakými nepříznivými časy. Rozhodně to nemůžeme chápat jako novou nulu, jako něco, k čemu se máme přibližovat, ale je to právě ta rezerva pro případ, kdyby byla zasažena ta ekonomika nějakou krizí. Čili z tohoto pohledu vůbec není nutné, podle mého názoru, ta pravidla nějak rozvolňovat.
5: Pane Majalehu, tak není to tak, že už to stávající nastavení pravidel rozpočtové odpovědnosti umožňuje českým vládám pustit do ekonomiky víc peněz v případě nějaké krize?
18: V případě nějaké krize tam je tohleto ustanovení, který v podstatě se ale je stále opatrný. Jo? To není ustanovení, když vám přijde COVID číslo 2 prostě, jo? Tak budete v nějakém jakoby problému. Takže lze to nějakým způsobem zase řešit, ale podle mě tohleto, jako tím, že si tam jde o samotnou jako ideu toho, že vlastně my si máme jako naivní představu, že si tu hospodářskou politiku odřídíme nějakým algoritmem. Jo? To prostě se domnívám, že možné není, protože oni vám do těch konečných výsledků promlouvají i takové faktory, které jsou těžko měřitelné, které nemáte ve standardní makroanalýze. Takže to
5: jako
18: jsou
5: třeba
18: institucionální zázemí, administrativní výkonnost, důvěra společnosti ve vládu a podobně. Jo, to jsou věci, které potom nakonec se ukazují jako velmi důležitý pro udržitelnost vlastně jak toho zadlužení, tak i vlastně nějaká rezilience vůči obecně nějakým externím šokům. Tam se obávám, že tyhle ty algoritmy, a vidíme to i třeba v případě Německa, prostě vy tam narazíte na určité stropy a v té situaci je pro tu ekonomiku nákladnější se držet toho legislativního rámce, než ho opustit a konat jinak.
5: Když tady pan Majalech připomněl ten příklad Německa, já už jsem to říkal, že některé další evropské země mají ta rozpočtová pravidla nastavena, řekněme, benevolentněji než Česko, tak on je to dneska případ Německa, které před časem rozvolnilo ta svoje pravidla, pane Musile.
19: No, já si myslím, že Německo je přesně ten příklad, podle kterého bychom se neměli řídit, protože ta pravidla mají právě smysl ve chvíli, kdy vás tlačí a vtlačí vás k tomu, abyste je dodržovali. Jo? A ne v momentě, kdy vás začnou tlačit a vy si je rozvolníte, aby vás přestala ta pravidla
5: tlačit. Takže ten příklad Německa je podle vás odstrašující, ne následování hodný?
19: Přesně tak. A ještě bych v tom viděl určité nebezpečí v tom smyslu, že Německo vždycky platilo za fiskálně velmi konzervativní nebo řekněme zodpovědnou nebo střábí zemi a my vlastně sledujeme, že se to tam mění a pokud teda už jako Německo přistoupí na tu hru, že jako rezignuje na rozpočtovou odpovědnost, tak pak už bych řekl, že jsme kompletně ztraceni, ale
5: takové, že Německo rezignovalo na rozpočtovou odpovědnost?
19: Tak Německo už mělo v loňském roce větší deficit veřejných financí, než jsme měli my. Takže to rozvolnění pravidla zase nesignalizuje nic jiného, než že je ochotno se dále jako fiskálně rozvolňovat nebo pouštět si žilou. A já bych se jenom ještě vrátil k tomu, jaký je tam teda ten manévrovací prostor, protože ta naše fiskální pravidla se odvíjejí od takzvaného strukturálního schodku, což je právě schodek, který odděluje vliv hospodářského cyklu, čili i v tom je obsažena ta flexibilita. Jinými slovy, když naše ekonomika funguje solidně, což je současný stav, kdy jsme na úrovni potenciálního produktu, tak vlastně nedává smysl mít rozpočty ve schodcích, respektive na té trajektorii, aby se schodky prohlubovaly. Naopak, v případě, že ta ekonomika projde nebo bude procházet recesí, tak ta pravidla nám umožňují ten schodek zvýšit, protože právě to pravidlo se odvíjí od strukturálního schodku, který odmýšlí od vlivu hospodářského cyklu. Čili když budeme v krizi, vlastně nic nám nebrání v tom, abychom výdaje zvýšili tak, abychom tu krizi řešili a pořád budeme splňovat ten strukturální schodek.
5: Rozvíjíte tedy ten svůj předchozí argument, pane Majalehu. Je důvod k tomu, aby stát hospodařil s vysokými schodky v období, kdy se ekonomice víceméně dobře daří?
18: Nutné to není. Jako my ty schodky, to já bych tu jako debatu ještě vrátil o ten krok předtím, proč tyhle schodky vlastně jsou. My máme jako strukturální disbalanci mezi příjmy a výdaji. Jo? To znamená, že
5: pan Musil kýve hlavou
18: tady. To, že my se tady bavíme teď o těch jako dluhových brzdách a podobně, to je vlastně nějaký návazný krok, kde nemusíme třeba úplně souhlasit s tím, nebo moje výtka by byla, že vlastně tyhle ty mechanismy v rozpočtové politice vlastně nenahrazují to, že tady máme ten, nebo nějakým způsobem neřeší ten problém na straně příjmů a výdajů. Takže to je první krok, který si myslím, že by se v rámci té fiskální politiky měl udělat, a to je tedy nějakým způsobem sladit příjmy a výdaje toho rozpočtu. A ta moje výtka je, že tyhle ty mechanismy, o kterých se teď bavíme, to vlastně jako neřeší. To je takový jako hašení jako požáru, ale za mě v tom hašení je trošku voleje, jo, trošku. Takže z tohohle
5: v těch rozpočtových pravidlech je trošku oleje podle
18: vás. Ano, trošku.
5: A proč?
18: Tak jak jsem to říkal, tam i přesto, že tam máme nějaké ty mechanismy, které, a to se bavíme spíš o míře už, jo, to, že se myslelo na to a jsou tam nějaké mechanismy, které se domníváme, že mohou být dostatečné, pro nějaký šok dostatečné být mohou, pro nějaký šok dostatečné být nemohou, záleží, jestli ten šok bude poptávkový, jestli bude nabídkový, to bude úplně měnit charakter toho šoku a podobně. Takže já se nedomnívám, že těmito mechanismy my podchytíme veškerou mnohost té budoucnosti, která nás vlastně jako může potkat.
17: Pane Musile, tak neměly by se vlády české, ať už jakékoliv, zaměřovat spíš na to, aby tady nebyla nerovnováha mezi příjmy a výdaji, než na to konkrétní nastavení rozpočtových pravidel, a neměly by se zaměřit možná víc na ty příjmy? Pokud se nepletu, tak s tím vy asi budete souhlasit, protože i předseda Národní rozpočtové rady, pan Hampl, se vyjadřuje v tom smyslu, že ta daňová zátěž by se měla vrátit před období covidu, to znamená před zrušení superhrubé mzdy, zjednodušeně řečeno.
19: No přesně tak, já souhlasím s tím, co tady bylo řečeno, protože přesně to vlastně systematické nastavení nerovnováhy mezi příjmy a výdaje vede potom k tomu, že pořád máme strukturální schodek veřejných financí kolem 2% hrubého domácího produktu, což je v dnešních cenách zhruba 180 miliard korun. Mluvím teďka o veřejných financích jako celku. Takže jasně, jako slyšeli jsme tady před volbami 21 i před volbami 25, že vlády budou snižovat výdaje, že v žádném případě nebudou navracet to zdanění před takzvané zrušení superhrubé mzdy, ale vidíme, že vlastně žádná z těch vlád nebyla schopná ty výdaje ořezat natolik, aby se ta systematická rovnováha vrátila. Čili pak už jako v té rovnici nezbývá nic jiného, než se právě podívat na tu příjmovou stranu. Ale to je ve finále vždycky věc té politické elity.
17: Radíte tedy vládám, aby zvážili zvýšení daní i této vládě konkrétně, která to tedy v žádném případě nemá ve svém programovém prohlášení?
19: Pokud chceme zachovat rozsah veřejných služeb a veřejných statků, které nám poskytuje veřejný sektor, a pokud zároveň nechceme zvyšovat zadlužení veřejných financí, tak jako nic jiného nezbyde, než zvýšit příjmy toho rozpočtu. A zvýšit příjmy tím nemyslím přijmout nějaké opatření, které bude, nebo ten jehož autor bude tvrdit, že bude lépe nebo důsledněji vybírat daně. To jako se bavíme o nějakých jednotkách miliard. My opravdu potřebujeme řešit stovky miliard nebo minimálně vyšší desítky miliard korun.
17: Tak tady, pane Majalehu, podle všeho s panem Musilem jste ve shodě, ale neshodnete se s touto ani minulou vládou?
18: Určitě ne. Určitě ne, protože vlastně v obě vlády šli do toho, že daně zvyšovat nebudou. U té předchozí vlády tam aspoň došlo k prozření v tom, že některé daně prostě musely jít nahoru, ale vlastně jako mírně, a určitě to nebyly ty daně, jo, protože my ten daňový mix máme postavený, skoro bych řekl, jako že to někdo pochopil úplně opačně, jo, takže a ty daňové změny, které se udály, šly v tomhle trendu vlastně úplně opačně, takže z mého pohledu by se ty daňové příjmy měly poměrně přeskládat mezi výrobní faktory podle toho, jak vlastně přispívají k výkonu té ekonomiky, protože my se stále soustředíme na výrobní faktor práce, jehož podíl na výkonu ekonomiky klesá, a to z pohledu výběru daní je úplně nesmyslné.
17: Připomenu, že našimi hosty zůstávají ekonom z Akademie věd Robin Majalech a člen Národní rozpočtové rady ekonom Petr Musil.
12: Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Atraktivní názorové střety najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
17: Pánové, vraťme se ještě prosím k té rozpočtové novele, která prošla sněmovnou a měla by se jí v polovině června zabývat horní komora parlamentu, tedy Senát. Pokud projde, tak mimo jiné vláda bude moct navyšovat výdaje na klíčovou infrastrukturu nad schválený výdajový rámec. Neusnadní to, pane Musile, investice do strategické infrastruktury?
19: Teoreticky usnadní, ale my jako rada to nečteme takto. My to čteme tak, že zkrátka vláda si byla vědoma toho, že pokud by tyto typy výdajů zahrnovala do výdajových rámců, tak bez nějaké konsolidace veřejného rozpočtu státní rozpočet nesestaví. Čili ona přistupuje k tomu, že tyto výdaje chce dát mimo ty výdajové rámce, aby si uvolnila prostor pro
17: zvyšování výdajů, běžných výdajů,
19: protože jako vidí, že to tak jinak nepůjde. A i když se podíváte třeba na rozpočtový výhled Státního fondu dopravní infrastruktury, který už schvalovala tato vláda, tak tam nevidíte žádný výrazný nárůst dotace ze státního rozpočtu směrem k tomuto fondu. Čili my to zase čteme tak, že vláda nechystá žádný investiční boom nebo nějaký velký skok.
17: Na druhé straně dobře víte, že v tom Státním fondu dopravní infrastruktury původně chyběly prostředky na letošní rok a že to vláda už tato musela nějakým způsobem řešit. Vy sami, jakožto Národní rozpočtová rada, jste to ještě loni rozporovali. Tak nerozváže si v tomto ohledu vláda ruce, aby už se nestalo, že v tomto klíčovém fondu nebude dost prostředků?
19: Tak může si tím samozřejmě rozvázat ruce, ale pořád platí to, že pokud jí chyběly peníze na dopravní infrastrukturu, tak to měla řešit tím, že bude prostě škrtat nebo minimálně zpomalovat růst nějakých jiných výdajů nebo hledat nějaké dodatečné příjmy, ale ona zvolí pravděpodobně tu nejsnažší cestu, to je prostě rozvolnit pravidla v momentě, kdy je tlačí.
17: Pane Majalehu, tak neměla by vláda hledat peníze jinde na ty klíčové projekty? Je to dobře, že si na ně chce půjčovat?
18: Na klíčové infrastrukturní projekty bych neviděl jako problematické, že se půjčuje. Jo? To znamená, jako vydáte desetiletý dluhopis na dlouhodobý infrastrukturní projekt, za mě to je v pohodě.
17: Dobře,
18: jo? Používáte
17: ale
18: dlouhé peníze na dlouhé projekty a potom ale používáte ty průběžné daňové, to daňové inkaso a tím ale máte pokryt zase ty průběžné výdaje. A tohle to tady zase taky nemáme úplně pokryté, takže z tohohle pohledu by tady mělo být aspoň ten rozpočet učesaný v tom, že vlastně dlouhé investiční projekty, na ty si můžeme půjčit, ale pro běžné výdaje, tak tam by měla být základní ta konsolidace příjmů a výdajů.
17: Nedopadne to tedy tak, jak se obává pan Musil, že vláda si rozváže ruce pro investice třeba do klíčové infrastruktury. Ovšem využije toho jenom k tomu, aby se mohla zadlužit v jiných oblastech státního rozpočtu?
18: No, to samozřejmě může, no.
17: A to je problém,
18: a to je samozřejmě problematické, ano.
17: Pane Musile,
19: já bych tomu ještě jenom dodal, že my tam ještě vidíme jedno riziko, které se tady materializovalo po povodních v roce 2024, kdy vláda tehdejší zvýšila výdaje s tím, že to mají být výdaje pouze na odstraňování povodňových škod. Ukázalo se, že vlastně část, dokonce větší část těch výdajů byla nakonec použita na běžné výdaje. Jo? A my se obáváme, že tenhle ten model by se mohl zopakovat. To znamená, vláda použije, nebo by teoreticky použila výdaje, nebo hypoteticky použila tyhle ty nadlimitní výdaje na běžné výdaje, ale zároveň by si v příštím roce třeba nebo v dalších letech nesnížila ten objem výdajů. To znamená, že by je použila jakoby ještě jednou s udůvodněním, teď my potřebujeme stavět tu dálnici, tu železnici nebo tamhle letiště.
17: Ale s tím, že je možné se i víc zadlužit, když se jedná o klíčové investice, s tím byste souhlasil?
19: No, v zásadě jako ano, jako kdybychom si řekli, teď máme tady jako nějaký obrovský celonárodní plán dostavět klíčovou infrastrukturu, pojďme si na to vydat nějaké třeba zvláštní bondy, třeba, jak tady říkal kolega, s desetiletou splatností a bude tam jasně řečeno, bude tam prostě někdo to opravdu hlídat, aby se to nepoužilo na nic jiného, aby opravdu ta klíčová infrastruktura byla dostavěna, tak asi s tím jako nebudu mít problém. Ale já se obávám, že takhle celý ten příběh nestojí.
17: Jak vnímáte ten příběh vy, pane Majalehu?
18: Já vůbec nevidím do rozhodovacích mechanismů této vlády, takže si netroufám to vůbec hodnotit, ale to riziko, ta obava, že se k tomu zachovají jako ta minulá vláda v případě těch peněz na odstranění škod po povodních, tak to je samozřejmě důvodné.
17: Novela taky počítá s tím, že vláda bude moct navyšovat výdaje na obranu nad schválené výdajové rámce. K tomu byste měl podobný komentář jako k té infrastruktuře, pane Musile?
19: Tak tato výjimka už tam byla implementovaná za minulé vlády.
17: Prodlužuje se.
19: Teď se jenom prodlužuje do roku 36. No a zase, my jsme byli svědky toho, že vlastně v prvním roce, kdy se ta výjimka měla využít, tak jako byla tak trošku zneužitá, protože se najednou v kapitole ministerstva dopravy objevilo 20 miliard výdajů, které měly být začleněny do těch obraných. Jo? Takže to je prostě další riziko.
17: Pane Majalehu, váš komentář k obraným výdajům, prosím, stručně končíme.
18: Já si myslím, že Česká republika by spíš měla investovat do kvalitní diplomacie.
17: U toho skončíme se dvěma ekonomy, Robinem Majalehem z Akademie věd a ekonomem Petrem Musilem, který je členem Národní rozpočtové rady, jež dohlíží na sestavování rozpočtu v Česku. Pánové, oběma vám děkuji, že jste si udělali čas. Oběma vám děkuji, že jste přišli.
18: Díky.
19: Díky, hezký den.
17: Od mikrofonu se loučí Lukáš Matoška.
12: Interview Plus.
20: Vládní rady pro pomoc znevýhodněným občanům, obětem závislostí nebo národnostním menšinám pracují na úřadu vlády mnoho let. Vláda Andreje Babiše je chce odsunout na ministerstva. Experti, kteří v radách působí, hrozí rezignacemi. Co udělají lidé, kteří jsou na pomoci státu závislí? Hostem Petra Viziny bude Petr Třešňák, novinář a předseda organizace Děti úplňku, sdružující rodiny s autisty.
12: Interview Plus Petra Viziny dnes po 11:30 na Plusu. Český rozhlas Plus. Kdo je kdo?
21: Klaus von Stauffenberg, šlechtic, německý důstojník, strůjce neúspěšného atentátu na Adolfa Hitlera na sklonku druhé světové války.
22: Kořeny významného rodu Stauffenbergů sahají až do 13. století. Mladý Klaus vyrůstal se svými třemi bratry v luxusu. Od mládí se pohyboval mezi intelektuály. Po nástupu nacistů k moci věřil, že Hitler mimo jiné dostane zemi z hospodářské krize. Později ale své názory výrazně změnil.
21: Po Mnichovské dohodě se s Wehrmachtem zúčastnil obsazování Sudet a později i bojů v Polsku. Postupně si uvědomoval, jakému bezpráví jsou vystaveni Židé a Hitlerovi odpůrci. Během válečného tažení v Sovětském svazu si všímal i vojenské nekompetentnosti Hitlera. Po převelení do Afriky byl vážně zraněn při náletu spojenců. Přišel o levé oko, pravou ruku a několik prstů na levé ruce. Během zotavování v Německu se plně zapojil do odboje.
22: Stal se štábním důstojníkem velitelství rezervní armády a následně byl povýšen na plukovníka generálního štábu, což mu umožňovalo účastnit se porad v Hitlerově hlavním stanu v Rastenburgu ve východním Prusku, dnes na území Polska. Tam 20. července 1944 přinesl aktovku s časovanou bombou.
21: Porada se tentokrát nekonala v bunkru, ale ve vedlejším domku. Navíc po odchodu von Stauffenberga z místnosti byla taška posunuta a následná exploze proto zranila Hitlera jen lehce. Von Stauffenberg se vrátil do Berlína v domnění, že atentát byl úspěšný a vydal rozkazy k zahájení akce Valkýra, jejímž cílem byl obsadit Berlín a další klíčová německá města spiklenci a pozatýkání hlavních představitelů SS a NSDAP.
22: To se nestalo, protože se brzy ukázalo, že Hitler atentát přežil a k převzetí moci odbojem nedošlo. Spiklenci byli brzy zatčeni, nejdůležitější z nich, včetně von Stauffenberga, hned popraveni. V následujícím procesu pak byly odsouzeny a popraveny další 200 lidí.
12: 4 hodiny. Český rozhlas Plus. Zprávy.
15: Spojené státy nejsou ještě podle prezidenta Trumpa spokojené s návrhem dohody s Íránem. Ministerstvo životního prostředí dnes oznámí kompletní podmínky programu Nová zelená úsporám. Fotbalisté Slovácka zahájili baráž o šanceligu výhrou 4-1 na hřišti Artisu Brno. A dnes bude jasno až polojasno, teploty až 25 stupňů.
12: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
15: Spojené státy ještě nejsou spokojené s návrhem dohody s Íránem. Americký prezident Donald Trump to řekl poté, co Teherán představil společné memorandum, které mimo jiné počítá s otevřením Hormuzského průlivu. Dokument zmiňuje, že Írán průliv do 30 dnů zprůjezdní, a to výměnou za uvolnění americké blokády přístavů v Íránu.
23: Plavbu strategickou úžinou by pak kontroloval Írán společně s Ománem. Pravost návrhu memoranda ale Bílý dům odmítá. Podle Trumpa jednání ještě neskončilo. Zdůraznil, že po uzavření dohody musí zůstat Hormuzský průliv otevřený všem, protože mezinárodní vody nemůže nikdo kontrolovat. Spojené státy ale chtějí na volný průjezd komerčních lodí dohlížet. Trump zároveň odmítl, že by zvažoval zmírnění sankcí vůči Teheránu. Obě strany přitom o víkendu avizovaly, že dohoda o cestě k ukončení konfliktu je z velké části dojednaná. Jiří Kordík, Radiožurnál.
15: V dotačním programu Nová zelená úsporám bude možné čerpat na renovace domů bezúročný úvěr. Další a kompletní změny v tomto dotačním programu oznámí Ministerstvo životního prostředí odpoledne. Přímou dotaci získají oproti minulosti už jen nízkopříjmové domácnosti v programu Nová zelená úsporám Light. Minister životního prostředí Igor Červený z motoristů už dříve řekl, že půjde například o lidi, kteří splňují podmínky superdávky.
2: Ještě navíc jsme je schopni podpořit, a to konkrétně, až 250 tisíc korun na zateplení domu a až 150 tisíc na výměnu energetického zdroje v tom daném domě. A pokud by docházelo k nějaké komplexnější renovaci, tak ze strany státu mohou obdržet až 400 tisíc korun.
15: Z programu Nová zelená úsporám už stát podpořil na 600 tisíc domácností, z toho 2/3 od roku 2021. Pražští zastupitelé dnes budou schvalovat nový územní plán. Ten je v přípravě od roku 2012 a měl by nahradit dosavadní, skoro 3 desetiletí starý dokument. Takzvaný metropolitní plán má podle vedení města zefektivnit plánování a urychlit výstavbu. Jde o klíčový dokument, který určuje, kde a v jakém rozsahu se bude smět v Praze v nadcházejících 20 letech stavět. V případě schválení zastupiteli bude platit od 1. září. Fotbalisté Slovácka v úvodním duelu baráže o účast v příští sezóně Šance ligy vyhráli na

0: nějakou euforii.
1: Tenisté Jakub Menšík, Marie Bousková a Karolína Muchová postoupili na grandslamovém Roland Garros do třetího kola. Menšík bojoval proti Argentinci Navonemu v pěti setech. Bousková a Muchová zvládly dvousetové zápasy. Po porážkách s favority naopak vypadly Sára Bejlek a Tomáš Macháč.
2: Překážka na D1 za Přerovem a nehoda v Želetavě na Třevíčsku. Na dálnici D1 z Ostravy do Brna zvyšte opatrnost za Přerovem. Před odbočkou na dálnice na Uherské Hradiště a Zlín na kilometru 268 stojí nákladní auto po včerejším požáru kola. Odstavný pruh je uzavřený, místo je označené. Na nehodu pozor na silnici 38 z Moravských Budějovic do Jihlavy. V Želetavě u samoobsluhy havarovalo osobní auto. A průjezdné je to jedním pruhem Kyvadlově a tvoří se kratší kolony. Omezením počítejte i na silnici 37 ze Žďáru nad Sázavou do Ždírce nad Doubravou. Mezi Karlovem a Vojnovým Městcem silničáři opravují vozovku. Průjezdné je to Kyvadlově jedním pruhem. A v Praze dnes v noci neprojedete Strahovským tunelem. Kvůli údržbě jsou uzavřené oba směry, práce mají skončit do 5 ráno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
1: Dnes bude jasno až polojasno, na severu a východě přechodně kupovitá oblačnost. Nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů, na severu a severovýchodě kolem 20 a na horách nejčastěji kolem 15 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
3: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
4: Po celý květen vám na Českém rozhlasu Plus ve speciálu portrétu s názvem Ženy na frontě nabízíme profily zajímavých a odvážných žen, které prošly bojovými liniemi druhé světové války na její východní frontě. A jako bonus si teď poslechněte příběhy neméně odvážných mužů. V následující hodině na vás čekají reprízy pořadu Portréty s historikem Janem Adamcem. V tom prvním hovoří o legendárním hrdinovi bitvy o Kyjev Josefu Buršíkovi, ve druhém nabídne příběh odvážného tankisty Antonína Sochora.
3: To nejlepší z archivů Českého rozhlasu.
4: Byla by to dobrá otázka do nějaké vědomostní soutěže. Jak se jmenoval poslední žijící Čech, který za hrdinství ve druhé světové válce obdržel titul Hrdina Sovětského svazu? Správná odpověď: Josef Buršík. Když v roce 2002 zemřel, byl už opravdu posledním z Čechů, kteří toto nejvyšší sovětské vyznamenání dostali za bezpříkladnou odvahu. Ve speciální řadě portrétů s názvem Velitelé pozdějšího generálmajora Josefa Buršíka připomene historik Jan Adamec. Honzo, vítám tě, hezký den.
5: Dobrý den.
4: A dobrý poslech přeje i David Hertl.
3: Velitelé.
4: Honzo, jsem moc rád, že jsi tady zase ve studiu. Já teďko ti trochu vezmu vítr z plachet a to důležité řeknu na začátek sám. Josef Buršík se narodil, to je hezké datum, 11.9.1911, samé jedničky a devítky, v Postřekově, nedaleko Domažlic. Absolvoval nižší průmyslovou školu v Plzni a pracoval jako stavební asistent. A v letech 1933 až 35 absolvoval vojenskou službu. Poté mimo jiné se podílel na budování našich vojenských opevnění na Náchodsku. V září 1938 byl mobilizován, on působil na Sokolovsku a když tedy bylo naše pohraničí připojeno k nacistickému Německu, tak se vrátil do rodné obce. A to je dobré téma, protože on se sice vracel do rodné obce, ale nikoli do Čech, ale do Bavorska.
5: Byla to vlastně jedna z mála obcí, která byla přičleněna k Třetí říši po Mnichovu. A přestože tam vlastně byly intenzivní kontakty s Bavorskem, jeho otec pracoval v Bavorsku a tam zřejmě na tom pohraničí to nebylo nic ojedinělého, tak to bral velmi trpce. Už jeho otec, který měl na něho velký vliv, tak mu vlastně vštěpoval, že je nejenom hrdý Čech, ale hlavně hrdý Chod. A tahle ta chodská identita tam hraje velmi důležitou roli pak v jeho vyprávění a vůbec v tom vnímání vlastenectví a toho, co má v tu kterou chvíli udělat. Takže pak pro něj byla jednoznačná volba z toho, chtěl jsem říct protektorátu, ale v tomhle případě z té Třetí říše uprchnout a absolvovat tu již známou anabázi přes Polsko a po porážce Polska do Sovětského svazu, tam strávit mnoho měsíců na let v těch internačních táborech a pak se vlastně na začátku roku 1942 dostat do toho výcvikového tábora v Buzuluku a být součástí, být v tom jádru už v těch nižších důstojníků, kteří pak tvoří vytvořili základ toho československého praporu.

0: respektive armádního sboru později.
1: Josef Buršík byl tím, kteří také byli poprvé nasazeni u Sokolova v březnu roku 1943. Dočetl jsem se, že on byl dokonce snad jedním z posledních, kteří viděli živého Otakara Jaroše.
0: On byl velitelem čety v té Jarošově rotě a opravdu byl jedním z posledních, který ho viděl, a on sám s několika málo muži přežil tu bitvu u Sokolova. A pak hlavní ostruhy a hlavní svoji vojenskou slávu získal při tom slavném dobývání Kyjeva, kdy se ty české jednotky trošku náhodou vlastně dostaly do pozice, kdy pronikly do centra a byly mezi prvními jednotkami, které se dostaly do centra Kyjeva, a to jim vlastně pak přineslo nehynoucí slávu a společně s Richardem Tesaříkem a s Antonínem Sochorem byli vyznamenáni těmi nejvyššími sovětskými vyznamenáními.
1: To jsme v listopadu 1943 a teď poprvé otevřeme knížku Josefa Buršíka Nelituj oběti, která vyšla v roce 1992. Jsou to nádherné vzpomínky, je dobře, že se podařilo je vydat, že Josef Buršík je stihl sepsat. To, co si budeme teď citovat, tak to je shodou okolností vzpomínka nikoli samotného Buršíka, ale velitele samostatné čety automatčíku 2. pěšího praporu brigády Oldřicha Kvapila. Jak to tedy bylo u Kyjeva?
2: My se probili ke středu Kyjeva z jiného směru, ale Buršíkovi a Tesaříkovi tankisté tam byli před námi. První chtěli být ve městě tankisté generálporučíka Kravčenka, kteří měli útočit od západu. Nebyli. První se do města probili Čechoslováci. Sotva vyjel první tank na náměstí, ozval se výbuch miny a současně výstřel z německého tankového kanónu. Tank hořel. Stejně dopadl i další tank, který se pokusil proniknout na náměstí velkou rychlostí. Generál Kravčenko pak dal přisunout houfnici a nařídil veliteli děla přímou palbou rozstřílet nárožní domy ulice ústící na náměstí a zničit za nimi ukryté německé tanky. Dělostřelci úkol splnili, jeden německý tank dokonce zapálili. Ostatní nacistické tanky a samohybná děla odjeli. Celé zdržení představovalo jen krátkou dobu, sovětští vojáci se činili. Generál se pak s námi rozloučil, nebyl si jistý, s jakými hodnostáři se domlouval, ale zachoval se opravdu rytířsky, to je třeba konstatovat. Celá tanková armáda, desítky a desítky tanků, pak zahájila další postup.
1: Ono se často mluví o tom, že Čechoslováci doslova prolétli s těmi svými tanky Kyjevem, tak s tím létáním to asi tak jednoduché nebylo. Bitva o Kyjev trvala 16 hodin, ale opravdu Čechoslováci tam byli první. Já bych jenom chtěl říct, že už teď si na webu Českého rozhlasu můžete prohlédnout fotku u portrétů věnovaných Richardu Tesaříkovi, a je to ta legendární fotka, na které jsou Richard Tesařík, Josef Buršík a Antonín Sochor. Ta fotka se stala slavnou proto, že později byla tedy různým způsobem cenzurována a upravována, protože Josef Buršík, a to vám teď neřeknu, to se dozvíte za chvíli, zkrátka měl takový malý problém ve vztahu k tomu komunistickému režimu. Tak to byl Kyjev, potom přišla Dukla. Začátkem roku 1944 byl Buršík jmenován velitelem 2. tankového praporu a v této funkci se tedy bojů na Dukle účastnil. Možná si nejprve opět ocitujeme z té jeho knížky. Ono se ví, že Buršík byl k tomu, co se na Dukle dělo, velmi kritický.
2: Nedovedu pochopit, kdo dal rozkaz, aby do boje byly nasazeny všechny naše tanky, když se předtím o něčem takovém na poradě velitelů vůbec nehovořilo. Veliteli naší brigády Jankovi jsem navrhoval nepoužívat tanky najednou, ale v menších skupinách a za podpory dělostřelectva. Před námi byl lesnatý, kopcovitý, složitý a náročný terén. Tady musí mít velitelé dokonalý přehled o situaci, aby mohli útočící skupiny řídit. Němci se houževnatě bránili. Zaminovali každou sjízdnou i schůdnou píť země, mosty, cesty, prostě všechno, co mělo nějaký význam pro obranu. Na některou z kót se útočilo až 10x. Ztráty na naší i sovětské straně byly značné, dosáhly až 70% původního stavu bojových jednotek. Těžkou překážku nepředstavovaly jen zátarasy, minová pole nebo palba nepřítele, ale i zima, dlouhé deště a neschůdný terén. Sovětské ztráty na relativně malém úseku fronty dosahovaly obrovských počtů. Na 85 000 mrtvých a raněných. 6,5 tisíce Čechoslováků zaplatilo karpatské tažení svým zdravím a životy.
1: Honzo Josef Buršík později řekl, že takovým problémem bylo, že sovětský generální štáb plánoval tu dukovskou operaci s ohledem na politické a nikoli na, řekněme, vojensko-strategické cíle. Je to tak?
0: Tam je potřeba říci, že ona nevyšla, ta původní myšlenka, to znamená, ten vojenský útok přes ty Karpaty měl následovat poté, co v rámci Slovenského národního povstání se podaří získat na stranu Slovenského národního povstání slovenskou armádu. A ta armáda obsadí tu Duklu, obsadí ty kopce a tím pádem vlastně otevře to Slovensko té armádě. A ta armáda pak nebude dobývat tu Duklu, ale vjede do Slovensko a tam teprve bude bojovat. Pokud by bylo s kým. To se ale nevyplnilo a Němci ještě takřka v předvečer začátku povstání začali obsazovat Slovensko a odzbrojili velkou část těch slovenských divizí. Některé s Němci bojovali, některé ne, ale hlavně Němci obsadili tu Duklu, takže pak ta Rudá armáda a ten československý armádní sbor útočili do Plných, což nebylo v tom původním plánu. Problémem byl, že se ta operace neodvolala, zůstala naplánovaná a oni i ti sovětští velitelé věděli, že to bude, myslím, že tam zaznamenán výrok jednoho těch nejvyšších velitelů, že to bude pěkný bor. Protože to nebylo dostatečně připravené, přesto se v tom pokračovalo a výsledek byl takový, jaký byl, ale to je prostě válka, která se tímhle způsobem na té východní frontě vedla.
1: Hodně se mluví o tom, že už v Sovětském svazu se Buršík dostal do hledáčku tehdy ještě tajné komunistické organizace u československých jednotek na východní frontě. Zmiňuje se jméno pochopitelně Bedřicha Rajcina. Buršík prý opakovaně kritizoval to propagování komunistických myšlenek u jednotky. Armáda podle něj měla být apolitická. Je to ten okamžik, kdy se na něj komunisté zaměřili?
0: Určitě Buršík patřil společně s dalšími k takzvané té oranské skupině, což byli ty důstojníci, kteří byli primárně nekomunisticky naladění a velmi kritizovali, velmi nelibě nesli, že tam ta komunistická menšina podle Buršíka v těch pamětích rozkládá morálku té jednotky, snaží se jí indoktrinovat komunistickými myšlenkami a Buršík tam jednoznačně píše, že je pravdou, že většina toho sboru, většina těch jednotek byli nekomunisté. A několikrát se dostal i do konfliktu právě s těmi takzvanými hvězdáři, což byli příslušníci té komunistické skupiny, napojení také na sovětské tajné služby, na NKVD, že jo, hlavně Bedřich Rajcin, ale i třeba Jaroslav Procházka. A problém byl v tom, že oni si pak vždycky stěžovali Ludvíku Svobodovi a údajně Ludvík Svoboda se vždycky přiklonil na stranu těch hvězdářů v zájmu zachování dobré kooperace se Sověty. Ta jeho pozice taky nebyla úplně jednoduchá a Buršík si tam stěžuje, že ho několikrát vlastně kázeňsky trestal za to, že se třeba snaží namísto těch pro komunistických politických setkání organizovat nebo účastnit se nějakých nekomunistických politických setkání, což ti hvězdáři strašně nelibě nesli. Zároveň už z rodiny od otce byl politicky směřoval k sociální demokracii, což se pak projevilo i po válce, že se angažoval v sociální demokracii i aktivně, nechal se zapsat i na kandidátku sociální demokracie ve volbách v roce 1946 a tam vlastně na něj vzniká, dalo by se říct, jako spis, a je už sledován tou tajnou službou, později tedy OBZ a Rajcinem. A Rajcin ho má na tom seznamu lidově demokratickému režimu nepřátelských důstojníků, které se nepodařilo dostat ke KSČ v těch letech 45 až 48 během té třetí republiky. Ale Buršík měl obrovskou výhodu, podobně jako Tesařík a další, že je chránila to nejvyšší sovětské vyznamenání.
1: Důležité datum 6. říjen 1944. Josef Buršík byl u toho, když u obce Vyšný Komárník českoslovenští vojáci poprvé překročili během té války hranice státu a vztyčili státní vlajku. Jenom bych rád upozornil, ono se o tom opravdu hodně mluví, že Buršík byl vždy vlastně tak trochu v té první linii. Během 2,5 roku bojů byl 9x raněn. No, ta jeho jednotka od Dukly pokračovala přes Polsko, potom přes ty boje o Ostravu 30. dubna 45 a do Prahy Buršík dorazil 9. května 45 odpoledne. Po návratu do vlasti byl jmenován velitelem tankové brigády v Ostravě.
3: Posloucháte Portréty velitelů. Příběhy hrdinů, kteří bojovali proti Němcům na východní frontě. Najdete je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: A z rady slavných velitelů si dnes připomínáme Josefa Buršíka. Ve studiu jsou David Hertl a historik Jan Adamec. Honzo, už jsme se dostali tedy do období po druhé světové válce, ty už to malinko naznačil. V roce 1946 kandidoval Josef Buršík za sociální demokraty. Jak se to všechno seběhlo, o tom si opět můžeme ocitovat z jeho pamětí.
2: Už za první republiky jsem se hlásil k politice sociálních demokratů a jejich myšlenky jsem podpořil v posledních svobodných volbách v roce 1946 tím, že jsem za tuto stranu kandidoval za Ostravský kraj. To se pochopitelně nehodilo komunistům. Hrdina Sovětského svazu a nebije se za program komunistické strany. Na kandidátce jsem byl hned za Jankovcovou, pozdější ministryní komunistického režimu. Byl jsem prvním náhradníkem pro případ, kdyby se některý z navrhovaných poslanců voleb vzdal nebo zemřel. Na kandidátku jsem se nechal zapsat proto, abych demonstroval, že v československé armádě a v důstojnickém sboru nejsou výlučně komunisté. Zúčastňoval jsem se veřejných shromáždění, hovořil o zkušenostech z války i o tom, jak by to mělo vypadat u nás. Pochopitelně docházelo stále častěji ke sporům v mém blízkém vojenském okolí. Chodili za mnou agitátoři, abych vstoupil do komunistické partaje, ale já vždy odpovídal, že jsem nenasazoval život ani životy kamarádů kvůli nějaké straně, ale kvůli svobodné republice. Jedno z nich se musel ze svého bytu doslova vyhodit třikrát.
1: Když teď malinko ukročíme stranou, tak kromě těchto velkých událostí prožíval Josef Buršík i své, řekněme, osobní štěstí. V září 1947 se oženil, brzo se jim narodila první dcera. Zároveň měl i problémy zdravotní, ta válka se na něm hodně podepsala. Léčil si tuberkulózu, což velmi zkomplikovalo jeho studia na sovětské válečné škole. Dozvěděl jsem se, že nějakým způsobem po únoru 1948 se zapojil nesnad rovnou do nějakého protikomunistického odporu, ale že zkrátka věděl něco o tom, že se cosi chystá.
0: No, on tam popisuje, že ho vlastně kontaktoval někdo z okruhu Milady Horákové a nabídl mu, jestli nechce být součástí jakéhosi odboje protikomunistického jako vojenský velitel, což on tedy odmítal vzhledem ke svému zdravotnímu stavu. On i podle svých slov uvažoval, že odejde z armády právě kvůli tomu zdravotnímu stavu a té neúplně dobře léčené tuberkulóze. A zřejmě i ta atmosféra v armádě po únoru 1948 ho přiměla k těm úvahám, že by z té armády úplně odešel a vrátil se do rodného kraje a tam začal nějak působit a najít si nějakou civilní kariéru. Nicméně v té době byl velmi intenzivně sledován právě vojenskou kontrarozvědkou a to vedlo vlastně až k tomu osudnému dni 11. listopadu 1949, kdy byl tedy zatčen a začíná se ten jeho druhý život.
1: V té době působil v Ostravě, byl navštíven jedním ze svých nadřízených a bylo mu sděleno, že se má dostavit na jednání na generální štáb. A co bylo dál, o tom opět Buršíkovi vzpomínky.
2: Cesta do Prahy proběhla v relativní pohodě. Já měl ale v hlavě hotový kolotoč. Netušil jsem, oč šlo. Zašera jsem zahlédl siluetu Hradčan. Společníkům jsem sdělil, že je pozdě, na ministerstvu se už neúřaduje a tak přenocuji u známých. Následující den se k služebnímu jednání dostavím. Kapitán Kosy na plný ochoty mě začal zvát do svého davidského bytu. Ráno to prý budu mít na ministerstvo jen skok. Nechal jsem se uchlácholit a naše společnost pokračovala v cestě ulicemi Prahy. To už jsme byli v těsné blízkosti Hradčan. Auto uhánělo stále rychleji, proplétalo se starými hradčanskými uličkami a doslova se řítilo k neznámému cíli. Napětí vrcholilo. Vypálil jsem na Kosinu ironicky, kde to prosím tě bydlíš? Odpověď jsem dostal v příští chvíli. Prudce jsme zastavili před velkými železnými vraty, která za námi v zápětí zarachotila. Auto bylo na nádvoří vojenské věznice. První rychle vyskočil Kosina. Levou rukou vytáhl z kapsy zatykač, který ho tam pálil několik hodin. Připadal jsem si jako ve snu. Copak jsem nějaký zločinec? Najednou byl okolo mě půlkruhový kordon. S Kosinovou pistolí na mě mířila ústí několika automatů. Neudržel jsem se a zařval. Vy jste horší pakáč než gestapáci.
1: Vojenská věznice, do které dorazili, to byl ten později neblaze proslulý hradčanský domeček nedaleko Lorety. Tam se odehrála spousta hrozných věcí, nicméně Josef Boršík v těch pamětech uvádí, že jemu samotnému se snad veškeré to fyzické nebo tělesné mučení vyhnulo.
0: On tam píše, že tady nebyl mučen nebo nebyl nějak drasticky týrán, jako se to stalo jiným, ale to nic vlastně neměnilo na tom jeho pozdějším osudu, kdy byl tedy odsouzen k 10 letům podle paragrafu 231 a hlavním tím důkazem měla být ty kontakty, ta příprava údajného spiknutí nebo ta velezrada a propadly mu všechna občanská práva. Zajímavé bylo, že se pak na jaře 1950 odvolal, tak mu ten trest ještě zvýšili o 4 roky. No a čekal by ho pravděpodobně jako osud podobných vězňů. Uvažuje o tom, že mu nedali trest smrti nebo doživotí právě kvůli tomu, že měl tu tuberkulózu a očekávalo se, že brzy v tom vězení zemře. Je otázka, co by se s ním stalo po roce 1954, kdyby přežil po té slavné Chruščevově návštěvě, při níž se ptal na osudy těch bývalých hrdinů Sovětského svazu a těch hrdinů od Kyjeva a Sokolova, jestli by, kdyby žil, jestli by ho propustili a vrátili ho do armády, nebo jestli ta obvinění byla natolik závažná, že by to před Chruščovem zapřeli nebo nějakým způsobem ho označili za těžkého zrádce. Každopádně ten jeho osud vzal opravdu ještě jeden další nečekaný obrat, který není zase tak častý v těch příbězích, a to je, že utekl, že se mu podařilo dostat nejenom z té věznice, respektive z té nemocnice, kam byl převezen a kde fingoval s pomocí přátel a sympatizujících lékařů těžkou nemoc, takže ho vlastně převezli do blízké nemocnice nedaleko toho Mírova a odtud dokázal utéct a dostat se až vlastně přes hranice. Je to útěk takřka neuvěřitelný a mě vlastně na něm zaujalo ta síť pomáhajících, díky nimž to bylo možné. To nebyl útěk, kdyby se nějaký jeden superman probil skrze stráže, ale byl to pečlivě naplánovaný útěk nemocného člověka, ve kterém bylo zapojena celá řada lidí a pak později z těch hlášení té vězeňské zprávy i té STB vidíme, jak z toho byli naštvaní, jak pak nešetřili kárnými postihy a jak bylo vůbec něco možného, že takovýhle člověk, kdyby to byl jen nějaký jako bezvýznamný vězeň, ale prostě ten bývalý hrdina Sovětského svazu takhle dokázal uprchnout a dostat se mimo dosah komunistických orgánů.
1: Ono to zní hezky, Honzo, ale tam je důležité říci, že utíkali manželé Boršíkovi, ale nechávali tady doma něco hodně důležitého.
0: Ano, to byla vlastně pro něj největší ztráta a nejtěžší cena, kterou vlastně musel zaplatit za tu svobodu, že tu museli nechat své velmi malé dcery. Oni překročili ty hranice v roce 1950 a shledali se s nimi až v roce 1963, kdy byli po velkém diplomatickém nátlaku Velké Británie, ty dcery se mohly dostat na západ. A Boršík to tam popisuje, že pro něj to bylo těžké, ale ještě těžší to vlastně bylo pro jeho ženu, protože ona tady vlastně musela nechat své dvě malé děti a ten přechod i vlastně vůbec se s tím smířit bylo velmi, velmi těžké pro ně.
1: Ty už si to řekl, Velká Británie, on se tam dostal v roce 1955, do té doby byl v západním Německu, kde se musel podrobit několika velmi složitým operacím, při kterých mu bylo odebráno 6 žeber a celá 1 plíce. Nakonec tedy té tuberkulózy se už definitivně zbavil. A když jsme řekli Velká Británie, pojďme ještě říct 2 věci. Nejprve 50. léta, Československo v té době dělá jakousi kampaň za návrat emigrantů a Boršík dostává zajímavý dopis od svého bývalého kamaráda.
0: V roce 1955 přes Československou ambasádu je mu předán dopis, který tam ve svých pamětech cituje. Není to úplně bez hořkosti, kde ho vlastně takovým velmi kamarádským a žoviálním tónem láká zpátky jeho frontový kamarád a jeho nejbližší bojovník, kterého v těch pamětech předtím tituluje jako Ríša, a to je právě Richard Tesařík. Je otázka, do jaké míry to formuloval sám Tesařík, do jaké míry to byla práce rozvědky nebo STB, jestli třeba Tesařík o tom vůbec věděl, nebo jestli prostě zneužili jen jeho jméno. Každopádně Tesařík v té době byl ve velmi prekérní situaci, také vlastně bojoval o svůj návrat do armády po tom trestu a taky asi zřejmě byl vydíratelný. A je otázka, jestli to opravdu formuloval, protože Boršík všechno mu Tesaříkovi odpustil. I vlastně tenhle dopis, že ho poslal, že byl určitě pod tlakem, ale velmi hořce tam kvituje poslední větu, kde vlastně Tesařík upomíná, že má doma stále ty dvě malé děti. A to bylo evidentně jako velmi citlivé místo. A tohle zanechalo i po těch letech, i když jinde u Tesaříkovi hovoří jenom pozitivně, tak tohle v něm nechalo jako velmi negativní a hořkou stopu, že tam ty děti byly takhle zmíněny.
1: Já ještě řeknu, že Boršík po 21. srpnu 68 uspořádal s krajany a s některými britskými přáteli demonstraci proti okupaci Československa. Potom odešel na sovětské velvyslanectví a tam se oficiálně zřekl všech sovětských válečných vyznamenání. vyznamenání. On to nejvyšší vyznamenání už fyzicky neměl, protože mu bylo zabaveno ano. v těch 50. letech ano, při nějaké domovní prohlídce státní bezpečnosti.
0: Myslím, že ano, on byl jako oficiálně jako zbaven i z hlediska toho výroku soudu. A tam mě vlastně jedině napadlo, že Richard Tesařík zemřel v roce 1967, už tedy jako byl z armády. Jak by asi reagoval Tesařík na ten srpen 1968? Jestli by vlastně se takhle dvě zcela rozdílné postavy, Buršík racionálně a Tesařík podle mě možná emocionálně, nerozhodli pro to samé a jestli by Richard Tesařík také nevrátil ta vyznamenání na protest proti té zradě 21. srpna 1968, ale to se bohužel už nedozvíme.

0: Léčení ve Velké Británii bylo evidentně dobré, protože Josef Buršík se dožil požehnaných 90 let, zemřel v červnu 2002 v Northamptonu ve střední Anglii a byl pohřben v generálské uniformě v československé sekci britského vojenského hřbitova v Brookwoodu vedle našich slavných letců. V říjnu 2006 mu prezident Václav Klaus propůjčil in memoriam řád Bílého lva první třídy. A to je už poslední informace z dnešních portrétů věnovaných slavným velitelům, ve kterých hostem byl historik Jan Adamec. Honzo, díky, že jsi přišel, na slyšenou.
1: Děkuji za pozvání.
0: Ukázky přečetl David Schneider, technicky spolupracovali Iva Podzimková a Adam Cejnar, dramaturgem byl Stanislav Winter. No a David Hertl je tím posledním, kdo vás pořadem provázel, a už teď se těším na setkání u dalších portrétů věnovaných slavným velitelům.
2: Posloucháte to nejlepší z archivu Českého rozhlasu. Dokumentární pásma, rozhovory s významnými lidmi, unikátní pohledy do historie od osobností, které už za mikrofonem neuslyšíte. To vše najdete také na webu plus.rozhlas.cz.
0: Legendární velitel našich samopalníků na východní frontě druhé světové války Antonín Sochor byl muž, který mnohokrát prokázal neskutečnou odvahu. Vždyť po jedné z bojových akcí mu z těla vyoperovali přes 200 střepin. O to víc zaráží, co se v jeho životě dělo po konci války. A to včetně smrti v 36 letech. Smrti, která dodnes nepostrádá jistý nádech záhady. O tom všem bude teď ve speciální řadě portrétů s názvem Velitelé hovořit historik Jan Adamec. Honzo, vítám tě, hezký den.
1: Dobrý den.
0: A spolu s ním vás zdraví také David Hertl.
2: Velitelé.
0: Honzo, když se dívám do životopisu Antonína Sochora, tak hned na samém začátku mě zaujalo to, že se v červnu 1914 narodil v Lóberku, v takové vesničce v severním Poríní ve Vestfálsku. Tak to je zvláštní začátek pro hrdinu Sovětského svazu. Jak se tam ocitl?
1: To souviselo s povoláním jeho otce, který byl horník, a vzhledem k tomu, že nenašel práci v Rakousko-Uhersku, tak vzhledem k tehdejší globalizované Evropě odešel za prací do Německa. Tam se tady Antonín narodil, a když vypukla válka, tak ale jako podaný Františka Josefa I. tak později narukoval, a Sochorova matka se vlastně vrátila do Duchcova, které bylo jejím rodným místem, a tam vlastně Antonín Sochor vyrůstal a Duchcov je spojen i s tou jeho ranou vojenskou kariérou.
0: Kvůli hospodářské krizi se nepodařilo mladému Antonínovi dokončit obchodní akademii v Teplicích. Ty si teď říkal o vojenské kariéře. V říjnu 1936 nastoupil prezenční službu v Trenčíně. To už za sebou má dokonce vstup do sociální demokracie v roce 1934, tedy ve 20 letech. Na té vojně následovala poddůstojnická škola, zažil pochopitelně i mobilizaci v září 1938, to byl na Slovensku. A on pak zůstal v armádě jako déle sloužící důstojník, nicméně po vzniku protektorátu, tedy armáda postupně se likviduje, Antonín Sochor se vrací domů, do Duchcova, ale Duchcov to už nejsou Čechy v tuhle chvíli.
1: Duchcov už patří k třetí říši, takže podobně jako u Josefa Buršíka, tak vlastně on se vrací jako velký vlastenec, ale musí se vrátit do Německa. U něj je to vlastně ještě komplikované tím, že se tam dostává i hned do konfliktů s místními Němci, výrazně se jako angažuje. Samozřejmě Češi na území třetí říše to měli nesmírně složité, zvláště národně smýšlející, takže postupem času v něm dozrává myšlenka odejít. Navíc je to v podstatě profesionální voják, který nemá uplatnění, ale ta jeho cesta je komplikovaná i v tom, že je nakonec internován v jednom pracovním táboře u Lipska, a vlastně jako jedinou možností, jak se dostat ven, je formálně zažádat o vstup do Wehrmachtu, a pak vlastně z toho utíká, dostává se tou cestou přes severní Čechy do Polska, a tam se vlastně zařazuje a stává se součástí toho polského legionu, a brzy i díky svým schopnostem je i pak vytipován jako jeden z klíčových důstojníků a součástí toho jádra, z něho se pak tvoří ta Československá brigáda a později ten armádní sbor.
0: Musím tady dodat, že v těch zápisech jsem si přečetl, že to nebyl úplně typický vysoký voják, měřil jenom 164 cm. Je to tak, jak jsi říkal, po tom vzniku prvního československého samostatného praporu byl jmenován v únoru 1942 velitelem výcvikové čety, převzal velení čety průzkumníků a poprvé nasazen byl v březnu 1943 u Sokolova. To je bitva, o které už jsme v portrétech věnovaných velitelům mnohokrát hovořili. Co zažil žil u Sokolova Antonín Sochor, o tom si můžeme přečíst z knížky Karla Richtera Statečný život a tajemná smrt podplukovníka Sochora.
3: Samopalníci ve štiplavém čoudu hořících chalup směřují do nejohroženějších míst. V mračnech prachu a dýmu se přibližují k najíždějícím tankům, občas hodí samopalník granát, podpás nebo zápalnou láhev na korbu. Jejich rtuťovitý velitel Sochor teď právě vrhl granát a transportér definitivně skončil svou jízdu. Ve štiplavém dýmu se podporučík srazil s vysokým Němcem. Stojí krok od sebe, jeden na druhého míří samopalem. Rozhodnou zlomky vteřin. Sochor chce blesku rychlým úderem pažby vyrazit Němci zbraň z rukou. Soupeř stačil stisknout spoušť. Třeskla krátká dávka. Sochor ucítil palčivou bolest v levé paži. Kdo si z jeho průzkumníku přiskočil a srazil Němce pažbou k zemi. Sochor tiskne krvácející levičku k boku, v pravé ruce samopal a pálí. Další Němec se svíjí, dávka provrtala břicho. Než Sochor přeběhl od jedné chalupy k druhé, levý rukáv je nasáklý krví. Jeho samopalníci naléhají, aby se dal ošetřit. To nic, je to jen průstřel. Nedal znát, že rána bolí, jako kdyby měl ruku na maděru. Doktor se mi na to pak podívá, uklidňoval vojáky. Teď musíme ke kostelu, tam se to začíná vařit.
0: Se zraněním byl Sochor převezen do nemocnice v Charkově. A zase ta ukázka takového jeho hrdinství, odvahy nebo statečnosti. Charkov byl po třech dnech dobyt německou armádou a Sochorovi se podařilo z toho nacisty obsazeného města uniknout a nejen to, ještě z něj vyvedl další dva Čechy. Takže byl vyznamenán za statečnost. A teď se rychle přesuneme do podzimu 1943. I to je věc, o které už jsme v portrétech hovořili. To je ta slavná bitva nebo spíš osvobození Kyjeva, na kterém českoslovenští vojáci měli rozhodující podíl. Sochor byl v té době velitelem motorizované roty první československé samostatné brigády. To byli ti samopalníci, kteří jezdili na tancích a seskakovali z tanku, když bylo zapotřebí tedy řešit nějakou operaci jiného typu. Co se tam odehrálo, o tom opět z knížky Karla Richtera.
3: Pěchota se zvedá do útoku. Tankový prapor už pronikl daleko dopředu. Náhle se jeho postup zastavil. Pláň protíná hluboký protitankový příkop. Sesednout, křičí Sochor. Jeho hlas stěží proniká vřavou. Chraňte tanky! Samopalníci i ženisté se skákali. Tanky manévrují mezi výbuchy. Jejich kanóny vytrvale duní. Lehké kulomety pomáhají blokovat nepřátelská palebná ohniska. A už vybuchují nálože, kterými ženisté prorážejí průchody. I samopalníci se rozhánějí lopatami a krumpáči. Vladimír Beneš vzpomínal. Najednou vidím periskopem před sebou široký protitankový příkop. V prvním okamžiku věřím, že můj tank tu překážku zdolá, že nebude tak hrozná. 10 metrů před příkopem však musím zastavit. Příkop je asi 5 metrů široký a 2, možná 2,5 hluboký. To je přes příliš. Okamžitě se na nás snáší hustá palba protitankových střel. Na rozkaz velitelů vyrážejí dopředu samopalníci a ženisty strhávají břeh příkopu, aby naše stroje mohly projet. Spolupráce byla výtečná. Sochorovi samopalníci nenechali ani jednoho hitlerovce, aby se k nám přiblížil. Plně jsem ocenil jejich odvahu a obětavost.
0: Co Antonín Sochor je jedním z těch, kteří dostali z těch tří, tedy společně s Tesaříkem a Boršíkem, kteří dostali to vyznamenání Zlatou hvězdu hrdiny Sovětského svazu. Ono se to tak jako trošku propojuje, protože byli dekorováni v době, kdy prezident Beneš v Moskvě podepisuje tu smlouvu o spolupráci se Sovětským svazem. Aniž bych se chtěl jakkoliv dotýkat naprosto nespochybnitelného hrdinství těch našich vojáků, neměl to být také jakýsi sovětský dárek k té smlouvě?
1: No, můžeme to tak vnímat jako jakési podtržení nebo diplomatické vyjádření toho vyvrcholení těch jednání, protože pro Sověty ta smlouva byla nesmírně důležitá. Byla to vlastně první smlouva, kterou takhle podepsali během druhé světové války se státy toho budoucího východního bloku a pro ně to mělo nesmírný význam, možná větší než pro Československo v tomto smyslu. A sovětská diplomacie se vždy vyznačovala tím, že velmi využívala symboliku a dokázala tímhle způsobem podpořit své diplomatické nebo strategické kroky. Takže můžu já spíše spekulovat, že to tam mohlo hrát roli i z těch propagandistických důvodů, bez ohledu samozřejmě na ty skutečné činy, kteří ti vojáci vykonali.
0: Ještě než se dostaneme na Duklu, protože to bude poslední ukázka toho opravdu jasného hrdinství a odvahy Antonína Sochora, tak taková malá vsuvka. Historka z války, kterou jsem se dočetl, Sochor našel u jednoho Němce, kterého v boji zastřelil, knížku a tam byl na lístku takový malý vzkaz s adresou dívky z Duchcova a Sochor si při čtení uvědomil, že jde o dívku, kterou pochopitelně zná a že tedy v boji své sousedce zastřelil jejího milence, jejího přítele. I takovéhle situace válka nejspíš přinášela. A teď tedy už Dukla, kde se Sochor opět tedy předvedl.
3: Tonda Sochor byl neuvěřitelně odvážný. Vzpomínám si, bylo to někdy 12. září 1944, když začaly těžké boje o kótu 534. Ráno jsem byl s velitelem brigády za horou pod Kótou. Přijeli jsme jeepem. Sovětští vojáci nás zastavili, kam přijedeme, že na Kótě jsou Němci. Pod kopcem stál domek. Došli jsme k němu, ale hitlerovci spustili palbu. Barák začal hořet. Vyběhli jsme a kryli se pár metrů za domkem. Němci po nás začali práskat z minometu. Najednou se objevil Tonda Sochor s 15 svými rozvědčíky, rozhlížel se, kde jsou Němci a hned, že na ně půjdou. Útočil jsem s nimi. Křičeli jsme hurá a hnali se do svahu. Ze Sochorových rváčů šel strach. Němci začali utíkat. Dobili jsme vrcholek, ale oni se zachytili v zákopu pod ním a sekali po nás kulometem. Tonda najednou vyskočil a obrátil se ke svým klukům. Dejte mi granáty. Nacpal si jimi kapsy, zkontroloval zásobník a než jsme stačili pochopit, co má v úmyslu, rozběhl se dolů proti Němcům. Zasypal jejich zákop granáty, jen se prášilo. Když hodil poslední, pokropil je ze samopalu. Vyprázdnil celý zásobník. Pak se otočil a klidným krokem se vracel k nám. Zbylí Němci v zákopu byli tak šokováni, že se celou dobu, než došel k nám, nezmohli na jediný výstřel. Sochorovi samopalníci řvali nadšením. Byli na svého velitele, jak se patří, hrdí.
2: Posloucháte Portréty velitelů. Příběhy hrdinů, kteří bojovali proti Němcům na východní frontě. Najdete je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: A tím dnešním hrdinou, tím dnešním velitelem je Antonín Sochor. Povídám si o něm s historikem Janem Adamcem. Dobrý poslech přeje také David Hertl. To, co jsme teď slyšeli, tedy tu vzpomínku na Duklu, ta pocházela od pozdějšího generála Miroslava Šmoldase. U té Dukly ještě jednu větu. Při jednom z útoků na Dukle v září 1944 byl Sochor opravdu velmi těžce zraněn. V nemocnici mu operovali 218 střepin z těla. 3 měsíce se potom léčil a potom do léčení už zůstal ve štábních funkcích. Válku zakončil v hodnosti štábního kapitána. Honzo, teď nás čeká druhá, nepoměrně kratší a možná nepoměrně zajímavější část toho příběhu Antonín Sochor po válce. Co s takovýmhle skvělým člověkem, řekl bych skvělým samopalníkem, bojovníkem, co s ním?
1: Samozřejmě využít jeho schopností. Hned po osvobození přijal studium na Vysoké škole válečné a pak vlastně sloužil na velitelství. Od července 1948 sloužil na hlavním štábu a on vlastně má takovou zvláštní charakteristiku, když ho vidíme nebo posloucháme ty vzpomínky v těch bojích, tak on skoro jakoby byl předurčen k velení takzvaných zvláštních operací. To znamená takových těch tajných operací, kde musíte vycvičit zkušené bojovníky v nejrůznějších způsobech boje. On byl také hodně jazykový, nově vybavený, kromě ruštiny ovládal samozřejmě němčinu a také angličtinu. A možná i to byl důvod, proč ho vlastně zástupce náčelníka generálního štábu Drgáč pověřil speciálním úkolem a od léta do konce roku 1948 velel výcviku několika stovek dobrovolníků, kteří pak z velké části i přesídlili, ale hlavně měli bojovat za rodící se stát Izrael. A to byla mimořádně tajná mise, která vyžadovala vlastně jako komplexní velení, utajení a výcvik v nejrůznějších způsobech boje. Ti budoucí vojáci tam prodělávali nejrůznější typy výcviku a souviselo to vlastně s tím unikátním krátkým obdobím, kdy Československo podporovalo nejenom vojenskými dodávkami, ale právě i výcvikem dobrovolníků, což je třeba připomenout, byli českoslovenští občané, kteří se rozhodli z velké části, že odejdou do rodícího se státu Izraela, stanou se jeho občany, nebo za něj budou bojovat, většinou to byli českoslovenští občané židovského původu. To je velmi vlastně specifická, unikátní historie, okamžik československých dějin i těch vztahů mezi Československem a Izraelem.
0: Tady by se asi mělo říct, to bylo takové jako okénko v dějinách, protože Sovětský svaz očekával hodně od toho rodícího se izraelského státu a i ta zklamání, tedy pohledem Sovětského svazu, byla potom velmi rychlá, takže ta pomoc ustala zase.
1: Došlo k tomu, že Stalin očekával, že rodící se stát Izrael bude jakýmsi sovětským trojským koněm na Středním východě, který byl arabský a v němž měl silný vliv Velká Británie, ty tradiční koloniální velmoci, které vzniku toho státu Izrael víceméně bránili. Takže předpokládal, že i vzhledem k tomu, že nemalá část Izraelců nebo těch budoucích Izraelců se zdála být levicově naladěna, takže tam Sovětský svaz bude mít příznivé přijetí, ovšem to se neukázalo. Tam hrál i roli, že Stalin velmi brzy zahájil velmi ostrou antisemitskou čistku i uvnitř Sovětského svazu vzhledem k vnitropolitickým důvodům, takže pro izraelská politika Sovětský svaz je velmi rychle ukončil, ale mezi tím už stačil ten stát Izrael se ustavit, obhájit svoji existenci v té první arabsko-izraelské válce. Byť teda je nutno připomenout, že ta brigáda vycvičená v Československu přímo do těch bojů už nezasáhla, protože oni se vlastně dostali do Izraele až v době, kdy už ta horká část první války skončila. Přesto oni tam sloužili, bojovali. On to byl také problém v tom, že Izraelci nechtěli tu brigádu jako takovou začlenit do těch izraelských ozbrojených sil. Oni se snažili spíš rozpustit, protože tam panovaly obavy z komunistické infiltrace a z toho, že v té brigádě můžou být nějací českoslovenští špioni, kteří budou působit proti státu Izrael. Byla to poměrně jako komplikovaná historie, ale to nic nemění na tom, že na území Československa probíhal ten výcvik a že mu velel Antonín Sochor.
0: Když tahle mise skončila, tak v září 49 je jmenován profesorem pěchotního učiliště v Milovicích u Prahy a současně velitelem školy středních velitelů. V červenci 1950 je povýšen na podplukovníka a v srpnu 1950 umírá po dopravní nehodě. Říkám to tak rychle proto, že spousta věcí, které potom se během té nehody nebo při jejím vyšetřování zvažovaly, o kterých se mluví, tak my je zpětně čteme asi pod dopadem právě toho Izraele a toho všeho, co se tam stalo. Tak zase, měli bychom říci, že po tom vyšetřování v roce 2003, které prováděl Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu, bylo konstatováno, že nehoda, kdy došlo ke srážce dvou aut a kdy zahynul jediný Sochor, tak s největší pravděpodobností nebyla nějakým způsobem nainscenovaná, že to byla opravdu nešťastná náhoda ve vojenském prostoru, kde prostě rychle jela dvě auta, patrně nečekala, že se tam nějaké další auto vojenské objeví. A pak najednou vyvstaly takové ty pochybnosti, že když se Sochor vracel z Izraele, tak na jeho letadlo stříleli. Že když se Sochor pohyboval po vojenském prostoru, tak dvakrát mu stříleli do jeho auta, že prý už chodil jenom sám s nabitým samopalem. Je podle tebe nějaká pravděpodobnost, že by byla snaha odstranit Sochora?
1: No to je otázka, protože tyhle ty incidenty, které údajně i sám Sochor zaznamenal, to také mohlo vést k domněnce, že mohl na něj být spáchán atentát nebo nějaký útok a jeho smrt být využita v rámci nějaké provokace. To nemusela být nutně jako akce proti Sochorovi z hlediska, že by byl souzen a odsouzen, ale že by mohl být zabit a jeho smrt pak nějakým způsobem využita v nějaké jiné provokační akci. Těch akcí v téhle té době bylo poměrně hodně. Jiná věc je, jak by Sochor přežil ten antisionistický podton těch právě se rozdížejících procesů, jestli by třeba nebyl zařazen do toho protistátního spikleneckého centra nebo do nějakého procesu, v němž vlastně hrála důležitou roli ta antisionistická protiizraelská linka, protože jako velitel té brigády by se to nabízelo. Na druhou stranu samozřejmě tady byl ten status hrdiny Sovětského svazu a v určitém smyslu jakási nedotknutelnost z hlediska těch procesů, zvlášť kdyby to měl být veřejný proces, tak by to vytvářelo neuměrnou propagandistickou komplikaci, protože nejprve by musel být poměrně komplikovanou cestou toho vyznamenání zbaven, a to ze sovětské strany, než by vlastně mohl být souzen. My jsme tady v těch minulých dílech viděli, jaký problém vlastně dělalo československé armádě zakročit proti Tesaříkovi a jak kolem něho museli i přes zjevné kázeňské přestupky a zjevnou snahu se Tesaříka zbavit, jak jim dělalo problém, jak museli našlapovat opatrně před tím statusem hrdiny Sovětského svazu a pořád se ohlížet na Moskvu. Takže z tohohle pohledu myslím, že Sochor byl celkem v uvozovkách kryt a s tím asi souviselo i jeho politické nastavení. On byl znám tím, že se nechtěl příliš angažovat politicky a byl přesvědčen, že armáda má být apolitická, což je v dobrých dobách jako pozitivní věc, ale v těch špatných to úplně tak být nemusí. On vstoupil do sociální demokracie, ale pak v některých materiálech je uváděno, že byl členem KSČ, takže otázka, kdy se vlastně tím členem KSČ stal, jestli to bylo v rámci nějaké až administrativní akce po násilném sloučení KSČ se sociální demokracií a do jaké míry vlastně on proti tomu protestoval, nebo byla to z jeho strany nějaká vědomá věc. Jsou samozřejmě známé taky, a to hodně přispělo k těm spekulacím o cílené smrti Antonína Sochora, byly jeho spory s Bedřichem Rajcinem a jeho vlastně otevřená kritika Alexeje Čepičky a dalších představitelů armády. V tomhletom smyslu on zvlášť k Rajcinovi podle mě vystupoval jako frontový kolega. To byli prostě lidé z prostředí, byť se nemuseli, tak vlastně prošli nějakou frontou a tam zřejmě ta otevřenost byla mnohem větší, než kdyby to bylo na nějaké jiné úrovni.
0: Honzo, ty zmiňuješ Bedřicha Rajcina, možná by byla dobrá tady další ukázka z té knížky Karla Richtera Statečný život a tajemná smrt podplukovníka Sochora, protože ta nás zavede už do roku 1949. Téma nebyl jen Izrael, to, co se všechno dělo v politice, v armádě, to pochopitelně Antonína Sochora velmi znepokojovalo.
3: Přičiněním sovětských poradců na Ministerstvu národní obrany i vnitra bylo rozpoutáno zatýkání, útrpné výslechy, věznění a dokonce popravy nevinně odsouzených účastníků vojenského odboje. Sochor byl rozhořčen. Frontovému kamarádovi, podplukovníku Větvičkovi, s nímž prožil celou cestu od Buzuluku až do Prahy, se svěřoval se svým nesouhlasem. Za tohle jsme, Juro, přece nebojovali. Sochor svůj kategorický nesouhlas s represáliemi vmetl do tváře i samotnému Rajcinovi. Jak si mohl dovolit, aby popravili píku a uvěznili Frantu Skokana, tvýho frontovýho kamaráda, zasloužilé odbojáře? To je svinstvo. Rajcin prý zrudl. Dej si pozor na hubu, Tondo, abys nelitoval. Nemysli si, že si jako geroj můžeš dovolit všecko. Podplukovník Sochor ztrácel dobrou náladu. Mnozí jeho frontoví kamarádi se dostávali do potíží.
1: Právě Rajcin je zmiňován negativně v souvislosti s tou Sochorovou smrtí, že údajně neposkytl těžce zraněnému Sochorovi dostatečné ošetření nebo údajně zdržel povolání špičkového neurochirurga, který by byl býval mohl Sochora zachránit, ale to jsou spíše spekulace.
0: No. To vyšetřování po roce 2003 tohle vyvrátilo s tím, že ta zranění byla takového charakteru, že i dnes by možná bylo nemožné je léčit.
1: Jako myslím, že u té Sochorovy smrti můžeme konstatovat několik podezřelých okolností, ale zároveň musíme konstatovat, že nemáme žádný přímý důkaz ani z nějakých jako dokumentů nebo z nějakých jiných svědectví, že by tam byl nějaký cílená snaha Sochora zabít. Ale musíme zase říct, že v takových případech neexistují vlastně písemné dokumenty. Tohle všechno se dělá na úrovni ústních rozkazů a pokud nějaké dokumenty jsou nebo svědci jsou, tak ty dokumenty se ničí a svědci se likvidují.
0: Ještě tedy zopakuji jednou, že to bylo 16. srpna 1950, kdy Antonín Sochor umírá v nemocnici v Jablonem v Podještědí, je mu 36 let. Ani po smrti neměl moc klidu, ta urna s jeho popelem byla nejprve v památníku přímo na místě nehody. Když byl v roce 55 posmrtně povýšen, tak byla urna přenesena do Národního památníku na Žižkově. Po jeho zrušení v roce 1990 se ocitla v takovém zvláštním společném hrobě významných osobností KSČ na Olšanských hřbitovech. A až v roce 94 syn Ludvík uložil popel Antonína Sochora do rodinného hrobu na Dobříši. Jako jeden z mála našich předních protifašistických bojovníků nebyl Sochor už po roce 1990 vyznamenáván anebo povýšen. To je vše z těch dnešních portrétů, ve kterých hostem byl historik Jan Adamec. Honzo, díky, že jsi přišel, naslyšenou.
1: Děkuji za pozvání.
0: Ukázky přečetl David Schneider, technicky spolupracovali Lenka Čurdová a Jitka Procházková, dramaturgem byl Stanislav Winter a na setkání u dalších portrétů věnovaných slavným velitelům se těší David Hertl. Vzpomínky na naše vojáky v letech druhé světové války na východní frontě teď doplníme zajímavou výpravou do rozhlasového archivu. První vojenské vystoupení našich vojáků na východní frontě u ukrajinského Sokolova bylo natolik zásadní, že se ho svým způsobem chopila i nacistická propaganda v protektorátu. Redaktor protektorátního rozhlasu Antonín Jaromil Kožíšek natočil pořad o českých vojácích zajatých nacisty právě u Sokolova.
4: Nyní bychom se zeptali desátníka Šmolíka, jak to vypadalo u Sokolovky. Snad by nám ještě mohl předtím říct, jak se dostal do československé vojenské jednotky. Šmolíku, kdybyste nám něco o tom pověděl, jak jste se tam vlastně dostal, jak jste byl zařazen, jestli jste tam šel dobrovolně, jestli jste se sám hlásil, jak jste se o tom dověděl, že existuje československá vojenská jednotka.
5: Při svém pobytu na Sibíři byl jsem vyzván ruskými.
4: Jak jste se dostal na Sibíř?
5: Na Sibíř jsem se dostal jako vrah národa.
4: Kdo je to vrah národa? Komu tak říkají v Sovětském svazu?
5: V Sovětském svazu je každý bohatší člověk vrah národa.
4: A byl jste bohatý?
5: My jsme bohatí nebyli, neměli jsme ani zem, ale matka měla podíl na továrničce, na hospodářské stroje a za to jsme byli vyvezeni na Sibir.
4: A to stačilo, abyste byli vyvezeni
5: to stačilo, aby jsme
4: na
5: byli vyvezeni na Sibir.
4: Na Sibiři jste pracoval jako vězeň nebo v nějakém pracovním táboře?
5: Na Sibiři jsme pracovali, bylo to jako pracovní tábor. Byli tam Poláci, byli jsme tam my, byli tam už předtím přivezení iránští Turci.
4: Kolik vás tam bylo?
5: Bylo moc.
4: No několik set nebo tisíc?
5: Ne, několik set.
4: Několik set. A tam jednoho dne pro vás přišli, abyste...
5: Jednoho dne jsem dostal pozvání na vojenský komisariát ruský, abych se dostavil. Tak jsem tam hned jel. Tam se zjistilo, že mám vlastně národnost českou, takže se do polské armády nehodí. Tenkrát začali...
4: Vy jste se hlásil do polské armády, nebo?
5: Tenkrát formovali polskou armádu.
4: Formovali polskou armádu a...
5: A všechny Poláky stahovali a mě jako polského příslušníka pozvali taky.
4: Pozvali taky.
5: Protože jsem byl rázem s Polákami vyvezen. A potom zjistili vlastně, že jsem se přihlásil jako Čech.
4: A protože jste se hlásil v české národnosti, přestože jste měl polskou státní příslušnost.
5: Tak mě poslali zpátky.
4: Poslali zpátky.
5: A řekli, že budou strojit českou armii. Čili českou jednotku, do které mě potom pozvěděl.
4: Věděl jste, že jde o nějakou armádu, která má určité cíle, za které bojuje. Vysvětlili vám, oč jde?
5: Původně se nevědělo nic.
4: Vůbec nic.
5: protože tam ještě nikdo dohromady nebyl. Já jsem tam přišel skoro na začátku.
4: To bylo v které době?
5: To bylo v 42. roce na jaře.
4: Až v 42. roce na jaře?
5: Ano.
4: Teď jste přijel do Buzuluku?
5: Do Buzuluku, tak jsem probyl 14 dní v karanténě, to je odděleně, aby jsme nezanesli břišní tyfus.
4: Který tam byl asi hodně rozšířen?
5: Rozšířen. A potom jsme byli přiděleni k jednotce. Původně to mělo být veliké, protože to mělo několik rot. Byla tam motocyklová rota, potom tam bylo několik rot pěších, protitanková, kulometná.
4: To tam všechno mělo být, ale...
5: To tam všechno mělo být, v každé té rotě bylo několik lidí.
4: Bylo několik lidí.
5: A čekalo se, že jich bude víc.
4: Že jich bude více.
5: No, ale...
4: To bylo v dubnu 1942.
5: No, to v dubnu...
4: A co jste dělali až do doby, kdy byl boj u Sokolovky?
5: Prodělali jsme usilovný výcvik.
4: Čem spočíval ten výcvik?
5: V těžkých pochodech. Potom v různém vycvičování se s atrapami zbraní.
4: Atrapami zbraní. Zbraně jste dostali teprve kdy?
5: Zbraně jsme dostali až v zimě už. Asi dva měsíce před
4: odjezdem. Dva měsíce před odjezdem na frontu.
2: Návraty časem, tedy to nejlepší, co jsme vybrali z archivu Českého rozhlasu, najdete také na webu plus.rozhlas.cz a v aplikaci Můj rozhlas. Nejširší výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií, jaký na českých rozhlasových vlnách můžete slyšet. To je Svět ve 20 minutách. Jedinečný pohled na stránky zahraničního tisku. V sobotu po 1 hodině odpoledne a v neděli po 7 hodině večer na Plusu. A pak na webu plus.rozhlas.cz v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích. Pět hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
6: Česká republika podle ministra Macinky nabídla spojencům unikátní sledovací zařízení pro operaci v Hormuzském průlivu. Sněmovnu dnes čekají pravidelné interpelace, projednat má i novelu o látkách poškozující ozonovou vrstvu. Do třetího kola dvouhry na Roland Garros postoupili Bousková, Muchová a Menšík. Dnes bude jasno až polojasno, teploty až 25 stupňů.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
6: Česká republika nabídla spojencům unikátní pasivní sledovací zařízení pro operaci v Hormuzském průlivu. Ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů to řekl po jednání s náměstkem amerického národního bezpečnostního poradce Andrewem Bakerem v Bílém domě.
7: Je to neletální, neútočné zařízení, které opravdu by mohlo dát české oči nad ten Hormuz, protože to je unikátní systém sledovací, který nezařuje žádné elektromagnetické záření, tedy je v podstatě neviditelný, ale zároveň vidí úplně všechno v okruhu asi 400 kilometrů, takže my jsme pyšní na to, že něco takového máme a samozřejmě jsme připraveni to poskytnout.
6: Macinka ve Washingtonu taky řekl, že české zbrojní firmy jednají o zakázkách pro americkou armádu, a to v souvislosti s novou strategií America First o převodu zbraní. Poslanci by dnes měli v prvním čtení projednat novely o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o výrobcích s ukončenou životností. Většinu programu schůze sněmovny dnes ale vyplní pravidelné interpelace. Poslanci se během nich můžou obracet s dotazy na členy vlády. Ministry bude interpelovat například místopředsedkyně klubu Pirátů Olga Richterová kvůli rodičovskému příspěvku.
8: Zase hodlají rozdělovat děti narozené 31. prosince versus děti narozené 1. ledna a rozdělovat je budou o 50 tisíc korun. Navrhli rodičovský příspěvek, který naprosto nespravedlivě takhle dělá dvě kategorie rodičů malých dětí. My jako Piráti dlouhodobě navrhujeme valorizaci rodičovského příspěvku, předvídatelnou, stabilní.
6: Rodičovský příspěvek se má od nového roku podle vládní koalice zvýšit o 50 tisíc korun. Změna se má dotknout jen rodin, kterým se děti narodí po 1. lednu 2027. Novelu bude sněmovna řešit také na mimořádné schůzi příští úterý. Ve Zlíně dnes začíná 66. ročník Mezinárodního filmového festivalu pro děti a mládež. Na tamním chodníku slávy přibudou další dvě herecké hvězdy. Své otisky tam zanechají Kristýna Badinková Nováková a Martin Písařík. Herečka se proslavila už ve 14 letech ve filmu Výchova dívek v Čechách a později také v Pelíšcích. Martin Písařík začínal ve stejném věku ve filmu Městem chodí Mikuláš a dnes patří mezi známé české herce a dabéry. Pokračuje umělecká ředitelka festivalu Markéta Pášmová.
9: My to ocenění udílíme osobnostem, které začínaly hrát ve filmu buď jako děti, nebo jako velmi mladí a vlastně v té herecké kariéře stále pokračují. A oba dva tito laureáti to bohatě splňují.
6: Festival potrvá do 3. června. Tenistka Marie Bousková porazila Britku Jonesovou 2-0 na sety a po třetí v řadě na Roland Garros postoupila do 3. kola. To si zahraje taky Karolína Muchová po dvousetové výhře nad Rachimovovou z Uzbekistánu a Jakub Menčík, který zdolal v pěti sadách Argentince Navoneho. Sara Bejlek naopak podlehla Polce Švjontekové 0-2. K utkání se čtyřnásobnou šampionkou turnaje nastoupila na centrálním dvorci.
10: Abych byla upřímná, tak bych čekala, že z toho budu víc vystresovaná. Ten kurt je velký samozřejmě, ale mě se tam hrálo celkem dobře. Měla jsem pocit, že mám všude hodně prostoru ještě doběhnout, ale určitě mi to

0: čtvrtém kilometru leží na vozovce předmět. Na dálnici D1 projíždějte opatrně omezením u Brna ve směru na Prahu. Na kilometru 196,5 se střetla dvě nákladní auta. Je to kolem nich s opatrností průjezdné. Zpomaluje se, ale zatím bez kolony. Na nehodu pozor na silnici 34 z Českých Budějovic do Třeboně. Za Lišovem u odbočky na Štěpánkovice osobní auto srazilo srnu. Na místo jede vyšetřovat policie. A následky podobné nehody překážejí i na silnici 49 ze Zlína do Vizovic. U zádveřice rakové osobní auto srazilo zvěř, i tam očekávejte omezený průjezd. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
2: Dnes bude jasno až polojasno, na severu a východě přechodně kupovitá oblačnost, nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů, na severu a severovýchodě kolem 20, na horách kolem 15 a na Šumavě kolem 20 stupňů. Tolik zprávy.
1: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
3: Kdy a jak skončí válka na Ukrajině? Rusko je připravené vyjednávat s Ukrajinci o míru, naznačil nedávno prezident Putin. Berou to Ukrajinci jako výzvu nebo jen další léčku? A jak by vypadal mír, aby byl pro napadenou zemi přijatelný? Začíná Interview Plus. Vítá vás u něj Petr Vizina.
1: Interview Plus.
3: Hostem Interview Plus je americký novinář Simon Schuster, který byl hostem nedávné mezinárodní konference o budoucnosti Ukrajiny a Evropy, kterou pořádal Český rozhlas Plus. Přijel jste do Prahy mluvit o budoucnosti Ukrajiny. Starosta Kyjeva Vitalij Kličko v tomto pořadu nedávno řekl, že před jakoukoliv debatou o budoucnosti je třeba napřed ukončit válku. Není tedy na takovou debatu příliš brzy?
4: I think that's a fair statement, and when I talked to President Zelensky about this, this is also his position.
5: Myslím, že to je férový pohled. V podstatě totéž mi řekl prezident Zelensky. Když se ho zeptáte na jeho politickou budoucnost, na volby a podobné věci, jeho obvyklá odpověď zní, že teď se musíme soustředit na dosažení spravedlivého a férového míru, s nímž budou Ukrajinci schopni žít. A o zbytku se rozhodne potom.
3: Český prezident Petr Pavel řekl, že válka pravděpodobně skončí zamrzlým konfliktem, podobně jako v Koreji, nebo rozdělením Berlína na východ a západ. Sdílíte jeho skepsi?
4: Well, I trust his view. So that was in, I believe, 2025.
5: Důvěřuju jeho názoru. Myslím, že to říkal někdy v roce 2025, už je to tedy nějaký čas, ale předpokládám, že jeho pohled zůstává stejný. Mluvil jsem s Petrem Pavlem znovu letos v únoru na Mnichovské bezpečnostní konferenci a podle mě se na to dívá pořád stejně. Díky své vojenské zkušenosti rozumí válce mnohem lépe než já. Uvažuje o možném výsledku mírového procesu právě skrze historické paralely. Poenta je v tom, že když se podíváte na 38. rovnoběžku v Koreji, na berlínskou zeď nebo třeba na okupaci pobaltských států Sovětským svazem, vidíte, že Spojené státy a jejich spojenci okupaci těchto území nikdy neuznali. Západ nikdy neuznal obsazení Pobaltí a vůči Sovětům léta proto uplatňoval sankce, ačkoliv to fakticky byla realita.
4: The occupation of the Baltic states was not recognized by the West, but it was a fact.
3: To je, řekněme, právní realita, ale co by to znamenalo pro současnou Ukrajinu jako stát?
4: I think the point that President Pavel was trying to make quite clearly is that there may be
5: Prezident Pavel tím snad chtěl říct, že by mohlo dojít k situaci, kdy Ukrajina fakticky přijde o část území a bude s tím muset nějakou dobu žít. Ale zároveň by zůstala dlouhodobá perspektiva tato území získat zpět. Diplomací, sankcemi nebo jinými prostředky, které budou Ukrajině a jejím spojencům k dispozici.
3: Bývalý ukrajinský ministr zahraničí Dmytro Kuleba řekl, že v téhle válce nejde o území ani o členství v Evropské unii, že jde o něco mnohem zásadnějšího, že je to buď my nebo oni.

0: Žádné ústupky nejsou možné. Ve hře je samotná podstata existence dvou států. Souhlasil byste?
1: That's a fair point. That's certainly, you know, the way that Ukrainians feel and the way that their message has been consistently since the beginning of
2: the war. To je legitimní názor a přesně takhle to Ukrajinci od začátku války vnímají a takhle to také konzistentně komunikují. Podle nich nejde o spor o nějakou pohraniční oblast na okraji Evropy. Je to civilizační střet, ve kterém Ukrajina nebrání jenom své vlastní území a evropskou bezpečnost, ale také hodnoty demokracie, svobody, územní integrity a podobně. Mám ovšem pocit, že v Evropě a určitě i ve Spojených státech, zejména ve Washingtonu, tento pocit postupně slábne. V západní Evropě je podle mě čím dál silnější tendence chápat to jako konflikt, kde si na periférii, který by lidé nejraději neřešili. A Ukrajina pořád připomíná, že ne. Týká se to nás všech a našich hodnot.
0: Při nedávných oslavách Dne vítězství Putin řekl, že je připraven s prezidentem Zelenským jednat. Vyslovil příjmení ukrajinského prezidenta, což nedělá běžně. Nemluvil o banditech a narkomanech. Je to jen další Putinova lest?
1: You know, I've noticed this in Putin's rhetoric. There was also a moment when Russia was arguably at its weakest point in the war. This was September 2022.
2: Všiml jsem si toho. Už jednou se něco podobného v Putinově retorice objevilo v září 2022, kdy byli Rusové asi v nejslabší pozici. Prohráli bitvu o Kyjev, utrpěli porážku u Charkova a přišli o Cherson. A Putin tehdy začal mluvit jinak. Dokonce jednou řekl moji ukrajinští partneři. Přestal mluvit o ukrajinském vedení jako o nacistech, narkomanech nebo teroristech. To byla významná změna tónu. A že to dělá teď znovu, je podle mě známka slabosti.
0: Komu tím vysílá signál? Ukrajincům, Evropanům, ruské veřejnosti nebo Pekingu, kde se dnes spolu vytváří geopolitické uspořádání světa?
1: He knows that all of those players are listening. I think the message is mainly for Ukraine there and for
2: Putin dobře ví, že ho poslouchají všichni. Myslím ale, že hlavní vzkaz směřuje do Spojených států a k ukrajinským spojencům ve snaze rozjet nějaký ten mírový proces. Nemyslím si ale, že Putin skutečně usiluje o mírovou dohodu, která by byla pro Ukrajince přijatelná. Chce spíš, aby nějaký proces prostě běžel, protože mu to umožňuje regulovat teplotu válečného konfliktu. A v tom smyslu je to pro něj strategický nástroj víc než zájem doopravdy vyjednávat.
0: No, takže spíš zdržovací taktika?
1: Yeah, I think so. I think it's a delay tactic. This is the way he's used the negotiating process.
2: Tak nějak. Putin používá vyjednávání v podstatě po celou válku jako nástroj k oddalování anebo zmírňování protiruských sankcí. Klíčový moment nastal třeba ve chvíli, kdy prezident Trump uvalil sankce na Lukoil a Rosneft, dvě velké ruské ropné společnosti. Tehdy bylo najednou z Moskvy slyšet, že je potřeba mírový proces. Bylo zjevné, jak je to pro Rusko citlivé. Pak ale Trump sankce zmírnil a udělil výjimky. A teď, v souvislosti s válkou v Iránu a vysokými cenami ropy na světových trzích i ve Spojených státech, byly mnohé sankce proti Rusku v podstatě oslabeny anebo staženy. Rusové tedy momentálně nemají důvod být z něčeho nervózní. Ale ten okamžik ukázal, jak je otázka energetických příjmů pro Rusko zásadní.
0: Hostem Interview Plus je americký novinář Simon Schuster.
3: Posloucháte Interview Plus. Rozhovor s lidmi, kteří mají co říct. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.
0: Deník Financial Times nedávno publikoval text varující před představou Putinovy slabosti, kde je naše přáním, řekněme, otcem myšlenky. Už skoro 5 let si říkáme, že je Putin slabý, Rusko technologicky zaostává, že není schopné držet ve válce krok a tak dál.
1: Yeah, I think that is a very dangerous trap for many in the West. You
2: probably remember. Ano, a to je velmi nebezpečná past, zejména pro Západ. Vzpomínáte si, jak v roce 2022 kolovaly spekulace o Putinově zdraví, že je vážně nemocný, že každou chvíli může umřít. Podobné věci se pravidelně tvrdí o ruské ekonomice. Ale moje zdroje v Rusku naznačují, že to asi není pravda. Za prvé, nic nepotvrzuje, že Putin je vážně nemocný. Za druhé, ruská ekonomika má pořád značnou odolnost. Z dlouhodobého hlediska by pro Rusy byl vážnou hrozbou zásah do příjmu z ropy. Ekonomicky i politicky by to znamenalo velké nebezpečí i pro samotného Putina.
0: Alexander Lukašenko prohlásil, že jeho Bělorusko je připraveno vstoupit do války. Co tím myslí?
1: Yeah, I interviewed Lukashenko in August of last year, and yes, it was very clear that he sees himself as a partner.
2: Dělal jsem s Lukašenkem rozhovor loni v srpnu a bylo mi úplně jasné, že sám sebe vnímá jako partnera Ruska ve velké civilizační válce a mluví pořád stejně. Vidí svět jako rozdělený do soupeřících bloků. Jeho místo je na straně Ruska, Iránu, Severní Koreji a Číny. Bělorusko je prakticky přívěskem Ruska. Lukašenko se vnímá jako součást tohoto tábora. Na protější straně podle něj stojí západní demokracie, což je i Putinův pohled na svět. Myslím, že Putin už na tu válku vsadil tolik, že ji vnímá jako konflikt, který povede až do konce svých dnů.
0: Ukrajina je ale úspěšná ve vývoji obranných technologií. Prezident Zelenský nedávno v zemích Perského zálivu nabízel know-how otestované ve válce. Marco Rubio, americký ministr zahraničí, řekl, že ukrajinská armáda je momentálně nejsilnější a nejschopnější armádou v Evropě. Má už Ukrajina v ruce více karet?
1: Yes, definitely. It was amazing to hear Secretary Rubio say that. I mean, it's comforting and it's good.
2: Rozhodně. Bylo fascinující slyšet ministra Rubia. Je uklidňující vědět, že i v Trumpově administrativě jsou lidé, kteří vidí situaci realisticky. A něco podobného nedávno řekl armádní ministr Driscoll, když před kongresem ocenil inovace ukrajinských ozbrojených sil a upozornil, že některé technologie, které Ukrajina ve válce vyvinula, americká armáda nemá, zejména v oblasti využití umělé inteligence. Podle Driscolla by Spojené státy o takové technologie měly dokonce zájem. A to ukazuje, že Ukrajina má mimořádné schopnosti. Jedním z jejich hlavních přínosů je, že se frontová linie zastavila a Rusové mají stížený postup. A snad ještě důležitější jsou útoky na ruskou energetickou infrastrukturu. To, čemu Ukrajinci říkají kinetické sankce. Dálkové údery na ruská ropná a energetická zařízení pomocí ukrajinských dronů a stále častěji i raket.
0: Takže ta Trumpova výtka Zelenskému, že nemá v ruce žádné trumfy, ta už neplatí?
1: I don't know if Trump regrets saying that. I think he should, because it just was not true. I mean, also.
2: Myslím, že ani nikdy neplatila. Netuším, jestli Trump svého výroku lituje, ale myslím, že by měl. Prostě to nebyla pravda. Když vezmete v úvahu, co dnes říká Marco Rubio o Ukrajině, neodpovídá to tak docela Trumpově reakci ve chvíli, kdy Ukrajina nabídla Spojeným státům pomoc v konfliktu s Íránem. Ukrajinci tehdy řekli, máte problém se šáhidy, íránskými drony? My s nimi bojujeme a sestřelujeme je už roky. Máme na to technologii a můžeme pomoci. Trumpova veřejná reakce byla, nepotřebujeme pomoc, zvládneme to sami. A to mi nepřipadá moc prozíravé.
0: Ukrajinský ministr obrany Michailo Fedorov je původně specialista v IT a také ministr digitální transformace. Je jeho jmenování signálem, že budoucnost války se testuje právě na Ukrajině a že tahle budoucnost je digitální.
1: Yeah, I think so, right. Yeah, so he was the minister of digital transformation. I met him.
2: Myslím, že ano. Setkal jsem se s ním asi tak rok před začátkem plnohodnotné invaze, když pracoval na systému digitální identity a plateb. V podstatě na takové super aplikaci pro ukrajinský stát, přes kterou by občané komunikovali s vládními úřady. Mohli by přes ní volit, spravovat bankovní účty, vyřizovat dokumenty a tak dále. V projektu digitálního státu byl Fedorov velmi úspěšný. Budoval ho společně se soukromými partnery a bankami. Fungovalo to dobře. Ve Spojených státech nic podobného nemáme. Kéž bychom měli. Když mi Ukrajinci předvádějí, jak i přes jednu aplikaci řeší dokumenty, daně, hlasování, no v podstatě všechno, je to působivé. Své schopnosti, způsob uvažování a technologickou mentalitu Fedorov přenesl do obrany. Zpočátku ho armáda moc vážně nebrala, ještě v roce 2022-2023 někteří velitelé měli sklon dívat se na drony jako na nějaké hračky. O rok později už uznali, že drony mají budoucnost. A myslím, že právě Fedorovovo jmenování na ministerstvo obrany potvrzuje, že měl pravdu od začátku.
0: Pokud se nemýlím, právě o tom píšete v knize, kterou dokončujete, je to tak?
1: Right, yeah, I'm working on a book about how the lessons of Ukraine are changing warfare globally and how different countries are responding to it or trying to learn from it.
2: Ano, popisuji, jak zkušenosti z Ukrajiny mění podobu válčení po celém světě a jak se z nich jednotlivé země snaží poučit. Vrátil jsem se z Tchaj-wanu, kde jsem strávil zhruba polovinu dubna. Zkoumal jsem, jak by Tchaj-wan mohl některé ukrajinské zkušenosti využít k odstrašení případného útoku ze strany Číny. Válka na Ukrajině zásadně proměnila způsob, jakým lidé, vojáci i strategové přemýšlejí o válce, jaký plánují, jaké zbraně nakupují, jak chtějí strukturovat ozbrojené síly. Je to obrovská válečná laboratoř a inovace, které přicházejí z Ukrajiny, budou měnit styl válčení ještě na mnoho let.
0: No a co říkáte lidem, kteří tvrdí, že budoucnost téhle války se rozhoduje v Pekingu?
1: Yeah, that's an important thing to keep in mind. You know, when you look at Ukraine's innovation in drone warfare, very impressive.
2: To je vážná připomínka. Když se díváte na ukrajinské inovace, zejména v oblasti dronů, je to působivé, ale pokud sledujete, co dělá Čína, získáte ještě jinou perspektivu. Mluvil jsem s ukrajinskými veliteli dronových jednotek a ti říkali, Simone, když vidíme videa čínské technologie, třeba humanoidních robotů, které Čína předvádí, říkáme si, bože, my proti tomu nemáme vůbec nic. Oni jsou úplně jinde. A je to pravda. Jedna jediná čínská firma DJI vyrábí přes 80% malých dronů na světě, včetně komponentů, které se používají při výrobě dronů jak v Rusku, tak na Ukrajině. Čína prodává oběma stranám a velmi na tom vydělává.
0: Hostem Interview Plus je americký novinář Simon Schuster. Vrátíme se k Ukrajině. Blízký spolupracovník prezidenta Zelenského Andrej Jermak je podezřelý z korupce. Na kauci 3 milionů dolarů byl propuštěn z vazby. Kolik dnes na Ukrajině vlastně takové korupce je?
1: Yeah, it's hugely sensitive to the Ukrainian public. You know, also given the history of corruption in the country.
2: Pro ukrajinskou veřejnost to je mimořádně citlivé. Už vzhledem k historii korupce v zemi. Revoluce v roce 2014, která svrhla prezidenta Janukoviče, byla v jádru revoltou proti korupci. Ukrajinci za snahu tenhle problém překonat draze zaplatili krví, nestabilitou i promarněným potenciálem. A byl to také jeden z hlavních slibů Volodymyra Zelenského, když v roce 2019 kandidoval na prezidenta. V zásadě měl dva hlavní závazky. Ukončit válku s Ruskem a bojovat s korupcí. Takže je to extrémně citlivé téma. Myslím, že v tomto směru udělal určitý pokrok a poměrně úspěšně se distancoval od skandálu, který poslal šéfa jeho kanceláře za mříže. Přesto to Zelenského výrazně zasahuje. Má to dopad na jeho popularitu a je to pro něj politicky nebezpečné.
0: Pro člověka zvenčí je skoro těžké uvěřit, že lidé jako Timur Mindič po telefonu v zákulisí rozhodují, kdo dostane jakou pozici, která firma získá zakázku a kdo si z toho kolik vezme. Opravdu tam systém stále ještě funguje takhle?
1: Yeah, I think Ukraine never managed to to create the kinds of institutions of government and democracy that exist in many Western countries. Things are still done.
2: Ukrajině se, myslím, nikdy nepodařilo vybudovat tak silné instituce veřejné správy a demokracie, na jaké jsme zvyklí v západních zemích. Příliš mnoho se pořád řeší osobně, telefonátem, přes známé. Koho znáte, komu můžete zavolat, s kým si můžete zajít na večeři. Ne skrz jasné právní procesy a fungující instituce. A to je problém, na který opakovaně upozornili třeba i američtí velvyslanci v Kyjevě. To je slabina ukrajinského systému, která se nikdy nevyřešila. A dnes je to podle mě velký problém i pro ukrajinské ambice při vstupu do Evropské unie.
0: Trumpova mírová jednání jsou teď, řekněme, ve slepé uličce. Měl Trump vůbec skutečný zájem konflikt na Ukrajině vyřešit?
1: Yeah, definitely. He really wanted to. That was a big promise when he ran for president again.
2: Rozhodně měl. Byla to jedna z jeho velkých předvolebních ambicí, když kandidoval po druhé na prezidenta. A i po nástupu do úřadu to pro něj bylo velké téma. Chtěl to skutečně dotáhnout. Podle mě věřil, že tohle by mu mohlo pomoci získat Nobelovu cenu za mír, která je pro něj evidentně velice důležitá. Možná to zní úsměvně, ale je to tak. Vnímá ji jako potvrzení svého významu, svého historického odkazu. A velice ho frustrovalo, že se mu nepodařilo obě strany přimět ke kompromisu. Upřímně si nemyslím, že by ho příliš zajímalo, jaká dohoda by to byla, kolik území by Ukrajina ztratila. Chtěl prostě dohodu, kterou by mohl ukázat v oválné pracovně a říct, podívejte, dokázal jsem to. To se nestalo a to hluboce frustruje.
0: No a není to tedy tak, že Trump vnímá Zelenského neústupnost jako překážku? Je to ten důvod, proč to mezi těmi dvěma nefunguje?
1: Yeah, that's right. I think he never saw Zelensky as an equal partner.
2: Přesně, je to přesně tak. Trump nikdy nevnímal Zelenského jako sobě rovného partnera. Z nějakého důvodu vnímá autoritářské lídry, jako je Xi Jinping nebo Putin, jako své protějšky, jako lidi na své úrovni, partnery. Zelenský pro něj takový protějšek nikdy nebyl. A přitom jedna z věcí, které jsem si při psaní Zelenského biografie brzy všiml, je, že Zelenský trvá na tom, aby s ním druzí jednali jako s rovnocenným partnerem. Když jste s ním v místnosti, chová se stejně i k vám. A to je zajímavá součást jeho osobnosti, jeho komunikačních schopností. Máte pocit, že jste si rovni. Nemluví svrchu, jako to dělá řada politiků, třeba Lukašenko nebo Putin. Jenže Trump Zelenského tímto způsobem nikdy neuznával a nejspíš ho nikdy uznávat nebude.
0: No a jak tedy Zelenský podle vás vnímá Trumpa?
1: It's changing. I think in the beginning of Trump's current.
2: To se časem mění. Na začátku Trumpova současného mandátu, tedy zhruba před rokem, Ukrajinci měli poměrně jasnou strategii. Musíme Američanům ukázat, že jsme otevření míru a že nejsme žádnou překážkou v jednání. Ať už navrhnou, co chtějí, jednat v Abu Dhabi, v Ženevě, kdekoliv, budeme připraveni přijet, jednat a brát to vážně. Jejich sdělení směrem do Washingtonu bylo. Problém není na naší straně, problém je Putin. Rusko nechce mír. A to opakovali velmi důsledně. V posledních týdnech, nebo možná spíš měsících, Zelenský přestal věřit, že to funguje. Začal být vůči Trumpovi otevřeně kritičtější, vůči tomu, jak válku řeší, i vůči tónu jeho komunikace s Putinem. Jejich vzájemný vztah podle mě nefunguje. Myslím, že Zelenský postupně ztrácí naději, že by Trump mohl být užitečný a že by válku ukončil způsobem pro Ukrajince přijatelným.
0: No a s jakými světovými lídry si Zelenský naopak rozumí?
1: Yeah, there have been a lot. So he's now been in office for a good 6 years, right? Even more.
2: Těch by bylo víc. Ve funkci už je 6 let, víc než 6, takže se mezi tím v Evropě vystřídala řada politických lídrů. S Emmanuelem Macronem měl velmi dobrý vztah. Myslím ale, že vůbec nejbližší vztah měl s Borisem Johnsonem, jenže ten už je pryč. Od té doby podle mě v Evropě podobně blízkého spojence nemá. Dobré vztahy má třeba s prezidentem Pavlem nebo s dánskou premiérkou Mette Frederiksen, která je silnou zastánkyní Ukrajiny. Bohužel evropští lídři se mění až příliš rychle.
0: A když mluvíme o změnách, zůstane Zelenský po válce u moci?
1: I had this conversation with him once, and I was really determined to get an answer from him.
2: Na to jsem se ho jednou ptal a chtěl jsem od něj jasnou odpověď. Nedostal jsem ji. Řekl v podstatě to, co jsme řekli na začátku rozhovoru. Nejdřív ukončit válku, uzavřít mír a teprve potom se můžeme bavit o politické budoucnosti a o volbách. Ale nevyloučil, že znovu kandidovat bude. Myslím, že to je jeho záměr, že chce zůstat.
0: V nedávném rozhovoru pro nás Zelenský řekl, že kandidaturu skutečně zvažuje. Jako autor jeho biografie a člověk, který ho dobře zná, co ho vlastně pohání? Jaká je jeho motivace?
1: His main...
2: Láska a uznání publika. Myslím, že to souvisí s jeho minulostí baviče, komika, showmana. Nakonec i moje kniha se jmenuje Showman. Zelenský potřebuje podporu lidí, ocenění a potlesk. Právě za to pořád bojuje. Nechce přijmout dohodu nebo kompromis, kvůli kterým by ho většina Ukrajinců po zbytek života nenáviděla. Chce z války vyjít jako osobnost, kterou budou lidé na Ukrajině dlouhodobě respektovat a mít rádi. Jako vůdce, o kterém se v dějinách jeho země bude psát, že pro ní udělal to, co udělat měl.
0: Hostem Interview Plus byl americký novinář Simon Schuster. Za pozornost děkuje Petr Vizina.
3: Následující pořad vysíláme v repríze.
4: Quo Vadis, státní rozpočtová politika. Evropská komise nezdílí Babišův názor ohledně vyřešení jeho konfliktu zájmů. Kam vystřelí SpaceX? Začal rozklad českých adiktologických služeb a ještě kancléř Merz ztratil trpělivost ohledně přijímání Ukrajiny do Evropské unie. To jsou titulky příspěvků středečního vydání publicistické relace Českého rozhlasu Plus. Z jeho studia zdraví Ondřej Konrád. Dobrý den.
3: Názory a argumenty.
4: Nejprve ale armádní aktualita. Sněmovní výbor pro obranu projednal vládní návrh na jmenování generálporučíka Miroslava Hlaváče náčelníkem generálního štábu a tím pádem ho může prezident na post instalovat. Podle ministra obrany Jaromíra Zuny od 1. července, přičemž dosavadní náčelník generálního štábu Karel Řehka skončí posledního srpna, takže je dost času na předání nejvyšší vojenské funkce v zemi. Dodávám, že Hlaváč je od srpna 2023 Řehkovým prvním zástupcem. No a ve studiu je se mnou komentátor Českého rozhlasu Petr Švarc. Buď zdrav.
5: Dobrý den.
4: Ale ku podivu, budoucí náčelník nebyl mezi původními kandidáty, které projednával ministr Zuna s prezidentem. Takže co, jak to vlastně celé vzniklo? Jak se stalo, že nakonec Hlaváč přece jenom bude podstěn touto funkcí?
5: Jednoduše. Zvolila ho vláda na základě návrhu premiéra Babiše. A co už je známo, ano, ministr obrany Zuna tehdy hlasoval proti. Jak ovšem dnes vysvětlil, bylo to spíše z toho důvodu, ne, že by nevěřil Hlaváčovi, zdůraznil, že spolu už dříve spolupracovali, byli v jednom praporu a že vůbec žádný problém mezi sebou nemají, ale že prostě navrhli jiné lidi. A samozřejmě v tomto ohledu ho premiérův návrh úplně asi nepotěšilo. Poté vysvětloval šéf SPD Okamura, že vlastně Zuna postupoval podle stranických not, ale stejně vláda se rozhodla, tím pádem všechno je v pohodě a koalici to nedělá žádný problém.
6: Nicméně komentátoři to posuzovali tak, že vlastně pan premiér ukázal, kdo je tady pánem.
5: Ano, to bezesporu ukázal a o tom konec konců nepochybujeme. A vidíme, že neustále ovšem tam určité, dejme tomu, nedorazy jsou, protože pár dní na to premiér skritizoval koncepci armády, kterou mu ministr obrany Zuna předložil. Jak ovšem právě dnes ministr vysvětloval, také to vše nebylo úplně přesně tak, jak to v uvozovkách na první pohled vypadalo. Podle něho údajně premiérovi pouze vadila malá ambice v náboru nových vojáků. Podle premiéra by armáda, aby mohla plnit úkoly NATO, měla být početnější. Ostatně dosavadní náčelník generálního štábu Řehka mluvil o tom, že je potřeba 37,5 tisíce vojáků pro splnění úkolů NATO. Podle Hlaváče ta současná ambice je 32 tisíc do roku 2030. Ovšem připomeňme si, že nyní vlastně ta armáda má necelých 20 tisíc vojáků. Takže pořád ta ambice je opravdu značně veliká. Jak ovšem doplnil Zuna, to se týká pouze armády, ne ovšem dalších složek, kde jsou také vojáci, které je potřeba samozřejmě započítat. A to je vojenské školství, zpravodajství a tak dále. Celkově tedy už nyní těch vojáků je mnohem více. Ovšem podle Zuny v té nové koncepci právě výrazně je posílen prvek aktivních záloh a systém mobilizačního doplňování, což by mělo dohromady vytvořit celek, který právě cíle na to personálně naplní. Padla také otázka logicky, protože o tom se mluví v některých evropských zemích na povinnou vojnu. To podle náčelníka generálního štábu, budoucího náčelníka generálního štábu Hlaváče, ovšem vůbec u nás není na stole.
6: Příští náčelník generálního štábu také jistě hovořil o svých prioritách, ne?
5: Ano, patří mezi ně těžká brigáda, což mimochodem zrovna včera v diskusi v institutu CEVRO s dosavadním náčelníkem generálního štábu Řehkou zdůraznil i vrchní velitel sil NATO v Evropě Grinkevič. Těžká brigáda opravdu je potřeba její modernizace. Dále je to příprava pro letouny F-35, navýšení schopností protivzdušné obrany. Součástí by měla být i protidronová obrana a to samozřejmě v dnešní době je velice důležité.
6: Ve studiu byl Petr Švárd, díky.
5: Naslyšenou.
6: Balík zákonů uvolňující rozpočtová pravidla už dorazil do Senátu. No a nabízí se otázka, co ministryně financí Alena Schillerová tímto souborem opatření sleduje a kam by české finance měly podle jejího plánu zamířit. Nad čímž se dnes zamýšlí publicista Petr Holub v komentáři nazvaném Quo Vadis, rozpočtová politiko.
7: Není to vůbec jasné, jak by se snad stálo na první pohled. Ministrně potřebuje podle vlastních slov rozpočtová pravidla uvolnit, protože není schopna snižovat rozpočtový schodek tempem o 0,5% hrubého domácího produktu ročně, jak předepisuje dosavadní zákon. Těžko však šetřit, když stát podle jejich slov nutně potřebuje investovat do vnitřní bezpečnosti, do zdravotnictví, bydlení, růstu, dopravní i energetické infrastruktury. Pravidla proto není třeba dodržovat, stačí prý, když schodek zůstane pod 3% HDP, jak od členů Evropské unie vyžadují maastrichtská kritéria. Nutno připustit, že rozpočtová pravidla se uvolňují natolik, že deficit klidně může limity z Maastrichtu přeskočit. Rozhodující však nejsou procenta, ale odpověď na otázku, kde ministryně Schillerová a tím i celá vláda pod vedením hnutí ANO brou odvahu takovým způsobem investovat. Bylo to rovněž za vlády ANO v roce 2020, když se ministrně poprvé rozhodla uvolnit rozpočtová pravidla, aby bylo možné výrazněji navýšit schodek. Tehdy to v důsledku znamenalo, že deficit překročil 400 miliard korun. A co bylo ještě horší, od té doby se ho už nepodařilo vrátit trvale ani pod 300 miliard. Jak naposled upozornili experti Národní rozpočtové rady, za posledních 5 let vyrostl tuzemský státní dluh kvůli tomu nejvíc v Evropě, po Rumunsku a Finsku, a nebýt úspor minulé vlády, bylo by to prý ještě horší. Existuje ovšem i politická rovina problému. 400 miliardový deficit roku 2021 vyděsil značnou část tuzemské populace, když téměř polovina Čechů dotázaných v průzkumu Eurobarometru označila státní zadlužování za jeden ze dvou hlavních problémů země. Stav rozpočtu po uvolnění pravidel se stal dost pravděpodobně hlavním důvodem, proč ANO prohrálo volby. Je pravda, že v loňských volbách už bylo vše odpuštěno. Andrej Babiš a jeho lidé dostali druhou příležitost vládnout a jako svůj první důležitý krok zvolili právě uvolnění rozpočtových pravidel. Zadlužování z doby před 5 lety nebylo možné obhájit nutností bojovat s pandemií, když největší zářez do rozpočtu, vysoko přes 100 miliard, znamenalo tzv. Zrušení superhrubé mzdy, zrušení daně z převodu nemovitostí i další zásahy do daňového i sociálního systému. S covidem ani podporou ekonomického zotavení to nemělo nic společného, spíš šlo o předvolební rozhazování, které se stalo spouštěčem vysoké inflace. Tentokrát má navýšený deficit zajistit nezbytné investice. Jenže kdo ví, jestli to neskončí jako minule. Není třeba jasné, co dává Aleně Schillerové jistotu, že jí kolegové ministři opět neprosadí málo efektivní rozdávání peněz voličům a vládním klientům. Při vyšších vládních výdajích může opět hrozit vysoká inflace, stejně tak se mohou znovu propadnout preference vládních stran. Ministrně a její kolegové z vlády se vydali na minové pole, dalo by se říct. Třeba si ale všechna rizika uvědomují a budou si s nimi po nedávných zkušenostech vědět rady. To se dozvíme ve chvíli, až publikují první návrh rozpočtu na příští rok.
4: To byl Petr Holub. Evropské komisi nestačila odpověď tuzemských úřadů na dotazy, které se týkaly možného střetu zájmu Andreje Babiše, a dala české straně měsíc na zpracování dalších otázek. A ovšem, než se premiérův střet zájmu bezproblémově vyřeší, nebude komise proplácet firmám spojeným s českým premiérem žádné evropské dotace. A slovo má komentátor Českého rozhlasu Petr Hartmann.
8: Andrej Babiš vložil akcie Agrofertu do svěřenského fondu a tím vyřešil střet zájmu nad rámec českých i evropských zákonů. Alespoň český premiér je o tom přesvědčen. Na základě právní analýzy stejný názor zastává Státní zemědělský intervenční fond. Andrejem Babišem zvolené řešení je podle fondu v souladu s národní i evropskou legislativou. Proto nic nebrání tomu, aby firmy z holdingu Agrofert nyní čerpaly dotace. Evropská komise v této záležitosti nemá jednoznačně jasno. Naopak se opakovaně vyptává na různé okolnosti a má pochybnosti o tom, zda český premiér skutečně není i nadále ve střetu zájmů. Než budou definitivně rozptýleny, neměly by být z evropských peněz propláceny dotace firmám z koncernu Agrofert. Pokud budou i nadále ze státního rozpočtu poskytovány, hrozí České republice, že takto vynaložené finance jí Evropská unie neuhradí. Podobnou zkušenost už země zažila v době, kdy byl Andrej Babiš poprvé premiérem. Tehdy nasměroval akcie Agrofertu do poněkud jinak konstruovaného svěřenského fondu a tvrdil, že tím konflikt zájmu vyřešil. Opíral se také o tuzemské právní analýzy a firmy z holdingu měly čerpat dotace. Rovněž tenkrát se pohled Evropské komise lišil. Proto nebyly některé dotace z evropských fondů zpětně proplaceny. A protože zatím nebyly tyto peníze od dotčených firem vymoženy, zaplatili je de facto daňoví poplatníci, chcete-li státní rozpočet. Postoj úředníků k řešení konfliktu zájmů nebyl stále stejný. Záleželo na tom, zda byl Andrej Babiš premiérem. Není překvapení, že k němu byli vstřícnější v momentu, kdy byl a je u moci. Což názorně dokresluje, že střet zájmu je pojem daleko širší a nevztahuje se pouze na vlastnictví akcií. V některých ohledech jde spíše o záležitosti morální a etické. O těch právních, což se týká vložení akcí Agrofertu do svěřenského fondu, může autoritativně rozhodnout pouze soud. Potom záleží na tom, jak silná je vůle jeho verdikt respektovat. V neposlední řadě je zřejmé, že z pohledu čerpání peněz z evropských fondů je rozhodující postoj Evropské komise. Pokud nebude považovat střet zájmu Andreje Babiše za uspokojivě vyřešený, dotace firmám z holdingu Agrofert zpětně proplácet nebude. A protože se nejrůznějších dotací a účasti na veřejných zakázkách nehodlají firmy z holdingu vzdát, je v zájmu České republiky a hlavně daňových poplatníků uvést postoj ke konfliktu zájmu Andreje Babiše do souladu s názorem Evropské komise. Dosavadní způsob komunikace vládních politiků a části státních úředníků zatím nepřispívá k tomu, aby se rozpory pokud možno rychle odstraňovaly. Názorně to potvrzuje nejnovější dopis Evropské komise, ve kterém žádá o další informace týkající se konfliktu zájmu Andreje Babiše, což potvrzuje, že ho v tuto chvíli, na rozdíl od českého premiéra, nepovažuje za uspokojivě vyřešený.
4: U mikrofonu byl komentátor Českého rozhlasu Petr Hartmann.
3: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
4: Pokud dojde k rozkladu českých adiktologických služeb, ponese následky celá společnost. A varuje předtím Apolena Rychlíková ze serveru Page Not Found.
9: Přišlo to jako blesk z čistého nebe. Vláda minulé pondělí oznámila, že chystá převedení protidrogové politiky a problematiky duševního zdraví ze Strakovy akademie pod ministerstvo zdravotnictví. Na další ministerstva se podobně zčista jasná a bez pochopitelného záměru přemístí odbory lidských práv, rovnosti žen a mužů či oddělení romských záležitostí a práv lidí s postižením. Jde o nevídaný a zcela bezprecedentní krok, který bude mít dalekosáhlé následky. Konkrétně protidrogová politika přichází od června i od svého hlavního styčného důstojníka pro vyjednávání s vládou. Na pozici národního protidrogového koordinátora končí totiž Pavel Bem. Nahradit ho má dosavadní šéfka vládního oddělení politiky duševního zdraví Dita Prototopová. Ta je přitom nechvalně spojená s kauzami kolem Babišova mladšího syna. Podle všech informací stojí za nečekaným obratem vlády hlavní Babišova spojenkyně, šéfka úřadu vlády Tinde Bárta. Představa, že lze komplexní protidrogovou a obecně adiktologickou politiku jednoduše přesunout pod ministerstvo zdravotnictví, je odborně chybná. Závislosti nejsou pouze lékařský problém. Týkají se sociálních služeb, školství, prevence, vězeňství, bezpečnostní politiky, hazardu, alkoholu, tabáku, nelegálních trhů, daní, bydlení, chudoby i práce s lidmi v akutní sociální krizi. Právě proto měla česká protidrogová politika dlouhodobě nadrezortní ukotvení a těšila se velkému mezinárodnímu renomé. To teď padá. Na poslední tiskové konferenci Babiš znovu prokázal nekompetentnost a zdá se, že kopíruje policejně represivní narrativy kolem drog a jejich užívání. To je zásadní krok zpět. Podle bývalého národního protidrogového koordinátora Jindřicha Vobořila má koordinace z úřadu vlády logiku, protože jde o oblast v objemu za bilion korun a zdaleka nejde jen o zdravotnictví. Je to o to horší, že podle zdrojů zevnitř adiktologických služeb nepředcházela tak razantní změně žádná odborná diskuze. Té se vláda reálně a asi záměrně vyhnula. Nejtvrdší výtky přicházejí od poskytovatelů adiktologických služeb. Předsedkyně Rady asociace poskytovatelů adiktologických služeb Helena Gerasim varovala před nejistotou ve financování a dopady na klienty. Bude konec roku a nebudeme vůbec vědět, co bude v roce 2027. Vezmeme si naše klienty za rukojmí? Už teď jsou čekací lhůty v ambulacích 3 měsíce, uvedla. Reorganizace tak přichází ve chvíli, kdy systém nemá žádnou velkou rezervu. Ambulance mají čekací lhůty, služby každoročně řeší nejisté financování a část péče stojí na lidech, kteří dlouhodobě pracují pod tlakem a za peníze, které vůbec neodpovídají náročnosti jejich práce, Do adiktologických služeb nepatří jen léčba, ale i terénní programy, kontaktní centra, substituce, doléčování, prevence nebo práce s lidmi v sociální nouzi. Po rozpadu koordinace bude nejasné, kdo služby zaplatí, kdo vypíše dotační řízení a kdo zajistí návaznost péče mezi zdravotnictvím, sociální oblastí, školstvím, vnitrem a spravedlností. A to je doslova hazard s lidmi v závislosti i s těmi, kteří se jim snaží pomáhat. Konec konců, předtím varuje i odcházející koordinátor Pavel Bém, se kterým se dle jeho slov vláda rozloučila SMS zprávou. Je to nejen nedůstojné, ale také zcela neuvážené. A následky tohoto rozkladu ponese celá společnost.
4: To byla Apolena Rychlíková. A na závěr dva pohledy do světa. Elon Musk se už před časem pasoval za největšího žijícího vizionáře dneška a jeho plán na uvedení SpaceX na burzu to jenom potvrzuje. Na rozdíl od jiných sci-fi blouznivců, jak aspoň říká autorka následujícího komentáře Tereza Zavadilová, má ale Musk peníze, moc a sílu aspoň některé ze svých vizí prosadit. Investorům v dokumentu o stovkách stran například vylíčil kosmickou budoucnost. No a jak už bylo řečeno, to je téma Terezy Zavadilové ze serveru Newstream.
10: Hlavní myšlenka je, že jeho SpaceX se chce stát pionýrem vesmíru i umělé inteligence v jednom. Prezentuje sama sebe jako infrastrukturu pro budoucí kosmickou ekonomiku a AI. Nechybí vzletná slova. Chce, cituji, vybudovat systémy a technologie nezbytné k tomu, aby se život stal multiplanetárním, porozumět skutečné povaze vesmíru a rozšířit světlo vědomí ke hvězdám. V prospektu pro investory slibuje vesmírnou turistiku, nákladní a osobní přepravu na Měsíc a Mars a milionové kolonie pozemšťanů v obou destinacích. Burzovní start SpaceX má velkou šanci stát se největší akcí svého druhu všech dob. Firmu má ocenit na skoro 2 biliony dolarů. Dokument ovšem už také nyní odhaluje velká rizika budoucího vývoje. Prvním je extrémní kontrola, kterou bude nad firmou mít jediný muž Elon Musk, který je nejen generálním ředitelem, technickým ředitelem a předsedou správní rady, ale nová struktura mu posiluje hlasovací pravomoc na 79% a chrání ho před vyhozením. To by musel leda hlasovat sám proti sobě. A nejen to, člověk je tvor křehký a proto i prospekt připouští, že případná ztráta Muska by mohla pro SpaceX představovat existenční problém. Na Muskovi ovšem nevisí jen jeho firma, ale do velké míry je osud pozemských aktivit minimálně západního světa ve vesmíru. Zákazníkem SpaceX je totiž i americká kosmická agentura NASA, která je na ní absolutně závislá. Musk dopravuje astronauty na oběžnou dráhu a má je dostat za 2 roky i na Měsíc. Dalším pozoruhodným přiznáním vyplývajícím z dokumentu je Muskova snaha přesunout datová centra do vesmíru. Přiznává totiž, že plánovanému rozvoji umělé inteligence je již planeta Země malá. Vývoj má příliš velké nároky na chlazení, energii a výrobu čipů, která nestačí poptávce. Musk píše, že rozvoj AI naráží na fyzický limit. Během příštích pár týdnů prý vizionář ještě upřesní, jak by jeho satelitní datová centra napojená na sluneční energii měla vypadat. Má jich být 1 000 000. Co se týče čipů, Musk je chce vyrábět sám a vyvázat Američany ze závislosti na Tajvanu. S ohledem na to, jaké sci-fi fantazie nyní pronikají do reality, už asi ani nepřekvapí, že tématu věnoval papež Lev XIV. Svou první encykliku, kde varoval před nekontrolovaným a neetickým rozvojem umělé inteligence a také před tím, že celá tato věc je v rukou jen několika velmi mocných jednotlivců. Že zrovna Vatikán se rozhodl stáhnout křemíkového boha z vesmíru zpátky na zem, už jen stvrzuje poněkud komiksový rozměr aktuální. Dění.
4: Hovořila Tereza Zavadilová. No a úplně na závěr. Německý kancléř Friedrich Merz napsal Evropské komisi a také premiérovi Kypru, totiž ten momentálně předsedá Radě Unie, aby se v případě Ukrajiny proces přijímání netradičně spružnil a zrychlil. A to ze zcela jasných důvodů, pokračuje publicista Ivan Štern.
11: Zpočátku půjde víc o symbolické gesto, než o pokus o plnohodnotné členství. Ukrajina má získat komisaře bez hlasovacího práva, ale s možností účastnit se vrcholových jednání. Už tento netradiční krok by mohl povzbudit Ukrajince, mimochodem bojujícím proti Rusku i za celou Evropu. Navrhovanou netradiční vstřícností Unie upozorní Moskvu, že Kyjev rozhodně neopouští. Naopak stojí stále pevně při něm. Škarohlíd v tom však vidí jisté riziko. Ještě výraznější přimknutí se k Ukrajině si Moskva může vyložit jako konečný projev nepřátelství vůči Rusku a podle toho se bude následně vůči Evropě chovat. Popravdě řečeno, prakticky se Unie v daném postavení dávno nachází. O to víc je to zřetelné ve chvíli, kdy postupně americká pomoc Ukrajině ochabuje a upadá. V zásadě Moskva nemůže ani jinou evropskou reakci čekat. Škarohlídi argumentují i rozsahem finanční pomoci, již se od Evropské unie Ukrajině dostává, byť ve formě úvěrů. Poukazují na to, že tolik peněz od unie ještě nedostala žádná kandidátská země v době její kandidatury. Zcela ale pomíjejí, že jde o peníze především na obranu, navíc o peníze, které generují synergické efekty díky šikovnosti a nápaditosti ukrajinských inženýrů a promítají se i do růstu kvality evropských obranných systémů. Spolupráce mezi Německem a Ukrajinou v tomto ohledu je doslova učebnicová. Jistou oprávněnou nespokojenost u škarohlídu lze nacházet v souvislosti s kandidátskými zeměmi Západního Balkánu a Moldávie. Mercův návrh, pokud by se měl naplnit, jak kancléř předpokládá, zcela ostentativně předbíhá Moldávii a balkánské země, které trpělivě kandidují už 20 let bez nějakého výrazně viditelnějšího výsledku. Toto nejvíc mrzí Rakušany, hlavní mluvčí ve prospěch balkánských zemí. I zde totiž hraje roli strategická karta, pod čí vliv se tyto země dostanou. Zda se konečně ocitnou v kulturním okruhu Evropské unie, anebo zůstanou, jakým mnohým velí historická tradice, příznivci ruské rádoby civilizační misie. Nakonec vzor všemu Mercova iniciativa může přinést spoustu dobrého i pro Balkán. Tak jak si zdejší země, stejně jako Ukrajina, budou plnit domácí úkoly a za to dostanou možnost intenzivněji pronikat na vnitřní evropský trh nejen zbožím, ale i lidmi a kapitálem, budou stále silněji do Unie vrůstat, ruský vliv tak vyvane. Jediné, čeho je třeba se obávat, aby to, co je dobře míněno, nedopadlo jako obyčejně.
4: Příspěvkem Ivana Šterna končí středeční názory a argumenty, čili publicistický každodenní pořad Českého rozhlasu Plus. No a za celou redakci se od mikrofonu loučí Ondřej Konrád.
3: Osobnost Plus.
12: Vláda Andreje Babiše odmítla hodnotovou politiku a v zahraničí chce sázet na pragmatismus. Jakým směrem se teď Česko vydává a jak spolehliví partneři v Evropské unii jsme, zeptám se bývalé místopředsedkyně Evropské komise Věry Jourové.
3: Osobnost Plus Světlany Vitovské dnes po půl jedenácté dopoledne na Plusu. Děkujeme, že nás posloucháte. Český rozhlas je s vámi víc než 100 let.
13: Teď je 7 hodin a 2 minuty. Náš ostře sledovaný rychlík 651 projel už Mýto, Kařízek, Zběroch, Cerhovice a blíží se...
14: Na podzim roku 1994 se pořad Českého rozhlasu Dobré jitro zapsali do historie. Posluchači byli svědky světové premiéry přímého přenosu z jedoucího vlaku na trati Cheb Praha.
15: Vysílalo se tenkrát přímo z toho vlaku.
14: Říká zvukař přenosu Českého rozhlasu Jaromír Nykl.
15: Že se využila mobilní technologie tenkrát nově mobilních telefonů a pomocí takového zařízení, který by se dalo přirovnat jako k dnešnímu handsfree v autě, tak se to handsfree tak trošku jako rozebralo a dalo se, že ten mikrofon a ty sluchátka se z toho vyrobily pro toho redaktora, který mohl chodit takhle po tom vlaku.
14: Moderátoři mluvili s cestujícími, se železničáři, ale třeba i s bufetářkou. Tam, kde bylo špatné pokrytí mobilním signálem, zněly písničky. Ze studia je odbavoval autor celého projektu, hudební redaktor Jiří Dohnal.
16: Tak to už jsem pobláznil skutečně celý rozhlas. Na Praze se to vysílal kromě Dobré jitra třeba Tobogán o železnici, Meteor o železnici, rozhlasová hra o železnici, zápisník zahraniční zpravodajů, kdy ty redaktoři...
15: Vlastně to bylo poprvé, co bylo možno udělat přenos z jedoucího vlaku celou dobu bez zastávky, aniž by se to nějak propojovalo nebo odpojovalo někde a připojovalo na něco jiného.
17: V té premiéře jste byli svědky jízdy, která začala dnes ve 4.32 a skončila před chvílí v Praze. Jízdy,
14: jaké měly rozhlasové přenosy z vlaků ohlasy a jak byly na sklonku tisíciletí technicky náročné?
18: Poslouchejte mimořádnou podcastovou sérii Rozhlas to na webu Českého rozhlasu Plus nebo v aplikaci Můj rozhlas.
19: Je 6 hodin, čtvrtek 28. května, začíná Ranní plus, dnes s Čárkou Fenikovou
20: a Tomášem Pavlíčkem.
3: Český rozhlas Plus.
20: A čemu se my budeme věnovat hned na začátku našeho vysílání? Ptát se budeme například na to, o čem jednal ministr zahraničí Petr Macinka s představiteli americké administrativy ve Washingtonu.
19: Jak pomohou chytré náramky záchranářům zorganizovat pacienty při hromadných neštěstích?
20: A jaké změny čekají dotační program Nová zelená úsporám?
19: To všechno se dozvíte, ale až po zprávách s Martinem Matějkou.
21: Česká republika nabídla spojencům unikátní pasivní sledovací zařízení pro operaci v Hormuzském průlivu. Ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů to řekl po jednání s náměstkem amerického národního bezpečnostního poradce Andrewem Bakerem v Bílém domě.
22: Je to neletální, neútočné zařízení, které opravdu by mohlo dát české oči nad ten Hormuz, protože to je unikátní systém sledovací, který nezařuje žádné elektromagnetické záření, tedy je v podstatě neviditelný, ale zároveň vidí úplně všechno v okruhu asi 400 kilometrů, takže my jsme pyšní na to, že něco takového máme a samozřejmě jsme připraveni to poskytnout.
21: Macinka ve Washingtonu taky řekl, že české zbrojní firmy jednají o zakázkách pro americkou armádu, a to v souvislosti s novou strategií America First o převodu zbraní. Téma podrobněji rozebereme v Ranním plusu hned po zprávách. Americká armáda v noci provedla několik úderů na vojenská zařízení v Iránu a sestřelila několik dronů. S odvoláním na amerického vojenského činitele, to tvrdí agentura Reuters, 3 exploze se ozvaly poblíž přístavu Bandar Abbas v blízkosti Hormuzského průlivu, informovala o tom Irán. Iránská agentura Fars s tím, že ozbrojené síly v oblasti krátce aktivovaly systém protivzdušné obrany. Irán nehlásí žádné oběti ani materiální škody. Odpoledne budou známé kompletní podmínky dotačního programu Nová zelená úsporám, představí je ministerstvo životního prostředí. Zatím je jasné, že v programu bude možné čerpat na renovace domů bezúročný úvěr. Přímou dotaci získají oproti minulosti už jen nízkopříjmové domácnosti v programu Nová zelená úsporám Light. A podle bývalého ministra životního prostředí Petra Hladíka z KDU-ČSL na bezúročné úvěry řada domácností nedosáhne. Kritizuje také samotný mechanismus bezúročných úvěrů.
23: Je to biznis pro banky. Místo toho, aby se dávaly peníze lidem, tak se budou dávat peníze bankám a ještě na to celá řada zranitelných osob nedosáhne. Především seniori, lidé se středními nižšími příjmy a také rodiče s dětmi.
21: Přesnou podobu Nové zelené úsporám a podmínky programu oznámí ministerstvo životního prostředí v 15 hodin. Sněmovna nedokončila projednávání koaliční novely stavebního zákona ve druhém čtení. Poslanci nebyli před 11. hodinou večer usnášení schopní a schůze tak přerušili. O slovo jich byly přihlášených ještě skoro 30. A k novele se na plénu přes den vyjadřovali převážně zástupci opozice. A těm třeba vadí, že předloha nepřišla z vlády a neprošla tak standardním připomínkovým řízením. předloha podle nich taky umožní skrz snažší legalizaci černých staveb snadněji obcházet pravidla. Koalice si naopak od předlohy slibuje jednodušší a rychlejší povolování staveb. Počítá taky se vznikem centrálního stavebního úřadu. A poslanci se ráno ve sněmovně znovu sejdou k interpelacím, projednávat budou taky novely o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, nebo o výrobcích s ukončenou životností.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
21: Větší firmy s fotovoltaikou naráží na fyzické limity přenosové soustavy. Někteří distributoři jim kvůli tomu žádosti o připojení zamítají nebo jim nepovolují prodávat přetoky do sítě. Například společnost EGD zamítla za poslední rok a půl 17 000 žádostí, asi 13% z celkového počtu. Predistribuce problém řeší v menší míře, říká Jan Bílek z tiskového oddělení PRE.
0: Zcela

0: Dětí s povoleným individuálním vzděláváním eviduje ministerstvo školství více než 7,5 tisíce, nejvíc od zavedení této možnosti.
1: Rodiny k tomu vedou různé důvody, od psychických obtíží dětí po snahu přizpůsobit výuku jejich potřebám, pokračuje Jan Vereš Mušuta, programový ředitel organizace Eduin.
2: V mnoha případech se v individuálním vzdělávání, pokud na něj má rodič nebo lektor čas, tak se učí efektivněji než v té škole, protože ve škole je více dětí v té třídě a tempo té výuky se nemůže přizpůsobit každému.
1: Neznamená to jen učení doma. Část dětí dochází do komunitních skupin nebo alternativních škol. Povolení k takové výuce je na řediteli kmenové školy, kam je dítě zapsané, říká Ondřej Macura, mluvčí ministerstva školství.
3: Zároveň musí být součástí žádosti také stanovisko školského poradenského zařízení.
1: Počet dětí v individuálním vzdělávání dlouhodobě roste stejně jako celkový počet žáků základních škol. Tereza Hybšerová, Český rozhlas.
0: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Premiéři Velké Británie a Polska Donald Tusk a Keir Starmer podepsali novou bezpečnostní a obranou dohodu. Jejím cílem je odradit potenciální hrozby. Smlouva zahrnuje spolupráci v obraném průmyslu i posílení vojenské spolupráce, včetně pořádání společných cvičení. Oba premiéři se v Londýně shodli, že nejvyšší hrozbou představuje Rusko. Starmer dohodu označil za největší posílení vztahu mezi oběma zeměmi v oblasti bezpečnosti a obrany za celou generaci. A v pražském Stavovském divadle má dnes premiéru komedie Večer tří králový. Divadelní hra režiséra Jana Nebeského o dvojnicích se na scénu Národního divadla vrátí po 25 letech.
4: Veškeré hry o lásce přitahují diváky po věky věků.
5: Usmívá se dramaturgyně činohry Národního divadla Jana Slouková. Komedii napsal William Shakespeare na zakázku už před 400 lety. Vypráví o tom, jak jednoduché je se zamilovat do nesprávného člověka.
4: Všichni známe tyhle obrovské porivy, do kterých nás láska dostane a někdy to není úplně to, co si myslíme, že se za tím druhým skrývá a ta odhalení potom samozřejmě na jevišti bývají lehčí než v životě samotném.
5: V hlavních rolích se představí Denisa Barešová, Vladimír Javorský nebo David Prachař. První reprízu bude mít Večer tří králový ve Stavovském divadle 10. června. Michaela Pištěláková, Český rozhlas.
0: Na hlavní části pražského okruhu ve směru z D1 k letišti zpozorněte těsně za nájezdem od Písnice. Na 5. kilometru v připojovacím pruhu stojí nepojízdné nákladní vozidlo. Na místě jsou i policisté a světelná šipka silničářů. Na dálnici D1 směrem z Prahy do Vyškova houstne provoz na průtahu Brnem. Zpomaluje se mezi exity Mikulov a Bratislava, tedy mezi kilometry 194 a 196. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Dnes bude jasno až polojasno, nejvyšší odpolední teploty 21 až 25 stupňů, na horách naměří kolem 15 stupňů Celsia. Tolik zprávy Martina Matějky.
6: Posloucháte Ranní plus.
7: A dobré ráno vám přejeme 8 minut po 6. hodině, jmenovitě Tomáš Pavlíček a Šárka Feniková. Ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů po jednání v Bílém domě s náměstkem Národního bezpečnostního poradce Andrewem Bakerem potvrdil, že Česko nabídlo spojencům unikátní pasivní sledovací systém. Je neviditelný pro elektronické senzory a má dosah 400 kilometrů. Zároveň řekl, že české zbrojní firmy jednají o zakázkách pro americkou armádu v rámci strategie America First. A převod zbraní. Víc ví naše americká zpravodajka Jana Cíglerová, která cestuje společně s Petrem Macinkou a doprovází ho. Dobré ráno.
8: Dobré ráno.
7: Petr Macinka strávil s Andrewem Bakerem v situační místnosti Bílého domu zhruba hodinu. Tak o čem spolu jednali?
8: Ministr řekl, že o všem mluvit nemůže, protože část toho, co se tam probíralo, se může odehrát během příštích několika dní. Poradce Baker přišel na tu jejich schůzku přímo z jiné situační místnosti a tam jednal s viceprezidentem J.D. Vancem, kde řešili Irán. A mezi tím vývoj dal ministru Macinkovi za pravdu, protože Američané zahájili útoky na Irán. Co ale prozradil už v tu chvíli, bylo, že ta jejich česko-americká debata se soustředila na bilaterální věci, na obranou spolupráci, také hodně mluvili o Kubě. Ministr řekl, že výhodou české pozice je ideologické sladění s Trumpovou administrativou. Řekl, že to prý nemají všechny

0: Evropské vlády, takže to otevírá prostor pro debaty nad rámec té běžné politické agendy.
1: A v čem spočívá ta zmíněná strategie o výměně zbraní a co konkrétně může znamenat pro český zbrojní průmysl? Mluví se o výrobě zbraní pro americkou armádu tady v Česku?
0: Ano, přesně o tom se mluví. Spojené státy totiž řeší nedostatek zbrojní kapacity a jsou ochotné poskytnout technologie i know-how nejbližším spojencům, aby ty potřebné věci vyráběli oni. Pro český zbrojní průmysl to podle ministra Macinky znamená reálnou šanci na zakázky přímo pro americkou armádu.
1: Ministr Macinka popsal sledovací zařízení, které Česko nabídlo pro operaci v Hormuzském průlivu, jako české oči nad Hormuzem. O jaký systém jde a proč je tak unikátní?
0: On to popsal docela detailně a s takovou hrdostí bych řekla. Jde o pasivní sledovací systém, který nevysílá žádné elektromagnetické záření. Tím pádem je v podstatě neviditelný pro elektronické senzory protivníka. Jenže zároveň všechno v okruhu asi 400 kilometrů vidí. Takže je to takové neletální zařízení, tedy nesmrtící zařízení, které nezabíjí. A Česká republika by díky němu nepřispěla vojenskou silou, ale informační kapacitou, kterou prý nikdo jiný v alianci nemá. Macinka říká, že to bylo velmi oceněno jak ze strany NATO, tak i ze strany americké administrativy. Já jsem si všimla, že ona na to téma poskytl rozhovor televizi Fox News. Ten je stále na titulní straně této televize a ministr také trochu hrdě dodal, že ten rozhovor už v tu chvíli byl na té titulní straně.
1: Ty jsi zmínila na začátku takový zajímavý detail, že Andrew Baker přišel do té situační místnosti z jiné situační místnosti, kde se mluvilo o americko-íránské válce. Tak neptala jsi se Petra Macinky na to, jak hodnotí ty šance na iránsko-americkou dohodu a jestli věří tomu, že se opravdu jedná, a to i přes tvrdá veřejná prohlášení s obou stran?
0: Ptala jsem se na to a ministr řekl, že věří tomu, že to je, že to směřuje správným směrem, protože říká, že ta veřejná prohlášení z obou stran, která jsou kolikrát taková troufalá, triumfální, že jsou podle něj jedna věc, ale ta realita za zavřenými dveřmi je jiná. A on říkal, že on pozoroval, jak, že se tam jedná opravdu intenzivně, opravdu vážně. A shodou okolností on teda také včera mluvil ještě v New Yorku v Organizaci bezpečnosti národů, Organizace spojených národů, tak mluvil s pakistánským ministrem zahraničí, který je přímo uprostřed těch rozhovorů jako vyjednávací země. A ministr Macinka také zdůraznil, že on říká, chápu to zklamání z těch výsledků prvního kola tady, že selhala, ale v Islamabadu, ale připomíná, že ta iránská americká delegace spolu nejednali od roku 1979, že to bylo vůbec poprvé, co se setkali, takže říká, čekat hned, že by si padli do národů, že by bylo naivní, ale co se týče toho iránského režimu samotného, tak Macinka ho označuje za zdecimovaný, říká, že jaderný program byl výrazně oslaben, že 4 válečné nástroje Iránu, to znamená jaderný program, drony, balistické střely, mezinárodní terorismus a kontrola Hormuzského průlivu, že přišli o svůj nejnebezpečnější prvek. A Trumpovo rozhodnutí zasáhnout hodnotí jako statečné a dodává, že to žádný jiný americký prezident 20 let před ním neměl odvahu udělat.
1: Amerika je velkým spojencem Izraele, tak dostalo se ve Washingtonu při těch jednáních i na téma unijních sankcí vůči izraelským osadníkům na západním břehu. Česko podpořilo, jenom připomínám, tyto sankce, ale kde jsou třeba ty české hranice nebo hranice té české pozice?
0: Petr Macinka říká, že česká pozice měla od začátku ty hranice jasné, tedy že sankce ano, ale musí zahrnovat Hamas, ne pouze izraelskou stranu. A nesmí mířit na izraelské politiky. Na tom se ta současná vláda s tou předchozí shoduje. Když ale Maďarsko nedávno přehodnotilo ten svůj blokující postoj, který podle Macinky byl daný hlavně osobním přátelstvím Viktora Orbána a Benjamina Netanyahua, tak se Česko rozhodlo, že nebude tím posledním blokem senátorem v celé Evropské unii a ty sankce podpořilo. Zároveň Černínský palác ale nastavil jasnou červenou linii, tedy žádné další sankce, žádné zmrazování obchodní dohody EU s Izraelem. A teď se mluví ještě o jednom kroku. Sankce vůči konkrétním radikálním izraelským politikům. Tam Petr Macinka říká jasné ne, protože v září jsou v Izraeli volby a sankcionování těchto politiků by z nich udělalo mučedníky, že tomu radikálnímu elektorátu by to pomohlo a ne uškodilo. A do izraelské předvolební kampaně česká vláda vstupovat nechce.
1: Tolik tedy všechna vyjádření Petra Macinky, našeho ministra zahraničí, který je toho času ve Washingtonu a na návštěvě Ameriky. A tolik také naše zpravodajka Jana Ciglerová. Díky za to, naslyšenou.
0: Pěkný den.
2: A teď je ve čtvrt na sedm, jdeme na domácí téma, místo debaty přednáška, tak popisují někteří experti jednání s premiérem a ministry kvůli přesunu části odborů z úřadu vlády pod ministerstva. Schůzka několika desítek odborníků z politiky včera trvala 2 hodiny, někteří z ní ale odešli předčasně. Kromě formy komunikace jim vadí i samotná změna. Ta má přijít už 1. července, šéfové rezortu, kterých se to týká, tvrdí, že zůstane počet pracovních míst i agenda. Jednotlivé odbory navíc stále budou mít na úřadu vlády své koordinátory.
3: Vládní politici změnu obhajují tím, že jde o zefektivnění a zeštíhlení úřadu vlády. Odbory, které by se z něj od začátku července měly přesunout, jsou třeba agendy lidských práv, rovnosti žen a mužů, oblast pro národnostní menšiny nebo pro drogovou politiku.
4: Rady vlády, kde se řeší ta nadrezortnost, kde jsou ti zástupci těch rezortů, kterých se to týká a skutečně jsou to agendy, které se týkají více rezortů, tak tyto rady zůstávají, na tom se nic nemění, pouze řekněme, ta administrace se přesouvá na rezorty, které jsou k tomu věcně příslušné a které už to agendu dneska řeší.
3: Popsal nové fungování ministr zdravotnictví Adam Vojtěch z ANO. Koordinátoři a úředníci, kteří mají na úřadu vlády zůstat, ale podle ředitele Asociace poskytovatelů adiktologických služeb Matěje Holana nebudou fungovat jako doposud.
5: Nikdy to takhle v historii nefungovalo a nefunguje. Z úřadu vlády nemůžete nijak řídit úředníky, které jsou v nějakém třetím stupni hierarchie nějakého ministerstva. To nejde. Ty patří pod svého náměstka, svého šéfa vrchní sekce a něco takového. To je jako absurdní myšlenka.
3: Pro odbory, kterých by se změna měla dotknout, je klíčová mezirezortnost. Tu ale umístění pod jednotlivá ministerstva podle Jana Šulce z Národní rady lidí se zkušeností se závislostí naruší.
6: Jestliže přesuneme tuto mezirezortní agendu na samostatné ministerstvo, tak nemůže ministerstvo zdravotnictví řešit otázky bezpečnosti, řešit otázky sociální a tak dále a tak dále. Pochybuji, že někdo z úředníků může volat z ministerstva zdravotnictví na ministerstvo vnitra, aby tam někoho úkoloval. To prostě fungovat nemůže.
3: Vládní zmocněnkyně pro lidská práva Taťána Malá z hnutí ANO věří, že nový systém bude fungovat. Je ale potřeba změnit přístup.
7: Věřím tomu, že prostě to fungovat bude. Je potřeba k tomu ale přistoupit prostě aktivně a s nějakou chutí a ne rovnou říkat, že ty věci prostě fungovat nebudou a že všechno je špatně.
3: Podle expertů, kteří z jednání odešli předčasně, ale jejich pozice ani aktivní být nemohla. Jana Michajlidu, odbornice na drogovou problematiku, jednání popsala jako nepřijatelné a nedůstojné.
8: To jednání vlastně není jednání. To, co se tam dneska stalo, je, že jsme dostali frontální přednášku, která by nám měla vysvětlit, že je to vlastně super nápad. To, co se tam dělo, je naprosto nedůstojné.
3: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO podle ní kritické dotazy smetl ze stolu. Někteří další odborníci po schůzce mluvili i o tom, že se atmosféra jednání vyostřila a došlo i na křik. Výsledkem schůzky je, že do pondělí premiér posoudí připomínky odborníků k přesunu agend a oznámí finální podobu jejich fungování. Například ministr spravedlnosti za ANO Jeroným Tejc už je připravený se s novými úředníky svého rezortu setkat.
9: Já počítám s přechodem 1:1, to znamená, zůstanou jak ta místa těch vedoucích nebo ředitele odboru, tak zůstanou ta místa těch jednotlivých zaměstnanců, pokud samozřejmě přejdou. Já předpokládám, že ano, já se s nimi chci co nejdříve sejít, abychom probrali ty detaily.
3: Ministr kultury Otto Klempíř z motoristů řekl, že má pro nové pracovníky ministerstva už připravené i kanceláře. Celkem by se do nových pracovních prostorů mělo přesunout několik desítek lidí. Josefína Báčová, Český rozhlas.
1: V 6 hodin a 19 minut přidáme pohled do agentur. Spojené státy oznámily, že provedly nové obranné údery v jižním Iránu. Světové agentury to uvedli s odvoláním na nejmenovaného amerického činitele. Podle agentury AFP americký představitel ve středu večer řekl, že americká armáda sestřelila 4 íránské drony a provedla letecké údery na pozemní základnu na jihu země. A íránské revoluční gardy uvedly, že v reakci na úder u Bandar Abbasu udeřili na americkou leteckou základnu. Neupřesnili kde, ale útoky hlásil Kuvajt. No a premiér Andrej Babiš dnes společně s ministrem životního prostředí Igorem Červeným představí podmínky programu Nová zelená úsporám.
2: Teď 5 minut po čtvrt na 7 budeme šustit novinami, klikat po serverech, a to těch zahraničních, schválně, jestli to poznáte. A začneme v německou veřejnoprávní Deutsche Welle. Tam se píše, že největším problémem evropské energetiky není podle této stanice výroba zelené energie, ale její ukládání. V zemích, jako je Německo, se totiž přes den díky větru a slunci vyrobí často víc elektřiny, než je potřeba. A kvůli nedostatečné kapacitě bateriových úložišť už ji není možné uchovat na později. A v době, kdy nefouká nebo nesvítí slunce, musí energii doplňovat plynové anebo uhelné elektrárny.
1: V Evropě se kapacita velkých bateriových úložišť rychle zvyšuje. Přesto odborníci upozorňují, že aby Evropská unie splnila své klimatické cíle, bude potřeba celkovou kapacitu ještě několikanásobně navýšit.
2: Větší kapacita baterií by navíc pomohla stabilizovat ceny elektřiny. Přes den totiž bývá kvůli přebytku cena energie velmi nízká. Naopak večer, kdy se elektřina čerpá primárně z fosilních zdrojů, cena roste. Baterie by tak mohly energii z období přebytku udržet až do energetické špičky a tím zmírnit cenové výkyvy.
1: Rozvoj ale brzdí pomalé schvalovací procesy a hlavně zastaralé elektrické sítě. Většina z nich není navržená tak, aby přijímali velké množství zelené elektřiny a přepravovali je tam, kde je potřeba, říká Deutsche Welle.
2: Evropská komise odhaduje, že do modernizace elektrických sítí bude do roku 2030 potřeba investovat asi 580 miliard eur. Deutsche Welle ale dodává, že podle odborníků není tento investiční cíl příliš reálný.
1: No a ještě se podíváme do bruselského deníku Politico. Ten píše o tom, že Evropa kvůli rychle se šířící epidemii eboli zpřísňuje kontroly cestujících z Demokratické republiky Kongo. V zemi bylo na začátku týdne hlášeno přes 900 podezření na nákazu, z toho jich nejméně 223 skončilo úmrtím. Evropské zdravotnické úřady proto vyhodnocují riziko přenesení nákazy do Evropy a spolupracují s leteckými společnostmi na posílení bezpečnostních opatření.
2: Bezpečnostní regulace zavádí například Belgie, která má s Demokratickou republikou Kongo denní přímé spojení. Lety ale zatím země rušit neplánuje. Sama letecká společnost Brussels Airlines v prohlášení uvedla, že spojení s regionem je teď důležité hlavně kvůli dopravě léků, humanitární pomoci a přepravě zdravotníků do zasažených oblastí.
1: Tolik tedy Politiko, ještě se kratičce podíváme do britského deníku Guardian. Ten se věnuje problematice dětí ve vazbě. Inspekce věznic v Anglii a ve Walesu totiž zjistila, že nezletilí jsou ve vazbě často zbytečně. Navíc tam jsou svědky násilí nebo útoku nožem.
2: Kromě stovky dětí ročně, které skončí ve vazbě, je během několika dnů propuštěna na kauci nebo přemístěna do jiných zařízení. Většina z loni zadržených byla ve vězení poprvé a často šlo o děti s komplikovanou rodinnou situací, traumatem a nebo neurovývojovými obtížemi. Tak tolik z deníku Guardian a tolik z našeho prvního přehledu zahraničního tisku.
1: Dozněl v 6 hodin a 23 minut. Náramek, který by monitoroval životní funkce pacienta a pomáhal zdravotníkům při hromadných neštěstích. S takovým nápadem vyhráli 3 studenti střední školy technologickou olympiádu. Zatím sestavili jeden prototyp, jeho vývoji se ale chtějí věnovat dál.
10: Mám tady textilní náramek, který je zhruba 2 cm široký. Na něm je přidělaná litiová baterie s nabíjením a s tlačítkem. To napájí mikrokontroler ESP32, na kterém jsou senzory pro měření srdečního tepu a tělesné teploty.
11: Náramek mi ukazuje Marek Blažek ze 4. ročníku Smíchovské střední průmyslové školy a gymnázia v Praze. Tohle je teď první prototyp.
10: To je zatím první a jediný prototyp.
11: Vidíme, že zatím to není finální verze, protože z náramku čouhá řada barevných drátků a nemá žádný kryt.
10: Takhle to samozřejmě vypadat nebude. Potom bychom chtěli dělat vlastní PCB na to a celý to vyrábět nějak profesionálně s casingem okolo toho, který by ideálně by byl vodotěsný.
11: Tak teď bychom si to mohli vyzkoušet, jak to funguje. Druhý z týmu Ondřej Konrád si nasazuje náramek na ruku.
12: Byli jsme schopni to nasadit během pár sekund a během chvilky vidíme hned můj srdeční tep. Po chvilce uvidíme i teplotu.
11: Takže zatím na notebooku teda vidíme, že to snímá teplotu, tepovou frekvenci, takže 75 tepová frekvence.
12: V té aplikaci potom bude vidět i seznam všech pacientů, jejich stav, ať už z různých ostatních senzorů, který bychom tam později chtěli dát.
11: Náramek studenti vymysleli pro zdravotníky, aby jim pomáhal při hromadných neštěstích.
12: Vždy zdravotníci rozřazují ty pacienty do několika skupin, mají několik desítek sekund na to, aby se rozhodli, do jaký skupiny patří a během těchto desítek sekund by mohli i aplikovat během pár sekund náramek, který by potom mohl měřit jejich životní funkce.
11: Díky průběžnému sledování by pak náramek upozornil na pacienty, jejich stav se zhoršuje.
12: Můžou začít po chvilce kolabovat, můžou mít vnitřní krvácení, opadne adrenalin a je potřeba, aby se upozornil zdravotník včas.
11: Měření zatím není úplně přesné. Studenti proto budou pracovat na vylepšení.
10: A potom případně kontaktovat nějaký zdravotníky, profesionální, nějaký firmy, které by nám s tím mohli pomoct s vývojem.
11: Od nápadu k realizaci, i když zatím nedokonalé, to týmu ve složení Ondřej Konrád, Marek Blažek a Adam Pícha trvalo jeden den. Chytrý náramek jim zajistil první místo v technologické olympiádě a také přijetí na fakultu elektrotechnickou ČVUT v Praze bez přijímaček. Tereza Janouškovcová, Český rozhlas.
2: Jaká je budoucnost České muniční iniciativy pro Ukrajinu? Prezident Petr Pavel v rozhovoru pro Financial Times řekl, že počet zemí, které ji finančně podporují, klesl z loňských 18 na letošních 9. Podle ní iniciativa stále funguje, pokles počtu přispěvatelů pro ní ale představuje obtíže. Prezident chce o financování muniční iniciativy jednat s vládou. Co pokles přispívajících zemí znamená pro Ukrajinu, o tom mluvila Lucie Vopálenská s bývalým vládním zmocněncem pro rekonstrukci Ukrajiny Tomášem Kopič, který dnes působí v Hospodářské komoře jako expert a zástupce pro rozvoj ekonomické spolupráce a biznisu.
13: Za prvé je vždy výsostným rozhodnutím každého donora, zdali chce pokračovat v podpoře Ukrajiny a zdali chce zrovna touto cestou. To, že se zhruba polovina z těch donorů rozhodla nepokračovat skrz tedy tu českou iniciativu, tak ano, je určitě reflexí toho, že tady nevidí už to lídrovství, kterým byla Česká republika vyhlášená, ale na druhou stranu, kdyby chtěli podporovat prostě nadále nějak jako významně, tak tohle je ten nejefektivnější a nejvýznamnější způsob, jak to dělat, protože v loňském roce, kdy Ukrajina spotřebovala 4 miliony kusů velkorážové munice, tak Česká republika dodala přes polovinu z nich. Za druhé, víc, jako ti, kteří zůstali, tak to jsou ti nejvýznamnější donoři. Takže pokud se ptáte, jak to dopadne na Ukrajinu, tak ta odpověď je, dopadne to na ní, ale uvidíme, až to posčítáme. Možná nakonec letošek bude ještě úspěšnější než ten loňský rok, protože ti velcí zkrátka zůstali.
14: Uvidíme, to, co říkáte, zní dobře nebo logicky, ale platí tedy, že tu iniciativu nelze nijak snadno nahradit, anebo už fungují alternativní cesty, které ji de facto obcházejí, protože hlavní zbrojař český, pan Michal Strnad pro Financial Times vlastně zmínil, že sice ta iniciativa ještě není mrtvá, ale je docela slabá.
13: No, je pravda, že ta Česká muniční iniciativa fungovala na bázi propojování těch, kteří chtěli pomáhat Ukrajině a těch, kteří byli schopni tu munici nebo další techniku dodat. A to pokračuje. To, co se stalo teď, poslední dobou, je, že spoustu těch donorů třeba navázalo, nebo někteří z těch donorů navázali už přímé vztahy s těmi dodavateli, s těmi firmami. Myslím si, že o tom referuje právě pan Michal Strnad. Takže vlastně v tomto ohledu je to naděje plné z hlediska toho, co reálně pocítí Ukrajina. To, že prostě Česko přestalo být lídrem, to je zjevné, ale jak jsem říkal, některé státy toho budou využívat nadále, některé se naopak vlastně už nebudou obracet na vládu České republiky, aby to propojení udělala, ale třeba využijí služeb jenom českého soukromého sektoru.
14: Přestali jsme být lídrem té iniciativy, viditelným nebo jasným lídrem. Přestali jsme být také důvěryhodnou a čitelnou zemí ve věci podpory Ukrajiny?
13: No, To si nejsem jistý, jako rozhodně jsme přestali být lídrem. Já myslím, že pořád jsme důvěryhodnou zemí, protože z hlediska toho, co je naplánovaného v rozpočtu, například na tu rekonstrukční civilní pomoc, tak to nejsou vůbec špatná čísla, naopak v některých aspektech třeba i překonají ta loňská. Myslím si, že v některých aspektech není česká zahraniční politika čitelná, ať už kvůli rostoucím tenzím v rámci prostě vztahu mezi našimi ústavními činiteli, mezi vládou, ministrem zahraničí, premiérem a prezidentem. Myslím si, že toto může být jako lehce znepokojící, ale na druhou stranu drtivá většina představitelů NATO i dalších státníků žije v demokraciích, ví, že to prostě je většinou skladba často protichůdných názorů, které musí dohromady dát nějakou koalici, nějakou koexistenci. Takže já myslím, že v NATO velmi dobře vnímají, že prostě Česká republika je partner, na kterého je pořád spolehnutí, a to, že potřebujeme občas jemně popostrčit, tak beru jako normální věc.
2: No a v 6:30 Tomáše Kopečného vystřídá se zprávami Martin Matějka.
15: Český rozhlas Plus.
16: Maďarský premiér Peter Maďar bude dnes v Bruselu jednat s generálním tajemníkem NATO Markem Rutem. Před jednáním řekl, že chce napravit vztahy své země se Severoatlantickou aliancí. V Bruselu se Maďar ještě plánuje v pátek setkat s předsedkyní Evropské komise Ursulou von der Leyenovou. Předseda maďarské vlády usiluje o to, aby komise pro Budapešť uvolnila 18 miliard eur ze zmrazených unijních fondů. Ty v minulosti Evropská komise Maďarsku zablokovala kvůli porušování principů právního státu. Premiér Andrej Babiš zhnutí ANO dnes společně s ministrem životního prostředí Igorem Červeným z motoristů oznámí kompletní podmínky programu Nová zelená úsporám. Zatím je jisté, že v programu bude možné čerpat na renovace domů bezúroční úvěr. A přímou dotaci získají oproti minulosti už jen nízkopříjmové domácnosti v programu Nová zelená úsporám Light. Doposud stát podpořil na 600 tisíc domácností, z toho 2/3 od roku 2021. Francouzská vláda dnes mimořádně zasedne kvůli vlně veder, která zasáhla západní a jižní Evropu. A francouzský premiér Sébastien Lecornu avizoval, že ministři budou jednat o stavu podzemních vod a riziku lesních požárů. A výstraha před vysokými teplotami dál platí pro 17 francouzských regionů. Podle mluvčí francouzské vlády kvůli vlně horka zemřelo nejméně 7 lidí. Rekordně vysoké květnové teploty přesahující 30 stupňů Celsia podle meteorologů způsobuje takzvaná tepelná kupole. Je to jev, který kvůli tlakové výši nad Evropou stlačuje teplý vzduch přicházející ze severní Afriky. Poslanci by dnes měli projednat novelu zákona o látkách poškozujících ozonovou vrstvu a o výrobcích s ukončenou životností. Většinu programu schůze sněmovny ale vyplní pravidelné interpelace. Například místopředsedkyně klubu Pirátů Olga Richterová je chce využít k dotazu na změny v rodičovském příspěvku. Ten se má od příštího roku podle vládní koalice zvýšit o 50 tisíc korun. Podle Richterové by navyšování mělo být postupné, aby neznevýhodnilo rodiče dětí, které se narodí do konce tohoto roku. A pražští zastupitelé dnes budou schvalovat nový územní plán. Ten je v přípravě od roku 2012 a měl by nahradit dosavadní skoro 30letí starý dokument. Takzvaný metropolitní plán má podle vedení města zefektivnit plánování a urychlit výstavbu. Jde o klíčový dokument, který určuje, kde a v jakém rozsahu se bude smět v Praze v nadcházejících 20 letech stavět. V případě schválení zastupiteli bude platit od 1. září. Na dálnici D1 směrem z Prahy do Vyškova čekejte zdržení na příjezdu do Brna. A kamiony i osobní auta zpomalují u Popůvek na kilometru 185 a sunou se až k omezení u sjezdu na bratislavskou dálnici D2. Na D8 směrem z Ústí do Prahy sílí provoz před Klíčany. Nesouvislá kolona popojíždí zhruba z 5. kilometru, rozjíždí se za Zdiby. Jedete-li pražským okruhem od D1 k letišti, zbystřete kousek za nájezdem od Písnice. Na 5. kilometru bloku je připojovací pruh, porouchané nákladní vozidlo je označené světelnou šipkou. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Dnes bude jasno až polojasno, nejvyšší odpolední teploty 21 až 25 stupňů a na horách naměří kolem 15 stupňů Celsia. Tolik zprávy Martina Matějky.
15: Posloucháte Ranní Plus.
2: A zprávy dozněly 6:45. Dnes na vás Ranním plusem provázejí Šárka Feniková a Tomáš Pavlíček. No ale ještě tady je se mnou ve studiu někdo, a to zástupkyně šéfredaktora divize zpravodajské a publicistiky České televize Martina Rýbauerová. Dobrý den.
15: Dobré ráno.
2: No a samozřejmě proč tady je, protože čas na pohled do tuzemských novin a ona připravila, Martina, právě ten přehled domácích médií. Takže Martino, když začneme u Hospodářských novin, tak ty rozbírají zákulisí toho výroku premiéra Babiše, o kterém jsme tady už i informovali, že stát zvažuje prodej výrobce výbušnin a také střelivin, abych to řekl dobře, střelivin,
15: ano,
2: ne střeliva, Explosia. Tak jak konkrétně?
15: Tak, Hospodářské noviny se podívaly do zákulisí toho výroku, to už se řekl, zmiňují i dopis generálního ředitele zaměstnancům, kterým říkal, nebuďte nervózní, nenechte se tím nějak vykolejit, v klidu pracujte, uvidíme, jak to všechno bude, co to premiér tady jako vypustil. Nicméně, zatímco opozice křičí, že je to úplně absurdní nápad prodávat vlastně takhle strategický podnik, tak Hospodářské noviny mluvili s lidmi z branže a zjistili, že o ten podnik by docela mohla stát docela ta zájemců. Zmiňuje konkrétně tři firmy. Jedna zbrojaře Michala Strnada, ale to prý není úplně pravděpodobné, protože nemá s Andrejem Babišem úplně dobré vztahy. Potom Martin Drda, trošku podobný případ, protože mu pro změnu radí Babišův neoblíbenec Miroslav Kalousek. A pak je tady třetí hráč, což je René Holeček a jeho firma Colt, který je právě spojený s Francouzi. No a Andrej Babiš ty Francouze zmiňoval, takže tudy by možná mohla vést nějaká cesta. Já nejenom připomenu, že Synthesia a Explosia byly původně dva podniky spojené v jednom za minulého režimu. Já jsem z Pardubic a vím, že se vždycky říkalo, chodí se pracovat do Semtína. To bylo podle názvu tam jako místní obce, ale opravdu mnohaletý strategický podnik. No a Hospodářské noviny i trochu spekulují, jak by to bylo mohlo dopadnout. Mají za to, že ten stát jako neprodá úplně celou tu firmu, ponechá si ten podíl těch 20 miliard, kterými by se trochu vystužily výdaje na obranu a byly trochu vyšší, považují taky za přemrštěný. A tak uvidíme, asi se ale opravdu hledá nějaký investor, který se o ten podnik trochu více postará, trochu ho nakopne.
2: No a když zůstaneme ještě u Hospodářských novin, ty věnují text i tolik diskutovanému testování žáků 5. a 9. ročníků základních škol, a to pohledem ředitele Národního ústavu duševního zdraví Jiřího Horáčka. A ten je kritický. Jak tedy hodnotí ty testy a otázky na duševní zdraví?
15: On je kritický i velmi k výstupu, který jeho ústav před 3 lety, když se na studii duševního zdraví páťáku, deváťáku podílel, už tam ten ředitel není, tak pan Jiří Horáček má za to, že ten výstup tehdejší, že 40% deváťáků vykazuje známky střední a těžké deprese, byl špatně interpretovaný, špatně sezbíraný, špatně komunikovaný, prostě všechno špatně, protože kdyby to tak opravdu bylo, tak podle nějakých pravidel by takový počet těch žáků měl brát nějaká antidepresiva, což je samozřejmě absurdní. On má trochu za to, že ty testy se dělaly špatně už proto, že tu otázku, jak v jaké pohodě se cítíte, nemáte náhodou nějaké sebevražedné sklony, dostávali žáci ve chvíli, kdy zrovna dopsali nějaký test matematiky. Že je to naprosto nevhodné, aby zrovna v takovémhle rozpoložení, které nebývá úplně příjemné, měli odpovídat na tyhle ty intimní otázky. Což pak o to. Takové studie se dělat mají. Víme, že mladí lidé nejsou v pohodě, nejsou na tom s duševním zdravím dobře, takže ano, takové průzkumy dělat, ale dělat je úplně jinak, jindy, asi i na jiném vzorku a netvrdit, že je to rovnou deprese. Tolik Jiří Horáček.
2: No, Seznam zprávy, když překlikneme dál, zase udělali zajímavou sondu do práce poslanců, prověřili a spočítali, kdo ještě ani jednou nepromluvil, tak jak to jejich zjištění dopadlo.
15: No, z 200 poslanců je jich celá pětina.
2: Oh,
15: jedno jméno asi je notoricky známé, ten do parlamentu ani moc nechodí, je to Filip Turek za Motoristy, už se na to stěžuje, ano, ale když se na to redaktoři podívali Seznamu, tak zjistili, že i nejsilnější hnutí ANO má dohromady 24 poslanců, kteří také ani jednou nepromluvili, a je tam jedno jméno.
2: Ano.
15: Jaroslav Faltýnek.
2: Ten vůbec nechodí do sněmovny, nebo chodí spíš jako divák? To je
15: ano, to on jim na to odpověděl. On jim na to odpověděl už jako v minulém období, že už chodí do sněmovny jako divák. Je to pravda, protože my ho třeba do diskuzních pořadů České televize absolutně nejsme schopni dotáhnout.
2: No a na závěr Deník N rozebírá plán NASA vyslat lidskou posádku na měsíc, a to natrvalo. Od kdy?
15: No, už možná od roku 32. To je strašně brzo, za nějakých 6 let bychom se to dočkali.
2: Ještě bychom se mohli
15: přihlásit. Myšleno trošku jako na střídání, asi by tam jedna posádka nebyla pořád, ale je to plán, který je velmi ambiciozní, Spojené státy v něm soupeří s Čínou, takže možná proto ten spěch. Mě zaujala řada takových detailů, které právě byly zveřejněny, například, že by ta základna měla být velká jako nějaké větší město. A že je třeba i pořešit, jak se tam vlastně ta posádka vypořádá s tamní teplotou, protože když svítí slunce, tak tam je třeba až 127 stupňů Celsia a naopak v noci může být 170 a v nějakých kráterech až dokonce minus 240. Takže uvidíme, máte-li zájem, přihlaste se.
2: Tak možná, že v první řadě tam pojede Elon Musk a třeba tam i zůstane. Tak tolik tedy přehled domácích médií od zástupkyně šéfredaktora divize zpravodajství a publicistiky České televize Martiny Rýbauerové. Díky za to, díky, že jste přišla do studia. Naslyšenou.
15: Já vám děkuji. Hezký den všem.
1: Je 6 hodin a 40 minut, posloucháte Ranní plus a já mám teď takový malý kvíz. Skoro 600 tisíc domovů je díky němu lepších a hlavně úspornějších. Byl jedním z nejúspěšnějších, ale teď ho čekají změny. Tak o čem mluvíme, Tomáši, víš to?
2: Nová červená úspora. Ne, zelená úspora.
1: Ano, přesně pardon. Tak, přesně tak. Na tom semaforu musíme na jinou barvičku. Přesně tak. No a nejdřív teda nebylo jasné, jestli v něm vláda Andreje Babiše z hnutí ANO bude pokračovat. Jistotu už má a s premiérem dnes odpoledne nové podmínky představí také ministr životního prostředí. Jeho jméno už si tady vlastně prozradil. No a já teď prozradím jméno redaktora, který nám k tomu řekne podrobnosti. Vítám ve studiu Jana Duchoslava. Dobré ráno.
17: Dobré ráno.
1: Některé změny už jsou známé. Připomeňte tedy prosím, co zatím víme o podobě tohoto programu.
17: Hlavní změnou je to, že přímou dotaci dostanou už jen chudší domácnosti, zatímco ostatní budou moci žádat o bezúroční úvěr. Program Nová zelená úsporám zůstává určený pro zateplení domů, instalaci tepelného čerpadla nebo solárních panelů. Bude financovaný z modernizačního fondu, ze kterého letos stát přispěje víc než 4 miliardami korun. Co se týče bezúročných úvěrů na renovaci, tak lidé můžou využít ty se splatností až na 25 let. Stát lidem proplatí úroky, které lidem vzniknou nad rámec renovace, jak na příkladu vysvětlil už v březnu ministr životního prostředí Igor Červený z Motoristů.
18: V případě 15-letého úvěru vy si vypůjčíte 1 milion korun a my z našeho fondu vám zaplatíme těch 557 967 korun. My za vás budeme hradit veškeré vzniklé náklady navíc, když si ty peníze nějakým způsobem budete potřebovat zaopatřit.
17: Ministerstvo životního prostředí v březnu uvádělo, že očekává, že letos lidé na úvěrech budou čerpat asi 30 až 40 miliard korun. Jestli tedy bude tato částka skutečně platit, tak i to bychom se měli dozvědět dnes odpoledne.
1: A jak je to tedy prozatím s dotacemi pro ty nízkopříjmové domácnosti?
17: Tady je řeč o takzvané nové zelené úsporám Light a o tyto dotace budou moct žádat domácnosti s nízkými příjmy od června. Týká se to těch, které splňují podmínky takzvané superdávky. Třeba na zateplení můžou čerpat až 250 000 korun a u instalace čerpadla nebo fotovoltaiky až 150 tisíc. Žádat můžou majitelé rodinných domů, ale taky společenství vlastníků jednotek nebo bytová družstva.
1: A co na změny říká bývalé vedení ministerstva životního prostředí?
17: Exminister životního prostředí Petr Hladík z KDU ČSL říká, že je dobře, že se nízkopříjmové domácnosti dočkají podpory, ale na ty bezúročné úvěry podle něj řada domácností vůbec nedosáhne. A kritizuje i samotný mechanismus bezúročných úvěrů.
19: Je to biznis pro banky. Místo toho, aby se dávaly peníze lidem, tak se budou dávat peníze bankám a ještě na to celá řada zranitelných osob nedosáhne. Především seniori, lidé se středními nižšími příjmy a také rodiče s dětmi.
17: Ještě připomenu, že z programu Nová zelená úsporám už stát podpořil zhruba 600 tisíc domácností, z toho 2/3 od roku 2021. Jak přesně bude fungovat Nová zelená úsporám, se tedy dozvíme dnes odpoledne. Tisková konference je v plánu na 15. hodinu a my u toho budeme.
1: A pak vám to zase řekne třeba Jan Duchoslav v našem vysílání. Díky za to.
17: Třeba ano. Hezký den.
2: Teď za minutu a půl bude 6:45, jste na vlnách Ranního plusu. Bez školního zvonění, bez třídní knihy a často i bez klasického rozvrhu. Individuální neboli domácí vzdělávání má teď povolené celkem 7,5 tisíce dětí v Česku. V tomto rekordním čísle jsou započítány nejenom ty, které se učí doma s rodiči, ale i žáci z komunitních skupin nebo alternativních škol. Pracují tam v menších kolektivech a jinak než běžné škole. Jak takové vzdělávání vypadá? Jsme zjišťovali v jedné z nich.
20: Děti v domácí škole Praha se každé ráno sejdou na koberci, aby zjistili, co je ten den čeká.
21: Si řekneme, jaká bude hodina, jak to dneska bude poskládaný. Pokud jdeme třeba na nějakou výpravu, tak se řekne, kdy přijdeme.
20: Říká jeden ze žáků. Na první pohled děti působí jako běžní školáci. Ve skutečnosti jsou ale zapsané k individuálnímu, tedy domácímu vzdělávání. Rodiče se je ale rozhodli neučit doma, ale dát je do komunitní školy. Nemusí sem třeba chodit každý den a i když tu mají rozvrh, nefunguje to tu jako na běžné základní škole.
22: Hodně ty předměty propojujeme, takže v podstatě snažíme se, aby všechno to učivo bylo pro ně srozumitelné, dávalo jim smysl a hlavně, aby to nebylo odtržené z toho života, jak žijou.
20: Popisuje ředitelka Hana Házová. Školu navštěvuje zhruba 20 dětí a stará se o ně 5 učitelek. Přístup je tak velmi individuální. Výuka probíhá v menších skupinách a někdy se učitelka věnuje i jen jednomu žákovi. Děti tak mají zároveň více prostoru na vlastní tempo učení i na spolupráci.
22: Většinou pracují dohromady prvňáčci samostatně, třetíáčci většinou taky a čtverky, pětky dohromady.
23: Se ty malí naučí něco nového, přitom my se učíme něco, co jsme v podstatě už věděli.
20: Říká jeden z žáků komunitní školy. Všichni mají stejně jako děti, které učí doma rodiče, dvakrát ročně povinné přezkoušení, aby se zjistilo, jestli zvládají to, co mají umět. Platí to i pro alternativní vzdělávání v povinném posledním ročníku školek, jak vysvětluje Magdalena Němcová, máma předškoláka Toníka.
24: Jelikož jsme rodina, která hodně cestuje, příbuzní jsou všude po světě, takže jsme dost rozlítaný a využívali jsme toho, že můžeme cestovat, že ještě nejsme povinně v nějakém systému a snažili jsme se vybrat školku tak, aby rovnou navazovala na školu.
20: Toník chodí do domácí školy 3x týdně.
24: Jelikož je těch dětí málo, mají na ně mnohem víc času a prostoru a energie, takže Toník za ten 3/4 rok, co tam je, tak prostě neuvěřitelně prospívá, už čte, píše.
20: Sama doma by Magdalena Toníka učit nechtěla. Podle ní je důležité, aby měl kamarády a učil se fungovat v kolektivu. A s těmito výhodami komunitních škol souhlasí i dětská psycholožka Lucie Hubertová.
25: Vidím velký význam v škole třeba o přestávkách, kde ty děti si vlastně hrají, řeší tam různé věci. Obrovský význam má družina, volnočasová pedagogika, kde ty děti zase mají možnost testovat se v různých situacích, řeší mezi sebou konflikty, poznávají různé osobnosti dětí a dospělých. To má obrovský význam pro ten psychologický vývoj.
20: Domácí vzdělávání má jasná pravidla a podle ministerstva školství nejde o běžnou alternativu ke klasické školní docházce. O povolení rozhoduje ředitel školy, do které je dítě zapsané, a schválit ho může jen ze závažných důvodů. Součástí žádosti je také vyjádření pedagogicko-psychologické poradny, říká mluvčí úřadu Ondřej Macura.
26: Jde například o žáky, kteří mají tak zásadní problémy, jako závažná psychiatrická onemocnění anebo výrazně specifické nadání, že je pro ně perspektivnější se vzdělávat individuálně.
20: Podle programového ředitele organizace Eduin Jana Vereše Mušuty nicméně platí, že pokud rodiče zajistí dítěti vhodné podmínky, ať už doma nebo jinou variantou, poradny tomu obvykle nebrání.
27: Protože tam vlastně by byli velmi v opozici v té pedagogicko-psychologické poradně a pokud nemají za to, že tomu dítěti tím bude jako ublíženo, což zpravidla nebude, protože ti rodiče bývají jako naopak třeba vzdělaní a mají svoji představu o tom vzdělání velmi konkrétní, typicky, tak nemají vlastně důvod ty poradny na tom lpět, aby to takhle formálně dodržovali.
20: V Česku se teď individuálně vzdělává přes 7,5 tisíce dětí, nejvíc od zavedení této možnosti v roce 2005. Zároveň ale v posledních letech roste i celkový počet žáků základních škol. Tereza Hipšerová, Český rozhlas.
1: Necelé 3 minuty po 6:45 přidáme další informace, tentokrát z ekonomiky. Evropská unie rozšíří kvóty a cla na dovoz z Číny. Eurokomisař pro průmysl Stéphane Séjourné to řekl deníku Financial Times. Ochranná obchodní opatření se budou týkat hlavně chemického a kovoprůmyslu a zelených technologií. Opatření eurokomisaři projednají v pátek na speciálním zasedání věnovaném Číně.
2: S tím je potřeba opatrnost, určitě. Další náš headline, titulek, plány na rušení pracovních míst v německých podnicích v květnu polevily, stále však existuje více firem, které chystají propouštění, než těch, které hodlají vytvářet nová pracovní místa. Vyplývá to z průzkumu, jehož výsledky ve středu zveřejnil Mnichovský institut IFO.
1: A nový maďarský premiér Péter Maďar se zítra setká s předsedkyní Evropské komise Ursulou von der Leyenovou. Jednat budou o uvolnění zvrazených evropských fondů. Podle dřívějších zpráv se Maďar v Bruselu pokusí uzavřít významnou politickou dohodu, která by pro Maďarsko odblokovala téměř 10,5 miliardy eur z unijních fondů. A my se tématu budeme podrobněji věnovat po 8. hodině.
2: Domácnosti i firmy by mnohdy solární panely chtěly, jenže ne vždy můžou naplno využívat jejich potenciál. Někteří distributoři musí kvůli fyzickým limitům přenosové soustavy omezovat jejich výkon, anebo nové zdroje úplně odmítají. Například EGD odmítnul od začátku loňského roku do letošního května asi 17 000 žádostí. Detaily poví Lucie Machartová. Dobré ráno.
0: Dobré ráno.
2: Tak kolik celkově žádostí distributoři odmítli?
0: V případě EGD můžeme říct, že za necelý rok a půl musel distributor zamítnout hned 13% z celkového počtu žádostí. Potvrdil to mluvčí Lubomír Budný s tím, že v některých lokalitách už dnes není možné připojit nové výrobny s přetokem do sítě v tom požadovaném rozsahu. Šlo třeba o Hodonínsko, Otrokovicko, Znojemsko nebo okres Brno-Venkov. Logicky tedy o místa, kde EGD jako distributor působí, dodává Budný.
3: V některých místech dnes umožňujeme připojovat zákazníky pouze bez přetoku do sítě. To znamená, že zákazník může vyrobenou elektřinu využívat pro vlastní spotřebu nebo ji ukládat do baterie, ale nemůže už její přebytky dodávat do distribuční soustavy a prodávat je.
0: Klient ve výsledku přichází o výhody, protože si nemůže za přetoky přivydělat nebo je nemůže sdílet dál. Častěji než domácnosti, ale na problém naráží spíš velké firmy, solární parky a podobně. Například predistribuce si stojí za tím, že distribuční síť v Praze je robustní a problémy s připojováním nejsou, alespoň pokud jde o domácnosti, říká Jan Bílek z tiskového oddělení pre.
4: Zcela určitě nejsou na hladině nízkého napětí, tedy například u solárních systémů na rodinných domech nebo v menších firmách. Částečně odlišná situace je na hladině vysokého a velmi vysokého napětí, a to na severovýchodě Prahy, kde se dělíme o rezervovaný výkon se sousední distribuční soustavou. Nicméně je potřeba podotknout, že tento stav má v praxi minimální dopad.
0: V Praze se totiž neočekává výstavba větrných elektráren nebo solárních parků. Ptali jsme se i třetího distributora ČEZu, ale zatím neodpověděl.
2: No a co to znamená, že síť naráží na fyzické limity?
0: Přenosová síť, tedy dráty a stožáry, byly primárně budovány pro distribuci elektřiny směrem k zákazníkům a ne pro masivní výrobu elektřiny v domácnostech. Zjednodušeně řečeno se pak stává, že se obec chová jako jedna velká elektrárna a při zapojení dalších zdrojů by se mohlo přetížit vedení, kolí napětí a v krajním případě by hrozily i blackouty. V současné době je navíc velký problém, že síť zatěžují někteří velkoodběratelé, možná i zbytečně. Problematiku přibližuje ředitel solární asociace Jan Krčmář.
5: Chtějí mít tu jistotu, že ten projekt bude mít kapacitu, tak na začátku hned investor poptá co nejvíc kapacity, aby postavil zlomek z toho. Což neznamená, že dneska ty sítě narážejí často na fyzické limity, ale spíš často bilanční limity.
0: Pomoc by měla třeba i chystaná změna stávajícího systému tarifní struktury. Energetický regulační úřad ji plánuje spoplatnit. Znamená to, že kdo si chce rezervovat velké množství kapacity, ten bude muset zaplatit vyšší částky. Firmy by to ve výsledku mělo donutit své rezervované kapacity optimalizovat. Změny vítá třeba i Ministerstvo průmyslu a obchodu, říká vrchní ředitel sekce energetiky a jaderných zdrojů René Neděla.
6: Tím pádem tam ty efekty budou dva. První, vy budete tedy platit opravdu ty skutečně vyvolané náklady vůči té síti a druhý, že se uvolní ta blokovaná kapacita, která nebyla využita a tím pádem ji bude moct využít někdo jiný.
0: Změny mají začít platit od ledna příštího roku.
2: Tak tady Lucie Machartová, děkujeme, naslyšenou.
0: Naslyšenou.
7: Posloucháte Ranní plus. Politika, společnost, biznis, věda. Každý všední den od 6 do půl desáté na plusu. Poslouchat můžete také v aplikaci Můj rozhlas.
1: A posloucháte nás teď v 6 hodin na 53 minut a je čas na pravidelný ranní komentář. Komentátor Českého rozhlasu Ondřej Konrád se v něm vrací k volbě kandidáta na post náčelníka generálního štábu.
8: Minulý týden při rozhodování vlády o kandidátovi na post náčelníka generálního štábu úplná shoda nepanovala, protože pro generálporučíka Miroslava Hlaváče, s jehož jménem evidentně přišel premiér Babiš, paradoxně nezvedl ruku ministr obrany Zuna, zástupce SPD, který už předtím konzultoval jiné případné nástupce končícího armádního generála Řehky s prezidentem Pavlem. Ten totiž podle ústavy nejvyššího vojenského velitele do funkce jmenuje. Zuna byl pro něho překvapivým tahem zaskočený a mohl si celkem právě myslet, že šlo o demonstraci premiérovy váhy, ale nezbylo mu než výsledek akceptovat. Dost na tom, že mu kritický Babiš mluví do chystané nové armádní koncepce. Nicméně tuto středu Zuna korektně Hlaváče představil sněmovnímu výboru pro obranu, který tentokrát hlasoval pro příštího náčelníka 100%. A k dosavadnímu Řehkovu nejbližšímu podřízenému se vyjadřovali pozitivně i opoziční poslanci, včetně exministryně obrany Černochové, jejíž vztahy s Řehkou zejména v posledním roce předchozí vlády slyšitelně skřípaly. Nic dramatického se tedy neděje. Hlaváč se úřadu, který ostatně dobře zná, má ujmout posledního června a začít pracovat na svých plánech, které ovšem souvisí s požadavky velení NATO, hlavně na dobudování tak řečené těžké brigády, čili 7. mechanizované, která by měla být nově vyzbrojena moderními tanky, pásovými pěchotními vozidly, dělostřeleckými systémy a tak dále. K technice jsou ale samozřejmě třeba i lidé a armáda potřebuje zvýšit počty vojáků, což je mimochodem také předmětem neschod ministra s premiérem, který si představuje ambicioznější plány, než zatím Zuna prezentoval. Někoho možná překvapuje, že se Andrej Babiš angažuje ve výhledech rezortu obrany, ale možná chce mimo jiné předvést směrem k centrále NATO, že jeho vláda sice letos asi přece jen nevydá na obranu, ona stále dokola přemílaná 2% HDP, nicméně on sám se o budoucnost armády velmi intenzivně zajímá a nebere napjatou geopolitickou situaci na lehkou váhu, jako dřív, kdy se stále zaklínal slovem mír. Ostatně přichází co chvíli s kreativními nápady, jak finanční požadavek aliance naplnit. Začleněním karlovarského letiště pod armádu, prodejem pardubického výrobce výbušnin explozie v časech více válek na planetě dost atraktivního. A vymyslel post vládního zmocněnce pro plnění závazků vůči NATO, jimž se přednedávnem stal zkušený diplomat Jakub Landovský. Nový armádní velitel by tedy mohl získat pocit, že má v Babišovi cosi jako spojence.
1: Tolik tedy komentář komentátora Českého rozhlasu Ondřeje Konráda.
2: Co se může stát, když se zamilujeme do člověka, který není tím, za koho se vydává? Tak to je možná téma třeba pro Šárku, pro rozhovory na Leonardu Plus, ale teď to vezmeme z jiné strany. I takové otázky otevírá Shakespeareův Večere tří králový. Slavná komedie s melancholickým podtónem má dnes premiéru v pražském Stavovském divadle, a to v režii Jana Nebeského. Příběh o nevyspytatelné lásce a křehkosti lidské identity se na scénu Pražského národního divadla vrací po 25 letech.
9: Veškeré hry o lásce přitahují diváky po věky věků.
10: Usmívá se dramaturgyně činohry Národního divadla Jana Slouková. Komedii napsal Shakespeare na zakázku už před 400 lety.
9: Ale je třeba také zmínit, že Shakespeare už když tu hru psal, tak vědomě používal zábavné a osvědčené principy a některé dějové linky. Takže už od doby svého vzniku to byla velice populární záležitost a jak je vidět, přitahuje lidi dál a dál.
10: Divadelní hra plná převleků vypráví o tom, jak jednoduché je se zamilovat do nesprávného člověka.
9: Na pobřeží Ilírie moře vyplaví dva trosečníky, dvojčata Violu a Sebastiana. Nevědí o sobě, že byli vyplaveni šťastně a přežili neštěstí na moři. Viola, kurážná dívka, veselá, s optimistickou myslí, se rozhodne začít v Ilírii nový život pod identitou chlapce Cesária a vstoupí do služby k vévodovi Orsínovi, což je místní vládce. a tím se vlastně zamotá do různých milostných propletenců, které v této hře figurují.
10: V roli Violy se představí Denisa Barešová, postavu vévody Orsina stvární Vladimír Javorský a správce Malvolia si zahraje David Prachař.
11: Všechny ty postavy jsou tam zakomponovány a ten Malvolio je z toho nějak vytažený. Je to takový solitér, takový úplně člověk mimo tu společnost.
10: A popisuje, jak se na jevišti pracuje s nezvyklými rekvizitami.
11: Mimochodem Dragan, který tam dělá scenografii, tak já už mě dával do rakve, já jsem si to zkoušel ležet v rakvi, pak budu přikrytej v té rakvi a ptal jsem se ho, jestli by nemohla být větší, jestli by to v dílnách nemohli tu rakev zvětšit a on řekl, že ta je z pohřebního ústavu, ta rakev, tak to jsem se vylekal, ale řekl, že v tom nikdo přede mnou naležel.
10: David Prachař ještě připomíná, že součástí představení jsou i zhudebněné pasáže s originálními texty Aleše Březiny.
11: Budeme zpívat, já mám jednu písničku, jinak každý rád zpívá z herců, takže tam bude poměrně dost písní. A bude tam taky 5 muzikantů, bude tam živá hudba, což tedy jako je zážitek, protože Stavovské divadlo je podle mýho nejkrásnější, nejakustičtější divadlo v Praze, možná i v Evropě a na světě.
10: První reprízu bude mít večer Králový ve Stavovském divadle 10. června. Michaela Pištěláková, Český rozhlas.
7: Osobnost plus.
12: Vláda Andreje Babiše odmítla hodnotovou politiku a v zahraničí chce sázet na pragmatismus. Jakým směrem se teď Česko vydává a jak spolehliví partneři v Evropské unii jsme, zeptám se bývalé místopředsedkyně Evropské komise Věry Jourové.
7: Osobnost plus Světlany Vitovské dnes po 11:30 dopoledne na Plusu.
1: V 7 hodin posloucháte Ranní plus. Dobré čtvrteční ráno s datem 28. května vám přejí Tomáš Pavlíček
2: a Šárka Feniková.
7: Český rozhlas plus.
2: A tady je pár bodů z našeho dalšího vysílání. S čím míří maďarský premiér Péter Maďar do Bruselu?
1: Proč chce Evropská komise další ujištění, že premiér Andrej Babiš není ve střetu zájmu?
2: A jak v současné době v Česku funguje práce lidí přes digitální platformy? Jsou respektována jejich práva?
1: I na to se budeme ptát. Nejdřív ale zprávy, které připravuje Martin Matějka.
13: Spojené státy ještě nejsou spokojené s návrhem dohody s Íránem. Americký prezident Donald Trump to řekl potom, co Teherán představil společné memorandum, které mimo jiné počítá s otevřením Hormuzského průlivu. Dokument zmiňuje, že Írán průliv do 30 dnů zprůjezdní, a to výměnou za uvolnění americké blokády v přístavu v Íránu.
14: Plavbu strategickou úžinou by pak kontroloval Írán společně s Ománem. Pravost návrhu memoranda ale Bílý dům odmítá. Podle Trumpa jednání ještě neskončilo. Zdůraznil, že po uzavření dohody musí zůstat Hormuzský průliv otevřený všem, protože mezinárodní vody nemůže nikdo kontrolovat. Spojené státy ale chtějí na volný průjezd komerčních lodí dohlížet. Trump zároveň odmítl, že by zvažoval zmírnění sankcí vůči Teheránu. Obě strany přitom o víkendu avizovaly, že dohoda o cestě k ukončení konfliktu je z velké části dojednaná. Jiří Kordík, Český rozhlas.
13: V dotačním programu Nová zelená úsporám bude možné čerpat na renovace domů bezúročný úvěr. Další a kompletní změny v tomto dotačním programu oznámí Ministerstvo životního prostředí odpoledne. Přímou dotaci získají oproti minulosti už jen nízkopříjmové domácnosti v programu Nová zelená úsporám Light. Ministr životního prostředí Igor Červený z motoristů už dřív řekl, že půjde třeba o lidi, kteří splňují podmínky superdávky.
15: Ještě navíc jsme je schopni podpořit, a to konkrétně, až 250 tisíc korun na zateplení domu a až 150 tisíc na výměnu energetického zdroje v tom daném domě. A pokud by docházelo k nějaké komplexnější renovaci, tak ze strany státu mohou obdržet až 400 tisíc korun.
13: Z programu Nová zelená úspora můj stát podpořil na 600 tisíc domácností, z toho 2/3 od roku 2021. Poslanci by dnes měli v první čtení projednat novely o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o výrobcích s ukončenou životností. Většinu programů schůze sněmovny dnes ale vyplní pravidelné interpelace. Poslanci se během nich můžou obracet s dotazy na členy vlády. Ministry bude interpelovat třeba místopředsedkyně klubu Pirátů Olga Richterová kvůli rodičovskému příspěvku.
16: Zase hodlají rozdělovat děti narozené 31. prosince versus děti narozené 1. ledna a rozdělovat je budou o 50 tisíc korun. Navrhli rodičovský příspěvek, který naprosto nespravedlivě takhle dělá dvě kategorie rodičů malých dětí. My jako Piráti dlouhodobě navrhujeme valorizaci rodičovského příspěvku, předvídatelnou, stabilní.
13: Rodičovský příspěvek se má od nového roku podle vládní koalice zvýšit o 50 tisíc korun. Změna se má dotknout jen rodin, kterým se děti narodí po 1. lednu 2027. Novelu bude sněmovna řešit taky na mimořádné schůzi příští úterý.
7: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
13: Prezident Petr Pavel se v druhý den státní návštěvy Estonska vydá na prohlídku baltské obranné linie. Bezpečnost je hlavním tématem jeho dvoudenní cesty po nejvýchodnější pobaltské zemi. Estonsko společně s dalšími pobaltskými státy budují podél hranice s Ruskem a Běloruskem systém pevností. Prezident Petr Pavel dnes taky navštíví město Tartu.
17: Prezident Petr Pavel už včera jednal s představiteli Estonska o zapojení českých firem do zabezpečení pobaltských hranic, ale také do vývoje technologií dvojího využití.
18: Česká republika má expertizu nejenom v aktivních, ale také v pasivních sledovacích prostředcích.
17: Řekl prezident s tím, že některá taková zařízení už v Estonsku jsou. Včera také česká zbrojní společnost Colt podepsala memorandum o porozumění s firmou Frankenburg, která vyvíjí systém řízených protidronových střel. Estonsko buduje podél své pozemní hranice s Ruskem obranný komplex, který kombinuje vlastnosti terénu s pevnostními prvky. Má ale také obsahovat technologická řešení pro sledování a obranu pohraničí. Stalinu Kateřina Havlíková, Český rozhlas.
13: Norsko se podle francouzského prezidenta Emmanuela Macrona připojí

0: Jiných programů se podle Macrona přidali taky například Německo, Polsko, Nizozemsko, Belgie nebo Dánsko. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Pražští zastupitelé budou dnes schvalovat metropolitní plán. Dokument určuje pravidla pro výstavbu a rozvoj města na dalších 20 let. Nahradí starý územní plán z roku 1999. Ve třech kolech veřejného projednání vypořádali autoři metropolitního plánu přes 78 tisíc připomínek od lidí a městských částí. Zastupitelé už nemůžou při dnešním jednání plán měnit, říká náměstek primátora pro územní rozvoj Petr Hlaváček z hnutí Stan.
1: Já myslím, že to jednání bude radostné, plné vzájemné ochoty a porozumění a plán je důležitý schválit, protože jako dává dobrý základ pro rozvoj města.
0: Opoziční zastupitel Ondřej Prokop z hnutí ANO plán kritizuje jako neambiciózní. Zastupitelé z jeho hnutí ale nejsou v podpoře návrhu jednotní. Podle předsedy opozičního klubu SPD Milana Urbana Praha nový metropolitní plán potřebuje a zastupitelé by ho měli podpořit. A v budově Českého rozhlasu na Pražské Vinohradské třídě se tuto sobotu 30. května otevře dílna malého novináře. Hravý workshop mediální výchovy pro nejmenší školáky vznikl před 10 lety a podle jeho tvůrců jim prošlo už kolem 20 tisíc dětí po celé republice. A děti si v galerii Vinohradská vyzkouší práci reportérů, moderátorů nebo tvorbu vlastních zpráv a naučí se třeba i rozpoznávat dezinformace a ověřovat zdroje. A další informace najdete na webu informace.rozhlas.cz. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna směrem z Prahy se zpomaluje už za Ostrovačicemi na kilometru 179. Zdržení nabírají jak kamiony, tak osobní auta v levém pruhu. Na D1 před Brnem směrem z Vyškova brzdí nákladní soupravy u Holubic na kilometru 210. Za Rohlenkou se fronta rozjíždí. Na dálnici D2 na příjezdu do Brna směrem z Bratislavy čekejte zdržení od Modřic ze 3. kilometru. V Praze v křižovatce k Belské a Kolbenovi nefungují semafory, kolona se sune hlavně k Belskou ve směru z Letňan a brzdí se za Novopatskou. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Dnes bude jasno až polojasno, nejvyšší odpolední teploty 21 až 25 stupňů, na severu a severovýchodě naměří kolem 20 a na horách 15 stupňů. Tolik zprávy Martina Matějky.
2: Posloucháte Ranní plus.
3: A teď nám časomíra ve studiu ukazuje 7 hodin a 8 minut. Přejeme vám dobré ráno. Po měsíci míří Peter Maďar znovu do Bruselu. Tentokrát už v roli nového maďarského premiéra. Setká se tam s generálním tajemníkem NATO Markem Rutem. Budapešť chce podle Maďara napravit napjaté vztahy se Severoatlantickou aliancí. V pátek pak nového premiéra čeká klíčové jednání o uvolnění zablokovaných unijních fondů. Všechno bude na místě sledovat bruselská zpravodajka Českého rozhlasu Zdeňka Trachtová. Dobré ráno, Zdeňko.
4: Dobré ráno.
3: Tak co můžeme od té dnešní schůzky Petra Maďara s šéfem NATO Rutem očekávat?
4: Tak je to první v podstatě seznamovací setkání po nástupu Maďara do funkce, i když oni už si s Rutem telefonovali poté, co vlastně jeho strana TISA zvítězila v těch uplynulých maďarských volbách. On, nový maďarský premiér, dlouhodobě mluví o tom, že chce obnovit důvěru mezi Maďarskem a západními spojenci, vrátit Maďarsko do hlavního proudu jak Evropské unie, tak i NATO a posílit tu euroatlantickou spolupráci. Rutte už dříve po tom volebním vítězství Maďarovy strany uvedl, že se těší na spolupráci s novým maďarským premiérem. No a kromě generálního tajemníka dnes Peter Maďar také zamíří na setkání s belgickým premiérem Bartem de Weverem.
3: No ale zásadní bude ta páteční schůzka Maďara s šéfkou Evropské komise Ursulou von der Leyenovou. Mohla by už unijní exekutiva tento týden oznámit odblokování fondů pro Maďarsko?
4: Tak toto se zatím spíše neočekává, ale Maďar už minulý týden se vyjádřil pozitivně a avizoval, že by s von der Leyenovou mohl uzavřít zatím politickou dohodu na restartu těch vzájemných vztahů mezi Budapeští a Bruselem a zároveň nastavit harmonogram reform potřebných k uvolnění těch peněz. Kolem té návštěvy byla poměrně dlouho nejistota, protože Petr Maďar ji minulý týden, jak už jsem říkala, avizoval, nicméně Evropská komise ji potvrdila potvrdila až včera večer. Pro Maďarsko je to ale docela naléhavé, protože pokud rychle nesplní ty podmínky Evropské komise a pokud nedosáhne uvolnění těch peněz do konce srpna, tak by o

0: Větší část těch finančních prostředků mohlo Maďarsko nenávratně přijít. Připomínám, že celkově Evropská unie v minulosti Maďarsko zablokovala zhruba 18 miliard eur a z toho větší část, skoro 10,5 miliardy, jsou prostředky z fondu obnovy po pandemii a právě o tyto peníze by Maďarsko mohlo přijít.
1: A můžeš připomenout, Zdeňko, jaké konkrétní reformy Evropská komise po Budapešti vyžaduje?
0: Tak takovým průřezovým požadavkem je obecně obnova právního státu, který utrpěl podle Evropské komise významně za bývalé vlády Viktora Orbána. Maďarsko se musí mimo jiné zaručit a obnovit nezávislost Národní soudní rady, omezit politický vliv na jmenování soudců. Musí splnit celkově 27 takzvaných supermilníků, které Evropská komise nastavila. Ty se týkají také zadávání veřejných zakázek nebo akademických svobod. A očekává se také, že Maďarsko se bude na té, respektive maďarský premiér Péter Maďar se bude na té zítřejší schůzce s von der Leyenovou snažit také vyřešit spor ohledně programu Erasmus+, protože v rámci něho tisíce maďarských studentů byly vyloučeny z těch výměnných programů poté, co maďarské univerzity přešly na soukromé nadace.
1: Tak to byla naše bruselská zpravodajka Zdeňka Trachtová. Děkujeme, naslyšenou.
0: Naslyšenou.
1: A o tomto tématu si více řekneme ještě po 8. hodině s Oliverem Adámkem z Reflexu a také s Anetou Zachovou, odbornicí na Evropskou unii.
2: Těšíme se na to, teď je ale teprve 7 hodin a 12 minut a máme pro vás jiné důležité téma. Ukrajinští studenti slavistiky Olomoucké univerzity Palackého se pustili do překladů vybraných českých právních předpisů do svého rodného jazyka. Texty předají právníkům z Ukrajiny s cílem urychlit vstup země do Evropské unie. S tou Ukrajina před 2 lety zahájila přístupové rozhovory.
3: Так, можливо, подивитись до словника, який краще там би був переклад
4: конкретно. Студенти, Софія, Максим, а про вас ten semestr letošní je trošku jiný než ostatní. Ви сте překládali velice specifický документ.
5: Takže jsme překládali českou legislativu ohledně chování ke zvířatem до українщини, аби се пак могли помочь змінити українські закони про легший вступ до Європейської унії.
4: Co jste se přiučili?
3: Hodně nových termínů odborných nebo třeba jak správně přeložit ten velký obsah, jak třeba správně pracovat s tak velký texty.
4: A ta právničina nedělala vám trošku problém?
5: Se mně přijde moc zajímavé, protože opravdu viděla jsem ty rozdíly ukrajinského a českého zákona a to bych taky ještě dala do českých škol pro ukrajinské studenty, školek a ohledně integrace, protože opravdu bych chtěla, abych to i tady Ukrajinci v Evropě viděli a Ukrajinci na Ukrajině viděli ty rozdíly a změnili své chování k přírodě a k zvířatům.
4: Pedagogický i jazykový dozor měla Radana Mer. Jak těžké bylo pro studenty překládat právnické texty?
6: Je to samozřejmě těžké, protože my jsme zpočátku hlavně filologové, nejsme nějak zaměření ani ekonomicky, ani na biznis, ani na právo, ale můžeme si k tomu troufnout přistoupit, protože máme spousta nástrojů dneska. Studenti se zároveň učili vlastně pracovat s umělou inteligencí, kterou jsme nevyloučili z té spolupráce, ale stanovili jsme si pevná pravidla, jak s ní budeme pracovat, tak aby nám pomohla, ale zároveň ten lidský faktor, aby tam zůstal. Ten text pod odborným dohledem bude jakoby předavatelný, ale tu správnou terminologii musí upravit ukrajinský právník 100%.
7: Projekt navazuje na dohodu o spolupráci mezi Univerzitou Palackého a Mezinárodním institutem rozvojové a transformační spolupráce. Jeho koordinátorem je Radoslav Rado.
8: Jedná se o nestátní organizaci, která byla založena jenom na tom, že jsme si v kruhu několika přátel ze 3 zemí řekli, že musíme něco udělat pro to, abychom mohli pomoci Ukrajině nejenom humanitárně, ale i trošku jinou cestou.
7: Jedná se o zástupce Ukrajiny, Česka a Polska, kteří chtějí pomoci překlady české a polské legislativy s přechodem Ukrajiny do evropských struktur a pomoci i započatým reformám. V projektu budou studenti slavistiky Univerzity Palackého pokračovat i v příštích semestrech. Za svou práci studenti dostanou zápočet, kredity i certifikát o absolvování překladatelské praxe. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas.
1: A ve čtvrt na 8 si řekneme, co důležitého se děje doma. doma i ve světě. Spojené státy oznámily, že provedly nové, jak říkají, obranné údery v jižním Íránu. Íránské revoluční gardy uvedly, že v reakci na to udeřili na americkou leteckou základnu. Neupřesnili kde, ale útoky hlásil Kuwait. Norsko se rozhodlo připojit k francouzskému programu pokročilého jaderného odstrašení, uvedl podle agentur AFP a Reuters francouzský prezident Emmanuel Macron. A český premiér Andrej Babiš dnes společně s ministrem životního prostředí Igorem Červeným představí podmínky programu Nová zelená úsporám.
2: Evropská komise se doptává českých úřadů na řešení možného střetu zájmu premiéra a předsedy hnutí ANO Andreje Babiše. Řeší hlavně to, zda převod Agrofertu do svěřenského fondu skutečně odstraňuje riziko přímého nebo nepřímého prospěchu nebo vlivu. Brusel se podle dostupných informací nezajímá jen o samotný Agrofert, ale i o další firmy spojované s Andrejem Babišem, například Symbiol, pod který spadá také investiční skupina Hartenberg Holding. Téma chce otevřít také opozice na schůzi Poslanecké sněmovny. A víc teď probereme s Michalem Říhou z katedry evropského práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Dobré ráno.
9: Dobré ráno vám i posluchačům.
2: Co to znamená, když Evropská komise chce další vysvětlení k vyloučení Babišova střetu zájmu? Je to třeba běžná součást komunikace nebo signál, že dosavadní odpovědi nepovažuje za dostatečné?
9: Je to asi běžný postup, kdy ty informace, které byly poskytnuty dosavadně, nebyly třeba úplné, komplexní nebo v rámci těch odpovědí vystaly nějaké další otázky a je potřeba zkoumat širší kontext některých informací týkající se třeba českého trustového práva, obecně té právní úpravy střetu zájmu, jak je v České republice upravena. To znamená, není to asi něco, co by automaticky mělo znamenat, že je něco špatně. Na druhé straně může to samozřejmě zahrnovat i zkoumání, jestli byly třeba některé věci naplněny v souladu s evropským právem.
2: No a může se ten český a evropský pohled na to, co je to střet zájmu, lišit?
9: Tahle otázka samozřejmě vystává poměrně často. Jednoduchá odpověď je, že by neměla. Neměla a pravděpodobně ani se neliší. V případě ustanovení v rámci české legislativy ten střet zájmů upravuje jak evropské, tak národní dotace v rámci jednoho ustanovení, to znamená, není tam nějakým způsobem rozlišeno, že v případě českých dotací vyplácených ze českého státního rozpočtu je to tím, se rozumí střetem zájmu tohle, v případě evropských dotací se tím rozumí něco jiného. Tohle to v tom českém zákoně není. Na Slovensku takovou úpravu trošku mají v rámci trestního práva, nicméně v České republice tohle není. To znamená, pokud ta pravidla mají být jednotná a vychází se z toho, že jsou jednotná, tak by měly vycházet z evropského finančního nařízení a doprovodných sdělení komise, které vykládají ten střet zájmu, to znamená střet zájmu, pokud si Česká republika neřekla pro ty vnitrostátní dotace něco jiného, by měl být jednotný jak pro ty evropské, tak i pro ty národní dotace a měli bychom tedy vycházet z jednotného výkladu střetu zájmu.
2: Evropská komise se podle dopisu neptá jen na samotný fond, do kterého vložil premiér Agrofert, ale i na další společnosti, jako Symbiol nebo Hartenberg Holding. Mohou být z pohledu evropského práva důležité právě tyto širší ekonomické vazby?
9: Určitě. Je to relevantní, protože opět mluvíme o střetu zájmu. V případě Agrofertu se zejména mluvilo o střetu zájmu v souvislosti s dotacemi, které jsou takzvané nárokové, vyplácené na podporu zemědělců. Tam ta pravidla jsou relativně jednoduchá z toho důvodu, že Evropská unie stanoví nějaká pravidla pro podporu zemědělců. Pokud ta pravidla jsou splněná, tak tam není žádná diskrece ze strany členského státu, jestli vyplatí nebo nevyplatí. To znamená, není tam už ten prostor pro realizaci střetu zájmu. Přesto ale Česká republika řekla, že i na tyto dotace se bude střet zájmu uplatňovat, tím pádem se vylučují držitele těchto podniků z možností čerpat takové dotace. To je nicméně vnitrostátní rozhodnutí, které jde nad rámec evropské úpravy. A v případě těch ostatních soutěžitelů, tak tam se postupuje tam se normálně zkoumá ten střet zájmu tak, jak by se zkoumat měl. To znamená, je jedno, jestli jsou v rámci toho svěřenského fondu nebo nejsou. Je to nějaká situace, kdy ten jejich vlastník nebo někdo, kdo je kontroluje, se dostává do řídící pozice, může těmhletěm podnikům poskytovat dotace nebo jim zajišťovat nějakou výhodu a v takovém případě by neměl být tedy příjemci těchto dotací. A samozřejmě je pak na posouzení, jestli k tomu střetu zájmu dochází nebo nedochází.
2: A ty, jenom, že vám do toho vstupuji právě Symbiol, nebo i tedy Hartmilk Holding, který patří pod Symbiol, vlastně nejsou příjemci přímo dotací, na to se neustále odvolává i premiér Andrej Babiš, ale provozují síť zdravotnických zařízení a jsou tedy příjemci veřejného zdravotního pojištění. Hraje to v tom nějakou roli? Může tady být ten střet zájmu z pohledu jak českého, tak evropského práva?
9: A tak, co se týká toho českého práva, tak zákon o střetu zájmu mluví o dotacích, mluví o veřejných zakázkách, čerpání prostředků z veřejného pojištění zřejmě pod toto ustanovení podřadit nelze, nicméně tohle je samozřejmě nějaký formální pohled. V případě evropského práva se více uplatňuje ten pohled, řekněme, komplexní, který, když to řeknu jednoduše, není úplně tak právnický, to znamená, nebudeme se dívat na konkrétní ustanovení a budeme se dívat na to, jaké to má reálné dopady v tom fungování. To znamená, je možné, že Evropská komise se bude dívat i na čerpání těchto prostředků trošku extenzivněji, nicméně úprava zdravotního pojištění je mimo kompetence Evropské unie, to je potřeba říci. To znamená, to je první komplikace. Na druhé straně tyhle ty podniky nějakým způsobem fungují v rámci vnitřního trhu Evropské unie, jsou v nějakém konkurenčním prostředí pro podobné podniky z Německa, Polska, Slovenska. A tím pádem, pokud by dostávali z veřejných rozpočtů takové prostředky, tak by bylo možné se na to dívat perspektivou nedovolené veřejné podpory v rámci hospodářské soutěže. A tenhle ten aspekt už zase spadá do kompetence Evropské unie. To znamená, je to otázka nějakých rovných podmínek v rámci soutěžitelů v rámci vnitřního trhu.
2: Vysvětluje Michal Říha z katedry evropského práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Děkujeme za váš čas. Naslyšenou.
9: Taky děkuji. Naslyšenou.
1: Ještě takové doplnění ze Seznam zpráv, kde píšou, že od doby, co je Andrej Babiš premiérem, tak vyplatil Státní zemědělský fond na dotacích Agrofertu 200 milionů korun. A to přesto, že Evropská unie odmítá tyto prostředky proplácet. Tak teď máme 7 hodin 22,5 minuty. Jste na vlnách Ranního plusu. Dva američtí váleční veteráni přijeli do Čech, oba oslavili sté narozeniny. Jako 19-letí mladíci se podíleli na osvobozování Československa. Teď přijeli hlavně proto, aby uctili památku svých padlých kamarádů. Kromě Chebu navštívili například i Loket na Sokolovsku.
10: Jedním z válečných veteránů, kteří přijeli do Lokte, byl stoletý Harry Hemison. Na konci druhé světové války byl součástí 5. pěší divize pod velením generála Pettena.
11: Říkal, že se dostal na evropské bojiště jako replacement, to znamená, že nahradil jinýho zraněného nebo padlého vojáka. A vlastně jeden z prvních zážitků, který oni měli, když se na jaře 45 dostali do Německa, že byli u nějaký řeky, kde plavalo řada mrtvých těl, který museli vynášet na břeh, a potom byli teda v Německu a pak se dostali k Československu. To bylo na Šumavě, válka skončila, ale představil si, že kdyby museli dál bojovat, že by třeba tady nikdy už nebyl.
10: V bojích byl 50 dní.
11: Už se blížil konec války, takže to nebyly žádné významné bitvy, ale i tak 6x celkem měl na mále, jak to on řekl, 3x ze strany Němců, ale taky i ze strany přátelské palby. Takže to nebezpečí 6x za 50 dní ho potkalo na frontě.
10: Na akci byli také studenti střední vojenské školy v Sokolově. S těmi se váleční veteráni pozdravili.
12: One more time, salut.
13: Ready, two.
12: Děkuji.
10: Filip Krajíči, Filip Redik, studujete střední vojenskou školu v Sokolově. Teď jste měli možnost být po boku válečných veteránů. Jaký z toho máte pocit, Filipe?
14: Jsme vděční za to, co v minulosti pro nás udělali.
15: Za mě je to velmi zajímavá událost z toho důvodu, protože jsem viděl poprvé člověka na vlastní oči, který bojoval za druhé světové války.
10: Historik Jiří Kluc, přivezl jste sem do Lokte válečné veterány.
11: Oba dva veteráni, kteří jsou tady, prošli reálně boji ve střední Evropě, na různých místech, ať už Německo, Československo, u rakouských hranic. Nikdo z nich nebyl přímo tady v Lokti na konci války.
10: Byli už někdy v České republice?
11: Harry Amundsen byl minulý rok hostem na 80. výročí konce druhé světové války. Tentokrát jsme byli právě v Česku i v zahraničí. My jsme byli na válečném hřbitově americkém, kde jsem přímo našel vojáka, který byl s ním v jednotce a poprvé po 81 letech uctil svého padlého kamaráda. Druhý veterán Arnold Strauch, který je z New Yorku, je v České republice jako poprvé.
10: Nezávislý místostarosta Lokte Petr Zahradníček. Tohle je opravdu slavnostní okamžik.
13: No pro nás je tak významný okamžik, že jsme si vlastně toho 8. května, kdy tady vždycky dáváme kytku k té pamětní desce, kde byla podepsána kapitulace lokálních německých vojsk do rukou generála Taylora americké armády, tak jsme to z toho 8. přesunuli na tuhle tu příležitost, kdy dorazili američtí veteráni opravdu a tady mohli s námi položit tu květinu k té pamětní desce u bílého koně.
10: Oba američtí váleční veteráni se nakonec podepsali do pamětní knihy. Z Lokte na Sokolovsku Andrea Štromajerová, Český rozhlas.
2: Jestli se dnes pohybujete v ulicích Brna, tak pozor, jsou tam také vědci, kteří z Akademie věd, kteří chodí s přístrojem, který by vám mohl připomínat rekvizitu z vědecko-fantastického filmu, ale není to tak. Nosí uličník, tak to se to přímo jmenuje, a ten dokáže v každém koutě města naměřit pocitovou teplotu. To neovlivňuje jenom teplota vzduchu, ale také vlhkost, vítr, záření nebo sálání rozpálených povrchů. Data pak ukazují, kde má smysl zavést opatření jako stromy, mlžítka či světlejší dlažbu a o kolik mohou snížit tepelnou zátěž v daném místě.
16: A co si myslíš, že by to tak mohlo být?
17: No. Nebo něco vesmírného.
16: To by mohlo být něco vesmírného, ale měřit, jak dobře lidem je tady u vody, anebo ve stínu, anebo na slunku.
18: Neobvyklé zařízení, které má Daniel Kopkáně z Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd na zádech, budí pozornost dětí i dospělých. S přístrojem připomínajícím malý satelit prochází ulicemi a mapuje, jak lidé ve městě skutečně pociťují teplotu.
16: Tento přístroj jsme pojmenovali uličník, protože měří teplotní vjem pociťovaný a zejména jako v městském prostředí na ulici.
18: Tak abychom se na přístroj pořádně podívali, tak si ho právě sundáváte, pokládáte ho tady do trávy.
16: Ten přístroj má na sobě tady ten modul, což je 12 stěn.
18: Vypadá to trošku jako kostka, se kterou se hrají nějaké hry, akorát je to teda mnohem větší.
16: Má na sobě senzor, který snímá krátkovlné záření, sluneční a dlouhovlnné záření. To nám říká, jak na nás svítí slunce, ale i jak se to slunce odráží od chodníku, od trávníku, od fasád.
18: No a potom tady máme takový tubus na tyči. Vypadá to trošičku jako malý komín.
16: Je to posazené právě výš, aby to snímalo teplotu ve 2 metrech výšky.
18: No tak pojďme vyrazit a ukázat si teda, jak tady ta technologická vymoženost funguje.
16: Zapneme přístroj.
18: Nasazujeme teda přístroj na vaše záda.
16: Zasadě jde o to, že chodím po městě a pípám. Loguje se tam teplota vzduchu, relativní vlhkost i ty vjemy toho osálání. Řešíme vliv různých úprav.
18: Jsme v parku na Moravském náměstí u Kašny, u takzvaného Brněnského moře. Vody v něm moc není, ale přesto se tam několik dětí ráchá. No a my dokážeme i změřit, jakou tady teda máme teplotu.
16: Když si pomůžeme termokamerou, tak můžeme vidět ten povrch, který je z červeného polymeru betonu, který jako termokamera ukazuje 50 stupňů Celsia. Vedle je trávník, který má 26, 27 stupňů. Tady vlastně i ty mlžítka poskytují určitý chladnější vzduch o 3-4 stupně.
18: Takže vyšší tráva, vodní prvek, to všechno nám umožňuje snižovat pocitovou teplotu.
16: Světlejší dlažba také pomáhá.
18: Co třeba oblečení světlé tmavé?
16: Určitě pomůže světlé oblečení. V tom fyziologicky ekvivalentním pocitu tmavé oblečení přidá tak 5 stupňů.
18: Stroj tak měří teplo, které sálá z chodníků, zdí nebo fasád a ukazuje, jak různé úpravy ulic, třeba chodníky, stromy, mlžítka nebo zelené stěny, mohou změnit pocitovou teplotu člověka, který po ní prochází.
16: Můžeme spočítat, kolik je potenciální teplotní zátěž pro obyvatele. Že vlastně si řekneme, babička se potřebuje tady z baráku dostat do lékárny a kolik bude ta teplotní zátěž v letním dni, ale kolik bude třeba i na podzim nebo v zimě.
18: Vědci tak dokážou zmapovat, jak se během roku zahřívají konkrétní ulice nebo parky. Právě pocitová teplota má důležitý vliv nejen na komfort, ale i na zdraví. Doplňuje klimatolog Pavel Zahradníček z Českého hydrometeorologického ústavu a z Akademie věd.
19: Klasické meteorologické stanice jsou jenom třeba 2-3 ve městě a tady ten uliční prochází jednotlivými ulicemi, parky daného města a měří to v reálném čase, dává do podstatně dokonalejší obraz toho tepelného ostrova, než kdybychom to dělali pouze ze stanic měřených hydrometeorologickým ústavem.
18: Podrobná data z uličníku tak mohou pomoct při plánování nových čtvrtí nebo úpravách ulic a veřejných prostranství, aby města lépe zvládala stále delší a intenzivnější vlny veder. Z Brna Marek Hensel, Český rozhlas.
1: V 7:30 jsou tu další stručné zprávy s Martinem Matějkou.
20: Český rozhlas Plus.
21: Česká republika nabídla spojencům unikátní pasivní sledovací zařízení pro operaci v Hormuzském průlivu. Ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů to řekl po jednání s náměstkem amerického národního bezpečnostního poradce Andrewem Bakerem v Bílém domě. Macinka ve Washingtonu taky řekl, že české zbrojní firmy jednají o zakázkách pro americkou armádu, a to v souvislosti s novou strategií America First o převodu zbraní. Armáda Spojených států v noci udeřila na vojenské zařízení v Íránu a sestřelila několik s odvoláním na amerického činitele, to píše agentura Reuters. Výbuchy se podle íránských médií ozvaly poblíž přístavního města Bandar Abbas v blízkosti Hormuzského průlivu. Íránské revoluční gardy později oznámili, že v reakci udeřili na americkou leteckou základnu, neupřesnili kde. Nepřátelské vzdušné útoky hlásí Kuvajt a protivzdušná obrana sestřelila rakety a bezpilotní letouny. Tamní armáda ale neřekla, odkud útoky přišly. Prezident Petr Pavel dnes v Estonsku navštíví město Tartu a vydá se na prohlídku baltské obranné linie. Podél svých pozemních hranic buduje Estonsko systém opevnění, jehož součástí mají být mimo jiné taky desítky kilometrů protitankových příkopů. Už včera prezident Pavel jednal s představiteli estonské vlády o zapojení českých zbrojařských firm do zabezpečení hranic pobaltských států. Válka na východě Demokratické republiky Kongo podle šéfa Světové zdravotnické organizace komplikuje boj s epidemií eboly. Generální ředitel WTO Tedros Adhanom Ghebreyesus to napsal před svou dnešní návštěvou africké země. Vyzval taky k okamžitému příměří v ozbrojeném konfliktu. Kvůli epidemii eboli tam zemřelo přes 220 nakažených, u dalších více než 900 lidí mají lékaři na nemoc podezření. Na současnou variantu viru neexistuje vakcína ani léky. Včera kvůli nemoci uzavřela Uganda hranice se sousedním Kongem. Dětí v individuálním vzdělávání v Česku přibývá. Podle ministerstva školství je 7,5 tisíce, to je asi o 2,5 tisíce víc než před 4 lety. O povolení domácí výuky rozhoduje ředitel kmenové školy, kde je dítě zapsané. Součástí žádosti musí být i doporučení pedagogicko-psychologické poradny. Podle ministerstva školství jsou v domácím vzdělávání nejčastěji žáci se závažnými psychiatrickými onemocněními, pro které je lepší individuální výuka. Na dálnici D1 z Prahy do Vyškova narostla fronta kamionů za sjezd na 9 křížů, teď se zpomaluje na příjezdu do Brna směrem z Prahy na kilometru 171 a nesouvisle se pokračuje až do omezení v Brně. Osobní auta brzdí u Ostrovačic na kilometru 179. Na dálnici D1 na příjezdu do Prahy směrem z Brna popojíždí nesouvislá fronta z úrovně okruhu z 10. kilometru. Odtud ke sjezdu na jižní spojku je to přibližně na 20 minut. Na hlavní části Pražského okruhu směrem z D1 k letišti regulují vjezdy do tunelů s kolonou, tak počítejte od sjezdu na Vestec ze 4. kilometru. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Dnes bude jasno až polojasno, nejvyšší odpolední teploty 21 až 25 stupňů na severu a severovýchodě naměří kolem 20, na horách 15 a na Šumavě 20 stupňů Celsia. Tolik zprávy Martina Matějky.
20: Posloucháte Ranní plus.
2: A posloucháte ho 3,5 minuty po 7:30. Dobré ráno vám přejí Tomáš Pavlíček a Šárka Feniková. Práce přes digitální platformy už dávno nejsou jen doménou kurýrů rozvážejících jídlo. Podle studie Centra ekonomických a tržních analýz si přes platformy v Česku alespoň jednou měsíčně vydělává asi 145 tisíc lidí. Ministerstvo práce teď připravuje změny, které mají do českého práva přivést evropskou směrnici o platformové práci. Hlavní změnou má být takzvaná vyvratitelná právní domněnka. Pokud práce pro platformu vykazuje znaky závislosti, bude se automaticky předpokládat zaměstnanecký poměr. Kritici ale varují, že stát může fakticky posvětit nový typ digitálního švart systému. Téma dnes řeší i seminář v Poslanecké sněmovně a my ho probereme teď z pohledu pracovníků se Zdeňkem Kuželou Neubauerem, zakladatelem a předsedou Asociace platformových pracovníků České republiky. Dobrý den.
0: Dobré ráno, děkuji za pozvání.
2: Nejprve úplně prakticky, abychom se dokázali vůbec zorientovat v tom, jak vlastně funguje práce člověka, který pracuje pro nějakou platformu typu třeba Uber nebo Volt, Foodora. Kdo ve skutečnosti určuje pravidla?
0: Tak takhle, z pohledu pracovníka to vypadá poměrně jednoduše. Otevřete aplikaci, přijmete zakázku a jedete. Ale veškerá pravidla, kdy je zakázka výhodná, kolik za ní dostanete, jakou trasou pojedete, jak dlouho čekáte na další zakázku, to už všechno určuje algoritmus. Ne manažer, ne dispečer, ale algoritmus, který nevidíte, nemůžete s ním diskutovat a nemůžete si na něj hlavně stěžovat.
2: Vy sám pracujete, nebo máte ty zkušenosti z terénu, tak

0: Orientace v čase za 3 minuty bude 7:45. Posloucháte Ranní plus. Fotografie podnikatele Daniela Křetínského se dostala na titulní stranu francouzského deníku Le Figaro. List zveřejnil exkluzivní rozhovor s českým miliardářem, ve kterém rok před prezidentskými volbami ve Francii vyzývá k pokračování pro biznisové politiky prezidenta Emmanuela Macrona. Detaily teď probereme v přehledu tisku s naším zpravodajem v Paříži Martinem Balůchou. Dobrý den, Martine.
1: Také zdravím, hezké ráno.
0: Tak Křetínský se stal významným hráčem a aukcionářem ve Francii. Klíčové podíly má například v energetické společnosti Total, ve vydavatelství Editis a taky v síti obchodů s elektronikou a knihami Fnac Darty. Jaké má ve Francii další ambice?
1: Daniel Křetínský v tomto rozhovoru pro deník Le Figaro říká, že jeho cílem je hledat růst v sektorech energetiky, velkoobchodní sítě a taky logistiky. Je to rozhovor, který, můžeme říct, rezonuje tady ve Francii. V tomto interview varuje Francii, že pokud bude prosazovat politiku nepřátelskou vůči kapitálu, vůči podnikatelům, takže na to velmi draze doplatí. Mluví i v širším evropském kontextu, říká, a teď tedy cituji, vidím v evropských zemích, včetně Francie, silné tendence k autodestrukci, chybně si myslíme, že jsme středobodem světa a že sami rozhodujeme o našem osudu. Konec citace. Křetínský poukazuje na konkurenci Evropy s USA, taky s Čínou, na to, že podporují svůj průmysl, zatímco Evropa ten svůj oslabuje nebo dokonce ničí.
0: No a jak Křetínský v tomto rozhovoru vysvětluje investice do médií ve Francii?
1: On říká, že jde o závazek občana na podporu liberální demokracie, poukazuje na to, že demokracie ve světě oslabuje prostřednictvím zestupu populismu, který podporují podle něj velké digitální platformy, mluví o zničení veřejné debaty, o zpochybňování objektivity toho, co je a není pravda. Podle něj nezávislá média mají schopnost odolat této vlně a nabídnout alternativní, racionální a pluralitní vizi. Křetínský v tomto rozhovoru pro deník Le Figaro odmítá, že by šlo o hájení pouze vlastních zájmů, ale že cílem je podpora hodnot, ve které jeho skupina věří. Připomínám, že Křetínský ve Francii investoval do několika médií, včetně listu Marianne, půjčil peníze deníku Liberation, investoval do televizí TF1 i, můžeme říct, do vlastního mediálního projektu televize T18.
0: No a další téma, ve Francii se uzavřel soudní proces s ex-prezidentem Nicolasem Sarkozym, ve kterém čelí obvinění, že jeho prezidentskou kampaň v roce 2007 financoval režim bývalého libyjského diktátora Muammara Kaddáfího. Nakolik je pravděpodobné, že se Sarkozy kvůli téhle aféře vrátí do vězení?
1: No, je to možné, protože prokuratura požaduje pro Sarkozyho 7 let vězení. Tvrdí, že bývalý prezident byl hlavním iniciátorem toho korupčního paktu s Libyjci. Jde o odvolací líčení. Prvoinstanční soud už Sarkozyho v této aféře odsoudil. Ex-prezident se tedy odvolal, přesto tedy strávil necelé 3 týdny ve věznici Santé, pařížské věznici Santé. Sarkozyho u soudu řekl, že teď bude pokaždé usínat a probouzet se s tím, že si bude říkat, jestli se do vězení vrátí. Francouzský deník Le Figaro poukazuje zase na jeho slova, že nezradil Francouze, že si od Libyjců nevzal ani cent. Prokurátoři nicméně tvrdí, že tohle odvolací líčení přineslo výrazný zvrat v celé věci, v celém soudním procesu. A sice, že blízký spolupracovník Nicolase Sarkozyho Claude Guéant uvedl, že ty schůzky s lidmi kolem Kaddáfího nařídil právě sám ex-prezident Nicolas Sarkozy. Uvedl to vlastně potom, co ho Sarkozy, tak říkajíc, hodil přes palubu, když u soudu uvedl, že tyto schůzky se odehrávaly za jeho zády.
0: Na francouzský deník Le Monde získal dokument, který odhaluje pozadí ruských dezinformačních operací ve Francii. O jaké akce jde?
1: Jde například o operaci, po které se loni v září objevilo několik vepřových hlav před mešitami v Paříži, taky na předměstí. Deník Le Monde píše o tom, že tento dokument, na kterém jsou fotky těchto vepřových hlav z různých úhlů pohledu, byl součástí většího úniku informací, že jako prvního získalo estonské médium s názvem Delphi a pak ho sdílelo právě s dalšími médii, včetně francouzského deníku Le Monde. Dokumenty prý pocházejí od společností, které jsou navázané, které jsou velmi blízko ruské administrativě. Píše se především o společnosti s názvem Social Design Agency, což je struktura, která je aktivní právě v těchto ruských operacích, jejímž cílem je se vněšovat do dění v různých zemích. Cílem těchto akcí je šířit nejistotu v západních společnostech. Další dokument této složky zase nese označení Zelené synagogy a odkazuje na další operaci tady v Paříži loni v květnu, konkrétně poškození památníku

0: obětem Šoa několika synagog pomocí zelené barvy.
1: Do francouzského tisku jsme nahlíželi spolu s naším zpravodajem v Paříži Martinem Baluchou. Martine, děkuji, naslyšenou.
0: Naslyšenou, hezký den.
2: A 8:15 pohledneme do agenturního zpravodajství. Spojené státy oznámily, že provedly nové, jak říkají, obranné údery v jižním Iránu. Iránské revoluční gardy uvedly, že v reakci na to udeřili na americkou leteckou základnu. Neupřesnili ale kde, ale útoky hlásil Kuvajt. Norsko se rozhodlo připojit k francouzskému programu pokročilého jaderného odstrašení, uvedl podle agentury AFP a Reuters francouzský prezident Emmanuel Macron a premiér Andrej Babiš dnes společně s ministrem životního prostředí Igorem Červeným představí podmínky programu Nová zelená úspora. Od roku 2027 mají být nejnáročnější operace jícnu, jater a slinivky soustředěné jen do vysoce specializovaných center. Ministerstvo zdravotnictví tvrdí, že centralizace zvýší kvalitu a bezpečnost péče u pacientů s těžkými onkologickými diagnózami. Podle dat ministerstva se totiž dnes část těchto výkonů stále provádí i na pracovištích s relativně malým počtem operací ročně a právě objem výkonů podle odborníků často souvisí s výsledky léčby i počtem komplikací. Změna ale otevírá i otázky dostupnosti péče nebo budoucnosti některých regionálních nemocnic. Jak se na plán dívají zdravotní pojišťovny? O tom teď budu mluvit s náměstkem pro zdravotní péči Všeobecné zdravotní pojišťovny Miroslavem Jankujem. Dobrý den.
3: Dobrý den vám i všem posluchačům.
2: Vám dává centralizace u náročnějších operací smysl? Jinými slovy, máte k dispozici data, která by podpořila tvrzení, že větší množství výkonu na pracovišti znamená i lepší výsledky u pacientů?
3: Nám ta centralizace určitě dává smysl, zvlášť u náročných operací, protože musíte držet personál, musíte si držet erudici a tak dále. Data vlastně zpracovávala KZP, nicméně musíme se v tuhle chvíli na to dívat velmi střízlivě, protože vlastně ta čísla, která byla zveřejněna, vlastně nelze interpretovat bez kontextu. Takže my s těmi daty samozřejmě jako budeme a plánujeme pracovat, ale v tuhle chvíli vlastně je tím cílem hlavně tu péči centralizovat, aby vlastně ta centra, která vlastně jsou k tomu erudovaná, vlastně vůbec jsme od nich teda získávali v nějaké kvalitě a rozsahu.
2: A v jaké fázi je tedy teď to jednání mezi ministerstvem zdravotnictví, poskytovateli zdravotnických služeb a pojišťovnami? Budou tu síť tvořit centra vysoce specializované onkologické péče, jejich seznam zveřejnilo ministerstvo na konci minulého roku?
3: Takhle, je potřeba si říci, že centra vysoce specializované péče podle zákona o zdravotních službách už existují. A my plně to udělení statutu jako respektujeme, jako pojišťovna. Aktuálně vlastně máme 37 typů center a 66 poskytovatelů, kteří mají alespoň status jednoho centra. Je spousta poskytovatelů, který těch statutů center mají více, respektive jsou více centry v různých oblastech. A když se budeme bavit o té zmíněné oblasti operace jícnu a teda slinivky, tak tam vlastně probíhá decentralizace, protože část případů byla prováděna v centrech a část byla prováděna mimo centra. A vlastně přehled center tady v rámci té decentralizace byl už zveřejněn na webu VZP, ale Ministerstva zdravotnictví v březnu roku 2026, čili v tuhle chvíli už je ta síť těch nově ustanovených center vlastně jasná.
2: A do jaké míry se v takové věci, jako jsou právě specializované operace, a teď se bavíme konkrétně třeba o těch operacích jícnu, jater a slinivky, konzultují s odbornými společnostmi? Jsou to oni, kdo určují ty typy výkonů, které budou dál provádět lidé nebo lékaři v běžných nemocnicích a které naopak budou směřovat do těch specializovaných center?
3: Ano, je to spolupráce odborných společností, ministerstva, pojišťoven, pak se vlastně vypisuje výzva a poskytovatel, který přihlásí se a splní ty podmínky, tak tomu je ten statut udělaný.
2: My jsme zmínili tu obavu o dostupnost péče. Vy jako zástupce největší pojišťovny v zemi z tohohle strach nemáte?
3: Nemáme. Vlastně pokud je to odborně podloženo a jedná se vlastně jako opravdu o péči, která dává smysl, kterou dává smysl centralizovat, tak nemáme. Je to cesta vlastně správným směrem. Jak jsem říkal, centralizace je vhodná s ohledem na kvalitu péče, bezpečí pacienty, schopnost řešit komplikace a erudici zdravotnického personálu. Za nás jsou vlastně ta centra, jak jsou navržena, rozložena rozumně regionálně. A vlastně ono ve finále a priori se nemusí jednat o snížení dostupnosti, možná té vzdálenosti, že třeba do toho centra to ten, který klient, když se budu bavit z pohledu VZP, bude mít dál. Ale z pohledu dostupnosti, komplexnosti péče o tu danou diagnózu to může být naopak. Vlastně některá péče, pokud vlastně není poskytována v centrech, nemusí být ani nabídnuta, protože ji daná nemocnice neprovádí. A zatímco ta specializovaná centra si mohou poradit i s hraničními pacienty, nabídnout jim jiné spektrum služeb. Nehledě právě na tu vyšší kvalitu erudici a řešení komplikací, o kterých jsem mluvil.
2: Když říkáte, nebo mluvíte vlastně o té síti, je takových složitých operací, nebo je taková nemocnice, takové centrum v každém kraji?
3: Ano, takhle, když se bavíme teď o těch jícnech a o těch hepatopankreatobiliárních onemocněních, tak se jedná především o centra, která jsou ve fakultních nemocnicích, ale vlastně je tam například i Nový Jičín a nemocnice České Budějovice, čili zase a priori neplatí, že je to každý kraj, ale je to vždycky koncentrováno do nějaké větší nemocnice.
2: A zajišťují specializovaná centra i následnou péči? Protože pokud ano, nebude tohle třeba ten limitující faktor, který bude snižovat dostupnost těch operací?
3: Ano, zajišťují, ale tady je právě potřeba se bavit o tom, jaká je potom role menších nemocnic. Jo? Že to je základní péče v oborech, posunutí pacienta do specializované péče a pak právě zase překlad pacienta a poskytnutí následné péče a doléčení pacienta, po případě potom vlastně léčba v domácím prostředí. Takže ta role těch center spočívá v té specializované péči, ale my se musíme bavit jako o té organizaci a tam vidíme roli těch menších nemocnic, jak jste říkala, v té následné péči v doléčení pacienta. Takže v tom problém nevidím. Je to o nastavení toho systému, vyřešení té cesty pacienta tím systémem a role jednotlivých aktérů.
2: Vysvětluje náměstek pro zdravotní péči Všeobecné zdravotní pojišťovny Miroslav Jankůj. Děkuji za rozhovor, naslyšenou.
3: Také děkuji, přeji hezký den.
4: Posloucháte Ranní plus. Politika, společnost, biznis, věda. Každý všední den od 6 do 9:30 na Plusu. Poslouchat můžete také v aplikaci Můj rozhlas.
1: A za 5 minut máme 8 hodin. Češi stále víc ukládají své peníze do podílových fondů. Objem majetku uložený do těchto investičních nástrojů vzrostl za první čtvrtletí letošního roku o 13 miliard korun. Informovala o tom Asociace pro kapitálový trh, podle které je největší zájem o fondy smíšené a taky ty, které se týkají nemovitostí. Detaily probereme s výkonnou ředitelkou zmíněné asociace Janou Brodany. Dobré ráno.
5: Dobré ráno.
1: Jak si vysvětlujete oblíbenost těch smíšených a nemovitostních fondů? Proč jsou podle vás pro Čechy atraktivní?
5: Tak u nemovitostních fondů si myslím, že odpověď se přímo nabízí, a to popularita obecně přímých investic do nemovitostí. S ohledem na zdražující nemovitosti, s ohledem na dostupnost financování nákupu nemovitosti, tak lidé hledají způsob, jakým by právě do tohoto oblíbeného aktiva mohli investovat. No a nemovitostní fondy nabízejí řešení, kdy do nich lze investovat už řádově od 100 korun měsíčně.
1: Ano, a ty smíšené fondy, proč jsou atraktivní?
5: U smíšených fondů ty zase nabízejí diverzifikované portfolio, kdy člověk si nemusí sám skládat a vybírat nějaké konkrétní akcie nebo dluhopisy, a smíšené fondy právě nabízejí takové vyvážené portfolio mezi akciemi a dluhopisami nebo případně dalšími aktivy. Takže zase je to jedno jako z jednoduchých řešení, jak si vyskládat portfolio.
1: Ale jednotlivě to naopak vypadá trochu jinak v akciovém akciových fondech ubylo 600 milionů korun a v dluhopisových dokonce přes 9 miliard. Čím to je?
5: To zase vysvětluje určitá tržní situace prostě u akciových fondů. U těch jednotlivých změn, tak tam hrají roli standardně dva faktory. Jeden faktor to je případné odkupy, že prostě lidé se rozhodnou, že ty peníze si vezmou z fondu zpátky. Druhým faktorem je případný pokles hodnoty těch aktiv, že tam dochází k nějakému zakolísání. U akciových fondů tyto faktory, které ovlivnily právě ty poklesy, tak určitě byly částečně geopolitické napětí. Jedná se o data za první tři měsíce letošního roku. A pak také přesun k nějakým dalším typům aktiv. Tyto data, oni se mění v podstatě každý kvartál a zejména u akciových fondů, ale také u smíšených fondů, ty horizonty, na které se do těchto fondů investuje, tak jsou v řádu let. Takže nějaká čtvrtletní změna tam je v podstatě marginální.
1: No a tak znamená nebo neznamená podle vás nárůst té investiční aktivity i to, že investování pro Čechy je dostupnější, že se rozšiřují možnosti, jak uložit své peníze?
5: Tak dostupnosti rostou a dostupnost možností, jak investovat, roste a roste přímo uměrně tomu, jak roste poptávka. Ono to spolu souvisí. Takže čím více Češi začínají investovat, čím více začínají poptávat nějakou formu zhodnocování svých peněz nebo zachování jejich hodnoty, tak tím uměrně roste i nabídka instrumentů, které se jim nabízejí, roste počet investičních společností, obchodníků s cennými papíry, i různých nástrojů, které nabízejí pro širokou veřejnost. Takže ano, roste jak poptávka, tak nabídka investic.
1: A jenom na závěr poprosím o velmi stručnou odpověď. Lidé podle vašich statistik drželi 90% objemu majetku ve fondech, zbylou desetinu mají obchodní společnosti, spolky, organizace. Jak si to vysvětlujete?
5: Je řada společností, které dělají takzvané treasury, to znamená, že spravují své volné prostředky a ty, které momentálně nepotřebují nebo vědí, že je budou potřebovat až za nějakou dobu, tak ty to investují. Obdobně pro municipality a další organizace, když mají volné prostředky na nějakou kratší dobu, tak se snaží je zhodnotit.
1: Tak tolik Jana Brodany, výkonná ředitelka Asociace pro kapitálový trh. Já vám děkuji za rozhovor. Přeji hezký den.
5: Děkuji, hezký den.
2: Je 8 hodin, čtvrtek 28. května, společnost vám dělá Ranní plus a dnes vás jim provází Tomáš Pavlíček
1: a Šárka Feniková.
4: Český rozhlas plus.
1: Co jsme si pro vás nachystali? Maďarský premiér Peter Maďar sliboval své zemi změny, co všechno už od jmenování do funkce stihl.
2: Ve francouzské legislativě stále přetrvávají právní formulace z dob otroctví. Hodlají s tím tamní zákonodárci něco dělat?
1: A jak daleko je lidstvo ve vývoji dronů řízených umělou inteligencí?
2: I na to se zeptáme. Teď má ale zprávy Martin Matějka.
6: Maďarský premiér Peter Maďar se dnes z Bruselu sejde s generálním tajemníkem NATO Markem Rutem. O víkendu uvedl, že Budapešť chce napravit napjaté vztahy se Severoatlantickou aliancí. Jednat bude taky s belgickým premiérem Bertem de Weberem.
7: V pátek se pak Maďar v Bruselu sejde také s předsedkyní Evropské komise Ursulou von der Leyenovou. Nový premiér usiluje o uvolnění 18 miliard eur, v přepočtu bezmála 450 miliard korun, které Evropská komise v minulosti Maďarsku zablokovala kvůli porušování principů právního státu. Více než polovinu zablokované částky činí prostředky z fondu obnovy po pandemii. A pokud Maďarsko nedosáhne do konce srpna jejich rychlého odblokování, mohlo by o peníze nenávratně přijít. Petr Maďar proto bude na schůzce usilovat o dohodu s šéfkou unijní exekutivy. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Český rozhlas.
6: A téma podrobně rozebereme v Ranním plusu hned po zprávách. Armáda Spojených států v noci udeřila na vojenské zařízení v Iránu a sestřelila několik dronů. Výbuchy se podle agentury Reuters ozvaly poblíž přístavního města Bandar Abbas v blízkosti Hormuzského průlivu. Iránské revoluční gardy později oznámily, že v reakci udeřili na americkou leteckou základnu, neupřesnili kde. Nepřátelské vzdušné útoky hlásí Kuvajt, protivzdušná obrana sestřelila rakety a bezpilotní letouny. Tamní armáda ale neřekla, odkud útoky přišly. Izraelská armáda vyzvala obyvatele 14% libanonského území, aby se evakuovali ze svých domovů. Oznámila, že se chystá zaútočit na cíle ozbrojené organizace Hizbalah. Lidé se mají přesunout na sever za řeku Zahrání. Od začátku příměří ze 17. dubna je to největší izraelská evakuační výzva. Premiér Benjamin Netanyahu nařídil armádě údery proti Hizbaláhu zintenzivnit.
8: Izrael už udeřil na pobřežní město Týr, odkud se měli obyvatelé evakuovat během středy. Po největším městě libanonského jihu teď přichází na řadu další 300 městeček a vesnic. Izraelská armáda oblast označila za bojovou zónu. Zasahuje až 40 kilometrů hluboko od hranic do libanonského vnitrozemí. Zesílení náletů a rozšíření pozemní invaze odůvodňuje Izrael údajným porušováním příměří ze strany Hizbaláhu. Jeho ozbrojenci svádí na jihu Libanonu boje s izraelskými vojáky. Hizbaláh naopak viní z porušování příměří Izrael. Z Blízkého východu Štěpán Macháček, Český rozhlas.
6: Sněmovna nedokončila projednávání koaliční novely stavebního zákona ve druhém čtení a k novele se na plénu přes den vyjadřovali převážně zástupci opozice. A těm třeba vadí, že předloha nepřišla z vlády a neprošla tak standardním připomínkovým řízením. Předloha podle nich taky umožní skrz snazší legalizaci černých staveb snadněji obcházet pravidla. A koalice si naopak od předlohy slibuje jednodušší a rychlejší povolování staveb. Počítá taky se vznikem centrálního stavebního úřadu. A poslanci se asi za hodinu ve sněmovně znovu sejdou k interpelacím. Projednávat budou taky novely o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, nebo o výrobcích s ukončenou životností.
4: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
6: Distributoři EGD a PRE musí odmítat připojení nových fotovoltaických elektráren do sítě. Důvodem jsou fyzické limity distribuční soustavy a taky enormní nárůst počtu fotovoltaik v posledních letech. Například EGD jen za poslední rok a půl odmítla 17 000 žádostí, dodává jeho mluvčí Lubomír Budný.
9: V některých místech dnes umožňujeme připojovat zákazníky pouze bez přetoku do sítě. Z pohledu klienta to znamená, že přichází o možnost výdělku z přetoku nebo sdílení přebytků v plném rozsahu.
6: Omezené kapacity řeší taky predistribuce na severovýchodě Prahy. Spíš než domácností se ale problém týká například velkých solárních parků. ČES na naše dotazy neodpověděl. Ukrajinský ombudsman Dmytro Lubinec si stěžuje na drsné praktiky v odvodních armádních centrech na Ukrajině. Přibývá v nich podle něj případů, kdy jsou porušovaná lidská práva.
10: Ukrajinský ombudsman Dmytro Lubinec na sociálních sítích napsal, že některá územní doplňovací centra se de facto změnila ve věznice. Postěžoval si na to, že odvodní centra v Bílé Cerekvi a Užhorodu jeho oficiální doporučení ignorovala a reagovala až poté, co jejich praktiky zveřejnil v médiích. Lubinec kritizoval nedůstojné podmínky a špatné zacházení s mobilizovanými občany. Upozornil na to, že ani policie na tyto případy nereagovala. Lubinec chce proto provést víc inspekcí v odvodních střediscích po celé zemi. Z Oděsy Martin Dorazín, Český rozhlas.
6: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Počet dětí, které se vzdělávají formou individuálního neboli domácího vzdělávání v Česku roste. Podle ministerstva školství jich je 7,5 tisíce, tedy asi o 2,5 tisíce víc než před 4 lety. Nejeden o učení doma s rodiči, část dětí dochází do komunitních skupin nebo alternativních škol. O povolení individuálního vzdělávání rozhoduje ředitel kmenové školy, kam je dítě zapsáno. Součástí žádosti musí být také vyjádření pedagogicko-psychologické poradny. Vysvětluje mluvčí ministerstva Ondřej Macura.
11: Jde například o žáky, kteří mají tak zásadní problémy, jako závažná psychiatrická onemocnění anebo výrazně specifické nadání, že je pro ně perspektivnější se vzdělávat individuálně.
6: Premiérou českého rodinného fantasy filmu Máma a táta jsou boží začne dnes dopoledne Zlín Film Festival. 66. ročník přehlídky dětských filmů nabídne na 300 snímků z rekordních 57 zemí.
12: Stavej, My se samozřejmě snažíme vybírat filmy, které mají pozitivní a optimistické poselství, protože v dnešní době ty děti a nejenom děti čelíme náročnému světu.
13: Zdůvodňuje výběr zahajovacího filmu umělecká ředitelka festivalu Markéta Pášmová. Letošní ročník připomene sté narozeniny Loutky Hurvínka. Ten se už dopoledne projde po červeném koberci a z pódia si odnese cenu prezidenta festivalu Zlatý Střevíček.
14: 7 hodin je vstávat.
13: Novinkou v programu pro veřejnost bude večerní zahajovací projekce. Diváky čeká premiéra španělského filmu Holky z jiné ligy. První den pak večer uzavře koncert kapely Monkey Business. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
6: Na dálnici D1 směrem z Prahy do Vyškova zpomalují kamiony za 9 kříži okolo kilometru 172. V osobním autě budete brzdit mezi Ostrovačicemi a Kývalkou. D1 na příjezdu do Brna směrem z Vyškova. Čekejte tradiční frontu od Holubice z kilometru 211 a pomaleji se jede Kruhlence. Na D1 směrem z Brna do Kroměříže za Rousínovem čekejte pohyblivé omezení mezi kilometry 219 a 230. Jede levým pruhem vozidlo silničářů, provádí údržbu ve středovém pásu, kolona popojíždí z kilometru 217. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Dnes bude jasno až polojasno, nejvyšší odpolední teploty 21 až 25 stupňů, na horách naměří kolem 15. Tolik zprávy Martina Matějky.
4: Posloucháte Ranní plus.
1: A teď máme 8 hodin a 8 minut. Nový maďarský premiér Peter Maďar zařadil na domácí i evropské scéně vysokou rychlost, aby dosáhl své nejbližší priority. Zachránit pro svoji zemi zmrazené peníze z evropských fondů. Něco přes 10 miliard eur může být definitivně ztraceno, pokud nepřesvědčí své partnery, že jeho kabinet vyhoví evropským podmínkám na jejich uvolnění a do srpna je nepřenese do praxe. Sám veřejně tvrdí, že jednání zatím postupují dobře a teď plánuje v Bruselu podepsat příslušnou dohodu. Maďarská vláda se bude muset zavázat k zavedení řady reform v oblasti zadávání veřejných zakázek, nezávislosti soudnictví a nebo akademických svobod. My zveme do vysílání Olivera Adámka, politického redaktora časopisu Reflex, který se mimo jiné zaměřuje na Maďarsko. Dobrý den.
15: Dobrý den a zdravím posluchače.
1: Tak Peter Maďar prakticky od vítězství ve volbách nestrácí ani minutu, ta vláda zasedá dvakrát týdně, nikdo z ministrů a dokonce ani úředníků si podle jeho vyjádření v létě nevezme dovolenou. Co tedy už za těch nemnoho dní od voleb stihli?
15: Stihli už předložit 3 návrhy na novelu ústavy, které se týkají třeba omezení maximální doby, jak dlouho někdo může být premiérem Maďarska, ale třeba taky upravení postavení univerzit a jejich majetkového postavení, protože oni byly vyvedeny ze státu do nadací, které ovládali Orbánovi lidé a nyní se vlastně Peter Maďar snaží jakýmsi vyvlastněním dostat zpátky. Což je jedna z věcí, které taky mají předmětem právě těch jednání s Evropskou unií, která teď probíhají a která mají vrcholit právě dnešní návštěvu Petra Maďara v Bruselu. A jinak jde především ještě o přebírání moci, protože v Maďarsku nově vzniklo několik ministerstev, která nebyla třeba ministerstvo školství a zdravotnictví, teď bylo obnovováno a pracuje se vlastně na ustavování těch úřadů a na takové docela velké reformě vůbec toho vládnutí a státní správy.
1: Tak je toho opravdu hodně, ale je také otázka, v jakém stavu jsou veřejné finance. Premiér mluví o tom, že každý den vypadávají noví kostlivci ze skříně, že jsou to dokonce celé hřbitovy. Takže je to ještě horší, než se předpokládalo, nebo jde spíš ze strany té nové vlády o to udělat si, dejme tomu, alibi před voliči?
15: No, může být pravda tak nějak uprostřed, protože samozřejmě jde o politické stanovisko, od Petra Maďara říká to kvůli své popularitě a jako vzkaz ke svým voličům. Nicméně zároveň je pravda, že se potvrdily informace o tom, že například těsně před volbami nebo po volbách, těsně předtím, než Orbánova vláda skončila, tak ještě například dražila nějaké státní majetky, rozprodávala věci nebo zadávala zakázky nějakým spřízněným lidem. Čili tyto věci o tom jako informace jsou, a ta nová vláda s tím bude muset nějak naložit. Na druhou stranu, ono to bude všechno vypadat poněkud jinak, pokud se jí povede dostat zpět do Maďarska ty evropské peníze, o čemž teď budou především ty následující dny, protože to by pak znamenalo, že už během tohoto roku a ke konci léta do Maďarska začnou proudit řádově v přepočtu až stovky miliard korun, především třeba na veřejné stavby, infrastrukturu a podobně, což by tomu rozpočtu opravdu zásadně pomohlo. Takže to pak by tu situaci změnilo jako velkým způsobem.
1: Tak vy už jste něco naznačil v té první odpovědi, ale jak se zatím celkově jeví snahy přestavět systém nastavený za ta léta Orbánovy vlády? Pokud vím, tak prezident i šéfové justičních institucí odmítli výzvy k odstoupení.
15: Mm-hmm. To je pravda. Ta výzva k odstoupení se týkala ještě šéfa takové maďarské obdoby našeho nejvyššího kontrolního úřadu a mnoha dalších institucí, předsedy soudní komory, mediálního úřadu nebo antimonopolního úřadu, čili tam nastane zřejmě velký otřes. Pěter Maďar tenhle týden upřesnil, že tyto lidi chce odstavit od moci úpravou ústavy, že na tom už pracují ústavní právníci v jeho vládě. A podle mě takovým testem, jestli ta změna opravdu bude systémová, jestli jako bude kvalitativní a jestli nebude jenom o výměně obsazení, tak bude právě to, jakým způsobem zaplní tyto pozice, jestli je zaplní lidmi, kteří budou působit spíše jako jeho lojalisté, nebo budou působit jako skutečně nezávislí experti, kteří budou prostě vykonávat tu státní správu tak nezávisle, jak by měla vypadat. A na ty další reformy týkající se ať už veřejných zakázek, korupce, potírání korupce a dalších věcí, tak ty by měly být představeny v návaznosti právě na to jednání v Bruselu, protože jsou do velké míry slaďovány s představami Evropské komise.
1: No podle serveru Euronews rozhovory s Bruselem naráží na požadavek reform důchodů a daní. Tomu se Maďar údajně brání. Proč vlastně, když to měl ve volebním programu?
15: No myslím, že bude problém s konkrétními parametry, protože Peter Maďar sliboval, že daně nebude zvyšovat, že maximálně bude zvyšovat opravdu extrémně bohatým lidem, miliardářům a nejbohatším lidem v Maďarsku, protože to jsou lidé nejčastěji spojení s tou bývalou vládou, čili tam to jako bylo celkem populární to slibovat. Ale jinak on v zásadě sliboval především to, že daně nebude zvyšovat a že ty peníze získá prostě tím, že zničí korupci v Maďarsku a že se bude vlastně hospodárně nakládat s veřejnými penězi. Takže umím si představit, že pokud chce po něm Evropská unie nebo Evropská komise nějaké rozpočtové restriktivnější přístupy v rozpočtu, tak že to může být problém.
1: Toliko Oliver Adámek z časopisu Reflex. Díky, naslyšenou.
15: Děkuji, naslyšenou, mějte se hezky.
1: No a na druhé lince je Aneta Zachová, šéfredaktorka serveru Update.eu. Dobrý den.
14: Dobré ráno.
1: Ta intenzita kontaktu mezi Maďarskem a Evropskou komisí nabrala v posledních dnech obrovské tempo. Co se vlastně dělo před tu nadcházející návštěvu Maďara v Bruselu? Já jsem četl, že v Budapešti bylo víc než 20 expertů Evropské komise.
14: Ano, ty kontakty jsou velice intenzivní a je to kvůli tomu, že pokud tedy maďarská vláda chce skutečně odblokovat těch 10 miliard eur z plánu obnovy, což je plán, který vlastně využívají všechny členské státy a je to ten plán, který měl pomoci členským státům zotavit jejich ekonomiky po koronavirové pandemii, tak mají velice málo času na to, aby si vyříkali všechny ty problémy s Evropskou komisí. Ten deadline, do kterého vlastně ten členský stát musí prokázat, že splnil nějaké konkrétní body, na kterých se s Evropskou komisí domluvil, končí vlastně, je nastaven na konci srpna. A je to velice těžké splnit i pro státy, jako je Česká republika nebo jiné státy, které nemají takové problémy a neřeší tak rozsáhlé reformy a vůbec změnu fungování státu, jako se to děje na Maďarsku. Takže proto ty kontakty jsou tak, řekněme, intenzivní. Zároveň Evropská komise musí postupovat velice opatrně, aby, řekněme, případné rozmražení těch fondů nepůsobilo jenom jako nějaké politické gesto, ale aby to bylo, řekněme, podloženo nějakými jasnými sliby a návrhy ze strany nové maďarské vlády.
1: No, jaké by mohly být hmatatelné výsledky toho setkání Maďar-Lajenová? Protože když jsme slyšeli Olivera Adámka, že Budapešť pravděpodobně z národní nadace, které ovládaly univerzity, tak mohli by třeba oznámit, že maďarští studenti se můžou vrátit do programu Erasmus+.
14: Já spíše předpokládám nějakou obecnější, političtější deklaraci, že Maďarsko se zavazuje k tomu, že vlastně vyřeší všechny ty problémy, na které poukazuje Evropská komise, že představí ty reformy, že bude implementovat, bude to předpokládám politická deklarace, politický příslib a během toho nám zároveň bude pokračovat ta velice technická práce na těch konkrétních opatřeních, které se týkají třeba toho Erasmu, třeba těch univerzit. Ale nemyslím si, že zrovna to by bylo výstupem těch schůzek, které má dnes a zítra Petr Maďar v Bruselu. Myslím si, že to bude přicházet až postupně, až po té, co se prokáže, že tady skutečně Maďarsko ty záležitosti implementovalo.
1: No, vy jste už řekla, že komise je v tomhle směru opatrná. Je to třeba i kvůli polskému příkladu, kdy, jak víme, tak Varšava dostala zmrazené peníze a pak se ukázalo, že ty sliby úplně nemůže plnit a také třeba kvůli několika soudům, které s Maďarskem stále probíhají?
14: Ano, přesně tak. Probíhá řada soudů, které se týkají jak vlastně toho předchozího uvolnění peněz Polsku, tak i vlastně uvolnění části peněz Maďarsku, ke kterému došlo na konci minulého roku kvůli tomu, že Evropská komise v podstatě potřebovala si více naklonit Viktora Orbána, aby, řekněme, odsouhlasil půjčku pro Ukrajinu. Takže tam těch soudních sporů, které má Evropská komise na krku, je skutečně hodně a dokonce některé z nich by mohly být dořešeny, nebo respektive soud by mohl vydat svá rozhodnutí vlastně během léta, to znamená ještě před tím srpnovým deadlinem, o kterém jsem hovořila předtím. Takže ano, Evropská komise musí být v tomto velice opatrná, nejen aby jí nepřistála na stole další žaloba, ale aby možná i trošku napravila tu svoji reputaci, kterou si získala právě kvůli tomu, jak uvolňovala ty peníze pro Polsko a jak jsem říkala vlastně i Viktoru Orbánovi.
1: No což všechno vypadá tak trochu jako Mission Impossible, dokázat tohle všechno stihnout do toho konce srpna. Kdyby se to náhodou nepodařilo, jsou tu nějaké únikové varianty?
14: Samozřejmě, že i to je něco, co připouští i samotný Petr Maďar, že je pravděpodobné, že se mu nepodaří odblokovat všech těch 10 miliard eur, že celá ta částka se nemusí podařit odblokovat, ale co se může podařit, je alespoň nějaká část. A tam si myslím, že to je realistické, protože bude záležet i na Maďarsku, jak se k tomu plánu postaví, jak bude moc ochotné vlastně upravovat ty své plány podle toho, co mu budou říkat experti a úředníci z Evropské komise a jak už zaznělo v předchozím rozhovoru, tak ta vláda Petra Maďara se zdá být velice odhodlaná a velice tvrdě pracuje na tom, aby alespoň některé ty změny přinesla, takže já předpokládám, že alespoň pár těch milníků se jim podaří splnit a některé ty peníze budou skutečně Maďarsku vyplaceny a uvidíme, jak velká ta částka vlastně bude.
1: Možná, že to bude přinejmenším ta nevratná grantová část peněz, což doporučují i evropští úředníci, což je nějakých 6,5 miliardy eur. Ale ještě bych se na závěr rád zeptal na jednu otázku, protože důležitý je i postoj Maďarska k členství Ukrajiny v Evropské unii. Jak se k tomu zatím Budapešť staví a jaké reakce to vyvolává v unii?
14: Samozřejmě, že Petr Maďar nyní v této otázce musí postupovat velice opatrně. On vlastně i během té kampaně se nevyjadřoval nějak pro ukrajinsky, řekněme, v těchto otázkách. Naopak byl velice, velice zdrženlivý. Zároveň Evropská unie samozřejmě tlačí na to, nebo respektive i Evropská komise vyjadřuje jasnou podporu Ukrajině a tomu jejímu přijetí do evropské rodiny. Takže i myslím si, že předmětem těch jednání dnešních i zítřejších bude právě i otázka toho, jak se Maďarsko bude stavit nejen tedy k členství Ukrajiny v EU, ale i k té otázce, řekněme, další pomoci pro Ukrajinu, i třeba zbraňové pomoci pro Ukrajinu. Takže to je všechno ještě předmětem diskuzí. To, co je důležité z pohledu evropských institucí, je to, že s Petrem Maďarem se vůbec dá diskutovat o těchto záležitostech. A nedivila bych se k tomu, kdyby to bylo i součástí těch diskuzí právě o uvolnění dalších finančních prostředků Maďarsku, pokud bude třeba Maďarsko vlastně ochotnější té Ukrajině na cestě do EU pomoci.
1: Tak to byla Aneta Zachová, šéfredaktorka serveru Update EU. Děkuji, přeji hezký den.
14: Já děkuji, naslyšenou.
2: V 8 hodin a téměř 21 minut posloucháte Ranní plus a přidáme další informace. Ceny ropy po dalším útoku Spojených států na Irán rostou. Brent zdražuje o více než 3% na $97.20 za barel. Lehká ropa se vrátila nad $90 za barel. Prezident Petr Pavel je druhým dnem na státní návštěvě Estonska. Dnes si na východě země prohlédne součást baltské obranné linie, kterou na hranici s Ruskem a Běloruskem buduje kromě Estonska také Litva a Lotyšsko. A Norsko se rozhodlo připojit k francouzskému programu pokročilého jaderného odstrašení, uvedl podle agentury AFP a Reuters francouzský prezident Emmanuel Macron. Tak z poslední zprávy vyplývá, jak Francie a s ní další země hledí do budoucnosti. O to víc zarážející nebo překvapující pro vás nejspíš bude následné sdělení týkající se rovněž Francie. V zemi totiž stále existuje takzvaný černý zákoník, a to i přesto, že otroctví ve Francii definitivně zrušili už před necelými 200 lety. Zmíněný zákoník upravoval práva majitelů otroků ve francouzských koloniích. Francouzští poslanci dnes projednávají návrh na zrušení tohoto kodexu. Detaily má z Paříže náš zpravodaj s ohledem na to, jak je dnes s námi vytěžován, tak se nebojím říct spolumoderátor Martin Balucha. Dobré ráno.
0: Těší mě hezké znovu ráno.
2: Martine, kdo ten takzvaný černý zákoník ve Francii vydal a co se v něm vlastně píše o otrocích?
0: To první vydání kodexu vyšlo už v roce 1685, tedy ho podepsal král Ludvík XIV. Jde o období, kdy Francie byla velkou koloniální velmocí, těžila z takzvaného trojúhelníkového obchodu, to je ten známý obchod, kdy převážela otroky přes Atlantik do Ameriky, aby pracovali na plantážích, tam pěstovali tabák, bavlnou, cukrovou třtinu. Ten zákoník vlastně sepisoval ministr Ludvíka XIV. Jean-Baptiste Colbert, tu práci ale nedokončil, dokončil jeho syn Jean-Baptiste Antoine Colbert. V tom kodexu se píše mimo jiné o tom, že otroci jsou vlastně na stejné úrovni jako nábytek, jako jiné věci, že je lze kupovat, prodávat, že je lze dědit. Taky se tam zmiňují různé kruté tělesné tresty pro otroky, kteří utekli svým majitelům, svým pánům. Pokud šlo o opakovaný útěk, řekněme recidivu, tak je čekala například řezání uší, značkování železem a další velmi kruté tělesné tresty.
2: Otroctví je zrušeno, nicméně, jak jsme říkali, kodex stále existuje. Jak je to možné?
0: Je to tak, kodex je stále součástí, můžeme říct, francouzského právního řádu. On nebyl vlastně zrušený z toho důvodu, že prostě jednoduše nebyl přijatý zákon, který by ho explicitně rušil. Je ale potřeba říct, a ty si to říkala, že ten kodex už dávno neplatí. Neplatí od roku 1848, kdy Francie definitivně zrušila otroctví. Říkám definitivně, protože poprvé to už udělala během francouzské revoluce, tedy koncem 18. století. Jenže pak přišel jistý Napoleon, který ho začátkem 19. století znovu zavedl, takže tento kodex k překvapení mnohých, dokonce i bývalého premiéra Françoise Bayroua, zůstal v tom širším právním rámci Francie a dnes by se tedy mělo jednat o jeho zrušení.
2: No a kdo udělal ten důležitý krok, že podal návrh zákona na zrušení kodexu a nakolik je pravděpodobné, že ho poslanci rychle odhlasují?
0: Ten návrh zákona na zrušení kodexu podalo centristické uskupení Lyot. Vede se o tom už delší debata tady ve Francii. Tito politici upozornili, jak jsem říkal, už bývalého premiéra Françoise Bayroua na to, že tento kodex stále nebyl formálně zrušený. Před pár dny taky vystoupil prezident Emmanuel Macron, který vyzval právě poslance vládní strany ke zrušení tohoto zákoníku, aby to podpořili. Mluvil o tom, že existenci tohoto kodexu už nelze vnímat ani jako zapomnění, ale spíš jako urážku. Dá se očekávat, že by ten legislativní proces měl být rychlý. Ostatně už poslanci zrušení toho černého zákoníku schválili ve výboru Národního shromáždění a teď odpoledne by o tom měla být diskuze už na plénu, tedy dolní komory francouzského parlamentu.
2: Nicméně je Francie také připravená platit reparace v souvislosti s otroctvím?
0: To je diskuze, která se otevřela při nedávné cestě, můžeme říct znovu otevřela při nedávné cestě prezidenta Emmanuela Macrona do Afriky, taky při návštěvách afrických politiků tady ve Francii. Podle okolí prezidenta je Emmanuel Macron skutečně připravený otevřít tuto otázku. Ostatně on ještě jako prezidentský kandidát v roce 2017 prosazoval vlastně takovou politiku proti kolonialismu. Údajně taky vyzýval k tomu, aby Francie přehodnotila otázku právě reparací, tak jako to to už udělala v případě Senegalu, Kamerunu, Rwandy. V souvislosti se zrušením černého zákoníku se taky řeší vlastně hlubší otázka diskriminace, rasismu. Tady ve Francii například socialistická poslankyně za Martinique naznačila, že kvůli barvě své kůže se jí vlastně měla problémy s vybíráním nebo s vůbec s nalezenutím bytu tady v Paříži, že jí to trvalo prý rok a půl, a pak lidé taky připomínají rasistické narážky v televizi CNews na adresu nového starosty Saint-Denis. To bylo v televizi CNews, kterou vlastní miliardář Bolloré, který je taky obvinovaný z podpory nacionalistických kruhů, konzervativních kruhů. Takže je vidět, že tahle ta otázka, že možná to schválení toho černého kodexu, to je skutečně formalita, ale je vidět, že otevírá další hlubší diskuzi o tom, jak je na tom diskriminace a možná rasismus tady ve Francii.
2: A nejen to, ve Francii sleduje náš tamní zpravodaj Martin Balucha. Děkujeme za to.
0: Taky děkuju, naslyšenou, hezký den všem.
1: Mně tedy přijde i černý zákoník jako docela rasistické označení.
2: No, před těmi lety asi nebylo.
1: No, tak dnes by tomu mohli říkat zákoník o afrofrancouzích nebo něco takového. Tak teď posloucháte Český rozhlas Plus, za 3 minuty bude 8:30. Zatímco většinu obcí čeká na podzim po komunálních volbách ustavující zastupitelstvo a výběr starosty, v Okrouhlici na Havlíčkobrodsku ho volí pravidelně a vždy bez výsledku. Starostu tam totiž od posledních voleb před 4 lety stále nemají. A statutárního zastupování se místo toho ujalo duo místo starostů. Oficiální hlavu obce totiž nikdo dělat nechce. Starostu tak volí na každém zastupitelstvu, stejně tak i včera večer.
16: Nyní přistoupíme k prvnímu řádnému bodu dnešního zasedání, a to je volba starosty.
17: Bod je to sice řádný, na okrouhlickém zastupitelstvu, ale už v podstatě pravidelný. Starostu totiž od posledních komunálních voleb v roce 2022 obec stále nemá.
16: Takže k tomuto bodu v podstatě není potřeba ani žádné usnesení, protože nikdo nemá zájem o to, aby byl starostu.
17: Jednoho uvolněného starostu a jednoho neuvolněného místostarostu, jak bylo zvykem v předchozích obdobích, tak v posledních letech nahradili 2 neuvolnění místostarostové.
18: Starosta chybí samozřejmě, jo. Dva místostarostové sice dělají, co můžou, ale mají i svoji práci, že jo. A tím pádem, že jo, se tomu nemůžou věnovat naplno, jako jo.
17: Říká mi jeden z místních obyvatel na návsi s tím, že obec nicméně stále funguje, starostou ale zkrátka podle jednoho z nezávislých místostarostů Víta Strašila nikdo být nechce. Což bylo v uskupení s názvem Nová obec, které stálo ve vedení Okrouhlice v minulých letech, jasné už před volbami.
19: Řešili jsme tady, jestli prostě je lepší potom jít do voleb, zkusit to, jestli by třeba někdo z těch jiných stran neměl zájem dělat starostu, protože druhou variantou bylo, že se teda na to úplně vyprdnem, já ani z těch dalších stran se nikdo nejde, a aby jsme tady měli správce z ministerstva vnitra, a to je pro tu obec v podstatě hotovo, protože žádný investiční akce, dotace, v podstatě nic.
17: Nakonec tak zvolili variantu 2 neuvolněných místostarostů, Jiřího Tomana a Víta Strašila.
19: Doufali jsme, že to třeba někdo jiný vezme, a když nevzal, tak jsme se o to podělili a v podstatě jsme 2 statutární místostarostové.
17: Popisuje Vít Strašil s tím, že sám už na podzim kandidovat nebude. Očekává, že se tak najdou noví lidé, kteří by Okrouhlici chtěli dál vést, a zmiňuje například obyvatele místní části Chlístov Martina Domkáře, který na jaře pořádal i besedu ohledně současné situace.
20: Na základě toho se snažím komunikovat jak s obcí, tak ještě s prostě lidmi, kteří jsou do toho nějak zainteresovaní, a budu se snažit vlastně tuhle tu prekérní situaci, kdy tady teda 4 roky starostu nemáme, jako kdyby řešit.
17: Zda se situaci podaří vyřešit, se uvidí až po komunálních volbách, do nich zůstane Okrouhlice zřejmě bez starosty. Z Okrouhlice Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
2: Je 8:30 a zprávy má Martin Matějka.
4: Český rozhlas Plus.
6: Maďarský premiér Peter Maďar bude dnes v Bruselu jednat s generálním tajemníkem NATO Markem Rutem a před jednáním řekl, že chce napravit vztahy své země se Severoatlantickou aliancí. V Bruselu se Maďar ještě plánuje v pátek setkat s předsedkyní Evropské komise Ursulou von der Leyenovou. Předseda maďarské vlády usiluje o to, aby komise pro Budapešť uvolnila 18 miliard eur ze zmrazených unijních fondů. Ty v minulosti Evropská komise Maďarsku zablokovala kvůli porušování principů právního státu. Premiér Andrej Andrej Babiš z hnutí ANO dnes společně s ministrem životního prostředí Igorem Červeným z motoristů oznámí kompletní podmínky programu Nová zelená úsporám. Zatím je jisté, že v programu bude možné čerpat na renovace domů bezúroční úvěr. Přímou dotaci získají oproti minulosti už jen nízkopříjmové domácnosti v programu Nová zelená úsporám Light. Doposud stát podpořil na 600 000 domácností, z toho 2/3 od roku 2021. Francouzská vláda dnes mimořádně zasedne kvůli vlně veder, která zasáhla západní a jižní Evropu. Francouzský premiér Sébastien Lecornu avizoval, že ministři budou jednat o stavu podzemních vod a riziku lesních požárů. Výstraha před vysokými teplotami dál platí pro 17 francouzských regionů. Podle mluvčí francouzské vlády kvůli vlně horka zemřelo nejméně 7 lidí. Rekordně vysoké květnové teploty přesahující 30 stupňů Celsia podle meteorologů způsobuje takzvaná tepelná kupole. Je to jev, který kvůli tlakové výši nad Evropou stlačuje teplý vzduch přicházející ze severní Afriky. Poslanci by dnes měli projednat novelu zákona o látkách poškozujících ozonovou vrstvu a o výrobcích s ukončenou životností. Většinu programu schůze sněmovny ale vyplní pravidelné interpelace. Například místopředsedkyně klubu Pirátů Olga Richterová je chce využít k dotazu na změny v rodičovském příspěvku. Ten se má od příštího roku podle vládní koalice zvýšit o 50 000 korun. Podle Richterové by navyšování mělo být postupné, aby neznevýhodnilo rodiče dětí, které se narodí do konce tohoto roku. Pražští zastupitelé dnes budou schvalovat nový územní plán. Ten je v přípravě od roku 2012 a měl by nahradit dosavadní, skoro 3 desetiletí starý dokument. Takzvaný metropolitní plán má podle vedení města zefektivnit plánování a urychlit výstavbu. Jde o klíčový dokument, který určuje, kde a v jakém rozsahu se bude smět v Praze v nadcházejících 20 letech stavět. V případě schválení zastupiteli bude platit od 1. září. Na dálnici D1 směrem z Prahy do Vyškova zpomalují kamiony za 9 kříže o kilometru 172. V osobním autě budete brzdit mezi Ostrovačicemi a Kývalkou. Na D1 na příjezdu do Brna směrem z Vyškova čekejte tradiční frontu od Holubice z kilometru 211. Pomalej se jede k Rohlence. Na D1 směrem z Brna do Kroměříže za Rousínovem čekejte pohyblivé omezení. Mezi kilometry 219 a 230 jede levým pruhem vozidlo silničářů. Provádí údržbu ve středovém pásu, kolona popojíždí z kilometru 217. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Dnes bude jasno až polojasno, nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů a na horách naměří kolem 15 stupňů Celsia. Tolik zprávy Martina Matějky.
3: Posloucháte Ranní plus.
1: A Martina Matějku teď střídá Šárka Feniková a Tomáš Pavlíček, tedy vaši dva průvodci dnešním Ranním plusem. Levné drony schopné autonomního řízení dnes dokážou ohrožovat techniku za miliardy eur a zásadně mění podobu moderních konfliktů. Právě potřeba rychleji vyvíjet, testovat a vyrábět drony i systémy proti nim teď silně zaznívá v evropských bezpečnostních debatách. Mimo jiné i na nedávném fóru Globsec zmínil to také prezident Petr Pavel, který je na návštěvě po Baltí. Experti na Globseku varovali, že Evropa technologie má, ale zaostává v jejich rychlém zavádění do praxe. Zatímco válka na Ukrajině ukazuje, jak rychle se bezpilotní systémy vyvíjejí přímo na bojišti. Teď jsme ve spojení s vedoucím skupiny multirobotických systémů na ČVUT Martinem Saskou. Dobrý den.
21: Dobrý den.
1: Tak o dronech a autonomních systémech dneska slyšíme opravdu velmi často, ale málo kdy úplně konkrétně. Co jsou dnes ty nejzásadnější inovace, které mění moderní válku?
21: Vlastně změnilo se hlavně to, že se začaly nasazovat i mnohem menší drony, více rotorové drony, že už to nejsou jenom ty veliké křídlaté letadla vlastně, která létala na velkou vzdálenost, monitorovala. Ale nyní ty malé drony jsou schopné vlastně vyhledávat a zabíjet i jednotlivé vojáky, což je veliká změna.
1: No a na Ukrajině třeba lidé popisují, jak denně sledují FPV drony na obloze, tak jsou ty roje, to obrovské množství a ta možnost, jak vy říkáte, zabíjet jednotlivé vojáky, ta jejich hlavní proměna?
21: No my zatím se ještě nebavíme o skutečných rojích. Je to velké množství jednotlivě řízených vlastně těch dronů, které jsou ovládané člověkem. Ta rojová technologie by dokázala ještě mnohem více, ale určitě to množství je právě ta změna, která nastala a díky tomuto bojiště se vlastně úplně změnilo.
1: No ono se hodně mluví o dronech řízených umělou inteligencí, jak daleko dnes tahle technologie skutečně je?
21: Co mám informace, tak na tom bojišti je to nasazováno ještě velmi minimálně. Vědecké kruhy nebo i některé vlastně univerzitní týmy i společnosti soukromé dokáží s tou umělou inteligencí udělat mnohem více. My jsme skutečně schopni vlastně postavit létajícího robota, který letí úplně sám, reaguje na prostředí a má veškerý výpočetní výkon na palubě. Ale takto sofistikované drony na Ukrajině nasazované ještě nejsou, jednak protože ta technologie, kterou oni tam mají a používají, tak daleko není, ale také protože tyto systémy jsou dražší.
1: No, evropští lídři vyzývají ke zrychlení výroby dronů, převodu do praxe. Ukrajina ale ukazuje, že ty nové systémy vznikají a upravují se během týdnu, takže může tomu Evropa v tom přechodu do praxe vůbec stačit?
21: Samozřejmě, nejdůležitější je vytvořit kritickou vlastně úroveň znalostí v tom státě, vytvořit dostatečně velké týmy expertů, které pokrývají vlastně veškeré aspekty té autonomie. A tady ta kritická masa těch lidí je potom schopná i velmi rychle a pružně reagovat na potřeby změny. Takže jako není to o tom teď se vrhnout na nějaký konkrétní jeden problém, který, jak říkáte, zítra už nemusí být, nebo bude zítra nějak vyřešen jinak, ale o to vlastně vybudovat tady dostatečně velké společnosti, které budou mít to know-how, aktuální know-how pro řešení problému a které budou moci vlastně vyvíjet dynamicky a vylepšovat ty své produkty v mnohem větším měřítku, než je to nyní.
1: No takže to propojení těch odborníků na jednom místě s těmi firmami výrobními by asi bylo nejlepší, ale jak třeba dnes dlouho trvá to zavádění do praxe a kde jsou ty největší překážky?
21: Je to o prostředcích. Já jsem měl možnost navštívit Čínu, vlastně profesory, s kterými spolupracuji a ty dostávají obrovské prostředky přímo z vlády z Pekingu, aby vybudovali spin-off univerzitního týmu, aby dokázali ty produkty vytvořit mnohem rychleji. Já neříkám, že my nemáme podporu, je tady podpora i aplikovaného výzkumu, je tady podpora startupů a firem, ale je mnohem, mnohem menší a například vždy je vyžadována spoluúčast, takže já musím paralelně získávat peníze od státu, tu podporu, což je výrazně náročnější, teda, než jsem mohl vidět v té Číně, ale zároveň ještě musím schánět peníze, které to všechno budou dofinancovávat. Je to všechno komplikované a relativně jsou tam ty dlouhé časové prodlevy. Čekání na grant, čekání na navýšení peněz a tady nám opravdu ujíždí vlak. Takže já teďko dost i biju na poplach, scháním soukromé financování, soukromé investory, protože pokud se nám nepodaří vybudovat i u nás nebo v našem regionu něco opravdu velkého, velký tým, který bude schopen dělat opravdu konkurenční produkty, tak v tom současném světě v této technologii nemáme šanci.
1: No a když budou ty peníze, tak potom bude, kdo je vyrábět takovéto vyvinuté nové systémy, protože jsou tady dostatečné kapacity, aby to šlo velmi rychle?
21: Když už se bavíme o České republice, tak tady je z nějakého důvodu hrozně moc šikovných studentů, vědců, ten potenciál lidský je tady obrovský, ale zároveň i výrobní. Já jsem teďko si dal za cíl, že vyvineme v rámci na firmy, se kterou spolupracujeme, dron, který bude využívat zcela české, případně komponenty ze střední Evropy. A podařilo se nám to. My máme vlastní baterie, chytré baterie, my máme vlastní senzory, vlastně jediný, co nedokážeme, samozřejmě jsou čipy, počítače. Ale i na tom Evropa pracuje. Takže já bych se tohodle nebál. ten potenciál je tady veliký. Ono to teda i souvisí s tím, že nám se na ČVUT podařilo vybudovat jednu z největších výzkumných firem, výzkumných skupin, které vlastně dělají výzkum dronů možná i na světě. V Evropě jsme opravdu největší a dokážeme vlastně v přímých soutěžích porážet týmy z celého světa i Evropy. Takže opravdu tady je ta příležitost a ještě máme šanci.
1: A na čem teď konkrétně pracujete a co by z toho mohlo být využité i pro obranu nebo armádu, pokud tedy o tom můžete mluvit, pokud to není tajné?
21: My se právě teď zaměřujeme na ty zcela autonomní roje, které jsou řízeny palubními počítači, které dokáží operovat v terénu bez komunikace, bez GPSky. V tom případě je prakticky nedokážu nějak zarušit. Nepotřebuju tam tahat ty optické vlákna, což je vlastně technologie desítky let stará, která se teď na Ukrajině používá. My to dokážeme udělat bez toho. A zaměřujeme se i na nasazení té opravdu umělé inteligence na palubě, aby to ovládání těch dronů nebo týmů dronů nebylo tak jako teď přes joystick, to vůbec, ten robot musí vnímat to své prostředí, ale ty povely musí být i v přirozeném jazyce. A není to jenom samozřejmě o obraně, je to i o pomoci ve spoustě dalších aplikacích.

0: Minut se opět podíváme do tisku. Fotografie podnikatele Daniela Křetínského se dostala na titulní stránku francouzského deníku Le Monde. List zveřejnil exkluzivní rozhovor s českým miliardářem, ve kterém rok před prezidentskými volbami ve Francii vyzývá k pokračování pro biznisové politiky prezidenta Emmanuela Macrona. Jak připomněl náš zpravodaj ve Francii Martin Balucha, Křetínský se stal významným hráčem a akcionářem ve Francii. Klíčové podíly má například v energetické společnosti Total, ve vydavatelství Editis, ale také v síti obchodu s elektronikou a knihami Fnac Darty. V deníku Figaro mluví o svých dalších ambicích v zemi galského kohouta.
1: Daniel Křetínský v tomto rozhovoru pro deník Le Figaro říká, že jeho cílem je hledat růst v sektorech energetiky, velkoobchodní sítě a taky logistiky. Je to rozhovor, který, můžeme říct, rezonuje tady ve Francii. V tomto interview varuje Francii, že pokud bude prosazovat politiku nepřátelskou vůči kapitálu, vůči podnikatelům, takže na to velmi draze doplatí. Mluví i v širším evropském kontextu, říká, a teď tedy cituji, vidím v evropských zemích, včetně Francie, silné tendence k autodestrukci, chybně si myslíme, že jsme středobodem světa a že sami rozhodujeme o našem osudu. Konec citace. Křetínský poukazuje na konkurenci Evropy s USA, taky s Čínou, na to, že podporují svůj průmysl, zatímco Evropa ten svůj oslabuje nebo dokonce ničí.
0: A jak Křetínský v tomto rozhovoru vysvětluje investuje do médií ve Francii?
1: On říká, že jde o závazek občana na podporu liberální demokracie, poukazuje na to, že demokracie ve světě oslabuje prostřednictvím zestupu populismu, který podporují podle něj velké digitální platformy, mluví o zničení veřejné debaty, o zpochybňování objektivity toho, co je a není pravda. Podle něj nezávislá média mají schopnost odolat této vlně a nabídnout alternativní, racionální a pluralitní vizi. Křetínský v tomto rozhovoru pro deník Le Figaro odmítá, že by šlo o hájení pouze vlastních zájmů, ale že cílem je podpora hodnot, ve které jeho skupina věří. Připomínám, že Křetínský ve Francii investoval do několika médií, včetně listu Merian, půjčil peníze deníku Liberation, investoval do televizí TF1 i, můžeme říct, do vlastního mediálního projektu televize T18.
0: Tolik tedy informace z francouzských médií od našeho pařížského zpravodaje Martina Baluchy.
2: A teď se podíváme, co píšou agentury nového. Zbrojařská skupina Colt.cz Group se společně s francouzskou společností Eurenco uchází o pardubickou společnost Explosia, o jejímž prodeji stát podle premiéra Andreje Babiše z ANO uvažuje, napsali to Dnešní hospodářské noviny. Spojené státy oznámily, že provedly nové, jak říkají, obranné údery v jižním Iránu. Americká armáda sestřelila 4 iránské drony a provedla letecké údery na pozemní základnu na jeho země. No a průměrné globální teploty se budou v příštích 5 letech držet poblíž rekordních hodnot, přičemž teploty v Arktidě zřejmě porostou rychleji než v jiných regionech. Vyplývá to z výroční zprávy, kterou dnes zveřejnila Mezinárodní meteorologická organizace.
0: A to určitě není dobrá zpráva pro ledovec, přezdívaný ledovec soudného dne, který je nejohroženějším z celé Antarktidy. Rozlohou je velký asi jako Velká Británie a rychle se zmenšuje. Časopis New Science teď upozornil, že plovoucí ledový šelf před ledovcem se chystá odtrhnout. Do oceánu by se tak dostalo velké množství ledu, což by způsobilo výrazný vzestup hladiny moře. Jak moc se za poslední roky Antarktida změnila a jak ji ovlivňuje klimatická změna, to vše teď probereme s vedoucím Českého antarktického výzkumného programu Danielem Nýveltem z Geografického ústavu Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Dobré ráno.
3: Krásné, dobré ráno.
0: Tak jenom pro dovysvětlení, šelfové ledovce, kontrolujte mě, kdybych náhodou říkala něco špatně, fungují vlastně jako bariéra, která brzdí tok toho pevninského ledovce do moře. Je to tak?
3: Je to přesně tak, jak říkáte.
0: No a je už jisté, že dojde k tomu odtržení, a nebo je otázka, a je to jenom třeba otázka kdy, a nebo k tomu ještě nutně dojít nemusí?
3: Je to velmi pravděpodobné, že k tomu dojde, a spíše otázka, kdy se tak stane, protože v jedné části už ten Tvejcův šelfový ledovec je rozsypaný na jednotlivé ledové bloky, iceberky, a v té druhé je velmi nestabilní.
0: O jak velké mase ledu se to vlastně bavíme?
3: No, vy jste sama říkala, že celý ten Tvajcův ledovec je rozlohou téměř 200 tisíc kilometrů čtverečních, skoro jako Velká Británie, 2,5 násobek Česka z hlediska rozlohy.

0: polohy. Ten šelfový ledovec je výrazně menší a už nyní tedy plave v moři, ale pokud by se rozpadl, rozsypal se na jednotlivé ledové kry, tak by nebyl tou oporou, která brzdí pohyb masy ledu z toho vlastního pozemního Tvejcova ledovce přímo do moře.
1: Jak velký vzestup hladiny moře by to mohlo způsobit?
0: Když přepočítáme ekvivalent vody, která je v tom Tvejcově ledovci, tak to asi odpovídá 65 cm nárůstu hladiny světového oceánu. Dá se říct, že to je 1% veškeré ledové hmoty, která je na naší planetě, což je poměrně velká část, i když lidi si představí, že 65 cm není příliš mnoho, ale to může být jenom začátek toho dalšího zvyšování hladiny a mnohem rychlejšího, než jsme doposud uvažovali.
1: A jak rychle by došlo k samotnému roztání toho ledovce, který by se postupně vlastně dostal do toho moře. Abychom věděli, jak rychle nastoupá ta hladina.
0: Rozhodně tohle to není záležitost měsíců nebo roku, ale bude to trvat desítky let, protože přeci jenom ten fázový přechod z pevného skupenství do kapalného je energeticky náročný a to nám aspoň trošku zpomaluje rychlost toho tání. I tak samozřejmě musíme počítat, že to budou spíše vyšší desetiletí, možná i třeba 100-150 let.
1: Nicméně v konečném důsledku by to znamenalo, že všechna pobřeží na všech kontinentech by se změnila?
0: Oni se mění už teď. Samozřejmě někde dochází k poklesu, někde k výzdvihu a pobřeží se mění velmi pravidelně, ale samozřejmě s nárůstem hladiny světového oceánu způsobeném táním ledovců by docházelo především k nárůstu hladiny. To znamená, že ty přímořské části by byly nejvíc ovlivněné.
1: Mluvíme stále o klimatické změně jako o hlavní příčině toho tání ledovců, ale co přesně to způsobuje? Není to třeba i větší znečištění to, že ty ledovce jsou pokryté vlastně nějakým, zaprášené, když to řeknu úplně laicky a tím pádem přitahují i více slunečních paprsků, nebo co to je?
0: Toto platí v jiných částech světa, ale tady na tom Tvejcově ledovci a v vlastní Antarktidě o tom zaprášení moc počítat s ním nemůžeme. Ale my ve střední Evropě spojujeme klimatickou změnu pouze a jenom s nárůstem teplot atmosféry, vzduchu. Ale není to jenom vzduch, ale je to i nárůst, výrazný nárůst teplot vody mořské. Možná si posluchači vzpomenou, že v loňském roce byly rekordní teploty kolem Floridy, 37 stupňů v otevřeném oceánu, naprosto nepředstavitelné teploty. A mnohem teplejší voda se dostává i k těm okrajovým částem Antarktidy a od spodu ty plovoucí šelfové ledovce mnohem rychleji tají než vlivem atmosféry, protože ty teploty vzduchu zde jsou stále ještě většinou negativní, ale ta mořská voda celoročně dlouhodobě rozpouští tyto plovoucí šelfové ledovce od spodu.
1: Vy vědci se obáváte, my tedy vlastně jako laici taky, takzvaného dominového efektu, ale málo víme o tom, co dalšího by mohlo následovat.
0: On to není jenom ten Tvejcův šelfový ledovec, ale hnedka vedle je Pine Island ledovec, který je rozlohou jen nepatrně menší a pokud by vlastně postupně docházelo k rozpadu těch blokujících šelfových ledovců před jejími čely a rychlejšímu pohybu hmoty ledu z pevniny přímo do oceánu, tak se dá říct, že ten západoantarktický ledovcový štít, který máme jasné doklady o tom, že v dřívější minulosti docházelo k jeho rozpadu na škálách stovek tisíc let, tak by mohl znamenat nárůst hladiny světového oceánu až o 3,5 metru. A to už je mnohem podstatnější než nějakých 65 cm. A je podle modelů reálné, že k tomuhle by mohlo dojít někde mezi lety 2300 až 2500, pokud se nezmění dopady klimatické změny na přírodu.
1: Daniel Nývlt, vedoucí Českého antarktického výzkumného programu, byl hostem Ranního plusu. Děkuji, naslyšenou.
0: Já taky děkuji. Hezký den všem.
2: A další příspěvek, který vlastně tak trochu také souvisí s klimatem. Domácnosti i firmy by mnohdy chtěly solární panely, jenže ne vždy můžou naplno využívat jejich potenciál. Někteří distributoři musí kvůli fyzickým limitům přenosové soustavy omezovat jejich výkon, anebo nové zdroje úplně odmítají. Například EGD odmítnul od začátku loňského roku do letošního května asi 17 000 žádostí. Detaily nám řekne Dominik Hron. Dobré ráno.
3: Pěkné ráno.
2: Tak kolik celkově žádostí distributoři zamítli?
3: V případě EGD můžeme říct, že za necelý rok a půl musel distributor zamítnout hned 13% z celkového počtu žádostí. Potvrdil to mluvčí Lubomír Budný s tím, že v některých lokalitách už dnes není možné připojit nové výrobny s přetokem do sítě v tom požadovaném rozsahu. Šlo třeba o Hodonínsko, Otrokovicko, Znojemsko nebo okres Brno-Venkov. Logicky tedy o místa, kde EGD jako distributor působí, dodává Budný.
4: V některých místech dnes umožňujeme připojovat zákazníky pouze bez přetoku do sítě. To znamená, že zákazník může vyrobenou elektřinu využívat pro vlastní spotřebu nebo ji ukládat do baterie, ale nemůže už její přebytky dodávat do distribuční soustavy a prodávat je.
3: Klient ve výsledku přichází o výhody, protože si nemůže za přetoky přivydělat nebo je nemůže sdílet dál. Častěji než domácnosti, ale na problém naráží spíš velké firmy, solární parky a podobně. Například predistribuce si stojí za tím, že distribuční síť v Praze je robustní a problémy s připojováním nejsou, alespoň pokud jde o domácnosti, říká Jan Bílek z tiskového oddělení Pre.
5: Zcela určitě nejsou na hladině nízkého napětí, tedy například u solárních systémů na rodinných domech nebo v menších firmách. Částečně odlišná situace je na hladině vysokého a velmi vysokého napětí, a to na severovýchodě Prahy, kde se dělíme o rezervovaný výkon se sousední distribuční soustavou. Nicméně je potřeba podotknout, že tento stav má v praxi minimální dopad.
3: V Praze se totiž neočekává výstavba větrných elektráren nebo solárních parků. Ptali jsme se i třetího distributora ČEZu, ten ale zatím neodpověděl.
2: No a co to znamená, že síť naráží na fyzické limity?
3: Přenosová síť, tedy ty dráty a stožáry, byly primárně budovány pro distribuci elektřiny směrem k zákazníkům a ne pro masivní výrobu elektřiny v domácnostech. Zjednodušeně řečeno se pak stává, že se obec chová jako jedna velká elektrárna a při zapojení dalších zdrojů by se mohlo přetížit vedení, kolísat napětí a v krajním případě by hrozily i blackouty. V současné době je navíc velký problém, že síť zatěžují někteří velkoodběratelé možná i zbytečně. Problematiku přibližuje ředitel solární asociace Jan Krčmář.
6: Chtějí mít tu jistotu, že ten projekt bude mít kapacitu, tak na začátku hned investor poptá co nejvíc kapacity, aby postavil zlomek z toho. Což neznamená, že dneska ty sítě narážejí často na fyzické limity, ale spíš často bilanční limity.
3: Pomoct by měla třeba chystaná změna stávajícího systému tarifní struktury. Energetický regulační úřad je plánuje spoplatnit. Znamená to, že kdo si chce rezervovat velké množství kapacity, ten bude muset zaplatit vyšší částky. Firmy by to ve výsledku mělo donutit své rezervované kapacity optimalizovat. Změny vítá třeba i Ministerstvo průmyslu a obchodu, jak říká vrchní ředitel sekce energetiky a jaderných zdrojů René Neděla.
7: Tím pádem tam ty efekty budou dva. První, vy budete tedy platit opravdu ty skutečně vyvolané náklady vůči té síti a druhý, že se uvolní ta blokovaná kapacita, která nebyla využita a tím pádem ji bude moct využít někdo jiný.
3: Změny energetického regulačního úřadu mají začít platit od ledna příštího roku.
2: To uvádí Dominik Hron. Děkuji, naslyšenou.
3: Hezký den.
1: No a teď opět dotaz na Tomáše. Je přístup k vodě univerzálním lidským právem? Ano nebo ne?
2: Já myslím, že ne.
1: No a tak podle rozhodnutí Valného shromáždění OSN z roku 2010, ano. Tak, ale s tím nepochodila zákaznice luxusního hotelu v italských Dolomitech, který ji před několika lety odmítl natočit kohoutkovou vodu a žena si musela koupit vodu v lahvi.
2: Tak jsem přece jenom měl trochu pravdu.
1: No, to já doufám, že se dozvíme ty podrobnosti, které tady má ve studiu Dominik Tesár ze zahraniční redakce.
8: Dobré ráno.
1: Dobré ráno. Já ještě dodám, že tím sporem se několik let zabýval soud v Římě, což mě samotnou vlastně překvapuje, že se kohoutkovou vodou zabýval nejvyšší soud. Jak se to stalo? Opravdu se tím zabýval?
8: Bylo to tak. Nevinná žádost o kohoutkovou vodu vyústila v 6letý soudní spor. Turistka v roce 2019 v hotelu v lyžařském středisku Korvara v Dolomitech trávila Vánoce a Silvestra. Zaplatila si polopenzi, jejíž součástí nebyly nápoje. Podle italského deníku Corriere della Sera Alto Adige opakovaně žádala čišníky, jestli by jí nemohli natočit kohoutkovou vodu a nabízela jim, že za ní i zaplatí. Obsluha to ale odmítla a každý večer jí na stůl dala 3/4 litrovou láhev s minerální vodou, a to za 7 eur, tedy asi 170 korun.
1: Ona chtěla být ekologická a dostala minerální vodu, no ale tak skutečně kvůli tomu, že na ten hotel zažalovala?
8: Ano, žena argumentovala tím, že je voda přírodní zdroj a univerzální lidské právo. Podle ní taky kohoutková voda je nezbytnou součástí služeb hotelu, stejně jako povlečená postel nebo mýdlo v koupelně. Po hotelu proto požadovala kompenzaci 2700 eur, což je asi 65 000 korun, údajně za ekonomickou škodu a emoční újmu. Soudy nižších instancí žalobu smetly ze stolu a žena se tak obrátila na nejvyšší soud. Ten nakonec rozhodl, že restaurace ani hoteliéři v Itálii nemají povinnost zákazníkům poskytovat kohoutkovou vodu.
1: A jak je to jinde v Evropě?
8: Třeba v restauracích nebo kavárnách ve Francii nebo Španělsku automaticky nabízejí karafu s vodou zdarma, je to dané zákonem, jehož cílem je mimo jiné snížit spotřebu jednorázových plastů. V Rakousku nebo Německu tato povinnost není, není ani v Chorvatsku, kde vám ale běžně sklenici s vodou například ke kávě dají.
1: A jak je to u nás v Česku?
8: Ani v Česku, podobně jako v Rakousku nebo Německu, neexistuje povinnost podávat kohoutkovou vodu zdarma. Karafa vody pak často v českých restauračních zařízení stojí i desítky korun. Luboš Kastner z Asociace malých a středních podniků to hájí tím, že i při servírování vody restauratérům vznikají náklady.
9: Posloucháte Ranní plus. Politika, společnost, biznis, věda. Každý všední den od 6 do 9:30 na Plusu. Poslouchat můžete také v aplikaci Můj rozhlas.
10: V rámci podnikání máte náklady, které prostě nejsou zdarma. Mohlo by to být, kdyby podnikání bylo ze strany státu subvencováno anebo kohoutková voda hrazena, ale tak to není.
8: V posledních letech navíc podle Kastnera restaurace často vodu například filtrují, čímž vznikají další náklady.
1: Tolik tedy Dominik Tesár, děkujeme za informace. Naslyšenou.
2: Je 9 hodin, společnost vám nadále dělá Ranní plus, jmenovitě dnes se Šárkou Fenikovou
1: a Tomášem Pavličkem.
9: Český rozhlas Plus.
1: A na co se zaměříme dál? Nový maďarský premiér usiluje o restart vztahu s Evropskou unií. Jak to naopak změní nebo může změnit vztahy Maďarska se Slovenskem?
2: Policie v některých krajích řeší víc krádeží pohonných hmot než loni, daří se je objasňovat.
1: A ve Zlíně začíná tradiční filmový festival pro děti a mládež. Jaký bude letošní ročník?
2: Nejdřív zprávy, které pro vás celé ráno připravuje Martin Matějka.
11: Spojené státy ještě nejsou spokojené s návrhem dohody s Íránem. Americký prezident Donald Trump to řekl potom, co Teherán představil společné memorandum, které mimo jiné počítá s otevřením Hormuzského průlivu. Dokument zmiňuje, že Írán průliv do 30 dnů zprůjezdní, a to výměnou za uvolnění americké blokády přístavů v Íránu.
12: Plavbu strategickou úžinou by pak kontroloval Írán společně s Ománem. Pravost návrhu memoranda ale Bílý dům odmítá. Podle Trumpa jednání ještě neskončilo. Zdůraznil, že po uzavření dohody musí zůstat Hormuzský průliv otevřený všem, protože mezinárodní vody nemůže nikdo kontrolovat. Spojené státy ale chtějí na volný průjezd komerčních lodí dohlížet. Trump zároveň odmítl, že by zvažoval zmírnění sankcí vůči Teheránu. Obě strany přitom o víkendu avizovaly, že dohoda o cestě k ukončení konfliktu je z velké části dojednaná. Jiří Kordík, Český rozhlas.
11: V dotačním programu Nová zelená úsporám bude možné čerpat na renovace domů bezúročný úvěr. Další a kompletní změny v tomto dotačním programu oznámí Ministerstvo životního prostředí odpoledne. Přímou dotaci získají oproti minulosti už jen nízkopříjmové domácnosti v programu Nová zelená úsporám Light. Ministr životního prostředí Igor Červený z motoristů už dřív řekl, že půjde třeba o lidi, kteří splňují podmínky superdávky.
13: Ještě navíc jsme je schopni podpořit, a to konkrétně až 250 tisíc korun na zateplení domu a až 150 tisíc na výměnu energetického zdroje v tom daném domě. A pokud by docházelo k nějaké komplexnější renovaci, tak ze strany státu mohou obdržet až 400 tisíc korun.
11: Z programu Nová zelená úsporám už stát podpořil na 600 tisíc domácností, z toho dvě třetiny od roku 2021. Poslanci by dnes měli v prvním čtení projednat novely o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o výrobcích s ukončenou životností. Většinu programu schůze sněmovny dnes ale vyplní pravidelné interpelace. Poslanci se během nich můžou obracet s dotazy na členy vlády. Ministry bude interpelovat třeba místopředsedkyně klubu Pirátů Olga Richterová kvůli rodičovskému příspěvku.
14: Zase hodlají rozdělovat děti narozené 31. prosince versus děti narozené 1. ledna a rozdělovat je budou o 50 tisíc korun. Navrhli rodičovský příspěvek, který naprosto nespravedlivě takhle dělá dvě kategorie rodičů malých dětí. My jako Piráti dlouhodobě navrhujeme valorizaci rodičovského příspěvku, předvídatelnou, stabilní.
11: Rodičovský příspěvek se má od nového roku podle vládní koalice zvýšit o 50 tisíc korun. Změna se má dotknout jen rodin, kterým se děti narodí po 1. lednu 2027. Novelu bude sněmovna řešit taky na mimořádné schůzi příští úterý.
9: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
11: Prezident Petr Pavel se v druhý den státní návštěvy Estonska vydá na prohlídku baltské obranné linie. Bezpečnost je hlavním tématem jeho dvoudenní cesty po nejvýchodnější pobaltské zemi. Estonsko společně s dalšími pobaltskými státy budují podél hranice s Ruskem a Běloruskem systém pevností. Prezident Petr Pavel dnes taky navštíví město Tartu.
15: Prezident Petr Pavel už včera jednal s představiteli Estonska o zapojení českých firm do zabezpečení pobaltských hranic, ale také do vývoje technologií dvojího využití.
16: Česká republika má expertizu nejenom v aktivních, ale také v pasivních sledovacích prostředcích.
15: Řekl prezident s tím, že některá taková zařízení už v Estonsku jsou. Estonsko buduje podél své pozemní hranice s Ruskem obranný komplex, který kombinuje vlastnosti terénu s pevnostními prvky. Má ale také obsahovat technologická řešení pro sledování a obranu pohraničí. Stalinu Kateřina Havlíková, Český rozhlas.
11: Americká armáda při středečním útoku na loď v Tichém oceánu zabila dva muže, oznámilo to velitelství Southcom, podle kterého se plavidlo používalo k pašování drog. Oba zabité velitelství označilo za narkoteroristy. Spojené státy loni v září zahájily údery proti malým lodím v Karibském moři a později i ve východním Tichém oceánu, jejichž posádky považují za pašeráky. Administrativa prezidenta Donalda Trumpa ale nikdy neposkytla spolehlivé důkazy k tvrzení, že se plavidla na obchodu s narkotiky skutečně podílela. Část českých zemědělců počítá kvůli suchu s nižším výnosem u obilovin. Déšť v posledních týdnech pomohl jen částečně. Předchozí tři měsíce byly jedny z nejsušších za poslední dekády.
17: Alena Vaňková jarní pšenici vysadila v polovině března. Za poslední tři měsíce spadlo dohromady asi 35 mm srážek.
18: To zrno vlastně leželo v suchu. Mělo by to být vyšší, hustější.
17: Alena Vaňková teď doufá, že přijde dost srážek na to, aby do sebe natáhly klasy vodu. Nedostatek vláhy dopadá taky na řepku. Jiným plodinám se ale navzdory suchu celkem daří. Potvrzuje předseda Jihomoravské agrární komory Václav Hlaváček.
19: Co se srovnalo, tak jsou slunečnice a pozdní osevy kukuřic jsou vzdejí. Pěkně, rovnoměrně.
17: Naopak úroda meziplodin, jako je vojtěžka nebo další rostliny na senáši, je letos podle Hlaváčka podprůměrná. Šimon Franc, Český rozhlas.
11: A francouzští poslanci projednají návrh zákona na zrušení takzvaného černého zákoníku. Upravoval práva majitelů otroků ve francouzských koloniích. Jeho první vydání vyšlo koncem 17. století a podepsalo ho král Ludvík XIV. Zákoník není platný od roku 1848, kdy ve Francii definitivně zrušili otroctví. Žádný zákon ale dosud kodex formálně nezrušil.
20: Ticho, ba přímo lhostejnost, kterou vůči černému kodexu udržujeme již téměř dvě století, není pouhým zapomenutím. Stala se z něj určitá forma urážky.
21: Francouzský prezident Emmanuel Macron chce, aby vládní poslanci podpořili zrušení takzvaného černého zákoníku. Zákonodáci už návrh centristické skupiny Lyot jednomyslně odhlasovali ve výboru. Teď se jim poslanci budou zabývat na plénu Národního shromáždění. Černý zákoník považoval otroky za věci, které je možné povinné koupit, prodat a zdědit. Kodex zároveň zaváděl tělesné tresty pro otroky, kteří uprchli, jako třeba řezání uší nebo značkování železem. Z Paříže Martin Balucha, Český rozhlas.
11: Na D1 směrem z Brna do Kroměříže za Rousínovem trvá omezení mezi kilometry 219 a 230 jede levým pruhem vozidlo silničářů. Udržují zeleň ve středovém pásu, kolona popojíždí z kilometru 217. Na dálnici D5 směrem z Plzně před Prahou popojíždí kolona od Loděnice z 9. kilometru. Pomalu se pokračuje až k okruhu, pak i směrem k D1 za Ořech na 19. kilometr. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Dnes bude jasno až polojasno, nejvyšší odpolední teploty 21 až 25 stupňů, na severu a severovýchodě naměří kolem 20 a na horách 15 stupňů Celsia. Tolik zprávy Martina Matějky.
9: Posloucháte Ranní plus.
2: No a časomíra nám ukazuje 9 hodin a 8 minut. Nový maďarský premiér Peter Maďar zařadil na domácí i evropské scéně vysokou rychlost, aby dosáhl své nejbližší priority. Zachránit pro svoji zemi zmrazené peníze z evropských fondů. Něco přes 10 miliard eur může být definitivně ztraceno, pokud nepřesvědčí své partnery, že jeho kabinet vyhoví evropským podmínkám na jejich uvolnění a do srpna je nepřenese do praxe. Sám veřejně tvrdí, že jednání zatím postupují dobře a plán v Bruselu podepsat příslušnou dohodu. Maďarská vláda se bude muset zavázat k zavedení řady reform v oblasti zadávání veřejných zakázek, nezávislosti soudnictví a nebo akademických svobod. Podle serveru Euronews ale rozhovory s Bruselem naráží na požadavek reform důchodů a daní. Tomu se Maďar údajně brání. Důvody v ranním vysílání vysvětlil Oliver Adámek, politický redaktor časopisu Reflex, který se mimo jiné zaměřuje na Maďarsko.
0: Peter Maďar sliboval, že daně nebude zvyšovat, že maximálně bude zvyšovat opravdu extrémně bohatým lidem, miliardářům a nejbohatším lidem v Maďarsku, protože to jsou lidé nejčastěji spojení s tou bývalou vládou, čili tam to jako bylo celkem populární to slibovat. Ale jinak on v zásadě sliboval především to, že daně nebude zvyšovat a že ty peníze získá prostě tím, že zničí korupci v Maďarsku a že se bude vlastně hospodárně nakládat s veřejnými penězi. Takže umím si představit, že pokud chce po něm Evropská unie nebo Evropská komise nějaké rozpočtové restriktivnější přístupy v rozpočtu, tak že to může být problém.
2: Od páteční schůzky se šéfkou Evropské komise Ursulou von der Leyenovou se nicméně očekává spíš obecná deklarace o tom, že se Maďarsko zavazuje vyřešit problémy, na které komise poukazuje. Myslí si šéfredaktorka serveru Update EU Aneta Zachová. Zároveň musí komise podle ní postupovat opatrně, aby případné rozmrazení evropských fondů nepůsobilo jako politické gesto a taky kvůli soudním sporům, jak Zachová upozornila.
4: Probíhá řada soudů, které se týkají jak vlastně toho předchozího uvolnění peněz Polsku, tak i vlastně uvolnění části peněz Maďarsku, ke kterému došlo na konci minulého roku kvůli tomu, že Evropská komise v podstatě potřebovala si více naklonit Viktora Orbána, aby řekněme odsouhlasil půjčku pro Ukrajinu. Takže tam těch soudních sporů, které má Evropská komise na krku, je skutečně hodně a dokonce některé z nich by mohly být dořešeny, nebo respektive soud by mohl vydat už svá rozhodnutí vlastně během léta, to znamená ještě před tím srpnovým deadlinem, o kterém jsem hovořila předtím. Takže ano, Evropská komise musí být v tomto velice opatrná, nejen aby jí nepřistála na stole další žaloba, ale aby možná i trošku napravila tu svoji reputaci, kterou si získala právě kvůli tomu, jak uvolňovala ty peníze pro Polsko a jak jsem říkala vlastně i Viktoru Orbánovi.
2: Mezitím v Maďarsku nový premiér Peter Maďar nezahálí. Oliver Adámek z časopisu Reflex upozornil na kroky, které stihl od dubnových voleb podniknout.
0: Stihli už předložit 3 návrhy na novelu ústavy, které se týkají třeba omezení maximální doby, jak dlouho někdo může být premiérem Maďarska, ale třeba taky upravení postavení univerzit a jejich majetkového postavení, protože oni byly vyvedeny ze státu do nadací, které ovládali Orbánovi lidé a nyní se vlastně Peter Maďar snaží jakýmsi vyvlastněním dostat zpátky, což je jedna z věcí, které taky mají předmětem právě těch jednání s Evropskou unií, která teď probíhají a která mají vrcholit právě dnešní návštěvu Petera Maďara v Bruselu. A jinak jde především ještě o přebírání moci, protože V Maďarsku nově vzniklo několik ministerstev, která nebyla, třeba ministerstvo školství a zdravotnictví, teď bylo obnovováno a pracuje se vlastně na ustavování těch úřadů a na takové docela velké reformě vůbec toho vládnutí a státní správy.
2: Řekl v ranním vysílání reportér Oliver Adámek z časopisu Reflex. Nový maďarský premiér tedy usiluje o restart vztahů s Evropskou unií, zároveň je ale tvrdým zastáncem maďarských menšin v okolních zemích. Jednání o vstupu Ukrajiny do Evropské unie podmiňuje posílením práv Maďarů žijících v Zakarpatské oblasti a prvním krokem ke standardním vztahům se Slovenskem má být z jeho pohledu vyřešení otázky Benešových dekretů. My jsme ve spojení se sociologem a programovým ředitelem think tanku Bratislava Policy Institute Michalem Vašečkou. Dobrý den.
5: Dobrý den, prajem do Prahy.
2: Premiér Fico po Maďarově vítězství řekl, že chce s novým maďarským premiérem pokračovat ve spolupráci, jenže z prvních týdnů zároveň bylo vidět, že ten vztah Fico-Maďar nebude tak blízký jako dřív vztah Fico-Orbán. Jak si ti dva političtí lídři vlastně sedli, respektive nesedli?
5: Máte úplnú pravdu, ten vzťah evidentne nebude taký blízky ako vzťah Fico-Orbán, ale ten bol veľmi blízky. Ja iba chcem pripomenúť, že tam prichádzalo úplne k pravidelným konzultáciám aj na veľmi neformálnej úrovni. Ministerstva zahraničia boli spojené na tej linke Blanár, Sijarto, doslova na každodennej úrovni. To vlastne ako naznačovalo teda mimoriadnu nadštandardnosť vzťahov. To padá v tomto zmysle. Myslím si, že je zrejme, že chémia, keď to mám povedať tak ľudovo, tam v tom vzťahu nie je. No a Peter Maďar koniec koncov budoval svoju politiku pred parlamentnými voľbami na kritike politik Slovenska a konkrétne Roberta Fica. No čiže aj ľudsky sa dá rozumieť, že ten vzťah zrejme nebude úplne vrúcny, ale treba zároveň povedať, že zatiaľ zostáva naprosto pragmaticky obojstranne. No a to je minimálne to je dobrá správa.
2: No sám Fico po telefonátu s Maďarem pustil, že prioritou nového maďarského premiéra budou Benešovy dekrety. Co přesně Budapešť požaduje?
5: No, to je veľmi zapeklitý problém, na to určite nebudeme mať čas. Ten problém je v tom, že z pohľadu Budapešti sa prijala novelizácia trestného zákona, ktorá v takejto skôr politickej interpretácii sa volá Lex Beneš. Ona v skutočnosti vlastne nebola o Benešových dekrétoch priamo, to je taká skôr politická alebo mediálna skratka. Tam sa jedná o ten paragraf 422d trestného zákona, ktorý nehovorí o priamo spochybňovaní Benešových dekrétov a že by sa malo za to trestať, alebo nie je to iba o kritike povojnového usporiadania. Je to ďaleko širšie, no a v tom je práve ten problém, že ono to trošku ukazuje na kvalitu legislatívneho procesu na Slovensku. Bolo to šité horúcou ihlou a prináša to rôzne možné interpretácie. No a v tomto zmysle ja sa obávam, že to v skutočnosti bude musieť nejak roztrhnúť až ústavný súd, lebo tie podania tam sú. Pretože v tejto chvíli inak si to interpretuje Budapešť a inak Bratislava a inak si to teoreticky v tejto podobe môže interpretovať konkrétny človek na prokuratúre, to znamená áno, státnym zastupiteľství v českom kontexte. No a tým pádom je ten problém je na stole ako celkom vážny v tomto zmysle. Ale znovu, Budapešť, to čo Budapešť požaduje je, aby neprichádzalo za žiadnych okolností k tomu, že nejakí občania maďarskej národnosti by čisto hypoteticky mohli byť vlastne kolektívne trestaní za to, že sú v tomto prípade Maďari, preto, že by niekto vlastne spätne mohol aplikovať Benešove dekréty. A na krátke vysvetlenie, to je, ako k tomu prišlo, to je v podstate jednoduché. Pri stavbe obchvatov, napríklad diaľničných alebo iných stavieb, prišlo k tomu, že nejakí ľudia maďarskej národnosti chceli predať svoj pozemok, v tomto prípade napríklad v procese vyvlastňovania. No a zrazu im bolo oznámené z pozemkového fondu, že im nikto nič nezaplatí, lebo tie pozemky vlastne už dávno boli zabraté. Tí ľudia povedali, no ale neboli nám zobraté. No a ten pozemkový fond odpovedal, no ale mali byť zabraté. Ak neboli, tak to je iba administratívna chyba československého štátu po vojne, pretože vy ste maďarskej národnosti. Mm-hmm. No a to samozrejme je obrovský problém.
2: Chápu, že momentálně třeba Maďarsko tvrdí, že ty konfiskace by měly skončit a tak dále, že je to na obou stranách problém, ale je to i opravdu živé téma ve slovenském veřejném prostoru?
5: Úprimne povedané, nie je to veľmi živá téma. Ono to veľmi nerezonuje. Ďaleko viac rezonujú veci, ktoré sú vlastne v symbolickej rovine, dá sa povedať. A dám veľmi konkrétny príklad, aby si to vedeli českí poslucháči predstaviť. Ono to súvisí napríklad s istou asertivitou Petra Maďara v tom, že ako napríklad volá Slovenskú republiku. On pomerne dosť často hovorí o Felvidéku, takzvanej hornej zemi. No a to je problém, keď si to český poslucháč vie predstaviť, pokiaľ by nejaký nemecký alebo bavorský predstavitelia hovorili o Böhmen und Mähren alebo proste o Böhmisch. No asi by nie, aj dokonca veľmi umiernení politici českí by zdvihli obočie a neboli by úplne nadšení z toho. A to je ten problém, že v symbolickej rovine to je vlastne spochybňovanie povojnového usporiadania, i keď v Budapešti samotnej to tak nevnímajú. Oni o tom hovoria vlastne v inom kontexte a častokrát nemajú ani pocit, že by to bolo urážlivé. Čiže tam sa ako keby diskurzy v tých dvoch krajinách trošku míňajú.
2: No on i kandidát na slovenského prezidenta Ivan Korčok během té kampaně říkal, že Slovensko není Felvidek. Ale když jste mluvil o té pragmatičnosti, tak Budapešť s Bratislavou spojuje vztah k ruské ropě a plynu. Oba premiéři tvrdí, že až skončí válka na Ukrajině, že bude prostor se k těmto surovinám vrátit, i když tedy Evropská komise je opačného názoru. Jsou tedy pro obě strany vlastně důležitější tyhle praktické otázky než historické spory?
5: Áno, musím povedať, že ten pragmatizmus víťazí. To je vlastne dobrý signál vo všeobecnosti. Ono koniec koncov, napríklad v prípade ropy, ide o jednu firmu, MOL, vlastní Slovnaft, najväčšiu rafinériu na Slovensku. Čiže tie politiky bývajú koordinované. To z pohľadu Slovenska nie je úplne šťastné. Z pohľadu Maďarska je to štandardné, ale to sa vraciame k starším problémom, ako je vôbec možné, že slovenská rafinéria skončila u MOLu. Ale znovu, pragmatizmus v tomto zmysle víťazí a Slovensko jednoducho nebude tým najbližším partnerom Maďarska, to je naprosto zrejmé, ale všetci sa budú snažiť udržať kontakty na úrovni, aby to neprešlo k nejakému otvorenému nepriateľstvu. To je zrejmé z obidvoch strán.
2: Tak to bol sociológ a programový ředitel think tanku Bratislava Policy Institute Michal Vašečka. Ďakujem vám za vaše odpovedi. Naslyšenou.
5: Ďakujem veľmi pekne. Naslyšenou.
1: 9 hodin a 20 minut. Téměř přidáme další informace. Rusko během noci na dnešek zaútočilo na Ukrajinu 147 drony a raketou Kinžal. Na síti Telegram o tom ráno informovala ukrajinská protivzdušná obrana. Válka mezi Spojenými státy a Íránem není v ničím zájmu. Dnes to prohlásila šéfka diplomacie Evropské unie Kaja Kallasová v reakci na zprávy o nových ozbrojených střetech mezi USA a Islámskou republikou. A premiér Andrej Babiš dnes společně s ministrem životního prostředí Igorem Červeným představí podmínky programu Nová zelená úsporám.
2: Policie v některých krajích řeší víc krádeží pohonných hmot než loni. Jde hlavně o krádeže nafty ze stavebních strojů a zemědělské techniky. Policie zaznamenala také případy, kdy lidé odjíždějí bez placení od čerpacích stanic. Ceny pohonných hmot, jak víme, se zvýšily na jaře v souvislosti s válkou na Blízkém východě. A detaily teď přidá reportérka Kateřina Kubíčková. Dobré dopoledne.
6: Dopoledne.
2: Tak ve kterých regionech konkrétně krádeží přibylo?
6: Například v Libereckém kraji policie podle mluvčí Dagmar Sochorové letos řešila 18 případů krádeží pohonných hmot, což je stejné množství jako za celý loňský rok. Případů začalo přibývat od dubna, zatímco v prvních měsících roku byly případy jen 4, tak od dubna do poloviny května už jich bylo 14. Jeden z nich se stal například na Liberecku, jak říká mluvčí Sochorová.
7: Pachatel vnikl přes oplocení na parkovišti jedné firmy, kde z nádrže zaparkovaného nákladního vozidla odcizil 139 litrů nafty. V tomto případě pachatel způsobil ještě škodu poškozením plotu.
6: Víc krádeží nafty a benzínu evidují policisté i v Olomouckém kraji. Letos už jich podle mluvčího Libora Hejtmana řešili celkem 26. V loni jich bylo ve stejném období 17. Nárůst podle mluvčí Lenky Krauzové zaznamenala i jihočeská policie a případy přibyly i na Vysočině. Ve většině případů pachatelé kradou pohonné hmoty z nákladních automobilů nebo ze stavebních a zemědělských strojů.
2: No a daří se ty krádeže objasňovat?
6: Většina případů zatím zůstává neobjasněná. V Libereckém kraji policie zatím letos neobjasnila ani jeden, v loni pouze jeden. Podobná je situace i v dalších krajích, třeba olomoučtí policisté, tak ti mají letos objasněné 4 případy z 26. Na Vysočině je policie úspěšnější a z celkového počtu 20 případů má objasněnou víc než polovinu. Některé případy se podařilo objasnit taky v Karlovarském kraji, tam jich letos evidují celkem 20. Ve dvou z nich šlo o přestupek, v dalších dvou podali policisté návrh na podání obžaloby. Ostatní případy dál vyšetřují.
2: No a kde naopak krádeží pohonných hmot ubylo, jestli někde?
6: Tak právě ve zmíněném Karlovarském kraji počet krádeží pohonných hmot meziročně klesl. Zatímco v loni jich bylo od ledna do dubna 28, tak letos ve stejném období jich policie zaznamenala jenom 20. Podle policie jsou krádeže na ústupu taky ve Zlínském kraji. Policisté tam podobné případy řeší jen ojediněle. Obecně ale platí, že policisté samostatné statistiky o krádežích pohonných hmot nevedou a našim regionálním reportérům je dali až na vyžádání. Takže proto nemáme podrobná data ze všech regionů. Třeba v Plzeňském kraji, tak tam policisté spočetli, že letos evidují 20 případů krádeže nafty, ale číslo tam není možné srovnat s předchozím obdobím.
2: Tak tyhle informace jsme načerpali od reportérky Kateřiny Kubíčkové. Děkuji, naslyšenou.
6: Hezký den, naslyšenou.
1: A já mám pro vás zase takové pohlazení po duši. Zkuste si je zavřít oči a představovat si. Dva sourozenci ze 7. století se po tisíci letech probudí v chaotické současnosti. Ocitnou se v neznámém prostředí plném technologií a nových pravidel. Tak do takového světa bere dětské diváky nový český film Máma a táta jsou boží. A z toho názvu tedy doufám, že aspoň za chvíli si to snad potvrdíme, lze vydedukovat, že to nebude žádný horor.
2: No ale úplné pohlazení, jak tě tak poslouchám, no, tak to nevím.
1: Uvidíme. Za chvíli tedy bude světová premiéra, otevře 66. ročník Zlínského filmového festivalu. Jeho uměleckou ředitelku Markétu Pášmovou teď vítám ve vysílání. Dobrý den.
3: Dobrý den.
1: Tak je to horor nebo je to rodinný film? A proč jste se rozhodli, že právě tímto filmem, tedy autorů Adama Hobzíka a Jana Chrmosty, zahájíte Zlínský filmový festival pro děti a mládež?
3: Tak já chci říct, že to v žádném případě není horor, protože my děti v žádném případě nechceme strašit. Je to naopak
1: jsem ráda.
3: Vlastně vtipný film, je to rodinný film, který má spoustu triků a vybrali jsme ho mimo jiné, protože je zkrátka báječný, ono za stolik českých filmů pro děti nevzniká a jsme velmi pyšní, že část toho filmu se natáčela také ve Zlínském kraji, konkrétně v archeoskanzenu Modrá. Takže se vrací vlastně domů ve své světové premiéře.
1: Říkáte, že jich moc nevzniká, přesto pro letošní festival jste vybrali přes 300 snímků z rekordních 57 zemí. Co třeba ty snímky spojuje tematicky, pokud něco?
3: Tak určitě je spojuje něco, protože dnešní děti na celém světě vlastně hledají příběhy, hledají přátelství, hledají porozumění, hledají dobrodružství. A ať už jsou to děti třeba z Egypta nebo z Iráku, tak vždy je něco spojuje. A my jsme moc rádi, že můžeme dětem v České republice ukázat i to, jak žijí děti v jiných koutech světa a že to třeba nemají úplně jednoduché.
1: Třeba pro představu, kolik vzniká českých snímků pro děti ročně?
3: Tak v letošním roce máme docela nadúrodu, protože v soutěži jsou přímo dva snímky s českou stopou. Ten první je Máma a táta jsou boží a ten druhý je Tajemství křišťálové planety, což je celovečerní animovaný film, který vznikl v produkci pražské, která se jmenuje Alkai Studio. Režisér je chorvatský a je to skutečně jako snímek, který má velké světové ambice, protože třeba v tom anglickém dubbingu toho hlavního padoucha mluví Jeremy Irons. Takže jsme také velmi zvědaví a ten film bude ve Zlíně uveden také v světové premiéře.
1: Letošní dramaturgie reflektuje také významná výročí české kinematografie. Už dnes symbolicky obdrží Zlatý střevíček, tedy cenu festivalu Hurvínek, jemuž je letos 100 let. Jaká další výročí připomenete?
3: Moc rádi připomeneme z té výročí narození Miloše Macourka, který byl kroměřížským rodákem. Traduje se i taková historka, že se svým největším parťákem, vlastně Václavem Vorlíčkem, se kterým tvořili velmi plodnou tvůrčí dvojici, se seznámili ve vlaku na Zlínský filmový festival. Takže my budeme připomínat jednak filmy Miloše Macourka, máme připravenou také krásnou výstavu kostýmů z jeho filmu. Představíme Miloše Macourka jako tvůrce krátkých animovaných filmů. Samozřejmě nebude chybět Mach a Šebestová, Dívka na kaštěti, kterou přijede představit Petra Černocká a Jan Kraus.
1: Budou i tradiční klapky?
3: Ano, samozřejmě, klapky už jsou tady u nás v kongresovém centru připraveny a v neděli 31. května potom proběhne tradiční dražba filmových klapek a výtěžek té dražby potom putuje na podporu studentských filmů. A my jsme velmi pyšní, že tuhle tu činnost děláme už 29 let a řada těch filmů je velmi úspěšných. Jenom v letošním roce jsme měli třeba 7 nominací na Českého lva. Takže jsme velmi rádi, že můžeme podporovat mladou českou tvorbu.
1: Tak to jsme vlastně připomněli i některé ty stabilní věci, jako jsou klapky, ale třeba doprovodný program letos prý přináší nějaké novinky, tak jakou byste vypíchla?
3: Já určitě moc ráda vypíchnu naši novinku, která se jmenuje Zlínfest Zóna. Je to vlastně taková diskuzní scéna, která se týká filmu a chceme říct, že film není pouze pro zasvěcené, ale vlastně pro všechny, kteří se chtějí něco dozvědět. Takže v Sadu svobody u Zlínského zámku každý den probíhá Zlínfest Zóna, kde odpoledne probíhají setkání s filmovými delegacemi. Potom tam probíhá cyklus takových besed, který se jmenuje Filmové profese zblízka. Dnes tam vystoupí například loutkoherci z divadla Spejbla a Hurvínka, zítra vystoupí třeba kaskadérka Hanka Dvorská. A pak máme připravený cyklus besed, který připomíná a reflektuje další významné výročí, a to je 90 let od založení Zlínského filmového studia. A to připomeneme právě takovými srovnávacími besedami, jak se vlastně ty věci dělaly dřív a jak se dělají dnes, takže se můžou diváci těšit třeba na přítomnost režiséra Tomáše Mašína, který je nejen režisérem filmovým, ale také reklamním, a ten nám ukáže to, jak dřív vznikaly skvělé baťovské reklamy.
1: Na Zlínský filmový festival nás pozvala jeho umělecká ředitelka Markéta Pášmová. Děkujeme, naslyšenou.
3: Děkuji, nashledanou.
1: A já ještě dodám, že v sobotu a v neděli celý den byste mohli v parku Komenského také potkat Český rozhlas, jmenovitě Radio Junior.
8: Radioservis představuje
10: Jakub Fránek, Tropické noci.
22: Psychologický thriller o tajemstvích, která měla zůstat navždy skryta.
10: Opravdu to udělal. Způsobil smrt člověka. Nechal telefon dopadnout na koberec a zdravou rukou si zakrýval skřivenou tvář.
22: Tropické noci. Audiokniha v brilantním podání Jiřího Vyorálka v e-shopu radiotéka.cz.
2: Tak bylo by krásné, kdybyste považovali dnešní Ranní plus za boží, ale každopádně za pozornost vám dnes děkuji.
1: Šárka Feniková.
2: A Tomáš Pavlíček, naslyšenou.
23: Bylo půl desáté.
8: Český rozhlas Plus. Zprávy.
23: Česká republika nabídla spojencům unikátní pasivní sledovací zařízení pro operaci v Hormuzském průlivu. Ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů to řekl po jednání s náměstkem amerického národního bezpečnostního poradce Andrewem Bakerem v Bílém domě. Macinka ve Washingtonu taky řekl, že české zbrojní firmy jednají o zakázkách pro americkou armádu, a to v souvislosti s novou strategií America First o převodu zbraní. Armáda Spojených států v noci udeřila na vojenské zařízení v Iránu a sestřelila několik dronů. S odvoláním na amerického činitele, to píše agentura Reuters, výbuchy se podle iránských médií ozvaly poblíž přístavního města Bandar Abbas v blízkosti Hormuzského průlivu. Iránské revoluční gardy později oznámily, že v reakci udeřili na americkou leteckou základnu, neupřesnili kde. Nepřátelské vzdušné útoky hlásí Kuwait a protivzdušná obrana sestřelila rakety a bezpilotní letouny. Tamní armáda ale neřekla, odkud útoky přišly. Prezident Petr Pavel dnes v Estonsku navštíví město Tartu a vydá se na prohlídku baltské obranné linie. Podél svých pozemních hranic buduje Estonsko systém opevnění, jehož součástí mají být mimo jiné taky desítky kilometrů protitankových příkopů. Už včera prezident Pavel jednal s představiteli estonské vlády o zapojení českých zbrojařských firem do zabezpečení hranic pobaltských států. Větší firmy s fotovoltaikou naráží na fyzické limity přenosové soustavy. Někteří distributoři jim kvůli tomu žádosti o připojení zamítají nebo jim nepovolují prodávat přetoky do sítě. Například společnost EGD zamítla za poslední rok a půl 17 000 žádostí, asi 13% z celkového počtu. Predistribuce problém řeší v menší míře, říká Jan Bílek z tiskového oddělení PRE.
8: Zcela určitě nejsou na hladině nízkého napětí, tedy například u solárních systémů na rodinných domech nebo v menších firmách. Částečně odlišná situace je na hladině vysokého a velmi vysokého napětí, a to na severovýchodě Prahy, kde se dělíme o rezervovaný výkon se sousední distribuční soustavou. Nicméně je potřeba podotknout, že tento stav má v praxi minimální dopad.
23: V Praze se totiž neočekává výstavba větrných elektráren nebo solárních parků. ČES jako třetí distributor na naše dotazy zatím neodpověděl.
12: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
23: Válka na východě Demokratické republiky Kongo podle šéfa Světové zdravotnické organizace komplikuje boj s epidemií eboli. Generální ředitel WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus to napsal před svou dnešní návštěvou africké země. Vyzval taky k okamžitému příměří v ozbrojeném konfliktu. Kvůli epidemii eboli tam zemřelo přes 220 nakažených. U dalších více než 900 lidí mají lékaři na nemoc podezření. Na současnou variantu viru neexistuje vakcína ani léky. Včera kvůli nemoci uzavřela Uganda hranice se sousedním Kongem. Dětí v individuálním vzdělávání v Česku přibývá podle ministerstva školství jich je 7,5 tisíce. To je asi o 2,5 tisíce víc než před 4 lety. O povolení domácí výuky rozhoduje ředitel kmenové školy, kde je dítě zapsané. Součástí žádosti musí být i doporučení pedagogicko-psychologické poradny. Podle ministerstva školství jsou v domácím vzdělávání nejčastěji žáci se závažnými psychiatrickými onemocnění, pro které je lepší individuální výuka. Při požáru internátu v oblasti Nakuru v africké Keni zemřelo nejméně 10 studentek, několik dalších bylo zraněných. Informuje o tom tamní rozhlasová stanice Kapitel FM s odkazem na policii a požár v ní vypukl dnes nad ránem, když studentky spaly. Oheň se rychle šířil budovou a způsobil paniku ve školním areálu. Příčinu neštěstí úřady začaly vyšetřovat. Asistent zesnulého amerického herce Matthewa Perryho půjde na 3 roky a 5 měsíců do vězení. 60-letý Kenneth Iwamasa dostal trest za to, že herci podal smrtící dávku drogy ketamin. Zároveň s tím mu soud v Los Angeles udělal 2letou podmínku a pokutu v přepočtu více než 200 000 korun. Matthew Perry, který se proslavil rolí Chandlera v seriálu Přátelé, zemřel v říjnu 2023 potom, co ztratil vědomí a utopil se ve svém bazénu. A na magistrále u náměstí IP Pavlova v Praze prasklo vodovodní potrubí, nehoda omezuje dopravu. Jak dlouho oprava potrvá, zatím není jasné, říká mluvčí pražských vodovodů a kanalizací Tomáš Mrázek.
13: V Sokolské ulici v noci praskl vodovodní řad pro jeden bytový dům. Pro jejich obyvatele máme zajištěno náhradní zásobování pitnou vodou. Vzhledem tomu, jaké to lokalitě a u výjezdu z hasičské záchranné stanice, tak se na místě do chvíle řeší aktuální dopravní režim na magistrále.
23: Na hlavní části Pražského okruhu ve směru z D1 k letišti teď velké komplikace kousek za výjezdem z Lochkovského tunelu. Na 14,5 kilometru vážná nehoda několika osobních vozidel a motorkáře. Na místě přistál i vrtulník letecké záchranné služby. Provoz na okruhu z D1 k letišti je dočasně zastavený. První část kolony začíná už u Jesenice na 82. kilometru. Na dálnici D1 před Brnem směrem z Prahy brzdí kamiony před Ostrovačicemi zhruba na kilometru 176. Osobní auta nabírají zdržení od Kývalky z kilometru 182. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Dnes bude jasno až polojasno, nejvyšší odpolední teploty 21 až 25 stupňů, na horách naměří kolem 15 stupňů. Tolik zprávy, teď začíná pořad. Pro a proti ptát se bude Lukáš Matoška.
14: Ministr zemědělství Martin Šebestyan řekl, že Agrofertu jsou dál vypláceny zemědělské dotace. Evropská komise přitom vzkázala, že dokud nebude vyjasněna otázka střetu zájmu premiéra Andreje Babiše, Česko by nemělo vykazovat k proplácení žádné dotace pro firmy spojené s Babišem. Ministr Šebestyan je ale přesvědčený, že na zemědělské dotace se toto omezení nevztahuje. České úřady mezitím chystají odpověď na další dotazy Evropské komise ohledně Babišova řešení střetu zájmu. Předchozí odpovědi totiž komisi nestačily. Hrozí Česku problémy?
15: Pro a proti Lukáše Matošky.
14: Našimi hosty po linkách jsou europoslanec Hnutí STAN, člen klubu Evropské lidové strany Jan Farský. Dobrý den.
16: Dobrý den.
14: A europoslanec Hnutí ANO, člen skupiny Patrioti pro Evropu, Ondřej Knotek. Dobrý den i vám.
18: Dobrý den.
14: A začněme od vás. Ve světle toho, že Evropské komisi, jak jsem říkal, zatím nestačila ta odpověď na dotazy, jak pan premiér vyřešil svůj střet zájmu, vyřešil ho uspokojivě?
18: Já jsem přesvědčen, že pan Babiš udělal zcela dostatečná opatření k vyloučení jakéhokoliv střetu zájmu. Udělal dokonce více, než bylo nutné. A nemám pochyb, že ke stejnému závěru nakonec dojde i Evropská komise a její úředníci.
14: Pane Farský, váš pohled?
24: Myslím, že to není o přesvědčení zvláště poslanců za ANO, ale je to prostě o rozhodnutí právním a to právní rozhodnutí je zatím zcela jednoznačné ze strany komise. Dopis, který dorazil tento týden, neumožňuje žádný jiný výklad, než že Andrej Babiš je ve střetu zájmu, že to, jak se to pokusil očůrat, možná prošlo v českých luzích a hájích, ale na Evropské unii, na úrovni Evropské unie to nepřijali.
14: Pánové, možná bych vás oba poprosil o používání veřejnoprávnějších termínů, byť vyloženě nešlo o vulgaritu. Pane Knotku, čím si to vysvětlujete, že komisi nestačila ta dosavadní odpověď českých úřadů ohledně Babišova řešení střetu zájmu?
18: Tak předně pan Farský neříká pravdu, nevím, jestli ten dopis měl možnost číst nebo ne. V něm Evropská komise, myslím ten dopis z minulého týdne od Evropské komise, v něm Evropská komise neříká, že by ty kroky byly nedostatečné. Oni si je vyjasňují. To je nějaký ping-pong, to je prostě úřednická komunikace, která je běžně vícekolová, to je ve všech agendách, takže já v tom nevidím nic jako zásadního. Navíc musíme si uvědomit jednu věc, že Evropská komise je vždy i v politicky citlivých věcech velmi opatrná a ta realita je, že Evropská komise se zodpovídá Evropskému parlamentu a v Evropském parlamentu, což jsme viděli už i v minulých letech, prostě toto téma se neřeší technicky nebo věcně, ale řeší se spíše z pohledu, za jakou stranu tam jste zvolení. Jsou tam opravdu odpůrci pana Babiše, kteří to politicky řeší, takže Evropská komise, než dá nějaké svoje finální stanovisko, tak udělá všechno pro to, aby prostě si byla jistá, takže já v tom skutečně nevidím nic špatného. Vyžádali si analýzy, vyžádali si informace. Česká republika na tom pracuje.
14: Podle vás.
18: Žádné riziko tady není. Já nepředpokládám, že se to bude vyjasňovat dlouho,
14: prosím ve stručnosti zase, aby mohl zareagovat pan Farský na ty vaše argumenty. Tak není to tak, že komise v tuto chvíli neříká...
18: Ne, tak na ně pan Farský zareaguje.
14: Pane Farský, není to tak, že komise v tuto chvíli neříká, že by pan premiér svůj střet zájmu nevyřešil, pouze se doptává na to, jakým způsobem jeho střet zájmu byl vyřešený?
24: Komise odkazuje na článek 61 Evropského finančního zařízení v dopise pana Hugo Sobrala, který jsem samozřejmě podrobně četl,
14: a kde jasně úředníka. říká,
24: že to, to, jakým způsobem naložil podle jejich informací, které tam zatím český stát doručil Agrofert, tak je prostě, není dostatečným řešením Agrofertu, který byl vložen do svěřenského fondu, ale ani u dalších firm jako Symbiol a Hartenberg, které se ani nepokoušel Andrej Babiš někam schovat. A vzpomeňme si na to, jak to bylo, jak se to vyvíjelo. Nejdříve Andrej Babiš ohlásil, že se navždy zbavuje Agrofertu a už ho nikdy neuvidí, aby se v zápětí ukázalo, když jsme na něho zatlačili a musel ukázat listiny na základě kterých toto tvrdil, že se zas tak úplně nezbavuje, že to, že když skončí ve vládě, tak Agrofert připadne jeho dětem. No a samozřejmě vůbec není nikde psáno, že jeho děti to mu ho nemůžou dát zpátky. A ten článek 61 evropského finančního nařízení nemluví jenom o přímém prospěchu, ale právě mluví i o prospěchu pro osoby blízké a myslím, že děti Andreje Babiše, byť se k ním někdy tak nechoval, jsou pořád ještě jeho osoby blízké.
11: Tak nevím, jestli pan Knotek se chce vyjadřovat k těm rodinným záležitostem, ale můžete vyloučit, že pan premiér je dál ve střetu zájmu, když má Agrofert jednou připadnout jeho dětem, nemá právě proto zájem na tom, jakožto premiér, aby se Agrofertu dobře dařilo?
18: Jednoznačně ne. To finanční nařízení hovoří o tom, aby ten, kdo vykonává nějaké rozhodnutí ohledně veřejných rozpočtů souvisejících s rozpočtem Evropské unie, tak v době, kdy to vykonává, tak aby právě nebyl ve střetu zájmu, aby tam nebyl ten vliv, ať už přímý nebo nepřímý, ale týká se to právě toho období, kdy je ve funkci. Tady je úplně ještě nad rámec.
11: Pane Knotku, já vám rozumím. Dovolte mi jenom, abych se doptal nebo zopakoval tu otázku. Skutečností ale je, že Agrofert by jednou měl připadnout dětem Andreje Babiše, tak není pan premiér ve střetu zájmu z toho důvodu, že má zájem na tom, nebo může mít zájem na tom, aby Agrofert prosperoval, protože jednou připadne jeho dětem?
18: Jednoznačně ne. Když se podíváme i na výtky Evropské komise k tím svěřenským fondům před rokem 2021, kde byl pan premiér poprvé předsedou vlády, tak tam se o ničem takovém neho.

0: kterého pan Babiš 20. února vložil ty akce Agrofertu, tak byl právě navržen tak, aby splnil ty požadavky legislativy k zamezení střetu zájmu. V praxi to znamená, že pan Babiš nevlastní Agrofert, dokonce už ho nikdy ani vlastnit nebude. V tom svěřenském fondu, a to je to podstatné, nemá žádný přímý ani nepřímý vliv. Tento fond ani dokonce nezaložil a nemá z tohoto fondu žádný profit.
1: Já myslím, že to není
0: tedy tím koncovým příjemcem.
1: Myslím,
0: a to,
1: že jasné,
0: a to přesně reaguje na ty výhrady, které v minulosti měla Evropská komise, například i pan Farský. A teďka, protože ty předchozí výhrady, které měly, byly, řekněme, vyřešeny, tak přichází zase s dalším problémem. Já kladu otázku. Je tady problém to, že se pan Farský neumí smířit s tím, že premiérem je Andrej Babiš, protože střet zájmu již vyřešil. Případně.
1: Pane Farský, i pan premiér ujišťuje, že svůj střet zájmu vyřešil podle jeho slov nad rámec českých i evropských zákonů. Proč mu to nevěříte?
2: Já se musím smát, protože evidentně, jak se pan Knotek dostává do kouta, tak začíná osobně útočit, ale tak to je prostě taktika, jaká může být. Škoda, že pan Knotek nespomene na své doby.
1: Pane Farský.
2: Škoda, že pan Knotek nespomene na svou dobu, kdy byl ještě v pirátské straně a nechová se jako správný pirát a není trošku ostřejší ke svému majiteli.
1: Dobře, no, teď jste si osobní útoky vyměnili oba a teď prosím k věci a k odpovědi na moji otázku, pane Farský.
2: Podle Evropské komise je Andrej Babiš jednoznačně ve střetu zájmu a to se nedá nějakým způsobem vysvětlit jinak. To, že tak byl i v minulosti, to je zcela zřejmé. Pan Andrej Babiš si prostě neumí vybrat. On chce zároveň určovat pravidla, zároveň chce hrát a zároveň chce být rozhodčím. A to je střet zájmu. On si prostě přihrává svůj biznis o svoji svobodu skrz imunitu, už se postaral a teď se stará o svůj biznis. Takhle jednoduché to je.
1: Pane Farský, nezlobte se,
2: V tom dopise Evropské komise.
1: V tom dopise Evropské komise jednoznačně stojí, že premiér České republiky Andrej Babiš je ve střetu zájmu, tak to je to tam řečeno?
2: Jasně je dáno, že se nemají že se nebudou proplácet žádné žádosti o dotace z Evropy od 9. prosince 2025, kdy nastoupil pan Babiš do čela české vlády. Je tam také jasně napsáno, že sice možná částečně vyřešil Agrofert, ale i to s velkým otázníkem, ale vůbec nevyřešil Symbiol a Hartenberg, který se ani nepokoušel vložit do žádného svěřenského fondu. Takže z toho dopisu ano, je jednoznačné, že v tuto chvíli berou, že Andrej Babiš je ve střetu zájmu, dokud to nevysvětlí jinak. Žádal dokonce Ministerstvo pro místní rozvoj, možná si vzpomínáte, aby to bylo co možná nejjasnější, ale nemohl dopis odejít ve znění, který připravili úředníci, byl proškrtán a některé otázky z něho vypadly. Já jsem tyto otázky dal na papír a položil jsem je komisi právě proto, aby bylo jednou provždy jasno v tomto, protože ano. Tato debata je otravná, obtěžující a Andrej Babiš by si měl vyjasnit, jestli chce být prostě velkopodnikatel v zemědělství a v dalších oborech nebo premiér České republiky, protože prostě dohromady to nejde, musí si vybrat. To, že si neumí vybrat, zatěžuje Českou republiku a celou naši diskuzi. My máme řešit bezpečnost, máme řešit bydlení, energie a ne to, jestli už Andrej Babiš konečně si vyřeší svůj osobní problém, který zatěžuje jak politiku, tak úředníky, tak veřejnou debatu.
1: Hned nechám reagovat vašeho dnešního partnera v diskusi. Jen teď připomenu, že našimi hosty zůstávají europoslanec hnutí STAN Jan Farský a europoslanec hnutí ANO Ondřej Knotek.
3: Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Atraktivní názorové střety najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Pane Knotku, máte samozřejmě, jak jsem slíbil, prostor reagovat. Pokud dovolíte, tak já bych tu další diskusi rozdělil, aby byla přehledná a nejprve se zaměřil na otázky týkající se Agrofertu. Minister zemědělství Martin Šebestián zrovna tento týden deníku N řekl, že Agrofertu jsou tedy dál vypláceny zemědělské dotace. V návaznosti na to, co jste před chviličkou slyšel, je to správně, když komise v tom dopise uvádí, že dokud otázka střetu zájmu nebude vyjasněna, Česko by nemělo vykazovat k proplácení žádné dotace pro firmy spojené s panem premiérem?
0: Je to v tomto případě jednoznačně v pořádku. Vysvětlím. Tady prostě to berte tak, že v tom dopise, dokud nebudou výše uvedené otázky zcela vyjasněny, prostě, jak jsem řekl, je to běžný ping-pong, to, že z toho tady část politického spektra a někteří

0: No, soukromí novináři dělají něco jiného, za to já zkrátka nemůžu.
1: Pane Knotku, jo, prosím, znamená, k té mojí otázce.
0: Ano, vydržte. 20. února byl pan Babiš, už se přestal být vlastníkem Agrofertu. Ten první dopis z komise je z 10. února. Jo. Odpověď šla 18.3. zpátky Evropské komisi, kde bylo popravdě řečeno, že skutečně ne, byly vypláceny žádné dotace firmám ze skupiny Agrofert. No ale od 22. přestal pan premiér vlastnit Agrofert. Agrofert nemá vlastníka, který by byl, respektive vlastník Agrofertu, svěřenský fond, není v tuhle chvíli členem vlády. A pokud nějaká společnost Agrofertu požádala Zemědělský intervenční fond na proplacení nárokových dotací, podotýkám, mělo by jít o nárokové dotace, tak podle systému a procesu, které jsou nastaveny a jsou od Evropské komise odsouhlaseny už z roku 2021, právě na základě mnoha zlepšení, které byly po těch dalších auditech udělány, tak ten fond má jasný pravidla, jasný postupy, ověří, zdali tam je nebo není střed zájmu, a pokud dojde k tomu, že tam ten střed zájmu není, tak tu nárokovou dotaci musí vyplatit. Jo, to znamená, a pak ji nárokovat u Evropské komise. To znamená, tohle je zcela logický postup. Já ještě a tím zároveň zareaguju jednou větou na pana Farského, na tu snůžku.
1: Prosím, ve stručnosti.
0: ABCD kočka přede, co říkal. Ty kroky, které udělal pan Babiš, reagovali na veškeré výhrady, které v minulosti byly vůči tím minulým svěřenským fondům udělány. To znamená, že v tuto chvíli není důvod se obávat, že by Evropská komise došla k nějakému jinému závěru. Ano, dobře, je to nějaký ping-pong, trvá to. To zadání pro ty odborníky, kteří to dělali, byl: udělejte to tak, navrhněte to, aby to bylo v souladu se zákonem. Skutečně ty fondy jsou velice robustní, jdou nad zákon. Není
1: tak,
0: důvod se obávat.
1: Pane Farský, nedošlo od té poslední konverzace mezi Evropskou komisí a českými úřady k určitému posunu, jak řekl pan Knotek, pan premiér Babiš už Agrofert nevlastní toho času, takže už by se mohlo jednat jenom o vyjasnění celé záležitosti, která nemusí dopadnout pro Česko špatně?
2: Kéž by to tak bylo, ale zatím tomu nic nenasvědčuje ten poslední dopis, a můžeme se bavit o těch předchozích, ale ten zásadní je ten poslední, který říká, my vám jako i když vy to vyplatíte doma, což nedělejte, tak my vám to jako Evropská unie neproplatíme. To znamená, teď čeští daňoví poplatníci se skládají na zisk Andreje Babiše, a pořád je to zisk samozřejmě Andreje Babiše, protože jsou to jeho firmy a budou to firmy jeho dětí, až skončí ve vládě, přestože sám Andrej Babiš sliboval něco jiného, že to vytvoří úplně jinak. A to nejsou peníze, které se rodí na stromech. To jsou peníze, které pak chybí jiným zemědělcům, ty, kteří by na ně měli naopak nárok, a ty, kteří by je použili pro svoje podnikání. To teď v tuhle chvíli už je to více jak 200 milionů, které takto jsou vydány. A Evropská komise jasně řekla, my vám ani to sem neposílejte, my vám je totiž neproplatíme, protože Andrej Babiš podle našeho nevyřešil svůj střet zájmu.
1: Tak abych se právě na toto vás, pane Knotku, obracím se na vás, doptal. Státní zemědělský intervenční fond v těchto dnech, bylo to na dotaz našich kolegů ze serveru Seznam zprávy, odpověděl, že zatím skutečně nezažádal o proplacení žádné části z těch 200 milionů korun vyplacených Agrofertu od jmenování pana Babiše premiérem.
0: A dotaz?
1: Dotaz je, jestli to tedy nedopadne tak, že to zaplatí čeští daňoví poplatníci, protože Evropská unie z těchto 200 milionů možná neproplatí nic.
0: Tak ono se to děje zpětně. Jak jsem říkal, ty obavy tam skutečně nejsou na místě, protože ty kroky byly dostateční. A já bych chtěl požádat pana kolegu Farského, když už teda zatahuje do debaty něčí děti, tak ať si aspoň
1: počkejte, nezlobte se, pane Knotku. Vydržte. Určitě budete mít.
0: Nechte mi pak ale reagovat, jo?
1: Nechám vás pak reagovat. Teď prosím, ať je ta naše diskuse přehledná, jestli ještě můžeme zůstat u těch dotací vyplacených od jmenování pana Andreje Babiše premiérem Agrofertu. Jestli tedy skutečně by nebylo korektnější, kdyby bývaly tyto prostředky začaly být Agrofertu vypláceny až potom, co se zcela objasní řešení střetu zájmu pana premiéra. Tedy jestli by nebyl korektnější ten postup, ke kterému Evropská komise vyzvala ve svém dopise.
0: Evropská komise nevyzvala k žádnému postupu, neříkala České republice, co má dělat, co se týče vyplácení z rozpočtu České
1: republiky. Nezlobte se, já budu citovat z toho dopisu. České orgány by neměly Evropské komisi vykazovat žádné výdaje související s operacemi vybranými od 9. prosince roku 2025, kdy byl jmenován pan Babiš premiérem, pokud se tyto operace týkají subjektů v rámci skupiny Agrofert nebo jakékoliv organizace kontrolované Andrejem Babišem a s ním spojené. To je citace z toho dopisu.
0: No teď jo, ale na to jste se mi ptal. Zemědělský intervenční fond si to nevykázal vůči Evropské komisi. Protože Zemědělský intervenční fond musí udělat jednu zásadní věc. Ten se podívá v případě žádosti, jestli ten subjekt je ve střetu zájmu nebo není. Ten ve střetu zájmu není, protože od 20. února ani být nemůže. Vlastník tam není ve střetu zájmu. A to, že si Evropská komise něco píše s českými úřady, je paralelní proces. Tenhle ten proces dopadne zcela jistě pozitivně, ale Zemědělský intervenční fond má povinnost postupovat podle zákona. A pokud je tady subjekt, který má nárok na dotace z titulu, že tam se platí každému zemědělci podle toho, kolik má hektarů, malým na ty první víc, jo, a tak tyhle to se prostě musí vyplatit. Jo.
1: Nehrozí, že by to potom zaplatili čeští daňoví poplatníci. To vy můžete vyloučit. Do takové situace se nedostaneme.
0: Já jsem zcela přesvědčen, že k takovéto situaci nedojde, protože, jak jsem říkal, ty kroky byly udělány tak, aby brali v potaz i ty výhrady vůči tomu svěřenskému fondu z minulého období.
1: Dobře.
0: A teď prosím, dovolte mi zareagovat na pana Farského.
1: Tak ale ve stručnosti, ať má i pan Farský prostor. Prosím.
0: No, tak vy jste to přečítal jako z dopisu. Dobrý, prosím vás.
1: Nezlobte se, to byl důležitý detail, vyjasnit si, co v tom dopisu Evropské komise, o kterém to dnešní pro a proti je. Tak prosím, máte prostor zareagovat na pana Farského.
0: Pan Farský tady uvedl, že po skončení mandátu pana Babiše, politického mandátu, budou moct Agrofert vlastnit jeho děti. To je přece lež. Ty děti se k tím akcím dostanou až po smrti pana Babiše. To může být třeba za nějakých 20 let. Pan Farský tady míchá od Šumavy k Tatrám své prostě spekulace. Já bych chtěl všechny uklidnit. Tady se nejedná o žádný zásadní problém. Byly udělány velice robustní opatření a Evropská komise si je vyjasňuje s Českou republikou.
1: Dobře, to je čímž se, pane Knotku, tedy vracíme k té předchozí části té naší diskuse. Pane Farský, připustil byste, že zemědělské dotace jsou ze strany Evropské unie propláceny Česku zpětně a že tomu tak nakonec může být, pokud to všechno dopadne tak, jak říká a ujišťuje pan Knotek i pan Babiš, tak, že samozřejmě Evropská unie proplatí i ty dotace, které už Agrofert dostal od jmenování pana Babiše premiérem?
2: Určitě jenom pan Knotek v tomhle nemá pravdu. Měl by si to dočíst, pan děti to dostanou v době, kdy Andrej Babiš skončí ve vládě. Tak to je poslední listiny, které jsou ve svěřenském fondu. Ano, Andrej Babiš sliboval něco jiného, ale udělal něco jiného, ale to je u něho trošku standard.
1: Teď prosím k té mojí otázce.
2: Ještě jednou prosím, jak zněla přesně.
0: To není pravda.
1: Ta moje otázka zněla. Zda byste připustil, že nakonec Evropská unie může proplatit ty dotace, které už Česko vyplatilo Agrofertu od jmenování premiéra Babiše, pana Babiše premiérem, pakliže se všechno vyjasní kolem řešení jeho střetu zájmu?
2: Není samozřejmě definitivní rozhodnutí, takže může skončit to jakýmkoliv způsobem. Zatím ale ta vyjádření jsou zcela jednoznačná. A v tuhle chvíli to leží na úřednicích českých,
1: pane
2: kteří
1: Knotku,
2: mají problém.
1: Nechte teď domluvit pana Farského, prosím. Pane Farský.
2: Kteří po tom posledním dopisu pana Sobrala ani nemohou žádat Evropskou komisi o proplacení dotací, ani by neměli vyplácet ty české dotace, protože jim hrozí trestní stíhání za to, že se nechovají s péčí řádného hospodáře, protože mají po tom dopisu od pana Sobrala zcela jasně dáno, že Andrej Babiš je ve střetu zájmu, zůstal ve střetu zájmu a vyplácení mu dotací je prostě protizákonné.
1: Takže pan Andrej Babiš jistý, to hodil na úředníky, který to takto...
2: Pane
1: Farský, nejsou to silná slova?
2: Jsem si tím jako právník, jsem si tím jako právník jistý, protože i úředníci musí pracovat s péčí řádného hospodáře a to, co jim hrozí, je samozřejmě nejenom ten disciplinární postih, ale i ten postih, že po tom dopisu pana Sobrala, kde je to zcela jasně napsané, tak jim hrozí i trestní stíhání a také trestní oznámení byla už podána ze strany Pirátské strany a prostě dostal do velice nekomfortní situace pan Andrej Babiš lidi, kteří by měli dělat úplně něco jiného, než prostě pořád řešit podnikání pana premiéra. To nás zbytečně zatěžuje a odvádí od skutečných potíží téhle země.
1: Pane Knotku, tak nedělá to dojem, že české úřady za této vlády jednají v zájmu pana premiéra?
0: Oni jednají podle zákona, jinak jednat ani nemůžou. Evropská komise není nadřízení České republiky, ty věci si vyjasní. A dovolte mi na závěr prostě úplně, tady to celé, co tady pan Farský předvádí, je vlastně jeho myšlenka, že pan Babiš šel do politiky a dělat premiéra, aby mohl čerpat dotace. Pokud by ale pan Babiš chtěl konat ve svůj nějaký ekonomický prospěch, tak by se nestal členem vlády, ale naopak by v té firmě zůstal, která by díky jeho mimořádnému nějakému obchodnímu talentu a pracovitosti ještě více rostla, měl by více majetku, zcela ještě více dotací, které by nikdo navíc ani nespochybňoval, protože by se tady nehrály hry kolem střetu zájmu. Ale pan Babiš upřednostnil službu Česku před svým ekonomickým zájmem, vzdal se významné části Dobře. Svého majetku, navíc doživotně.
1: Dobře.
0: A to, co splnil, slíbil, udělal velice robustná opatření.
1: Děkuju, pane Knotku.
0: Obyčejný ping-pong, obyčejná komunikace.
1: Děkuju, pane Knotku.
0: To, že končíme. V této zemi jsou
1: Nezlobte se, pánové, já to tedy utnu tímto způsobem, protože skutečně čas pro dnešní Pro a proti vypršel. Děkuju za účast europoslanci Hnutí ANO Ondřeji Knotkovi a europoslanci Hnutí STAN Janu Farskému.
2: Děkuji za pozvání a krásný den přeji.
0: Hezký den, děkuji za pozvání.
1: Od mikrofonu se loučí Lukáš Matoška.
3: A bylo 10 hodin.
4: Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Ukrajina v noci čelila náletu téměř 150 ruských dronů. Česká republika podle ministra Macinky nabídla spojencům unikátní sledovací zařízení pro operaci v Hormuzském průlivu a odpoledne budou známé kompletní podmínky programu Nová zelená úsporám. Zprávy a Martin Matějka. Rusko v noci na Ukrajinu vyslalo 147 dronů a zaútočilo raketou Kinžal. Na Telegramu o tom informovalo ukrajinské letectvo. 138 bezpilotních letounů protivzdušná obrana zneškodnila. Šéf vojenské správy Dněpropetrovské oblasti Oleksandr Hanža hlásí poničení několika budov v regionu a nejméně 3 zraněné. Zničení více než 60 ukrajinských dronů nad svým územím pak ohlásilo ruské ministerstvo obrany. Ukrajina se už přes 4 roky brání rozsáhlé ruské invazi. Součástí války jsou vzdušné útoky z obou stran. Česká republika nabídla spojencům unikátní pasivní sledovací zařízení pro operaci v Hormuzském průlivu. Ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů to řekl po jednání s náměstkem amerického národního bezpečnostního poradce Andrewem Bakerem v Bílém domě.
5: Je to neletální, neútočné zařízení, které opravdu by mohlo dát české oči nad ten Hormuz, protože to je unikátní systém sledovací, který nezařuje žádné elektromagnetické záření, tedy je v podstatě neviditelný, ale zároveň vidí úplně všechno v okruhu asi 400 kilometrů, takže my jsme pyšní na to, že něco takového máme a samozřejmě jsme připraveni to poskytnout.
3: Macinka ve Washingtonu taky řekl, že české zbrojní firmy jednají o zakázkách pro americkou armádu, a to v souvislosti s novou strategií America First o převodu zbraní.
4: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Odpoledne budou známé kompletní podmínky dotačního programu Nová zelená úsporám a představí je Ministerstvo životního prostředí. Zatím je jisté, že v programu bude možné čerpat na renovace domů bezúročný úvěr. Přímou dotaci získají oproti minulosti už jen nízkopříjmové domácnosti v programu Nová zelená úsporám Light. Podle bývalého ministra životního prostředí Petra Hladíka z KDU-ČSL na bezúročné úvěry řada domácností nedosáhne. Kritizuje také samotný mechanismus z bezúročných úvěrů.
6: Je to biznis pro banky. Místo toho, aby se dávaly peníze lidem, tak se budou dávat peníze bankám a ještě na to celá řada zranitelných osob nedosáhne. Především seniori, lidé se středními nižšími příjmy a také rodiče s dětmi.
3: Přesnou podobu nové zelené úsporám a podmínky programu oznámí Ministerstvo životního prostředí v 15 hodin. Průměrné globální teploty se budou v příštích 5 letech držet poblíž rekordních hodnot a v Arktidě porostou teploty zřejmě rychleji než v jiných regionech. Vyplývá to ze zprávy Mezinárodní meteorologické organizace a Britské meteorologické služby. A ta obsahuje předpovědi teplota srážek pro světové regiony na roky 2026 až 2030. A v těchto letech se podle predikce roční globální průměrné teploty poblíže zemského povrchu budou pohybovat 1,3 až 1,9 stupně Celsia nad úrovní předindustriálního období leta 1850 až 1900. Vlády se v pařížské dohodě o klimatu z roku 2015 zavázaly, že se budou snažit zabránit tomu, aby průměrná globální teplota vzrostla o více než 1,5 stupně Celsia nad takzvanou předindustriální úroveň. Po překročení této hranice zesiluje intenzita závažných klimatických jevů. Dětí v individuálním vzdělávání v Česku přibývá. V tomto školním roce je k takzvanému domácímu vzdělávání podle ministerstva školství zapsáno přes 7,5 tisíce žáků, nejvíce od zavedení této možnosti. Rodiny k němu vedou různé důvody, od psychických obtíží dětí po snahu přizpůsobit výuku jejich potřebám. Domácí vzdělávání neznamená jen učení doma. Část dětí dochází do komunitních skupin nebo alternativních škol. A výhody tohoto způsobu výuky popisuje Jan Vereš, Mužuta, programový ředitel organizace Eduin.
7: V mnoha případech se v individuálním vzdělávání, pokud na něj má ten rodič nebo lektor čas, tak se učí efektivněji než v té škole, protože ve škole je více dětí v té třídě a tempo té výuky se nemůže přizpůsobit každému na 100%, zatímco v tom individuálním vzdělávání ano. Takže tu výhodu v tom ty rodiče vidí v té větší individualizaci.
3: Na výjezdu z Prahy směrem k ústecké dálnici D8 je zdržení v Cínovecké odjezdu na Čakovice. Zhruba 10 minut se popojíždí k nehodě před zdiby. Jízdní pruh tam blokují následky srážky nákladního a osobního vozidla. Na pražském okruhu směrem k D1 k letišti na výjezdu z Lohkovského tunelu na 14,5 kilometru po nehodě obnovili provoz v obou jízdních pruzích. Vrtulník záchranářů odletěl, následky kolize přesunuli do odstavného. Regulace vjezdu do obou tunelů ale neskončila, kolona popojíždí od Jesenice z 82. kilometru. A ve Vilzenově směrem z Holešovic se výrazně sklidnil provoz před omezením u IP Pavlova. Celé ráno tam byl kvůli havárii vodovodního řadu průjezdný pouze levý pruh. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Dnes bude jasno až polojasno a nejvyšší odpolední teploty 21 až 25 stupňů. Tolik zprávy, teď začíná aktuální epizoda zpravodajského podcastu Českého rozhlasu Vinohradská 12.
8: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
9: Explozia je v hledáčku řady významných firem.
10: Zájem o státního výrobce výbušnin projevila především Francie.
11: A zájem by měli i čeští zbrojaři.
12: Já osobně bych byl pro prodej.
13: Výnosy z prodeje by se podle Babiše mohly použít třeba na splnění závazků NATO.
14: Explozia má zůstat pod kontrolou českého státu.
15: Opozice chce, aby ze strategických důvodů firma zůstala státu.
8: Strnad nebo Macron? Kdo koupí pardubickou Explozii, pokud bude k mání? A co všechno se v ní vyrábí? Jakou má Explozia cenu? A má se jí vůbec Česko v dnešní době zbavovat? Ptám se na to Ondřeje Stratilíka, redaktora Aktuálně.cz, který se věnuje zbrojnímu průmyslu. Dnes je čtvrtek, 28. května. Dobrý den, díky, že jste dorazil k nám do studia Vinohradské 12.
16: Dobrý den, díky za pozvání.
17: Prezident Macron se na mě obrátil, že by v podstatě francouzská státní firma měla zájem o Explozii.
8: Samozřejmě, o pardubickou Explozii mají podle premiéra Andreje Babiše zájem mimo jiné teda Francouzi.
17: Protože my jsme sem hlavně přišli kvůli tomu, aby jsme zjistili, jestli česká armáda má nějaký smluvní vztah s Explozií. No a zjistil jsem, že nemá. No, nechápu proč.
16: Samozřejmě Andrej Babiš dlouhodobě sází na vazbu z Paříží. Dokonce i zmínil, že se mu měl pan Macron o té možnosti zmínit, když jsem se díval do vyjádření Andreje Babiše z minulých dnů. Asi v tom možná taky cítí trošku jako tu posílení té evropské vazby, kde ti spojenci evropští musí trošku víc sázet na vlastní obranu s tím, jak moc nevíme, co bude dál ze strany Donalda Trumpa a jeho vztahu k evropským spojencům.
18: No ale přesto, že jde o spojence Francii, tak není bezpečnostním rizikem prodávat státního výrobce výbušnin a střeliva, pokud by k tomu došlo někomu mimo Českou republiku?
16: Tak to je další stránka věci, samozřejmě na tom se asi shodneme, že tenhle záměr a ještě kor v téhle době, kdy vidíme, že zbrojní trh je přežhavený, prostě čeká se, všichni chtějí kupovat, to načasování je velmi zvláštní. Hmm. Samozřejmě vláda argumentuje tím, že právě teď je ten pík, kdy ta hodnota explozie je nejvyšší, co kdy byla, což asi pravda je. Ale podle mého hlediska by měl převažovat ten strategický zájem, ten obraně bezpečnostní, kdy tady prostě máme v Pardubicích jednu firmu, kterou třeba jiné země ani nemají, explozii. A explozie je stále důležitějším partnerem české armády, na které samozřejmě bude ta hlavní obrana v případě jakéhokoliv konfliktu České republiky, a takhle si jakoby zavírat dveře do státní fabriky v téhle etapě, nebo v tomhle rozložení sil, jaké vidíme dneska, za mě není úplně moudré.
18: Mimo Francie by mohli mít zájem i jiní partneři, potenciální biznisoví z jiných zemí, tak o tom mluvil Andrej Babiš nebo i Karel Havlíček, že těch zájemců asi 7 nebo 8, včetně českých. Zavřeli bychom si dveře, jak jste o tom mluvil, i v případě, že by explozie byla prodaná někomu z Česka, a Babiš mluvil o obrovských českých firmách, skloňují se zejména ty tři největší.
16: Ano, tak konkrétně jde tedy o firmu CSG.
19: Explozie, aby splňovala kritéria, která CSG sleduje při potenciálních akvizicích.
16: STV Group.
20: Pokud by vláda rozhodla o prodeji Explozie, potvrzujeme náš dlouhodobý zájem o tuto akvizici.
16: A společnost Colt CZ.
21: Jako veřejně obchodovaná společnost se Colt CZ Group nevyjadřuje ke spekulacím týkajících se akvizic.
18: A i v takovém případě by to bylo zavření dveří.
16: No, ono, když se podíváme třeba už dneska samozřejmě, dneska armáda je závislá na velkém počtu soukromých firm, například, když se bavíme o tom CSG, tak skoro, nechci říct většina, ale velká část pozemních sil české armády prostě si bez pana Strnada, respektive bez firm CSG, neudělala skoro nic, protože ta je závislá na tom, na tom soukromém dodavateli. A už jsme v minulosti, nebo není to dávno minulost, bylo to už, je to v éře vlastně Karla Řehky, v minulých letech, minulých měsících viděli, že armáda připouští, že taková ta závislost přílišná na jedné soukromé firmě prostě není dobrá. Protože samozřejmě, jasně, řídíme se pořád tady jako situaci politickou, ale pro soukromé firmy je hlavní biznis, hlavní vydělávání. A já si myslím, pokud Česko nebude mít pořád nějaký seznam strategických firm a nějaký přesný farplán, jak ty firmy mají konat v době krize, tak já si myslím, že to spolehnutí se na to, že soukromý biznis zastaví výrobu pro cizí zájemce a najednou rozjede 100% výroby pro českou armádu, už by třeba, tak to nevidím moc reálně, no, že by tady k takovému jakoby souznění mezi státem a soukromými zbrojovkami mohlo dojít.
18: Takže souhlasíte spíš s opozicí, která mluví o strategické fabrice, nechápe, proč bychom se jí dnes měli zbavovat?
22: Samozřejmě, že strategickým podnikem je.
18: O strategickém podniku mluví třeba Pavel Žáček z ODS, z bezpečnostního a obraného výboru.
22: Potřebujete mít střelivo, potřebujete mít munici.
18: Šéf TOP 09 Matěj Ondřej Havel tvrdí, že by to byla v dnešní bezpečnostní situaci, tedy prodej explozie, de facto sebevražda.
23: Je opravdu strategicky špatně explozii prodávat.
16: Tak já nechci říct, že souzním s opozicí, ale třeba když se podívám, tak vlastně za vlády Petra Fialy tady byla nabídka reálná ze strany CSG.
18: Ano, 2022, že?
16: Ano, jestli si pamatuju dobře, myslím, že to byl ten rok. To tehdy vlastně tehdy projevil pan Strnad, nebo respektive jeho firmy CSG, a tehdy to vláda Petra Fialy zamítla, že prostě přesně argumentovala tím, že v té době, kdy se rozjížděl v vozovkách konflikt ruská agrese na Ukrajině, že to není moudré. A já si myslím, že ta situace se vůbec nezměnila, naopak těch hrozeb přibývá. A to nechci říkat, že jsou z nich z opozice, ale prostě když se na to podívám prostě mým jenom selským názorem a tím, jak funguje prostě zbrojní biznis v armády, obrana evropská, kde je všeho nedostatek, tak si myslím, že není moudré si takhle zavírat ty vrata ke státnímu podniku, který prostě jednu, neříkám, že plní celé spektrum toho, co armáda potřebuje, co se týče jako munice, který je výrazným dodavatelem jednoho toho spektra, tak si myslím, že to dlouhodobé hledisko té bezpečnosti je pro český stát důležitější než ten krátkodobý výdělek z toho prodeje.
18: Ministr průmyslu Karel Havlíček naopak říká, že o žádný strategický podnik nejde.
24: Explozia dneska není strategickým podnikem ve smyslu toho, že ho potřebuje stát. Ty produkty nejdou napřímo do české armády, ty produkty jdou pro zboryaře.
18: To řekl v pořadu Peníze a vliv u kolegyně Jany Klímové. Taky zmínil, že klíčový odběratel Explozie investuje do konkurence,
24: která do 2 do 3 let bude v situaci, že tu Explozii může v podstatě zásadním způsobem omezit.
18: Kdo je tím odběratelem? Proč tohleto Karel Havlíček zmínil? zmiňuje.
16: Ten rozhovor taky poslouchal a ano, on narážel na to, on to sice nezmínil, ale podle všeho jde o firmu CSG, která je skutečně jako zásadním klientem Explosie. A vlastně moc jeho slovu nerozumím, jo? Že jako prostě firma kupuje nebo dává peníze tam, kde je její biznis a argumentovat zájmy hlavního odběratele v případě státního podniku. Samozřejmě pan Havlíček určitě na to má nějaké svoje rovnice, ale já si myslím, že u toho státního podniku přece jenom v době, kdy tady máme nejhorší bezpečnostní situaci v Evropě od konce druhé světové války, takové argumenty bych bral třeba v 90. letech, ale dneska mi přijdou jako poměrně nebezpečné.
18: Zastavme se u toho Michala Strnada, tedy šéfa CSG, firmy, která vstoupila před pár měsíci na burzu. Nevím, jestli Michal Strnad je úplně nadšený z toho, jak se jí na té burze daří, protože zažil určitě poměrně významné pády. Nicméně, kdyby nakonec teda Explosie byla na prodej, co by pořízením té Explosie CSG získala? Výrazně by posílila ještě?
16: No, tak samozřejmě. Zaprvé teda, když už mluvíte o tom Strnadovi, tak on je taky zajímavý kontext to. Já jsem asi před 4 týdny jsem byl ve Skřípově, kdy Strnad nebo CSG si koupilo vlastně starý opuštěný sklad České armády zbrojní, kde je to vlastně v okrese Prostějov na Drahanské vrchovině. A kde ten záměr má, kde chce ukládat dělostřeleckou munici, která což jako taky trošku jsou vlastně některé komponenty té munice právě Explosia vyrábí. Sice CSG tvrdí, že to je plánováno na munici její výroby v těch aktuálních jejich kapacit. A chtěl jsem tam zmínit, že by to vlastně zapadalo možná do toho modelu, kterým dneska CSG vlastně objímá celou tu škálu, nebo snaží se objímat celou tu škálu té zbrojní výroby zaměřené na munici a vůbec jako pro armády, pro zbrojené síly.
18: To znamená, modulární náplně do těch děl a do houfnic by dělali v Pardubicích a pak by výsledné produkty ukládali přesně ve skladech.
16: Přesně, říkám to jenom jako příklad, že vlastně teďka zhodou okolností před pár týdny jsem právě v tom Skřípově byl a tam ten záměr toho CSG je úplně jasný, už to má koupené a prostě chce tam v nejbližších měsících rozjet to skladování, protože ví, že o tu dělostřeleckou munici, tu velkorážovou munici do tanku a do děl, kde právě již dostřel zvyšou ty výrobky z Explosie, je velký zájem ve světě, jo. Ta situace může samozřejmě nastat, že CSG dá nejvyšší nabídku, pokud té privatizace nastane.
18: Sám Strnad má s premiérem Babišem, který by teda nabízel případně Explosii, docela komplikovanou minulost. Oni řešili spolu v minulosti i prodej nedaleké Syntézie, je to jeden velký, původně velký chemický areál v Pardubicích, v Semtíně, oni jsou hned vedle sebe. Syntézie vyrábí
16: tu nitrocelulózu.
18: Tak, a potom ta
16: Explosie je hlavní odběratel.
18: Tak. A Syntézii nakonec ale nezískal Strnad, který o ní měl zájem, že jo, který právě chtěl ten materiál a koupil ji od Babiše Karel Pražák i spolu s Mafrou a tak dále. Jak velký měl Strnad zájem a jak moc to třeba poškodilo ty vztahy mezi Babišem a Strnadem?
16: Tak ono dlouhodobě se říká, že
18: protože to kupoval, vlastně Syntézii kupoval od Agrofertu.
16: Ano.
18: Karel Pražák.
16: Ano, to bylo vlastně v době, kdy se Andrej Babiš zbavoval Mafry společně s tou Syntézií, ano. No, je třeba říct, že dlouhodobě vztahy mezi Andrejem Babišem a Michalem Strnadem nejsou dobré, což bylo vidět hned po volbách, kdy já si myslím, že to byl hlavní důvod, proč Andrej Babiš tak ostře mluvil, byť to potom ten svůj slovník mírnil o té muniční iniciativě, kde CSG je jedním z největších jakoby zapojených subjektů. Zároveň je třeba říct, že právě ten případ Explosie ukazuje, že Andrej Babiš ten komplikovaný vztah nemá jenom s Michalem Strnadem, co se týče zbrojařů, ale i s ostatními českými zbrojaři, jo, protože hned vlastně začal prioritně mluvit o tom, že by se prodal do cizích rukou, jo, přestože ví, že Colt má hned vedl tu fabriku, tu Syntézii, zároveň ví, že STV Group Martina Drdy z Explosie velmi úzce spolupracuje právě na výrobě munice pro houfnice Cezar české armády a výhledově chce dělat munici pro tanky společně,
18: pokud pro informace,
16: ano, pokud jsou informace správné teda. Čili ty přirozené vazby tam jsou už rozjeté a najednou Andrej Babiš začne mluvit o francouzském zájemci, což mi taky dokresluje, že ten problém nemusí být omezen jenom na linku Babiš Strnad, ale prostě vůbec na linku Babiš pomlčka zbrojaři, kteří si v jeho očích přicházejí na velmi vysoké výdělky v těchto letech válečných.
18: Strnad nakonec tu nitrocelulózu získává ne z Pardubice, ale z Německa, že jo, kde koupil.
16: Ano,
18: potom
16: ano. Ten řetězec jako takhle otočil.
18: Otočil ten řetězec. Co jiného se v Explosii vyrábí?
16: Tak Explosie samozřejmě, ta je proslavená nejvíc tím Semtexem, trhavinou, která bohužel v minulosti byla použita i ke špatným účelům.
18: No, máme teďka sérii ve Vinohradské 12 Kati, kde jsme mluvili třeba o Kadáfím a o tom, jak on nakupoval Semtex.
16: Ano, přesně,
18: tenkrát z Československa využíval to právě na teroristické útoky různě
16: po světě. Přesně. Ona třeba dlouho, ta Explosia byla, a to je zajímavé, že ještě i když už začala ruská agrese proti Ukrajině, tak furt ještě Explosia zůstávala, že byla většinově zaměřena na civilní segment. To se fakt změnilo až v posledních 2-3 letech, kdy začíná měla převažovat ta defense, ta obraná výroba. A já si myslím, že z mého hlediska, co jsem mohl vidět, tak naprosto zásadním materiálem, který Explosia dokáže vyrobit a je na dnešních bojištích absolutně nejdůležitější, jsou ty nitrocelulózové celospalitelné moduly, které se vlastně dávají do těch kanonů, houfnicí, tanků vlastně a prodlužují dostřel té střely, která je prostě vystřelena z té zbraně. Jo. Takže já si myslím, že to je naprosto jako zásadní materiál, který Explosia vyrábí a dodává.
18: A vy jste tam byl v tom závodě, jak to tam vypadá? Jak se tohle to vyrábí? Protože ta nitroceluloza se teda doveze těch 300 metrů vedle se syntézie a v Explosii se to teda nějak dává dohromady ty modulární náplně.
16: Já jsem právě loni, kdy Explosia po dlouhých letech vyměnila své vedení kompletně a do Explosie nastoupil nový ředitel pan Tomáš Rubáček, který se přišel úplně z jiného segmentu, dělal v jižních Čechách, vedl firmu, která vyráběla rámy na obrazy. Aha. Tak bylo to poměrně zajímavé, že takový muž byl vybrán do čela Explosie, tak i proto mě eminentně zajímalo, co tady vlastně tam chce dělat.
0: Nebyli jsme aktivní v tendrech pro ministerstvo obrany. Nebyli jsme zapojeni v klíčových zakázkách na munici pro houfnice Cezar. To všechno se snažíme dohnat. Chceme být partnerem armády České republiky a armád NATO.
1: Tomáš Rubáček pro Aktuálně CZ.
16: Já jsem tam teda ten loni vyrazil a byl jsem překvapen, kdy vlastně záměry pana Rubáčka a přesně té výroby, kdy já jsem se sice bylo zakázáno opravdu všechno fotit, nemohl jsem dělat obrázky ničeho, kdy jsem se dostal do nějakých těch provozů, myslím, že jsem se tehdy zapsal hala B68, jestli to říkám dobře, schovaná tam v lesíku, kde právě vyrábí na těch strojích ty celospalinové moduly. A to si myslím, že pak jsem pochopil i ze slov pana Rubáčka, že to je teďka ten hlavní poklad Explosie, kdy prostě oni lisujou na lisovacích strojích, to jsou takové zhruba 8-10 cm vysoké válečky, které prostě potom ve výsledku potom v té zbrani prodlužují právě dostřel té samotné střely.
18: Vdáváte to do hlavně.
16: Přesně, jo. Jakoby vlastně napichujete to do těch a tím vlastně vždycky, já myslím, že když jsme se bavili, že pokud má houfnice Cezar, teda pokud někdy Česká armáda získá, vzhledem tomu, jak je ten obchod komplikovaný, pokud teda má střílet 40 km, jak chce Česká armáda, tak myslím, že tam musí narvat v vozovkách 5 nebo 6 těch celospalinových pouzdírek a ty vlastně prodlužují, vždycky každé prodlužují několik kilometrů ten potřebný dostřel.
18: Spolu s tou municí teda ráže 155 mm v případě Cezaru.
16: Jo, to je ta, ano, to je ta spojenecká na to a musíme mít jinou ráži, než jsme měli dřív za Varšavské smlouvy. No.
18: Tak. No kromě ale toho všeho, o čem vy teďka mluvíte, kromě těch modulárních náplní, tak výbušniny, střeliva, průmyslové trhaviny tedy vyrábí Explosia, střelné a bezdýmné prachy. Taky.
16: Prachy to jsou taky zásadní. No.
18: Další podstatná záležitost. A navíc to má obrovskou tradici teda v Pardubicích, jako stoletou.
16: No já myslím, že už možná
18: víc ještě.
16: Tam si 1920, jestli si mám to dobře, že Explosia tehdy jakoby
18: Tak 106 letou.
16: No, ano. A je třeba říct jenom, že vznikla především, myslím, že to měla vetknuto tehdy ve svém jako statutu pro potřeby českých ozbrojených sil, že přesně byla budována jako ten strategický podnik pro českou obranu tehdy.
18: Vlastnili taky Agrofert, nutno říct.
16: Vlastně Agrofert.
18: Až do roku 2002, ne?
16: Přesně, než se tehdy vlastně, než získal, protože vláda rozhodla, že to ten byť tedy dneska Karel Havlíček říká, že to teda není strategický podnik, ale tehdy to vlastně vláda s podobným odvodním to před těmi 20 lety, před tím čtvrtstoletím to vzala, nebo vlastně
18: odkupovala, že jo, zpět, no. Protože to tenkrát teda bylo považováno za strategický podnik. Jak zásadní a jak strategický teda může být do budoucna v kontextu těch celoevropských snah o zbrojení, vy už jste to nakousl na začátku, kvůli ruské hrozbě. Kolik dalších takových zbrojovek, nebo zbrojovek výrobců, výbušnin, střeliva v Evropě je?
16: No, ona přesně, ona to vlastně není klasická zbrojovka, ta Explosia, jo, že ona přesně musí s těma, ale ty zbrojovky potřebují, aby mohli dodat ten finální produkt, tak Explosii nebo jinou podobnou firmu potřebujou. No a faktem je ten, že právě, že Explosia je tím, co dělá. Samozřejmě, máme tady kvůli tomu, že ta válka zastavuje se dodávat z řetězce, je strašně moc čekatelů, tak samozřejmě ty zdroje nejsou tak velké, jak byly, co se třeba týče TNT a další prostě surovin. Ale faktem je, když se vracím k té otázce, je to, že těch podniků v Evropě není rozhodně mnoho.
18: Francie, pak je Rheinmetall v Německu asi,
16: no,
18: že jo?
16: No, myslím, jestli Polsko něco, myslím, má. Jo, Finové teďka nějak, že zkoušejí nějak jakoby dohnat ten vlak střelný, aby taky měli, teďka jak se cítí, čím dál tím víc ohrožení ze strany Ruska. Takže vůbec to není tak, že by se přijeli do každého státu, tam byly tři firmy na úrovni Explosie. To fakt tak není, ta Explosie skutečně i z hlediska Evropy má výjimečné postavení. S tím, že možná ho dřív takhle jako nevyužívala, ale právě vidím s tím novým managementem, který jsem měl loni možnost i osobně si mluvit, že si tady tu svoji hodnotu uvědomují a začínají prostě tu firmu ve velkém rozvíjet.
18: Jaká ta hodnota je? Protože Karel Havlíček mluví o tom, že před pár lety to byly stovky milionů korun.
2: Možná miliardu, možná dvě, ale to teda by musel být skoro zázrak. Že ta
18: ale potom, co Rusové zaútočili znovu teda na Ukrajinu, tak raketově vzrostla hodnota.
2: Ano, dnes ta firma má hodnotu někde úplně jinde, možná 12.
18: Jaká v tuhle chvíli je?
16: No, mluví se zhruba o 20 miliardách korun, kterou by tedy chtěl stát za tu případnou privatizaci získat. Ale já si myslím, že to jsou všechno také výstřely například ve středu ráno, když začal branný výbor, kde se prioritně měl řešit nový náčelník generálního štábu Miroslav Hlaváč, tak někteří poslanci, ať už bývalá ministryně Jana Černochová nebo pirát Ivan Bartoš, chtěli téma explozie otevřít právě i s tím ohledem, aby pořád nepadaly nějaké podle nich úvahy, domněnky, aby se jako otevřela nějaká seriózní diskuze o tom, proč, komu, za kolik a co je důvodem. Ten bod nebyl schválen na tom středním branném výboru, takže já, když jsem se byl podívat, tak jsem se vlastně nedozvěděl o tom tématu zase nic. A tu hodnotu bude muset vláda nějak určit, samozřejmě může i určit trh, pokud se půjde nějakou formou otevřené privatizace, což já si myslím, že to taky může být poměrně komplikované. A ta hodnota může být nakonec jako mnohem vyšší. Já vím, že teď třeba vláda argumentuje, že teď je právě ta hodnota nejvyšší, protože teď se nejvíc žádá to zboží, ale my nevíme, co bude za rok, za dva. Ta hodnota může být ještě daleko vyšší než nyní.
18: No, Andrej Babiš totiž podotýká, že teď explozie nepřináší peníze do rozpočtu, protože všechno, co vydělá, tak investuje. A že toho vydělá dost. V roce 2024 třeba zdvojnásobili ziska, jsou v růstu. Vy jste sám říkal to anglické slovo peak, že jsou na vrcholu. Otázka, jak dlouho ten vrchol bude trvat.
16: No, to je, víte co, tenhle argument je taky velmi jako, nesli podivný, ale z mého pohledu zvláštně vykrojený z toho kontextu, protože právě když jsem třeba v té explozi měl možnost tam být, tak tam ta explozia si dlouhé roky spořila, protože když jdete do toho areálu, tam fakt vidíte hodně věcí jako zastaralý. Jako vidíte tu modernizaci, jako maličkou, ale nějakou, jo. Ale většina fakt na vás působí fakt 70. a 80. léta. Ale zase druhá strana té mince je, co mi říkal i ten pan ředitel Rubáček, vlastně tam už se tam tehdy rozjížděla stavba, že oni mají díky tomu, že mají naspořenost, že nemusí odvádět tomu státu, tak můžou teďka nemusí se zadlužovat a rozšiřujou prioritně tu dělostřeleckou výrobu té munice, kdy vlastně díky tomu, že mají ty peníze na účtech, tak se nemusí zadlužit a můžou rychle začít stavět. A já si myslím, že právě loni na podzim už se tam fakt jako ty parcely připravovaly. Možná už teď ty projekty jsou rozjeté, což je podle mě argument na ta slova premiéra Babiše, že stát to nic neodváděla, ale díky tomu, že neodváděla, tak teď, kdy ostatní mají problém zbrojaři vůbec rozšířovat kapacity, tak Explosia má areál svůj, má velké plochy a může velmi rychle začít stavět další výrobní linky a chrlit z nich munici i pro českou armádu.
18: Tak oni taky ale před pár lety ani nebyli moc v dobré finanční kondici. Ne? Karel Havlíček se v tom už několikrát zmiňovaném rozhovoru s Janou Klímovou holedbal, že se tam angažoval v tom.
16: Jo, on tam nějak, 6, že tam měnil, 5, myslím, že tam měnil nějaké
18: zpátky,
16: jasně, že tam
18: 7 let možná už to je.
16: Ano, myslím, že podobný důvod říkala i minulá vláda, když vlastně vyměňovala před loni na jaře, to vlastně více než rok, když vyměňovala ona ty manažery tam, jo.
18: Takže 20 miliard je očekávaná v tuhle chvíli očekávaná cena za explozi v případě, že by stát 20 miliard od kohokoliv dostal, tak podle premiéra by ty peníze šly použít na splnění závazku NATO. Jak tomu mám rozumět?
16: No, tak
18: a stačilo by to?
16: To bych taky jako rád věděl, jak to pan premiér myslel, že jako jestli ty peníze jako stát rovnou přepošle nebo rovnou za ně nakoupí něco armádě, nebo naopak třeba za ty peníze ten nový vlastník dodá armádě munici, vlastně žádné peníze na stole nemusí být a může to vyřešit takhle, že se uzavřou nějaké rámcové dohody, které se budou postupně naplňovat s tím novým vlastníkem.
18: Třeba se přimlouvá jako Landovský, říká, podívejte, neplníme, co máme, pojďte to nějak vyřešit.
16: Jo, ale myslím, že tohle rozhodně
18: jako zmocněnec pro plnění závazku na to.
16: Ano, je to možné, že pan Landovský tady tu cestu jde, ale já tam tu logiku vlastně tady v tom argumentu nevidím. Ty peníze se dají získat i jinak, než se na dobro zbavit podniku a 20 miliard, vemte si 20 miliard, to je, když se bojáte na zbrojní zakázky, tak to není ani hodnota třeba ochystaného nákupu nových kulových obrněnců, které mají v české armádě nahradit vozidla Pandur. To.
18: Taky byste explozi mohl dát na burzu a nechat si větší podíl.
16: No, tak
18: majoritní.
16: No, vidíte, to mě nenapadlo, ale já si myslím, že teďka třeba, když se bojáte, a zase tak samozřejmě to krátkozraký argument, ale teďka na burzách vůbec ti zbrojaři, přestože prostě ten zájem o ty výrobky je, tak vidíte na burzách, že a nejde jenom o to IPO, CSG nebo jde i o jiné společnosti, nemají prostě úplně zlaté časy na té burze ty zbrojní firmy.
18: No, kdy kdyby nakonec mělo dojít k případnému prodeji Explosie, jakože teda ta současná vláda říká, uvažujeme o tom, to není ještě vůbec jasné, my nevíme, jaká je strategie toho, že vůbec o tom se teď mluví a že to někdo vynesl do veřejného prostoru. Jak dlouho by takový prodej jako trval? To asi není záležitost jednoho dne, že se podepíše jeden papír?
16: No, bojte se vůbec ta konstelace, protože já jsem se třeba dělal do minulosti, nebo když si člověk vzpomene, jako když třeba se stát zbavoval nějakých podniků svých, privatizoval nebo nějakou jinou formou, tak většinou šlo o podniky, kterým se nedařilo, který se prostě stát uznal, no tak to jsou prostě věci, které nám nic nenesou, nepotřebujeme a zbavil se jakoby vlastně společností, které nebyly rozhodně v dobré kondici nebo neměly nějakou, nějakou vidinu využití pro stát, jo. Což jako zaprvé tady to vůbec u Explosie, tady ta konstelace není. Potom ta forma prodeje, nevím, jestli se třeba zvolí nějaké tržní konzultace nebo nějaké mezivládní dohody. Nevím, jako samozřejmě můžeme prostě jako se jednat ze zájemce a prostě dodá vyšší nabídku, tak to je jeho. Ale já
18: že by to teda letos třeba ještě bylo, to si nemyslíte?
16: Pojďte se, můj osobní názor na tohle je, že v nejbližší době, že k tomu nedojde. Já si myslím, že stát nakonec uzná, že prostě v jiných podniků privatizaci má, ale ta Explosia není rozhodně, nechci říkat, že je to domácí stříbro, na které by se mělo otočávat a jako jednou za čas ho jako oprášit nebo vytáhnout na světlo boží, ale to ne. Ale že je to ten podnik, který prostě pro fungování českého státu vůbec jako české obrany je důležitý a ještě bude důležitější, než vidíme, že je nyní. No.
18: No tak jo, tak díky, že jste přišel, že jsme si mohli o Explosii něco říct.
16: Já děkuju moc za pozvání.
18: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byl dneska Ondřej Stratilík z Aktuálně CZ a já jsem se ho ptal na Explosii, tedy jestli ji stát prodá, co se v ní vlastně vyrábí a jestli je a nebo naopak není strategickým podnikem Česka. Sobota, Kati, další díl, tentokrát Robert Mugabe, bývalý diktátor Zimbabwe. Opět u toho bude Jaroslav Bílek, politolog z Univerzity Karlovy, ale předtím je ještě pátek a totiž tedy další všednodenní zpravodajská Vinohradská 12. O čem bude, to zjistíte už za pár hodin. Naslyšenou zítra.
3: Kovalčiková také zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.
4: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hry. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost z vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
5: Půl jedenácté.
6: Český rozhlas Plus. Zprávy.
5: Maďarský premiér Peter Maďar bude dnes v Bruselu jednat s generálním tajemníkem NATO Markem Rutem. Před jednáním řekl, že chce napravit vztahy své země se Severoatlantickou aliancí. V Bruselu se Maďar ještě plánuje v pátek setkat s předsedkyní Evropské komise Ursulou von der Leyenovou. Předseda maďarské vlády usiluje o to, aby komise pro Budapešť uvolnila 18 miliard eur ze zmrazených unijních fondů. A ty v minulosti Evropská komise Maďarsku zablokovala kvůli porušování principů právního státu. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO dnes společně s ministrem životního prostředí Igorem Červeným z motoristů oznámí kompletní podmínky programu Nová zelená úsporám. Zatím je jisté, že v programu bude možné čerpat na renovace domů bezúročný úvěr. Přímou dotaci získají oproti minulosti už jen nízkopříjmové domácnosti v programu Nová zelená úsporám Light. Doposud stát podpořil na 600 tisíc domácností, z toho 2/3 od roku 2021. Francouzská vláda dnes mimořádně zasedne kvůli vlně veder, která zasáhla západní a jižní Evropu. Francouzský premiér Sébastien Lecornu avizoval, že ministři budou jednat o stavu podzemních vod a riziku lesních požárů. Výstraha před vysokými teplotami dál platí pro 17 francouzských regionů. Podle mluvčí francouzské vlády kvůli vlnu horek zemřelo nejméně 7 lidí. Rekordně vysoké květnové teploty přesahující 30 stupňů Celsia podle meteorologů způsobuje takzvaná tepelná kupole. Je to jev, který kvůli tlakové výši výši nad Evropou stlačuje teplý vzduch přicházející ze severní Afriky. Poslanci by dnes měli projednat novelu zákona o látkách poškozujících ozonovou vrstvu a o výrobcích s ukončenou životností. Většinu programu schůze sněmovny ale vyplní pravidelné interpelace. Například místopředsedkyně klubu Pirátů Olga Richterová je chce využít k dotazu na změny v rodičovském příspěvku. Ten se má od příštího roku podle vládní koalice zvýšit o 50 tisíc korun. Podle Richterové by navyšování mělo být postupné, aby neznevýhodnilo rodiče dětí, které se narodí do konce tohoto roku. Výjezd z metropole směr D8 na Ústí komplikují následky nehody před sjezdem na Zdiby. Vyšetřují tam kolizi nákladního a osobního vozidla. Kolona z odbočky na Čakovice je asi na 20 minut. Na D10 směrem z Prahy do Turnova za Brandýsem na 13. kilometru se kvůli pracím silničářů projíždí pouze jedním pruhem. 10 až 15 minut ztratíte v koloně z 10. kilometru. Na dálnici D5 na příjezdu do metropole směrem z Plzně čekejte dlouhou kolonu kamionu od Loděnice z 9. kilometru. Místy jen krokem pokračují až k okruhu i tím pak dál směrem k D1 za Ořech na 18. kilometr. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Dnes bude jasno až polojasno a nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů. Tolik zprávy, teď už Osobnost Plus.
6: Vláda Andreje Babiše odmítla hodnotovou politiku a v zahraničí chce sázet na pragmatismus. Premiér a předseda nejsilnějšího vládního hnutí tvrdí, že hodnotová politika víceméně nic nepřinesla a jenom poškodila naše firmy. Jakým směrem se teď Česko vydává a jak spolehliví partneři v Evropské unii jsme? Zeptám se bývalé místopředsedkyně Evropské komise Věry Jourové, která je hostem Osobnosti Plus. Dobrý den.
7: Dobrý den.
6: A dobrý poslech přeje Světlana Vitovská.
9: Osobnost Plus.
6: Evropská komise chce vysvětlit několik nejasností ohledně podnikání premiéra Andreje Babiše kvůli možnému střetu zájmů. Česko má na odpověď měsíc. Když se na to podíváte okem bývalé šéf místopředsedkyně komise, vyřešil premiér svůj střet zájmů nebo ne?
7: Tohle je otázka pro experty, kteří mají načteny ty dokumenty k svěřenským fondům a prostě tyhle ty věci. Já jsem se tím nemusela už zabývat, že už jsem moc ráda. Ale jenom k tomu dopisu komise. Já tomu rozumím, že komise má povinnost se starat o to, aby ty střety zájmu nebyly, a nařízení Evropské unie, která hovoří o střetech zájmu, hovoří jasně. Takže oni se právem dotazují.
6: Co by se stalo, kdyby s další odpovědí nebyla Evropská komise spokojená? Jaký by byl další postup?
7: Já si myslím, že by tam nastalo rozhodnutí o tom, že by opravdu ty firmy, které patří do biznisového okruhu pana premiéra, nebyly jaksi obšťastněny dotacemi.
6: A kdyby
7: z moci úřední by padlo to rozhodnutí.
6: Tedy zastavila Evropská komise dotace pro firmy kolem svěřenského fondu, ale on má taky firmy, které v tom svěřenském fondu nejsou. Mělo by to dopad na český rozpočet nebo ne?
7: Podle mého názoru nikoliv. Slyšela jsem hodně alarmujících názorů a zpráv, že bychom přišli jako Česko o peníze, ale takhle to nefunguje. Evropská komise má možnosti se podívat do toho systému, dodat a naprosto jasně oddělit ty, řekněme, čisté peníze od těch peněz, které jsou zatíženy případným střetem zájmu, a ty potom zastavit. Takže já si vlastně nepamatuji, že by takhle drakonické rozhodnutí padlo, že by země doplatila na to, že nějaký politik je ve střetu zájmu.
6: Jakou pověst má momentálně Česko v Evropské unii? Jsme pro Evropu čitelní, jsme předvídatelní partneři?
7: Já jsem tam zažila většinu let, mezi lety 2014 až 2024. Většinu času jsme byli nečitelní. Dostávala jsem často otázku, co vy Češi vlastně chcete? A bylo tam takové to podhoubí, patříte nebo cítíte se být na západě nebo na východě, jak to máte s plněním závazků, proč nemáte euro, které jak si přijmout musíme, ale neřeklo se kdy.
10: A co jste odpovídala na ty
7: tohle,
10: otázky?
7: Že euro musíme přijmout, ale neřeklo se kdy. A že ano, že jsme nečitelní, že jsme častí kritikové, nepatřili jsme mezi ty, kteří metali nejvíce vety, to znamená, kteří natvrdo blokovali, myslím, že jsme vetovali jen dvakrát za historie České republiky v Unii. Ale ten celkový umělecký dojem byl takový, to, že se vlastně neví, co se dá od Čechů čekat. Zároveň ale v té bublině, v těch institucích Češi platili za velmi spolehlivé pracanty.
10: Já se na to ptám v souvislosti s prohlášením premiéra Andreje Babiše, který řekl, že jeho vláda bude dělat pragmatickou, nikoli hodnotovou zahraniční politiku. Co to podle vás znamená?
7: Pragmatickou politiku vůči Unii dělá ten, který nenutně souhlasí se vším, ale je to týmový hráč. Přispívá návrhy, přispívá k řešením, dokáže přijmout kompromisy. Tohle je pragmatická politika, která se extrémně vyplácela řadě evropských politiků. Já občas dávám za příklad Bojka Borisova, bulharského premiéra, který, přiznám se, neměl dobrou image, jak si pohlíželo se na něj trošku jako na osobu s divnou pověstí, ale on to uměl. On se uměl domlouvat a Bulharsko na tom vlastně velmi profitovalo. Takže to byla pragmatická politika par excellence.
10: A když opouští hodnotovou politiku, co to znamená?
7: Mně to velmi vadí, musím říct, protože Česká republika přes všechny předsudky, které jsme si před chvilkou řekli, měla velice vysoké renomé především pro poměrně solidní zahraniční pomoc. Byl tady pořád ještě ten étos Václava Havla, který nechtěl dělat jenom kšefty, ale když jednal se zahraničím, tak tam hodnoty byly přítomny, apeloval na hodnoty a já se obávám, že tahle vláda neuznává nic, co se nedá vyčíslit, změřit, zvážit, ale takhle to přece ve společnosti ani v zahraniční politice nemůže fungovat.
10: A překvapilo vás to, anebo jste to čekala, protože Andreje Babiše dobře znáte, hnutí ANO jste opustila tuším před 2 lety, tak víte, jaká je jeho vlastně, jaké je jeho směřování? Tak je to pro vás překvapení, anebo jste tohle čekala? Že
7: překvapení to ani tak není. Nečekala jsem, že se nechá tolik tlačit do různých radikálních poloh svými koaličními partnery. A to je pro mě jako pro občanku překvapení a zklamání. Na druhé straně, já jsem s Andrejem Babišem na úzko spolupracovala před mým odchodem do komise, což už je teda opravdu drahně let, to se psal rok 2013-14. A často jsem od něj slýchala, že on rozumí tomu, že jedna a jedna jsou dvě.
10: Takže jeho hodnoty, které vyznává, jsou co?
7: Když jsem se s ním bavila o věcech týkajících se zahraniční politiky a zahraničního obchodu, tak jsem často na něm viděla nebo jsem slyšela, že má plné zuby řečí o hodnotách. Přesně proto, že chce, aby se věci dokázaly změřit, zvážit a prodat voličům. No tak samozřejmě.
10: Projevuje se to podle vás i v té domácí politice, když vidíme přesuny třeba té lidskoprávní agendy z úřadu vlády. Je tohle ten důsledek těch hodnot, které Andrej Babiš vyznává?
7: Já jsem to moc nepochopila, protože teď jsem zaznamenala, že to bylo jeden den tak a druhý den onak, že se možná nechal přesvědčit, že některé agendy je potřeba koordinovat z úřadu vlády. A nechci mu podsouvat, že to je znakem jeho hodnotové vyprázdněnosti, že se zbavuje těchto agend. On je pragmatik a chce, aby věci fungovaly bez zbytečných mezičlánků a nějakých úrovní, které třeba komplikují cestu k cílům. No, cesta k cílům v lidskoprávní oblasti, tam žádné cíle nemůžete dosáhnout. To je trvalý boj o ochranu zájmů těch slabších. A to je otázka nadrezortní. To nemůže řešit jedno ministerstvo.
10: Jakým směrem nás povede pragmatická zahraniční politika, která nebude hodnotová?
7: Já doufám, že to nedožene vláda k dokonalosti, že bychom nakonec měli jenom špatné kamarády.
10: A špatní kamarádi jsou kdo?
7: No, tak to jsou ti na východ od nás, přeskakují Slovensko, tam do toho bych nešla. Ale my potřebujeme dobré kamarády, my potřebujeme spolehlivé partnery, my potřebujeme mít jako partnery země, které mají politiky, kteří se za nás postaví, když bude nutné, ale i v tom smyslu, že třeba někdo řekne našemu premiérovi, tohle poškozuje naši důvěru k vám, pojďme to spravit.
10: A myslíte si, že Andrej Babiš bude ochotný něco spravovat?
7: On si to všechno musí přepočítat a zvážit a já si myslím, že to jeho přepočítání, ten jeho algoritmus, a že tady tak psychologu egzistujeme a pana premiéra, to jsem si řekla, že už nebudu dělat, ale přesto já jsem v politice zažila lidi ve vysokých funkcích, kteří měli buď to radar nebo kompas. Ti s kompasem jedou na dlouhodobé cíle a to jsou podle mě hodně ti, kteří v zásadě uznávají hodnoty ve vztazích v politice, v zahraniční politice i v zahraničním obchodu. A ti s radarem, no tak ti se zkrátka přizpůsobují tomu, jak vane vítr.
10: Takže Andrej Babiš je politik s radarem.
7: Ti s radarem, já bych řekla, že spíš tenduje tímto směrem, protože ti lidi s radarem, jak jsem je poznala, opravdu jeli na dosahování krátkodobý cíl je být znovu zvolen u tohoto typu politiků, takže tohle je taková suchá analýzka a vhled do duše politiků, nejenom Andreje Babiše.
10: Finský prezident Alexander Stubb, který byl nedávno v Česku, popsal současnou situaci ve světě jako svět neřádu. Jak byste ho popsala vy?
7: Já jsem s ním seděla poměrně blízko, když to říkal a nemůžu se vzpomenout, jestli tam v tom českém překladu bylo neřádu nebo neřádů. A řekla bych, že ty dvě věci se dají velmi dobře propojit, respektive, že má logiku, že už se souvisí. No, Alexander Stubb mimochodem, ten má dobrý kompas a řekla bych i dobrý čich na ty správné kamarády a když už s nimi nemůže být kamarád, tak se s nimi aspoň snaží dohodnout. On je jeden z mála, který je schopen se dohodnout s Donaldem Trumpem.
10: No,

0: migrace, o které mluvil prezident Finska, nebo už je to trošku je někde jinde?
1: Zatím jsme toho moc reálného neviděli. Pro mě bylo varující, když se opravdu razantně snížila ta zahraniční pomoc, která nejenom, že pomáhala venku, ale nesla nám výborné renomé ve světě. Nepochopila jsem postoj české vlády k sudetoněmecké otázce a k Německu, protože jestli já vidím někde pragmatismus, nutný pragmatismus v české zahraniční politice, tak je to udržování dobrých vztahů se sousedy, především s Německem. Takže tady některé signály tady jsou, že to možná vláda ani nemá úplně dobře definováno, jak bezbřehá ta bezhodnotová politika může být.
0: Finský prezident mluvil taky o tom, že diplomacie musí být zásadová, ale ne moralizující, pragmatická, ale nikoliv amorální. Jaká je z tohohle pohledu česká politika, když vezmete všechno to, o čem jste mluvila? Změnila se, nebo změnil se postoj české vlády k Ukrajině? Sice funguje dál muniční iniciativa, ale Česko do ní nevkládá žádné peníze. Česko nechce ručit za půjčku Ukrajině. Je to vůbec obhajitelné v Evropské unii, tahle nesolidarita, kterou česká vláda teď ukazuje směrem k Ukrajině?
1: Já poslední dobou zažívám pocity studu, protože si myslím, že to opravdu České republice neprospívá, že musíme jaksi obhajovat, a nejenom vláda, ale Češi, kteří jsou v tom mezinárodním společenství nějak aktivní, obhajovat rozhodnutí současné vlády, která bych nenazvala amorální, ale postrádající ten hodnotový fundus. Já si myslím, že nás to opravdu bude dlouhodobém měřítku poškozovat u našich nejbližších partnerů.
0: A jak to vnímají v Evropě? Protože i v Evropské unii funguje něco jako solidarita. A my jako Česko teď ukazujeme, že se nechceme solidárně podílet na něčem, co pomáhá Ukrajině. Tak jak, co to bude znamenat pro nás?
1: Já bych řekla, že tam platí to, co říkal Alexander Stubb, že se nemá moralizovat, ale že je tam zvyšování obočí, takové to dotazování se, jak to teda vlastně myslíte. A tohle se nevyplácí v momentu, kdy ta, která země něco potřebuje od těch ostatních. Takže vlastně to je nevýhodné.
0: Vláda chce taky zpřísnit podmínky dočasné ochrany ukrajinských uprchlíků. Podle ministra vnitra tím reaguje na zkušenosti z posledních let i na aktuální bezpečnostní situaci v Evropě. Dává vám to smysl?
1: Musela bych si o tom víc zjistit, víc načíst. Nepochybně vláda si je vědoma ústy několika ministrů. Paní Schillerová o tom mluvila jasně, že Ukrajinci na našem území odvádějí práci, odvádějí daně. A že tady zároveň je vrstva lidí, kteří uprchli před válkou, kteří potřebují naši pomoc. Já bych byla ráda, kdyby ten závěr zněl tak, že budeme pomáhat těm, kteří to potřebují, a budeme přijímat na druhé straně pomoc těch, kteří tady pracují a vytváří hodnoty. Je to o nějaké vybalancování pragmatismu a morálky, jak se o tom tady celou dobu bavíme.
0: Když vidíte, jak si vláda zatím vede, dokážete z toho usoudit, pod jak velkým tlakem svých koaličních partnerů Andrej Babiš momentálně je?
1: Dělá to na mě ten dojem, že je pod velkým tlakem a že zatím nenašel metodu, jak je přivést k větší disciplíně. Zase já jsem přece jenom v té politice byla dlouho a chápu, že ti koaliční partneři jsou pod obrovským tlakem svých voličů. Jestli si to můžu dopřát, patří jim to. Protože oni, ti politici a ty politické strany, které naslibují v podstatě věci nereálné, ale možná i nemorální, no tak potom naráží na realitu vládnutí, že si prostě nemohou dovolit úplně všechno, co naslibovali.
0: V rozhovoru pro Seznam zprávy jste mluvila o tom, že třeba vyjádření Filipa Turka o potřebě deratizovat v souvislosti s lidmi, ať už jde o úředníky nebo kohokoliv jiného, připomíná nacistickou rétoriku, a to je podle vás naprosto za čárou. I Andrej Babiš to označil za nepřijatelné. Stačí to, že to premiér označí za nepřijatelné?
1: Byla to podle mého názoru jedna z jeho nejdůležitějších vět v české politice. Já jsem ten rozhovor dělala v momentu, kdy on tohle to vyslovoval. To byla časová souvislost, ale já jsem tomu byla moc ráda. My jsme o tom měli před několika lety rozhovor, když začal

0: být v Česku patrný nárůst nenávisti a nárůst nesnášenlivosti, zášti. Bylo to vidět na sítích. A já jsem mu říkala, že jsou v České republice dva lidi, kteří mají něco jako veto power, něco jako sílu nad tou společností, něco rozpoutat nebo něco zastavit. Byl to on a byl to prezident Zeman v té době. A já jsem se s ním bavila o tom, že by bylo dobře, kdyby on hrál tu roli toho, kdo bude zastavovat přesně tyhle tendence. A on mi na to řekl něco v tom smyslu, že si to ale národ neumí považovat, že on je tou hrází proti extrémismu.
1: No a platí to dnes?
0: No, ta věta mě naplnila určitou nadějí, že ty věci nenechá dojít příliš daleko, příliš hluboko, ale hluboko ve smyslu té morální mizérie, ale je to jedna věta, no.
1: Já jsem se ptala na to, jestli to stačí, ta jedna věta. Když je to takhle zásadní prohlášení člověka, který je zmocněncem vlády a řekne takovou věc a premiér řekne, to je moc a pak nic.
0: Čím to změříme, jestli to stačí? Já bych byla ráda, kdybychom měli dostatečnou znalost toho, jak se vyvíjí společnost. V momentu, kdy výroky o deratizaci a méněcenných lidech v té společnosti začnou fungovat jako něco normálního, tak jsme na velice nebezpečné trajektorii.
1: A tam ještě nejsme?
0: Já si myslím, že se nakláníme nad tou propastí, ale že tam ještě nejsme. Ale řekla bych, že to není ani tak vlivem jedné věty Andreje Babiše, ale velmi dobrou reakcí občanské společnosti, občanů.
1: Říká Věra Jourová, bývalá místopředsedkyně Evropské komise, která je hostem Osobnosti Plus.
2: Posloucháte Osobnost Plus. Atraktivní hosté a moderátorka Světlana Vitovská. K jejich rozhovoru se můžete vrátit také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Ještě jako místopředsedkyně Evropské komise jste opakovaně varovala před zranitelností evropské demokracie, a to hlavně v souvislosti s Polskem a Maďarskem. Jak zranitelná je demokracie v Česku a na Slovensku?
0: Demokracie je v současné době zranitelná všude v Evropě. Skandinávské země, ty si jdou tou cestou, kde je ta demokracie a právní stát nejstabilnější, ale ona se ta nebezpečí zavádění autoritářských tendencí nevyhýbají vůbec nikomu. A demokracii si musíme odpracovat v každé další generaci a musíme reagovat na všechno, co je viditelné, že by mohlo nějakým způsobem degradovat.
1: Před volbami tu spousta lidí varovala před takzvanou slovenskou cestou. Zajímá mě, když se podíváte na to, kudy směřuje Česko, jestli opravdu nastupujeme slovenskou cestu a co to vlastně znamená?
0: Vláda si vzala některé vzory ze Slovenska, potažmo z Maďarska. Maďarsko si zase bralo některé vzory z Moskvy, abychom si tu trajektorii doplnili úplně, abychom věděli, odkud fouká vítr, abych tak řekla. A ten vzor ze Slovenska vidíme na konkrétních návrzích. Viděla jsem pana ministra Klempíře, jak si velmi šťastně notuje s jeho slovenskou kolegyní paní ministryní Šimkovičovou o tom, jak je potřeba ta veřejnoprávní média tedy uchopit tím správným grifem, to znamená přeložme si omezit financování a zvýšit politický tlak, tak si to čtu já. Různé akce proti občanské společnosti, nevládním organizacím. Slovensko proslulo tím, že postupovalo jako Maďarsko právě v té oblasti zákona o zahraničních agentech. No to jsou věci, které, když už vláda zatím neměla odvahu nebo prostor je zavést, tak o tom velice vážně hovoří. A všechny ty tři strany některé ty věci měly v politických programech.
1: V Evropské unii platí od roku 2024 Evropský pakt o svobodě médií. Vy jste se na jeho tvorbě podílela. Co bylo jeho smyslem?
0: No, já jsem to vymyslela a prosadila, ať nejsem zbytečně slušná, skromná. Smyslem bylo jednak ohraničit prostor pro média, aby byla odolnější vůči politickým tlakům. To se hlavně týkalo veřejnoprávních médií. Udělat jim prostor pro svobodnou práci, pro větší sílu vůči digitálním platformám. Někteří kritici říkali, že Evropa začala regulovat média, tak to je konec svobody slova. Já jsem tisíckrát vysvětlovala, že to nařízení má právě vytvořit prostor pro média, aby mohla svobodně dělat svou práci. A média dělají v demokracii naprosto jasnou, nenahraditelnou práci, že drží pod kontrolou ty úmoci. Proto taky mnohým vadí.
1: Současná vláda chystá změnu ve financování veřejnoprávních médií. Evropský akt veřejnoprávním médiím garantuje přiměřené, udržitelné a předvídatelné financování, které odpovídá jejich veřejné službě. Z jakých podmínek by mohly tyhle podmínky splnit vládní návrh anebo poslanecký návrh, které se teď objevují? Je to vůbec kompatibilní s tím aktem?
0: V chvíli, kdyby došlo k razantnímu snížení financování, k změně financování tímhle směrem ve velmi krátké době, kdyby se média na to nemohla ani připravit, ani se podle toho zařídit, kdyby jednoznačně ten drakonický sešup financování znamenal zároveň velkou újmu na kvalitě veřejnoprávního vysílání, tak by Evropská komise měla začít tu věc řešit. Protože v tu chvíli by se český zákon dostal do střetu s evropským nařízením o svobodě médií.
1: No a jak se měří kvalita? Protože vy říkáte,
0: že
1: kdyby
0: vy ještě médií
1: pracujete. Vy jste vymyslela akt, který má tu svobodu médií chránit, tak jak Evropská komise zhodnotí kvalitu veřejnoprávního vysílání?
0: Evropská komise to hodnotit ani tak nebude, ale vezme si na pomoc odborná stanoviska expertů, kteří jsou v Evropském boardu pro svobodu médií, kde má Česko mít taky svého zástupce. Je to všechno na expertní posouzení, není to nějaká dojmologie, oni snížili peníze a televize nebude moc vysílat. Takhle to vůbec nefunguje.
1: No a co by se stalo, kdyby se ta česká úprava do toho aktu nevešla, do těch mantinelů?
0: Pak nastává standardní postup, že pošle komise na základě toho expertního stanoviska, které jí řekne, za tyhle peníze se kvalitní veřejnoprávní služba dělat nedá v České republice, tak pošle jeden dopis, pak pošle druhý dopis a pak může dát Českou republiku k Evropskému soudu. Byl by to první případ, který by nastal na základě Evropského aktu o svobodě médií. Nenapadlo by mě, když jsem to psala, že by to mohlo být takto.
1: A kdybyste to psala dnes s tím vědomím, co se tady chystá, vypadalo by to jinak? A nebo to bylo obecně bez toho, aniž by to bylo mířené třeba na to Maďarsko nebo Polsko? Bylo by to dnes stejné?
0: No to nebylo mířeno jenom na Maďarsko, i když zase mi bylo vyčítáno, že si potřebuju řešit situaci v Maďarsku a tak obtěžuji regulací celou Evropu. Taky jsem se to snažila vysvětlit. Ale ano, když se takhle ptáte upřímně, asi bych se snažila lépe definovat hodnotu za peníze. A tehdy po mně právě chtěli zástupci veřejnoprávních médií, ať to s konkrétním, ať tam dám třeba, že si ta veřejnoprávní média musí vidět na peníze 3 roky dopředu a na určitou nepřekročitelnou částku. A ono to, víte, v tom evropském nařízení nešlo úplně takhle konkrétně udělat. Asi bych se dopustila nějakého vysvětlovacího dodatku, nevím, ale dnes to sama cítím, že obecné vyjádření v tom nařízení nedělá jednoduchou práci nebo nepředpokládá jednoduchou práci pro ty, kteří by chtěli třeba Českou republiku nebo jiný stát za tohle porušení sankcionovat.
1: Vy jste na veřejné prezentaci o Evropském aktu řekla, tohle je návrh pro dobu, ve které žijeme, ne pro dobu, ve které bychom chtěli žít. Klíčovým argumentem pro vznik aktu bylo to, že svoboda médií v Evropské unii reálně klesá. Čím to je? Proč?
0: Máme tam 3 faktory. Jednak politici v té poměrně složité době mají tendenci odstraňovat všechno a všechny, kteří jim stojí v cestě, v klidu na práci. A to jsou média naprosto jednoznačně, takže politický tlak, snahy o dehonestaci novinářů, o snížení akceschopnosti médií. Druhá věc, kterou vidíme jako ohrožující faktor, je samotná bezpečnost práce novinářů. Vidíme, že jsou to dnes osoby, které jsou terčem v mnohých případech, což může vést k autocenzuře nebo k tomu, že zkrátka novináři, zejména novinářky, odchází z té práce. No a pak je tam obrovský vliv digitálních médií. No, Facebook a další regulujeme jako reklamní průmysl. Myslím, že to dlouho trvat nebude, že se na ně začneme dívat jako na média, která taky musí plnit nějaká pravidla.
1: Říká Věra Jourová, která byla hostem Osobnosti Plus. Děkuji vám za to.
0: Děkuji vám za pozvání. Hezký den.
1: A od mikrofonu zdraví Světlana Vitovská.
2: Interview Plus. Vládní rady pro pomoc znevýhodněným občanům, obětem závislostí nebo národnostním menšinám pracují na úřadu vlády mnoho let. Vláda Andreje Babiše je chce odsunout na ministerstva. Experti, kteří v radách působí, hrozí rezignacemi. Co udělají lidé, kteří jsou na pomoci státu závislí? Hostem Petra Viziny bude Petr Třešňák, novinář a předseda organizace Děti úplňku, sdružující rodiny s autisty. Interview Plus Petra Viziny dnes po 11:30 na Plusu.
3: 11 hodin.
2: Český rozhlas Plus.
3: Evropská komise chystá rozšíření cel a kvót na čínský dovoz. Prezident Petr Pavel dnes v Estonsku navštíví pevnostní objekty. A zemřel Jan Hraběta, herci divadla Járy Cimrmana, bylo 86 let. Zprávy a Martin Matějka. Evropská unie rozšíří cla a kvóty na dovoz z Číny, deníku Financial Times, to řekl místopředseda unijní exekutivy a komisař pro průmysl Stefan Zsurné. 27 bude podle něj tato opatření využívat systematičtěji. Uvedl, že třeba chemickému průmyslu, hutím nebo odvětví čistých technologií hrozí zničení nekalou čínskou konkurencí. Nová opatření bude Evropská komise projednávat na zvláštním zasedání o Číně v pátek. Prezident Petr Pavel se v druhý den státní návštěvy Estonska vydá na prohlídku baltské linie. Bezpečnost je hlavním tématem jeho dvoudenní cesty po nejvýchodnější pobaltské zemi. Estonsko společně s dalšími pobaltskými státy budují podél hranice s Ruskem a Běloruskem systém pevností. Prezident Petr Pavel dnes taky navštíví město Tartu.
4: Prezident Petr Pavel už včera jednal s představiteli Estonska o zapojení českých firm do zabezpečení pobaltských hranic, ale také do vývoje technologií dvojího využití.
5: Česká republika má expertizu nejenom v aktivních, ale také v pasivních sledovacích prostředcích.
4: Řekl prezident s tím, že některá taková zařízení už v Estonsku jsou. Včera také česká zbrojní společnost Colt podepsala memorandum o porozumění s firmou Frankenburg, která vyvíjí systém řízených protidronových střel. Estonsko buduje podél své pozemní hranice s Ruskem obranný komplex, který kombinuje vlastnosti terénu s pevnostními prvky. Má ale také obsahovat technologická řešení pro sledování a obranu pohraničí. Stalinu Kateřina Havlíková, Český rozhlas.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Distributoři EGD a PRE musí odmítat připojení nových fotovoltaických elektráren do sítě. Důvodem jsou fyzické limity distribuční soustavy a taky enormní nárůst počtu fotovoltaik v posledních letech. Například EGD jen za poslední rok a půl odmítl 17 000 žádostí, dodává jeho mluvčí Lubomír Budný.
6: V některých místech dnes umožňujeme připojovat zákazníky pouze bez přetoku do sítě. Z pohledu klienta to znamená, že přichází o možnost výdělku z přetoku nebo sdílení přebytků v plném rozsahu.
3: Omezené kapacity řeší taky predistribuce na severovýchodě Prahy. Spíš než domácností se ale problém týká třeba velkých solárních parků. ČES na naše dotazy neodpověděl. Stále víc dětí se v Česku učí doma s rodiči nebo v komunitních školách místo těch klasických. Dětí s povoleným individuálním vzděláváním eviduje ministerstvo školství víc než 7,5 tisíce, nejvíc od zavedení této možnosti.
7: Rodiny k tomu vedou různé důvody, od psychických obtíží dětí po snahu přizpůsobit výuku jejich potřebám, pokračuje Jan Vereš Mušuta, programový ředitel organizace Eduin.
8: V mnoha případech se v individuálním vzdělávání, pokud na něj má rodič nebo lektor čas, tak se učí efektivněji než v té škole, protože ve škole je více dětí v té třídě a tempo té výuky se nemůže přizpůsobit každému.
7: Neznamená to jen učení doma. Část dětí dochází do komunitních skupin nebo alternativních škol. Povolení k takové výuce je na řediteli kmenové školy, kam je dítě zapsané, říká Ondřej Macura, mluvčí ministerstva školství.
9: Zároveň musí být součástí žádosti také stanovisko školského poradenského zařízení.
7: Počet dětí v individuálním vzdělávání dlouhodobě roste, stejně jako celkový počet žáků základních škol. Tereza Hybšerová, Český rozhlas.
3: A zemřel dlouholetý člen divadla Járy Cemrmana Jan Hraběta, bylo mu 86 let. Českému rozhlasu to potvrdilo Žižkovské divadlo. V souboru působil od konce 70. let a vynikl rolemi praotce Čecha ve hře České nebe a krále v pohádce Dlouhý, široký a krátkozraký nebo faráře v Němém Bobešovi. Aktivně se zapojil i do disidentského divadla. V roce 1975 si zahrál v zakázané premiéře Havlovy žebrácké opery. Sám v divadle naposledy vystoupil v neděli. Divadlo Járy Cimrmana dnešní večerní představení hry Akt odehraje. V tom Jan Hraběta stvárnil ikonickou seminářovou roli doktora inženýra, ve hře hrál Bedřicha Síru. Dálnici D5 na příjezdu do metropole směrem z Plzně přetrvává dlouhá kolona kamionů, brzdí zaloděnící na 9. kilometru a pomaleji jedou až k okruhu, i tím pak dál směrem k D1 za Ořech na 18. kilometru. A na příjezdu do Prahy brněnskou dálnicí D1 spozorněte kousek za sjezdem na Opatov, na 2. kilometru zastavilo v pravém pruhu porouchané osobní auto. Dobře dojeďte. Dnes bude jasno až polojasno a teploty až 25 stupňů. Tolik zprávy, teď začíná pořad Řečí peněz Václava Pešičky.
10: Ekonomický motor Evropy je stále zaseknutý. Podle všech posledních prognóz Německo čeká v nejbližších měsících zhoršení růstu na minimum. Německé oživení se tak odkládá. Pomůže Merzův fiskální stimul? A co je vlastně v největší evropské ekonomice tak špatně? Téma pro hlavního ekonoma ČSOB Jana Bureše, který je se mnou ve studiu. Vítejte, dobrý den.
11: Krásný den.
10: Řeč bude i o tom, jak můžeme z té ekonomické situace v Německu těžit my v Česku. Obohacující poslech přeje Václav Pešič.
2: Řečí peněz.
10: Německý ekonomický růst se opět blíží k nule. Nejčerstvější prognózy tento týden představili Německá obchodní komora a také tzv. Rada moudrých, což je poradní orgán německé vlády. Všichni, včetně Deutsche Bank či Evropské komise, ten výhled vývoje německé ekonomiky zhoršují. Pro letošní rok očekávají růst pouhé 0,3 až 0,6%, tedy že se ekonomika spíše vrací ke stagnaci. Vyhlídky na vyšší růst podle všech ekonomických institucí odstřelila válka Donalda Trumpa na Blízkém východě, která zdražila v Evropě energie a zásadně narušila námořní dopravu regionem. I proto se propadá jak spotřebitelská, tak podnikatelská nálada.
12: Němci jsou zvyklí plánovat a Německo se potýká s dlouhodobou nestabilitou, slabší poptávku v Evropě a v Číně, zejména v oblasti průmyslu, a Německo dlouhodobě strukturálně boje s vysokou regulatorní a administrativní zátěží. No a také má výrazně vyšší ceny energií oproti USA v Číně, což Německo v tom celkovém globálním kontextu znevýhodně.
10: Popsal důvody propadu nálad v Německu Adam Jareš, ředitel zahraniční kanceláře CzechTrade Německo v Düsseldorfu. Nálada mezi německými podniky je podle průzkumu nejhorší od pandemie COVID-19. Zatím nepomohl ani masivní fiskální stimul přes 2% HDP ročně, který vláda Friedricha Merce letos spustila a který má za cíl rozhýbat ekonomiku.
12: Ten investiční balíček německé vlády se teprve postupně překlápí do reálné ekonomiky. Ono plánování velkých stavebních a infrastrukturních projektů a investice do obrany jsou většinou předmětem tendrů, které trvají delší dobu, než jsou vysoutěžené, a tak i digitalizační projekty tak mají většinou trošku delší náběh. Takže ten reálný makroekonomický efekt je zatím omezený, ale lze ho očekávat už od přelomu letošního a příštího roku.
10: Vysvětluje z Düsseldorfu Adam Jareš a dodává, že současný lepší vývoj v Česku dává možnosti i investicím v Německu.
12: české firmy můžou těžit v různých komponentech v oblasti stavebnictví nebo energetiky, ale celá řada českých firm se může zapojit i do nově vznikajících dodavatelských řetězců v rámci německého obranného průmyslu. Já kdybych mohl zmínit nějaký příklad, tak my jsme v únoru společně s ministerstvem průmyslu a obchodu představovali v Düsseldorfu 20 českých firm v oblasti dronových technologií a musím říct, že o české firmy tady byl velký zájem a společně s Němci, tak se Češi mohou dostat do různých nadnárodních mezinárodních konzorcí. Německo je a zůstane naším nejdůležitějším obchodním partnerem a řada českých firm, které na německý trh doprovázíme, tak zvažuje v Německu zakládat svoje obchodní pobočky, servisní pobočky a do Německa už nebudeme jezdit pouze prodávat, ale do Německa budeme jezdit i investovat a kupovat firmy.
10: Říká ředitel kanceláře CzechTrade v Düsseldorfu Adam Jareš. Jane Bureši, proč se Německo tak složitě dostává ze své stagnace? Co se mu nedaří změnit?
11: Je to kombinace těch strukturálních vlastně problémů, které trápí dlouhodobě německou ekonomiku, které už tady zmínil můj předřečník. Souvisí to na jedné straně s relativně vysokou energetickou náročností ekonomiky a tím pádem vlastně s nepříznivými dopady těch šoků posledních několika let energetických na globálních trzích. Vedle toho je tady rostoucí konkurence ze strany Číny, která je častokrát ne vždy úplně férová, tak to je velký problém řady německých značek, ať už se jedná o automotiv nebo třeba chemickou výrobu, tak ta konkurenceschopnost německých značek na asijském trhu jde z tohohle důvodu dolů. Ale pak si myslím, že jsou to přesně i ty vlastně strukturální vnitřní problémy, které vlastně stěžují schopnost německé ekonomiky přizpůsobit se.
10: Pojďme říct, co jsou ty strukturální problémy, protože o nich se mluví často, ale pojďme je zkusit popsat podrobněji, aby jsme si je dokázali lépe představit. A třeba je vidět i v Česku.
11: Já si myslím, že na prvním místě to je málo mobilní pracovní síla v Německu, málo flexibilní trh práce.
10: Tak tam jsme na tom stejně možná hůře.
11: Právě bych nesouhlasil úplně s vámi. Myslím si, že Česko na tom není ideálně, ale rozhodně na tom není hůře než Německo.
10: Takže Němci se daleko méně a rádi stěhují za prací kamkoliv?
11: Německo má daleko více pracovníků zaparkovaných natrvalo v profesích, odkud se takzvaně nehýbou a odkud by se hýbat potřebovali. Česko nemá rozhodně perfektně mobilní trh práce. Máme tady řadu zaměstnanců, kteří jsou také zaparkováni delší dobu na místech, kde by nemuseli být takovou dobu. Na druhou stranu jejich ochrana není tak vysoká a části českého pracovního trhu, včetně tolik kritizovaného Švarc systému, tak fungují vlastně jako takový akcelerátor, bych řekl, flexibility. A je to něco, co nás od Německa odlišuje. Tak to je jedna věc.
10: Mobilita na pracovním trhu.
11: Pak si myslím, že to je výrazné zaspání v investicích do digitální infrastruktury. Zase Česko možná v tomto není úplně evropským přeborníkem, ale oproti Německu, řekněme, vybavenost z hlediska rychlosti přístupu k internetu, dostupnosti digitálních technologií, digitalizace státní správy, tak patří v Evropě nebo v rámci OECD zdaleka k těm nejhorším, takže tady je určitý deficit, který se ta stávající německá vláda asi bude snažit dohnat. Otázka je, jak rychle to půjde.
10: A to budou ty strukturální reformy,
11: ještě jsem měl jednu v zásobě a to je kvalita německého vzdělávacího systému. O tom se možná v Česku málo mluví. Německo setrvale vykazuje zhoršující se výsledky v testech PISA a viditelně zaostává vlastně třeba v tuhle chvíli za Českem ve většině sledovaných parametrů. Česko má zase svoje problémy, které souvisí s tím, že nám to hodně táhnou ti silní žáci, ti silní absolventi a máme velké rozdíly ve společnosti, ale Německo v průměru vlastně jde neustále dolů a je to jeden z problémů na pracovním
10: trhu. A já slibuji, že v řečí peněz o tomto tématu budeme mluvit, plánujeme to společně s Luborem Lacinou, profesorem ekonomie z Mendelovy univerzity, ale vraťme se k Německu. Vláda Friedricha Merce oznámila už na podzim, že zahájí reformy, které by měly tyto strukturální problémy odstranit. Jak daleko je Německo od toho, aby dokázalo takto zakořeněné a silné strukturální problémy odstranit?
11: Já jsem možná ještě zapomněl říct přílišnou byrokratizaci některých schvalovacích procesů, což je věc, která máme vlastně v Česku podobně, ale je to běh na dlouhou trať, abych se vrátil k té otázce. Nebude to hned a V řadě ohledů se bojím, že ta stávající německá vláda jde tou jednoduchou cestou, raději trošku takzvaně připumpnout ten hospodářský růst vyššími výdaji ze státního rozpočtu a trochu se tam rezignuje na ty dlouhodobější, častokrát bolestivé reformy, které třeba mohou vést k zeštíhlování státní správy, k deregulaci a k vlastně k poškození určitých monopolů, které mají části německého biznisu nad částí ekonomiky. To jsou všechno věci, které se nemusí úplně všem Němcům líbit krátkodobě, ale dlouhodobě ta ekonomika potřebuje. A já se trochu obávám, že německá vláda se víc soustředí na ty takzvaná rychlá vítězství, která jsou spojená s tím, že opravdu do ekonomiky pošlete více peněz.
10: No, já připojím ještě jeden faktor, který podle výzkumného institutu Center for Europe Reform a upozornili na něj Hospodářské noviny, hraje zásadní problém v tom německém zaostávání. Německo je globální exportní ekonomika a právě pro ní je problém Čína, která se díky státním dotacím a také tomu, že tam západní firmy navozily technologie, tak se stává zásadním konkurentem a bere Německu tradiční odběžiště jak ve strojírenský, v chemickém průmyslu, který jsme zmínili, ale hlavně v automobilovém průmysl. Podle Center for European Reform by se Německo, potažmo Evropa, měli razantně bránit. Co vy na to? Jde to vůbec?
11: Já jsem se snažil i tenhle problém pojmenovat v té části, když jsem říkal, že Čína, ztráta čínských a asijských trhů je problémem. Je to problém. Částečně si za to Německo může samo vlastně slabými domácími strukturálními reformami. Částečně je to opravdu neférová konkurence ze strany Číny a opravdu strategicky neférové soupeření. My soupeříme se systémem, který vlastně nechce hrát vždycky otevřenou hru, ale chce určité části vlastně evropského průmyslu nahradit je na globálním hřišti.
10: Ale i na tom evropském. Vidíme to v automotiv.
11: I na tom evropském, citelně. Takže já si myslím, že je dobré si to zvědomit a tady souhlasím s tím, že třeba se bránit daleko aktivněji. Dokonce si myslím, že není vždycky nutné hrát tady podle pravidel Světové obchodní organizace, protože podle těch častokrát hraje už jenom Evropa a je třeba vnímat hřiště tak, jak ho vykolíkoval v tuhle tu chvíli strategický soupeř, konkrétně Čína. Tak myslím si, že ano, že tady je prostor určitě pro tvrdší hru ze strany Evropy, ale zase nebude to úplně bezbolestné, protože řada německých podniků, včetně segmentu automotiv, má stále v Číně své vlastně zájmy. A to nejenom na čínském trhu, ale i spolupráci, kterou dlouhodobě etablovala s čínskými podniky. A je to přesně o tom horizontu, v jakém vy se snažíte ty problémy řešit. Pokud převládne krátkodobý biznisový zájem na nejbližší roky vlastně si urvat z toho krajíce, který nám tady zbývá ještě co nejvíc, tak asi se půjde pojede podle not, řekněme, německých nadnárodních koncernů, které budou chtít s čínským biznesem dál spolupracovat. Pokud by tady měl převládnout dlouhodobější, strategičtější směr, tak je třeba skutečně přitvrdit, nehledě na to, co nás to krátkodobě, teď míním německý evropský biznis, může stát.
10: No, my jsme v únoru viděli jednání kancléře Merce a prezidenta Xi Jinpinga, které bylo částí opozice kritizováno jako holubičí, nikoli jestřábí. Je to ten výsledek toho sledování těch krátkodobých cílů? Nebo prostě Čína, a můžeme to opět připomenout, vím, že už je to mnohokrát opakovaná věta, Čína, která je zásadním dodavatelem zásadních vzácných zemin pro moderní technologie na celý světový trh, tak prostě už má takovou sílu, že si může diktovat a už tady ten prostor pro ať už německou nebo evropskou silnou kartu prostě není?
11: To jsou dvě otázky vlastně, tak Čína si rozhodně, co se týká vzácných materiálů, může hodně diktovat. Tady vlastně její schopnost hrát silnou hru je velká. Na druhou stranu Čína má pořád velmi slabou domácí poptávku a je závislá na vývozech do značné míry. I investice v Číně hodně odvisí od vývozů, protože ty nejbohatší regiony z hlediska poptávky jsou stále mimo a Evropa je hodně bohatý, hodně významný trh v tomto ohledu si zase může diktovat Evropa. Tady se jedná čistě o zvědomění toho problému, který řešíme, a o tom opravdu, jestli ho budeme hrát krátkodobě, což je politicky snesitelnější, to znamená, vyjdete vstříc stávajícím, řekněme, biznisovým strukturám a voličským náladám. A budete takzvaně třeba cementovat tu stávající zaměstnanost v odvětvích, která ale dlouhodobě už vlastně konkurenceschopná nejsou. A nebo půjdete do určitého střetu s realitou a ono to může bolet. Třeba konkrétní dilema si myslím, že bude zažívat německý automotiv a němečtí politici v případě těch uzavíraných neefektivních továren, které vlastně by pravděpodobně měly zůstat ležet ladem a neměly by být znovu obnoveny. A nebo do nich mohou být pozvány čínské značky, tak aby byla zachována německá zaměstnanost. A tady já neříkám vůbec nespolupracovat s čínským biznesem, vůbec stopnout všechny investice z Číny, to asi ne, ale myslím si, že tady je přesně jeden z praktických případů, kdy se bude hodně rozhodovat o tom, jak ty podmínky budou nastavené, z hlediska i třeba toho, co se tam bude vyrábět, s jakou konkurencí směrem k domácí výrobě. A Evropa má možnost si tady nastavit podmínky takové, aby to její biznis nepodkopávalo.
10: No, my jsme zmínili vysoké ceny energií. Ty jsou v Německu nekonkurenční především k cenám energií ve Spojených státech a v Číně, protože Německo je globální exportní ekonomika. Jak se dají v Německu vlastně ceny energií snížit? Protože německá ekonomika se obrátila k obnovitelným zdrojům a například Ursula von der Leyenová říká, že právě obnovitelné zdroje a to, že na ně nedopadá ta krize, kterou vidíme v Hormuzském průlivu, jsou důkazem toho, že to je správná cesta. A druhá strana říká, ne, právě ta investice do těchto zdrojů tu naši konkurenceschopnost na globálních trzích prostě devastuje. Jak to vidíte vy?
11: Já nejsem rozhodně energetický expert, takže z mého pohledu, z pohledu makroekonoma, co spíš poučeně čte analýzy jiných energetických expertů, já to vidím tak, že záleží na konkrétním energetickém mixu. A faktem je, že v Evropě máme země, které mají relativně nízkou cenu energií pro biznis a země, které mají poměrně vysokou cenu energií pro biznis, kam patří i Česko. Německo má mimochodem o něco nižší ty ceny než Česko. Je to o nějaké strategii, která není jednotná napříč Evropou, nejsou jednotné podmínky, ale obecně si myslím, že tam, kde se výrazněji investovalo do obnovitelných zdrojů a rozumně se investovalo i do přenosové soustavy, tak je to vlastně fenomén, který má potenciál spíše zlevňovat ty ceny energií. Z principu ty variabilní náklady na dodání jsou rovné nule.
10: Říká hlavní ekonom ČSOB Jan Bureš, který i nadále zůstává naším hostem.
2: Posloucháte pořad Řečí peněz se špičkovými ekonomy a analytiky o jejich světě čísel. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
10: My už jsme mluvili o velkém fiskálním stimulu, kterým chce Merzova vláda ekonomiku rozhýbat. Německo roky patřilo k fiskálně nejzodpovědnějším ekonomikám v Evropě. Bylo vzorem, který dokázal mít dokonce i přebytkové rozpočty. Zásadně se to změnilo a před německou cestou v našem vysílání varoval předseda Národní rozpočtové rady Mojmír Hampl, podle kterého po tom prolomení rozpočtové brzdy Merzová vláda nepoužila ty získané prostředky na investice, ale použila je na běžný chod státu, tak říkajíc je projedla.
13: Systém výjimečných výdajů, které jsou financovány mimo rozpočet, vede k tomu, že ty výdaje reálně nejsou používány z velké části na tu zamýšlenou infrastrukturu nebo obranu nebo dekarbonizaci, ale na úplně běžné výdaje. A jestli někdo teď argumentuje Německem jako tím vzorem, který bychom měli následovat, tak pro nás je to ten případ další odstrašující, který bychom neměli následovat. To, co udělalo Německo s odbržděním a jakým způsobem odbržďuje a přestává být tou dluhovou kotvou celého klubu, který se jmenuje Evropská unie, je zase něco, co by nás spíš mělo varovat a měli bychom mít vlastní rozum, pokud ho nemají ostatní.
10: Říká Mojmír Hampl, předseda Národní rozpočtové rady. Jak efektivně vlastně německá vláda s těmi prostředky zachází, jaké má možnosti investovat?
11: Tady už jeden z předřečníků podle mě správně řekl, že řada těch projektů se připravuje delší dobu a to ovoce nebudeme sklízet hned. Já bych asi německou vládu nekritizoval za to, že vůbec nechce investovat. Tam rozhodně vlastně v tom balíku se s investičními výdaji do infrastruktury a do obrany počítá, je tam nějaký postupný náběh. Na druhou stranu chápu kritiku Mojmíra Hampla, protože částečně je oprávněná. Částečně tam jsou skutečně případy známé do toho takzvaného zvýšeného deficitu, se vešly případy čistě sociálních vlastně dávek podpor německým domácnostem, které jsou těmi klasickými dárečky, které se projí a nic té ekonomice nepřinesou.
10: No, ale nepřinesli ani tu zlepšenou náladu, protože jak spotřebitelská, tak podniková nálada v Německu je stále špatná, na rozdíl od Česka. Jak už jsme řekli, i podle německé obchodní komory se blíží náladě v covidové krizi. Jak to? Proč to nestačí?
11: No, je to tak, že když dostanete dárek, tak je to sice pěkné, ale pokud si nevěříte, že budete mít příští rok nebo za dva roky rozumnou práci a na rozumný životní standard, tak je to něco, co vám úplně nepomůže k tomu optimismu. Není to věc, kterou byste takzvaně šli hned utratit, ale je to věc, kterou si radši dáte stranou na horší časy. A v podobné situaci jsou Němci. Německá ekonomika v posledních letech víceméně buď to padala nebo stagnovala. Německé domácnosti teprve vlastně opatrně začaly zvyšovat optimismus v posledním roce. Zatímco české domácnosti mají za sebou vlastně velmi pozitivní skoro 3 roky rychlého růstu reálných příjmů, tak je to jeden z důvodů.
10: Ale jenom připomenu, že předtím nám 2 roky reálné mzdy klesaly a patřili jsme v tom k nejhorším v Evropě.
11: Ano, je to tak, ale ten comeback byl poměrně rychlý. Ten comeback byl poměrně rychlý a ty poslední minimálně 2 roky v kuse tady vidíme rychlý růst reálných mezd a vlastně optimismus spotřebitelů speciálně tam, kde, když se díváte do těch průzkumů mezi spotřebiteli, kde to je nejpatrnější, tak je to hodnocení současné situace, které je v Česku pořád velmi dobré. Češi si věří i na větší nákupy, to se v Německu vlastně okamžitě otočilo. A i co se týká hodnocení budoucí situace, ten výhled řekněme za rok, tak Češi ho sice zhoršili, ale jsme pořád na tom výrazně líp než v průběhu energetické krize po invazi Ruska na Ukrajinu. Zatímco v Německu už se skutečně propadáme k těm úrovním, řekněme, z roku 2023.
10: A co se bude muset změnit, aby Němci a německé podniky, spotřebitelé také, začali ve svoji ekonomiku věřit, protože to je základem toho ekonomického růstu, protože se rozběhnou ty investice a utrácení samozřejmě.
11: Já myslím, že německé domácnosti ani podniky, že to nejsou žádní hlupáci, že vidí, že jednorázové výdaje ze státního rozpočtu nepomůžou vyřešit ty strukturální problémy, které jsou dlouhodobé. Také já si myslím, že budou muset uvěřit v tu cestu těch strukturálních reform. A zatím o tom mají pochybnosti, možná i trochu neprávem, protože některé ty věci...
10: A kdo je přesvědčí? Vláda?
11: Myslím si, že některé ty věci se ještě může povést realizovat. Ano, že skutečně, jak jsme se o tom bavili tady, tak je tam určité zpoždění v náběhu, ale já sám o sobě také z hlediska tady těch praktických kroků zatím úplně přesvědčený nejsem, takže se Němcům ani tolik popravdě nedivím.
10: A pomohla by Německu, nebo je cestou pro Německo a pro to jeho oživení větší sjednocení evropského trhu, nebo dokonce Evropské unie, což nám nabízí už nějaký ten rok Draghiho zpráva, na kterou se většinou ekonomové odvolávají. A nebo je to to, o čem jsme mluvili, a tedy tvrdší přístup k Číně jako globálnímu hegemonovi, který poškozuje tu německou konkurenceschopnost?
11: To jsou věci, které se vůbec nevylučují. Rozhodně celé Evropě by pomohla větší integrace vnitřního trhu. Tam vlastně leží to ovoce velmi nízko a dá se sebrat velmi lehce. ale zase je tady velký odpor především na straně členských zemí, biznisu členských zemí, včetně toho německého, který, když tam má určité pozice takzvaně zacementované, tak si je nechce pustit. Tak určitě ano, vlastně oboje dvoje je správná cesta, tvrdší přístup k Číně, větší podpora vnitřního trhu, ale tady je třeba poukázat ještě na ty specificky německé problémy, protože přes veškeré problémy Evropy, my tady máme řadu velmi funkceschopných modelů, stačí se podívat do Nizozemí, stačí se podívat do Dánska, do Švédska, to jsou ekonomiky, kterým se náramně daří v téhleté době. Možná mají trochu šťastnější strukturu oproti více průmyslovému Německu, ale není to jenom o té aktuální struktuře ekonomiky a pokud se bavíme o těch receptech, co udělat v Německu lépe, tak to není jenom o evropských řešeních na poli vnitřního trhu anebo směrem k Číně.
10: A na závěr se samozřejmě musíme dotknout Česka. Co by mělo udělat Česko lépe, aby té německé situace prostě využilo? My jsme slyšeli od Adama Jareše, že už i český kapitál investuje v Německu a že už se z té pozice, dejme tomu, jak se říká handlivě montovny, ale spíše subdodavatelské ekonomiky, dostáváme do pozice, kdy i Češi investují v Německu, kupují tam firmy, otevírají tam své pobočky. Co bychom měli udělat my lépe, aby jsme této situace využili ku prospěchu české ekonomiky?
11: To by bylo asi na další povídání. Je tam několik věcí, kterých můžeme využít. Ale pokud bychom to měli vzít stručně, tak si myslím, že to je o tom, že opravdu pokud se Německo strukturálně trápí a konkrétní biznis bude mít recept na to, jak vlastně efektivněji vytěžit německá aktiva, tak je hrozně fajn, když do Německa zainvestuje a vlastně Češi budou ambicioznější trošku i v tom vlastně globálním investičním rozletu. To by byla perfektní věc pro českou ekonomiku. Vedle toho je ale třeba myslet na to, že my sami máme problémy na domácím pracovním trhu, populace nám stárne, máme nedostatek kvalifikovaných lidí v řadě profesí a já bych to nespojoval pouze s tím Německem. Ono obecně evropská ekonomika se bude hodně strukturálně měnit jak pod tlakem Číny, tak pod nástupem AI revoluce a aby jsme byli schopni veškerých těch příležitostí využít, tak si myslím, že potřebujeme daleko mobilnější pracovní sílu a kvalitnější vzdělávací systém. Nemáme ho tak špatný jako Němci, ale nestačí to.
10: Hlavní ekonom ČSOB Jan Bureš, díky moc.
11: Děkuji za pozvání.
10: A já připomínám, že českému vzdělávacímu systému a nejen jemu se budeme věnovat už v některém z červnových řečí peněz. Pro tuto chvíli od mikrofonu obalcující poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Václav Pešička.
3: 11 hodin 30 minut.
2: Český rozhlas Plus.
3: Pražští žalobci navrhli vazbu pro posledního zadrženého kvůli žhářskému útoku na zbrojovku LPP Holding v Pardubicích. Informovalo o tom vrchní státní zastupitelství v Praze. Kriminalisté cizince zadrželi včera, stejně jako další zadržení je podezřelý z teroristického útoku. Policie kvůli březnovému požáru zatkla v Česku i zahraničí dohromady 11 lidí, 7 z nich je ve vazbě. Hrozí až 20 let vězení nebo i výjimečný trest. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský přicestoval do Švédska. Setká se s premiérem Ulfem Kristerssonem a ministrem obrany Paulem Jonssonem. Informovala o tom švédská vláda s tím, že spolu oznámí dohodu v oblasti letecké obrany. Podle zdroje agentury Reuters se má oznámení týkat letounů Gripen. Kyjev se už loni v říjnu se Stockholmem přibližně dohodl na nákupu 100 až 150 těchto stíhaček. Americká armáda při středečním útoku na loď v Tichém oceánu zabila dva muže. Oznámilo to velitelství Southcom, podle kterého se plavidlo používalo k pašování drog. Oba zabité velitelství označilo za narkoteroristy. Spojené státy loni v září zahájily údery proti malým lodím v Karibském moři a později i ve východním Tichém oceánu. Jejichž posádky považují za pašeráky. Administrativa prezidenta Donalda Trumpa ale nikdy neposkytla spolehlivé důkazy k tvrzení, že se plavidla na obchodu s narkotiky skutečně podílela. V budově Českého rozhlasu na pražské Vinohradské třídě se tuto sobotu 30. května otevře dílna malého novináře. Hravý workshop mediální výchovy pro nejmenší naší školáky vznikl před 10 lety a podle jeho tvůrců jim prošlo už kolem 20 000 dětí po celé republice. Děti si v galerii Vinohradská vyzkouší práci reportérů, moderátorů nebo tvorbu vlastních zpráv. Další informace najdete na webu informace.rozhlas.cz. Na dálnici D10 směrem z Prahy do Turnova za Brandýsem na 13. kilometru pracují silničáři. Projíždí se pouze jedním pruhem, kolona z mostu přes Labe je asi na 15 minut. Na D1 před Prahou směrem z Brna se sune fronta kamionů z úrovně Opatova ze 2. kilometru. Krokem pokračují i Spořilovskou až na jižní spojku směrem k Černému mostu. Na spojce těsně za Spořilovskou navíc stále v pravém pruhu řeší nehodu kamionu a osobního auta. Dálnice D5 z Plzně do Prahy zůstává u od Loděnice z 9. kilometru. I tam jsou to hlavně kamiony sunoucí se pravým pruhem až ke sjezdu na okruh. V Praze na Štěrboholské spojce směrem z Černého mostu čekejte kolonu od Běchovic. V připojovacím pruhu od Dolních Počernic navíc blokuje nepojízdný kamion. Auta od Počernic mají v celku potíže na spojku najet. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Dnes bude jasno až polojasno, nejvyšší odpolední teploty 21 až 25 stupňů, na horách naměří kolem 15. Tolik zprávy, teď začíná Interview Plus Petra Viziny.
14: Vláda Andreje Babiše se rozhodla odsunout agendy lidskoprávních nebo protidrogových organizací z úřadu vlády, kde fungovaly mnoho let na jednotlivá ministerstva. Experti na boj se závislostmi, na pomoc lidem s postižením nebo na rovnost příležitostí posílají rezignační dopisy. Mohou chystané změny zpřehlednit fungování státu, aniž by zničili něco, co pomáhá znevýhodněným? Začíná Interview Plus. Vítá vás u něj Petr Vizina.
15: Interview Plus.
14: Hostem Interview Plus je Petr Třešňák, předseda organizace Dětí úplňku, která sdružuje rodiny lidí s autismem, intelektovým postižením a náročným chováním. Dobrý den.
16: Dobrý den a děkuji za pozvání.
14: Vy se staráte o dceru s autismem, což je mimořádně náročná, nepřetržitá péče. Jak vám v současné chvíli pomáhá stát?
16: Stát nám pomáhá v mnoha ohledech, jednak v tom, že naštěstí máme to štěstí a můžeme využívat v tuto chvíli už ne školská zařízení, ale stacionáře, denní stacionáře, čili zařízení sociálních služeb, a dostáváme příspěvek na péči. To bych řekl, že je taková hlavní pomoc, že dostáváme nějakou dávku, z které můžeme platit služby. Samozřejmě ty služby jsou velice špatně dostupné a ne vždy úplně dobře kvalitní, a teď už nemluvím o naší osobní situaci, ale o situaci řady podobných rodin, které prostě nemohou najít tu vhodnou podporu a zůstávají na péči sami. A pak je samozřejmě celá řada věcí, v kterých ten stát nepomáhá, nebo kde prostě ta podpora není dobře nastavená, k tím se možná ještě dostaneme.
14: A ta hlavní role státu je ve zprostředkování té podpory?
16: Ten autismus v kombinaci s intelektovým postižením a náročným chováním patří k typu situací, které vyžadují skutečně velmi komplexní podporu z mnoha sektorů, z mnoha oblastí a napříč celým tím životem od raného dětství až do dospělosti nebo stáří. Čili vlastně ten stát v ideálním případě by měl nastavovat nějakou komplexní politiku, která zajistí kvalitní diagnostiku a včasnou diagnostiku, podporu neurovývojovými terapiemi v tom raném věku, ranou péči, speciální školství, spektrum speciálních sociálních služeb a celou řadu dalších věcí, které je potřeba nějakým způsobem jako koordinovat a sladit. Takže to je vlastně to je ten balík, který kolem toho člověka by měl existovat, aby ta rodina mohla nějakým způsobem dobře fungovat.
14: Vy jste se jako Děti úplňku proti změnám na úřadu vlády důrazně ohradili. Šéfka úřadu vlády Tinde Barta řekla, že kdyby se prvně doptávala organizací, jako je ta vaše, žádná změna by nikdy neprošla. Nemá pravdu?
16: Ne. Já doufám, že kdyby se doptávala a kdyby naslouchala tomu, co si organizace, jako je ta naše a další organizace z jiných oblastí, o tom skutečně myslí, tak by tato změna skutečně projít nemohla, protože ta změna je velice destruktivní a není smysluplná. Takže já vnímám ten krok jako takový pokus, jak prosadit něco, co nejrychleji, bez ohledu na to, co si o tom ten terén bude myslet. Ovšem ta vlna odporu, která se zvedla v zápětí, ukazuje, že prosazovat něco bez diskuze diskuze a bez vnímání těch organizací jako rovnoprávných partnerů prostě nefunguje a nemůže fungovat.
14: Vy byste tedy vytýkal těm změnám rychlost jako první věc?
16: Určitě to, že nebyly prodiskutované. Myslím si, že takto velká změna, která skutečně zásadně mění systém, jak jsou uchopená na úrovni té státní moci lidská práva a další témata, by měla být diskutovaná dlouhé měsíce s odborníky a měly by být jejich pohledy na tu věc zohledněny. Takže tohle to je prostě jednoznačně špatně. Druhá věc je ta samotná podstata té změny, to znamená přesun těch několika agent, které jste zmínil, pod jednotlivá ministerstva, což je prostě krok, který tu lidskoprávní agendu velmi výrazně oslabí a ve finále rozhodně nepomůže těm zejména zranitelným skupinám populace, kterých se týká.
14: Přijal byste pohled, že úřadu vlády je třeba v agendě odlehčit, že je nutné agendu přidělit obrazně opatroníž?
16: Já tomu upřímně řečeno moc nerozumím. Jo. Já teď jako nejsem ekonom, ale vzhledem k tomu, jak velké, jak občas až tak bych plýtvání výdaje, jo, nebo v rámci toho populismu těch posledních let, jak velké rozhazování občas sledujeme, tak úplně nechápu, jakou v tomto smyslu by měla efektivizace tohoto typu přinést zásadní úsporu, aby to skutečně bylo nějak jako relevantní pro ten systém. Takže já ani úsporám, ani efektivizaci nerozumím. Z mého pohledu, a nejsem někdo, kdo tam pracuje, ale jsem někdo, kdo tam několik let dochází, co by předseda jedné z těch pracovních skupin, ten systém fungoval relativně dobře.
14: Na včerejším jednání s premiérem a šéfkou úřadu byli také dva zástupci vaší organizace. Jaké od nich máte zprávy, co vyprávili?
16: Jsme si o tom povídali celé dopoledne a pouštili jsme si i spoustu videí a četli příspěvky různých dalších účastníků. Je asi třeba ocenit, že premiér zareagoval na tu vlnu výhrad tím, že skutečně svolal reprezentativní panel, že tam byl on, byla tam vládní zmocněnkyně pro lidská práva, byla tam šéfka kabinetu a byli tam ti dotčení ministři, vůči kterým se ty agendy přesouvají. Takže ta reprezentace byla důstojná. Ten projev té diskuze z mého pohledu už nikoliv, protože zazníval pojem přednáška, oni se snažili nějakým způsobem tak jako frontálně vysvětlit, proč to, co dělají, je správně.
14: Promiňte, frontálně znamená, já vám vysvětluji, proč věci dělám, jako ve škole.
16: Tak. Takhle se o tom referovalo, takže byla tam nějaká snaha vysvětlit, tohle je správně a my vám to vysvětlíme. Když došlo na dialog, tak já mám pocit, že ty věcné připomínky, které ta odborná veřejnost má, prostě nebyly zohledněny, nebylo na ně reagováno a následovala tam další vlna přesvědčování, takhle je to správně. Máme to podložené analýzou, kterou ale nezveřejníme, což je samo o sobě pozoruhodné. A především nám musíte důvěřovat, že to dobře dopadne i do toho s chutí a nasazením.
14: Povedlo se vás přesvědčit, nebo zástupce organizací, jako je ta vaše, říkáte, že šlo vlastně o důvěru?
16: Ano, ta důvěra je z mého pohledu klíčové téma, protože tam hodně zaznívalo, tak nám důvěřujte a pojďte to s námi zkusit s chutí. A já si říkám, jak chcete důvěřovat někomu, kdo vás o týden nebo dva předtím de facto podvedl tím, že tu změnu provedl přes noc bez konzultace a velmi pravděpodobně i přes odpor některých těch hlavních aktérů, protože tam zaznívalo, jak od paní zmocněnkyně Malé, tak třeba od Dity Protopopové, že de facto s těmi změnami nejsou jako moc spokojení, ale teď je potřeba se toho chopit a provést to co nejkvalitněji. Byl tam takový jako zvláštní rozpor někde v pozadí, takže důvěřovat někomu, kdo takto jako kruciální věc provede tímto způsobem, skutečně není jednoduché a samozřejmé.
14: Jak jste tady pochopili, co od vás šéfka úřadu vlády a premiér vlastně chtějí?
16: Souhlas. Já myslím, že ten hlavní narrativ byl pojďte to přijmout, už se to stalo a nedá se to změnit. To tam zaznívalo opakovaně, už se to stalo. Já mám pocit, jako kdyby se o tom mluvilo jako takové přírodní katastrofě, jo? Jako by ta střecha už spadla a už se nedá vrátit zpátky. No ona se jedním rozhodnutím vlády vrátit zpátky dá, ale tato varianta nebyla ve hře a chápu, že by to bylo velmi jaksi nepopulární, protože by šlo o přiznání chyby, takže teďka to probíhá tak, že byly předloženy nějaké návrhy ze strany jedné skupiny těch expertů a premiér si vzal čas, tuším do pondělí, že si je rozmyslí. Možná ještě hledá nějakou ústupovou variantu. Ostatně už jeden ten ústupový krok nastal, protože původně neměl být ten kabinet těch 8 úředníků dále jako k dispozici těm radám a zmocněncům, takže tam něco vše trošku změnilo. Je vidět, že tam panuje jisté rozladění z toho, že ten odpor je tak velký a uvidíme, kam to dojde. Ale včera prostě ta diskuze běžela tím směrem, jako už už se to stalo, je to nutné, pojďte do toho s námi a důvěřujte nám. A to mně připadá jako poměrně nedůstojná forma přesvědčování.
14: Hostem Interview Plus je Petr Třešňák, předseda organizace Děti úplňku.
2: Posloucháte Interview Plus. Rozhovor s lidmi, kteří mají co říct. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, aplikaci Můj rozhlas, podcastových aplikacích a video na našem profilu na YouTube.
14: Premiér Babiš po jednání řekl, že experti z vládních rad budou mít v novém uspořádání lepší podmínky pro práci. Rady chce zachovat pod sebou, nadrezortní vedení podle něj zůstane taky zachováno. Stačilo by vám to nebo stačí vám to?
16: Já myslím, že to ještě jsem neslyšel veřejně mluvit nějakého člena rad, kterému by to stačilo. Já nejsem členem rady, já jsem v tuto chvíli předsedou pracovní skupiny, která pod tím úřadem vlády působí. Samozřejmě ten jistý posun, který nastal v mezičase, že ty pracovní skupiny, výbory a rady zůstávají na tom úřadu vlády, je asi malý krůček ke zlepšení té situace. To znamená, já si nedovedu představit, že třeba ta naše pracovní skupina, která vytváří a implementuje nějakou strategii politiky lidí právě s náročným chováním, by mohla úspěšně fungovat pod Ministerstvem práce sociálních věcí, protože ta agenda je skutečně rozkročená do všech rezortů.
14: Tohle je ten hlavní protiargument váš, jestli se nepletu.
16: Určitě, pochopitelně. Celá ta věc, jestli můžu udělat takovou jako historickou odbočku, tak ta naše skupina, která je relativně mladá, se zrodila vlastně s nějakým zjištěním případu Doroty Šandorové, která byla zabita v sociálním zařízení a ukázalo se, že vlastně ta její smrt je důsledkem nějakého velkého systémového zanedbání podpory takových lidí, jako byla ona, čili lidí s mentálním postižením, chováním náročným na péči, někdy autismem k tomu přidruženým ve všech systémech podpory. Takže se zrodila strategie pod premiérem Fialou a vládní zmocněnkyní Klárou Laurenčíkovou Šimáčkovou tehdy, která zasahuje všechny, která se týká školství, která se týká zdravotnictví, bonifikace například výkonu ve zdravotní péči, která se samozřejmě týká i sociální oblasti, ale tak, aby mohla být úspěšně implementována, tak potřebujete to nadrezortní působení. Ten úřad vlády může mnohem lépe úkolovat jednotlivé rezorty, celé to koordinovat a promýšlet to z jiného místa, než na tom jednom rezortním stanovišti. Takže myslím, že na té agendě je to dobře vidět.

0: zeleno.
1: No, já jsem se rozhodl, že v případě, že se ta agenda neudrží na úřadu vlády, tak podám také rezignaci. Pro mě jako již více než 50 kolegů z výborů rad a pracovních skupin, které tam jsou. A ten důvod je jednoduchý. Ta strategie se z jednoho rezortu podle mě úspěšně, efektivně implementovat prostě nedá. A já mám takové velké dilema, protože vlastně to, že se podařilo tuto agendu na úřad vlády dostat, je velká naděje pro řadu rodin. Ona předtím nebyla nikde systematicky uchopená, ten pojem náročného chování, ten český stát de facto neznal a nepoužíval ve svých politikách a strategiích. Takže je prostě velká naděje, příležitost, že to nyní se to nějak centrálně řeší. A jak říkám, pracovní skupina podobně jako ty výbory na úřadu vlády v tuto chvíli zůstává v rámci toho kompromisu, který se stal někdy tuším před těma 10 dny. Nicméně vlastně veškerý ten aparát, veškerý ten to oddělení pro zdravotní postižení se přesouvá na tom MPSV. Takže pro celou jako veškerou podporu té naší pracovní skupiny tam by tam zůstala pouze paní vládní zmocněnkyně, která sice tu naši aktivitu podporuje a prozatím ta spolupráce za těch asi půl roku byla jako dobrá, ale ona má řadu jiných agent a do toho je šéfkou poslaneckého klubu ANO, takže tohle skutečně není něco, na co by měla moc času. A potom jeden člověk v rámci těch osmi. A my jsme měli zasedání pracovní skupiny někdy předevčírem a už v tu chvíli jsme naráželi na řadu technických, neřešitelných technických problémů, že nikdo neví, co bude, kdo se bude moct dostat na sdílené disky, jak objednávat místnost pro setkání na úřadu vlády. Už jako v téhle fázi tam byla řada nejasností, frustrací a vlastně se ukázalo, že nejsme schopni ani domluvit jako termín dalšího setkání. Ve chvíli, kdy budeme dělat nějakou intenzivnější práci, připravovat další akční plán, tak to zázemí toho odboru prostě potřebujete a bez něj to nemůže dobře fungovat.
0: Nemohou tohle být jenom, řekněme, porodní bolesti té změny? Že já jenom připomenu, že ministr práce Aleš Juchelka z ANO míní, že agendy zdravotně postižených pod jeho ministerstvem posílí věcně, odborně i finančně. Tak nejsou to jenom pro potíže změny, která nakonec může být pozitivní, jak říká pan Juchelka?
1: Ne, to dítě, které se narodí, nebude v dobrém stavu. O tom jsem přesvědčen. Samozřejmě, ministerstvo práce a pan ministr Juchelka mají nezastupitelnou roli v oblasti podpory lidí se zdravotním postižením a pravděpodobně nejsilnější ze všech rezortů. Proto například velká část těch opatření, které my implementujeme, se týká agendy MPSV, to tak je. Nicméně před dvěma týdny jsme například řešili, jak bonifikovat výkony ve zdravotnictví, pokud se někdo stará, nebo ať už jde o vyšetření nebo zákrok člověka s těžkým autismem, který nespolupracuje, tak jak bonifikovat ten výkon tak, aby ten lékař byl motivován ho udělat a měl na něj třeba dvojnásobek času. Jo? Tohle to řešíme s Ministerstvem zdravotnictví a VZP. A nedovedli si úplně představit, jak odbor někde v rámci struktury MPSV bude mít jako efektivní páky, aby z VZP diskutoval o takovéhle bonifikaci. A těch případů je jako celá řada. Takže já si myslím, že ta agenda těch zranitelných skupin je v té centrále na tom úřadu vlády právě proto, že je potřeba nejenom uvažovat o nich komplexně. Vždycky ten rezortní přístup k jakékoliv téhle tematice, ať je to romská menšina nebo ať je to prostě protidrogová politika, tak ten jednostranný přístup jako nefunguje a přináší nějaké neblahé důsledky. Vy potřebujete o té situaci uvažovat komplexně a potřebujete mít pozici na té mapě té exekuce tak, abyste jako dobrým způsobem dosáhl na všechny ty rezorty. Z pozice z jednoho z nich se to dobře dělat nedá, o tom jsem přesvědčen.
0: Jestli dobře chápu, vy jste říkal, že jste připravený rezignovat, čili nějakým způsobem by to znamenalo zánik vaší agendy?
1: To já nedovedu říct, já jsem členem té pracovní skupiny a od tuším prosince loňského roku zároveň jejím předsedou a co by se s tou skupinou stalo, to nevím, ale já jsem dlouho zvažoval dvě hlediska. Jednak nějakou svoji vnitřní zodpovědnost vůči těm rodinám dětí s autismem, intelektovým postižením a náročným chováním, že skutečně tady vznikla nějaká unikátní příležitost, jak jim pomoct souborem systémových reform, která může skončit v tuhletu chvíli. Ale zároveň tak, abych skutečně mohl přispět ke zlepšení té situace, tak musím vědět, že se pohybuji na platformě, která je funkční a která má prostě podporu. Jo. Ve chvíli, kdy v tom vykuchaném úřadu vlády tahle ta agenda zůstane, ale nebude mít k dispozici jednak ten aparát podpůrný, a

0: Jednak samotná pozice úřadu vlády bude nesmírně oslabená, co by partnera těm rezortům, protože prostě veškerý ti úředníci zmizí a ta odborná podpora pravděpodobně odejde velká část těch expertů, kterých si velmi vážím, kteří už tu rezignaci podali. A z téhle té rovnice mi vyšlo, že pokud ta situace se nezmění a ty agendy nezůstanou pod úřadem vlády, tak nemá smysl v té práci pokračovat.
1: Mimochodem, máte představu, kolik z těch expertů, s nimiž spolupracujete, už podalo rezignaci?
0: Mluví se o tom, že je to více než 50 lidí. Já jsem nějaká jména zachytil na sociálních sítích nebo ve veřejném prostoru. Ředitelka organizace Locika například, pak z té porodní skupiny vím, že odešla Ivana Koenigsmarková například a tak dál. Těch lidí je celá řada a myslím si, že to je vlastně takový počet tak kvalitních lidí, že to další fungování rad, kterým se vlastně premiér a šéfka kabinetu teďka jakoby zaklínají, že ty rady zůstanou pod nimi, je skutečně velmi vážně ohroženo, protože pokud tyto odborníky nahradíme lidmi, kteří budou loajální s tou novou změnou, tak myslím, že té oblasti jako takové to vůbec nepomůže.
1: Hostem Interview Plus je Petr Třešňák, předseda organizace Dětí úplňků.
2: Interview Plus.
1: Pokud by se podpora lidí s autismem a intelektovým postižením stala pouze jednou z dílčích agend na Ministerstvu práce a sociálních věcí, hrozí podle vás zastavení změn, které jste nastartovali. O jaké změny přesně jde?
0: Ty změny popisuje ten 60-stránkový dokument systémová opatření, který jsem zmiňoval. A týkají se všech těch dotčených oblastí. My asi nezvládneme vyjmenovat všechny. Určitě ta sociální oblast je jedna z těch dominantních. My potřebujeme budovat kapacity sociálních služeb v přirozené komunitě, tak aby ti lidé měli terénní služby, které jim pomáhají v jejich rodinách, a tak, aby měli například kvalitní bydlení, v kterém mohou žít, když vyrostou v dospělosti. A toho je dneska prostě chronický nedostatek. Ale pak tam jsou změny, které se týkají třeba speciálního školství. Aby speciální školy uměly dobře pracovat s tím fenoménem náročného chování, vnímali ho jako komunikaci a ty lidi nevylučovali, ty děti nevylučovali třeba do domácího vzdělávání, což se teď velmi často děje. To je další dobrý příklad, co by asi šlo velmi špatně v tom rezortním postavení nastavit teďka. Například hodně řešíme to, že Česká školní inspekce by se měla zaměřit při návštěvách speciálních škol na téma, jestli ty děti nejsou nuceny do omezování výuky nebo domácího vzdělávání. To je velmi častý fenomén. Ty děti s náročným chováním chodí do školy třeba dvakrát týdně na 2 hodiny a ještě rodič musí čekat opodál, aby si je vyzvedl, kdyby měli nějaký ten afekt. Jo. Takže tohle je jedno z partikulárních témat, jakých jsou tam desítky. Jsou tam opatření týkající se psychiatrické péče, měla by vzniknout pracovní skupina, která identifikuje, v čem psychiatrie dneska nepomáhá nebo ne dobře poskytuje podporu těmto lidem. Zhruba 200 dospělých s tímto typem postižení je dlouhodobě hospitalizováno v psychiatrických léčebnách, takže je záměr vytvořit transformační plán jejich přechodu do nějakého přirozeného bydlení v přirozené komunitě. To všechno jsou jako obrovská témata. Je zatím spousta utrpení a spousta potřeby ty věci napravit, důraz na lidská práva těla těch lidí a tohle všechno je v ohrožení, pokud se to nebude řídit centrálně pod úřadem vlády.
1: Jenom pro představu, my tento rozhovor natáčíme v přenosovém voze velmi brzy ráno, protože vy jste vlastně přes den neměl čas, protože se staráte o svou dceru, která vlastně takovýmhle způsobem je handicapovaná. Rodiny, jako je ta vaše, by tyhle ty změny velmi neblaze zasáhly, jestli to dobře chápu.
0: Určitě. Ono, samozřejmě celá ta aktivita je relativně na začátku, takže vlastně po smrti Doroty Šandorové vznikl ten soubor opatření a prováděcí akční plán a ten se teďka druhým rokem implementuje. Takže ty rodiny jako takové, jako ta moje, kteří nemohou jít do práce, protože potřebují pečovat 24/7 nebo potřebují nějaké velmi specifické jako podmínky a podporu k tomu, tak ještě úplně nepocítili dopad těch změn nebo jenom v nějakých dílčích věcech. Ale ta naděje, že se ta situace skutečně změní a na konci nebude jednak jejich zoufalství, vyčerpání a nemožnost normálně žít, ale ani to nevhodné zacházení, na které případ Doroty Šandorové a další případy ukázaly, protože to je to, jak to často končí, tak ta naděje spojená s implementací tohoto strategického dokumentu a s podporou úřady vlády tomuto strategickému dokumentu, takže ano, ta celá věc se může zastavit a my vlastně ten velmi neblahý stav, který konstatoval ombudsman, jako v podstatě všichni, kdo se tím zabývají, říkají, že těch služeb a té podpory je chronický nedostatek a situace těch rodin je zoufalá, tak ten neblahý stav se nebude měnit, nebo se ta změna velmi zpomalí, zastaví a fragmentuje.
1: Vy tvrdíte, že změny ohrožují ochranu lidských práv v Česku, včetně lidí, práv lidí s postižením. Dá se to shrnout takhle, že ty změny jsou takhle závažné?
0: Já si myslím, že ano. Že ano, že 20leté fungování vlastně těchto agent pod úřadem vlády ukázalo jako velkou potřebnost, aby pozice té lidskoprávní agendy byla jako přímo pod premiérem, byla nějakým způsobem nezávislá na fungování těch rezortů, kteří mají vždycky to zúžené vidění. A těch příkladů toho, co se podařilo, je jako celá řada a myslím si, že to ohrožení je skutečně zásadní a že ten kompromisní tvar, který úřad vlády navrhl, rozhodně jako té destrukci nezabrání.
1: Zmocněnkyně pro lidská práva, šéfka poslanců ANO, Táňa Malá, po schůzce řekla, že premiér do konce týdne posoudí návrhy expertů na problematiku lidských práv a protidrogovou politiku k vládnímu záměru přesunout agendu z úřadu vlády do 4 ministerstev a výsledek oznámí do pondělí. Vezme podle vás, ve světle toho, co mi tady vysvětlujete a říkáte, ve světle vaší možné rezignace, vezme podle vás premiér své plány zpět, jak to odhadujete?
0: Všichni aktéři ze strany toho úřadu vlády říkají, že ne, že to není možné. Já si to vysvětluju tak, že vzít to úplně zpátky je prostě přiznáním chyby. Ale ona to chyba byla. Takže z mého pohledu by určitě premiér udělal něco velmi, velmi férového, kdyby přiznal, že tahle věc se nepovedla a vzal to úplně zpátky. Myslím, že není jediný důvod to měnit. Pochopitelně ty návrhy, které přinesla skupina združená kolem bývalé zmocněnkyně paní Šimůnkové, jsou nějakým způsobem jako posuvné v tom, že navrhují určitou změnu, takže lze brát jako nějakou jako kompromisní východisko z té situace, že by se jako něco změnilo a zároveň ty klíčové agendy, ten odbor a ta oddělení tam jako zůstaly. Přesunula by se buď agenda dotací, nebo tam vznikl nějaký mezistupeň sekčního šéfa.
1: Že by se změkčila razance těch změn, takhle to chápu?
0: Oni ty návrhy jsou takové... Ty hlavní dva jsou, že by se přesunuli na ty rezorty dotační tituly, který ten úřad vlády v tuto chvíli má, anebo že by se mezi vlastně šéfkou úřadu vlády Tinde Barta a tím dotčeným odborem vytvářel nějaký mezistupeň sekčního šéfa.
1: S tím byste byl spokojený?
0: S tím bych byl určitě spokojený. Já nedovedu vyhodnotit, jestli ta situace je potřeba oproti tomu současnému stavu, ale rozhodně by tak zůstala zachována ta klíčová agenda pod úřadem vlády, to je to, o co jde. Čili pokud by pan premiér přistoupil na tento návrh, tak já to budu vnímat tak, jakože v té situaci lze dál pokračovat a ta agenda lidských práv zůstala jako nedotčena a respektována pod úřadem vlády.
1: Já ještě jednou zacituji zmocněnkyni pro lidská práva, šéfku poslanců ANO, paní Malou. Ona říká, že přemístění agent je potřeba vnímat jako příležitost. Může to být příležitost k něčemu? Vnímáte to takhle?
0: Já jsem s paní zmocněnkyní mluvil osobně v pondělí, protože jsem se jí byl na tu situaci zeptat. A ona měla přesně tenhle ten narrativ. Mně se to taky úplně nelíbí, nejsem s tím taky úplně spokojená, což je něco, co říkala i včera na té schůzi. Nicméně stalo se, nedá se s tím nic dělat a pojďme to všichni jakoby vzít pozitivně a zkusit s nadějí jako tu změnu realizovat co nejlépe. Jo? Takže je to takový pokus, jak se s tím máme všichni smířit a on se s tím nikdo smířit nechce a nemůže to úplně podle mě fungovat.
1: Jaký sám u sebe vidíte postoj vlastně teďka?
0: No, já jsem tak jako nastavený počkat, jakým způsobem si to pan premiér rozmyslí a podle toho buď to podám tu rezignaci podobně jako většina mých kolegů, nebo nevím si většina, ale celá řada dalších členů výboru a rad a pracovních skupin. A pokud by došlo k řešení, kdy skutečně nějaká jako klíčová část nejenom těch skupin, ale i toho výkonného aparátu na tom úřadu vlády zůstala, tak budu ve své práci rád pokračovat.
1: A pokud si to pan premiér nerozmyslí?
0: Pokud v pondělí zjistím, že jeho promýšlení těch návrhů, které dostal, nedospělo k tomu, že by se ta agenda vrátila, tak rezignuji.
1: Hostem Interview Plus byl Petr Třešňák, předseda organizace Děti úplníku. Mnohokrát děkuji.
0: Děkuji za pozvání.
1: Za pozornost děkuje Petr Vizina.
2: Ženy na frontě.
3: Eva Kočanová se na východní frontě podílela na sestřelení 9 nepřátelských letadel. Mezi našimi protiletadlovými dělostřelkyněmi byla nejlepší. Její cesta do Sovětského svazu byla přitom dost složitá.
4: Byl článek, že v Sovětském svazu je raj, lidi studují, pracují, no tak jsem chtěla ten raj poznat. No a přešla jsem hranice nezákonně, tak nás zavřeli.
3: Vzpomínala Eva Kočanová.
2: Cyklus portrétů poslouchejte dnes po 8 hodině večer na Plusu. Dvanáct hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
5: Česká republika nabídla Američanům unikátní sledovací zařízení pro zabezpečení Hormuzského průlivu.
6: Máme sofistikované pasivní sledovací zařízení, které nikdo jiný nemá.
5: Zemřel dlouholetý člen divadla Járy Cimrmana Jan Hraběta, bylo mu 86 let.
7: Dneska budeme hrát, přestože to bude hra, v které královal Honza Hraběta. On by nám to určitě neměl za zlé.
5: České hokejisty čeká čtvrtfinále mistrovství světa proti Finsku. Silnice 52 je po nehodě u Pohořelic neprůjezdná. A počasí taky odpoledne bude slunečné, teploty do 25 stupňů, na severovýchodě čekejte méně. Je čtvrtek 28. května. Dobré poledne vám přeje Anna Horáčková.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
5: Izraelská armáda už podruhé bombardovala libanonské pobřežní město Týr. Vyzvala taky obyvatele 14% libanonského území k evakuaci jejich domovů. A to s tím, že se chystá zaútočit na cíle teroristů z Hizbaláhu. Lidé se mají přesunout na sever za řeku Zahrání. Od začátku příměří ze 17. dubna je to největší izraelská evakuační výzva. Premiér Benjamin Netanyahu nařídil armádě údery proti Hizbaláhu ještě zintenzivnit.
8: Izrael už udeřil na pobřežní město Týr. Odkud se měli obyvatelé evakuovat během středy. Po největším městě libanonského jihu teď přichází na řadu další 300 městeček a vesnic. Izraelská armáda oblast označila za bojovou zónu. Zasahuje až 40 kilometrů hluboko od hranic do libanonského vnitrozemí. Zesílení náletů a rozšíření pozemní invaze odůvodňuje Izrael údajným porušováním příměří ze strany Hizbaláhu. Jeho ozbrojenci svádí na jihu Libanonu boje s izraelskými vojáky. Hizbaláh naopak viní z porušování příměří Izrael. Z Blízkého východu Štěpán Macháček, Radiožurnál.
5: Česko nabídlo Američanům speciální sledovací zařízení, použitelné v Hormuzském průlivu. Oznámil to ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů, který předtím ve Washingtonu jednal s náměstkem amerického poradce pro národní bezpečnost Andrewem Bakerem. V Česku by se taky podle Macinky mohly vyrábět americké zbraně.
9: Macinka po schůzce s Bakerem prohlásil, že je vláda na nabízenou technologii pyšná.
10: Je to neletální, neútočné zařízení, které opravdu by mohlo dát české oči nad ten Hormuz, protože to je unikátní systém sledovací, který nezařuje žádné elektromagnetické záření, tedy je v podstatě neviditelný.
9: Systém údajně dokáže sledovat všechno v okruhu přibližně 400 kilometrů. Macinka taky řekl, že by Američané mohli českým zbrojařům poskytnout své know-how a technologie. Výrobou v Česku by tak Spojené státy doplňovaly svou zbrojní kapacitu. Český ministr se ve Washingtonu sešel i se zástupci ultrakonzervativního think tanku Heritage Foundation. Dominik Tesár, Radiožurnál.
5: Ve věku 86 let zemřel herec Jan Hraběta. Dlouholetý člen divadla Járy Cimrmana stvárnil od 70. let mnoho rolí, včetně krále v pohádce Dlouhý, široký a krátkozraký.
11: A teď seskočil z koně.
12: Jan Hraběta si zahrál také praotce Čecha ve hře České nebe.
11: A největší spisovatel je Jirásek.
13: On byl pořád přirozený, jakoby nehrál.
12: Vzpomíná divadelní kolega Zdeněk Svěrák.
13: A patřil k našim předním hercům, přestože on sám seděl na místě a za zády si nechal udělat nápis zadní herec.
12: Dlouhá léta vystupoval Jan Hraběta také společně s Miloněm Čepelkou.
14: Co mám měl rád? rád, protože s ním byla vždycky správná legrace. On byl přirozený herec.
12: Pražské divadlo Járy Cimrmana dnes večer odehraje také představení Akt. Právě v něm Jan Hraběta stvárnil také seminářovou roli doktora inženýra. Martin Hrnčíř, Radiožurnál.
5: Vůbec poprvé se nejoblíbenějším dívčím jménem v Česku stala Viktorie. Loni se jich narodilo 1193 a z čela žebříčku dívčích jmen tak po dlouhých letech se sadily Elišky.
15: Eliška se na špici oblíbených jmen držela 13 let. Viktorie ji loni předběhla o 68 novorozených dívek. Pokračuje šéf Českého statistického úřadu Marek Rojíček.
16: Je zjevné z těch počtů, že se tam promítá jak vliv té oblíbenosti toho jména jako takový, ale zároveň i ten demografický pokles, protože jak víte, v těch posledních třech letech zažíváme poměrně výrazný demografický pokles a samozřejmě tento fakt může ovlivnit pořadí těch jmen, takže takto se to stalo a Viktorie vyhrála.
15: K sesazení z prvního místa měl blízko i Jakub o 18 chlapců narozených v roce 2025, ale prvenství uhájil před Matyášem. Český statistický úřad sleduje oblíbenost jmen od roku 1950. Kristýna Vašíčková, Radiožurnál.
2: Politika, biznis, společnost, věda. Český rozhlas Plus, když chcete vědět proč.
5: Pražští zastupitelé odpoledne projednají nový metropolitní plán. Dokument určuje pravidla pro výstavbu a také rozvoj hlavního města na dalších 20 let. Lidé a zástupci městských částí k němu v minulých měsících poslali přes 78 tisíc připomínek. Poslední verzi dokumentu už dnes zastupitelé ale měnit nemůžou. A na pražské radnici je Mikuláš Vochoska.
17: Zastupitelé už schválili program dnešního jednání. První bod je právě metropolitní plán. Dokument počítá například s výstavbou okružního metra O, nových železničních tratí nebo bytových čtvrtí. Podle vedení města by mohl umožnit výstavbu až 350 tisíc bytů. Opozice se shoduje, že je důležité plán schválit. Kritizuje ale některé jeho části i rychlost projednávání. Výhrady má třeba také občanské sdružení Arnika, podle kterého plán nedostatečně chrání zeleň. Pokud zastupitelé dnes plán schválí, začne platit od září. Z Prahy Mikuláš Vochoska, Radiožurnál.
5: Premiérou českého fantasy snímku Máma a táta jsou boží začal 66. ročník Zlín Film Festivalu. Přehlídka filmů pro děti letos nabídne přes 300 filmů z 57 zemí a slavnostní zahájení sledoval reportér Tomáš Maleček.
18: Zaplněný sál Evy Jiřičné ve Zlínském kongresovém centru sledoval premiérový debut dvou českých režisérů, jehož hlavním poselstvím je uvědomit si, jak jsou si navzájem rodiče a děti potřební. Snímek uvedla například herečka Vica Kerekeš. Plné dětí bylo i prostranství před budovou, kde se po červeném koberci už dopoledne prošel Hurvínek. Loutka, která letos slaví 100 let, získala cenu prezidenta festivalu Zlatý střevíček. Program bude pokračovat i odpoledne a večer slavnostním zahájením pro dospělé, na kterém střevíček dostane režisér Petr Koliha. Program vyvrcholí večer koncertem kapely Monkey Business. Ze Zlína Tomáš Maleček, Radiožurnál.
5: Francie se chce vypořádat s dědictvím otroctví. Parlament jedná o takzvaném černém zákoníku z konce 17. století. Ten upravoval práva majitelů otroků v koloniích. Zákoník sice neplatí od roku 1848, kdy Francie otroctví zrušila. Stále je ale součástí francouzského práva.
19: Francie dala světu významná slova jako volnost, rovnost, bratrství, ale v koloniích pod jejími zákony tato slova neplatila pro všechny.
20: Francouzská ministryně pro zámořské oblasti Naima Moučová v parlamentu řekla, že je důležité, aby Francie dokázala pojmenovávat své chyby, aby neoslabovala svou soudržnost a budoucnost svých dětí. Takzvaný černý zákoník spadá do období, kdy Francie byla významnou koloniální velmocí a podílela se na obchodu s otroky. Kodex je považoval za věci, které je možné kupovat, prodávat i dědit. Zaváděl zároveň kruté tresty. Otroky, kteří utekli, čekalo řezání uší nebo pálení železem. Z Paříže Martin Balucha, Radiožurnál.
21: Čeští hokejisté nastoupí ve čtvrtfinále mistrovství světa v Curychu proti Finsku. Několik hráčů zažije duel mezi osmi nejlepšími na světovém šampionátu poprvé. Nervóznější budou podle zkušeného útočníka Davida Tomáška spíš starší hráči.
22: Když jsem já byl mladší a hrál se třeba playoff, tak taky jsem si říkal, tyjo, to ještě bude playoffu a paradoxně člověk si to tak nebere a je víc uvolněný, než je starší, protože tam už je tam nějaká zodpovědnost a třeba si říká, ale že takových zápasů už nemusí moc být a čím je člověk nebo ten hráč starší, tak si to víc bere určitě. No.
21: Čtvrtfinále Česko-Finsko začne v 16 hodin a 20 minut. Radiožurnál a Radiožurnál Sport odvysílají přímý přenos. A dva čeští reprezentanti zabojují na tenisovém Roland Garros o postup do třetího kola. Vít Kopřiva se odpoledne utká se Španělem Landalusem, Kateřina Siňaková se představí večer proti Kanaďancem Bokové. O obou duelech uslyšíte v živých vstupech přímo z Paříže.
0: Ucpraná D1 u Brna a nehody v Praze. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy čekejte kolony. Kamiony brzdí na 170. kilometru. Osobním na chvilku v levém pruhu zastavíte pouze u Kývalky na kilometru 182. Silnice 52 z Mikulova do Brna je před Pohořelicemi neprůjezdná. Je tam vážná nehoda před nájezdem na dálnici do Brna. Z Mikulova se táhne kolona už od nádrže Nové Mlýny. A v Praze ve Kbelské ulici směrem na Průmyslovou před Novopatskou blokuje jeden pruh nehoda. Kolona kvůli tomu už z dálnice D8 od sjezdu na Zdiby. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
5: Taky odpoledne bude jasno až polojasno, nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů Celsia, na severu a severovýchodě jen kolem 19. Tolik zprávy. Teď už začíná publicistika, moderuje Vladimír Kroc.
1: Proč je podle ministryně financí Aleny Schillerové možné ozdravit veřejné finance i navyšováním státního dluhu? Co znamenají nejnovější vzdušné útoky amerických a iránských sil pro dočasné příměří? A jak funguje nová interaktivní mapa míst, kde se chodci v pražské dopravní síti necítí bezpečně? Vláda chce ozdravit veřejné finance posílením hospodářského růstu. Díky němu se zvýší i příjmy státního rozpočtu a místních samospráv. Na konferenci Národní ekonomické fórum 2026 to dnes řekla ministryně financí Alena Schillerová za ANO. K vyššímu hospodářskému růstu by podle ní mělo přispět omezení šedé ekonomiky nebo podpora inovací. V letošním roce by měl schodek státního rozpočtu být 310 miliard korun. Podle Schillerové rychlejší růst HDP dlouhodobě zvyšuje rozpočtové příjmy na rozdíl od zvýšení daní, které má jednorázový efekt. Na konferenci byla naše hlavní ekonomická analytička Jana Klímová, která je teď ve studiu. Dobrý den.
4: Dobrý den.
1: Za jeden z klíčových kroků pro podporu růstu označila Schillerová omezení šedé ekonomiky. To znamená zejména znovu zavedením EET od nového roku?
4: Je to tak, samozřejmě ministryně velmi spoléhá na EET s tím, že to přispěje k narovnání podnikatelských podmínek. Ona tam ale na Schillerová i citovala studii dokonce jednoho ekonoma s tím, že by to mohlo zvýšit HDP až o jednotky procent, což tedy kromě této jedné studie nikdy nebylo prokázáno. Tam vždycky se mluví tak asi o 10 miliardách plus do rozpočtu, kdy HDP je tedy 9 bilionů, jenom pro nějaké poměry. Dalším opatřením potom je potírání nelegální práce, zrychlení odpisů firem na vědu a výzkum nebo třeba podpora startupů, tedy inovativních firem. K tomu třeba Alena Schillerová řekla, že vláda připravuje nový startupový zákon, který by měl počítat třeba právě s různými daňovými úlevami.
1: Další cestou, jak podpořit růst, mají být investice, a to i za cenu dalšího zadlužování.
4: Je to tak, opět Alena Schillerová na konferenci řekla, že státní rozpočet a jeho stav, tedy jaké jsou schodky, podle ní není prostě žádný cíl, ale rozpočet je prostě nástroj hospodářské politiky. A ona řekla, že tedy je odpůrkyní takových tupých škrtů ve výdajích v rozpočtu, protože ty výdaje prostě klidně můžou růst, protože tím, že budeme těmi výdaji ekonomiku, tak tím vlastně potečou vyšší příjmy, které pokryjí ty výdaje.
1: Zároveň Alena Schillerová slibuje snižování daní. Jaké jsou reakce odborníků?
4: No, právě že i na tu tezí, kterou jsem říkala teď před chvílí, tak i zároveň s tím, že vlastně řada těch opatření bude znamenat snížení vlastně daňových příjmů do rozpočtu, tak se podivují jako nad tím, že by to mohlo takto dobře fungovat a varují před rychlým zadlužováním státu, protože aby vám ty zvýšené výdaje opravdu přinesly velký ekonomický růst, kdy předesílám, že teď máme růst kolem 2,5% a ekonomové říkají, že jsme zhruba na potenciálu toho růstu a bez dalších zásadních reform těžko se jenom výrazně zvýší, tak prostě by ty investice a to zadlužování státu muselo jít opravdu do odvětví, které přinesou výrazné zvýšení skutečně těch daňových příjmů, výrazný růst rozpočtu. Jenomže pouze část toho dluhu, který teď vytváříme, schodky v řádu stovek miliard korun, jde opravdu do čistých investic, které mají vysokou návratnost a mohou tedy potom přinést vyrovnané rozpočty.
1: Ministryně financí oznámila nejvýznamnější reformu penzijního spoření, srovnatelnou podle ní s významem někdejšího zavedení daně z přidané hodnoty. Dříve avizovala její zveřejnění do konce května. Řekla dnes něco bližšího?
4: Tak asi nejkonkrétnější v tomhletom bodě bylo, že výsledkem té reformy třetího pilíře, tedy kdy si lidé na penzi s určitými výhodami od státu sami spoří, takže má být, že průměrný Čech odejde do důchodu s milionem korun navíc oproti tomu, kolik je schopen naspořit na důchod teď, a bez tomu má například větší motivace pro mladé lidi, aby začali spořit, nebo už aby rodiče třeba spořili dětem. Tedy a ta motivace by měla být třeba v tom, že jim bude stačit nižší úložka pro získání státní podpory a ta zároveň by měla být právě třeba pro lidi do věku 29 let vyšší než je teď, aby tedy měli tu motivaci. No a co má být také právě zásadní, že lidé budou schopni odnést třeba ten milion navíc, tak to má být právě výrazné snížení poplatků, které z tohoto spoření inkasují penzijní společnosti. A jak nedávno spočítala studie institutu IDEA, tak ty poplatky, které jsou v České republice, tak mohou třeba 25-leté spoření na důchod snížit až o polovinu. A to výslovně řekla Alena Schillerová, že to se musí změnit, vyrovnat se to na praxi, která je běžná v okolních zemích. No a o té reformě má ministryně financí dnes podle svých slov, které řekla na té konferenci, jednat s premiérem, aby se posunula dál a mohla už jí tedy zveřejnit.
1: Jana Klímová, hlavní analytička, ekonomická analytička Českého rozhlasu. Děkuju, nashledanou.
4: Děkuji také, nashledanou.
1: V Praze se loni stalo 393 nehod s účastí kol a koloběžek, meziročně o 69 víc, což představuje dosavadní rekord. Zemřeli při nich 4 lidé v té souvislosti dnes dopoledne na happeningu iniciativy Nula. Představili novou interaktivní mapu nebezpečných míst v Praze a také nový web k výzvě Nula, zaměřené na nulový počet obětí dopravních nehod v hlavním městě. Zdravím Anu Kociánovou ze společnosti Automat. Dobrý den.
3: Dobrý den.
1: Do interaktivní mapy dopravně nebezpečných míst v Praze mohou lidé zaznamenávat nehody i místa, kde se necítí bezpečně. Do webové aplikace mohou zanést přechody, křižovatky nebo ulice, kterým se vyhýbají nebo kam raději nepouštějí děti. Kolik takových míst momentálně evidujete?
3: Tak interaktivní mapu jsme spustili teprve dnes, ale už během pilotní fáze jsme sbírali podněty prostřednictvím dotazníku a v tuto chvíli je na mapě necelých 50 konkrétních podnětů z Prahy zejména.
1: Mm-hmm. A na jaká rizika nebo na jaké podmínky v těch rizikových místech lidé nejčastěji upozorňují, pokud už tedy jsou nějaké reakce na nově spuštěnou webovou aplikaci?
3: Tak jsou to místa, které svým uspořádáním, ať už třeba navádějí k překračování povolené rychlosti, jsou to místa, kde je třeba špatný rozhled před přechodem, nebo místa, kde je právě krátký čas na přecházení, anebo Je to vlastně i tím, že ten přechod je třeba moc dlouhý. Takže velká část toho jsou přechody, část je také věnována špatné infrastruktuře pro cyklisty. Takže obecně jsou to místa, kde se vlastně střetává víc druhů dopravy a ta infrastruktura úplně nedostačuje, zejména když si představíme lidi, kteří třeba neumí nebo nezvládnou ze zdravotních důvodů přecházet tak rychle, anebo malé děti, které sami třeba nemají takovou předvídavost a jsou i současně hůře vidět, protože jsou prostě malí.
1: Kde můžeme tu mapu najít?
3: Tak mapa je už teď online. Já vám teď řeknu adresu, a nebo se prostě můžete najít mapa iniciativy 0, ale je to jo, je to mapa.iniciativa0.cz.
1: Cílem výzvy je společně vytvořit město, ve kterém se můžeme svobodně pohybovat bez strachu o naše zdraví a životy. Jak toho chcete dosáhnout?
3: Tak těch receptů už je spousta, některá zahraniční města už tyto principy přijala a vlastně hodně se ta bezpečnost pozná právě podle toho, jestli se třeba nebojíte pouštět děti samotné do školy, anebo jestli máte pocit, že musíte všude vozit autem, aby se jim nic nestalo a tím vlastně přispíváte do toho koloběhu té nebezpečné dopravy. Takže je těch principů řada, ať už třeba snížení rychlosti nebo prostě uspořádání té ulice, tak aby bylo všechno dobře vidět, a za nás za spolek Automat, který se především angažuje v cyklistické dopravě, tak je to prostě oddělená infrastruktura.
1: Podle vás je zvyšující se počet nehod daný nedostatečnou reakcí města na růst bezmotorové dopravy. Jak by teda město podle vás mělo reagovat? Jak by podle vašich představ měla vypadat bezpečná infrastruktura, kromě toho, jak jste mluvila o tom, že by měla být oddělená?
3: Tak ono je to trošku nadlouho. Teď asi nebudu vysvětlovat úplně veškeré principy. Ta oddělenost je důležitá, ale pro nás je důležitá hlavně nějaká vize města, za kterou si to vedení města bude stát. Budou teď na podzim komunální volby, takže aby opravdu město řeklo, jak chce, aby doprava ve městě vypadala, jak to uděláme, nemůžeme, vlastně ta iniciativa je jako grassrootové sdružení lidí z dola, takže my nechceme přicházet s konkrétními požadavky, aby v této ulici byla třicítka, ale jde o nějakou vizi a to město by se mělo postarat o to, aby se lidé nebáli do provozu. My potom jako spolek Automat budeme ty jednotlivé podněty, zejména ty cyklistické, vyhodnocovat a přetavovat třeba do nějakých konkrétních požadavků nebo toho, jak by mohlo to místo opravdu vypadat, tak jako jsme to udělali třeba u pražského Edenu, kde došlo ke smrtelné nehodě, kdy nákladák vlastně srazil a přejel cyklistku. Takže potom budou i nějaká jako konkrétní řešení jednotlivých, zejména křižovatek, ale principem je spíš, aby město dalo jasnou vizi, postavilo se za ní a dlouhodobě se snažilo tyto principy prosazovat bez ohledu na to, kdo je zrovna politicky u moci.
1: Vize 0 je základním pilířem strategie oddělení ministerstva dopravy BESIP. Proč se podle vás s myšlenkami vize politici zatím dostatečně nestotožňují?
3: Ono pořád nejen v Praze, ale i na dost místech České republiky přetrvává takové myšlení, že auta mají právo na rychlý průjezd a je potřeba budovat infrastrukturu zejména pro auta. My nejsme samozřejmě proti autům, každý z nás nebo téměř každý auto nějakým způsobem také využívá, ale musí to být vyvážené a teď jsem zapomněla.
1: No, já vám pomůžu ještě krátce, jestli můžete říct si, nechali jste se inspirovat severským projektem Vision Zero, který ukázal, že cíl té nulové úmrtnosti je reálný a dosažitelný. Jenom krátce, v čem hlavně je ta inspirace?
3: Inspirace je hlavně v tom, že bychom měli myslet na zranitelnější účastníky provozu a nejenom v rámci victim blamingu je neustále vinit z toho, že nemají dostatek odrazek nebo že dítě třeba bez rozmyslu vlítne mezi auta na přechodu, ale že je prostě potřeba budovat tu bezpečnou infrastrukturu pro všechny, která odpouští i chyby jednotlivců.
1: Mluvčí spolku Automat Anna Kocianová, děkuju, nashledanou.
3: Díky, nashledanou.
1: Iránské revoluční gardy dnes podnikly dronový a raketový nálet na jednu z amerických vojenských základen v oblasti zřejmě v Kuvajtu. Teherán tvrdí, že šlo o odvetu za středeční americké údary na základnu na jihu Iránu. Podle nejmenovaného činitele ve Washingtonu americké síly sestřelily také 4 bojové drony, které Irán vyslal nad Hormuzský průliv. Tamnější doprava je dál zablokována, zatímco USA a Irán zvažují další postup v jednáních o mírové dohodě. Mluvit o tom budeme s odborníkem na blízkovýchodní agendu Janem Danielem z Pražského ústavu mezinárodních vztahů. Dobrý den.
6: Dobrý den.
1: Středeční americký úder byl už druhý na cíle v Iránu za poslední 3 dny. Podle Washingtonu byl opět veden v sebeobraně. Proč k těm incidentům došlo?
6: Podle mého čtení, tak obě dvě ty strany ukazují, že se nebojí toho případného konfliktu, že se tady nebojí znovu obnovit boje a tím vlastně vytváří tlak na tu druhou stranu, vytváří tlak ústupkům a vytváří tlak k tomu, aby se ta dohoda nějakým způsobem pohnula. Irán ukazuje, co se stane, pokud té dohodě nedojde, že tedy je schopný dále útočit na americké cíle, že je schopný dále útočit na cíle v Hormuzském průlivu, zatímco Spojené státy ukazují, že jsou si toho vědomi a v reakci jsou schopné útočit znovu na iránské cíle. Takže já to osobně v tuto chvíli čtu jako součást toho jednání, kdy obě dvě strany vlastně zvyšují tlak na tu druhou stranu.
1: Představují ty nejnovější přestřelky vážnou eskalaci napětí? Američané tvrdí, že se příměří snaží udržet právě těmi odvetnými údery. Není to protimluv?
6: Protimluv to myslím není, protože jako pokud by skutečně došlo k nějaké jakoby velké eskalaci, tak ty údery budou z obou stran mnohem rozsáhlejší, než jsou teďka. Myslím, že skutečně momentálně jde spíše o nějaké signály a takovou jakoby násilnou součást toho vyjednávání, která jako rozhodně je porušením toho příměří, ale ještě ho jako ještě neohrožuje jeho vlastně další trvání. Nicméně samozřejmě problém je, že pokud by tady tyhle ty jednotlivé údery třeba přesáhly nějakou míru, přesáhly nějakou červenou linii, pokud by došlo k úmrtí amerických vojáků a tak dále, tak to samozřejmě by vedlo k daleko širší eskalaci. A v tomto je to právě nebezpečné, to testování těch hranic toho příměří a zvyšování tedy nátlaku na tu druhou stranu.
1: Donald Trump na středečním zasedání vládního kabinetu fakticky popřel informace obou stran z předchozích dnů, podle nichž by už dohoda s Iránem mohla být na dosah. A podle komentátorů dal Trump najevo, že je připraven vést s Teheránem dlouhá jednání i bez ohledu na podzimní volby do kongresu. Zasekla se především na otázce, za jakých podmínek obnovy dopravu v Hormuzském průlivu?
6: Já si myslím, že vlastně, nebo tak, jak známe vyjednávací styl Donalda Trumpa, tak on vlastně má rád takový ten kreativní chaos, kde jakoby říká spoustu různých věcí, kdy vlastně vytváří nátlak na svého protivníka, kdy vede k nějakému jeho zmatení, kdy odmítá vyložit své karty na stůl a odmítá vlastně zveřejnit tu svou strategii, pokud tady nějakou strategii zrovna má. Takže osobně to šlo tady v tomhletom, protože tady tímhletím prismatem, protože zároveň předtím jsme slyšeli, jak jste ji zmínili v té otázce, vlastně z obou těch stran naopak poměrně pozitivní vyjádření o tom, že k té dohodě nějakým způsobem směřujeme. Myslím si, že těch problémů je stále několik. Není to jenom o Hormuzském průlivu, samozřejmě je to i o specifické podobě toho, co tady bude dále s iránským jaderným programem, co bude s Hormuzským průlivem a v jaké podobě se právě třeba to příměří nebo v jaké podobě se ta dohoda má týkat nejenom Iránu jako takového, ale třeba i právě Libanonu.
1: Pokud Trump odmítá, že by kontrolu nad Hormuzem měla mít jedna země a Irán si zevně činí podobné nároky, můžou tady dospět k nějaké dohodě?
6: Já si dovedu představit v diplomaci spoustu různých kreativních řešení. Jedna z věcí, která se objevovala v těch jednáních, bylo, že tam nebude jakoby poplatek, který by směřoval Iránu za průjezd těch lodí, ale že tam bude určitě nějaký poplatek, který si bude dělit Irán a Oman a který bude vlastně reagovat na třeba environmentální náklady spojené s udržováním toho průlivu a tak dále. Takže tam je jakoby velké množství různé kreativity. Druhou otázkou je, že Irán de facto má nad tím hormuzským průlivem kontrolu a bude jí mít i nadále, pokud tedy Spojené státy nějakým způsobem nezničí všechny prostředky, kterými by mohl právě tu dopravu v Hormuzu zablokovat. A to se ukazuje, že je vlastně nereálné. Takže i pokud dojde k nějaké dohodě, tak jako de facto Irán vlastně bude mít kontrolu nad Hormuzem i nadále.
1: Izrael mezitím dál rozšiřuje svou operaci na jihu Libanonu. Dnes armáda oznámila další útoky na infrastrukturu pro iránského hnutí Hezbollah a ve středu vydala pokyn k zatím nejrozsáhlejší evakuaci severně od izraelsko-libanonské hranice. Kam tedy spěje tato operace? Pokračuje se s jednoznačným souhlasem Trumpovy administrativy?
6: My vlastně víme, že Izrael prozatím útočí primárně na cíle v jižním Libanonu, primárně na cíle ve východním Libanonu a prozatím se vyhýbá útokům na Bejrut, což má právě být ta právě červená linie, kterou Američané dali Izraelcům a v tomto ohledu je to asi pravda. Zároveň jakoby tou izraelskou současnou eskalaci v jižním Libanonu, která se netýká tedy jen útoků na cíle Hezbollahu, ale týká se mnohem širších útoků i na civilní infrastrukturu jako takovou, tak tu je vlastně možné číst i prizmatem právě toho jednání o dohodě s Iránem, kde se vlastně Izrael snaží ještě změnit tu situaci na místě předtím, než třeba bude nějaké dohody dosaženo.
1: Dodává analytik Ústavu mezinárodních vztahů Jan Daniel. Děkuji za rozhovor a přeji hezký den. Naschledanou.
6: Díky za pozvání. Naschledanou.
1: Tak to byla dnešní polední publicistika. Tu další uslyšíte na Českém rozhlase Plus po 18. hodině. Teď už se blížíme dalším aktuálním zprávám. Příjemný poslech přeje Vladimír Kroc.
7: Český rozhlas Plus. Zprávy. Ministerstvo životního prostředí odpoledne zveřejní kompletní podmínky nové zelené úsporám. V dotačním programu bude možné čerpat na renovace domů bezúročný úvěr. Přímou dotaci získají oproti dřívějšku už jen nízkopříjmové domácnosti v programu Nová zelená úsporám Light. Ministr životního prostředí Igor Červený z motoristů už dřív řekl, že půjde třeba o lidi, kteří splňují podmínky superdávky. Pražští zastupitelé projednávají nový metropolitní plán. Dokument určuje pravidla pro výstavbu a rozvoj města na dalších 20 let. Lidé a zástupci městských částí k němu v minulých měsících poslali přes 78 tisíc připomínek a poslední verzi dokumentu už dnes zastupitelé ale měnit nemůžou. Ukrajinský parlament jasnou většinou hlasů ratifikoval dohodu s Evropskou unií o půjčce 90 miliard eur. Peníze jsou rozdělené na roky 2026 a 2027. První platbu 27 slíbila poskytnout nejpozději na začátku června. A se v přepočtu více než 2 bilionů korun půjdou 2/3 na obranu před ruskou invazí a zbývající třetinu Ukrajině využije v rozpočtu k reformám a modernizaci. Členské státy Evropské unie půjčku finálně schválily v dubnu. Počet dětí s individuálním vzděláváním v Česku roste. V tomto školním roce je k takzvanému domácímu vzdělávání podle ministerstva školství zapsaných přes 7,5 tisíce žáků. To je nejvíc od zavedení této možnosti. Rodiny k tomu vedou různé důvody, včetně třeba psychických obtíží dětí nebo snaha přizpůsobit výuku jejich potřebám. Domácí vzdělávání neznamená jen učení doma, část dětí dochází do komunitních skupin nebo alternativních škol. Při požáru internátu v oblasti Nakuru v africké Keni zemřelo nejméně 15 studentek. Několik dalších bylo zraněných, informuje o tom tamní rozhlasová stanice Capital FM s odkazem na policii. Požár podle ní vypukl dnes nad ránem, když studentky spaly. Oheň se rychle šířil budovou a způsobil paniku ve školním areálu. Příčinu neštěstí úřady začaly vyšetřovat. Nejoblíbenějším dívčím jménem loni byla Viktorie. Vyplývá to z dat Českého statistického úřadu. Viktorii rodiče vybrali pro skoro 1200 narozených dívek. Jako druhá skončila Eliška, která se na prvním místě žebříčku držela 13 let. Třetí zůstává Sofie. Mezi chlapeckými jmény i dál vede Jakub. Rodiče tak loni pojmenovali 1320 narozených chlapců. Za ním následuje Matyáš a Jan. A o víkendu se v Česku objeví přeháňky a bouřky. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu. A v sobotu meteorologové očekávají od severozápadu zataženo a místy i déšť a bouřky. V neděli by se pak přeháňky měly objevit na celém území republiky. Víkendové denní teploty vystoupají na 23 až 28 stupňů. Na dálnici D5 kolony na příjezd do Prahy směrem z Plzně a pomalu se jede od Rudné z 6. kilometru až na Pražský okruh ke sjezdu na Ořech, zdržení celkově asi 20 minut. Také na dálnici D8 na příjezdu do Prahy s Ústí nad Labem kolony jsou od sjezdu na Zdiby z 0. kilometru až do Prahy k nehodě Bekbelské, zdržení asi 20 minut. Na dálnici D1 pomalý provoz na příjezdu do Brna směrem z Prahy a kolony jsou od Ostrovačic z kilometru 178 až do omezení v Brně a popojíždí se na kilometr 196 asi 20 minut. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Odpoledne bude jasné až polojasné, nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů, na severu a severovýchodě naměří kolem 20 stupňů Celsia. Tolik zprávy, teď už je na řadě dnešní vydání názorů a argumentů.
8: Vývoj ve válce v Perském zálivu, demokracie a občanská společnost či ruské vyhrožování Arménii. Nejenom tato témata rozebrou v následující půlhodince názorů a argumentů naši komentátoři. Příjemný a ničím nerušený poslech přeje Petr Švárc.
2: Názory a argumenty.
8: Přestože před několika dny tvrdil americký prezident Donald Trump, že dohoda s Teheránem je už téměř hotová a řeší se jen detaily a finální aspekty, mezi Spojenými státy a Íránem opět hovořily zbraně. Washington oznámil, že uskutečnil nové údery v oblasti Hormuzského průlivu. Írán podle svých představitelů odpověděl útokem na americkou základnu v oblasti. A o vývoji války v Perském zálivu teď budu mluvit s komentátorem Českého rozhlasu Janem Fingerlandem. Dobrý den.
9: Dobrý den.
8: Jak to tedy nyní vypadá s možností dohody?
9: No rozhodně obě strany o ní nějak mluví, i když vidíme, že tak trochu kolísají, protože například prezident Trump v neděli zněl velmi optimisticky, ve středu naopak mluvil o tom, že není optimistický a že není spokojen s tím dosavadním vývojem. Teď nevíme, jestli se něco děje během těch jednání, anebo jestli reaguje na nějaký vnější tlak, protože se ukázalo, že i když je na něj z jedné strany požadavek, aby tu válku co nejrychleji ukončil z ekonomických důvodů i z jiných, tak je tady i určitý protitlak. Třeba američtí senátoři někteří začali vyjadřovat obavy, že pokud ta dohoda byla špatná, tak vlastně ta válka je de facto prohraná, což tak skutečně může vypadat. Na té íránské straně taky je určitá nejasnost, protože Írán se tváří, jakože tu dohodu za stolik nepotřebuje. To je samozřejmě pochopitelná vyjednávací taktika, ale nejsme si úplně jistí, co přesně to íránské vedení bude chtít a kdo v tom íránském vedení, protože pro Írán ta situace je relativně pohodlná. V podstatě téměř žádný z těch ústupků, které se po Íránu chtějí a mnohé z nich třeba ani nebude muset nakonec učinit, ten režim nijak neohrožují, naopak mu mohou prospět, protože součástí té dohody pravděpodobně bude nějaké odbourání sankcí, návrat zadržovaných peněz a podobně. To je to, co ten režim momentálně potřebuje nejvíce. A řada těch dalších ústupků, které možná ani nebudou muset být učiněny, to znamená ohledně toho jaderného programu, vzdání se tedy obohaceného uranu nebo ohledně vývoje balistických střel, případně třeba i ukončení podpory některých těch regionálních spojenců, zejména Hizbalahu, tak to jsou všechno věci, které ten režim rád použije, ale není to pro ně existenční záležitost. Takže zatím nevíme, v podstatě čekáme, jak se ta situace vyvine a možná nevíme ještě jednu věc, jestli zejména na té íránské straně část elity nepředpokládá, že obnovení války by mohlo být pro Irán výhodné. To znamená, že Irán tu válku jakoby vojensky vzato nemůže prohrát a že po tom dalším kole by to pro Irán vlastně bylo ještě výhodnější. To je něco, co nevíme. Zatím to vypadá, že celá ta věc směřuje k nějakému tomu memorandu o dorozumění, které by vyústilo v příměří a poté i mír.
10: Vypadá to, že by se Irán mohl vzdát kontroly plavby v Hormuzském průlivu?
9: Já to chápu tak, že je to maximalistický požadavek, který může potom velmi snadno a vlastně lacino Irán stáhnout z toho jednání, ale vůbec nevylučuju, že někdo v tom iránském vedení to bere jako něco, co se může stát, protože jak se kdo si vyjádřil, vlastně Západ i Irán vlastně jsou součástí nějakého úplně jiného příběhu. Vypráví si o sobě a o své účasti v té válce trochu jiný příběh.
10: To bylo kolega Jan Fingerland. Honzo, děkuji.
9: Také děkuji, nashledanou.
10: Pojďme na domácí politickou scénu. Prezident, ústavní soud ani ústava demokracii nezaručí, varuje komentátorka deníku Kateřina Perknerová.
11: Čím častěji se ve vzduchu vznáší sousloví kompetenční žaloba, tím víc se rozebírají jednotlivé články ústavy České republiky z roku 1993. Nejen právníci pitvají ošemetné odstavce, v nich se říká, že prezident jmenuje předsedu vlády a na jeho návrh ostatní členy vlády a zastupuje stát navenek. Musí se tedy ministrem stát každý, jehož jméno premiér na Pražský hrad přinese? A má hlava státu mířit do ciziny pouze na návštěvy, při nich se kladou věnce a vypouštějí stokrát vyřčené fráze, které prakticky nic neznamenají? Bývalý ústavní soudce Jan Filip k tomu poznamenal, že v ústavě je málo napsáno, ale hodně řečeno. Není žádoucí v ní explicitně sdělovat, že hlava státu má jezdit na summity NATO nebo odmítnout ministerského nominanta, který rád zvedá pravici a o některých lidech mluví jako o parazitech, které je třeba deratizovat. Klíčovou pasáží ústavy je totiž její preambule, v níž se mimo jiné píše, že my, občané České republiky, jsme odhodláni budovat, chránit a rozvíjet ji, cituji, v duchu nedotknutelných hodnot lidské důstojnosti a svobody, jako vlast rovnoprávných svobodných občanů, kteří jsou si vědomi svých povinností vůči druhým a zodpovědnosti vůči celku, jako svobodný a demokratický stát, založený na úctě k lidským právům a na zásadách občanské společnosti. Pokud nejvyšší reprezentant státu shledá, že navržený kandidát tyto zásady porušoval a mohl by tak činit i nadále, je jeho ústavním právem svůj podpis pod dekret nepřipojit. Jakkoliv podle čerstvého průzkumu agentury Stemmark až 83% lidí deklaruje, že zná alespoň některé z prezidentských pravomocí a 12% dokonce všechny, nic to nevypovídá o tom, co si pod nimi představují. Ku příkladu profesor práva Jan Kysela by přivítal verdikt konstitučního soudu v otázce onoho zastupování státu navenek. Zdá se zřejmé, že hlava státu jako součást exekutivní moci je spolutvůrcem zahraniční politiky země, avšak stejně tak je nepochybné, že je to vláda, kdo vytváří její koncepci a nese za ní odpovědnost vůči sněmovně. Není tedy představitelné, aby hlava státu odjela na zasedání jakéhokoliv mezinárodního orgánu a tam razila teze, které by byly v rozporu s vládní linií. I proto je vzdor šéfdiplomata Petra Macinky v kauze Ankara dětinský a výrazem čisté pomsty, nikoli logiky a porozumění duchu ústavy. Podstatné ovšem je, jak připomněl Jan Kysela v debatě časopisu Přítomnost, něco jiného. Ústava a její strážci představovaní 15 muži a ženami v taláru zmohou málo, pokud občané nebudou chtít demokracii bránit. Aktivně, skoro se sluší říct uvědoměle, s citem pro to, co je ještě přípustné a co nikoliv. Když jim to bude jedno, nepochybně se najdou politici, kteří k obrazu svému překroutí i odstavec 2 článku 9. Změna podstatných náležitostí demokratického právního státu je nepřípustná. Ze základního ústavního kamene se může stát pouhá věta oznamovací a zní tázací, protože kdo vlastně ví, co jsou to ty podstatné náležitosti. Česká ústava je dobře napsaná, systém vah a protivah, včetně dvoukomorového parlamentu, je robustní. Avšak zmíněné sociologické šetření ukázalo, že lidé vnímají Hrad jako méně důležitý než dříve, zatímco role vlády posiluje. Může to být nicotný posun, ale ostražitost je na místě.
8: Říká komentátorka deníku Kateřina Perknerová. Ministr zahraničí Petr Macinka zkritizoval setkání prezidenta republiky Petra Pavla s bavorským premiérem Markusem Södrem. Místo míru pěstuje Macinka rozeštvávající zahraniční politiku, tvrdí publicista Martin Fendrich. Tady jsou jeho argumenty.
12: Brno má za sebou svůj multižánrový festival, jehož cílem je vytvářet prostor pro otevřený dialog a setkávání. Meeting Brno 2026. Vášně vyvolal fakt, že se tam konalo setkání sudetoněmeckého krajanského sdružení. Na tuto akci přijel i bavorský premiér Markus Söder. Ten poté v neděli jednal na Pražském hradě s českým prezidentem Petrem Pavlem. To se nelíbilo Petru Macinkovi. Setkání obou státníků trvalo půl hodiny. Söder po něm na síti X napsal, že Bavorsko a Česko v posledních letech otevřeli novou kapitolu spolupráce. Budeme v ní i nadále pokračovat a prohlubovat, ji sdělil. Připomněl, že Česko i Bavorsko, jež bylo před revolucí součástí západního Německa, leželi na okrajích dvou bloků a v srdci Evropy dnes tvoří nové dějiny. Söder popsal přijetí na Hradě jako završení sjezdu sudetských Němců v Brně, který podle něj vyslal důležitý signál pro svobodu a mír v Evropě. Zdůraznil, že žijeme ve světě, který se neustále mění a je sužován stále novými mezinárodními krizemi a válkami. Proto potřebujeme v Evropě jednotu. Dodám, že prezident Pavel festivalu Meeting Brno oficiálně udělil záštitu. Tento akt smíření podpořil už po třetí. Naopak, celá vládní koalice ANO, SPD a motoristů před akcí vyzvala její organizátory, zejména spolek Meeting Brno a vedení sudetoněmeckého krajanského sdružení,

0: protože podle něj není tak vysoko jako Petr Pavel. To je směšné. Babišova vládní koalice se často ohání ekonomikou, tak jen připomenu, že Bavorsko se svým HDP kolem 820 miliard eur představuje silnější ekonomiku než 20 ze 27 členských států Evropské unie, včetně nás. A žije tam o 2,5 milionu více obyvatel než u nás. Nejde o nevýznamnou spolkovou zem. Ne, Södr není nízká váhová kategorie a je dobře, že na tyto hlouposti Petr Pavel nehraje. Český ministr zahraničí se podílel na odporu ke sjezdu sudetských Němců v Brně. Nepochopil jeho smysl. Šlo o akt smíření, o budování společného míru. A mír je přeci tématem Babišovy vládní koalice. To oni stále vzývají mír na Ukrajině. A najednou je chyba setkání české hlavy státu se Södrem? Sledujeme absurdní, zcela účelový obrat. Premiér Babiš k akci v Brně řekl, že to opravdu není dobrý nápad. Spojil se s ex-prezidentem Zemanem, který proti sudetským Němcům v Brně ostře vystoupil a brněnské voliče vyzval. Na podzim jsou komunální volby. Máte právo nevolit ty členy zastupitelstva města Brna, kteří souhlasili s konáním sudetoněmeckého sněmu. Rozeštvává. Babiš s Macinkou a Tomiem Okamurou se připojili nejen k Zemanovi, ale i k ex-prezidentovi Klausovi a komunistické europoslankyni Kateřině Konečné. I oni rozeštvávali, co se do nich vešlo. To je opravdu strašná zahraniční politika. Rozeštvávající a nesmiřitelná.
1: Slyšeli jste komentář publicisty Martina Fendricha.
2: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Výbor pro obranu poslanecké sněmovny včera jednomyslně podpořil nominaci generála Miroslava Hlaváče do čela armády. Náčelníkem generálního štábu by se Hlaváč měl stát od července. U mikrofonu je komentátor Českého rozhlasu Ondřej Komrát.
3: Minulý týden při rozhodování vlády o kandidátovi na post náčelníka generálního štábu úplná shoda nepanovala, protože pro generálporučíka Miroslava Hlaváče, s jehož jménem evidentně přišel premiér Babiš, paradoxně nezvedl ruku ministr obrany Zuna, zástupce SPD, který už předtím konzultoval jiné případné nástupce končícího armádního generála Řehky s prezidentem Pavlem. Ten totiž podle ústavy nejvyššího vojenského velitele do funkce jmenuje. Zuna byl pro něho překvapivým tahem zaskočený a mohl si celkem právě myslet, že šlo o demonstraci premiérovy váhy, ale nezbylo mu než výsledek akceptovat. Dost na tom, že mu kritický Babiš mluví do chystané nové armádní koncepce. Nicméně tuto středu Zuna korektně Hlaváče představil sněmovnímu výboru pro obranu, který tentokrát hlasoval pro příštího náčelníka 100%. A k dosavadnímu Řehkovu nejbližšímu podřízenému se vyjadřovali pozitivně i opoziční poslanci, včetně ex-ministryně obrany Černochové, jejíž vztahy s Řehkou zejména v posledním roce předchozí vlády slyšitelně skřípaly. Nic dramatického se tedy neděje. Hlaváč se úřadu, který ostatně dobře zná, má ujmout posledního června a začít pracovat na svých plánech, které ovšem souvisí s požadavky velení NATO, hlavně na dobudování tak řečené těžké brigády, čili 7. mechanizované, která by měla být nově vyzbrojena moderními tanky, pásovými pěchotními vozidly, dělostřeleckými systémy a tak dále. K technice jsou ale samozřejmě třeba i lidé a armáda potřebuje zvýšit počty vojáků, což je mimochodem také předmětem neschod ministra s premiérem, který si představuje ambicioznější plány, než zatím Zuna prezentoval. Někoho možná překvapuje, že se Andrej Babiš angažuje ve výhledech rezortu obrany, ale možná chce mimo jiné předvést směrem k centrále NATO, že jeho vláda sice letos asi přece jen nevydá na obranu ona stále dokola přemílaná 2% HDP, nicméně on sám se o budoucnost armády velmi intenzivně zajímá a nebere napjatou

0: geopolitickou situaci na lehkou váhu, jako dřív, kdy se stále zaklínal slovem mír. Ostatně přichází co chvíli s kreativními nápady, jak finanční požadavek aliance naplnit. Začleněním karlovarského letiště pod armádu, prodejem pardubického výrobce výbušnin explozie v časech více válek na planetě dost atraktivního. A vymyslel post vládního zmocněnce pro plnění závazků vůči NATO, jim se přednedávnem stal zkušený diplomat Jakub Landovský. Nový armádní velitel by tedy mohl získat pocit, že má v Babišovi cosi jako spojence.
1: Uzavřel kolega Ondřej Konrád. Rusko vyhrožuje Arménii. Pokud Jerevan bude pokračovat ve zbližování s Evropskou unií, hrozí Moskva úplným zastavením dodávek, především zemního plynu a ropy. Vyplývá to podle listu Komersant z dopisu ruského ministra energetiky Sergeje Civiljova arménskému ministerstvu infrastruktury. Více komentátor Českého rozhlasu Libor Dvořák.
2: Jestliže Jerevan bude dál trvat na zbližování s evropskými strukturami, Rusko by mohlo pozastavit či na dobro zrušit dohodu, která Arménii od roku 2013 zaručuje bezcelní dovoz ruského zemního plynu, ropy či například surových diamantů. Takto nedvojsmyslně formuluje ministr Civiljov ruskou pohrůžku. Podle něj Moskva setrvání u příslušné smlouvy považuje za nemožné, protože Jerevan činí stále další a další konkrétní kroky na cestě prohlubování vzájemné arménsko-evropské spolupráce. To ale není všechno. Týžden se ozval i místopředseda ruské státní dumy Petr Tolstoj, který upozornil, že Rusko by mohlo mnoha Arménům zrušit trvalý pobyt na svém území bez příslušné registrace a zároveň i zjednodušení proces jejich zaměstnávání. Pro mnohé arménské rodiny žijící doma v zemi pod Araratem by to byla pohroma, protože jejich živitelé často dlouhá léta pracují právě v Rusku, posílají peníze domů a pomáhají tak nejen svým nejbližším, ale i arménské ekonomice. Už na samém začátku května byl v Rusku také značně omezen dovoz arménského ovoce a zeleniny a také vína a lihovin. 9. května v rámci oslav dne vítězství pak sám Vladimír Putin prohlásil, že Jerevan se musí rozhodnout, zda chce směřovat do Evropské unie anebo dál zůstat v postsovětském Eurazijském ekonomickém svazu. Korunu obavám Moskvy z případného rozchodu s Jerevanem nasadil americký ministr zahraničí Marco Rubio. Ten se 26. května v Arménii zastavil na krátké návštěvě a přímo na jerevanském letišti Zvartnoc se svým zdejším partnerem Mirzojanem podepsal celý balík dokumentů také o dalším zbližování USA a Arménie. Toto vše se odehrává těsně před arménskými parlamentními volbami. Ty proběhnou už 7. června a zřejmě definitivně rozhodnou o tom, zda se Arménie pod vedením současného premiéra Nikola Pašiniana opravdu na dobro vydá směrem na západ, či zda nějakou váhu stále ještě mají síly, které si život země bez jisté ruské patronace nedokáží představit. Stále tu totiž ještě žijí lidé, kteří pod vlivem staleté historie poukazují na ochranu ze strany velkého ruského souseda před vlivem Turecka, které se v tomto regionu v posledních letech definitivně stalo regionální velmocí. Vzpomínky na krutou tureckou genocídu z roku 1915 a naopak vědomí staleté křesťanské sounáležitosti jsou zkrátka u části Arménů stále ještě živé.
1: O ruské výhrušce Arménii hovořil Libor Dvořák. Hlava katolické církve papež Lev XIV. Vydal svou první encykliku, tedy okružní list obsahující poučení papeže o církevních zásadách v závažných otázkách víry a mravů. Věnuje se v ní umělé inteligenci a varuje před dezinformacemi. Slovo má dramaturg náboženského vysílání České televize Martin Horálek.
3: Když byl 8. května 2025 zvolen Robert Francis Prévost papežem, mnohé překvapil už výběrem svého jména. Přízvisko Lev si nikdo nezvolil přes 100 let. Lev 14. tak naznačil, že chce navázat na papeže Lva 13. Ten vládl na konci 19. století. Rychlý nástup nových výrobních technologií měl tehdy za následek řadu sociálních otřesů. Reakcí katolické církve byla encyklika Rerum Novarum. Ta se stala základním dokumentem sociálního učení na mnoho dalších let. Přesně po 135 letech od vydání Rerum Novarum zveřejnil papež Lev XIV. Svou první encykliku s názvem Magnifica Humanitas. Znovu přitom zdůraznil souvislost se svým jmenovcem a s výzvami, kterým církev čelí v období přelomových technologických změn. Cituji, dnes čelíme transformaci podobného rozsahu s možná ještě většími důsledky. Umělá inteligence již zasahuje do mnoha oblastí našeho života a ovlivňuje rozhodnutí, která dávají tvar lidskému soužití. Dramaticky se mění také způsob vedení války, stejně jako někdejší papež Lev cítím, že mi byl svěřen úkol nahlížet na další obrovskou transformaci očima víry, s jasností rozumu, s otevřeností k tajemství. Shrnul papež své motivace. Lev 14. má sice matematické vzdělání a podle svědectví jeho spolupracovníků ví o algoritmech AI mnohem více, než je mezi klérem běžné. Jeho encyklika nicméně nepřináší žádná konkrétní technologická doporučení. Opět cituji, nesnažíme se nahradit ty, kdo mají odborné znalosti. Přinášíme však moudrost ohledně toho, co je lidské, kterou naše současná doba zoufale potřebuje, uvedl papež. Současně zdůraznil, že sepsání textu předcházel bezpočet konzultací s vědci a inženýry, ale také třeba s politiky nebo s rodiči a učiteli. Škála oborů a sociálních skupin, které rychlý nástup AI zásadně ovlivní, je prakticky nekonečná. Ostatně i to je důvod, proč nová encyklika vznikla. Monopol velkých technologických společností, manipulace s informacemi, sledování lidí a ztráta soukromí, automatizace práce bez ochrany zaměstnanců nebo používání AI ve válečných konfliktech, zejména pak využívání autonomních zbraní. To jsou podle papeže hlavní rizika doby digitální nerovnosti. Volá po důsledné právní a etické regulaci systému, stejně jako po nutnosti neustálého vzdělávání uživatelů. V té souvislosti také výslovně zmiňuje nezastupitelnou úlohu kritické žurnalistiky, která může být důležitým kontrolním mechanismem. Nezapomněl ani na ekologický rozměr nástupu AI. Kromě toho, že sama spotřebovává velké množství vody a energie, těží i z novodobého otroctví lidí, kteří v nelidských podmínkách získávají nerostné suroviny nutné k výrobě technologických zařízení. Na detailní hodnocení celé encykliky je brzy. Rozhodně je nepřehlédnutelným signálem, že katolická církev chce být součástí debaty o směřování lidstva v období digitální revoluce. Co bude prosazovat a čí zájmy hájit, trefně vystihuje poslední citát ze zmíněné encykliky. Pro algoritmus je chyba vadou. Pro člověka může být chyba začátkem proměny.
1: Komentáře Martina Horálka končí čtvrteční názory a argumenty. Za všechny kolegy, kteří pořad připravili, přeje příjemný poslech dalšího programu Českého rozhlasu Plus Petr Švárc.
4: 13 hodin.
5: Český rozhlas Plus.
4: zprávy.
5: Ministerstvo životního prostředí odpoledne oznámí kompletní podmínky programu Nová zelená úsporám. Česko zatčením novinářky při ekologických protestech porušilo Evropskou úmluvu o lidských právech, konstatoval Evropský soud. A zemřel Jan Hraběta, herce divadla Járy Cimrmana, bylo 86 let. Zprávy a Martin Matějka. Dotačním programu Nová zelená úsporám bude možné čerpat na renovace domů bezúročný úvěr. Další a kompletní změny v tomto dotačním programu oznámí Ministerstvo životního prostředí odpoledne. Přímou dotaci získají oproti minulosti už jen nízkopříjmové domácnosti v programu Nová zelená úsporám Light. Ministr životního prostředí Igor Červený z motoristů už dřív řekl, že půjde třeba o lidi, kteří splňují podmínky superdávky.
6: Ještě navíc jsme je schopni podpořit, a to konkrétně až 250 tisíc korun na zateplení domu a až 150 tisíc na výměnu energetického zdroje v tom daném domě. A pokud by docházelo k nějaké komplexnější renovaci, tak ze strany státu mohou obdržet až 400 tisíc korun.
5: Z programu Nová zelená úspora můj stát podpořil na 600 tisíc domácností, z toho dvě třetiny od roku 2021. Evropský soud pro lidská práva se zastal novinářky deníku Alarm Saši Uhlové ve spolu s českým státem. Případ se týká ekologických protestů v Uhelném dole, které v roce 2020 Uhlová sledovala jako reportérka. Policie ji na místě zatkla, tím ji podle soudu znemožnila novinářskou práci a porušila článek 10 Evropské úmluvy o lidských právech, který se týká svobody vyjadřování.
7: Vnitrostátní soudy podle aktuálního verdiktu neposkytly dostatečné odůvodnění ospravedlňující zadržení novinářky, která měla při akci viditelný novinářský odznak. Její zadržení trvalo pouze asi 2 hodiny, ale podle Evropského soudu tak úřady Úlové zabránily v plnění novinářských povinností a znemožnili informovat o chování policie vůči demonstrantům a tím porušili Evropskou úmluvu o lidských právech. Česko nyní musí uhradit náklady na soudní řízení a případ může sloužit jako precedent do budoucna. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Český rozhlas.
5: Ve věku 680 let zemřel herec Jan Hraběta. Dlouholetý člen divadla Járy Cimrmana stvárnil od 70. let řadu známých rolí, včetně krále v pohádce Dlouhý, široký a krátkozrátký. Před divadlem Járy Cimrmana se původně živil jako zvukař a osvětlovač. Vzpomínal pro Český rozhlas herec a spoluzakladatel divadla Zdeněk Svěrák.
8: Do našeho divadla se dostal, když jsme hráli v Redutě. A tam jsme zjistili, že má talent i herecký. A právě takový, jaký naše divadlo potřebovalo. Byl pořád přirozený, jakoby nehrál. Byl to prostě Hraběta.
5: Sám v divadle vystoupil naposledy v neděli. Soubor dnešní večerní představení hry Akt odehraje. V něm Hraběta stvárnil ikonickou seminářovou roli doktora inženýra a ve hře hrál postavu Bedřicha Síry. Na dálnici D5 kolony na příjezd do Prahy směrem z Plzně. Kolona před Prahou začíná za Loděnicí na 7. kilometru a asi 25 minut se popojíždí na Pražský okruh ke sjezdu na Ořech. Silný provoz je i na dálnici D8 na příjezdu do Prahy z Ústí nad Labem. Kolona je ze 3. kilometru ke sjezdu do Kbelské. Na vině je dřívější nehoda, kterou už odklidili. Na dálnici D1 pomalý provoz na příjezdu do Brna směrem z Prahy a kolony jsou od Ostrovačice z kilometru 178 až do omezení v Brně. Popojíždí se na kilometr 196 asi 20 minut osobním autem. Kamiony se zdrží výrazně déle. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Odpoledne jasné až polojasné, nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů, na horách měří kolem 15 stupňů. Tolik zprávy, teď je na řadě pořad Jak to vidí, který přebíráme od naší sesterské stanice Českého rozhlasu Dvojka.
9: Obrací se kremlské elity proti vůdci, proč se stupňují právě teď útoky Ruska proti Ukrajině. Je ruská armáda vyčerpaná? V čem se podobá čínská a ruská propaganda? Jak úspěšné jsou jejich hybridní útoky vůči zemím Unie? To jsou všechno témata, kterým bychom se rádi věnovali. Hostem pořadu Jak to vidí je dnes Karel Svoboda z katedry ruských a východoevropských studií Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Dobrý den.
10: Dobrý den.
9: Příjemný poslech vám přeje Vladimír Kroc.
4: Jak to vidí?
9: Temně téměř 50 zemí na půdě OSN v úterý odsoudilo výzvy Ruska, aby zahraniční diplomaté opustili Kyjev. Ve společném prohlášení to označují za výhrušky namířené proti ambasádám na Ukrajině. Co tím Kreml asi sledoval?
4: Tak Kreml tím sleduje přesně to, co je řečeno v tom prohlášení. Prostě výhrušky, je tam snaha jakoby zatlačit na Kyjev, vyděsit ho, vyděsit vlastně Volodymyra Zelenského, aby nějakým způsobem přistoupil na mírová jednání, to je jedna rovina. Druhá rovina, ono teda na mírová jednání na ruské podmínky, protože samozřejmě Ukrajina říká, jako pojďme jednat, ale Rusové říkají, splňte naše podmínky a pak se bude jednat o tom dalším, takže tohle to je jedna rovina. Druhá rovina je ta, že prostě Rusku se v současné době na té frontě příliš nedaří a může to být určitým způsobem snaha nějak zlomit tu situaci, protože prostě ta ruská armáda nepostupuje. To je vidět na mapách, dokonce v některých oblastech naopak postupují Ukrajinci a Rusové se můžou snažit tohleto nějakým způsobem zlomit, protože ten malér pro ně je to, že oni sice jakoby můžou verbovat vojáky a i to je pro ně problém v tuhle chvíli, ale ti vojáci, kteří tam přijdou, tak jsou často velmi nevalné kvality. To za prvé a za druhé v té dronové válce vlastně to, když pošlete prostě 100 vojáků navíc, tak prakticky nerozhoduje, protože ty drony je zničí ještě předtím, než se dostanou vůbec do nějakého kontaktu.
9: Evropská unie a několik dalších evropských států si téhož dne povolali vedoucí ruských diplomatických misí kvůli právě těm pohruškám novými údery na Kyjev. Z toho se asi ruská diplomacie moc nedělá.
4: Ne, tak ono, diplomacie je taková platba za ostudu, nebo ta celá ta profese je slušně placená za to, že snášíte tu ostudu své země, takže ruští diplomaté si z tohohle toho vůbec nedělají žádnou těžkou hlavu. Ono stačí si vzpomenout na dneska už bývalého velvyslance Zmijevského, který byl takový velmi teflonový. On když teda mu bylo vyjádřeno, jak si nevole vůči ruskému útoku proti Ukrajině v únoru 22, tak on si tam přinesl fotky nějakých ukrajinských zločinů a já nevím čeho všeho. Oni tohle to prostě jedou a všechno odpalují tímhletím stylem, čili oni si ani z tohohle nebudou dělat žádnou těžkou hlavu.
9: Nutno říct, že Moskva jenom nevyhrožuje, ale stupňuje svoje útoky proti Ukrajině. Proč právě teď?
4: Protože ta situace na frontě je takhle zaseklá, to je z mého pohledu ten hlavní motiv. Ona se nehýbe a ono, vy jste to zmiňoval už na začátku, vlastně je cítit kritika i Vladimira Putina. To je trošku rozdíl oproti těm předchozím obdobím, kdy vlastně i ti vojenkorové nebo Z-blogeři, jak kdo chce, ono, to jsou jako dvě rozdílné skupiny, ale prolínají se, tak začali kritizovat vlastně Vladimira Putina. Ozývá se kritika toho, že vlastně Rusko je příliš měkké v postupu vůči Ukrajině. Ono v Rusku jede neustále takový ten mýtus, že vlastně Rusové mají tak velké ztráty, protože oni se tolik starají o civilní obyvatelstvo a střílí vlastně jenom po vojenských objektech, kdežto Ukrajinci bombardují ty civilní objekty a vlastně neohlížejí se na nic, takže je tam tato kritika a patrnější v tom, že by Vladimir Putin měl být razantnější, že by měl vlastně bezohledně teda bombardovat Ukrajinu hlava nehlava.
9: Což se ale fakticky děje.
4: Ono se to děje, že jo, ale ta propaganda prostě říká něco jiného. Ta propaganda opravdu říká lidem, ne, my střílíme jenom po vojenských objektech a to všechno ostatní dělá zlá Ukrajina. Takže oni jsou tímhletím krmení a v tuhletu chvíli se zdá, že Vladimir Putin na ten svůj pokles popularity reaguje právě tím, že se snaží jako vybudit zase ten dojem, že on je ten silný hráč, on je ten hráč, který prostě je schopný bouchnout rukou do stolu. Ono taky vidíme tady celé to divadlo kolem toho Starobylsku, kdy Rusko obvinilo Ukrajinu z útoku na jakýsi civilní objekt lycea nebo školy, internátu. Mluví neustále o tom, že zemřelo 21 dětí a já nevím, co všechno. tohle to z mého pohledu má i vybudit určité proválečné nadšení, protože v Rusku sledujeme a zase strašně těžko se to jako odsledovává prostřednictvím internetu, protože reálně jako máme tohle jako zdroj informací, po případě lidi, kteří nějakým způsobem jsou schopní ne předávat zprávy. Rusko není Severní Korea, jo, ale řekněme mluvit i o tom, jaké jsou nálady ve společnosti, tak vidíme tam jakousi apatii v určité válce a čím dál častěji i takové ty otázky, hele, stojí nám to za to, jako dobudeme tady prostě pár čtverečních kilometrů zaminovaný, totálně zničený země Donbasu a za to platíme prostě 100 000 vojáky.
9: Ruské síly o víkendu s velkou pravděpodobností neodpálily jednu střelu orešník, ale hned dvě. Tou druhou ale zřejmě zasáhly vlastní pozice. Dá se taková zpráva nějak ověřit?
4: To se dá velmi těžko ověřit. Rusové nám samozřejmě se tímhletím úderem nebudou chlubit. Oni budou říkat, že vypustili jedinou raketu a ta zasáhla cíl, kdy vám řeknou, že to bylo velící centrum ukrajinské armády. Ukrajina vám bude říkat, že jsou to garáže, což říká tedy, že jsou to garáže u té druhé rakety, tak tam už je to úplně nezjistitelné, protože Rusové se k tomu samozřejmě nepřiznají. Je určitá šance z nějakých rozhovorů s místními občany, ale myslím si, že i tohle mají zajištěné.
9: Faktem je, že ta hypersonická střela je extrémně nepřesná. Jak dlouho si bude moct Moskva dovolit podobnou blamáž, jako byla teda trefa garáží, střelu v hodnotě desítek milionů eur?
4: Tak ono má to dva rozměry. My si možná říkáme, že je to blamáž a že jako se netrefili, že vystřelili prostě někam do garáží a tak podobně. Ale ta propaganda, která jde dovnitř Ruska, tak ta říká prostě skvělý úspěch ruské armády, zlikvidoval vojenské centrum, zlikvidoval prostě velící centrum dronových sil a výrazně ochromil ukrajinskou armádu. A tohle bude meldovat a prostě oni budou říkat, jak my báječně postupujeme. Ono, my když vidíme ty záběry, že u těch ukrajinských dronů, jak ničí ruské tanky, jak ničí ruské vojáky a já nevím co všechno, tak si musíme uvědomit, že Rusové to samé vidí, akorát prostě ta vlaječka je vždycky ukrajinská, kdo je trefený a ten dron je údajně ruský, ten, kdo trefuje. A docela často se stává, že jsou to vlastně stejné záběry.
9: V lednu jste pro Český rozhlas Plus řekl, že se Putin míru bojí. Proč?
4: Tak on ten problém je, že pokud dosáhne míru nějakým způsobem, že nedosáhne těch svých cílů, tak to bude muset nějak prodat společnosti. Ono v tuhle chvíli už vidíme to, že vlastně jako ty ztráty jsou vysoké, Rusové pociťují růst cen, růst, vlastně vidí i ty lidi, kteří se prostě vrátili z války bez končetin, tohle všechno vidí a to ospravedlnění bude prostě OK, získali jsme tady kus Donbasu, prostě máte největší zemi světa, vy jste získali o pár tisíc kilometrů navíc, to žádný epochální úspěch není, ale samozřejmě oni zároveň s tím jedou i takovou tu propagandistickou linii toho, že vlastně budou říkat, my jsme bojovali nikoliv proti Ukrajině, ale proti Západu. A to už vidíme teď, že vlastně Margarita Simonian začala už mluvit o tom, že Ukrajina byla poražena v únoru 22, ale že pak vstoupil do té války Západ a že Rusko bojuje proti Západu a tohle to oni pojedou a vlastně celá ta linie potom bude přerámovaná do toho, že budou říkat, my jsme neútočili, my jsme bránili Rusko proti Západu a vlastně v téhleté obraně jsme byli tak úspěšní, že jsme dokonce získali navíc území. Jo, čili on se toho obává, ale obává tak, že zároveň jsou schopní prostě přijímat aktivní opatření, která ten neúspěch ve válce budou nějakým způsobem, případný neúspěch ve válce budou nějakým způsobem jako neutralizovat.
9: Média si ale teď všímají, že se proti Putinovi obracejí kremlské elity. Zároveň se ale prý stojí o pokračování režimu.
4: Kremelské elity samozřejmě o to stojí, protože oni závisí na Vladimíru Putinovi. Oni všichni ti lidé, kteří jsou někde na vrchu, tak jsou nějakým způsobem propojení korupčními schématy. Každý ví, že vlastně na to, abyste se dostali někam nahoru, tak musíte mít nějaký škralou právě proto, aby kdykoliv byl proti vám použitelný. Oni tohle velmi dobře vědí a stejně tak vědí, že kdyby přišel nějaký outsider, někdo mimo tenhle ten systém, takže by sáhl velmi rychle na jejich majetky, ale není to zase tak, nebo nemyslím si, že je to tak, že by hrozil ten palácový převrat prakticky okamžitě. Ono, jiná věc je ta, že my se dočteme prostě o tom, že já nevím, nejnověji prostě, nebo nejnověji, ono to proběhlo tak před měsícem, Sergej Šojgu, bývalý ministr obrany, dneska šéf Bezpečnostní rady státu, organizoval jakýsi převrat, na což by ukazovali třeba ty zatčení kvůli korupci. V Rusku, v současném Rusku, když je někdo zatčen kvůli korupci, tak můžete být jistý, že to není kvůli korupci. Ale na to by ukazovali na druhou stranu, Šojgu není považovaný za nějakého supersilného hráče, není považovaný za člověka, který by byl schopen něco takového zorganizovat, čili i o tom vznikaly pochyby, ale žijeme v systému prostě totálního informačního šumu, kdy stejně tak tyhle zprávy vám může vypouštět zase někdo s nějakým cílem něco vám podstrčit, abyste si něco myslel a vy se v tom nějak musíte vyznat.
9: FSB ale má Putin zjevně pod kontrolou. Dá se tady říct, jak pevnou má podle vás pozici?
4: Tak můžu si tipnout, jako pokud má na své straně silové složky, tak nemá žádný problém, ale tady od začátku do konce ještě my třeba čteme o nějaké nespokojenosti ruských obyvatel s jakousi finanční situací, ale od toho, nebo z rostoucích cen, ale jedna věc jsou rostoucí ceny, které si ve standardní společnosti vyřídíte s tou vládou prostřednictvím voleb, ale v Rusku tato možnost jako neexistuje. Oni teda v září budou volby a to je trošku, jakoby bych řekl, zdrojem nervozity Kremlu, ale vy vlastně jako nemůžete jít a zvolit někoho jiného a tohle je jedna rovina, ale druhá rovina je pak jít do ulic a snažit se svrhnout tu vládu a do toho má Rusko opravdu hodně daleko a vlastně jakékoliv zárodky těch nepokojů jsou utnuty prakticky okamžitě. Moje oblíbené byly protesty proti vypínání Telegramu, kdy v Moskvě použili ještě jako zákonodárství proti shromažďování na základě toho, aby se nešířil covid v roce 2026. V jiném městě, a teď jsem zapomněl, kterém, tak jako byla ohlášena ta demonstrace a prostě místní administrace ji nepovolila z toho důvodu, že tam zrovna v ten den, v neděli podotýkám, museli dělat prověrku zdraví stromů a prořezávku, jo, jako v neděli prostě všichni jako v Rusku samozřejmě rádi pracují. Ironie. Já už jsem zvyklý ze sociálních sítí, že všude musím napsat vždycky, že používám ironii, ale...
9: Rusista a politolog Karel Svoboda je hostem pořadu Jak to vidí.
10: Posloucháte pořad Jak to vidí. Názory a komentáře uznávaných osobností.
9: Putin podepsal zákon o nasazení armády na pomoc Rusům pronásledovaným v cizině. Je to reakce na zřizování zvláštního tribunálu pro zločiny ruské agrese proti Ukrajině, který oznámila Rada Evropy po schůzce v Kišiněvě?
4: Nejenom, ono Vladimir Putin v tomhletom, jako on si nedělá těžkou hlavu s tím, jestli je něco legální nebo nelegální, ale on má strašně rád takový ten legalismus v tom smyslu, že to vypadá jako legální. Když si vezmeme celý ten útok na Ukrajinu, a teď myslím ten útok v roce 2022, tak on i formálně jakoby nejdřív uznali vlastně Doněckou a Luhanskou republiku, následně s ním podepsali mírovou smlouvu a spojeneckou smlouvu a následně tedy vstoupili do té války na straně těchhletěch. Tohle všechno ve dvou dnech, jako samozřejmě totálně nesmysl, instrumentální a těžko by to někde obstálo, ale Vladimir Putin si na tomhle jako hodně zakládá, že oni dělají všechno podle práva, takže tohle to je další takový moment, jako ano, nasadit armádu. Mluví se třeba i o tom, že to může být jako jakýsi zdroj pro útok na Pobaltí. Na druhou stranu, když víme, jak funguje ruská státní duma a obecně parlament, tak víme, že když si Vladimir Putin usmyslí, že prostě zautočí na Madagaskar, tak oni mu schválí, že Madagaskar jsou fašisti a že je nutné na ně zautočit. Ne, že bych si myslel, že ruské loďstvo na to má, ale nevím, jak to přesně číst, ale on rozhodně nepotřebuje tyhle ty formální schválení, na druhou stranu má je velmi rád.
9: Dolní komora ruského parlamentu přijala návrh zákona, který povoluje centrální bance a dalším finančním institucím přímo odrážet útočící drony. Teď tedy vlastně ten navrhovaný zákon, který se má dostat ještě do horní komory, tak by měl finančním domům v Rusku umožnit, aby provozovali sami obranné systémy a smějí vyzbrojit zaměstnance, aby byli schopni odrážet dronové útoky bez zapojení bezpečnostních složek. A náklady na obranu proti dronům by si instituce hradily sami. Co z té zprávy lze vyčíst?
4: Tak z té zprávy lze vyčíst to, že se Rusko snaží šetřit, kde se dá. Oni šetří samozřejmě, státní rozpočet je v obrovsky malérovém stavu v tuhle chvíli. Ty schodky, to poslední číslo, které máme, je 6 bilionů rublů, to je jako ohromný schodek. A oni opravdu šetří, kde se dá. Třetinu Aeroflotu se teď chystají prodat, četví komu, ale to je jako jiná věc. A tady prostě je to jakoby snaha přenést ten monopol na násilí, protože fakticky jako je to zřizovat nějakých soukromých armád, byť řekněme soukromých armád se zaměřením na jeden konkrétní cíl, tak je to zřizování soukromých armád. Ono tyhle ty armády má třeba i Gazprom, jo? On má taky takovouhle ochranku. A tady je to prostě rozšíření a samozřejmě, když si to budou platit banky, o to lépe, takže nebude to muset platit státní rozpočet. Jsou tam tyhle dva momenty. Jedna věc je, že to nemusí platit státní rozpočet, druhý moment, nemusí se o to starat armáda, FSB, kdokoliv. Takže jako oni tímhle přenáší nějakou zodpovědnost na někoho jiného.
9: Čínské a ruské narrativy se v informačním prostoru poslední roky zbližují, ačkoliv mají země v Evropě odlišné cíle. Na tom se shodli odborníci v pondělní diskusi tady u nás ve sněmovně k tématu čínsko-ruské propagandy. Jak jsou v tom obě země podle vašeho názoru úspěšné?
4: Já se přiznám, že tolik nesleduju čínskou propagandu, ale ta ruská propaganda, ona jede několik rovin. Tou jednou rovinou nebo tou základní rovinou je to, že vlastně Rusko je svébytné centrum multipolárního světa, to teda společně říkají s Čínou, akorát Rusko říká, že ono je na stejné úrovni jako Čína, kdežto Číňani přiši úctě prostě Rusko ani nepovažují za sobě rovného a docela logicky prostě jsou desetinásobní. Čili Rusové říkají, my jsme centrum multipolárního světa, my vlastně máme jakoby nárok na to ovládat nejenom svoje území, ale i to území svého okolí, čili Ukrajina to není jako země, která by byla samostatná, ale to je země, to je území, na které my máme nárok, proto jsou tam ty narrativy toho umělého státu a tak podobně. A ono, jako když se člověku nechce úplně přemýšlet, tak oni mu dodají vlastně celou paletu názorů, které se pak volně doplňují. Docela často si protiřečí, jo, ale oni prostě říkají, my jsme na Ukrajinu museli zautočit, protože tam vládnou fašisti a nacisti a to, že Volodymyr Zelenský je Žid, to vlastně vůbec jako nevadí, protože on zradil svůj národ a takhle vám prostě jedou. A vidíme, že na část populace to prostě nějakým způsobem zabírá. Já nevím, jestli je to 10%, 15%, nicméně to jsou lidé, kteří potom se vám hlasitě ozývají v těch různých debatách právě na zmiňovaných sociálních sítích. Oni jsou, řekněme, takový velmi hlasití, protože oni mají ten pocit, že musí jako vybojovat ten svůj prostor, že oni mají tu pravdu, oni nesou tu pravdu. a ruská propaganda do tohohle velmi šikovně dodává, jako vy jste ti chytří, vy jste se nenechali zmanipulovat tím mainstreamem a bojujte, protože vy máte tu pravdu a oni se vás budou snažit umlčet a ty jejich pseudoargumenty a tak dále. A oni vlastně jako pěstují v nich tu výlučnost, takže jako efektivní jsou, ale nemyslím si, že na celou populaci.
9: A jaké cíle tedy sledují v Evropě na jedné straně Peking a na druhé Moskva?
4: Tak ono je to vlastně takový boj, o kterém jsem mluvil, ten geopolitický boj, protože my v současné době vidíme tu konstelaci tak, že ta konstelace je Spojené státy versus Čína. A trochu se tak jako bojuje o to, jestli vlastně ty další velmoci, to jest Rusko, Brazílie, Indie, ale i Evropská unie budou vlastně svébytnými velmocemi. Pro Rusko i pro Čínu je pravděpodobně výhodnější to, pokud to Evropská unie není jednotná, pokud je rozhádaná, a tohle to jsou věci, které oni sledují. V případě Číny, tak tam ten její zájem je primárně prostě Tajvan a tyhle věci. Čína má sama vnitřní problémy, čili ona se snaží jakoby vyvážet. Ne, jakoby, ona se snaží vlastně ty svoje vnitřní problémy řešit vývozem, čili pro ní je ideální vlastně to, že Evropa jako je taková v klídku, v pohodě, nic se neděje, vyvážíme sem, žijte si, utrácejte za naše auta. Rusko má v tomhletom ten cíl spíše Evropu rozdrobit, podporovat ty jednotlivé strany, které říkají prostě Evropská unie ne, rozhodně to musí se rozdělit, to se musí rozpadnout. Ty cíle jako jsou podobné v mnoha ohledech, ale v mnoha ohledech i různé. Pro Rusko je Evropa soubor států, který chce nějakým způsobem ovládnout. Čína si nemyslím, že by nás chtěla úplně ovládat, ale prostě nějakým způsobem vyřadit z toho boje, ideálně
9: jako konkurenci.
4: Jasně, a ideálně dostat prostě z toho amerického tábora, pokud by to tedy byly souboj dvou táborů, po případě rozdrobit jako to své bytné centrum.
9: Rusko pohrozilo Arménii úplným zastavením dodávek zemního plynu a ropy, pokud bude Jerevan pokračovat ve zbližování s Evropskou unií. Jak účinná to může být hrozba?
4: Já myslím, že s tímhle Arménie docela počítali. Ono Arménie vidíme v posledních letech vlastně určitou změnu nebo výraznou změnu zahraniční politiky, protože vlastně velmi dlouhou dobu byl Azerbajdžán totálním nepřítelem. Posadit vedle sebe Arména a Azerbajdžánce znamenalo prostě zadělat si na velké problémy. Ale paradoxně ta válka o Náhorní Karabach, která zvláště ta druhá, která prostě skončila za jeden den, tak určitým způsobem Nikolu Pašinjanovi dala jakoby tu svobodu v tom, že říká, jako Náhorní Karabach náš nebyl a není, nemáme šanci ho získat zpátky, vykašleme se na to, pojďme navázat prostě s Azerbajdžánem nějaké rozumnější vztahy, takže oni začínají nakupovat plyn od Azerbajdžánu. Teď jsem zaznamenal nově i dohody s Tureckem třeba, kde je to zase zatížené tou arménskou genocidou. A Rusko tohle nelibě nese, samozřejmě zároveň s tím zbližování s Evropskou unií, protože to je to, o čem jsem mluvil, ten geopoliticko-geoekonomický střed, kdy Rusko to vnímá tak, že samo jako 150 milionová země nebo 140, jak kdo chce, by neobstálo v této soutěži prostě s Čínou, která má 1,4 miliardy, ale i Spojené státy, které mají nějakých 350 milionů obyvatel, ale jsou samozřejmě nepoměrně ekonomicky silnější, tak Rusko vlastně potřebuje tyhle ty země kolem sebe tak, aby mu dodali sílu, a ty země mu tímhletím způsobem odplouvají, čili ono to není jenom ropa, zemní plyn, ale Rusové teď zakazují dovoz koňaku, najednou zase Roskomnadzor objevil prostě nějaké zakázané substance v arménském koňaku, pardon, brandy teda, ať mluvím úplně přesně, minerální vody, tyhle věci, oni jakoby tlačí na Arménii právě, aby to ještě zvážila.
9: Tak to byl Karel Svoboda z katedry ruských a východoevropských studií Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Děkuji, nashledanou.
4: Děkuji, nashledanou.
9: Příjemný poslech dalších pořadů přeje Vladimír Kroc.
5: 13 hodin 30 minut.
10: Český rozhlas Plus.
5: Opoziční poslanci ve svých projevech ve sněmovně upozorňují na údajný možný střet zájmu premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. Po dvou hodinách vymezených na písemné interpelace začaly v 11 hodin kvůli tomu vystupovat řečníci s přednostním právem ještě před otevřením schůze. Předseda hnutí STAN Vít Rakušan na tiskové konferenci vyzval ministra zemědělství Martina Šebestiána za SPD, aby přestal vyplácet dotace Agrofertu, dokud nebude jisté, že je kvůli střetu zájmu předsedy vlády Evropská unie neodmítne proplácet. Praští žalobci navrhli vazbu pro posledního zadrženého kvůli žhářskému útoku na zbrojovku LPP Holding v Pardubicích. Informovalo o tom vrchní státní zastupitelství v Praze. Kriminalisté cizince zadrželi včera, stejně jako další zadržení je podezřelý z teroristického útoku. Policie kvůli březnovému požáru zatkla v Česku i zahraničí dohromady 11 lidí, 7 z nich je ve vazbě. Hrozí jim až 20 let vězení nebo i výjimečný trest. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský přicestoval do Švédska. Setká se s premiérem Ulfem Kristerssonem a ministrem obrany Paulem Jonssonem. Informovala o tom švédská vláda s tím, že spolu oznámí dohodu v oblasti letecké obrany. Podle zdroje agentury Reuters se má oznámení týkat letounů Gripen. A Kyjev se už loni v říjnu se Stockholmem předběžně dohodl na nákupu 100 až 150 těchto stíhaček. V Česku v uplynulém týdnu zdražil benzín a nafta zlevnila. Litr benzínu Natural 95 se aktuálně u čerpacích stanic prodává v průměru za 43 korun. Před týdnem byl o 16 haléřů levnější. Nafta zlevnila o 56 haléřů. Litr teď řidiče natankují v průměru za 40 korun a 40 haléřů. Vyplývá to z údajů společnosti CCS, která ceny sleduje. Nejlevnější benzín natankují řidiči v Jihočeském kraji, nafta je nejlevnější v Karlovarském kraji. Naopak nejdražší paliva jsou tradičně v Praze. Útočník pobodal 3 lidi na vlakovém nádraží ve švýcarském městě Winterthur nedaleko Curychu. Stav jednoho ze zraněných je vážný. Tamní policie uvedla, že útočníka zadržela a že jde o 31-letého Švýcara. Motiv jeho činu zatím není známý. Na dálnici D5 kolony zůstávají zdržení na příjezdu do Prahy směrem z Plzně. Poprvé se zastaví do kolony za Loděnicí na 8. kilometru a asi 30 minut se jede krokem na pražský okruh Kořechu. Silný provoz je i na dálnici D8 na příjezdu do Prahy s Ústí nad Labem. Zdržení je za sjezdem na Kralupy mezi 8. a 6. kilometrem asi na 15 minut a je to jen provozem. Na dálnici D1 pomalý provoz na příjezdu do Brna směrem z Prahy. Kolony jsou od Ostrovačice z kilometru 178 až do omezení v Brně a popojíždí se na kilometr 196 asi 20 minut osobním autem. Kamiony se zdrží výrazně déle. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Odpoledne jasné až polojasné, nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů na severu a severovýchodě měří kolem 19, na horách 15 stupňů a na Šumavě 20 stupňů Celsia. Tolik zprávy a teď začíná Věda Plus.
11: Je čtvrtek 28. května, i dnes pro vás máme magazín plný vědy. Čím dnes následující půlhodinku vyplníme? Asi to znáte, opravdová teplota vůbec nemusí odpovídat pocitové. Jedna ulice sálá vedrem, druhá ale zase chladí. Brněnští vědci mapují, jaké horko lidé v různých částech města skutečně cítí. Pomocí jakých druhů počítačových her se dá ve školách lépe učit sexuální výchova? A na Mendelově univerzitě vyvinuli aplikaci, která učí lepšímu hospodaření s vodou. Jak mohou věci tedy pomoci státu, obcím nebo správcům povodí připravit Česko na sušší budoucnost? To budou naše témata, kterým se chceme věnovat podrobněji. Dobrý poslech přeje od mikrofonu Renata Kropáčková.
10: Věda plus.
11: V brněnských ulicích dnes chodí vědci z Akademie věd s přístrojem, který trochu připomíná rekvizitu z vědecko-fantastického filmu. Takzvaný uličník dokáže v každém koutě města měřit pocitovou teplotu. Tu neovlivňuje jenom teplota vzduchu, ale také vlhkost, vítr, záření nebo sálání rozpálených povrchů. Data pak ukazují, kde má smysl zavést opatření jako stromy, mlžítka či světlejší dlažbu a o kolik mohou snížit teplnou zátěž v daném místě.
12: Co si myslíš, že by to tak mohlo být?
13: No. A nebo něco vesmírného.
12: To by mohlo být něco vesmírného, ale měřit, jak dobře lidem je tady u vody, anebo ve stínu, anebo na slunku.
14: Neobvyklé zařízení, které má Daniel Kopkáně z Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd na zádech, budí pozornost dětí i dospělých. S přístrojem připomínajícím malý satelit prochází ulicemi a mapuje, jak lidé ve městě skutečně pociťují teplotu.
12: Tento přístroj jsme pojmenovali uličník, protože měří teplotní objem pociťovaný a zejména jako v městském prostředí na ulici.
14: Tak abychom se na přístroj pořádně podívali, tak si ho právě sundáváte, pokládáte ho tady do trávy.
12: Ten přístroj má na sobě tady ten modul, což je 12 stěn.
14: Vypadá to trošku jako kostka, se kterou se hrají nějaké hry, akorát je to teda mnohem větší.
12: Má na sobě senzor, který snímá krátkovlné záření, sluneční a dlouhovlné záření. To nám říká, jak na nás svítí slunce, ale i jak se to slunce odráží od chodníku, od trávníku, od fasád.
14: No a potom tady máme takový tubus na tyči. Vypadá to trošičku jako malý komín.
12: Je to posazené právě výš, aby to snímalo teplotu ve 2 metrech výšky.
14: No tak pojďme vyrazit a ukázat si teda, jak tady ta technologická vymoženost funguje.
12: Zapneme přístroj.
14: Nasazujeme teda přístroj na vaše záda.
12: Zase jde o to, že chodím po městě a pípám. Loguje se tam teplota vzduchu, relativní vlhkost i ty vjemy toho osálání. Řešíme vliv různých úprav.
14: Jsme v parku na Moravském náměstí u Kašny, u takzvaného Brněnského moře. Vody v něm moc není, ale přesto se tam několik dětí ráchá. No a my dokážeme i změřit, jakou tady teda máme teplotu.
12: Když si pomůžeme termokamerou, tak můžeme vidět ten povrch, který je z červeného polymer betonu, který jako termokamera ukazuje 50 stupňů Celsia. Vedle je trávník, který má 26, 27 stupňů. Tady vlastně i ty mlžítka poskytují určitý chladnější vzduch o 3-4 stupně.
14: Takže vyšší tráva, vodní prvek, to všechno nám umožňuje snižovat pocitovou teplotu.
12: Světlejší dlažba také pomáhá.
14: Co třeba oblečení světlé tmavé?
12: Určitě pomůže světlé oblečení. V tom fyziologicky ekvivalentním pocitu tmavé oblečení přidá tak 5 stupňů.
14: Stroj tak měří teplo, které sálá z chodníků, zdí nebo fasád a ukazuje, jak různé úpravy ulic, třeba chodníky, stromy, mlžítka nebo zelené stěny, mohou změnit pocitovou teplotu člověka, který po ní prochází.
12: Můžeme spočítat, kolik je potenciální teplotní zátěž pro obyvatele. Že vlastně si řekneme, babička se potřebuje tady z baráku dostat do lékárny a kolik bude ta teplotní zátěž v letním dni, ale kolik bude třeba i na podzim nebo v zimě.
14: Vědci tak dokážou zmapovat, jak se během roku zahřívají konkrétní ulice nebo parky. Právě pocitová teplota má důležitý vliv nejen na komfort, ale i na zdraví, doplňuje klimatolog Pavel Zahradníček z Českého hydrometeorologického ústavu a z Akademie věd.
15: Klasické meteorologické stanice jsou jenom třeba 2-3 ve městě a tady ten uliční prochází jednotlivými ulicemi, parky daného města a měří to v reálném čase, dává do podstatně dokonalejší obraz toho teplného ostrova, než kdybychom to dělali pouze ze stanic klasických měřených hydrometeorologickým ústavem.
14: Podrobná data z uliční tak mohou pomoct při plánování nových čtvrtí nebo úpravách ulic a veřejných prostranství, aby města lépe zvládala stále delší a intenzivnější vlny veder. Z Brna Marek Hensel, Český rozhlas.
11: Tak jak jsme slyšeli, teploměr může ukazovat méně, než na kolik se člověk ve městě skutečně cítí, protože teploty mohou zvyšovat rozpálené fasády, asfalt nebo nedostatek zeleně. Jak moc taková výstavba stromů pomůže či dosazení vodních prvků nebo jenom barva povrchu, to už si řekneme s geografkou z Ústavu informatiky Akademie věd Veronikou Květoňovou, kterou vítám ve vysílání. Dobrý den.
16: Dobrý den, já vás všichni zdravím. Tak to se týká těch konkrétních opatření, jako jste zmínili třeba ty stromy nebo nějaké vodní prvky, tak to jakoby není úplně jednoduchá odpověď, ač teda velice často se nás ptají, o kolik se to třeba ochladí, když tady máme nějaký vzrostlý strom, menší strom nebo nějaký modrý prvek. Takže nemůžeme to říct jakoby takto univerzálně. Nicméně takhle jakoby z dlouhodobějšího hlediska a našeho výzkumu můžeme říct, že stromy například dokáží během letního dne snižovat tu pocitovou teplotu až o nějakých 9-10 stupňů. Pokud se jedná třeba o trávník, tak jsou to nějaké nižší jednotky, stejně tak kašny a fontány. Jo.
17: Když to otočím, tak co všechno zase ve městech právě tu pocitovou teplotu naopak zvyšuje?
16: Také nemůžu takhle přesně říct, protože tam je spousta jakoby komplexních faktorů. To město je komplexní systém, takže tam záleží na skladbě třeba dejme tomu parku, na výšce a šířce ulic, na to, jaké máme povrchy, jestli jsou to světlé, tmavé, tím pádem, jaké mají albedo a tak dále. Ale pokud bychom se bavili například o těch faktorech, které nejvíce ovlivňují tu pocitovou teplotu, protože v reportáži bylo řečeno, že do toho vstupuje teplota vzduchu, vlhkost vzduchu, rychlost proudění a zejména záření, tak hlavní tou komponentou, tou nejzásadnější je právě to záření.
17: Často se právě mluví o takzvaném tepelném ostrově města. To platí pro každé město, nebo co si pod tím vlastně představit a jak tehle ten efekt vzniká?
16: Ano, takže města, respektive jejich tepelné prostředí, jak jsem říkala, je to komplexní systém, a který se vlastně od toho okolního prostředí více či méně liší a vyznačuje se právě mimo jiné vyššími teplotami v porovnání s okolním prostředím. Může se ale stát, že i ta teplota bude nižší. Nicméně právě tady tento fenomén, který popisuje právě rozdíl mezi tím okolním, když to můžu tak laicky nazvat, přírodním prostředím a městským tepelným prostředím, nazýváme městský tepelný ostrov. No a právě tu klíčovou roli pro jeho vznik hrají různé faktory. Já jsem zmiňovala různé povrchy v důsledku výšky budov, hustoty zástavby, které působí vlastně na tu větší akumulaci tepla. Přispívá také to rozlišné albedo. Některé povrchy například i udržují teplotu déle. Také hrají roli významnou to geometrické uspořádání staveb. A taky je třeba ve městě změněna vodní bilance. Nepropustné povrchy způsobují rychlejší otok srážkové vody a taky do toho samozřejmě vstupují i antropogenní vlivy, jako například různé zdroje tepla, klimatizace, průmysl a nebo například vytápění v chladném půlroce. Jo, takže je to spousta faktorů.
17: Čím byste doporučovala městům začít, pokud by chtěli lidem ve vedrech skutečně ulevit, tak co tak jako zabere rychle?
16: Na to taky neexistuje úplně univerzální odpověď, protože každé město je trochu jiné, může si dovolit něco jiného, takže kde bych začala je například identifikovat ty lokality, které lidi nejvíce pálí. Takže my kromě toho, že například, jak bylo v reportáži zmíněno, tady zjišťujeme pocitovou teplotu, tak se i obyvatel ptáme na základě takzvaných pocitových map, kde se cítí během horkých letních dní nejvíce tepelně komfortně a naopak nejméně tepelně komfortně. A pak právě ty místa, která jakoby vniknou jako ty tepelné hotspoty, případně jako ty chladné místa, tak na ty se pak podíváme blíže a do těch primárně potom směřujeme nebo doporučujeme vlastně realizovat ty adaptační nebo mitigační opatření.
17: Když si představíme města za 20-30 let, budou se podle vás muset kvůli vedrům zásadně proměnit, nebo oni už asi se na tu dobu připravují teď, tak jakou proměnou budou muset projít?
16: Určitě, já doufám a věřím, že právě tady tyhle poznatky budou implementovány do územních plánů, leč samozřejmě jedna věc je, že něco zjistíme, pak ta druhá věc je ta samotná implementace. My třeba máme jakoby ze spoustu městských částí Praha velice pozitivní zkušenost a intenzivně spolupracujeme. A doufám, že právě do budoucna se například omezí doprava v centrech měst, města budou mít více modrozelené infrastruktury, zlepší se například nakládání s dešťovou vodou, ale bude se také dbát na jiné typy a barvy povrchu a tak dále. Ale samozřejmě věřím, že to bude tím správným směrem, protože už nejde o tu udržitelnost v tom tradičním slova smyslu, ale spíše je to o zachování obyvatelnosti a příjemnosti těch uživatelů tohoto prostoru. Takže...
17: Tak to jste mi nahrála, protože zrovna v dnešním odpoledním plusu po 15. hodině se budeme bavit o novém metropolitním plánu pro Prahu, tak se na to zeptám, jestli tady na to tam pamatovali jeho tvůrci. Děkuju moc krát, tolik geografka z Ústavu informatiky Akademie věd Veronika Květoňová. Naslyšenou.
16: Děkuji, naslyšenou.
18: Posloucháte Vědu plus. Půl hodinu o výzkumech, vynálezech a objevech, které mění lidem život. Najdete ji také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
17: Sexuální výchova patří ve školách k nejcitlivějším tématům. Žáci i vyučující můžou v hodinách cítit ostych a stud, a pokud se k tomu přidají otázky genderu nebo LGBT plus identity, debata může sklouznout až na hranu takzvaných kulturních válek. Výzkumníci a lektorky z mezinárodního projektu Gaming G proto zkoumali, jestli by dobře naprogramovaná počítačová hra dokázala otevřít debatu o vztazích, sexualitě a respektu k různorodosti citlivěji a bezpečněji než klasická výuka. Jak to dopadlo a nakolik se daří genderová témata začlenit do výuky ve školách, na to se zeptám spoluředitelky Gender Studies a manažerky projektu Učím o LGBT.cz Agáty Hrdličkové. Dobrý den.
19: Dobrý den, díky za pozvání.
17: Mezinárodní projekt zaštítěný univerzitou ve španělském Burgosu hru, o které jsem se zmiňovala, vyvinul před 4 lety. Vy jste byla součástí toho týmu. Podařilo se ji zahrnout do výuky na českých školách?
19: Zahrnujeme tu hru postupně. Ono na českých školách tak

0: Popište trochu, jak konkrétně to dělá. Co je úkolem hráče?
1: Ta hra na to jde poměrně nenásilnou cestou. Ona je hodně založená na příbězích, takže hráči a hráčky si tam mohou vybrat postavu, mohou si ji upravit tak, jak se jim líbí, nebo jak si chtějí vyzkoušet tu hru zahrát, a potom plní různé úlohy, jako při běžných hrách, RPGčkách a podobně. Takže znají často ty herní mechanismy, ale to, na co jsme si tady u té hry dávali pozor, je to, aby různé dialogy, které ty postavy v té hře hrají, tak aby měly nějaký vzdělávací potenciál, takže se tam otevírají témata duševního zdraví, vzájemné podpory, násilí v blízkých vztazích a právě i témata tělesnosti, intimity a různých queer zkušeností, což potom v tom celkovém součtu toho, že ta hra je zároveň dobrodružná a zajímavá i z různých jiných pohledů, tak tam má i tu vzdělávací složku, která je tam prolnutá takovou jemnou linkou, že si toho často ty děti, které tu hru hrají, ani pořádně nevšimnou, ale potom zpětně, když to mohou reflektovat se svými vyučujícími v hodině, tak můžou právě navázat na ty zážitky, které si v té hře vyzkoušeli.
0: Takže odezvu máte vlastně skladnou?
1: Je to tak, jakmile ta škola už si vyzkoušela s tou hrou pracovat, tak zjišťují, že tam můžou i najít další preventistická témata, nejenom čistě LGBT tématiku, ale to, co máme jako nějaké, nechci říct úplně negativní, ale možná to, co právě to komplikuje, je ten počáteční ostych škol, jestli vůbec můžou takovouhle hru zařadit do své výuky.
0: Součástí toho projektu Garmin G byl i výzkum zaměřený na to, jak se děti dospívající v otázkách identity a vztahu orientují a co jim ve vzdělávání chybí. Našli jste nějakou mezeru nebo co jste se dozvěděli?
1: Rozhodně ve většině škol, se kterými jsme spolupracovali, tak se ukazuje, že ty děti a dospívající chtějí víc sexuální výchovy. Vychází to i z jiných výzkumů, než z toho, který jsme dělali přímo my. Je to takové dlouho se táhnoucí téma, ale ty školy, je to stále pro ně těžké tam tohleto téma zařazovat, protože často nemají vyučující, kteří by se mohli přímo tímhletím tématem zabývat, aniž by to pro ně bylo samotné, pro ně samotné nějak nepříjemné, a zároveň ne vždy školy mají finance na to, aby si objednali někoho externího, kdo by mohl přijít připravit program sexuální výchovy na míru.
0: V projektu Očím u LGBT.cz se věnujete také prevenci homofobie a transfobie. Jaká je situace na českých školách v tomhle ohledu? Protože aspoň podle ministerstva školství zkušenost s trans žáky mají vlastně na každé větší škole.
1: Je to tak, to téma je poměrně rozšířené. Už se v podstatě nenajde v Česku škola, která by nikdy neřešila žádný LGBT studující. Zároveň jsou ale školy, které s tím chtějí pracovat víc aktivně, a školy, které se spíš snaží to téma neřešit, zbytečně tím nedráždit a působí z nějaké pozice strachu, aby třeba rodiče nebyli naštvaní za to, že to téma se do té výuky vnáší. Ale na tohle já vždycky říkám, že my v LGBT vzdělávání nepřinášíme LGBT tématiku do škol. Naopak, ty LGBT studující v těch školách jsou. To téma je všude na internetu, ty děti se s tím setkají úplně všude a často je právě zapletené do různých dezinformací, nepřesností, a hodně často se stává, že tím se ty děti můžou radikalizovat a stát se opravdu až homofobními nebo transfobními, přestože kdyby sami měli nějakou dobrou zkušenost s LGBT tématy, tak by se do tohoto rizikového chování nemuseli nutně dostat, takže mně naopak přijde důležité to téma ne tam vnášet, to už tam je, ale dávat bezpečný prostor pro to, aby se děti a dospívající mohly otevřeně bavit o sexualitě, o své genderové identitě nebo i o tom, jak to téma na ně působí, proč třeba se jim nelíbí, že se tak často vyskytuje na internetu, nebo co s tím tématem mají spojené za různé emoce, a mít zkrátka prostor na to najít ten dialog i v tom třídním kolektivu.
0: Probrali jsme to se spoluředitelkou Gender Studies, manažerkou projektu Učím o LGBT.cz Agátou Hrdličkovou. Děkuji vám, naslyšenou.
1: Díky, naslyšenou.
0: Pořád posloucháte Vědu Plus, kde vám nabízíme, respektive vás teď chceme pozvat k našemu pravidelnému pořadu, nové typy freonů, které se používají desetiletí a pomohly zachránit ozonovou vrstvu, bohužel také škodí životnímu prostředí. Chemické látky z nich se desítky let drží v půdě, ve vodě nebo třeba v arktickém ledu. Z nové studie plyne, že mezi roky 2000 až 2022 zůstala v životním prostředí třetina kyseliny trifluoroxidu.

0: roctové z chladiva v lednicích. Odborník na životní prostředí Tomáš Zeithaml v našem pořadu Laboratoř Martině Maškové vysvětlil, jaký to má dopad.
1: My už vidíme několik let, že nám množství trifluoroctové kyseliny, to je ta látka, která vlastně vzniká z těch fluorovaných freonů, a z různých dalších, taky z léčiv a z pesticidů, které v sobě mají fluorovanou část, tak tahle ta látka, její koncentrace se nám zvyšuje. Ví se, že v Německu za posledních, já nevím, dekádu se zvýšila její koncentrace pětkrát ve vodách tentokrát. A samozřejmě, že nám doletí až do Antarktidy a do Arktidy, není vůbec překvapivé, protože zaprvé tam vlastně padá s deštěm z těch vlastně rozložených freonů, těch, které se používají, které nám utekly do ovzduší. A co je na ní bohužel jako nejhorší, že ona je o něco méně toxická, než jsou její delší bráchové a sestry, kterým říkáme věčné chemikálie, ona teda mezi ně v podstatě taky patří. Není tak toxická, tolik se nekumuluje, ale za to jí máme v prostředí o 3 řády více než těch dlouhých. To je v podstatě docela zásadní problém.
2: Takže když jste teď byl, tuším, na Špicberka, tak na vás pršela TFA?
1: Pršela určitě, ale mnohem víc prší v tom středním pásmu, tam, kde se samozřejmě více používá to chladivo, které vyletí. Ono není tak pevné, jako bývaly ty předchozí, ty měly ty původní, ty měly výdrž až 100 let v atmosféře. A ono se snadno jako rozloží a právě vznikne z toho trifluoroctová kyselina, která se nám potom vrací a my to snadno detekujeme v pitné vodě.
2: Poznámky chemika, který se vrátil z Austrálie, tak tam to asi také bude aktuální.
3: Tam taky prší kyselina trifluoroctová. Ten důvod je, že jakékoliv látky, které se pustí do atmosféry, jsou těkavé a jsou to látky plynné povahy, tak se téměř neomezeně šíří globálně. A že nám prší na jednom místě látka, která vznikla úplně jiné, byla vypuštěna úplně v jiném segmentu životního prostředí, tak to opravdu není překvapující. Ten problém znova je prostě v tom, že tato látka vzniká v atmosféře, vzniká radikálovou chemií, vzniká reakcí radikálovým rozpadem vlastně těch freonů, což samo o sobě v tomto případě neznamená, že by to ničilo třeba ten ozon, což se opravdu dokázali vědci a technologové toto odstranit. To, co nedohlédli, je, že látka, která vznikne tímto rozpadem, je velmi rozpustná ve vodě a s každým deštěm ji prostě z atmosféry doslova smíváme, dopadá na povrch země, kde se akumuluje. Ta látka je v podstatě nerozložitelná. Co se jí pokusí rozložit, to zabije. Sama o sobě je chemicky stabilní, rozkládá se až za vysoké teploty. A jedinou šanci, kterou bych viděl jako na jejím rozložení, je právě fotochemie, ale ta nenastane, protože ji vlastně z atmosféry aktivně odstraňuje ten déšť. A to je problém.
2: Tak to ani chemici si zatím nevěřili. Poznámky Kateřiny Vembrové?
4: Určité lokální zdroje, ať to třeba skládka, čistírna, nebo například i pesticidy se rozkládají tady na tu konkrétní látku, o které se bavíme. Ale ta atmosférická depozice vlastně ovlivňuje celou planetu, takže je to opravdu důležitý.
2: Tomáš Zeithaml, který teď zase dostane slovo, mi říkal, ochraně životního prostředí neexistují zkratky.
1: Je to pravda. A to je právě přesně to, co bych ještě na to dodal, že ty původní freony, ty nám ničily vlastně ozonovou vrstvu. Tak jsme je nahradili jinými, které se dříve rozkládaly, ale ty mají v sobě více vlastně toho fluoru, jsou rozložitelnější a vyrábí se z nich více té trifluoroctové kyseliny. A ještě ten poslední vlastně, který se používá teďka, který se nám zdál jako nejbezpečnější, ten měl jakoby tu výhodu, protože to se na tom sledovalo, freony se totiž významně podílejí na globálním oteplení. Všechny freony, které se vyrobily, nám zvýšily nebo zvýšily tu úroveň toho globálního oteplení asi o 10%.
0: Celou laboratoř Martiny Maškové s chemiky Tomášem Zeithamlem a Petrem Cíglerem a také studentkou Kateřinou Vébrovou si můžete poslechnout tady u nás na Plusu v sobotu 10:30. Pak ji budete mít i v podcastech nebo na webu plus.rozhlas.cz. No a teď se podíváme ještě na jedno téma. Česko trápí sucho čím dál častěji a podle vědců už nestačí jen lokální zásahy. Odborníci z několika výzkumných institucí teď hledají způsoby, jak efektivněji v české krajině zadržet vodu. Chtějí také ukázat, kde nejvíc pomůže obnova mokřadů, výsadba stromů nebo návrat mezí. Na to, jaká opatření fungují a jak zlepšit hospodaření s vodou, se teď zeptám řešitele projektu nazvaného VAMPES z Mendelovy univerzity v Brně. Jiřího Schneidera, vítejte, dobrý den.
5: Pěkné odpoledne vám i posluchačům.
0: Proč je v české krajině dnes tak složité udržet vodu? Co se za poslední desetiletí změnilo?
5: Tak ono je to jednak dlouhodobým vývojem té krajiny a tím, jak s ní hospodaříme. Určitě vlastně za předešlé éry předlistopadové, tak vlastně je obecně známo, že kolektivizace zemědělství a odstraňování zelených prvků z krajiny, tak byl jeden z kroků, který k tomu přispěl. Mysleli jsme si, že určitě budeme moudřejší a změníme to v polistopadové éře, což se někde dělo. Je potřeba zdůraznit, že děláme i pozitivní kroky, nejenom ty negativní. Ale někde to tak úplně ne. A nový fenomén, který tomu přispívá určitě, nebo ne nový, ale zintenzivněnější, je zkrátka rozšiřování zpevněných ploch, typicky prostě velké logistické areály kolem měst. No a vlastně rychlé odvádění té vody pryč území. Když prší, když hrozí povodně, tak dřívejší opatření odváděli tu vodu pryč. No tak je logický, že pak tam ta voda chybí. Takže asi to jsou ty hlavní věci. A pak je potřeba říct, že se ještě jedna věc mění, a to je samozřejmě klima, ať to někdo připouští nebo ne. A pak jedna věc, kterou neovlivníme a která zůstává pořád stejná. Ať je to jak chce, tak učíme se od základní školy, že jsme na střeše Evropy a vždycky budeme. Ty řeky od nás krátko otíkají všechny pryč.
0: No a co tedy s těmi věcmi, které lze změnit, můžeme dělat teď?
5: No tak jednak musíme dělat všechny dohromady. Jo, určitě jsou to biotechnická opatření, technická opatření, máme opravdu obrovské know-how, historické zkušenosti, máme na to skvělé administrativní nástroje, pozemkové úpravy, územní plánování, vodohospodářské plánování, takže opravdu máme všechno, co potřebujeme. Jediný, co to vlastně chce, tak je intenzivní vlastně vládní a společenská podpora, protože bez toho můžeme umět, co chceme, ale zkrátka, když se to nezaplatí, tak to neuděláme a nebude to.
0: Která opatření se dnes podle vašich výzkumů z toho projektu VAMPES ukazují jako nejefektivnější pro zadržování vody v krajině?
5: No tak ono je potřeba trošku říct, že ten projekt VAMPES je obecně spíš zaměřený víc na vodu než na sucho, víc jsou to spojené nádoby samozřejmě. A určitě to právě vždycky ta systematičnost těch opatření. Můžeme se bavit samozřejmě o tom, že budeme v zemědělské krajině dělat ať už suché polo, suché poldry, jestli je lepší rybník nebo přehrada a podobně, ale samozřejmě tím dalším opatřením je naše hospodaření s vodou. Pokud nebudeme šetřit, tak samozřejmě i to se bude zkrátka projevovat. Takže to nejdůležitější opatření je naučit se hospodařit nějak s vodou. Není to v té biotechnice, ale v tom, jakým způsobem s ní zacházíme.
0: Naslouchají vám kraje, správci povodí nebo stát při tom konkrétním rozhodování? Jaké metodiky třeba a data jim můžete nabídnout?
5: Tak určitě je to velká diskuze a samozřejmě všechno je o lidech, takže někdo naslouchá více, někdo méně. Ty naše data se pohybuje hodně v té plánovací rovině a mají pomoct s takzvaným rozhodovacím procesem. To znamená říct, které to opatření je opravdu efektivnější a úplně nejjednodušeji říct, když do něčeho investuju peníze, tak jestli mi to přinese to, co chci, plus něco navrch. My to děláme přes takzvané ekosystémové služby, což jsou právě benefity vlastně jakýkoliv ekosystému pro lidskou společnost a vlastně umíme posuzovat ta opatření, jestli přinesli ty ekosystémové služby, které chceme a plus třeba něco navíc, protože řada těch věcí je takzvaně multifunkčních. Určitě nevnímáme, že zadržování vody v krajině je jenom o, řekněme, podpoře zemědělství, ale konec konců třeba i o rekreaci.
0: Má to přesah do dalších oblastí. Mm-hmm. Tolik řešitel projektu nazvaného VAMPES z Mendelovy univerzity v Brně Jiří Schneider, který byl závěrečným hostem dnešní Vědy Plus. Děkuju za váš čas, naslyšenou.
5: Děkuju, naslyšenou.
0: Celý pořad Věda Plus s datem 28. května najdete jako vždy na naší stránce plus.rozhlas.cz nebo pak v podcastových aplikacích. Bylo 14 hodin, začíná čtvrteční odpolední vysílání Českého rozhlasu Plus. Dobrý den, přeje Renata Kropáčková.
6: Český rozhlas Plus.
0: Izrael vydal největší evakuační výzvu od začátku příměří s Libanonem, která se týká 14% libanonského území. Íránská vláda po 88 dnech ukončila to, co je označováno za nejdelší celostátní uzavření internetu v moderní historii. Sněmovna by se podle opozice měla mimořádně sejít kvůli střetu zájmu premiéra Andreje Babiše, čemu se dnes věnuje. A Praha měla v dubnu nejlepší obsazenost hotelů ze všech metropolí ve středoevropském regionu. Podaří se letos poprvé překonat čísla z předpandemického roku 2019? Nejprve jsou tu zprávy s Martinem Matějkou.
6: odpoledne budou známé kompletní podmínky dotačního programu Nová zelená úsporám a představí je Ministerstvo životního prostředí. Zatím je jisté, že v programu bude možné čerpat na renovace domů bezúročný úvěr. Přímou dotaci získají oproti minulosti už jen nízkopříjmové domácnosti v programu Nová zelená úsporám Light. Podle bývalého ministra životního prostředí Petra Hladíka z KDU-ČSL na bezúročné úvěry řada domácností nedosáhne. Kritizuje také samotný mechanismus bezúročných úvěrů.
7: Je to biznis pro banky. Místo toho, aby se dávaly peníze lidem, tak se budou dávat peníze bankám a ještě na to celá řada zranitelných osob nedosáhne. Především seniori, lidé se středními nižšími příjmy a také rodiče s dětmi.
6: Přesnou podobu nové zelené úsporám a podmínky oznámí Ministerstvo životního prostředí už za hodinu. Švédsko daruje Ukrajině 16 stíhaček Gripen na společném setkání s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. To uvedl švédský premiér Ulf Kristersson. Půjde o typ CD, tedy stejné stíhačky, jaké v současné době používá Česko. Kyjev si také objednal na základě už dříve podepsané komerční smlouvy celkem 20 Gripenů, přičemž v tomto případě půjde o ještě modernější verzi EF. Česko nabídlo Američanům speciální sledovací zařízení použitelné v Hormuzském průlivu. Oznámil to ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů, který předtím ve Washingtonu jednal s náměstkem amerického poradce pro národní bezpečnost Andrewem Bakerem. V Česku by se taky podle Macinky mohly vyrábět americké zbraně.
8: Macinka po schůzce s Bakerem prohlásil, že je vláda na nabízenou technologii pyšná.
9: Je to neletální, neútočné zařízení, které opravdu by mohlo dát české oči nad ten Hormuz, protože to je unikátní systém sledovací, který nezařuje žádné elektromagnetické záření, tedy je v podstatě neviditelný.
8: Systém údajně dokáže sledovat všechno v okruhu přibližně 400 kilometrů. Macinka taky řekl, že by Američané mohli českým zbrojařům poskytnout své know-how a technologie. Výrobou v Česku by tak Spojené státy doplňovaly svou zbrojní kapacitu. Český ministr se ve Washingtonu sešel i se zástupci ultrakonzervativního think tanku Heritage Foundation. Dominik Tesár, Český rozhlas.
6: Macinka by se dnes ve Spojených státech měl setkat ještě s představiteli ministerstev obrany a zahraničí. Evropská komise dala čínské společnosti Temu pokutu 200 milionů eur v přepočtu téměř 5 miliard korun za porušení nařízení o digitálních službách. Důkazy podle unijní exekutivy naznačují, že spotřebitelé se na platformě Temu s velkou pravděpodobností setkávají s nelegálním a nebezpečným zbožím. Tajný nákup, který byl součástí šetření, odhalil třeba nabíječky, které neprošly základními bezpečnostními testy nebo hračky obsahující nebezpečné chemické látky. Stanovené velké online platformy musí podle unijního nařízení o digitálních službách vyvíjet větší úsilí v boji proti nelegálnímu a škodlivému obsahu. Pokud se jim nebudou řídit, existují pokuty až do výše 6% svého celosvětového ročního obratu.
10: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
6: Prezident Petr Pavel se v druhý den státní návštěvy Estonska vydá na prohlídku baltské obranné linie. Bezpečnost je hlavním tématem jeho dvoudenní cesty po nejvýchodnější pobaltské zemi. Estonsko společně s dalšími pobaltskými státy budují podél hranice s Ruskem a Běloruskem systém pevností. Prezident Petr Pavel dnes taky navštíví město Tartu.
11: Prezident Petr Pavel už včera jednal s představiteli Estonska o zapojení českých firm do zabezpečení pobaltských hranic, ale také do vývoje technologií dvojího využití.
12: Česká republika má expertizu nejenom v aktivních, ale také v pasivních sledovacích prostředcích.
11: Řekl prezident s tím, že některá taková zařízení už v Estonsku jsou. Estonsko buduje podél své pozemní hranice s Ruskem obranný komplex, který kombinuje vlastnosti terénu s pevnostními prvky. Má ale také obsahovat technologická řešení pro sledování a obranu pohraničí. Stalinu Kateřina Havlíková, Český rozhlas.
6: Žalobkyně zrušila stíhání libereckého hejtmana Martina Půty z hnutí Starostové pro Liberecký kraj. Českému rozhlasu to potvrdila státní zástupkyně Martina Dětková. Podle ní se věc vrací policii zpátky k došetření. Ta Půtu stíhala kvůli tomu, že údajně dostal nabídku úplatku, který sice odmítl, ale policii to neoznámil. Půta na sociální síti X napsal, že mu státní zástupkyně dala za pravdu a oznamovací povinnost se na něj nevztahovala. Francie se chce vypořádat s dědictvím otroctví. Parlament dnes jedná o takzvaném černém zákoníku z doby krále Ludvíka XIV. V 17. století. Ten upravoval práva majitelů otroků v koloniích. Zákoník neplatí od roku 1848, kdy Francie otroctví zrušila. Stále je součástí francouzského práva.
13: Francie dala světu významná slova jako volnost, rovnost, bratrství, ale v koloniích pod jejími zákony tato slova neplatila pro všechny.
14: Francouzská ministryně pro zámořské oblasti Naima Moučová v parlamentu řekla, že je důležité, aby Francie dokázala pojmenovávat své chyby, aby neoslabovala svou soudržnost a budoucnost svých dětí. Takzvaný černý zákoník spadá do období, kdy Francie byla významnou koloniální velmocí a podílela se na obchodu s otroky. Kodex je považoval za věci, které je možné kupovat, prodávat i dědit. Zaváděl zároveň kruté tresty. Otroky, kteří utekli, čekalo řezání uší nebo pálení železem. Z Paříže Martin Balucha, Český rozhlas.
6: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Ve věku 680 let zemřel herec Jan Hraběta. Dlouholetý člen divadla Járy Cimrmana stvárnil od 70. let řadu známých rolí, včetně krále v pohádce Dlouhý, široký a krátkozraký.
15: A teď seskočil z koně.
16: Jan Hraběta si zahrál také praotce Čecha ve hře České nebe.
15: A největší spisovatel je Jirásek.
17: On byl pořád přirozený, jakoby nehrál.
16: Vzpomíná divadelní kolega Zdeněk Svěrák.
17: A patřil k našim předním hercům, přestože on sám seděl na místě a za zády si nechal udělat nápis zadní herec.
16: Dlouhá léta vystupoval Jan Hraběta také společně s Miloněm Čepelkou.
18: Měl rád, protože s ním byla vždycky správná legrace. On byl přirozený herec.
16: Pražské divadlo Járy Cimrmana dnes večer odehraje také představení Akt. Právě v něm Jan Hraběta stvárnil také seminářovou roli doktora inženýra. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.
6: Na dálnici D5 kolony zůstávají zdržení na příjezdu do Prahy směrem z Plzně. Poprvé se zastaví do kolony za loděnicí na 8. kilometru a asi 30 minut se jede krokem na Pražský okruh. K nehodě u sjezdu na Barrandov na 17. kilometru se srazila dvě auta. A na Pražském okruhu jsou teď nehody obousměrně u sjezdu na Barrandov na 17. kilometru se bouralo jak směrem na letiště, tak i na D1. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Odpoledne jasné až polojasné a nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů. Tolik zprávy Martina Matějky.
10: Posloucháte Odpolední plus.
0: 8,5 minuty po 14. hodině vás od mikrofonu zdraví a dobrý poslech přeje Renata Kropáčková. Izrael znovu zaútočil na jiholibanonské pobřežní město Týr. Podle armády byly cílem objekty organizace Hizballah. Libanonci se mezitím mají evakuovat ze 300 měst a vesnic na jihu země. Nařídila jim to izraelská armáda s tím, že v nejbližších hodinách a dnech tvrdě zaútočí na cíle Hizballahu. Aktuální informace má náš blízkovýchodní zpravodaj Štěpán Macháček. Dobrý den, Štěpán. Pane.
19: Hezký den.
0: Jak velkou část země mají libanonští civilisté například z izraelské armády opustit?
19: No je to obrovská plocha, celkem se jedná o 14% území Libanonu. Jde o oblast mezi řekami Lítání a Zahrání a zahrnuje několik velkých měst, jako je třeba Týr nebo Nabatije. Celkem se ty výzvy izraelské armády k evakuaci týkají 300 vesnic a měst a lidé se mají evakuovat severně od řeky Zahrání. To je řeka, která paralelně zhruba kopíruje izraelsko-libanonské hranice, čili ve východozápadním směru a je asi 40 kilometrů od nich. A izraelská armáda arabsky na sociálních sítích varovala obyvatelstvo této oblasti, aby tedy se evakuovalo, aby se také nezdržovalo u objektů Hizballahu a jeho členů. A izraelská armáda upřesnila, že bude bombardovat v téhle oblasti právě základny a případně příslušníky hnutí Hizballah. Zatím také izraelská armáda podle Hizballahu pokročila v té pozemní ofenzivě. Hizballah tvrdí, že izraelští vojáci už bojují i mimo takzvanou žlutou linii, to znamená mimo nárazníkovou oblast, kterou si sami vytyčili, a to by znamenalo, že tedy izraelská armáda pokračuje i na zemi, po zemi, dále do libanonského vnitrozemí.
0: Kam tedy vesničané odcházejí?
19: Odcházejí především do Sidonu, což je takové první velké město mimo tu evakuační oblast na libanonském pobřeží. Tam už hlásí místní, že jsou znovu 10 000 uprchlíků. Někteří pokračují dále do Bejrútu a pro mnohé rodiny jsou to neustále přesuny, protože během těch posledních měsíců a let několikrát nastalo příměří, takže se vraceli s auty plnými věcí a rodinami domů a teď znovu prchají a tohle se opakuje už po několikáté. izraelský premiér Benjamin Netanyahu celý ten současný stav, čili nové bombardování velkých částí jižního Libanonu, nazývá zintenzivněním bombardování poté, kdy podle něj Hizballah porušil podmínky příměří. No a evidentně se snaží tedy teď izraelská armáda zaútočit rychle před tím, než by mohla být na světě případná iránsko-americká dohoda, která by zřejmě Izraeli svázala v Libanonu ruce. A teď v posledních hodinách přišly zprávy, nebo spíše minutách, o izraelském útoku i na Bejrut, což je hodně výjimečné. To bombardování Bejrutu už několik týdnů nebylo, neslyšeli jsme o něm, a cílem údajně byl znovu tedy příslušník, tentokrát raketové jednotky Hizballahu, takže zdá se, že bombardování pokračuje na různých místech Libanonu.
0: Jakou cenu už Libanon za zatažení do války s Izraelem zaplatil?
19: Hizballah první útok učinil 2. března, čili vlastně 2 dny po izraelsko-americkém útoku na Irán. Jak tvrdí i Hizballah, tak to bylo právě na podporu Iránu, byl to útok na Izrael, a od té doby válka mezi izraelskou armádou a Hizballahem pokračuje. Dodnes si podle libanonských úřadů vyžádala 3200 mrtvých, ať už ozbrojenců nebo civilistů. Další 1 200 000 lidí je údajně na útěku, což jsou právě ti evakuovaní lidé, kteří se v různých vlnách už museli evakuovat, opustit své domovy. No a libanonské vedení současné, to znamená prezident Joseph Aoun a také premiér Salam Nawaf, stále častěji přímo obvinují Hizballah, že zatáhl zemi do nové války s Izraelem, což jsou obvinění, tedy, která jsme dříve před nástupem této nové vlády neslyšeli.
0: Osud války v Libanonu závisí na americko-iránských jednáních o míru. Jenom stručně, jak si v tuhle chvíli stojí?
19: Nadále jsou to cykly tvrzení a popírání toho, co která strana nabídla. Každopádně naposledy prezident Trump uvedl, že zatím žádná jasná dohoda není a že není spokojený s tou poslední podobou materiálu k jednáním. Mezitím jsme viděli, že americká armáda udeřila znovu na cíle na jihu Iránu a Irán se pravděpodobně, není to potvrzené, tedy odvděčil v uvozovkách tím, že zamířil na americkou základnu v Kuwaitu, kterou zřejmě ale nezasáhl.
0: Tolik náš blízkovýchodní zpravodaj, ještě pan Macháček, včetně aktuálních informací o tom, že armáda Izraele dnes na jihu Bejrutu provedla vzdušný úder a jedná se tak o první útok v hlavním městě po 3 týdnech. Děkuji, naslyšenou.
19: Naslyšenou.
0: Po skoro čtvrt roce bez připojení můžou Iránci znovu používat internet a komunikovat přes sociální sítě, jako je WhatsApp nebo Telegram. Iránský režim zemi od internetu odpojil po vypuknutí americko-izraelských útoků 28. února. Miliony lidí tak byly odříznuté od komunikace se světem i mezi sebou a výrazně se omezil tok informací ze země. Oficiálním důvodem bylo zabránit sledování, špionáži a kyberútokům. Internetový blackout trval 88 dní a podle neziskových organizací to byl jeden z nejdelších státem organizovaných odpojení od globální sítě. Ve studiu už vítám našeho zahraničního komentátora Jana Finkerlanda. Dobrý den.
20: Dobrý den.
0: Co přesně to 3měsíční odpojení Iránu od internetu vlastně znamenalo, jaký to mělo dopad?
20: No, ten režim to pravděpodobně udělal především proto, že potřeboval mít pod kontrolou domácí frontu, tak říkajíc, to znamená, obával se, že současně s tím americko-izraelským útokem ze vzduchu by mohl čelit nějakému odporu zevnitř, to znamená od lidí, kteří jsou proti tomu režimu. Odhaduje se, že naprostá většina Iránců je dneska proti tomu režimu. Máme za sebou, nebo hlavně oni mají za sebou ty lednové demonstrace, které vypadaly tehdy, že jsou velice, řekněme, vážným ohrožením soudržnosti toho režimu. Nevíme, jestli to tak bylo, teď se to tak nejeví. A prostě v okamžiku, kdy ten režim válčil, tak nechtěl vlastně řešit i tuhle tu domácí frontu.
0: No a skutečně to online spojení nebylo možné pro nikoho, nebo bylo výsadou jenom některých toho přístupu k němu?
20: Určitě někteří přístup k internetu měli, bylo to mimochodem vlastně docela zajímavé pro někoho, koho zajímalo, co si myslí různé iránské osobnosti, protože někteří lidé, kteří se tváří, jakože jsou vlastně neutrálními pozorovateli té iránské politiky, zároveň se připojovali zevnitř Iránu, což vlastně mohlo signalizovat, že tady oni zrovna ten internet mají, že byli dostatečně důvěryhodnými uživateli internetu. Internet samozřejmě měli k dispozici ti, kteří měli nějaký podloudný způsob získávání toho signálu, to znamená třeba přes Starlink byly pokusy americké propašovat Starlinky dovnitř do Iránu, pravděpodobně částečně úspěšné, částečně se tomu režimu podařilo ty lidi vysledovat, protože přece jenom je to částečně i vidět. A takže určitý typ přístupu tam byl v pohraničních oblastech zrovna tak, ale v zásadě se dá říci, že to byl dlouhodobý blackout, kdy ta společnost nevěděla přesně, co se děje.
0: Proč tedy to teď po 88 dnech iránský režim opět spustil? Jak to vysvětlil občanům?
20: V podstatě je to asi uznání, že ta situace z hlediska toho režimu není už tak vážná, je příměří a řekněme tam ještě ten druhý efekt, že to vlastně docela zásadně postihlo iránskou ekonomiku. Iránská ekonomika je poměrně rozvinutá technicky, závisela z velké části služby, závisely právě na internetovém přístupu a kromě všech těch negativních ekonomických dopadů války a sankcí, tady byla vlastně ještě třetí sféra, která byla docela zásadně postižená právě tímhletím. Takže teď ten internet je více k dispozici, lidé, kteří se budou připojovat, budou více kontrolováni, jsou si určitě vědomi toho, že budou s nějakým způsobem sledováni, pravděpodobně ne každý nebudu se moc připojovat na jakoukoliv stránku. Existuje celý takový systém internetový, který bude k dispozici právě lidem, kteří jsou více loajální a tu lojalitu vyjádří veřejně.
0: My už jsme zmiňovali, že vlastně s tím odpojením internetu iránský režim zachází, jak se mu zachce, nebo i v minulosti to používal. Jak to vlastně zdůvodňuje, nebo jak se mu to osvědčilo tak?
20: No, domnívám se, že se to osvědčilo. V podstatě, když se na to podíváme z nějakého odstupu, tak uvidíme takové vzájemné ovlivňování se postupu, které vidíme v Číně, které vidíme v Iránu a které vidíme v Rusku. Každá ta země má, řekněme, různou míru kontrol nad internetem, ale to vzájemné opilování z těch represivních přístupů je tam dost patrné. A Irán je, řekněme, někde na půl cesty mezi Ruskem. Rusko v podstatě okopírovalo ten iránský postup, když vypnulo Telegram a snažilo se nějakým způsobem dostat pod kontrolu to, co lidé dostávají za informace právě kvůli zhoršující se situaci na frontě. Ale zároveň Irán nebyl tak daleko jako Čína, od které ale v podstatě importoval zřejmě i zařízení, software, ale i tu samotnou ideu, že vlastně to všechno bude propojeno s pouličními kamerami a s dalšími sledovacími systémy, možná i s umělou inteligencí. A ospravedlňoval to právě národní bezpečností, to znamená, že nepřátelé mohou zneužít takovéhle věci proti Iránu.
0: Dodává náš zahraniční komentátor Jan Fingerland. Děkuji, že si přišlo do studia. Nashledanou.
20: Děkuji, nashledanou.
0: My se teď ve 14 hodin 19 minut vydáme do sněmovny. Většinu programu schůze sněmovny vyplní dnes pravidelné interpelace. Poslanci se během nich můžou obracet s dotazy na členy vlády. A v prvním čtení byly v plánu taky dva evropské tisky, novely o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu a o výrobcích s ukončenou životností. Ve sněmovně máme reportérku Janu Čermákovou. Dobré odpoledne.
3: Hezké odpoledne.
0: Na jaký čas konkrétně dnes interpelace připadají?
3: Vyplývá to z jednacího řádu, kterým se poslanci řídí. Čas na interpelace připadá při jednání sněmovny na čtvrteční dopoledne do 11 hodin a pak taky odpoledne od 14:30. Někdy se na ně ovšem nedostane, několikrát už i v tomto volebním období nebyly, protože se ve čtvrtek konaly mimořádné schůze. Dnes ale budou, jak potvrdil šéf sněmovny Tomio Okamura z SPD. Ty ústní začnou zhruba za 10 minut.
21: Určitě to v plánu máme, tak jak je to v plánu, odpoledne interpelace.
3: Nejdřív se budou poslanci ptát premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO, například na dotace Agrofertu nebo financování základních škol. Pak přijdou na řadu otázky na jednotlivé ministry.
0: Už jsme zmínili, že dnes měli poslanci projednat v prvním čtení i dva evropské tisky. Stalo se?
3: No tak zatím se na ně nedostalo. A já je trošku přiblížím. Jeden z nich má přispět ke zlepšení podmínek pro nakládání se všemi druhy baterií. A ten druhý omezuje některé látky využívané například v klimatizacích nebo v tepelných čerpadlech. A večer po 18. hodině by se poslanci mohli vrátit ke druhému čtení stavebního zákona. Koalice znovu prosadila možnost nočního jednání. Vládní návrh kritizuje opozice. Naposledy o něm sněmovna jednala do pozdního večera včera. Debatu ale nedokončila. A podle kuloárových informací ji nedokončí ani dnes.
0: Ono v poslanecké sněmovně zároveň dost rezonuje téma přesunu lidskoprávních a dalších agend z úřadu vlády na určená ministerstva. Ty jsi zjišťovala, jak se k tomu staví opozice?
3: Ano, opoziční zástupci hlavně z hnutí STAN a z ODS změny ostře kritizují. Starostové už i do systému nahráli novelu kompetenčního zákona, která pevně zakotvuje tyto agendy pod úřad vlády. Bývalá ministryně spravedlnosti Eva de Croix z ODS zase mluví o zřízení meziparlamentní komise pro lidská práva. V tuto chvíli také tady ve sněmovně jednají právě se zástupci odborníků, kteří s přesunem také nesouhlasí. Podle Barbory Urbanové ze STAN jde o první takovou schůzku.
2: Jde nám o to, aby to, co chybí vlastně vládě teďka momentálně po tom jejich kroku, to znamená ta důvěra mezi těmi experty a tou vládnoucí koalicí, tak aby byla aspoň mezi opozicí a těmi experty.
3: O přesunu rozhodla vláda minulé pondělí. Část expertů z odborných rad kvůli tomu zaslala premiérovi Andreji Babišovi své rezignace. Včera spolu s šéfkou úřadu Tinde Bartou pozvali odborníky do Strakovy akademie, aby jim krok vysvětlili. Část ale odešla z jednání dříve s tím, že nešlo o dialog, ale o přednášku.
0: Tolik ze sněmovny naše reportérka Jana Čermáková. Díky, naslyšenou.
3: Naslyšenou, pěkný den.
0: 8 minut před 2:30 se dostáváme ke krátkému přehledu ekonomických informací. Zbrojařská skupina Colt.cz společně s francouzskou společností Eurenco uchází o pardubickou společnost Explosia, o jejímž prodeji stát podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO uvažuje. Napsali to dnešní Hospodářské noviny. Evropská komise udělala čínské společnosti Temu pokutu ve výši 200 milionů eur za porušení nařízení o digitálních službách. Důkazy, které má komise k dispozici, naznačují, že spotřebitelé v EU se na platformě Temu s velkou pravděpodobností setkávají s nelegálním a nebezpečným zbožím. Odbory kritizují navrhovanou podobu zákona o platformové práci. Podle nich by norma mohla vést k rozšíření tzv. Švart systému v digitální éře. Odhadují kvůli tomu výpadek příjmu rozpočtu ve výši 120 miliard korun ročně. A akcie výrobců čipů letos v souvislosti s rozmachem umělé inteligence zažívají historický růst. Index polovodičového odvětví vzrostl za letošních prvních 100 obchodních dní o 82%, což je nejlepší výsledek za celou historii ukazatele. Firmy zahrnuté v indexu dosáhly tržní ohodnocení ve výši 5,7 bilionu dolarů. 4- a 5-hvězdičkové hotely v Praze byly v dubnu skoro z 80% obsazené a proti loňsku si navíc mohli dovolit zdražit, a to téměř o 300 korun na pokoj. Z pohledu cen i obsazenosti hotelových kapacit Praha překonala Berlín, Vídeň, Varšavu i další velká města ve středoevropském regionu. Jak si vedou ostatní turisticky exponované části Česka a očekávají hoteliéři podobně úspěšné také léto? O tom si více řekneme s prezidentem asociace hotelů a restaurací Václavem Stárkem. Dobré odpoledne.
4: Dobré odpoledne.
0: Pražské hotely tedy mají za sebou velmi povedenou první třetinu roku. Znamená to, že se ve velkém vracejí hlavně zahraniční turisté?
4: No ano, znamená to, že prakticky i to, co se momentálně odehrává z pohledu geopolitického ve světě, tak nemělo tak dramatický dopad na cestovní ruch u nás. A skutečně Praha je velmi atraktivní destinací a první 4 měsíce tohoto roku byly zatím asi rekordní od roku 2019.
0: Přestože se vlastně ozývaly takové hlasy, že vzhledem právě k té situaci na Blízkém východě by ten příliv především turistů z Asie nemusel být takový, jaký nakonec byl, ne?
4: On ten příliv turistů z Asie byl skutečně pomalejší, on se skutečně zpomalil, nicméně lidé, co se týká příjezdového cestovního ruchu, cestovali více po Evropě, to se myslím promítlo i do těch čísel a uvidíme, jak bude vypadat situace do budoucna, protože se zároveň velmi intenzivně rozvíjí trend rezervací na poslední chvíli, tak jak lidé vlastně nevědí, jaká bude situace a čekají, zda budou cestovat a kam budou cestovat, takže se dá těžko odhadovat, ale my se domníváme, že ta letošní sezóna bude minimálně stejná jako ta loňská, možná o něco lepší, co se týká Prahy.
0: Co tenhle ten trend rezervací na poslední chvíli pro hotely a ubytovatele znamená? Je to pro ně problém?
4: My s tím asi už umíme pracovat. Je to samozřejmě náročnější na řízení toho provozu, je to náročnější na personál, protože se nedá úplně plánovat dlouhodobě dopředu, ale je to zkrátka situace, která vzniká nejenom u nás, ale třeba i u leteckých společností a všichni se musí naučit ty služby poskytovat tak, aby hosta vždy je za každou cenu uspokojili.
0: My jsme mluvili i o tom zdražení, kolik teď vlastně stojí v průměru hotelový pokoj v Praze a vidí hoteliéři prostor ještě pro další zdražování, protože třeba Vídeň oproti loňsku zlevnila.
4: Vídeň oproti loňsku zlevnila, to je pravda, ale já si myslím, že pokud tedy jako ten zájem a ta poptávka trvá, tak potom je skvělé, že jsme se dostali mimochodem během toho prvních čtyřech měsíců do toho dubna asi 10 euro za cenou Vídně a nevidím vůbec důvod, v čem by měla být Praha levnější, než je třeba Vídeň nebo Budapešť, protože ta kapacita, ta kvalita služeb, ale myslím si, že i to, co tam města nabízejí, jsou srovnatelné.
0: No, teď jsme se zatím bavili tedy jenom o Praze. Mnoho zahraničních turistů vlastně tam docela zůstává a už další krásy Česka neobjevují, nebo jak to je, jak se dařilo hotelům v regionech?
4: Co se týká regionu, my jsme se jich ptali, jak dopadla vlastně jednak to první čtvrtletí. Tam bych řekl, že bylo minimálně stejné jako to loňské, ale jsou tam větší propady. V těch regionech právě jsou místa, kam lidé příliš třeba nejezdí a naopak zase místa, kde měli skvělou sezonu. A ptali jsme se, jak bude vypadat letošní letní sezona, protože my předpokládáme, že i někteří turisté se rozhodnou naši zůstat třeba v České republice a že se rozvine i to cestování trošku těch zahraničních turistů třeba vozem z Německa. No a tam je teda zajímavé to, že zatímco Praha se upíná spíše k těm zahraničním, tak ty regiony spíše říkají, že očekávají, že přijede více českých turistů. Zatím nemáme úplně detailní data, takže uvidíme, jak se bude situace vyvíjet, protože rezervace skutečně přicházejí na poslední chvíli. Pokud se týká otázky, jak bude vůbec ta obsazenost vypadat v době letních prázdnin, tak většina těch provozovatelů, kteří nám odpověděli na náš průzkum, říkala, že bude minimálně stejná nebo o něco lepší, než byla ta loňská. Takže v tom celkovém pohledu si myslím, že můžeme být trochu optimističtí.
0: Tolik prezident Asociace hotelů a restaurací Václav Stárek. Děkuji vám, naslyšenou.
4: Děkuji za pozvání, hezké léto, naslyšenou.
0: Ostravští památkáři připravují nový návrh památkové zóny v karvinské části doly. Bude menší, než původně chystali. Jde o území na dohled známého šikmého kostela. Dřív tam bylo centrum zaniklé Karviné, která musela ustoupit těžbě. Teď tam vzniká prostor pro průmyslové haly.
1: Dnes, když člověk stojí před šikmým kostelem, tak vidí les, louku. V případě průmyslové zóny by viděl minimálně obrysy hal výrobních. Došlo by k zničení centra Staré Karviné, to znamená toho nejcennějšího, co tam vůbec je pro turisty, pro pamětníky.
5: Předsedkyně spolku Stará Karviná Tereza Ondrušová popisuje, jak by to vypadalo na místě, které ročně navštíví 10 000 lidí. Kvůli zachování paměti na město, které muselo ustoupit těžbě černého uhlí, poslala v loni na Ministerstvo kultury návrh na vyhlášení památkové zóny na celém území Staré Karviné. Podle ředitele Ostravského pracoviště Národního památkového ústavu Michala Zezuly teď mají pracovat na novém vymezení zóny.
22: Ministerstvo kultury chtělo, aby Národní památkový ústav vypravil další variantní řešení v rozsahu památkové ochrany. Bylo doporučeno, abychom zohlednili veškerou schválenou územně plánovací dokumentaci v tomto prostoru a vlastně pozornost upnuli především na prostor v okolí šikmého kostela a dále směrem k dolu Gabriela a k zámeckému parku v Solci.
5: Podle Michala Zezuly příprava zmenšené varianty potrvá měsíce a promluví do ní i archeologové z Akademie věd. Náměstek primátora Karviné Andřej Bizoň, zvolený za socdem, posun v jednáních vítá.
23: Zkusíme skloubit všechny záměry, to znamená záměry památkové péče, historiku, ochrany té přírody a samozřejmě i výhled k rozvoji města směrem třeba k průmyslové zóně.
5: Podle mluvčí ministerstva kultury Barbory Šťastné rezort zohledňuje všechny relevantní veřejné zájmy, včetně ochrany kulturního dědictví. dědictví. Teď nechce předjímat, jestli a v jakém rozsahu památková zóna vznikne. V průmyslových halách mají najít práci tisíce lidí. Stát budou i na místech, kde za druhé světové války byly zajatecké tábory. Před stavbou hal v těchto místech loni varovala i Rada vlády pro paměťovou agendu. Z Karviné Marta Pilařová, Český rozhlas.
0: Bylo 14 hodin 30,5 minuty, na řadě jsou zprávy s Martinem Matějkou.
10: Český rozhlas Plus.
6: Žalobkyně zrušila stíhání libereckého hejtmana Martina Půty z hnutí Starostové pro Liberecký kraj. Českému rozhlasu to potvrdila státní zástupkyně Martina Dětková. Podle ní se věc vrací policii zpátky k došetření. Ta Půtu stíhala kvůli tomu, že údajně dostal nabídku úplatku, který sice odmítl, ale policii to neoznámil. Půta na sociální síti X napsal, že mu státní zástupkyně dala za pravdu a oznamovací povinnost se na ní nevztahovala. Ministerstvo životního prostředí už za půl hodiny zveřejní komplex podmínky nové zelené úsporám. V dotačním programu bude možné čerpat na renovace domů bezúročný úvěr. Přímou dotaci získají oproti dřívějšku už nízkopříjmové domácnosti v programu Nová zelená úsporám Light. Ministr životního prostředí Igor Červený z motoristů už dřív řekl, že půjde například o lidi, kteří splňují podmínky superdávky. Ukrajinský parlament jasnou většinou hlasů ratifikoval dohodu s Evropskou unií o půjčce 90 miliard eur. Peníze jsou rozdělené na roky 2026 a 2027. První platbu 27 slíbila poskytnout nejpozději na začátku června. V přepočtu více než 2 bilionů korun půjdou 2/3 na obranu před ruskou invazí a zbývající třetinu Ukrajina využije v rozpočtu k reformám a modernizaci. Členské státy Evropské unie půjčku finálně schválily v dubnu. Tradiční firma Český porcelán Dubí zatím nebude zrušená. Návrh části akcionářů na valné hromadě neprošel. S krokem nesouhlasil ani někdejší ředitel porcelánky a její akcionář Vladimír Fajks. A podle něj chtějí ostatní akcionáři firmu zrušit, aby za své podíly dostali co nejvíc peněz. Současné vedení firmy se k jednání valné hromady Českému rozhlasu odmítlo vyjádřit. Loňský požár střechy střední školy ve Zlíně způsobil podle policie svářeč, oznámila to policejní mluvčí Monika Kuzumplíková s tím, že muž školu opravoval a nedodržel předpisy. Kvůli tomu mu hrozí 2 roky až 8 let vězení a požár a následné hasební práce způsobily škodu zhruba 15 milionů korun. Střecha střední školy pedagogické a sociální ve Zlíně hořela loni v listopadu. Při požáru se nikdo nezranil. Na dálnici D5 kolony zůstává výrazné zdržení na příjezdu do Prahy směrem z Plzně na pražském okruhu sjezdu na Barrandov. Na 17. kilometru řeší nehodu v pravém pruhu a kolona je kvůli tomu z plzeňské dálnice D5 od Lodinice z 8. kilometru a zdržení celkově přes hodinu. Na dálnici D1 pomalý provoz na příjezdu do Brna směrem z Prahy. Na kilometru 196 je omezení a kolony jsou od Ostrovačice z kilometru 178 asi na 30 minut. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Odpoledne jasné až polojasné, nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů, na severu a severovýchodě měří kolem 19 stupňů. Tolik zprávy, teď už je na řadě repríza pořadu Pro a proti, ptát se bude Lukáš Matoška.
7: Ministr zemědělství Martin Šebestyan řekl, že Agrofertu jsou dál vypláceny zemědělské dotace. Evropská komise přitom vzkázala, že dokud nebude vyjasněna otázka střetu zájmu premiéra Andreje Babiše, Česko by nemělo vykazovat k proplácení žádné dotace pro firmy spojené s Babišem. Ministr Šebestyan je ale přesvědčený, že na zemědělské dotace se toto omezení nevztahuje. České úřady mezitím chystají odpověď na další dotazy Evropské komise ohledně Babišova řešení střetu zájmu. Předchozí odpovědi totiž komisi nestačily. Hrozí Česku problémy?
10: Pro a proti Lukáše Matošky.
7: Našimi hosty po linkách jsou europoslanec Hnutí STAN, člen klubu Evropské lidové strany Jan Farský. Dobrý den.
8: Dobrý den.
7: A europoslanec Hnutí ANO, člen skupiny Patrioti pro Evropu, Ondřej Knotek. Dobrý den i vám.
9: Dobrý den.
7: A začněme od vás. Ve světle toho, že Evropské komisi, jak jsem říkal, zatím nestačila ta odpověď na dotazy, jak pan premiér vyřešil svůj střet zájmu, vyřešil ho uspokojivě?
9: Já jsem přesvědčen, že pan Babiš udělal zcela dostatečná opatření k vyloučení jakéhokoliv střetu zájmu, udělal dokonce více, než bylo nutné. A nemám pochyb, že ke stejnému závěru nakonec dojde i Evropská komise a její úředníci.
11: Pane Farský, váš pohled?
12: Myslím, že to není o přesvědčení zvláště poslanců za ANO, ale je to prostě o rozhodnutí právním a to právní rozhodnutí je zatím zcela jednoznačné ze strany komise. Dopis, který dorazil tento týden, neumožňuje žádný jiný výklad, než že Andrej Babiš je ve střetu zájmu, že to, jak se to pokusil očůrat, možná prošlo v českých luzích a hájích, ale na Evropské unii, na úrovni Evropské unie to nepřijali.
11: Pánové, možná bych vás oba poprosil o používání veřejnoprávnějších termínů, byť vyloženě nešlo o vulgaritu. Pane Knotku, čím si to vysvětlujete, že komisi nestačila ta dosavadní odpověď českých úřadů ohledně Babišova řešení střetu zájmu?
9: Tak předně pan Farský neříká pravdu, nevím, jestli ten dopis měl možnost číst nebo ne. V něm Evropská komise, myslím ten dopis z minulého týdne od Evropské komise, v něm Evropská komise neříká, že by ty kroky byly nedostatečné. Oni si je vyjasňují. To je nějaký ping-pong, to je prostě úřednická komunikace, která je běžně vícekolová, to je ve všech agendách, takže já v tom nevidím nic jako zásadního. Navíc musíme si uvědomit jednu věc, že Evropská komise je vždy i v politicky citlivých věcech velmi opatrná a ta realita je, že Evropská komise se zodpovídá Evropskému parlamentu a v Evropském parlamentu, což jsme viděli už i v minulých letech, prostě toto téma se neřeší technicky nebo věcně, ale řeší se spíše z pohledu, za jakou stranu tam jste zvolení. Jsou tam opravdu odpůrci pana Babiše, kteří to politicky řeší, takže Evropská komise, než dá nějaké svoje finální stanovisko, tak udělá všechno pro to, aby prostě si byla jistá. Takže já v tom skutečně nevidím nic špatného. Vyžádali si analýzy, vyžádali si informace. Česká republika na tom pracuje.
11: Podle vás.
9: Žádné riziko tady není. Já nepředpokládám, že se to bude vyjasňovat dlouho.
11: Prosím ve stručnosti zase, aby mohl zareagovat pan Farský na ty vaše argumenty. Tak není to tak, že komise v tuto chvíli neříká.
9: Ne, tak na ně pan Farský zareaguje.
11: Pane Farský, není to tak, že komise v tuto chvíli neříká, že by pan premiér svůj střet zájmu nevyřešil, pouze se doptává na to, jakým způsobem jeho střet zájmu byl vyřešený?
12: Komise odkazuje na článek 61 Evropského finančního zařízení v dopise pana Hugo Sobrala, který jsem samozřejmě podrobně četl.
11: A kde jasně úředníka?
12: říká, že to, jakým způsobem naložil podle jejich informací, které tam zatím český stát doručil Agrofert, tak je prostě, není dostatečným řešením. Agrofertu, který byl vložen do svěřenského fondu, ale ani u dalších firm jako Synbiol a Hartenberg, které se ani nepokoušel Andrej Babiš někam schovat. A vzpomeňme si na to, jak to bylo, jak se to vyvíjelo. Nejdříve Andrej Babiš ohlásil, že se navždy zbavuje Agrofertu a už ho nikdy neuvidí, aby se v zápětí ukázalo, když jsme na něho zatlačili a musel ukázat listiny na základě kterých toto tvrdil, že se zas tak úplně nezbavuje, že když skončí ve vládě, tak Agrofert připadne jeho dětem. No a samozřejmě vůbec není nikde psáno, že jeho děti to mu ho nemůžou dát zpátky. A ten článek 61 Evropského finančního nařízení nemluví jenom o přímém prospěchu, ale právě mluví i o prospěchu pro osoby blízké a myslím, že děti Andreje Babiše, byť se k ním někdy tak nechoval, jsou pořád ještě jeho osoby blízké.
11: Tak nevím, jestli pan Knotek se chce vyjádřit třeba k těm rodinným záležitostem, ale můžete vyloučit, že pan premiér je dál ve střetu zájmu, když má Agrofert jednou připadnout jeho dětem? Nemá právě proto zájem na tom, jakožto premiér, aby se Agrofertu dobře dařilo?
9: Jednoznačně ne. To finanční nařízení hovoří o tom, aby ten, kdo vykonává nějaké rozhodnutí ohledně veřejných rozpočtů souvisících s rozpočtem Evropské unie, tak v době, kdy to vykonává, tak, aby právě nebyl ve střetu zájmu, aby tam nebyl ten vliv, ať už přímý nebo nepřímý, ale týká se to právě toho období, kdy je ve funkci. Tady je úplně ještě nad rámec.
11: Pane Knotku, já vám rozumím. Dovolte mi jenom, abych se doptal nebo zopakoval tu otázku. Skutečností ale je, že Agrofert by jednou měl připadnout dětem Andrej Andreje Babiše, tak není pan premiér ve střetu zájmu z toho důvodu, že má zájem na tom, nebo může mít zájem na tom, aby Agrofert prosperoval, protože jednou připadne jeho dětem?
9: Jednoznačně ne. Když se podíváme i na výtky Evropské komise k tím svěřenským fondům před rokem 2021, kde byl pan premiér poprvé předsedou vlády, tak tam se o ničem takovém nehovořilo. Tam se přesně hovořilo o tom, aby ten fond nebyl založen přímo tou osobou, aby, řekněme, mezi správci toho fondu po dobu toho výkonu mandátu nebyli rodinní příslušníci nebo nějaké osoby, na které je nepřímý vliv. A aby především, a to byl ten hlavní argument nejenom Evropské komise, ale i třeba pana Farského, když si poslechneme jeho výroky z poslanecké sněmovny v roce 2021, aby nebyl koncovým příjemcem. A tohle to se přesně stalo. Ten nový svěřenský fond, který byl navržen a do kterého pan Babiš 20. února vložil ty akce Agrofertu, tak byl právě navržen tak, aby splnil ty požadavky legislativy k zamezení střetu zájmu. V praxi to znamená, že pan Babiš nevlastní Agrofert, dokonce už ho nikdy ani vlastnit nebude. V tom svěřenském fondu, a to je to podstatné, nemá žádný přímý ani nepřímý vliv. Tento fond ani dokonce nezaložil a nemá z tohoto fondu žádný profit. Není tedy tím koncovým příjemcem.
11: Myslím, že to přesně
9: reaguje na ty výhrady, které v minulosti měla Evropská komise, například i pan Farský. A teďka, protože ty předchozí výhrady, které měly, byly, řekněme, vyřešeny, tak přichází zase s dalším problémem. Já kladu otázku. Je tady problém to, že se pan Farský neumí smířit s tím, že premiérem je Andrej Babiš, protože střet zájmu již vyřešil.
11: Pane Farský, i pan premiér ujišťuje, že svůj střet zájmu vyřešil podle jeho slov nad rámec českých i evropských zákonů. Proč mu to nevěříte?
13: Já se musím smát, protože evidentně, jak se pan Knotek dostává do kouta, tak začíná osobně útočit, ale tak to je prostě taktika, jaká může být.
11: Škoda, že pan Knotek nevzpomene na své doby. Pane Farský.
13: Škoda, že pan Knotek nevzpomene na svou dobu, kdy byl ještě v pirátské straně a nechová se jako správný pirát a není trošku ostřejší ke svému majiteli.
11: Dobře, tak teď jste si osobní útoky vyměnili oba a teď prosím k věci a k odpovědi na moji otázku, pane Farský.
13: Podle Evropské komise je Andrej Babiš jednoznačně ve střetu zájmu a to se nedá nějakým způsobem vysvětlit jinak, to, že tak byl i v minulosti, to je zcela zřejmé, pan Andrej Babiš si prostě neumí vybrat, on chce zároveň určovat pravidla, zároveň chce hrát a zároveň chce být rozhodčím a to je střet zájmu, on si prostě přihrává svůj biznis o svoji svobodu skrz imunitu, už se postaral a teď se stará o svůj biznis. Takhle jednoduché to je.
11: Pane Farský, nezlobte se. V tom dopise Evropské komise jednoznačně stojí, že premiér České republiky Andrej Babiš je ve střetu zájmu? Tak to je to tam řečeno?
13: Jasně je dáno, že se nemají že se nebudou proplácet žádné žádosti o dotace z Evropy od 9. prosince 2025, kdy nastoupil pan Babiš do čela české vlády. Je tam také jasně napsáno, že sice možná částečně vyřešil Agrofert, ale i to s velkým otazníkem, ale vůbec nevyřešil Symbiol a Hartenberg, který se ani nepokoušel vložit do žádného svěřenského fondu. Takže z toho dopisu ano, je jednoznačné, že v tuto chvíli berou, že Andrej Babiš je ve střetu zájmu, dokud to nevysvětlí jinak. Žádal dokonce Ministerstvo pro místní rozvoj, možná si vzpomínáte, aby to bylo co možná nejjasnější, ale nemohl dopis odejít ve znění, který připravili úředníci, byl proškrtán a některé otázky z něho vypadly. Já jsem tyto otázky dal na papír a položil jsem je komisi právě proto, aby bylo jednou provždy jasno v tomto, protože ano, tato debata je otravná, obtěžující a Andrej Babiš by si měl vyjasnit, jestli chce být prostě velkopodnikatel v zemědělství a v dalších oborech nebo premiér České republiky, protože prostě dohromady to nejde, musí si vybrat. To, že si neumí vybrat, zatěžuje Českou republiku a celou naši diskuzi. My máme řešit bezpečnost, máme řešit bydlení, energie a ne to, jestli už Andrej Babiš konečně si vyřeší svůj osobní problém, který zatěžuje jak politiku, tak úředníky, tak veřejnou debatu.
11: Hned nechám reagovat vašeho dnešního partnera v diskusi. Jen teď připomenu, že našimi hosty zůstávají europoslanec hnutí STAN Jan Farský a europoslanec hnutí ANO Ondřej Knotek.
10: Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy.
14: Atraktivní názorové střety najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
11: Pane Knotku, máte samozřejmě, jak jsem slíbil, prostor reagovat. Pokud dovolíte, tak já bych tu další diskusi rozdělil, aby byla přehledná, a nejprve se zaměřil na otázky týkající se Agrofertu. Ministr zemědělství Martin Šebestián zrovna tento týden deníku N řekl, že Agrofertu jsou tedy dál vypláceny zemědělské dotace. V návaznosti na to, co jste před chviličkou slyšel, je to správně, když komise v tom dopise uvádí, že dokud otázka střetu zájmu nebude vyjasněna, Česko by nemělo vykazovat k proplácení žádné dotace pro firmy spojené s panem premiérem?
9: Je to

0: Jo. Odpověď šla 18.3. zpátky Evropské komisi, kde bylo popravdě řečeno, že skutečně ne, byly vypláceny žádné dotace firmám ze skupiny Agrofert. No ale od 22. přestal pan premiér vlastnit Agrofert. Agrofert nemá vlastníka, který by byl, respektive vlastník Agrofertu, svěřenský fond, není v tuhle chvíli členem vlády. A pokud nějaká společnost Agrofertu požádala Zemědělský intervenční fond na proplacení nárokových dotací, podotýkám, mělo by jít o nárokové dotace, tak podle systému a procesu, které jsou nastaveny a jsou od Evropské komise odsouhlaseny už z roku 2021, právě na základě mnoha zlepšení, které byly po těch dalších auditech udělány, tak ten fond má jasný pravidla, jasný postupy, ověří, zdali tam je nebo není střed zájmu, a pokud dojde k tomu, že tam ten střed zájmu není, tak tu nárokovou dotaci musí vyplatit. Jo, to znamená, a pak jí nárokovat u Evropské komise. To znamená, tohle je zcela logický postup. Já podporu ještě a tím zároveň zareaguju jednou větou na pana Farského, na tu snůžku.
1: Prosím, ve stručnosti.
0: ABCD kočka přede, co říkal. Ty kroky, které udělal pan Babiš, reagovali na veškeré výhrady, které v minulosti byly vůči tím minulým svěřenským fondům udělány. To znamená, že v tuto chvíli není důvod se obávat, že by Evropská komise došla k nějakému jinému závěru. Ano, dobře, je to nějaký ping-pong, trvá to. To zadání pro ty odborníky, kteří to dělali, byl: udělejte to tak, navrhněte to, aby to bylo v souladu se zákonem. Skutečně ty fondy jsou velice robustní, jdou nad zákon. Není tak, důvod se obávat.
1: Pane Farský, nedošlo od té poslední konverzace mezi Evropskou komisí a českými úřady k určitému posunu? Jak řekl pan Knotek, pan premiér Babiš už Agrofert nevlastní toho času, takže už by se mohlo jednat jenom o vyjasnění celé záležitosti, která nemusí dopadnout pro Česko špatně?
2: Kéž by to tak bylo, ale zatím tomu nic nenasvědčuje. Ten poslední dopis, a můžeme se bavit o těch předchozích, ale ten zásadní je ten poslední, který říká, my vám jako i když vy to vyplatíte doma, což nedělejte, tak my vám to jako Evropská unie neproplatíme. To znamená, teď čeští daňoví poplatníci se skládají na zisk Andreje Babiše, a pořád je to zisk samozřejmě Andreje Babiše, protože jsou to jeho firmy a budou to firmy jeho dětí, až skončí ve vládě, přestože sám Andrej Babiš sliboval něco jiného, že to vytvoří úplně jinak. A to nejsou peníze, které se rodí na stromech. To jsou peníze, které pak chybí jiným zemědělcům, ty, kteří by na ně měli naopak nárok, a ty, kteří by je použili pro svoje podnikání. To teď v tuhle chvíli už je to více jak 200 milionů, které takto jsou vydány. A Evropská komise jasně řekla, my vám, ani to sem neposílejte, my vám je totiž neproplatíme, protože Andrej Babiš podle našeho nevyřešil svůj střet zájmu.
1: Tak dovolte,
2: Dovolte,
1: abych se právě na toto vás, pane Knotku, obracím se na vás, doptal. Státní zemědělský intervenční fond v těchto dnech, bylo to na dotaz našich kolegů ze serveru Seznam zprávy, odpověděl, že zatím skutečně nezažádal o proplacení žádné části z těch 200 milionů korun vyplacených Agrofertu od jmenování pana Babiše premiérem.
0: A dotaz?
1: Dotaz je, jestli to tedy nedopadne tak, že to zaplatí čeští daňoví poplatníci, protože Evropská unie z těchto 200 milionů možná neproplatí nic.
0: No tak ono se to děje zpětně. Jak jsem říkal, ty obavy tam skutečně nejsou na místě, protože ty kroky byly dostateční. A já bych chtěl požádat pana kolegu Farského, když už teda zatahuje do debaty něčí děti, tak ať si aspoň
1: počkejte, nezlobte se, pane Knotku.
0: Nechte mi pak ale reagovat, jo?
1: Nechám vás pak reagovat. Teď prosím, ať je ta naše diskuse přehledná, jestli ještě můžeme zůstat u těch dotací vyplacených od jmenování pana Andreje Babiše premiérem Agrofertu. Jestli tedy skutečně by nebylo korektnější, kdyby bývaly tyto prostředky začaly být Agrofertu vypláceny až potom, co se zcela objasní řešení střetu zájmu pana premiéra. Tedy jestli by nebyl korektnější ten postup, ke kterému Evropská komise vyzvala ve svém dopise.
0: Evropská komise nevyzvala k žádnému postupu, neříkala České republice, co má dělat, co se týče vyplácení z rozpočtu.
1: Nezlobte se, já budu citovat z toho dopisu. České orgány by neměly Evropské komisi vykazovat žádné výdaje související s operacemi vybranými od 9. prosince roku 2025, kdy byly

0: jmenová pan Babiš premiérem, pokud se tyto operace týkají subjektů v rámci skupiny Agrofert nebo jakékoliv organizace kontrolované Andrejem Babišem a s ním spojené. To je citace z toho dopisu.
1: No, teď jo, ale na to jste se mi ptal, Zemědělský intervenční fond si to nevykázal vůči Evropské komisi, protože Zemědělský intervenční fond musí udělat jednu zásadní věc. Ten se podívá v případě žádosti, jestli ten subjekt je ve střetu zájmu nebo není. Ten ve střetu zájmu není, protože od 20. února ani být nemůže, vlastník tam není ve střetu zájmu. A to, že si Evropská komise něco píše s českými úřady, je paralelní proces. Tenhle ten proces dopadne zcela jistě pozitivně, ale Zemědělský intervenční fond má povinnost postupovat podle zákona. A pokud je tady subjekt, který má nárok na dotace z titulu, že tam se platí každému zemědělci podle toho, kolik má hektarů, malým na ty první víc, jo, a tak tyhle to se prostě musí vyplatit. Jo.
0: Takže, dobře, nehrozí, takže tohle, že by tedy...
1: Ten ZIF postupuje podle... Ne,
0: dobře,
1: nehrozí.
0: Chápu. Nehrozí, že by to potom zaplatili čeští teďka... daňoví poplatníci. To vy můžete vyloučit. Do takové situace se nedostaneme.
1: Já jsem zcela přesvědčen, že k takovéto situaci nedojde, protože, jak jsem říkal, ty kroky byly udělány tak, aby brali v potaz i ty výhrady vůči tomu svěřenskému fondu z minulého období.
0: Dobře.
1: A teď prosím, dovolte mi zareagovat na pana Farského.
0: Tak ale ve stručnosti, ať má ale i pan Farský prostor. Prosím.
1: Ne, tak vy jste to přečítal jako z dopisu. Dobrý, prosím vás.
0: Nezlobte se, to byl důležitý detail, vyjasnit si, co v tom dopisu Evropské komise, o kterém to dnešní pro a proti je. Tak prosím, máte prostor zareagovat na pana Farského.
1: Pan Farský tady uvedl, že po skončení mandátu pana Babiše, politického mandátu, budou moct Agrofert vlastnit jeho děti. To je přece lež. Ty děti se k tím akcím dostanou až po smrti pana Babiše. To může být třeba za nějakých 20 let. Pan Farský tady míchá od Šumavy k Tatrám své prostě spekulace. Já bych chtěl všechny uklidnit. Tady se nejedná o žádný zásadní problém. Dobře. Byly udělány velice robustní opatření a Evropská komise si je vyjasňuje s Českou republikou.
0: Dobře, to je čímž se, pane Knotku, tedy vracíme k té předchozí části té naší diskuse. Pane Farský, připustil byste, že zemědělské dotace jsou ze strany Evropské unie propláceny Česku zpětně a že tomu tak nakonec může být, pokud to všechno dopadne tak, jak říká a ujišťuje pan Knotek i pan Babiš, tak, že samozřejmě Evropská unie proplatí i ty dotace, které už Agrofert dostal od jmenování pana Babiše premiérem?
2: Určitě jenom pan Knotek v tomhle nemá pravdu, měl by si to dočíst, pan děti to dostanou v době, kdy Andrej Babiš skončí ve vládě, tak to je poslední listiny, které jsou ve svěřenském fondu. Ano, Andrej Babiš sliboval něco jiného, ale udělal něco jiného, ale to je u něho trošku standard.
0: Teď prosím k té mojí otázce.
2: Ještě jednou prosím, jak zněla přesně.
1: To není pravda.
0: Ta moje otázka zněla. Zda byste připustil, že nakonec Evropská unie může proplatit ty dotace, které už Česko vyplatilo Agrofertu od jmenování premiéra Babiše, pana Babiše premiérem, pakliže se všechno vyjasní kolem řešení jeho střetu zájmu?
2: Není samozřejmě definitivní rozhodnutí, takže může skončit to jakýmkoliv způsobem. Zatím ale ta vyjádření jsou zcela jednoznačná. A v tuhle chvíli to leží na úřednicích českých,
0: pane
2: kteří
0: Knotku,
2: mají problém.
0: Nechte teď domluvit pana Farského, prosím. Pane Farský.
2: Kteří po tom posledním dopisu pana Sobrala ani nemohou žádat Evropskou komisi o proplacení dotací, ani by neměli vyplácet ty české dotace, protože jim hrozí trestní stíhání za to, že se nechovají s péčí řádného hospodáře, protože mají po tom dopisu od pana Sobrala zcela jasně dáno, že Andrej Babiš je ve střetu zájmu, zůstal ve střetu zájmu a vyplácení mu dotací je prostě protizákonné.
0: Takže pan Andrej Babiš jistý, to hodil na úředníky, který stíhání? To takto... Pane Farský, nejsou to silná slova?
2: Jsem si tím jako právník jistý, protože i úředníci musí pracovat s péčí řádného hospodáře a to, co jim hrozí, je samozřejmě nejenom ten disciplinární postih, ale i ten postih, že po tom dopisu pana Sobrala, kde je to zcela jasně napsané, tak jim hrozí i trestní stíhání a také trestní oznámení byla už podána ze strany Pirátské strany a prostě dostal do velice nekomfortní situace pan Andrej Babiš lidi, kteří by měli dělat úplně něco jiného, než prostě pořád řešit podnikání pana premiéra. To nás zbytečně zatěžuje a odvádí od skutečných potíží téhle země.
0: Pane Knotku, tak nedělá to dojem, že české úřady za této vlády jednají v zájmu pana premiéra?
1: Oni jednají podle zákona, jinak jednat ani nemůžou. Evropská komise není nadřízení České republiky, ty věci si vyjasní. A dovolte mi na závěr prostě úplně tady to celé, co tady pan Farský předvádí, je vlastně jeho myšlenka, že pan Babiš šel do politiky a dělat premiéra, aby mohl čerpat dotace. Pokud by ale pan Babiš chtěl konat ve svůj nějaký ekonomický prospěch, tak by se nestal člen vlády, ale naopak by v té firmě zůstal, která by díky jeho mimořádnému nějakému obchodnímu talentu a pracovitosti ještě více rostla, měl by více majetku, zcela ještě více dotací, které by nikdo navíc ani nespochybňoval, proč by se tady nehrály hry kolem střetu zájmu. Ale pan Babiš upřednostnil službu Česku před svým ekonomickým zájmem, vzdal se významné části Dobře. Svého majetku, navíc doživotně.
0: Dobře.
1: A to, co splnil, slíbil, udělal velice robustná opatření.
0: Děkuju, pane Knotku.
1: Obyčejný ping-pong, obyčejná komunikace.
0: Děkuju, pane Knotku.
1: To, že končíme. V této zemi jsou prostě
0: nezlobte udavači, se, pánové, kteří já to tedy utnu,
1: udávají do Bruselu na svou Českou republiku.
0: Nezlobte se, pánové, já to tedy utnu tímto způsobem, protože skutečně čas pro dnešní Pro a proti vypršel. Děkuju za účast europoslanci Hnutí ANO Ondřeji Knotkovi a europoslanci Hnutí STAN Janu Farskému.
2: Děkuji za pozvání a krásný den přeji.
1: Hezký den, děkuji za pozvání.
0: Od mikrofonu se loučí Lukáš Matoška.
3: Chyba systém. Detektor problémů české společnosti.
4: V Brně skončil historicky první sudetoněmecký sjezd na území Česka. Byla tahle akce zbytečným drážděním hada bosou nohou nebo naopak dalším krokem na cestě ke smíření? Kdy vlastně vzala za své představa, že Češi a Němci můžou žít společně v jedné zemi? A mluvíme dostatečně o tom, co se dělo po květnu 45 při takzvaném divokém odsunu? Speciálním hostem je politolog a sociolog, rodák ze Sudet, Lukáš Novotný.
3: S moderátorem Českého rozhlasu Janem Pokorným, novinářkou Apolenou Rychlíkovou a komentátorem Davidem Klimešem poslouchejte na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas i v dalších podcastových aplikacích. Nebo v sobotu po 11. dopoledne a v neděli po 15:30 odpoledne ve vysílání Českého rozhlasu Plus. Na sladký i trpký život za socialismu si můžete v červnu zavzpomínat v literárním magazínu Ex Libris. Nabídne totiž 4 knihy, které tehdejší dobu charakterizují. Publikace Lukáše Skupy se podívá na český hraný film pro děti v letech 1945 až 1993. Studie Miroslava Vodrážky se zaměří na systémové zneužití československé psychiatrie po roce 1948. Absurdní život socialistického muže zaznamenal Lukáš Havlas v knize s podtitulem K práci a obraně připraven, pivo, párek, fotbálek. A jak estébácká akce a sanace poznamenala život potomků tehdejších obětí, to ve své knize popsal tým výzkumníků Marek Price, Nikola Doubková a Radek Heisler. Cyklus Ex Libris s názvem Sladký i trpký život za socialismu poslouchejte každé červnové úterý po 8 hodině večer na Plusu a pak na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.
5: Hodin, tady je čtvrteční odpolední Plus, od mikrofonu zdraví a dobrý den přeje Renata Kropáčková.
3: Český rozhlas Plus.
5: Pražští zastupitelé mají dnes schvalovat nový územní plán metropole. Bylo na prostudování finální verze skutečně málo času, jak řeší dopravu v centru a klimatickou změnu. Podle kritiků jde nový metropolitní plán na ruku developerům. Jak na to reaguje jejich asociace? Zeptáme se. A Eliška už není nejoblíbenější dívčí jméno. Po 13 letech ji sesadila z prvního místa žebříčku Viktorie. Mezi chlapci ale už 15 let dominuje jméno Jakub. I na to se podíváme. Teď má zprávy Martin Matějka.
6: Řidiči zítra nejspíš mírně ušetří za paliva. Cenový strop pro benzín bude o 58 haléřů nižší než dnes. Čerpací stanice budou moct prodávat litr benzínu maximálně za 43 korun a 58 haléřů. Levnější bude i nafta, a to od 59 haléřů. Litr budou moct řidiči nakoupit za maximálně 40 korun a 26 haléřů, informovalo o tom ministerstvo financí. Ukrajina dostane další stíhačky typu Gripen na společném setkání s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským ve Švédsku. lidé upsale, a to oznámil tamní premiér Ulf Kristersson. Stockholm věnuje ukrajinské armádě 16 strojů staršího typu, další modernější si Kyjev objednal.
7: Švédská vláda pošle Kyjevu jako dar stíhačky Gripen typu CD, což jsou stejné stroje, jako dnes používá česká armáda. Ukrajinský prezident poděkoval za švédskou podporu a dodal, že armáda chce stroje využít k útokům na ruské bombardéry, které vysílají rakety na ukrajinské území. I proto Kyjev nakoupí také 20 kusů modernějších Gripenů typu EF. Ukrajinská a švédská vláda už na podzim loňského roku podepsali memorandum o spolupráci, podle kterého má Kyjev možnost koupit až 150 stíhaček. Podle Zelenského to Kyjev udělá, pokud na to bude mít dostatek financí. Jakub Lucký, Český rozhlas.
6: Státní zástupkyně zrušila trestní stíhání libereckého hejtmana Martina Půty ze Starostů pro Liberecký kraj. Hejtman to napsal na síti X. Policie Půtu stíhala kvůli tomu, že údajně dostal nabídku úplatku, který sice odmítl, ale neoznámil to policii. Hejtman od začátku vinu odmítá. Náměstkyně ústecké krajské státní zástupkyně Kateřina Doušová odmítla důvody zrušení komentovat.
8: Policijnímu orgánu byla tato skutečnost samozřejmě sdělena a rozhodnutí bylo doručeno všem oprávněným osobám. K důvodům, které vedly státní zástupkyni k tomuto rozhodnutí, se zatím blíže nebudu vyjadřovat.
6: Podle Doušové se věc vrací do stádia prověřování. Obvinění Půty navazovalo na zásah policie, která mu v dubnu 2024 zabavila počítač a telefon v takzvané třetí větvi korupční kauzy, spojené hlavně s libereckým magistrátem. Týkala se přípravy výstavby fotovoltaické elektrárny Ralsko a údajné pomoci pro skupinu lidí, kteří chtěli za přispění hejtmana dosáhnout výměny ředitele státního podniku Diamo. Zemřel dlouholetý herec divadla Járy Cimrmana Jana Hraběta, bylo mu 86 let a v divadle působil od roku 1978. Nejdřív byl rok osvětlovač, pak začal hrát. A proslavili ho například role praotce Čecha ve hře České nebe a Varela Frištenského v dobytí severního pólu nebo faráře v němém Bobešovi. A člen souboru Miloně Čepelka řekl Českému rozhlasu, že Jan Hraběta jako herec vynikal nejen v divadle.
9: Já jsem ho rád, protože on byl přirozený herec, který si na nic nehrál a vždycky se před tou kamerou, kterou já nemám rád, tak on se i před tou kamerou choval prostě naprosto přirozeně.
6: V divadle Járy Cimrmana vystoupil Hraběta naposledy v neděli.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
6: Nejoblíbenějším dívčím jménem loni byla Viktorie, vyplývá to z dat Českého statistického úřadu. Viktorii rodiče vybrali pro skoro 12 narozených dívek. Jako druhá skončila Eliška, která se na prvním místě žebříčku držela 13 let. Třetí zůstává Sofie. Mezi chlapeckými jmény i dál vede Jakub. Rodiče tak loni pojmenovali 1320 narozených chlapců. Za ním následuje Matyáš a Jan. Počet dětí, které se vzdělávají formou individuálního neboli domácího vzdělávání v Česku roste. Podle ministerstva školství jich je 7,5 tisíce, tedy asi o 2,5 tisíce víc než před 4 lety. Nejde jen o učení doma s rodiči, část dětí dochází do komunitních skupin nebo alternativních škol. O povolení individuálního vzdělávání rozhoduje ředitel kmenové školy, kam je dítě zapsáno. Součástí žádosti musí být také vyjádření pedagogicko-psychologické poradny, vysvětluje mluvčí ministerstva Ondřej Macura.
10: Jde například o žáky, kteří mají tak zásadní problémy, jako závažná psychiatrická onemocnění anebo výrazně specifické nadání, že je pro ně perspektivnější se vzdělávat individuálně.
6: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Tradiční firma Český porcelán Dubí zatím nebude zrušená. Návrh části akcionářů na valné hromadě neprošel. S krokem nesouhlasil ani někdejší ředitel porcelánky a její akcionář Vladimír Fajks. Podle něj chtějí ostatní akcionáři firmu zrušit, aby za své podíly dostali co nejvíc peněz.
11: I když ta porcelánka si vydělá na svůj provoz, na mzdy, tak ale už nevytvoří zisk na ty dividendy, tak to chtějí prodat ty podíly, aby aspoň na tom vydělali. Oni k tomu vztah žádný nemají k té porcelánce, nikdo z nich tam nedělal 31 let jako já, nebo můj otec, který to vedl 50 let, tyhle lidi se nějakým způsobem dostali k těm akcím.
6: Současné vedení firmy se k jednání valné hromady Českému rozhlasu odmítlo vyjádřit. Čeští zemědělci se kvůli dosavadnímu nedostatku srážek čekají nižší výnosy, týká se to především obilovin, řepky nebo plodin ke krmení zvířat. Letošní jaro je jedno z nejsušších za poslední desítky let. Podle předsedy regionální agrární komory Jihomoravského kraje Václava Hlaváčka deště v posledních týdnech úrodě částečně pomohly, klíčový bude následující měsíc.
12: Ta rozmanitost je obrovská. Někde ty srážky byly do 10 mm. Tam, kde spadlo více jak 30 mm, tak to těm obilovinám výrazně pomohlo. A myslím si, že teď bude záležet, jestli v tom červnu dojdou nějaké srážky nebo nikoliv.
6: A lépe na tom jsou podle Hlaváčka některé porosty slunečnic nebo kukuřice. Na dálnici D5 zůstává výrazné zdržení na příjezdu do Prahy směrem z Plzně. Na pražském okruhu u sjezdu na Barrandov na 17. kilometru řeší nehodu v pravém pruhu a kolona je kvůli tomu z plzeňské dálnice D5 od Loděnice z 8. kilometru a zdržení celkově přes 90 minut. Na dálnici D1 pomalý provoz na příjezdu do Brna směrem z Prahy na kilometru 196 omezení a kolony jsou od Ostrovačice z kilometru 178 asi na 30 minut. Na silnici 7 z Prahy do Chomutova kolona u Slaného. Na křížení se silnicí 16 na Mělník je omezení a nehoda. A kolona je od konce dálnice D7 od Knovíze asi na 25 minut. A na silnici 35 z Hradce Králové do Mohelnice je velmi silný provoz. Kolony jsou před Hrušovou a pak i na průtahu Litomyšlí. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Zítra čekejte jasno nebo skoro jasno, později večer na severozápadě přibývání oblačnosti a teploty 21 až 26 stupňů. Tolik zprávy Martina Matějky.
3: Posloucháte Odpolední plus.
5: 8 minut po 15. hodině. Vaší průvodkyní dnešního odpoledního vysílání je Renata Kropáčková. Pražští zastupitelé mají dnes schvalovat nový územní plán metropole, který se připravuje od roku 2012 a v případě schválení začne platit už od září. Jde o klíčový dokument, který má nahradit nynější dokument z roku 1999. Podle vedení Prahy má zlepšit a zjednodušit plánování rozvoje metropole. Oproti stávajícímu dokumentu zahrnuje například výškovou regulaci budov. Podle zástupců města je v něm místo pro výstavbu 350 tisíc bytů. Má však i své kritiky. Někteří piráčtí zastupitelé spolky a zástupci městských částí namítali, že na prostudování toho finálního návrhu bylo málo času, že dostatečně nereflektuje jejich připomínky, jde na ruku developerům a zahušťuje zástavbu, aniž řeší potřebnou občanskou vybavenost. Ve vysílání vítám ředitele Institutu plánování a rozvoje Ondřeje Boháče. Dobrý den.
13: Dobrý den.
5: Skutečně je potřeba tak spěchat na schválení metropolitního plánu, nešlo projednání odsunout na později, aby bylo více času na prostudování té finální verze?
13: Ona je tohleto trošku misinformace, protože ta verze, která se schvaluje, ono to je závěrečné potvrzení nějakého procesu, který trvá uplynulé 3 roky. A ta verze oproti té, která byla na podzim představovaná, velmi podrobně debatovaná s městskými částmi, s veřejností, lidé mohli chodit k nám do kempu, kde prostě jsme byli soboty, neděle, všichni ten dokument vlastně velmi dobře znají. Tak od této představené verze se ten stávající dneska schvalovaný dokument liší v několika málo věcech, které se vejdou na jednu A4. Znamená, tohle je trošku účelové tvrzení. Pravda, že ta dokumentace je velmi obsáhlá, ale ten vlastní návrh plánu, který dneska bude schvalován, tak všichni, kdo chtějí, tak velmi dobře znají, co v tom plánu je a je velmi jednoduché se v tom zorientovat. Takže tohle je trošku misinformace, ono k tomu vede i bohužel trochu nešťastná podoba našeho stavebního zákona, který těm velkým městům, jako je Praha nebo Brno, dává velmi komplikované podmínky pro přijetí takovéhle dokumentace a v tomhle směru to není úplně, řekněme, intuitivní pro veřejnost, co se odehrává, a dneska se nerozhoduje o tom, co kde bude, že by zastupitelé říkali tuto parcelu ano, tuto ne. Ten dokument je celý nachystán a projednán se státní správou a teď se vlastně jenom verifikuje ten proces diskuzí a představování, včetně veřejnosti, který se odehrával v uplynulých 3 letech.
5: Co byste...
13: Takže všichni, kdo chtějí, tak ví, co v tom plánu je.
5: Co byste chtěl tedy na tom metropolitním plánu vyzdvihnout především, v čem je jeho síla? Jakým směrem by se podle něj měla Praha rozvíjet?
13: Tak zaprvé ten plán je digitální a usnadní nám mnoho práce jako z hlediska těch procesů, ale ten plán je ohromný impuls pro Prahu. Je tam mnoho věcí, jak zmiňovaných 350 tisíc bytů, tak nejen to, je tam veškerá občanská infrastruktura, vybavenost, je tam infrastruktura dopravní, silniční okruh kolem Prahy, železniční spojení, nová linka metra plus další ještě možné prověření. Je tam skoro 100 kilometrů tramvajových tratí a tak dále. To znamená, je to opravdu všechno, co každý Pražan k životu potřebuje, tak v tom plánu je obsaženo. A je jako celek takhle projednáván a nachystán. To město je organismus, nejsou tam pouze byty, je tam všechno, co k životu vy nebo já ve městě potřebujeme.
5: Podle kritiků jde ale až příliš právě na ruku developerům. Jsou tam pojistky, aby se nestavěly předražené byty, nedostupné ani třeba prostředně příjmové, jako to vidíme teď v Praze, nebo aby se nezastavovaly zelené plochy, či to nebyla místa jenom na přespání bez občanské vybavenosti, jak také říkají kritici?
13: Tak ten plán rozhodně zelené plochy nezastavuje, stávající, kde dneska jsou parky, naopak mnoho parků zřizuje, na oproti tomu platnému plánu územnímu, tak třeba chrání zeleň na sídlištích, která dneska byla volně zastavitelná, kde ten plán je přesně opačným směrem, než je takhle kritizováno metodicky, je mnohem dál. A občanská vybavenost samozřejmě v tom plánu je, tam je jako dostatečná kapacita, protože vy, když připravujete takový plán, tak i podle zákona musíte k tomu vytvořit dopravní model a prověřit veškeré kapacity škol, školek, další vybavenosti a to v tom plánu všechno musí být, jinak my bychom ho ani nemohli k tomu hlasování sem donést.
5: Hmm. Jak pamatujete na změnu klimatu, která kvůli které se města, zvláště jejich centra, oteplují stále více, vznikají ty teplotní ostrovy. Jak je tam docíleno toho, aby se vlastně zachovala vůbec ta obyvatelnost místa?
13: Tak ono to má vícero poloh, není to jenom otázka plánu. Když formujete město, tak na to ještě navazují další stavební předpisy, normy a vlastní povolování, takže ten plán je jenom jednou z kamenem z té mozaiky, která vytváří třeba to klimaticky odolné nebo udržitelné město. A ten plán na to pamatuje tak, že zaprvé vymezuje dostatečné množství ploch pro parky, dostatečné množství ploch pro nějaké ochlazování, myslí na to v kombinaci s pražskými předpisy, aby ve městech bylo více stromořadí, které významně ochlazují to město, prostě se snaží pracovat všemi těmi dostupnými nástroji, které my dneska máme k dispozici, tak ten plán to používá, jenom je potřeba vnímat, že ten plán je umožňující, on ani nestaví byty, ani potom nerozhoduje o těch konkrétních projektech, to jsou až následné projekty a tahle práce je ještě před námi nebo všemi, kdo v tom městě žijí nebo něco povolují nebo něco chystají. Ten plán je možnost, jako potenciál, on říká, tady by to mělo jít, tady to je možné, takhle to je v pořádku, ale ty následné procesy probíhají až později.
5: V úterý jednohlasně doporučil výbor územního rozvoje městského zastupitelstva ten plán schválit. Je to pro vás signál, že projde i na zastupitelstvu?
13: Myslím si, že ano, jednoznačně my jsme si vlastně velmi vážili toho, že což u nás často v té rozhádané politice nebývá zvykem, tak tady opravdu byla jako velmi unikátní a skvělá práce v té komisi pro plán, byla jak opozice, tak koalice, zástupci všech stran. Ta debata byla velmi intenzivní a velmi věcná a myslím si, že i ten výsledek, to nakonec jednohlasné schválení jak tou komisí, tak tím výborem ukazuje, že ta věc skutečně odpracovaná, dohodnutá, že na tom je právě velká shoda napříč politickým spektrem u takhle důležitého hlasování dokumentu. Si myslím, že to je skvělé. A to si velmi vážím, protože to není vždycky úplně v té politice automatické.
5: Tolik ředitel Institutu plánování a rozvoje Ondřej Boháč. Moc děkuji za váš čas, který jste věnoval Odpolednímu plusu. Naslyšenou.
13: Naslyšenou.
5: A naším hostem k novému metropolitnímu plánu je teď i generální sekretář Asociace developerů Zdeněk Soudný. Vítejte, dobrý den.
14: Krásný dobrý den.
5: Jestli jste měl možnost slyšet vašeho předřečníka, tak řekl byste něco jinak, nebo se v něčem zásadně rozcházíte ohledně metropolitního plánu?
14: Bedlivě jsem poslouchal, bezesporu se shodí v tom, že ten dokument vzniká posledních 13 let, Praha na něj čeká ještě déle a mohli bychom o něm samozřejmě hovořit klidně ještě jednou tolik, ale ono by se nic moc nezmínilo, protože pokud chceme Praze dát nějaký potenciál, tak Praha potřebuje nový územní plán, metropolitní plán jde tím správným směrem. To, že my jako developeři jsme v mnoha ohledech nebo v některých ohledech zklamání, to je také pravda. Čekali jsme na začátku o něco ambicioznější pojetí, například v oblasti výškové zástavby, ale i třeba v řešení stabilizovaných území, ale na druhou stranu každý územní plán musí být na konci jakýmsi konsenzem v tom území a zdá se, a doufáme, že dnes to bude potvrzeno hlasováním, toho se podařilo po těch 13 letech dosáhnout.
5: Co si od něj vy jako asociace developerů slibujete? Je podle vás třeba více nakloněn právě developmentu než ten dokument platný z roku 1999?
14: Já bych vůbec nevnímal územní plán, jestli nakloněný developmentu nebo komukoliv jinému. Územní plán do toho území Prahy pouze říká, jak si politici představují, že se to město má rozvíjet. Je to indikativní věc a teprve nyní, až bude schválen, bude možné přistoupit k plánování projektu, k bydlení. To není jenom pro developery, bydlení nestaví jenom developery, staví ho i město. Praha má svou pražskou developerskou společnost, co to znamená, ono jenom jako říká, co by se mohlo stát, kde by se to mohlo stát a stanovuje podmínky. V tomto ohledu je bezesporu dobrý. Jak se podaří naplnit, to už je mnoho dalších faktorů od stavebního zákona přes ekonomiku a přes další věci.
5: Přesto jste zmiňoval, že jste byli zpočátku zklamaní nebo že jste od toho čekali víc, tak kde jsou podle vás místa, že byste něco jako asociace developerů viděli jinak nebo potřebovali, co by metropoli z vašeho pohledu spíše prospělo?
14: Tak bezesporu Praha si dluží nejen diskuzi, ale i realizaci jednoho velkého tématu a to jsou výškové budovy, výšková zástavba. A teď nechci, aby to znělo plošně, rozhodně nikdo u Pražského hradu nechce stavit mrakodrapy, jak se často říká, ale jsou části Prahy, které by mohly vyrůst více do výšky. Ta zástavba by mohla být kompaktnější, mohla by lépe odpovídat tomu systému města krátkých vzdáleností a mohla by tím pádem přinášet do té Prahy o něco lepší dynamiku. To se nenaplnilo, podobně v těch stabilizovaných územích, to znamená, kde jsou různé proluky a podobně, i tam se šlo stále ještě velmi konzervativní cestou, nikdo neříká, že mezi nimi mají vyrůst ohromné budovy, či ty, které se tam nehodí, ale větší dynamika a větší kreativnost by v tomto ohledu pomohla. Ale na druhou stranu aspoň se otevřela ta diskuze a věříme, že ty další roky a ta další diskuze o tom, jak se má Praha plánovat, povedou třeba i k přehodnocení těchto věcí.
5: A myslíte si, že právě ty výškové budovy je to, co Praze chybí ve srovnání s dalšími evropskými metropolemi?
14: Je to to, co Praze může dát úplně jiný náboj některým jejím částem, co může zcela změnit ten urbanismus, to pojetí urbanismu, co může přinést větší množství bytů, zároveň při větším zachování třeba zeleně, veřejné vybavenosti a podobně. To znamená, je to něco, čeho by se Praha neměla bát, protože by to nemělo zároveň ničit její charakter. Jak opakuji, jsou lokality, kde by výškové budovy Praze nevadily, nezasahovaly by do žádných pohledů, nezasahovaly by do ochranných pásem památkářů a mohly by zde vyrůst, tak jak vyrůstají na Slovensku, jak vyrůstají v Rakousku, v Polsku. Praha je v tomto ohledu velmi konzervativní.
5: Vy chcete, aby dokument, jak tady píšete na svých stránkách, zůstal odborným materiálem a nestal se nástrojem politických sporů. Má podle vás tehle návrh šanci v současné politické situaci i dejme tomu před podzimními volbami?
14: My pevně věříme, že ano, protože ono opravdu těch posledních 13 let se do jeho přípravy zapojili skoro všechny politické strany, které o něm dnes budou rozhodovat a měli šanci se nějakým způsobem do něj propsat. Samozřejmě, že každá z nich nakonec řekne, že něco z toho, co chtěli, tam nebude, ale znovu, metropolitní plán bude uměním konsenzu, uměním možného dohodnout se a my proto věříme, že pro něj ruku zvedne většina zastupitelů hlavního města Prahy. Už proto, že pokud ho nebudou hlasovat pro, pokud to zahodí, tak vůbec není zřejmé, co potom bude s budoucím rozvojem Prahy, protože ten územní plán v roce 2028 přestane platit a představa, že se za rok, za dva bude možné jednoduše vrátit a připravit novou podobu metropolitní politického plánu, tomu asi nikdo nevěří.
5: Tolik tedy generální sekretář Asociace developerů Zdeněk Soudný. Děkuji vám za rozhovor. Naslyšenou.
14: Děkuji a naslyšenou.
3: Posloucháte Odpolední plus. Nejnovější události v rozhovorech, analýzách a reportážích.
5: 10 minut před 15:30 budeme mluvit o jménech. Viktorie, po jméno nese význam vítězství. Někdy se uvádí taky vítězná žena. A jedno takové vítězství Viktorii náleží i podle Českého statistického úřadu. Vůbec poprvé se stalo nejoblíbenějším jménem novorozených holčiček. Podrobnosti k tomu má ve studiu Kristýna Vašičková. Dobrý den.
15: Hezké odpoledne.
5: Kolik že vítězek s velkým V tedy nám tu přibylo?
15: Loni se narodilo celkem 1193 Viktorí. Jméno číslo 1, to bylo hlavně v jižních Čechách, na Moravě a v Ústeckém kraji se dělí o prvenství s Eliškou, což je tedy za ten loňský rok druhé nejoblíbenější dívčí jméno a bylo jich o 68 míň než Viktorí. Čím to je, vysvětluje šéf Českého statistického úřadu Marek Rojíček.
16: Je zjevné z těch počtů, že se tam promítá jak vliv té oblíbenosti toho jména jako takový, ale zároveň i ten demografický pokles, protože jak víte, v těch posledních třech letech zažíváme poměrně výrazný demografický pokles a samozřejmě tento fakt může ovlivnit pořadí těch jmen.
15: Nutno podotknout, že právě Eliška byla na první příčce od roku 2012, takže Viktorie ji se sadila po 13 letech. No a abychom měli ty stupně vítězů kompletní, dodejme, že celorepublikově se na třetím místě v oblíbenosti jmen umístila Sofie.
5: Tak to máme takový rozruch u dívčích jmén, ta chlapecká zůstávají ale stejná, že?
15: Ta zůstávají stejná, je to přesně tak, u kluků je to už po 15. v řadě Jakub, který chlapeckým jménům vévodí, ale i pozice Jakubů byla ohrožená, protože jim na záda dýchali Matyášové a jen 18 kluků tohoto jména chybělo aspoň do toho vyrovnání. Takže uvidíme příští rok a i tady přidám bronzové místo, na kterém se taky nic nemění a patří Janům.
5: Když se podíváme dnes do kalendáře, tak svátek slaví kromě Viléma také Willibald. To už je poměrně takové nezvyklé jméno. Vzpomínám si na prince Willibalda z Arabely. To bylo něco teda. Tak jsou v Česku i tahle ta, řekněme, exotická jména populární?
15: Za vyloženě exotická bych je nepokládala, ale cizí jména nebo takové v netradičně psané podobě, ta přibývají. Ukázalo se to na Skokanech v posledních třech letech, o kterých mluvil taky Marek Rojíček.
16: Vidíme, že u těch dívek jednoznačně Lara, stejně tak Sofia, jenom připomenu, tam jde odpsaný výraz toho jména, protože Sofie je, že jo, je na třetím místě, Vivien, Izabela u kluků, tak tam je Mateo velmi populární jméno.
15: Dodám, že Český statistický úřad sleduje oblíbenost jmen od roku 1950.
5: Tolik tedy Kristýna Vašičková. Kristýna je v nějakém žebříčku, kolikátém místě, nezjišťovala jste si?
15: Zjišťovala jsem, já jsem si o něco pohoršila, nebo my Kristýny, protože od roku 2022 už nepatříme ani mezi top 20 a loni nám patřila 24. příčka.
5: No a Renata.
15: Renata, ano, vás zklamu, protože ať jsem dělala, co jsem dělala v té tabulce, top 100 jsem vás nenašla, ale o to unikátnější jste.
5: Ano, jsme znovu zrození a některé skutečně od loňska. Tak děkuju moc krát za tuhletu statistiku jmen naslyšenou.
15: Naslyšenou, hezký den.
5: Jak to vlastně funguje s uznáváním jmene podle Ústavu pro jazyk český, si teď přiblížíme s vedoucím tamního oddělení onomastiky Pavlem Štěpánem. Dobré odpoledne.
17: Dobrý den.
5: Můžeme obecně popsat, jaká jsou pravidla pro zápis jmen nově narozených dětí?
17: Tak do matriky je možné zapsat českému občanovi jakékoliv existující jméno, to znamená jméno, které existuje nejenom v češtině, ale i v jakémkoliv jiném jazyce, tedy i jakákoliv cizí jména, která jsou ale ve správné pravopisné a vůbec ve správné jazykové podobě. Není možné zapisovat jména zkomolená, a dále potom i nadále platí pravidlo, že osobě mužského pohlaví nelze zapsat ženské jméno a naopak. Nově teď poslední době po změně matričního zákona je možné zapisovat i podoby domácké nebo zdrobnělé.
5: No ale když jste tedy říkal, že to nelze ženské jméno chlapci a chlapecké ženě, tak jsou ale pak jména, která vlastně jdou použít pro obě pohlaví, ne?
17: Ano, potom jsou taková jména takzvaně rodově neutrální, která lze použít pro obě pohlaví. To jsou jména jako René, Alex, Nikola a podobně.
5: A s tím problém není? Se zápisem?
17: S tím problém není. Tato jména lze zapsat osobám obou pohlaví.
5: Jak často se musí přistupovat k tomu individuálnímu posouzení jmen, kdy rodiče se musí obrátit vlastně na Ústav pro jazyk český, musí dodat posudky a podobně?
17: Tak je to tak, že matriky mají k dispozici seznamy jmén, jednak mají k dispozici knihu Miloslavy Knapové, jak se bude vaše dítě jmenovat, která obsahuje 17 000 ověřených podob jmén. A potom na webu ministerstva vnitra jsou k dispozici seznamy ověřených mužských, ženských i rodově neutrálních jmén. A pokud matrika v těchto seznamech jméno nenajde, tak má možnost požádat rodiče o předložení odborného stanoviska, které my můžeme v Ústavu pro jazyk český vystavit.
5: Jak často se setkáváte s takovými případy, kdy posuzujete netradiční jména?
17: No tak my každý rok vystavíme několik set takových stanovisek.
5: Mm-hmm. Pamatujete si třeba jméno, které vám utkvělo v paměti, nad kterým jste vydávali stanovisko?
17: Tak těch případů je celá řada. Nejčastěji jde o různá cizí jména. Často nám dá hodně práce ověřit jména třeba z nějakých domorodých afrických jazyků. A někdy jsou takové případy právě teď, když už je možné zapisovat ty podoby domácké nebo zdrobnělé, tak někdy je těžké vést tu hranici, co ještě je možné považovat za domáckou podobu a co už by byla nějaká nevhodná úprava toho jména. Takže například jsme ověřovali podobu jména Mirek, ale s Y po M, což bylo tedy dáno vlivem ukrajinštiny, ale tam tedy opravdu by se psalo Y, ale zase by tam nebylo to zakončení Ek. Takže tam pak je problém s tím, opravdu je potřeba, aby to jméno z jazykového hlediska bylo nějak konzistentní.
5: Tak když jste narazil tady na tohleto téma, tak ještě jednu otázku. Dalo by se říci, odkud nejčastěji ta nová jména pocházejí a jak vlastně se do toho propisuje migrace?
17: No, vzhledem k té globalizaci se opravdu nedá moc ani říct, odkud nejčastěji ta jména pocházejí. Ta pocházejí opravdu v podstatě z celého světa. Nejsou samozřejmě ta jména omezena na evropské jazyky, ale i jazyky asijské nebo, jak jsem říkal, africké. Opravdu ten repertoár je velmi pestrý a ne vždycky je snadné to jméno nalézt v nějakých zdrojích, protože my při tom ověřování musíme vycházet z odborné jazykovědné literatury. Máme celou řadu slovníků jmén z různých jazyků a tam je potřeba to jméno ověřit.
5: Tak složitost a dotajů ověřování jmén, která dáváme svým dětem, jsme se ponořili s vedoucím oddělení onomastiky Ústavu pro jazyk České akademie věd Pavlem Štěpánem. Děkuji vám, naslyšenou.
17: Děkuji, naschledanou.
3: Osobnost plus.
5: Můžeme se politiky nechat nahnat do klece nenávistných pocitů, anebo se můžeme zkusit oprostit od předsudků, sejít se a zjistit, co jsou ti naši Němci vlastně zač. Napsala v komentáři před sudetoněmeckými dny spisovatelka Kateřina Tučková. Proč podle ní může být debata o česko-německé historii terapeutická a co nám chybí ke skutečnému smíření?
3: Osobnost plus Světlany Vitovské zítra po 10:30 dopoledne na Plusu.
5: Teď už se blíží další časové znamení a po něm vám v repríze nabídneme dnešní Interview Plus, kde byl hostem Petr Třešňák, novinář a předseda organizace Děti úplňku sdružující rodiny s autisty. A téma samozřejmě bylo na snadě přesun agent nejenom lidskoprávních, ale i pro pomoc znevýhodněných občanů z úřadu vlády pod ministerstva. Minut. Martin Matějka přináší zprávy.
3: Český rozhlas Plus.
6: Rusko v noci vyslalo na Ukrajinu 147 dronů a zaútočilo raketou Kinžal. Na Telegramu o tom informovalo ukrajinské letectvo. Naprostou většinu bezpilotních letounů protivzdušná obrana zneškodnila. Šéf vojenské správy Dněpropetrovské oblasti Oleksandr Hanža hlásí poničení několika budov v regionu a nejméně 3 zraněné. Zničení více než 60 ukrajinských dronů nad svým územím pak ohlásilo ruské ministerstvo obrany. Řidiči zítra nejspíš mírně ušetří za paliva, nejvyšší přípustné ceny pohonných hmot totiž klesnou. Litr benzínu bude moct podle rozhodnutí ministerstva financí stát maximálně 43 korun a 58 haléřů. Naftu budou smět čerpací stanice prodávat nejvýše za 40 korun a 26 haléřů za litr. Americký prezident Donald Trump pohrozil, že vyhodí Omán do povětří. Řekl to při zasedání vlády s tím, že se to stane, pokud se země nebude chovat slušně. Trump tak reagoval na informace o jednání mezi Ománem a Íránem. Podle Teheránu by totiž obě země mohly vybírat poplatky za plavbu lodí v Hormuzském průlivu. Trump přitom v minulosti mluvil i o tom, že by cla za pohyb v úžině mohly vybírat Spojené státy. Od těchto plánů ale odstoupil a prosazuje, aby byla plavba v Hormuzu bezplatná. Izraelská armáda dnes znovu zaútočila na jihu libanonského hlavního města Bejrutu. Podle serveru Times of Israel je to první úder v oblasti po 3 týdnech. Cílem vzdušného ostřelování byl údajně šéf raketové jednotky spadající pod iránské revoluční gardy Ali al-Husni. Libanonská média informují o útocích na město Shufiat poblíž Bejrutu. Agentura AFP dříve uvedla, že izraelská armáda dnes na jihu Libanonu zabila nejméně 12 lidí, dalších minimálně 21 je zraněných. Dělníci začali stavět silnici 1/16 mezi Mladou Boleslaví a Martinovicemi. 8-kilometrový úsek povede mimo zastavěné oblasti od křižovatky u Kosmonos na dálnici D10 a podle plánů má snížit provoz v okolních obcích. Odhadované náklady jsou 1,5 miliardy korun a po nové třípruhové přeložce by řidiči měli začít jezdit od června roku 2028. Přeložka by měla nejvíc ulevit přetížené Jičínské ulici na kraji Mladé Boleslavy a obcím Žedněves a Sukorady. Na dálnici D5 zůstává výrazné zdržení na příjezdu do Prahy směrem z Plzně. Na pražském okruhu u sjezdu na Barrandov na 17. kilometru řeší nehodu v pravém pruhu a kolona je kvůli tomu z plzeňské dálnice D5 od Loděnice z 8. kilometru a zdržení celkově přes 90 minut. Na dálnici D1 pomalý provoz na příjezdu do Brna směrem z Prahy na kilometru 196 je omezení a kolony jsou od Ostrovačice z kilometru 178 asi na 30 minut. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Zítra čekejte jasno nebo skoro jasno, později večer na severozápadě a západě Čech částečně přibývání oblačnosti. Nejvyšší páteční teploty 21 až 26 stupňů, v Čechách naměří místy až 28 a na horách 18 stupňů. Tolik zprávy, teď už repríza pořadu Interview plus Petra Viziny.
18: Vláda Andreje Babiše se rozhodla odsunout agendy lidskoprávních nebo protidrogových organizací z úřadu vlády, kde fungovaly mnoho let, na jednotlivá ministerstva. Experti na boj se závislostmi, na pomoc lidem s postižením nebo na rovnost příležitostí posílají rezignační dopisy. Mohou chystané změny zpřehlednit fungování státu, aniž by zničili něco, co pomáhá znevýhodněným? Začíná Interview Plus. Vítá vás u něj Petr Vizina.
19: Interview Plus.
18: Hostem Interview Plus je Petr Třešňák, předseda organizace Dětí úplňku, která sdružuje rodiny lidí s autismem, intelektovým postižením a náročným chováním. Dobrý den.
20: Dobrý den a děkuji za pozvání.
18: Vy se staráte o dceru s autismem, což je mimořádně náročná, nepřetržitá péče. Jak vám v současné chvíli pomáhá stát?
20: Stát nám pomáhá v mnoha ohledech, jednak v tom, že naštěstí máme to štěstí a můžeme využívat v tuto chvíli už ne školská zařízení, ale stacionáře, denní stacionáře, čili zařízení sociálních služeb, a dostáváme příspěvek na péči. To bych řekl, že je taková hlavní pomoc, že dostáváme nějakou dávku, z které můžeme platit služby. Samozřejmě ty služby jsou velice špatně dostupné a ne vždy úplně dobře kvalitní, a teď už nemluvím o naší osobní situaci, ale o situaci řady podobných rodin, které prostě nemohou najít tu vhodnou podporu a zůstávají na péči sami. A pak je samozřejmě celá řada věcí, v kterých ten stát nepomáhá, nebo kde prostě ta podpora není dobře nastavená, k tím se možná ještě dostaneme.
18: A ta hlavní role státu je ve zprostředkování té podpory?
20: Ten autismus v kombinaci s intelektovým postižením a náročným chováním patří k, jako k typu situací, které vyžadují skutečně velmi komplexní podporu z mnoha sektorů, z mnoha oblastí a napříč celým tím životem od raného dětství až do dospělosti nebo stáří. Čili vlastně ten stát v ideálním případě by měl nastavovat nějakou komplexní politiku, která zajistí kvalitní diagnostiku a včasnou diagnostiku, podporu neurovývojovými terapiemi v tom raném věku, ranou péči, speciální školství, spektrum speciálních sociálních služeb a celou řadu dalších věcí, které je potřeba nějakým způsobem jako koordinovat a sladit. Takže to je vlastně to je ten balík, který kolem toho člověka by měl existovat, aby ta rodina mohla nějakým způsobem dobře fungovat.
18: Vy jste se jako děti úplňku proti změnám na úřadu vlády důrazně ohradili. Šéfka úřadu vlády Tinde Barta řekla, že kdyby se prvně doptávala organizací, jako je ta vaše, žádná změna by nikdy neprošla. Nemá pravdu?
20: Ne. Já doufám, že kdyby se doptávala a kdyby naslouchala tomu, co si organizace, jako je ta naše a další organizace z jiných oblastí, o tom skutečně myslí, tak by tato změna skutečně projít nemohla, protože ta změna je velice destruktivní a není smysluplná. Takže já vnímám ten krok jako takový pokus, jak prosadit něco, co nejrychleji, bez ohledu na to, co si o tom ten terén bude myslet. Ovšem ta vlna odporu, která se zvedla v zápětí, ukazuje, že prosazovat něco bez diskuse a bez vnímání těch organizací jako rovnoprávných partnerů prostě nefunguje a nemůže fungovat.
18: Vy byste tedy vytýkal těm změnám rychlost jako první věc?
20: Určitě to, že nebyly prodiskutované. Myslím si, že takto velká změna, která skutečně zásadně mění systém, jak jsou uchopená na úrovni té státní moci lidská práva a další témata, by měla být diskutovaná dlouhé měsíce s odborníky a měly by být jejich pohledy na tu věc zohledněny. Takže tohle to je prostě jednoznačně špatně. Druhá věc je ta samotná podstata té změny, to znamená přesun těch několika agent, které jste zmínil, pod jednotlivá ministerstva, což je prostě krok, který tu lidskoprávní agendu velmi výrazně oslabí a ve finále rozhodně nepomůže těm zejména zranitelným skupinám populace, kterých se týká.
18: Přijal byste pohled, že úřadu vlády je třeba v agendě odlehčit, že je nutné agendu přidělit obrazně opatroníž?
20: Já tomu upřímně řečeno moc nerozumím. Jo. Já teď jako nejsem ekonom, ale vzhledem k tomu, jak velké, jak občas až, jak bych, plýtvání výdaje, jo, nebo v rámci toho populismu těch posledních let, jak velké rozhazování občas sledujeme, tak úplně nechápu, jakou v tomto smyslu by měla efektivizace tohoto typu přinést zásadní úspor, aby to skutečně bylo nějak jako relevantní pro ten systém. Takže já ani úsporám, ani efektivizaci nerozumím. Z mého pohledu, a nejsem někdo, kdo tam pracuje, ale jsem někdo, kdo tam několik let dochází, co by předseda jedné z těch pracovních skupin, ten systém fungoval relativně dobře.
18: Na včerejším jednání s premiérem a šéfkou úřadu byli také dva zástupci vaší organizace. Jaké od nich máte zprávy, co vyprávili?
20: Jsme si o tom povídali celé dopoledne a pouštili jsme si i spoustu videí a četli příspěvky různých dalších účastníků. Je asi třeba ocenit, že premiér zareagoval na tu vlnu výhrad tím, že skutečně svolal reprezentativní panel, že tam byl on, byla tam vládní zmocněkyně pro lidská práva, byla tam šéfka kabinetu a byli tam ti dotčení ministři, vůči kterým se ty agendy přesouvají. Takže ta reprezentace byla důstojná. Ten projev té diskuze z mého pohledu už nikoliv, protože zazníval pojem přednáška, oni se snažili nějakým způsobem tak jako frontálně vysvětlit, proč to, co dělají, je správně.
18: Promiňte, frontálně znamená, já vám vysvětluji, proč věci dělám, jako ve škole.
20: Tak. Takhle se o tom referovalo, takže byla tam nějaká snaha vysvětlit, tohle je správně a my vám to vysvětlíme. Když došlo na dialog, tak já mám pocit, že ty věcné připomínky, které ta odborná veřejnost má, prostě nebyly zohledněny, nebylo na ně reagováno a následovala tam další vlna přesvědčování, takhle je to správně. Máme to podložené analýzou, kterou ale nezveřejníme, což je samo o sobě pozoruhodné. A především nám musíte důvěřovat, že to dobře dopadne a jít do toho s chutí a nasazením.
18: Povedlo se vás přesvědčit nebo zástupce organizací, jako je ta vaše, říkáte, že šlo vlastně o důvěru?
20: Ano, ta důvěra je z mého pohledu klíčové téma, protože tam hodně zaznívalo, tak nám důvěřujte a pojďte to s námi zkusit s chutí. A já si říkám, jak chcete důvěřovat někomu, kdo vás o týden nebo dva předtím de facto podvedl tím, že tu změnu provedl přes noc bez konzultace a velmi pravděpodobně i přes odpor některých těch hlavních aktérů, protože tam zaznívalo jak od paní zmocněnkyně Malé, tak třeba od Dity Protopopové, že de facto s těmi změnami nejsou jako moc spokojení a teď je potřeba se toho chopit a provést to co nejkvalitněji. Byl tam takový jako zvláštní rozpor někde v pozadí, takže důvěřovat někomu, kdo takto jako kruciální věc provede tímto způsobem, skutečně není jednoduché a samozřejmé.
18: Jak jste tady pochopili, co od vás šéfka úřadu vlády a premiér vlastně chtějí?
20: Souhlas. Já myslím, že ten hlavní narrativ byl pojďte to přijmout, už se to stalo a nedá se to změnit. To tam zaznívalo opakovaně, už se to stalo. Já mám pocit, jako kdyby se o tom mluvilo jako takové přírodní katastrofě, jo? Jako by ta střecha už spadla a už se nedá vrátit zpátky. No ona se jedním rozhodnutím vlády vrátit zpátky dá, ale tato varianta nebyla ve hře a chápu, že by to bylo velmi jaksi nepopulární, protože by šlo o přiznání chyby, takže teďka to probíhá tak, že byly předloženy nějaké návrhy ze strany jedné skupiny těch expertů a premiér si vzal čas, tuším do pondělí, že si je rozmyslí. Možná ještě hledá nějakou ústupovou variantu. Ostatně už jeden ten ústupový krok nastal, protože původně neměl být ten kabinet těch 8 úředníků dále jako k dispozici těm radám a zmocněncům, takže tam něco vše trošku změnilo. Je vidět, že tam panuje jisté rozladění z toho, že ten odpor je tak velký a uvidíme, kam to dojde. Ale včera prostě ta diskuze běžela tím směrem, jako už se to stalo, je to nutné, pojďte do toho s námi a důvěřujte nám. A to mně připadá jako poměrně nedůstojná forma přesvědčování.
18: Hostem Interview Plus je Petr Třešňák, předseda organizace Děti Úplňku.
3: Posloucháte Interview Plus. Rozhovor s lidmi, kteří mají co říct. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas, podcastových aplikacích a video na našem profilu na YouTube.
18: Premiér Babiš po jednání řekl, že experti z vládních rad budou mít v novém uspořádání lepší podmínky pro práci. Rady chce zachovat pod sebou, nadrezortní vedení podle něj zůstane taky zachováno. Stačilo by vám to, nebo stačí vám to?
20: Já myslím, že to ještě jsem neslyšel veřejně mluvit nějakého člena rad, kterému by to stačilo. Já nejsem členem rady, já jsem v tuto chvíli předsedou pracovní skupiny, která pod tím úřadem vlády působí. Samozřejmě ten jistý posun, který nastal v mezičase, že ty pracovní skupiny, výbory a rady zůstávají na tom úřadu vlády, je asi malý krůček ke zlepšení té situace. To znamená, já si nedovedu představit, že třeba ta naše pracovní skupina, která vytváří a implementuje nějakou strategii politiky lidí právě s náročným chováním, by mohla úspěšně fungovat pod Ministerstvem práce sociálních věcí, protože ta agenda je skutečně rozkročená do všech rezortů.
18: Tohle je ten hlavní protiargument váš, jestli se nepletu.
20: Určitě, pochopitelně. Celá ta věc, jestli můžu udělat takovou jako historickou odbočku, tak ta naše skupina, která je relativně mladá, se zrodila vlastně s nějakým zjištěním případu Doroty Šandorové, která byla zabita v sociálním zařízení a ukázalo se, že vlastně ta její smrt je důsledkem nějakého velkého systémového zanedbání podpory takových lidí, jako byla ona, čili lidí s mentálním postižením, chováním náročným na péči, někdy autismem k tomu přidruženým ve všech systémech podpory. Takže se zrodila strategie pod premiérem Fialou a vládní zmocněnkyní Klárou Laurenčíkovou Šimáčkovou tehdy, která zasahuje všechny, která se týká školství, která se týká zdravotnictví, bonifikace například výkonu ve zdravotní péči, která se samozřejmě týká i sociální oblasti, ale tak, aby mohla být úspěšně implementována, tak potřebujete to nadrezortní působení. Ten úřad vlády může mnohem lépe úkolovat jednotlivé rezorty, celé to koordinovat a promýšlet to z jiného místa, než na tom jednom rezortním stanovišti. Takže myslím, že na té agendě je to dobře vidět.
18: Když tedy mluvíte, vy jste připomněl příběh Doroty Šandorové, ženy s těžkým autismem, kterou před 5 lety usmrtil pracovník sociální služby. Když zmiňujete ten její příběh a to, že vlastně se snažíte podobným případům zamezit, jaký důsledek by pro vás a další rodiče sdružené v Dětech Úplňku mělo rozhodnutí přesunout agendu z úřadu vlády právě na jednotlivá ministerstva? Co by to prakticky pro vás znamenalo?
20: No, já jsem se rozhodl, že v případě, že se ta agenda neudrží na úřadu vlády, tak podám také rezignaci. Podobně jako již více než 50 kolegů z výborů rad a pracovních skupin, které tam jsou. A ten důvod je jednoduchý. Ta strategie se z jednoho rezortu podle mě úspěšně, efektivně implementovat prostě nedá. A já mám takové velké dilema, protože vlastně to, že se podařilo tuto agendu na úřad vlády dostat, je velká naděje pro řadu rodin. Ona předtím nebyla nikde systematicky uchopena, ten pojem náročného chování, ten český stát de facto neznal a nepoužíval ve svých politikách a strategiích. Takže je prostě velká naděje, příležitost, že to nyní se to nějak centrálně řeší. A jak říkám, pracovní skupina podobně jako ty výbory na úřadu vlády v tuto chvíli zůstává v rámci toho kompromisu, který se stal někdy tuším před těma 10 dny. Nicméně vlastně veškerý ten aparát, veškerý ten to oddělení pro zdravotní postižení se přesouvá na tom MPSV. Takže pro celou jako veškerou podporu té naší pracovní skupiny tam by tam zůstala pouze paní vládní zmocněnkyně, která sice tu naši aktivitu podporuje a prozatím ta spolupráce za těch asi půl roku byla jako dobrá, ale ona má řadu jiných agent a do toho je šéfkou poslaneckého klubu ANO, takže tohle skutečně není něco, na co by měla moc času. A potom jeden člověk v rámci těch osmi. A my jsme měli zasedání pracovní skupiny někdy předevčírem a už v tu chvíli jsme naráželi na řadu technických, neřešitelných technických problémů, že nikdo neví, co bude, kdo se bude moct dostat na sdílené disky, jak objednávat místnost pro setkání na úřadu vlády. Už jako v téhle fázi tam byla řada nejasností, frustrací a vlastně se ukázalo, že nejsme schopni ani domluvit jako termín dalšího setkání. Ve chvíli, kdy budeme dělat nějakou intenzivnější práci, připravovat další akční plán, tak to zázemí toho odboru

0: Samozřejmě, ministerstvo práce a pan ministr Juchelka mají nezastupitelnou roli v oblasti podpory lidí se zdravotním postižením a pravděpodobně nejsilnější ze všech rezortů. Proto například velká část těch opatření, které my implementujeme, se týká agendy MPSV, to tak je. Nicméně před 2 týdny jsme například řešili, jak bonifikovat výkony ve zdravotnictví, pokud se někdo stará, nebo ať už jde o vyšetření nebo zákrok člověka s těžkým autismem, který nespolupracuje, tak jak bonifikovat ten výkon tak, aby ten lékař byl motivován ho udělat a měl na něj třeba 2násobek času. Jo? Tohle to řešíme s ministerstvem zdravotnictví a VZP. A nedovedli si úplně představit, jak odbor někde v rámci struktury MPSV bude mít jako efektivní páky, aby z VZP diskutoval o takovéhle bonifikaci. A těch případů je jako celá řada. Takže já si myslím, že ta agenda těch zranitelných skupin je v té centrále na tom úřadu vlády právě proto, že je potřeba nejenom uvažovat o nich komplexně. Vždycky ten rezortní přístup k jakékoliv téhle tématice, ať je to romská menšina nebo ať je to prostě protidrogová politika, tak ten jednostranný přístup jako nefunguje a přináší nějaké neblahé důsledky. Vy potřebujete o té situaci uvažovat komplexně a potřebujete mít pozici na té mapě té exekuce tak, abyste jako dobrým způsobem dosáhl na všechny ty rezorty. Z pozice z jednoho z nich se to dobře dělat nedá, o tom jsem přesvědčen.
1: Jestli dobře chápu, vy jste říkal, že jste připravený rezignovat, čili nějakým způsobem by to znamenalo zánik vaší agendy?
0: To já nedovedu říct, já jsem členem té pracovní skupiny a od tuším prosince loňského roku zároveň jejím předsedou a co by se s tou skupinou stalo, to nevím, ale já jsem dlouho zvažoval 2 hlediska. Jednak nějakou svoji vnitřní zodpovědnost vůči těm rodinám dětí s autismem, intelektovým postižením a náročným chováním, že skutečně tady vznikla nějaká unikátní příležitost, jak jim pomoct souborem systémových reforem, která může skončit v tuhletu chvíli, ale zároveň tak, abych skutečně mohl přispět ke zlepšení té situace, tak musím vědět, že se pohybuji na platformě, která je funkční a která má prostě podporu. Jo. Ve chvíli, kdy v tom vykuchaném úřadu vlády tahle ta agenda zůstane, ale nebude mít k dispozici jednak ten aparát podpůrný a jednak samotná pozice úřadu vlády bude nesmírně oslabená, co by partnera těm rezortům, protože prostě veškerý ti úředníci zmizí a ta odborná podpora pravděpodobně odejde velká část těch expertů, kterých si velmi vážím, kteří už tu rezignaci podali. A z téhle té rovnice mi vyšlo, že pokud ta situace se nezmění a ty agendy nezůstanou pod úřadem vlády, tak nemá smysl v té práci pokračovat.
1: Mimochodem, máte představu, kolik z těch expertů, s nimiž spolupracujete, už podalo rezignaci?
0: Mluví se o tom, že je to více než 50 lidí. Já jsem nějaká jména zachytil na sociálních sítích nebo ve veřejném prostoru. Ředitelka organizace Locika například, pak z té porodní skupiny vím, že odešla Ivana Koenigsmarková například a tak dál. Těch lidí je celá řada a myslím si, že to je vlastně takový počet tak kvalitních lidí, že to další fungování rad, kterým se vlastně premiér a šéfka kabinetu teďka jakoby zaklínají, že ty rady zůstanou pod nimi, je skutečně velmi vážně ohroženo, protože pokud tyto odborníky nahradíme lidmi, kteří budou loajální s tou novou změnou, tak myslím, že té oblasti jako takové to vůbec nepomůže.
1: Hostem Interview Plus je Petr Třešňák, předseda organizace Dětí úplňků.
2: Interview Plus.
1: Pokud by se podpora lidí s autismem a intelektovým postižením stala pouze jednou z dílčích agend na Ministerstvu práce a sociálních věcí, hrozí podle vás zastavení změn, které jste nastartovali. O jaké změny přesně jde?
0: Ty změny popisuje ten 60-stránkový dokument systémová opatření, který jsem zmiňoval. A týkají se všech těch dotčených oblastí. My asi nezvládneme vyjmenovat všechny. Určitě ta sociální oblast je jedna z těch dominantních. My potřebujeme budovat kapacity sociálních služeb v přirozené komunitě, tak aby ti lidé měli terénní služby, které jim pomáhají v jejich rodinách, a tak, aby měli například kvalitní bydlení, v kterém mohou žít, když vyrostou v dospělosti. A toho je dneska prostě chronický nedostatek. Ale pak tam jsou změny, které se týkají třeba speciálního školství. Aby speciální školy uměly dobře pracovat s tím fenoménem náročného chování, vnímali ho jako komunikaci a ty děti nevylučovali třeba do domácího vzdělávání, což se teď velmi často děje. To je další dobrý příklad, co by asi šlo velmi

0: špatně v tom rezortním postavení nastavit. Teďka například hodně řešíme to, že Česká školní inspekce by se měla zaměřit při návštěvách speciálních škol na téma, jestli ty děti nejsou nuceny do omezování výuky nebo domácího vzdělávání. To je velmi častý fenomén. Ty děti s náročným chováním chodí do školy třeba dvakrát týdně na 2 hodiny a ještě rodič musí čekat opodál, aby si je vyzvedl, kdyby měli nějaký ten afekt. Jo. Takže tohle je jedno z partikulárních témat, jakých jsou tam desítky. Jsou tam opatření týkající se psychiatrické péče, měla by vzniknout pracovní skupina, která identifikuje, v čem psychiatrie dneska nepomáhá nebo ne dobře poskytuje podporu těmto lidem. Zhruba 200 dospělých s tímto typem postižení je dlouhodobě hospitalizováno v psychiatrických léčebnách, takže je záměr vytvořit transformační plán jejich přechodu do nějakého přirozeného bydlení v přirozené komunitě. To všechno jsou jako obrovská témata, je zatím spousta utrpení a spousta potřeby ty věci napravit, důraz na lidská práva těla těch lidí, a tohle všechno je v ohrožení, pokud se to nebude řídit centrálně pod úřadem vlády.
1: Jenom pro představu, my tento rozhovor natáčíme v přenosovém voze velmi brzy ráno, protože byste vlastně přes den neměl čas, protože se staráte o svou dceru, která vlastně takovýmhle způsobem je handicapovaná. Rodiny, jako je ta vaše, by tyhle ty změny velmi neblaze zasáhly, jestli to dobře chápu.
0: Určitě. Ono, samozřejmě celá ta aktivita je relativně na začátku, takže vlastně po smrti Doroty Šandarové vznikl ten soubor opatření a prováděcí akční plán a ten se teďka druhým rokem implementuje. Takže ty rodiny jako takové, jako ta moje, kteří nemohou jít do práce, protože potřebují pečovat 24/7 nebo potřebují nějaké velmi specifické jako podmínky a podporu k tomu, tak ještě úplně nepocítili dopad těch změn nebo jenom v nějakých dílčích věcech. Ale ta naděje, že se ta situace skutečně změní a na konci nebude jednak jejich zoufalství, vyčerpání a nemožnost normálně žít, ale ani to nevhodné zacházení, na které případ Doroty Šandorové a další případy ukázaly, protože to je to, jak to často končí, tak ta naděje je spojená s implementací tohoto strategického dokumentu a s podporou úřady vlády tomuto strategickému dokumentu, takže ano, ta celá věc se může zastavit a my vlastně ten velmi neblahý stav, který konstatoval ombudsman, jako v podstatě všichni, kdo se tím zabývají, říkají, že těch služeb a té podpory je chronický nedostatek a situace těch rodin je zoufalá, tak ten neblahý stav se nebude měnit, nebo se ta změna velmi zpomalí, zastaví a fragmentuje.
1: Vy tvrdíte, že změny ohrožují ochranu lidských práv v Česku, včetně lidí, práv lidí s postižením. Dá se to shrnout takhle, že ty změny jsou takhle závažné?
0: Já si myslím, že ano, že 20leté fungování vlastně těchto agent pod úřadem vlády ukázalo jako velkou potřebnost, aby pozice té lidskoprávní agendy byla jako přímo pod premiérem, byla nějakým způsobem nezávislá na fungování těch rezortů, kteří mají vždycky to zúžené vidění, a těch příkladů toho, co se podařilo, je jako celá řada, a myslím si, že to ohrožení je skutečně zásadní a že ten kompromisní tvar, který úřad vlády navrhl, rozhodně jako té destrukci nezabrání.
1: Zmocněnkyně pro lidská práva, šéfka poslanců ANO, Táňa Malá, po schůzce řekla, že premiér do konce týdne posoudí návrhy expertů na problematiku lidských práv a protidrogovou politiku k vládnímu záměru přesunout agendu z úřadu vlády do 4 ministerstev a výsledek oznámí do pondělí. Vezme podle vás, ve světle toho, co mi tady vysvětlujete a říkáte, ve světle vaší možné rezignace, vezme podle vás premiér své plány zpět, jak to odhadujete?
0: Všichni aktéři ze strany toho úřadu vlády říkají, že ne, že to není možné. Já si to vysvětluju tak, že vzít to úplně zpátky je prostě přiznáním chyby. Ale ona to chyba byla. Takže z mého pohledu by určitě premiér udělal něco velmi, velmi férového, kde by přiznal, že tahle věc se nepovedla a vzal to úplně zpátky. Myslím, že není jediný důvod to měnit. Pochopitelně ty návrhy, které přinesla skupina pod nebo kolem, združená kolem bývalé zmocněnkyně paní Šimůnkové, jsou nějakým způsobem jako posuvné v tom, že navrhují určitou změnu, takže lze brát jako nějakou jako kompromisní východisko z té situace, že by se jako něco změnilo a zároveň ty klíčové agendy, ten odbor a ta oddělení tam jako zůstaly. Přesunula by se buď agenda dotací, nebo tam vznikl nějaký mezistupeň sekčního šéfa.
1: Že by se změkčila razance těch změn, takhle to chápu?
0: Oni ty návrhy jsou takové... ty hlavní dva jsou, že by se přesunuli na ty rezorty dotační tituly, který ten úřad vlády v tuto chvíli má, anebo že by se mezi vlastně šéfkou úřadu vlády Tinde Barta a tím dotčeným odborem vytvářel nějaký mezistupeň sekčního šéf.
1: S tím byste byl spokojený?
0: S tím bych byl určitě spokojený. Já nedovedu vyhodnotit, jestli ta situace je potřeba oproti tomu současnému stavu, ale rozhodně by tak zůstala zachována ta klíčová agenda pod úřadem vlády, a to je to, o co jde. Čili pokud by pan premiér přistoupil na tento návrh, tak já to budu vnímat tak, jakože v té situaci lze dál pokračovat a ta agenda lidských práv zůstala jako nedotčena a respektována pod úřadem vlády.
1: Já ještě jednou zacituji zmocněnkyni pro lidská práva, šéfku poslanců ANO, paní Malou. Ona říká, že přemístění agent je potřeba vnímat jako příležitost. Může to být příležitost k něčemu? Vnímáte to takhle?
0: Já jsem s paní zmocněnkyní mluvil osobně v pondělí, protože jsem se jí byl na tu situaci zeptat. A ona měla přesně tenhle ten narrativ. Mně se to taky úplně nelíbí, nejsem s tím taky úplně spokojená, což je něco, co říkala i včera na té schůzi. Nicméně stalo se, nedá se s tím nic dělat a pojďme to všichni jakoby vzít pozitivně a zkusit s nadějí jako tu změnu realizovat co nejlépe. Jo? Takže je to takový pokus, jak se s tím máme všichni smířit a on se s tím nikdo smířit nechce a nemůže to úplně podle mě fungovat.
1: Jaký sám u sebe vidíte postoj vlastně teďka?
0: No, já jsem tak jako nastavený počkat, jakým způsobem si to pan premiér rozmyslí a podle toho buď to podám tu rezignaci podobně jako většina mých kolegů, nebo nevím si většina, ale celá řada dalších členů výboru a rad a pracovních skupin. A pokud by došlo k řešení, kdy skutečně nějaká jako klíčová část nejenom těch skupin, ale i toho výkonného aparátu na tom úřadu vlády zůstala, tak budu ve své práci rád pokračovat.
1: A pokud si to pan premiér nerozmyslí?
0: Pokud v pondělí zjistím, že jeho promýšlení těch návrhů, které dostal, nedospělo k tomu, že by se ta agenda vrátila, tak rezignuji.
1: Hostem Interview Plus byl Petr Třešňák, předseda organizace Děti úplňku. Mnohokrát děkuji.
0: Děkuji za pozvání.
1: Za pozornost děkuje Petr Vizina.
2: Hlas umí jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci. Dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
3: Je 16 hodin čtvrtek 28. května, tady je Odpolední plus, od mikrofonu zdraví Renata Kropáčková.
4: Český rozhlas Plus.
3: Na co se zaměříme v následující půlhodině? Prezident Petr Pavel si během návštěvy Estonska prohlédl součásti baltské obranné linie, kterou na hranici s Ruskem a Běloruskem budují pobaltské země. Ministr zahraničí Petr Macinka řekl v Bílém domě Andrew Bakerovi, že íránský konflikt je i český problém a Česko chce přispět k jeho řešení. Jak? A Ukrajina bude mít 630 nových stíhaček Gripen, 20 z nich si Kyjev plánuje zaplatit, zbylé mu Švédsko darovalo. Vojenská a výrobní spolupráce podle představitelů obou zemí bude i nadále pokračovat. Teď jsou na řadě zprávy, které přináší Martin Matějka.
5: Program Nová zelená úsporám bude pokračovat. Ministerstvo životního prostředí má na přímé dotace vyčleněné 2 miliardy korun. Budou o ně moct požádat nízkopříjmové domácnosti. Rezorty jim na zateplení domu nebo bytu poskytne až 400 tisíc korun. Ostatní domácnosti můžou požádat o bezúročnou půjčku, popisuje ministr životního prostředí Igor Červený z Motoristů.
6: Rodinný dům jsme schopni tímto programem zabezpečit až ve výši 2 milionů korun. A pokud se bavíme o bytových jednotkách, což máte několik typů bytových jednotek, od malých zástaveb až po velká SVJ nebo bytová družstva, tam je to 750 tisíc korun na byt.
5: Domácnosti můžou o dotaci nebo půjčku žádat od 25. června do 31. října. Rusko v noci na Ukrajinu vyslalo 147 dronů a zaútočilo raketou Kinžal. Na Telegramu o tom informovalo ukrajinské letectvo. 138 bezpilotních letounů protivzdušná obrana zneškodnila. Šéf vojenské správy Dněpropetrovské oblasti Oleksandr Hanža hlásí poničení několika budov v regionu a nejméně 3 zraněné. Zničení více než 60 ukrajinských dronů nad svým územím pak ohlásilo ruské ministerstvo obrany. Ukrajina se už přes 4 roky brání rozsáhlé ruské invazi. Součástí války jsou vzdušné útoky z obou stran. Česká republika nabídla spojencům unikátní pasivní sledovací zařízení pro operaci v Hormuzském průlivu. Ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů to řekl po jednání s náměstkem amerického národního bezpečnostního poradce Andrewem Bakerem v Bílém domě.
4: Je to neletální, neútočné zařízení, které opravdu by mohlo dát české oči nad ten Hormuz, protože to je unikátní systém sledovací, který nezařuje žádné elektromagnetické záření, tedy je v podstatě neviditelný, ale zároveň vidí úplně všechno v okruhu asi 400 kilometrů, takže my jsme pyšní na to, že něco takového máme a samozřejmě jsme připraveni to poskytnout.
5: Macinka ve Washingtonu taky řekl, že české zbrojní firmy jednají o zakázkách pro americkou armádu, a to v souvislosti s novou strategií America First o převodu zbraní. Další informace přidáme v odpoledním plusu chvíli po zprávách. Americký prezident Donald Trump pohrozil, že vyhodí Omán do povětří. Řekl to při zasedání vlády s tím, že se to stane, pokud se země nebude chovat slušně. Trump tak reagoval na informace o jednání mezi Ománem a Íránem. Podle Teheránu by totiž obě země mohly vybírat poplatky za plavbu lodí v Hormuzském průlivu. Trump přitom v minulosti mluvil i o tom, že by cla za pohyb v úžině mohly vybírat Spojené státy. Od těchto plánů ale odstoupil a prosazuje, aby byla plavba v Hormuzu bezplatná.
7: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
5: Útočník pobodal 3 lidi na vlakovém nádraží ve švýcarském městě Winterthur nedaleko Curychu. Stav jednoho ze zraněných je vážný. Tamní policie uvedla, že útočníka zadržela a že jde o 31-letého Švýcara. Motiv jeho činu zatím není známý. Francouzští politici poslanci odhlasovali návrh zákona na zrušení takzvaného černého zákoníku, který upravoval práva majitelů otroků v koloniích. A koncem 17. století ho podepsal král Ludvík XIV. Kodex neplatil od roku 1848, kdy Francie zrušila otroctví, dosud ale zůstává součástí francouzského práva.
8: Poslanci odhlasovali návrh zákona jednomyslně.
9: Hlasování je další krok. Podsta mužům, ženám a dětem v otroctví.
8: Popsal viditelně dojatý centristický poslanec Max Matiasa, který pochází z francouzského zámořského departmánu Guadeloupe. Návrh zákona teď zamíří do Senátu. Podporu má i u prezidenta Emmanuela Macrona. Takzvaný černý zákoník pochází z období, kdy byla Francie významnou koloniální mocností a převážela otroky z Afriky do Ameriky, kde pracovali na plantážích. Kodex označoval otroky za věci a zaváděl kruté tresty pro ty, kteří utekli pánům, jako třeba řezání uší, svalů nebo značkování železem. Z Paříže Martin Balucha, Český rozhlas.
5: Izraelská armáda dnes znovu zaútočila na jihu libanonského hlavního města Bejrutu. Podle serveru Times of Israel je to první úder v oblasti po 3 týdnech. Cílem vzdušného ostřelování byl údajně šéf raketové jednotky spadající pod iránské revoluční gardy Ali al-Husni. Libanonská média informují o útocích na město Shufiat poblíž Bejrutu. Agentura AFP dříve uvedla, že izraelská armáda dnes na jihu Libanonu zabila nejméně 12 lidí, dalších minimálně 21 je zraněných. Izrael bombardoval taky pobřežní město Týr. Úřady židovského státu předtím vyzvali libanonské obyvatele k evakuaci na sever za řeku Zahrány. Vůbec poprvé se nejoblíbenějším dívčím jménem v Česku stala Viktorie. Loni se jich narodilo 1193 a z čela žebříčku dívčích jmen tak po dlouhých letech se sadily Elišky.
10: Eliška se na špici oblíbených jmen držela 13 let. Viktorie ji loni předběhla o 68 novorozených dívek. Pokračuje šéf Českého statistického úřadu Marek Rojíček.
11: Je zjevné z těch počtů, že se tam promítá jak vliv té oblíbenosti toho jména jako takový, ale zároveň i ten demografický pokles, protože jak víte, v těch posledních 3 letech zažíváme poměrně výrazný demografický pokles a samozřejmě tento fakt může ovlivnit pořadí těch jmen. Takže takto se to stalo a Viktorie vyhrála.
10: K sesazení z prvního místa měl blízko i Jakub. O 18 chlapců narozených v roce 2025, ale prvenství uhájil před Matyášem. Český statistický úřad sleduje oblíbenost jmen od roku 1950. Kristýna Vašíčková, Český rozhlas.
5: A zemřel dlouholetý člen divadla Járy Cimrmana Jan Hraběta. Bylo mu 86 let. Měl třeba roli krále v představení Dlouhý, široký a krátkozraký a právě v této inscenaci si zahrál mnohokrát s Petrem Brucknerem.
12: se dívám tady na Ferman Červnovej a bude nám tam chybět Děd Vševěc v Pohádce a rytíř Smilflek z Mlhovic v Blaníku. A čest jeho památce, protože je další, který nám prostě odešel a my, který jsme tam na 80+, tak ubýváme a už jsme tam jenom 3.
5: Na dálnici D5 zůstává výrazné zdržení na příjezdu do Prahy směrem z Plzně na Pražském okruhu u sjezdu na Barrandov na 17. kilometru. Tam už ale nehoda nepřikáží a kolona je kvůli tomu z plzeňské dálnice D5 od Loděnice z 8. kilometru a zdržení celkově přes 90 minut. Na dálnici D1 pomalý provoz na příjezdu do Brna směrem z Prahy na kilometru 196 je omezení a kolony jsou od Ostrovačice z kilometru 178 na 30 minut. Na silnici 7 z Prahy do Chomutova kolona u Slaného na křížení na silnici 16 na Mělník je omezení a nehoda. Kolona je od konce dálnice D7 od Knovíze na 20 minut. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. A zítra čekejte jasno nebo skoro jasno a nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů. Tolik zprávy Martina Matějky.
7: Posloucháte Odpolední plus.
3: 8 minut po 16. vás od mikrofonu zdraví a dobré odpoledne přeji Renata Kropáčková. Prezident Petr Pavel si dnes v rámci druhého dne státní návštěvy Estonska prohlédl tamní baltskou obranou linii. Ta se má v budoucnu táhnout podél celé pozemní hranice pobaltských států s Ruskem a Běloruskem. Cestu prezidenta sleduje naše zpravodajka Kateřina Havlíková, kterou teď zdravím. Dobrý den.
13: Dobré odpoledne.
3: Jaké části baltské obranné linie prezident Pavel navštívil?
13: Tak on dnes navštívil jednak to bezprostřední oplocení na hranici, tam, kde se vlastně nachází hraniční kameny, v tomto případě tedy estonské a ruské. Navštívil ale i tu část hlouběji ve vnitrozemí, kde Estonsko buduje ten pevnostní komplex například z bunkry, ale třeba i s různými komplexy, které vypadají trošku jako zemlianky. Estonsko totiž využívá k té své obraně terénní výhody, například to, že jsou tam bažiny, že jsou tam jehličnaté lesy, písčité podloží, ale ty výhody můžou být samozřejmě i nevýhodami v případě, kdy je například sucho a bažiny vysychají, tak jsou jednoduché k překročení, nebo naopak, když je mráz, tak zamrzají a tím pádem vzniká další území, které je potřeba zabezpečit, protože samozřejmě i přes zamrzlé bažiny se dá z Ruska přejít.
3: Jak si takovou bezpečnostní linii máme představit a jak Estonci oceňují něco, co vlastně nemůžu ani na vlastní oči vidět, protože estonského pohraničního pásma se týká omezení pohybu.
13: Ano, on je to celý komplex, řekněme, těch tradičních bezpečnostních prvků, jako jsou, jak už jsem říkala, třeba ty bunkry, ploty, různé pontony a tak dál, ale jsou to právě i ty přírodní podmínky, jako bažiny, lesy, poměrně divoké lesy, písčitý, nepevný terén, který je vlastně velmi těžký, lehce se do něj boří ta těžká technika, ale třeba i pohybovat se v něm pěšky je poměrně složité. Dál si ho můžeme představit jako takový komplex moderní technologie, protože samozřejmě to pohraničí je zabezpečené třeba i kamerami, ať už těmi běžnými, tak třeba i termovizemi, aby bylo vidět zkrátka jakýkoliv pohyb třeba i v noci nebo ve chvíli, kdy nejsou na místě vojáci, protože tu hranici střeží jak pohraničníci, tak třeba i právě vojáci. No a dále tam jsou třeba prvky protidronové obrany, kdy se počítá například z interceptory, tedy drony, které by dokázaly zneškodnit nepřátelské drony, ale třeba i případně mohla by tam být umístěná technika pro řízené sestřelování takových nepřátelských dronů.
3: A Katko, naráží...
13: A pokud ti ještě můžu odpovědět na tu druhou otázku, tak samozřejmě to, že ta pohraniční pevnost není vidět, je něco, s čím ti pohraničníci vlastně stále bojují, protože chtějí ukázat svým obyvatelům, kam vlastně ty peníze jdou. Takže vymysleli takovou kuriozní záležitost, kdy vlastně jednou ročně podél části toho pohraničního oplocení pořádají vlastně běžecký závod.
3: No, já jsem se chtěla ještě zeptat, jestli Estonci to při tom budování opevnění naráží na nějaké konflikace, jaký výzvám čelí?
13: Ano, tak první ta komplikace je délka té hranice. Ta pozemní hranice s Ruskem, ta je dlouhá 300 kilometrů. To vlastně znamená, že například co se týče bunkrů, tak Estonci musí vybudovat zhruba 600 takových podzemních komplexů nebo pevností. K tomu se přidává ještě 5000 kilometrů pobřeží, protože Estonsko má třeba samo o sobě 2000 ostrovů. Pak je to počasí, protože samozřejmě ne celý rok ta pevnost může být budovaná, ač si Estonci stanovili, že celý ten pevnostní komplex na pohraničí má být hotový někdy v roce 2027, tak ale třeba letošní zima, která byla velmi dlouhá, tak zasáhla do těch plánů na budovu a mohlo se začít stavět opět až v dubnu, kdy země rozmrzla, vlastně mohli do ní, tak říkajíc, hrábnout. No a potom samozřejmě dalším problémem je materiál, protože estonská strana vypsala výběrové řízení na například dodavatele betonu, ale ten beton musí splňovat zvláštní pevnostní podmínky, aby třeba byl schopný odolat zásahu střelou 136 mm.
3: Dodává z Estonska zpravodajka Kateřina Havlíková. Díky za to, naslyšenou.
13: Naslyšenou.
3: My se teď přesuneme jenom o kousek dál. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský se zhruba po půl roce vrátil do Švédska. Téma návštěvy je stejné jako před 6 měsíci, tentokrát je ale pro Kyjev možná ještě úspěšnější. Ukrajinskou armádu totiž brzy postílí stíhačky Gripen. Darované i koupené. Víc už nám řekne Jakub Lucký ze zahraniční redakce. Dobrý den.
14: Dobrý den.
3: Jakube, co přesně tedy Zelenský ve Švédsku dohodl?
14: No, Ukrajina dostane 36 stíhaček Gripen, ale právě dvěma různými způsoby. 16 z nich je dar. Švédsko je tedy věnuje Ukrajině. To jsou ty Gripeny typu C nebo D. To jsou tedy mimochodem ty stejné stíhačky, které dnes používá česká armáda. Ty jsou taky C nebo D. A že jde o dar, tak to oznámil právě švédský premiér Ulf Kristersson právě po setkání se Zelenským v Upsale. No ale těch zbývajících 20, ty si Ukrajina tedy skutečně kupuje. Dnes si je formálně objednala a zaplatí za ně, ale to bude ten modernější typ. To je vlastně ta nejmodernější varianta Gripenu typ E nebo F.
3: O kupování Gripenů jsme slyšeli už před tím půl rokem, kdy tam byl ukrajinský prezident ve Švédsku na té návštěvě také. Tohle je teda nějaký další nákup?
14: Ono před tím půl rokem se oba politici potkali taky na vojenské základně, ale na jiné, ale řešil se ten stejný nákup. Ono tehdy před tím půl rokem v Linköpingu řešili takovou, tak říkajíc, smlouvu o smlouvě budoucí. Bylo to nějaký záměr a tehdy Ukrajina vlastně dávala najevo, že si chce koupit švédské stíhačky a že si jich tedy objedná až 150 kusů, zatím si jich objednává tedy 20.
3: A i těch dalších 130 bude objednávat?
14: Na to přesně padla otázka na Zelenského a Zelenský řekl jasně, že Ukrajina si přeje objednat všechny, ale to, co jí nejvíc v tuhle chvíli brání, tak jsou peníze, že jakmile budou další peníze, které může Ukrajina využít na to, aby tedy nakoupila leteckou techniku, tak že to udělá a že má v plánu postupně si objednat i těch dalších 130.
3: Jak konkrétně chce Ukrajina stíhačky Gripen využít?
14: On o tom Zelenský mluvil, i když sám tedy dodával, že má jenom nějaké omezené možnosti, co může říct, aniž by ohrozil bezpečnost země. V principu on chce využít toho, že ty Gripeny mají zbraňové systémy, které dokážou zasáhnout až o 200 kilometrů dál a chce je využít k tomu, aby právě Gripeny útočily na ruské bombardéry nebo stíhací letouny, které střílí rakety na ukrajinská města právě z území buď Ruska, anebo z těch okupovaných území na Ukrajině a právě, aby tímto způsobem vlastně Rusko odradili od nějakých dalších leteckých útoků, aby se vlastně Rusko omezilo v podstatě tím pádem jenom na drony.
3: Vlastně i na základě téhleté dohody můžeme říct, že severské země dál zůstávají jedním ze zásadních podporovatelů Ukrajiny. Je to tak?
14: Myslím, že můžeme jednak, tedy 16 stíhaček pochopitelně není málo, ale ono to je spousta dalších věcí. Vlastně v těch severských zemích Švédsko do toho počítaje, tak rozhodně neklesá nějaká výrazně ta podpora v populaci a zásadně je dost i ta rétorika. On, Kristersson, mluvil taky o tom, že každý, kdo ve Švédsku pracuje na tom, že vyrábí Gripeny, tak se podílí na jednak švédské pomoci Ukrajině, ale taky na švédské bezpečnosti jako takové. mluvil taky o tom, že Ukrajina není jenom příjemce pomoci, ale je taky dovozce know-how, nebo vývozce know-how právě třeba do Švédska. Zelenský zmiňoval, že Ukrajina se ráda tedy podělí o to know-how z bojiště. A Kristersson mluvil o tom, že je v zájmu Švédska s Kyjevem spolupracovat. A nebyl to jenom Kristersson, slyšeli jsme to třeba i od finského prezidenta Alexandra Stuba, když byl v Praze, takové to otáčení rétoriky, že Ukrajina je těm severským zemím a Evropě jako celku užitečná.
15: O návštěvě ukrajinského prezidenta ve Švédsku a dalších souvislostech mluvil v Odpoledním plusu Jakub Lucký ze zahraniční redakce. Děkuji, naslyšenou.
14: Naslyšenou.
7: Posloucháte Odpolední plus. Nejnovější události v rozhovorech, analýzách a reportážích.
15: A i 2 minuty po 4:15 zůstáváme v zahraničí. Hormuzský průliv není jen vzdálený regionální konflikt. Pro české občany je to vidět přímo u čerpacích stanic. Ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů to řekl přímo náměstkovi amerického národního bezpečnostního poradce Andrew Bakerovi v Bílém domě a nabídl konkrétní českou pomoc. Více už si řekneme s naší zpravodajkou Janou Cíglerovou, která s ministrem po jednání v Bílém domě mluvila. Dobré odpoledne.
16: Dobrý den.
15: Tak jenom prozraďte, jakou konkrétní pomoc ministr nabídl?
16: Česko nabídlo unikátní pasivní sledovací systém a ministr Macinka zdůraznil to slovo unikátní, protože takové zařízení podle něj nikdo jiný v Alianci nemá. Jde o nesmrtící, neútočné vybavení, které nevysílá žádné elektromagnetické záření, takže je pro protivníka v podstatě neviditelné, ale zároveň vidí všechno v okruhu asi 400 kilometrů. Ministr Macinka to nazval české oči nad Hormuzem. Říká, Česko není námořní země a s takovou nadsázkou poznamenal, že čluny z Vltavy by v Hormuzském průlivu asi moc nepomohly, ale že s tímhle systémem může přispět informační kapacitou, kterou jiní nemají. Britové, Francouzi, kteří tu operaci plánují, dávají teď dohromady seznam potřebného vybavení a česká nabídka do těch plánů podle ministra Macinky přesně zapadá. Česko přitom bylo jednou z prvních zemí, která se přihlásila a prý to nezůstalo bez povšimnutí. Ministr říká, že to ocenilo jak NATO, tak americká administrativa a s úsměvem dodal, že to teda ocenili i americká média, protože rozhovor s ním se objevil na titulní stránce Fox News.
15: Co to může znamenat pro český zbrojní průmysl?
16: Ministr otevřeně potvrdil, že se s Američany baví o zakázkách pro český zbrojní průmysl přímo pro americkou armádu. Jde totiž o strategii, která se jmenuje America First Arms Transfer, tedy převod zbraní. A v rámci téhle iniciativy Spojené státy se snaží vyřešit nedostatek vlastní zbrojní kapacity v důsledku konfliktu v Íránu i v ostatních místech. A Spojené státy jsou teď kvůli tomu ochotné poskytnout technologii a know-how nejbližším spojencům, Českou republiku za ně považují, abychom potřebné věci vyráběli u sebe a dodávali jim je zpět. Pro české firmy je to podle ministra Macinky obrovská příležitost.
15: Macinka taky navštívil konzervativní pravicovou organizaci Heritage Foundation, která stojí z velké části za programem Trumpovy administrativy. Proč a co z toho pro česko-americké vztahy vyplývá?
16: Tak ministr zdůrazňuje, že nestačí mít už dneska jen dobré vztahy, že tam vlastně musí být i nějaká politická nadstavba, nějaké hodnotové, ideologické porozumění. A to Česká republika nynější americkou podle ministra má, což teda nemůžou říct, jak dodává všechny evropské vlády. A právě proto ta debata o té zbrojní spolupráci vlastně vůbec díky němu probíhá. On už je ostatně v Heritage Foundation po několikáté, byl tam i prezident Petr Pavel, protože je to organizace, která má velký vliv na podobu, na činnost, na složení Trumpovy administrativy a náš ministr zahraničí s nimi má i politické a hodnotové porozumění.
15: Ministr zahraničí v téhle chvíli jedna v Pentagonu, poté se má také přesunout na americké ministerstvo zahraničí. Co řeklo o tom, čeho se jeho schůzky týkají?
16: Ministr vysvětlil, jak při té struktuře takovéhle třídenní americké návštěvy postupuje, že chce pokrýt všechny roviny, politickou, obranou, zahraniční, ideologickou a nakonec i ekonomickou. A ten Bílý dům, který navštívil, to bylo o prohlubování politického vztahu, který s Trumpovou administrativou nyní česká vláda má. Pentagon je zase na obranu spolupráci a to ministerstvo zahraničí, tam zase bude jednat o zahraniční politice. Podle ministra tam možná přijde řeč na Ukrajinu, očekává, že znovu přijde řeč na Kubu, která Česko velmi zajímá a která je pro Spojené státy nyní velmi aktuální. No a nakonec má ještě sejít s americkými investory v Česku.
15: To byly aktuální informace od naší americké zpravodajky Jany Cíglerové o návštěvě českého ministra zahraničí Petra Macinky v USA. Děkuji moc, naslyšenou.
16: Pěkný den.
15: Omluvte prosím sníženou kvalitu telefonického spojení přes oceán. Teď v 16 hodin 22 minut se dostáváme k naší pravidelné rubrice Knihy plus. 19-letý Háj stojí v dešti na mostě a přemýšlí, jestli má ještě smysl žít. V tu chvíli na něj z druhého břehu zavolá Grazina. 82-letá vdova, jež pomalu ztrácí paměť. A právě ona ho na poslední chvíli zarazí. To je vstup do amerického románu Císař radosti, který napsal mladý americký spisovatel s vietnamskými kořeny Ocean Vuong a ke čtenáři promlouvá jazykem básníka, ve kterém se snoubí naléhavost a elegance, syrovost i láska. Knihu v překladu Zuzany Šťastné vydalo nakladatelství Vyšehrad v edici Hlas a právě překladatelku Zuzanu Šťastnou už mám čest přivítat ve studiu. Dobrý den.
17: Dobrý den.
15: Tak co by šlo říct takhle na úvod ve zkratce, o čem je román, nebo co to je za román Císař radosti?
17: Tak možná bych možná měla nejprve mluvit o tom titulu. To slovo císař tam funguje na vlastně více úrovních. Ale především je to odkaz na hamletovské moto toho románu, v němž je tím císařem všeho míra červ, takže v tomhle smyslu je to narážka na naší smrtelnost, protože jedna ze dvou hlavních postav toho románu je 82-letá paní, která postupně pod vlivem Alzheimerovy choroby ztrácí paměť a vlastně se rozpadá celá jejich osobnost. Takže, jak jsem říkala, hlavním tématem nebo jedním z hlavních témat je naše konečnost. Konec konců první věta celého románu zní nejtěžší věc na světě je žít jen jednou.
15: Ale přesto je tam v tom názvu radost.
17: Ano. To Gladness z anglického titulu je jednak odkaz vlastně na místo, kde se ten román odehrává, protože on se odehrává ve fiktivním konektikatském městečku East Gladness. Ale zároveň tam samozřejmě ten název má symbolický význam. A to propojení toho tedy českého překladu radost s tím císařem je takové, že ta naše konečnost, kterou symbolizuje ten císař, respektive to, že si ji uvědomujeme, hodně souvisí s tím, jak prožíváme v životě radost, nebo i s tím, jakou máme potřebu vlastně radost dávat, protože právě proto, že jsme koneční a víme to, máme potřebu se nějak obtiskovat do druhých a zanechávat stopu. To asi zní pateticky, ale myslím, že Ocean Vuong dokáže i tohleto existenciální téma podávat s velkou dávkou humoru, někdy i černého nebo groteskního.
15: Tak si řekněme něco konkrétního, do jaké Ameriky, do jakého prostředí nás ten román zavádí?
17: Jak už jsem říkala, je to zasazené do amerického Connecticutu, do okolí Hartfordu, kde ostatně sám Vuong vyrůstal. Odehrává se to kolem roku 2010, nicméně tím bezprostředním dějištěm je právě fiktivní americké maloměsto se symbolickým názvem East Gladness. A jelikož Gladness tady, jak už jsem říkala, znamená radost, mohli bychom říct, že v analogii ke Steinbeckovu Na východ od ráje, ten náš příběh se odehrává jaksi kousek na východ od nějaké nejryzejší, ničím neskalené radosti. Většina postav toho románu jsou lidé, ne přímo snad na okraji společnosti, ale lidé na nejnižších příčkách společenského žebříčku, pracující za minimální mzdu ve fast foodech, ve vietnamských pedikurních salonech a podobně. Čili lidé, kteří to nemají v životě lehké.
15: No a hlavními postavami tedy jsou, jak jsem zmiňovala v úvodu, 19-letý Háj a 82-letá Gražina, nebo Grazina?
17: Ano, Gražina.
15: Ona má litevský původ, nebo ano, jak ano. To s nimi je, kdo jsou tedy vlastně tyhle dvě postavy?
17: Háj je tedy 19-letý Vietnamec, který, jak už bylo řečeno, na začátku toho románu uvažuje o sebevraždě. A tím důvodem je to, že se dostal vlastně do slepé uličky ve vztahu ke své matce, která od něj očekává určité věci. Jsou to takové ty typické nároky, které přistěhovalci z první generace mívají na své děti, aby byly úspěšné, aby vynikly, aby se rodiče, kteří tráví život strašlivou dřinou, nějak dodatečně realizovali skrze ně. A samozřejmě Haj tyhle ty nároky ne úplně lehce snáší. A Gražina je tedy 82-letá paní, která se do Ameriky dostala na konci války, na útěku před stalinskou okupací Litvy, byť zažila i okupaci německou. A v době, kdy se ten román odehrává, žije už sama a začíná právě trpět Alzheimerovou demencí.
15: Do jaké míry ten román nese i autobiografické prvky, protože je věnován památce skutečné osoby jménem Gražina?
17: Ano, těch autobiografických prvků je tam velmi mnoho. Autor se skutečně 2,5 roku staral o babičku svého pozdějšího partnera, s níž zároveň tehdy i bydlel, a ta se právě jmenovala Gražina, takže ten román skutečně je věnován jí. Kromě toho ale najdeme v jeho životě jiné schody s tou realitou románu. Sám pracoval ve fast foodech a hlavní hrdina v podstatě také velkou část svého času tráví tímhle zaměstnáním a vlastně nachází mezi svými kolegy ze fast foodu vlastně jakousi náhradní rodinu. To téma náhradních rodin je taky, myslím, velmi důležité pro ten román. Jeho maminka pracovala ve vietnamském pedikurním salonu, stejně jako maminka románového Háje. Má taky takový hodně ochranitelský vztah k mladšímu bratrovi, z nějž asi něco přešlo do vztahu románového Háje k jeho bratranci a podobně.
15: A jaký vztah mají oni dva, ty hlavní postavy, Háje a Gražina, jaký se mezi nima vytvoří?
17: Tak Gražina Hájovi v podstatě nabídne jakýsi azyl u sebe doma, protože on se trošku bojí přijít na oči své mamince z určitých důvodů, a on jí začne pomáhat, aby mohla zůstat soběstačná. A při těch záchvatech Alzheimerovy choroby, které se u ní projevují, se spolu s ní najednou dostává do minulosti, do Litvy jejího mládí nebo do válečného Německa. A najednou je nucen improvizovat a představovat si situace, o nichž vlastně nic moc neví, protože vzhledem ke svému etnickému původu ví toho o evropské historii a o druhé světové válce velmi málo. Ale samozřejmě spolu zažívají kromě těchto krizí i mnoho takových běžných každodenních radostí.
15: Ještě když bychom se dostali na chvilku k postavě autora nebo vlastně k jeho osobnosti, kdo je Ocean Vuong a jaké místo jeho literatura zaujímá na americkém trhu?
17: Tak možná o nějakém místu v kontextu americké literatury je ještě brzy hovořit, protože tohle je teprve jeho druhý román. On zaujal už svou prvotinou, kterou do češtiny přeložil Martin Světlík pod názvem Na zemi jsme na okamžik nádherní. Vidíme už z toho titulu, že to zostřené vědomí pomíjivosti je opravdu něco, co je pro Vuonga velmi typické. I ten první román je silně autobiografický. Ještě víc než v téhle knize asi v něm vystupuje do popředí téma milostních vztahů, konkrétně gay vztahů.
15: A kolik mu je, by mě zajímalo, když je mladý, tak co to znamená konkrétně?
17: Myslím, že teď 37, takže zas tak mladý už není.
15: Ale asi má ještě svoji spisovatelskou kariéru před sebou. Tak jeho druhou knihu, Císař radosti, kterou napsal tady americký spisovatel Ocean Vuong a vydává nyní nakladatelství Vyšehrad v edici Hlas, jsme si představili s překladatelkou Zuzanou Šťastnou. Děkuju moc krát, že jste přišla do studia Odpoledního plusu. Naschledanou.
17: Naschledanou.
18: Interview Plus. Kdo má největší šance stát se po odvolaném Robinu Bénišovi novým ředitelem Krkonošského národního parku? Čeho nebo koho se obávají starostové podkrkonošských měst a obcí? Co nejvyšší české hory potřebují? Hostem Pavlíny Nečáskové bude senátor z hnutí STAN a starosta Vrchlabí Jan Sobotka.
19: Interview Plus Pavlíny Nečáskové zítra po 11:30 na Plusu.

0: půl páté jsou tu zprávy s Martinem Matějkou.
1: Český rozhlas Plus.
2: Na kompletní renovaci rodinného domu si bude možné z programu Nová zelená úsporám půjčit až 2 miliony korun, a to bezúročně. Oznámil to ministr životního prostředí Igor Červený z motoristů. Na jeden byt bude možné získat bezúročnou půjčku až 750 tisíc. Dřív mohly domácnosti z programu Nová zelená úsporám čerpat i dotace. Červený ale zopakoval, že půjde už jen o bezúročné půjčky. Přímou dotaci, a to až 400 tisíc korun, budou moct získat jen chudší domácnosti. Příjem žádostí začne 25. června. Detaily rozebereme v odpoledním plusu hned po zprávách. Evropská komise dala čínské společnosti Temu pokutu 200 milionů eur v přepočtu téměř 5 miliard korun za porušení nařízení o digitálních službách. Důkazy podle unijní exekutivy naznačují, že spotřebitelé se na platformě Temu s velkou pravděpodobností setkávají s nelegálním a nebezpečným zbožím. Tajný nákup, který byl součástí šetření, odhalil například nabíječky, které neprošly základními bezpečnostními testy, nebo hračky obsahující nebezpečné chemické látky. A v Česku v uplynulém týdnu zdražil benzín. Nafta zlevnila, litr benzínu Natural 95 se aktuálně u čerpacích stanic prodává v průměru za 43 korun. Před týdnem byl o 16 haléřů levnější. Nafta zlevnila o 56 haléřů. Litr teď řidiči natankují v průměru za 40 korun a 40 haléřů. Vyplývá to z údajů společnosti CCS, která ceny sleduje. Čeští hokejisté hrají v Curychu proti Finsku čtvrtfinále mistrovství světa. Aktuálně se hraje 7. minuta první třetiny a je to 0-0. První tenista světa Ital Sinner vypadl na Roland Garros už ve druhém kole a s Argentincem Serundolem prohrál 1-6 v rozhodujícím pátém setu. Na dálnici D5 čekejte velké zdržení na příjezdu do Prahy z Plzně. Kolony jsou od Loděnice z 10. kilometru až na Pražský okruh k Ořechu, zdržení celkově 90 minut. Na dálnici D1 pomalý provoz na příjezdu do Brna směrem z Prahy. Kolona jede pomalu od sjezdu na Domašov z kilometru 168 až do Brna do omezení na kilometru 196. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Zítra čekejte jasno nebo skoro jasno, později večer přibývání oblačnosti a teploty až 26 stupňů. Tolik zprávy Martina Matějky.
1: Posloucháte Odpolední plus.
0: 3 minuty po půl páté začneme novou zelenou úsporám. Až 50 miliard korun a trvání programu do roku 2029. Vláda už ví, kolik vyčlení na oblíbený dotační program. Nová zelená úsporám můžou domácnosti využít třeba na zateplení, výměnu kotle nebo instalaci fotovoltaiky. Ministr životního prostředí Igor Červený z motoristů zároveň potvrdil, že přímou dotaci dostanou jen nízkopříjmové domácnosti. Ostatní mají nárok na bezúroční úvěr. Podrobnosti přidá redaktor Vít Andrle. Dobré odpoledne.
3: Dobrý den.
0: Co dalšího o pokračování programu Nová zelená úsporám tady po dnešku víme?
3: Například celkovou částku, kterou budou moci žadatelé získat, úvěr bez úroku můžou majitelé rodinných domů dostat až ve výši 2 milionů korun a u bytových domů je to 750 tisíc korun na jeden byt. Pokud jde o dotace pro nízkopříjmové domácnosti, tak stát jim poskytne až 400 tisíc korun. I ty ale můžou nad rámec toho žádat o ten bezúročný úvěr. Podle ministra Igora Červeného má teď stát k dispozici zatím 2 miliardy korun pro dotace nízkopříjmovým, a to z modernizačního fondu. Zajištění dalších peněz pro bezúročné úvěry teď stát podle Červeného řeší s bankami.
4: Tam ty peníze stát už má vlastně nějakým způsobem zabezpečené, ale ten tok těch finančních prostředků je v čase a samozřejmostí je, že kdybychom viděli, že bude větší zájem, budeme koncipovat další finanční prostředky. Ale zatím to máme tímto způsobem naplánované a ta velká výhoda je, že to je právě kontinuálně v čase, že to není jednorázová finanční injekce.
3: Domácnosti tedy budou platit čistou cenu projektu, což je vypůjčená částka, a bezúročné úvěry můžou získat domácnosti se splatností od 10 do 25 let.
0: Kdy budou moci lidé o podporu žádat?
3: Příjem žádostí začne letos 25. června a skončí 31. října. První peníze budou moci domácnosti čerpat letos na podzim. Nutné splnit podmínky, to znamená u přímých dotací musí nízkopříjmové domácnosti doložit své příjmy a další informace Ministerstvu práce a sociálních věcí. A žadatelé o úvěr budou muset vyplnit odborný posudek, následně žádnost Žádost posoudí Státní fond životního prostředí a po jejím schválení si lidé můžou jít sjednat bezúročný úvěr do té určité výše k bance. Ještě doplním, že podmínkou pro čerpání je takzvaný renovační pas. Ten lidem vystaví energetický poradce a obsahovat bude specifické návrhy na úpravy domu. Lidé se jim ale nemusí řídit.
0: Jaké jsou reakce na změny v programu Nová zelená úsporám?
3: Tak bývalý ministr životního prostředí a současný opoziční poslanec Petr Hladík z KDU-ČSL vítá zachování možnosti přímé dotace pro nízkopříjmové. Podle něj jsou ale špatně bezúročné úvěry. Označuje to za biznis pro banky. A navíc si myslí, že na ně nedosáhnou všichni, například seniori. Podle Hladíka byl lepší mechanismus dávat peníze dopředu zálohově, jako za předchozí vlády.
5: Díky tomu ty klienti, žadatelé, byli mnohem bonitnější vlastně vůči tomu získat i třeba normální klasický úvěr. To znamená na bankovním trhu.
3: To ale dnes rozporoval ministr Červený, podle něj se kvůli tomu peníze přečerpaly a na renovace řadě lidí nezbylo. Komora obnovitelných zdrojů zase navrhuje, aby kromě bezúročných úvěrů byl možný i takzvaný hybridní finanční nástroj. To znamená, že domácnost by dostala každý rok od státu bonus, pokud by si opravy financovala z vlastních prostředků. Taková možnost by navíc podle komory ušetřila státu asi pětinu prostředků na dotační program. Ministr Červený ale takovou možnost podpory dnes nepředstavil.
0: Tolik redaktor Vít Andrle, který shrnul tedy ty podmínky nebo pokračování programu Nová zelená úsporám. Děkuji, naslyšenou.
3: Naslyšenou.
0: A na konkrétní dopady už se teď zaměříme s architektem Petrem Leškem, kterého vítám ve studiu. Dobrý den.
6: Dobrý den.
0: Jak byste zhodnotil ty novinky v programu Nová zelená úsporám?
6: Z pohledu architektů vlastně žádné nejsou. Je to vlastně víceméně to samé, protože peníze jdou reálně do nákupu nějakého zařízení nebo do nákupu stavebního materiálu. Takže pro nás se nemění nic. Jediná asi změna, která je k lepšímu za mě z našeho popudu, je to, že výslovně je možné vlastně použít třeba i na dostavby a přístavby. Takže to je vlastně pozitivně, protože smyslem té věci by nemělo být jenom to, že se takzvaně oplácá dům a to musíte nějaké přístroje, ale že ten dům se vlastně trochu rozvine. A to je vlastně obecný problém vůbec jakoby to systému těch renovací, protože u nás se vždycky rozděluje. Prostě každý ten segment se vlastně řeší samostatně, to znamená, jedno ministerstvo má jeden program, jiné vlastně má jiný a navzájem se vlastně jakoby nejsou kompatibilní. Když to vlastně rekonstrukce je jenom jedna. Jo, každý si vlastně že vždycky rozmyslí, jestli něco zakonstruuje, trvá mu to většinou jednou za 20 let. A mě vlastně mrzí, že právě ta komplexita v tom není zahrnutá. To znamená, že během rekonstrukce by se vlastně dalo řešit dostupné bydlení, stárnutí populace. A to prostě není.
0: Co vlastně vy oceňujete tady na tomhletom programu a to, že vůbec pokračuje, že teda jako neskončí ty rekonstrukce, renovace, aby si lidé mohli přizpůsobit vlastně své bydlení novým podmínkám?
6: Primárně ano, že pokračuje, že to je nějaký impuls, aby se něco vůbec dělo, protože samozřejmě obecně u nás taková velká vlastně konzervativnost tomu něco vůbec dělat, ale mě v tom stále chybí taková ta jakoby soft podpora, taková ta vlastně měkká podpora, to znamená to poradenství, protože obecně že nějaký drobní vlastníci a u nás jich je právě, řekněme, velká většina, tak nejsou úplně sto se vlastně celý ten vlastně proces jakoby zařídit, vyřídit a vlastně ho zvládnout. Takže vlastně tohle se připadá, že je strašně jako podceňované. Mám pocit, že to je velice silná, by mohla být vlastně role samospráv a zase ten stát vlastně s nimi moc nepočítá, prostě jenom říká, tady jsou peníze, kdo chce, tak se o ně požádejte a nějak se o to postarejte. A to připadá, že vlastně není jakoby odpovědné používání veřejných financí.
0: V jaké fázi vy jako architekti do toho vstupujete? Vlastně, jestli i vás právě lidé žádají o nějakou pomoc nebo kam se obrátit, co jim doporučujete, čím začít a jak pokračovat?
6: No spíše minimálně, protože většina právě těch podpor je cílená na ty konkrétní zařízení a tam potom víceméně je to jednání přímo toho majitele s tím prodejcem, takže vlastně architekt do toho právě vstupuje málo a to právě ta škoda, protože se vlastně neřeší ten dům jako celek, s tím, že by se vlastně, řekněme, zlepšil ten standard vlastně celkově, to znamená i třeba vnitřní dispozice a podobně, ale vlastně jenom vždycky ta dílčí věc, to znamená konkrétní tepelné čerpadlo nebo fotovoltaika nebo jedna fasáda nebo nějaké okna.
0: Když tady máme tedy tu podmínku nebo tu pokračující přímou dotaci pro nízkopříjmové, tak ubyde, dejme tomu, práce u nich, u těch, kteří si mohou dovolit třeba jenom menší úpravy a naopak přibyde těch větších renovací u bytových domů ve správě družstev a SVJ, pro které budou třeba zase ty úvěry výhodnější? Že se to přesune, dejme tomu, někam z těch jednotlivých majitelů na nějaká větší jako uskupení?
6: To je těžko říct, ale obecně platí, že bohužel jako u nás jsou nastavené ty dotace poměrně náročně, jak jsem vlastně říkal, je potřeba si vyzobávat z těch jednotlivých dotačních titulů jednotlivých ministerstv vlastně ty věci, takže to vlastně je náročné vůbec se s tom orientovat. A v tomhle tom bohužel budou samozřejmě vždycky ti nízkopříjmoví jako selhávat, protože nakonec si požádají ti, kteří vlastně jakoby umí si požádat.
0: Ano.
6: A znovu říkám, to je ten hlavní vlastně problém, že ta pomoc, která vlastně se říká i v Evropě one stop shop, tak vlastně u nás příliš nefunguje.
0: No z pohledu ekologie a udržitelnosti, protože se mluví samozřejmě o klimatické změně, jak vlastně přizpůsobit těm novým podmínkám i své bydlení, tak je tohleto dostatečná motivace třeba pro lidi v rámci toho programu Nová zelená úsporám? Řeší se to?
6: Snad. Doufám, že ano, ale právě říkám, že bohužel se to řeší vždycky spíš jako konkrétní technologií a tam architekt vlastně u toho není, nikoli jakoby tím komplexním názorem na tu věc. A to je mrzuté, že spousta vlastně věcí, které jakoby nejsou takhle triviálně prodejné, jako třeba stromy nebo popínavá zeleň, vlastně jsou úplně mimo ten systém. A byly by daleko levnější, daleko vlastně levnější i na údržbu provoz, ale vlastně jsou mimo, protože nejsou prostě prodejné.
0: A takže jak vlastně teď si i říká, že ty stavební materiály, dejme tomu, zdražují s tou krizí na Blízkém východě, nebo se mluvilo o tom, že co všechno vlastně přes ten Hormuzský průliv se dováží. Máte nějaké zprávy o tom, že už vlastně ty ceny materiálu i práce, že jdou nahoru a že i tohle to vlastně se prodraží v té nové zelené úsporám?
6: To je specifické. Já vím, že třeba v těch, řekněme, lepších zemích, třeba Švýcarsko, tak právě strašně uvažují v tom, jak použít třeba lokální zdroje. Jo, a to vlastně u nás zase chybí. Takže jako skvělá vlastně administrativní budova někde v Curychu, tak vlastně používá třeba foukanou celulózu, protože ta prostě jako by se nemusí dovážet z Hormuzu. Takže tohle téma by mělo být vlastně jako intenzivněji debatované, ale je to náročné v tom, že ten jakoby náš trh je jako velmi, řekněme, konzervativní, velmi jako takový jako jednopolohový, takže bohužel ty alternativy nejsou úplně podporované. Vždycky se jako jede tím jedným směrem, který vlastně jako nejsnazší a všechno ostatní tak trochu jakoby živoří. Tak možná třeba taková vlastně by impuls tomu, aby se vlastně naopak využívaly tyhle ty, řekněme, chytřejší, lokálnější řešení.
0: Tak doporučení jsme slyšeli od architekta Petra Leška, kterému děkuju, že přišel do studia. Díky, naslyšenou.
6: Děkuji za pozvání, naschranou.
1: Posloucháte Odpolední plus. Nejnovější události v rozhovorech, analýzách a reportážích.
0: 16 hodin 42,5 minuty. Veřejný ochránce lidských práv na Ukrajině Dmytro Lubinec ostře kritizoval situaci v některých odvodních armádních střediscích známých pod zkratkou TCK. Ukrajinský ombudsman je přirovnal k věznicím. My už jsme ve spojení s naším stálým zpravodajem na Ukrajině Martinem Dorazínem. Vítejte, dobré odpoledne.
7: Dobrý den.
0: Co se ukrajinskému ombudsmanovi v těch odvodních centrech nelíbí?
7: On konkrétně popisuje na sociálních sítích případ Užhorodského, toho doplňovacího centra, kde lidé, ti odvedenci, vlastně mobilizovaní občané, byli drženi v naprosto nedůstojných, nelidských podmínkách, v jakési tělocvičně, s jedním záchodem, s jedním umyvadlem na 40 až 60 lidí, a to někteří 20, jiní 30 a někteří až 50 dní tam trávili, než se rozhodlo tedy, co s nimi bude dál. Byly tam opravdu podmínky nedůstojné lidského života, měli tam jenom 8 talířů, jenom pár šálků na kávu, na ty desítky lidí, tak to popisuje Dmytro Lubinec, plus to zacházení, kdy oni nevěděli, vlastně, nebo příbuzní, blízcí o nich nevěděli, protože jim vzali telefony, doklady, nemohli si zavolat ani právníka, nic, takže podle Lubince právě tyto praktiky, které se podle něj množí, a není to jeden takový případ, s těmi musí prostě vláda skoncovat, nebo ministerstvo obrany, pod které spadají tato centra po celé Ukrajině. Ta situace je nesmírně složitá. Další případy jsou v Bílé Cerekvi, které uvedl. Je to také spojené často i s korupcí, že prostě ti lidé se snaží a někdy se jim to daří se prostě vyplatit z toho jakoby vězení za obrovské sumy, a několik tedy náčelníků těchto center už bylo přichyceno při činu, potrestáno, ale Lubinec má podezření, že to je systémová chyba a že by měla následovat reforma takových center a tu ostatně slíbil i nový ministr obrany Michailo Fedorov, ale zatím se nic neděje a proto se ombudsman tak trochu rozčílil a řekl, že prostě ta centra nereagují na jeho doporučení, jak tu situaci řešit a zlepšit. Ani policie místní v tom Užhorodu nereagovala, ačkoliv by měla, protože tam šlo o zásadní porušení lidských svobod například. Takže až v momentu, kdy to vlastně zveřejnil a tímto tlakem donutil úřady něco dělat, ale situace podle něj se nelepší celkově.
0: Jak časté jsou ty případy porušování lidských práv při odvodu do armády?
7: Ano, ono se o tom hodně píše na internetu. Ukrajina zůstává i ve válce otevřenou zemí, takže spousta těch zdrojů tady je a není to ojedinělý případ. Objevují se velmi často, relativně tedy velmi často, což souvisí i s tím, že vlastně armáda potřebuje nutně vojáky, snaží se je získat prakticky jakýmkoliv způsobem, ale ty způsoby musí být v souladu se zákonem, říká Lubinec. A v tom se s ním shoduje i velení ukrajinské armády, které říká, že všechno se musí odehrávat v právním poli, ale 90% lidí, kteří teď do armády přicházejí, pochází právě z těch, nebo prochází těmi územními doplňovacími centry. A zatímco před 2 lety měla třeba Ukrajina potíž s nedostatkem munice, tak teď to jsou zase lidé. Hodně velkou roli hraje také to, že oni nevědí, kam jdou a co s nimi bude, přestože jim armáda slibuje, že tedy budou zařazeni pokud možno podle jejich profesionální specializace, kuchař do kuchyně, IT člověk půjde k počítačům a tak dále. Mnohdy se tak neděje a to je právě předmětem velké kritiky nejenom tedy ombudsmana, teď se tím zabývá i vojenská ombudsmanka konečně, začíná se to řešit, ale zatím to konečně definitivní reforma zatím není vidět, že by byla hotová na to, že by se začala zavádět do praxe.
0: Hmm. Jak na tyto případy reaguje ukrajinská veřejnost?
7: Ona je v podstatě rozdělená, protože všichni vesměs si uvědomují, že armáda potřebuje doplňovat a potřebuje lidi a země a vlast vlastně je potřebuje a že platí všeobecná mobilizace mužů od 25 do 60 let.

0: problém a veřejnost neví, jak vlastně k tomu má správně přistoupit nebo jak se k tomu má vůbec postavit, zvláště pokud jde o blízké, příbuzné a známé. Tam už hraje faktor té blízké vazby a samozřejmě to vyvolává i velkou kritiku.
1: Tolik náš stálý zpravodaj na Ukrajině Martin Dorazín. Děkujeme, že jsme mohli tohle téma probrat v Odpoledním plusu. Naslyšenou.
0: Naslyšenou.
1: Přesuneme se 3 minuty po 4:45 do Brazílie, která chce opět investovat do dálnice skrz Amazonii. Včera tamní vláda oznámila plán na stavbu za v přepočtu 1,5 miliardy korun. I když brazilský prezident Luis Inácio Lula da Silva slibuje, že současně s dlážděním silnice se postaví mosty a podchody pro zvěř, kontrolní stanoviště a vzniknou i ochranářské jednotky, ekologové varují před dopadem na celý deštný prales. Já už ve vysílání vítám Františka Kalendu, publicistu, který se zaměřuje právě na dění v Latinské Americe. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
1: Kus té dálnice v Amazonii už se postavil za účasti armády před 50 lety. Velmi brzy schátrala a teď se z ní hlavně v době dešťů stává neprostupné bahno. Proč vlastně se to téma zvedá právě teď?
2: Ono se to téma zvedá víceméně periodicky už od těch 70. let, kdy s tím začala vojenská junta, vojenská diktatura, která způsobila pravděpodobně v historii Brazílie úplně největší vlastně devastaci amazonského pralesa a nejvíc se jí podařilo v úzovkách otevřít amazonský prales tomu, jaksi tomu průmyslu a nějakým způsobem začít třeba velmi výrazně dopadat na místní původní obyvatelstvo, indiánské obyvatelstvo. No a důvodem je samozřejmě ekonomika, jsou to velké zakázky, ta silnice spojuje nějakých 1000, nebo ta dálnice v uvozovkách je vede nějakých 1000 kilometrů, vede z největšího amazonského přístavu, Manaus, je to v podstatě jediná vlastně dálková trasa z toho Manausu jiná než po řece a očekávají se o to ekonomický růst a nějaké příležitosti pro stavební společnosti a zvýšení prostě kolonizace amazonského pralesa a tak dále, takže ty důvody jsou víceméně ekonomické, ale nepřišla s tím teď jenom Lulova vláda, to samé plánovala vlastně vláda Jaira Bolsonaro, je to takový evergreen brazilské politiky.
1: No, před 2 lety ještě brazilské soudy rozhodnutí o stavbě dálnice deštným pralesem zastavili. Je možné, že se něco podobného stane i teď?
2: Je to velmi pravděpodobné. Ono je to, vlastně to má i takový zábavný rozměr v tom, že ty společnosti, které vysoutěžily tu, vlastně ona to není stavba, ona je to skutečně vydláždění nebo vyasfaltování té části tam, kde ta dálnice teoreticky vede, ale ve skutečnosti je celá rozpadlá, rozbahněná a neprostupná v těch centrálních částech, tak ty vysoutěžily firmy, které mají korupční minulost, jsou z tohoto důvodu také souzeny, popotahovány a pak, takže to je jeden aspekt, který to může komplikovat, no a ten další jsou samozřejmě ty environmentální dopady, které jsou potenciálně obrovské a dá se očekávat celá vlna žalob na to, aby se to zastavilo, ať ze strany environmentálních organizací nebo právě původního obyvatelstva, protože ta dálnice přímo dopadá na desítky různých indiánských teritorií, které mají potom včetně několika kmenů, které si přejí zůstat nekontaktované, takže to může být jaksi porušení vlastně jejich ústavního práva na to, aby zůstaly mimo civilizaci.
1: To znamená, že tenhle ten návrh nebo ten plán nemá vlastně nikdy šanci na to, aby byl dokončen nebo realizován?
2: Myslím, že nemá i z důvodů jaksi praktických vlastně toho, z toho, že ta dálnice je zaprvé příliš dlouhá a za druhé je opravdu neuvěřitelně hluboko v tom amazonském pralese a neustále se rozpadá, že ty přírodní podmínky tomu strašně nesvědčí. Teď jenom před pár lety tam padal jeden most za druhým, které tam byly zkonstruovány, ty extrémní období dešťů, to prostě neustále likvidují, to, je to tak strašně drahá, technicky náročná záležitost, že zvlášť pro stát, jako je Brazílie, který není třeba jako dokonale organizovaný, ani není úplně tyhle zakázky právě se neobcházejí úplně bez korupce a klientelismu, tak si myslím, že je víceméně technicky nerealizovatelné. Ale i to, že se části opraví nebo se tam postaví něco nového, to pořád přispívá k té devastaci pralesa.
1: Ano. No a co říkáte té částce tedy, když to dáme právě do souvislostí, že vlastně taková dálnice skrz Amazonii ani nemá

0: moc možností na úspěch nebo být realizována, přesto na to vláda uvolní 0,5 miliardy korun. Co to znamená pro brazilskou ekonomiku?
1: No tak to, takhle, samozřejmě ta částka je ve skutečnosti směšná na tu, na takhle obrovský, obrovský projekt. To, takové už jenom udržování té dálnice by podle mě stálo jako vysoké miliardy, ne-li desítky miliard, pokud by se skutečně podařilo jí zprovoznit. Takže otázka, nakolik je to skutečný plán a nakolik je to způsob, jak dodat výhodné zakázky s přáteleným společnostem.
0: Míní František Kalenda, publicista se zaměřením na dění v Latinské Americe. Děkuji vám, naslyšenou.
1: Děkuji, naslyšenou.
0: Z řidiče ikonickým hercem, který dával dohromady divadlo Járy Cimrmana. I tak bude historie vzpomínat na Jana Hrabětu, který zemřel v noci na dnešek ve věku 86 let. Znát ho můžete také ze hry Dlouhý, široký a krátkozraký, kde stvárnil postavu krále.
2: Musím se podívat z okna, jestli už nejede. Právě přijel padací most a teď se skočil z koně.
3: Jan Hraběta si zahrál také praotce Čecha ve hře České nebe.
2: A největší spisovatel je Jirásek. A nejlepší, co napsal, jsou jeho starý pověsti český. A z nich je nejlepší ta pověst o mně. Jak jsem vás přived na Říp. Ten by tu měl být, Jirásek.
4: Ale ten tu nemůže být, ten ještě žije.
2: Jo? No. No to je škoda.
5: On byl pořád přirozený, jakoby nehrál.
3: Vzpomíná divadelní kolega Zdeněk Svěrák.
5: A patřil k našim předním hercům, přestože on sám seděl na místě a za zády si nechal udělat nápis zadní herec. Jinak to byl povahově baťovec. Jeho otec byl zaměstnán ve Zlíně a měl dost vysoký postavení u bati. A po něm on zdědil tu spolehlivost, to, že jezdil vždycky na přestavení o hodinu dřív, aby náhodou nezmeškal.
2: Tak jak vidíte, židle je původní, jenom topná spirála je nová.
3: Dlouhá léta vystupoval Jan Hraběta také společně s Miloněm Čepelkou.
6: Jsem ho měl rád, protože s ním byla vždycky správná legrace. On byl přirozený herec, který si na nic nehrál a vždycky se před tou kamerou, kterou já nemám rád, tak on se i před tou kamerou choval prostě naprosto přirozeně. Každý mu věřil každý slovo.
2: Vy jste spolu nehovořili?
7: Hovořili?
2: Nehovořili.
7: Ale hovořili.
4: Ale nehovořili.
2: Tak co jste tady už všude celou tu dobu dělali?
3: A nejen na divadelních prknech se zesnulý herec potkával také s Petrem Brucknerem.
8: Se dívám tady na Ferman Červnovej a bude nám tam chybět Děd Vševěc v pohádce a rytíř Milflex Nohavic v Blaníku. Čest jeho památce, protože je další, který nám odešel a my, který jsme tam na 80+, tak ubýváme a už jsme tam jenom tři.
2: Jedná se o první český prototyp Cimrmanovy elektrické valchy. Tej to šlo. Uzel tady.
3: Pražské divadlo Járy Cimrmana dnes večer odehraje také představení Akt. Právě v něm Jan Hraběta stvárnil také seminářovou roli doktora inženýra. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.
0: A co bude dávat jiné pražské divadlo? To si řekneme teď, 3,5 minuty před 5. hodinou. Co se může stát, když se zamilujeme do člověka, který není tím, za koho se vydává? I takové otázky otevírá Shakespeareův Večer tří králový. Slavná komedie s melancholickým podtónem má dnes premiéru v pražském Stavovském divadle, a to v režii Jana Nebeského. Příběh o nevyzpytatelné lásce a křehkosti lidské identity se na scénu Pražského národního divadla vrací po 25 letech.
9: Veškeré hry o lásce přitahují diváky po věky věků.
10: Usmívá se dramaturgyně činohry Národního divadla Jana Slouková. Komedii napsal Shakespeare na zakázku už před 400 lety.
9: Ale je třeba také zmínit, že Shakespeare už když tu hru psal, tak vědomě používal zábavné a osvědčené principy a některé dějové linky, takže už od doby svého vzniku to byla velice populární záležitost a jak je vidět, přitahuje lidi dál a dál.
10: Divadelní hra plná převleků vypráví o tom, jak jednoduché je se zamilovat do nesprávného člověka.
9: Na pobřeží Ilírie moře vyplaví dva trosečníky, dvojčata Violu a Sebastiana nevědí o sobě, že byli vyplaveni šťastně a přežili neštěstí na moři. Viola, kurážná dívka, veselá, s optimistickou myslí, se rozhodne začít v Ilírii nový život pod identitou chlapce Cesária a vstoupí do služby k vévodovi Orsinovi, což je místní vládce. A tím se vlastně zamotá do různých milostných propletenců, které v této hře figurují.
10: V roli Violy se představí Denisa Barešová, postavu vévody Orsina stvární Vladimír Javorský a správce Malvolia si zahraje David Prachař.
11: Všechny ty postavy jsou tam zakomponovány a ten Malvolio je z toho nějak vytažený. Je to takový solitér, takový úplně člověk mimo tu společnost.
10: A popisuje, jak se na jevišti pracuje s nezvyklými rekvizitami.
11: Mimochodem Dragan, který tam dělá scenografii, tak já už mě dával do rakve, já jsem si to zkoušel ležet v rakvi, pak budu přikrytej v té rakvi a ptal jsem se ho, jestli by nemohla být větší, jestli by to v dílnách nemohli tu rakev zvětšit a on řekl, že ta je z pohřebního ústavu ta rakev, tak to jsem se vylekal, ale řekl, že v tom nikdo přede mnou neležel.
10: David Prachař ještě připomíná, že součástí představení jsou i zhudebněné pasáže s originálními texty Aleše Březiny.
11: Budeme zpívat, já mám jednu písničku, jinak každý rád zpívá z herců, takže tam bude poměrně dost písní. A bude tam taky 5 muzikantů, bude tam živá hudba, což tedy jako je zážitek, protože Stavovské divadlo je podle mýho nejkrásnější, nejakustičtější divadlo v Praze, možná i v Evropě a na světě.
10: První reprízu bude mít večer Králový ve Stavovském divadle 10. června. Michaela Pištěláková, Český rozhlas.
12: Radioservis představuje
3: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz. Český rozhlas Plus. Zprávy.
13: Švédsko daruje Ukrajině 16 starších stíhaček Gripen. Zemřel Jan Hrabět a herci divadla Járy Cimrmana bylo 86 let. A čeští hokejisté bojují proti Finsku o postup do semifinále mistrovství světa. Zprávy a Martin Matějka. Ukrajina dostane od Švédského království 16 starších modelů stíhaček JAS-39 Gripen. Ve Švédsku to potvrdili ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský a švédský premiér Ulf Kristersson.
14: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na svém telegramovém kanálu zveřejnil záběry z pracovní návštěvy Švédska, během které se obě země dohodly, že 16 starších Gripenů dostane Ukrajina v příštím roce po podpisu dohody o nákupu 20 moderních švédských stíhaček za 61 miliard korun v přepočtu. Kyjev Gripeny zaplatí ze schválené evropské půjčky v celkové výši přes 2 biliony korun v přepočtu. Půjčku dnes ratifikoval ukrajinský parlament a otevřel tím cestu k jejímu čerpání. Postupné uvolňování evropských peněz je ale vázáno na podmínky, které musí Ukrajina splnit. Z Oděsy Martin Dorazín, Český rozhlas.
13: Ve věku 86 let zemřel herec Jan Hrabět a dlouholetý člen divadla Járy Cimrmana stvárnil od 70. let řadu známých rolí, včetně krále v pohádce Dlouhý, široký a krátkozradký.
15: A teď se skočil z koně.
3: Jan Hraběta si zahrál také praotce Čecha ve hře České nebe.
15: A největší spisovatel je Jirásek.
5: On byl pořád přirozený, jakoby nehrál.
3: Vzpomíná divadelní kolega Zdeněk Svěrák.
5: A patřil k našim předním hercům, přestože on sám seděl na místě a za zády si nechal udělat nápis zadní herec.
3: Dlouhá léta vystupoval Jan Hraběta také společně s Miloněm Čepelkou.
6: Měl rád, protože s ním byla vždycky správná legrace. On byl přirozený herec.
3: Pražské divadlo Járy Cimrmana dnes večer odehraje také představení Akt. Právě v něm Jan Hraběta stvárnil také seminářovou roli doktora inženýra. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.
12: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
13: Počet nakažených virem Ebola v Ugandě vzrostl na 8. Podle agentury Reuters o tom informoval generální ředitel Afrického střediska pro kontrolu a prevenci nemocí Jean Kaseya. Východoafrická země včera kvůli nemoci oznámila uzavření hranic se sousední Demokratickou republikou Kongo. Právě tam epidemie eboly tento měsíc propukla. Do kin vstupuje nový film Jana Svěráka Pět švestek. Do komedie o pěti starých kamarádech, kteří naposledy vyrazí na loď, obsadil třeba Petra Kostku, Oldřicha Kajzera nebo Lenku Termerovou.
16: Chtěla bych, aby jsme jeli na loď.
17: Jako stará parta.
18: Jak kvalitně žít, když už to nejde?
19: O tom se zamýšlí režisér Jan Svěrák v komedii, k níž ho přiměl jeho syn, kameraman František, když společně trávili dovolenou na lodi.
18: My když jezdíme na loď s kamarádama, tak si říkáme, zatím to jde, zatím je to super, co? Ale co až jednou nebudeme moct? No a tyhle ty stařečci taky jezdili za mlada a dostanou chuť to ještě jednou naposled zkusit.
19: Podle Svěráka je film určený pro všechny stárnoucí rodiče i pro ty, kteří si připouštějí, že jednou sami zestárnou. Mladší diváci pak mají příležitost seznámit se úsměvnou formou s tím, co je čeká. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
20: Čeští hokejisté hrají na mistrovství světa čtvrtfinále proti Finsku. Po první třetině Češi prohrávají 0-2. I zbytek zápasu můžete poslouchat na Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. Čeští fotbalisté zahájili v Praze přípravu na mistrovství světa, kterého se zúčastní po 20 letech. Reprezentace se v hlavním městě sešla v počtu 29 hráčů. Trenér Miroslav Koubek bude muset konečnou nominaci zúžit ještě o 3. Pokračuje Koubkův asistent Jan Suchopárek.
21: Ty hráči, kteří byli rošingu jako na hraně, tak trenér už si mám mluvil, že prostě tomuhle může dojít, nikdo není rád, že je vyškodnutý nominace na mistrovství světa na poslední chvíli, ale vzhledem k té náročnosti toho turnaje jsme museli přilídnout ke spoustě věcí.
20: Finální nominaci na mistrovství světa oznámí fotbalová reprezentace v neděli po zápase s Kosovem.
13: V Praze je lepší situace ve Strahovském tunelu, směr Barrandovský most zhruba v polovině tunelu už hromadná nehoda nepřekáží, stále ale regulují průjezd tunely. Kolony před vjezdem do tunelu jsou stále v Radlické, Plzeňské, Patočkově i v Povltavské a v Holešovičkách a Liberecké od sjezdu na Prosek. Kolony se ale budou zkracovat a lepší situace je také ve Kbelské, směr Letňany. V nájezdu do Cínovecké ulice už nepojízdný kamion odklidili a kolona z Hloubětína se rozjíždí. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Zítra čekejte jasno nebo skoro jasno, později večer na severozápadě a západě Čech částečně přibývání oblačnosti a nejvyšší páteční teploty 21 až 26 stupňů. Tolik zprávy, na řadě je repríza pořadu Osobnost plus Světla Nevitovské.
22: Vláda Andreje Babiše odmítla hodnotovou politiku a v zahraničí chce sázet na pragmatismus. Premiér a předseda nejsilnějšího vládního hnutí tvrdí, že hodnotová politika víceméně nic nepřinesla a jenom poškodila naše firmy. Jakým směrem se teď Česko vydává a jak spolehliví partneři v Evropské unii jsme? Zeptám se bývalé místopředsedkyně Evropské komise Věry Jourové, která je hostem Osobnosti plus. Dobrý den.
23: Dobrý den.
22: A dobrý poslech přeje Světlana Vitovská.
24: Osobnost plus.
22: Evropská komise chce vysvětlit několik nejasností ohledně podnikání premiéra Andreje Babiše kvůli možnému střetu zájmů. Česko má na odpověď měsíc. Když se na to podíváte okem bývalé šéf místopředsedkyně komise, vyřešil premiér svůj střet zájmů nebo ne?
23: Tohle je otázka pro experty, kteří mají načteny ty dokumenty k svěřenským fondům a prostě tyhle ty věci. Já jsem se tím nemusela už zabývat, že už jsem moc ráda. Ale jenom k tomu dopisu komise. Já tomu rozumím, že komise má povinnost se starat o to, aby ty střety zájmu nebyly, a nařízení Evropské unie, která hovoří o střetech zájmu, hovoří jasně. Takže oni se právem dotazují.
22: Co by se stalo, kdyby s další odpovědí nebyla Evropská komise spokojená? Jaký by byl další postup?
23: Já si myslím, že by tam nastalo rozhodnutí o tom, že by opravdu ty firmy, které patří do biznisového okruhu pana premiéra, nebyly jaksi obšťastněny dotacemi. A kdyby
1: z moci úřední by padlo to rozhodnutí.
23: Tedy zastavila Evropská komise dotace pro firmy kolem svěřenského fondu, ale on má taky firmy, které v tom svěřenském fondu nejsou. Mělo by to dopad na český rozpočet nebo ne?
1: Podle mého názoru nikoliv. Slyšela jsem hodně alarmujících názorů a zpráv, že bychom přišli jako Česko o peníze, ale takhle to nefunguje. Evropská komise má možnosti se podívat do toho systému, dodat a naprosto jasně oddělit ty, řekněme, čisté peníze od těch peněz, které jsou zatíženy případným střetem zájmu a ty potom zastavit. Takže já si vlastně nepamatuji, že by takhle drakonické rozhodnutí padlo, že by země doplatila na to, že nějaký politik je ve střetu zájmu.
23: Jakou pověst má momentálně Česko v Evropské unii? Jsme pro Evropu čitelní, jsme předvídatelní partneři?
1: Já jsem tam zažila většinu let, mezi lety 2014 až 2024. Většinu času jsme byli nečitelní. Dostávala jsem často otázku, co vy Češi vlastně chcete? A bylo tam takové to podhoubí, patříte nebo cítíte se být na západě nebo na východě, jak to máte s plněním závazků, proč nemáte euro, které jak si přijmout musíme, ale neřeklo se kdy.
23: A co jste odpovídala na
1: no
23: ty
1: tohle,
23: otázky?
1: Že euro musíme přijmout, ale neřeklo se kdy. A že ano, že jsme nečitelní, že jsme častí kritikové, nepatřili jsme mezi ty, kteří metali nejvíce vety, to znamená, kteří natvrdo blokovali, myslím, že jsme vetovali jen dvakrát za historii České republiky v Unii. Ale ten celkový umělecký dojem byl takový, to, že se vlastně neví, co se dá od Čechů čekat. Zároveň ale v té bublině, v těch institucích Češi platili za velmi spolehlivé pracanty.
23: Já se na to ptám v souvislosti s prohlášením premiéra Andreje Babiše, který řekl, že jeho vláda bude dělat pragmatickou, nikoli hodnotovou zahraniční politiku. Co to podle vás znamená?
1: Pragmatickou politiku vůči Unii dělá ten, který nenutně souhlasí se vším, ale je to týmový hráč. Přispívá návrhy, přispívá k řešením, dokáže přijmout kompromisy. Tohle je pragmatická politika, která se extrémně vyplácela řadě evropských politiků. Já občas dávám za příklad Bojka Borisova, bulharského premiéra, který, přiznám se, neměl dobrou image, jak si pohlíželo se na něj trošku jako na osobu s divnou pověstí, ale on to uměl. On se uměl domlouvat a Bulharsko na tom vlastně velmi profitovalo. Takže to byla pragmatická politika par excellence.
23: A když opouští hodnotovou politiku, co to znamená?
1: Mně to velmi vadí, musím říct, protože Česká republika přes všechny předsudky, které jsme si před chvilkou řekli, měla velice vysoké renomé především pro poměrně solidní zahraniční pomoc. Byl tady pořád ještě ten étos Václava Havla, který nechtěl dělat jenom kšefty, ale když jednal se zahraničím, tak tam hodnoty byly přítomny, apeloval na hodnoty a já se obávám, že tahle vláda neuznává nic, co se nedá vyčíslit, změřit, zvážit, ale takhle to přece ve společnosti ani v zahraniční politice nemůže fungovat.
23: Překvapilo vás to, anebo jste to čekala, protože Andreje Babiše dobře znáte, hnutí ANO jste opustila tuším před 2 lety, tak víte, jaká je jeho vlastně, jaké je jeho směřování. Tak je to pro vás překvapení, anebo jste tohle čekala? Že
1: překvapení to ani tak není. Nečekala jsem, že se nechá tolik tlačit do různých radikálních poloh svými koaličními partnery. A to je pro mě jako pro občanku překvapení a zklamání. Na druhé straně já jsem s Andrejem Babišem na úzko spolupracovala před mým odchodem do komise, což už je teda opravdu drahně let. To se psal rok 2013-14. A často jsem od něj slýchala, že on rozumí tomu, že jedna a jedna jsou dvě.
23: Takže jeho hodnoty, které vyznává, jsou co?
1: Když jsem se s ním bavila o věcech týkajících se zahraniční politiky a zahraničního obchodu, tak jsem často na něm viděla nebo jsem slyšela, že má plné zuby řečí o hodnotách. Přesně proto, že chce, aby se věci dokázaly změřit, zvážit a prodat voličům. No tak samozřejmě.
2: Projevuje se to podle vás i v té domácí politice, když vidíme přesuny třeba té lidskoprávní agendy z úřadu vlády. Je tohle ten důsledek těch hodnot, které Andrej Babiš vyznává?
1: Já jsem to moc nepochopila, protože teď jsem zaznamenala, že to bylo jeden den tak a druhý den onak, že se možná nechal přesvědčit, že některé agendy je potřeba koordinovat z úřadu vlády. A nechci mu podsouvat, že to je znakem jeho hodnotové vyprázdněnosti, že se zbavuje těchto agend. On je pragmatik a chce, aby věci fungovaly bez zbytečných mezičlánků a nějakých úrovní, které třeba komplikují cestu k cílům. No, cesta k cílům v lidskoprávní oblasti, tam žádné cíle nemůžete dosáhnout. To je trvalý boj o ochranu zájmů těch slabších. A to je otázka nadrezortní. To nemůže řešit jedno ministerstvo.
2: Jakým směrem nás povede pragmatická zahraniční politika, která nebude hodnotová?
1: Já doufám, že to nedožene vláda k dokonalosti, že bychom nakonec měli jenom špatné kamarády.
2: A špatní kamarádi jsou kdo?
1: No, to jsou ti na východ od nás, přeskakují Slovensko, tam do toho bych nešla. Ale my potřebujeme dobré kamarády, my potřebujeme spolehlivé partnery, my potřebujeme mít jako partnery země, které mají politiky, kteří se za nás postaví, když bude nutné, ale i v tom smyslu, že třeba někdo řekne našemu premiérovi, tohle poškozuje naši důvěru k vám, pojďme to spravit.
2: A myslíte si, že Andrej Babiš bude ochotný něco spravovat?
1: On si to všechno musí přepočítat a zvážit a já si myslím, že to jeho přepočítání, ten jeho algoritmus, a že tady tak psychologům exizujeme pana premiéra, to jsem si řekla, že už nebudu dělat, ale přesto já jsem v politice zažila lidi ve vysokých funkcích, kteří měli buď to radar nebo kompas. Ti s kompasem jedou na dlouhodobé cíle a to jsou podle mě hodně ti, kteří v zásadě uznávají hodnoty ve vztazích v politice, v zahraniční politice i v zahraničním obchodu. A ti s radarem, no tak ti se zkrátka přizpůsobují tomu, jak vane vítr.
2: Takže Andrej Babiš je politik s radarem.
1: Ti s radarem, já bych řekla, že spíš tenduje tímto směrem, protože ti lidi s radarem, jak jsem je poznala, opravdu jeli na dosahování krátkodobý cíl je být znovu zvolen u tohoto typu politiků, takže tohle je taková suchá analýzka, vhled do duše politiků, nejenom Andreje Babiše.
2: Finský prezident Alexander Stubb, který byl nedávno v Česku, popsal současnou situaci ve světě jako svět neřádu. Jak byste ho popsala vy?
1: Já jsem s ním seděla poměrně blízko, když to říkal a nemůžu se vzpomenout, jestli tam v tom českém překladu bylo neřádu nebo neřádů. A řekla bych, že ty dvě věci se dají velmi dobře propojit, respektive, že má logiku, že už se souvisí. No, Alexander Stubb mimochodem, ten má dobrý kompas a řekla bych i dobrý čich na ty správné kamarády a když už s nimi nemůže být kamarád, tak se s nimi aspoň snaží dohodnout. On je jeden z mála, který je schopen se dohodnout s Donaldem Trumpem.
2: No, přezdívá se mu Trumpův našeptáváč. O čem to svědčí?
1: No je šikovnej.
2: Takže
1: já jsem ho
2: znala
1: léta předtím, než se stal prezidentem a někteří politici prostě dostanou velká křídla a pak letí a to je jeho případ.
2: Za účinnou strategii pro střední a menší státy považuje realismus založený na hodnotách. Zapadá plán české vlády na pragmatickou politiku ještě do toho rámce, o kterém mluvil prezident Finska, nebo už je to trošku je někde jinde?
1: Zatím jsme toho moc reálného neviděli. Pro mě bylo varující, když se opravdu razantně snížila ta zahraniční pomoc, která nejenom, že pomáhala venku, ale nesla nám výborné renomé ve světě. Nepochopila jsem postoj české vlády k sudetoněmecké otázce a k Německu, protože jestli já vidím někde pragmatismus, nutný pragmatismus v české zahraniční politice, tak je to udržování dobrých vztahů se sousedy, především s Německem. Takže tady některé signály tady jsou, že to možná vláda ani nemá úplně dobře
23: definováno, jak bezbřehá ta bezhodnotová politika může být.
22: Finský prezident mluvil taky o tom, že diplomacie musí být zásadová, ale ne moralizující, pragmatická, ale nikoliv amorální. Jaká je z tohohle pohledu česká politika, když vezmete všechno to, o čem jste mluvila? Změnila se, nebo změnil se postoj české vlády k Ukrajině? Sice funguje dál muniční iniciativa, ale Česko do ní nevkládá žádné peníze. Česko nechce ručit za půjčku Ukrajině. Je to vůbec obhajitelné v Evropské unii, tahle nesolidarita, kterou česká vláda teď ukazuje směrem k Ukrajině?
23: Já poslední dobou zažívám pocity studu, protože si myslím, že to opravdu České republice neprospívá, že musíme jaksi obhajovat, a nejenom vláda, ale Češi, kteří jsou v tom mezinárodním společenství nějak aktivní, obhajovat rozhodnutí současné vlády, která bych nenazvala amorální, ale postrádající ten hodnotový fundus. Já si myslím, že nás to opravdu bude dlouhodobém měřítku poškozovat u našich nejbližších partnerů.
22: A jak to vnímají v Evropě? Protože i v Evropské unii funguje něco jako solidarita. A my jako Česko teď ukazujeme, že se nechceme solidárně podílet na něčem, co pomáhá Ukrajině. Tak jak, co to bude znamenat pro nás?
23: Já bych řekla, že tam platí to, co říkal Alexander Stup, že se nemá moralizovat, ale že je tam zvyšování obočí, takové to dotazování se, jak to teda vlastně myslíte. A tohle se nevyplácí v momentu, kdy ta, která země něco potřebuje od těch ostatních. Takže vlastně to je nevýhodné.
22: Vláda chce taky zpřísnit podmínky dočasné ochrany ukrajinských uprchlíků. Podle ministra vnitra tím reaguje na zkušenosti z posledních let i na aktuální bezpečnostní situaci v Evropě. Dává vám to smysl?
23: Musela bych si o tom víc zjistit, víc načíst. Nepochybně vláda si je vědoma ústy několika ministrů. Paní Schillerová o tom mluvila jasně, že Ukrajinci na našem území odvádějí práci, odvádějí daně. A že tady zároveň je vrstva lidí, kteří uprchli před válkou, kteří potřebují naši pomoc. Já bych byla ráda, kdyby ten závěr zněl tak, že budeme pomáhat těm, kteří to potřebují, a budeme přijímat na druhé straně pomoc těch, kteří tady pracují a vytváří hodnoty. Je to o nějaké vybalancování pragmatismu a morálky, jak se o tom tady celou dobu bavíme.
22: Když vidíte, jak si vláda zatím vede, dokážete z toho usoudit, pod jak velkým tlakem svých koaličních partnerů Andrej Babiš momentálně je?
23: Dělá to na mě ten dojem, že je pod velkým tlakem a že zatím nenašel metodu, jak je přivést k větší disciplíně. Zase já jsem přece jenom v té politice byla dlouho a chápu, že ti koaliční partneři jsou pod obrovským tlakem svých voličů. Jestli si to můžu dopřát, patří jim to. Protože oni, ti politici a ty politické strany, které naslibují v podstatě věci nereálné, ale možná i nemorální, no tak potom naráží na realitu vládnutí, že si prostě nemohou dovolit úplně všechno, co naslibovali.
22: V rozhovoru pro Seznam zprávy jste mluvila o tom, že třeba vyjádření Filipa Turka o potřebě deratizovat v souvislosti s lidmi, ať už jde o úředníky nebo kohokoliv jiného, připomíná nacistickou rétoriku, a to je podle vás naprosto za čárou. I Andrej Babiš to označil za nepřijatelné. Stačí to, že to premiér označí za nepřijatelné?
23: Byla to podle mého názoru jedna z jeho nejdůležitějších vět v české politice. Já jsem ten rozhovor dělala v momentu, kdy on tohle to vyslovoval. To byla časová souvislost, ale já jsem tomu byla moc ráda. My jsme o tom měli před několika lety rozhovor, když začal být v Česku patrný nárůst nenávisti a nárůst nesnášenlivosti, zášti. Bylo to vidět na sítích. A já jsem mu říkala, že jsou v České republice dva lidi, kteří mají něco jako veto power, něco jako sílu nad tou společností, něco rozpoutat nebo něco zastavit. Byl to on a byl to prezident Zeman v té době. A já jsem se s ním bavila o tom, že by bylo dobře, kdyby on hrál tu roli toho, kdo bude zastavovat přesně tyhle tendence. A on mi na to řekl něco v tom smyslu, že si to ale národ neumí považovat, že on je tou hrází proti extremismu.
0: No a platí to dnes?
23: No, ta věta mě naplnila určitou nadějí, že ty věci nenechá dojít příliš daleko, příliš hluboko, ale hluboko ve smyslu té morální mizérie, ale je to jedna věta, no.
0: Já jsem se ptala na to, jestli to stačí, ta jedna věta. Když je to takhle zásadní prohlášení člověka, který je zmocněncem vlády a řekne takovou věc a premiér řekne, to je moc a pak nic.
23: Čím to změříme, jestli to stačí? Já bych byla ráda, kdybychom měli dostatečnou znalost toho, jak se vyvíjí společnost. V momentu, kdy výroky o deratizaci a méněcenných lidech v té společnosti začnou fungovat jako něco normálního, tak jsme na velice nebezpečné trajektorii.
0: A tam ještě nejsme?
23: Já si myslím, že se nakláníme nad tou propastí, ale že tam ještě nejsme. Ale řekla bych, že to není ani tak vlivem jedné věty Andreje Babiše, ale velmi dobrou reakcí občanské společnosti, občanů.
0: Říká Věra Jourová, bývalá místopředsedkyně Evropské komise, která je hostem Osobnosti Plus.
24: Posloucháte Osobnost Plus. Atraktivní hosté a moderátorka Světlana Vitovská. K jejich rozhovoru se můžete vrátit také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: Ještě jako místopředsedkyně Evropské komise jste opakovaně varovala před zranitelností evropské demokracie, a to hlavně v souvislosti s Polskem a Maďarskem. Jak zranitelná je demokracie v Česku a na Slovensku?
23: Demokracie je v současné době zranitelná všude v Evropě. Skandinávské země, ty si jdou tou cestou, kde je ta demokracie a právní stát nejstabilnější, ale ona se ta nebezpečí zavádění autoritářských tendencí nevyhýbají vůbec nikomu. A demokracii si musíme odpracovat v každé další generaci a musíme reagovat na všechno, co je viditelné, že by mohlo nějakým způsobem degradovat.
0: Před volbami tu spousta lidí varovala před takzvanou slovenskou cestou. Zajímá mě, když se podíváte na to, kudy směřuje Česko, jestli opravdu nastupujeme slovenskou cestu a co to vlastně znamená?
23: Vláda si vzala některé vzory ze Slovenska, potažmo z Maďarska. Maďarsko si zase bralo některé vzory z Moskvy, abychom si tu trajektorii doplnili úplně, abychom věděli, odkud fouká vítr, abych tak řekla. A ten vzor ze Slovenska vidíme na konkrétních návrzích. Viděla jsem pana ministra Klempíře, jak si velmi šťastně notuje s jeho slovenskou kolegyní paní ministryní Šimkovičovou o tom, jak je potřeba ta veřejnoprávní média tedy uchopit tím správným grifem, to znamená přeložme si omezit financování a zvýšit politický tlak, tak si to čtu já. Různé akce proti občanské společnosti, nevládním organizacím. Slovensko proslulo tím, že postupovalo jako Maďarsko právě v té oblasti zákona o zahraničních agentech. No to jsou věci, které, když už vláda zatím neměla odvahu nebo prostor je zavést, tak o tom velice vážně hovoří. A všechny ty tři strany některé ty věci měly v politických programech.
0: V Evropské unii platí od roku 2024 Evropský pakt o svobodě médií. A vy jste se na jeho tvorbě podílela. Co bylo jeho smyslem?
23: No, já jsem to vymyslela a prosadila, ať nejsem zbytečně slušná, skromná. Smyslem bylo jednak ohraničit prostor pro média, aby byla odolnější vůči politickým tlakům. To se hlavně týkalo veřejnoprávních médií. Udělat jim prostor pro svobodnou práci, pro větší sílu vůči digitálním platformám. Někteří kritici říkali, že Evropa začala regulovat média, tak to je konec svobody slova. Já jsem tisíckrát vysvětlovala, že to nařízení má právě vytvořit prostor pro média, aby mohla svobodně dělat svou práci.
1: a média dělají v demokracii naprosto jasnou, nenahraditelnou práci, že drží pod kontrolou ty umoci. Proto taky mnohým vadí.
22: Současná vláda chystá změnu ve financování veřejnoprávních médií. Evropský akt veřejnoprávním médiím garantuje přiměřené, udržitelné a předvídatelné financování, které odpovídá jejich veřejné službě. Z jakých podmínek by mohly tyhle podmínky splnit vládní návrh anebo poslanecký návrh, které se teď objevují? Je to vůbec kompatibilní s tím aktem?
1: V chvíli, kdyby došlo k razantnímu snížení financování, k změně financování tímhle směrem ve velmi krátké době, kdyby se média na to nemohla ani připravit, ani se podle toho zařídit, kdyby jednoznačně ten drakonický sešup financování znamenal zároveň velkou újmu na kvalitě veřejnoprávního vysílání, tak by Evropská komise měla začít tu věc řešit. Protože v tu chvíli by se český zákon dostal do střetu s evropským nařízením o svobodě médií.
22: No a jak se měří kvalita? Protože vy říkáte,
1: že řekněte kdyby se vy ještě médií pracujete.
22: Vy jste vymyslela akt, který má tu svobodu médií chránit, tak jak Evropská komise zhodnotí kvalitu veřejnoprávního vysílání?
1: Evropská komise to hodnotit ani tak nebude, ale vezme si na pomoc odborná stanoviska expertů, kteří jsou v Evropském boardu pro svobodu médií, kde má Česko mít taky svého zástupce. Je to všechno na expertní posouzení, není to nějaká dojmologie, oni snížili peníze a televize nebude moc vysílat, takhle to vůbec nefunguje.
22: No a co by se stalo, kdyby se ta česká úprava do toho aktu nevešla, do těch mantinelů?
1: Pak nastává standardní postup, že pošle komise na základě toho expertního stanoviska, které jí řekne, za tyhle peníze se kvalitní veřejnoprávní služba dělat nedá v České republice, tak pošle jeden dopis, pak pošle druhý dopis a pak může dát Českou republiku k Evropskému soudu. Byl by to první případ, který by nastal na základě Evropského aktu o svobodě médií. Nenapadlo by mě, když jsem to psala, že by to mohlo být takto.
22: A kdybyste to psala dnes s tím vědomím, co se tady chystá, vypadalo by to jinak? A nebo to bylo obecně bez toho, aniž by to bylo mířené třeba na to Maďarsko nebo Polsko? Bylo by to dnes stejné?
1: No to nebylo mířeno jenom na Maďarsko, i když zase mi bylo vyčítáno, že si potřebuju řešit situaci v Maďarsku a tak obtěžuji regulací celou Evropu. Taky jsem se to snažila vysvětlit. Ale ano, když se takhle ptáte upřímně, asi bych se snažila lépe definovat hodnotu za peníze. A tehdy po mně právě chtěli zástupci veřejnoprávních médií, ať to s konkrétním, ať tam dám třeba, že si ta veřejnoprávní média musí vidět na peníze 3 roky dopředu a na určitou nepřekročitelnou částku. A ono to, víte, v tom evropském nařízení nešlo úplně takhle konkrétně udělat. Asi bych se dopustila nějakého vysvětlovacího dodatku, nevím, ale dnes to sama cítím, že obecné vyjádření v tom nařízení nedělá jednoduchou práci nebo nepředpokládá jednoduchou práci pro ty, kteří by chtěli třeba Českou republiku nebo jiný stát za tohle porušení sankcionovat.
22: Vy jste na veřejné prezentaci o evropském aktu řekla, tohle je návrh pro dobu, ve které žijeme, ne pro dobu, ve které bychom chtěli žít. Klíčovým argumentem pro vznik aktu bylo to, že svoboda médií v Evropské unii reálně klesá. Čím to je? Proč?
1: Máme tam 3 faktory. Jednak politici v té poměrně složité době mají tendenci odstraňovat všechno a všechny, kteří jim stojí v cestě, v klidu na práci. A to jsou média naprosto jednoznačně, takže politický tlak, snahy o dehonestaci novinářů, o snížení akceschopnosti médií. Druhá věc, kterou vidíme jako ohrožující faktor, je samotná bezpečnost práce novinářů. Vidíme, že jsou to dnes osoby, které jsou terčem v mnohých případech, což může vést k autocenzuře nebo k tomu, že zkrátka novináři, zejména novinářky, odchází z té práce. No a pak je tam obrovský vliv digitálních médií. No, Facebook a další regulujeme jako reklamní průmysl. myslím, že to dlouho trvat nebude, že se na ně začneme dívat jako na média, která taky musí plnit nějaká pravidla.
22: Říká Věra Jourová, která byla hostem Osobnosti Plus. Děkuji vám za to.
1: Děkuji vám za pozvání, hezký den.
22: A od mikrofonu zdraví Světlana Vitovská.
13: A bylo 17 hodin 31,5 minuty.
4: Český rozhlas Plus. Zprávy.
13: Rusko v noci vyslalo na Ukrajinu 147 dronů a zaútočilo raketou Kinžal. Na Telegramu o tom informovalo ukrajinské letectvo. Naprostou většinu bezpilotních letounů protivzdušná obrana zneškodnila. Šéf vojenské správy Dněpropetrovské oblasti Oleksandr Anža hlásí poničení několika budov v regionu a nejméně 3 zraněné. Zničení více než 60 ukrajinských dronů nad svým územím pak ohlásilo ruské ministerstvo obrany. Řidiči zítra nejspíš mírně ušetří za paliva. Nejvyšší přípustné ceny pohonných hmot totiž klesnou. Litr benzínu bude moct podle rozhodnutí ministerstva financí stát maximálně 43,58 haléřů. Naftu budou smět čerpací stanice prodávat nejvýše za 40 korun a 26 haléřů za litr. Americký prezident Donald Trump pohrozil, že vyhodí Omán do povětří. Řekl to při zasedání vlády s tím, že se to stane, pokud se země nebude chovat slušně. Trump tak reagoval na informace o jednání mezi Ománem a Íránem. Podle Teheránu by totiž obě země mohly vybírat poplatky za plavbu lodí v Hormuzském průlivu. Trump přitom v minulosti mluvil i o tom, že by cla za pohyb v úžině mohly vybírat Spojené státy. Od těchto plánů ale odstoupila, prosazuje, aby byla plavba v Hormuzu bezplatná. Izraelská armáda dnes znovu zaútočila na jihu libanonského hlavního města Bejrutu a podle serveru Times of Israel je to první úder v oblasti po 3 týdnech. Cílem vzdušného ostřelování byl údajně šéf raketové jednotky spadající pod iránské revoluční gardy Ali al-Husni. Libanonská média informují o útocích na město Shufiat poblíž Bejrutu. Agentura AFP dříve uvedla, že izraelská armáda dnes na jihu Libanonu zabila nejméně 12 lidí, dalších minimálně 21 je zraněných. Česko nabídlo Američanům speciální sledovací zařízení použitelné v Hormuzském průlivu, oznámil to ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů, který předtím ve Washingtonu jednal s náměstkem amerického poradce pro národní bezpečnost Andrewem Bakerem. Systém údajně dokáže sledovat všechno v okruhu přibližně 400 kilometrů. Macinka taky řekl, že by Američané mohli českým zbrojařům poskytnout své know-how a technologie. A v budově Českého rozhlasu na pražské Vinohradské třídě se tuto sobotu 30. května otevře dílna malého novináře. Hravý workshop mediální výchovy pro nejmenší školáky vznikl před 10 lety a podle jeho tvůrců jim prošlo už kolem 20 000 dětí po celé republice. Děti si v galerii Vinohradská vyzkouší práci reportérů, moderátorů nebo tvorbu vlastních zpráv. Víc informací a přihlášky jsou na serveru irozhlas.cz. Čeští hokejisté bojují s Finskem o postup do semifinále mistrovství světa v Curychu. Prohrávají se Severany zhruba po polovině zápasu 1-3. Přímý přenos můžete poslouchat na Radiožurnálu a digitálním Radiožurnálu Sport. Na dálnici D5 stále dlouhá kolona na příjezdu do Prahy z Plzně. Poprvé se zastaví za sjezdem na loděnici na 8. kilometru a pokračuje se na pražský okruh k Ořechu. Zdržení celkově asi 45 minut. V Praze je stále velmi silný provoz, a to na jižní a Štěrboholské spojce obou směrně před Průmyslovou. A kolony jsou od Hradecké dálnice i od Spořilovské vždy asi na 20 minut a pomalu se jede také Bekbelské směr Letňany. Zdržení asi 15 minut z Hloubětína. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Zítra čekejte jasno nebo skoro jasno, později večer na severozápadě a západě Čech částečně s přibývání oblačnosti a nejvyšší páteční teploty 21 až 26 stupňů. Tolik zprávy, teď začíná pořad 20 minut Radiožurnálu s Tomášem Pancířem.
7: SMS-kou na dovolené se dozvěděl minulý týden národní protidrogový koordinátor o přesunu protidrogové agendy na ministerstvo zdravotnictví a také o svém konci ve funkci. Jaké to bude mít dopady? Vidí nějakou možnost, že by vláda své rozhodnutí změnila a dovede si představit svou další spolupráci s kabinetem Andreje Babiše? Dnešním hostem 20 minut radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je národní protidrogový koordinátor Pavel Bém. Dobrý den, vítejte v našem studiu.
8: Dobrý den.
7: Vláda minulé pondělí na návrh premiéra Andreje Babiše, tedy předsedy hnutí ANO a vedoucí úřadu vlády Tinde Barty, rozhodla o přesunu protidrogové agendy ze Strakovy akademie na ministerstvo zdravotnictví, také o tom, že protidrogovou politiku propojí s problematikou duševního zdraví a místo vás jí bude mít na starosti koordinátorka politiky duševního zdraví Dita Protopopová. Vy jste byl tou dobou na dovolené, o tomto rozhodnutí jste se dozvěděl z SMS zprávy. Teď jste zpátky. Měl jste už možnost s premiérem nebo s šéfkou úřadu vlády o té změně mluvit detailněji?
8: Ještě nikoliv. Ta schůzka je naplánovaná na zítřek, takže jsem velmi zvědav, co se dozvím, protože samozřejmě to bylo obrovské překvapení. Jednou věcí je obsah, co se vlastně rozhodlo na vládě minulé pondělí. Druhou věcí je forma, o té formě já vlastně ani pořádně nechci mluvit, protože to považuji za jako vrcholně nedůstojný akt. Přeci jenom máme za prvé závislosti reprezentují obrovský fenomén, obrovské téma. Bavíme se nikoliv jenom o závislostech a závislostních poruchách, které se týkají nějakých zakázaných psychoaktivních látek, drog, ale bavíme se o regulaci alkoholu, bavíme se o regulaci tabákových výrobků a samozřejmě obě tyto reality míří na pokud možno minimalizaci těch nákladů, které v současné době Česká republika nese v kontextu a v důsledku chronického užívání alkoholu nebo tabákových výrobků. Ročně v České republice zemře 18 000 lidí v důsledku chronického kouření, 7 000 pro akutní intoxikace a důsledky chronického užívání alkoholu. Čili to je obrovský fenomén. Stejně tak je obrovský fenomén hazard, gambling, který generuje obrovské zátěže pro...
7: Já se omlouvám, že do toho skáču a tohle zítra půjdete připomenout panu premiérovi?
8: Samozřejmě. Bavíme se o Radě vlády pro závislostní poruchy, která v sobě skrývá nejenom ty nelegální drogy, ale i alkohol, tabák, hazard, ale také digitální závislosti, závislost na sociálních sítích, ten nový postmoderní fenomén, který prostě je realitou dnešní doby a my s ním nic neděláme. A pokud s ním něco nezačneme dělat, no tak to prostě bude mít obrovské sociální, zdravotní a ekonomické důsledky. Takže to vše je součástí kompetence odpovědnosti, které v sobě nese Rada vlády pro závislostní poruchy. A to je a byla tedy a stále ještě je do konce června moje odpovědnost v pozici národního protidrogového koordinátora.
7: Věříte, že vláda ještě může od toho rozhodnutí ustoupit?
8: Věřím. Možná jsem naivní.
7: Na základě čeho?
8: Možná jsem naivní optimista, ale já si vlastně nedovedu představit, že bychom mohli dekonstruovat 35 let vytvářený systém prevence, péče, resocializace, rehabilitace lidí, kteří už se do závislostí dostanou a uvědomí si, že to jsou zhruba 3 miliony lidí v České republice, když se bavíme nejenom o těch nealko tvrdých drogách, ale bavíme se i o alkoholu, tabáku, digitální závislosti, gamblingu. Takže je to obrovská věc dělat to dobře. A když jsem si přečetl po svém návratu, že hlavní důvod pro delimitaci a pro toto rozhodnutí škatule hejbejte se je neefektivita. Já jsem se musel vlastně smát, protože jestli někde existuje v nějaké zemi na světě, jestli existuje z hlediska cost effectiveness analýzy toho, co se vlastně do toho systému dává z veřejných zdrojů a jaké jsou ty výstupy, a k tomu máme fakta, k tomu máme data. Ta naše politika boje proti závislostem, tak je postavena na vědeckých faktech.
7: Pardon, že do toho skočím. Tady je rada pro vládní protidrogovou politiku nebo pro politiku proti závislostem. Předsedou té rady je přímo premiér Andrej Babiš. To, co vy říkáte, ta data, pan premiér je nemá?
8: Ale tak samozřejmě, že je má, ale...
7: Tak proč rozhodl tak, jak rozhodl?
8: Ale nevím. Je to ta otázka, na kterou já musím znát odpověď, protože mám nejenom úctu ke své vlastní práci v té 35-leté realitě, ale mám také obrovský respekt a úctu k práci těm tisícům zaměstnanců služeb v oblasti prevence a péče pro lidi a o lidi, kteří jsou na nějaké látce nebo na nějakém produktu, když se bavíme o gamblingu nebo digitálních závislostech a sociálních sítích závislých.
9: Zítra se pana premiéra chcete ptát na ty důvody?
8: Určitě se budu ptát na ty důvody. Chci tomu prostě rozumět, protože přijde mi naprosto neuvěřitelné a absurdní, abych v polovině ledna dostal odpovědnost a kompetenci za řízení, strategické řízení politiky závislosti v České republice a o 3 měsíce později, abych dostal padáka. To mně přijde absurdní.
9: Pan premiér vám nikdy nenaznačil, že by s něčím třeba nebyl spokojen?
8: Nenaznačil. Samozřejmě je třeba v politice vždycky číst mezi řádky, takže jsem si dobře vědom, že když se bavíme o regulaci třeba alkoholu, prodejní doby, otázky, jestli má být alkohol dostupný a případně kdy a jak, já nevím, na benzinových čerpacích stanicích, jestli má být tak dostupný, jako dnes je v České republice v těch večerních nebo nočních hodinách, teď se nebavíme o restauracích, hospodách, bavíme se prostě o večerkách, třeba když se dotýkám prodeje alkoholu na čerpacích stanicích, no tak jako řešíme dneska problém, že řidiči tyráků prostě využívají této nabídky a samozřejmě to sebou nese obrovská rizika na dálnicích, na veřejných komunikacích.
9: Vy jste navrhoval právě omezení třeba prodeje u benzínových čerpacích stanic, to znamená, to si myslíte, že může být v pozadí?
8: No, to může být jako regulace alkoholu v naší kultuře je fenomén a zároveň to může být politický problém. To jsem si velmi dobře vědom, ale znovu říkám, česká závislostní politika jako veřejná politika je postavena na důkazech a na faktech. A ta říkají, že máme jednu z největších spotřeb alkoholických nápojů a když jsem zmínil těch 7 000 mrtvých v důsledku teda chronického užívání nebo užívání nějakého rizikového, škodlivého, tak to prostě není možné přehlédnout. Takže třeba regulace alkoholu je určitě něco, co může být jako velkým politickým tématem, nebo je to velké politické téma, ale můj úkol je přinést argumenty a fakta. A to dělám a to jsem udělal. Potom následuje politické rozhodnutí a já budu respektovat politické rozhodnutí. Když vláda řekne prostě regulovat noční prodej alkoholu nebudeme, no tak prostě ho nebudeme regulovat. Ale je důležité, aby ze strany odborníků, odborné veřejnosti, odborných společností ty fakta a argumenty, aby zazněly. A to je moje odpovědnost. A jako člověk, který strávil v politice poměrně hodně dlouho času, tak ano, jsem si vědom, že nakonec to politické rozhodnutí může být právě opačné, ale to se prostě nedá nic dělat, v takové realitě žijeme. Čili myslím si, že i regulace alkoholu je jeden z aspektů, který do toho vstoupil a myslím si, že se to panu premiérovi jako nemuselo líbit, ale to jsou všechno hypotézy, spekulace. Já opravdu nejdřív o tom s ním potřebuji mluvit.
9: Jedna věc je reorganizace, to znamená přesunutí agendy, druhá věc je vaše odvolání a zánik funkce Národního protidrogového koordinátora. Vedoucí úřadu vlády Tinde Barta v rozhovoru pro Radiožurnál minulý týden řekla, že premiér vám chce nabídnout nějakou jinou formu spolupráce. Tušíte, o co by mohlo jít?
8: Netuším, jsem na to velmi zvědav a já stále věřím, protože mám s Andrejem Babišem řadu, a možná vás překvapím, ale řadu opravdu velmi konstruktivních zkušeností. I s ohledem například na propojení té závislostní politiky s oblastí péče o duševní zdraví. To jsou dvě oblasti, které se částečně překrývají, ne plně, čili argument bude jedna rada, nebo to bude řídit jeden vládní zmocněnec nebo koordinátor, ta úvaha je lichá, protože ten překryv je pouze a jenom částečný. Ale je důležité se na obě tyto oblasti dívat. Takže jsem zvědav, stále věřím právě s ohledem na zkušenosti, které s Andrejem Babišem mám, že prostě zvítězí v něm ten zdravý selský rozum a že pochopí, že náklady, které Česká republika do regulace závislostních poruch dává, jsou s ohledem na jiné evropské země, tak jsou opravdu strašně malé a ten výsledek, tedy té muziky, kolik se za ty veřejné zdroje udělá, tak ten je jako mimořádný. Jsme také v mnoha ohledech vzorem, nejenom v Evropě, ale i v ostatních zemích světa, prostě jejichž reprezentanti k nám jezdí a učí se to od nás. My vlastně ta česká strategie boje proti drogám, závislostním poruchám, tak je vzorem v mnoha zemích světa.
9: Jinými slovy, vy věříte, že zůstane i vaše pozice a že vy zůstanete v té funkci?
8: Já věřím, že se mi podaří pana premiéra přesvědčit o tom, že nějaké změny asi nejspíš nastanou, to chápu, že už dnes není možné se vrátit do bodu nula na úplný začátek, že prostě ty kostky nějakým způsobem byly vrženy. Ale jsem přesvědčen ještě, že pana premiéra přesvědčím.
9: Vy máte chuť spolupracovat dál po tom, kdy jste se z SMSky dozvěděl, že se vám ruší funkce? Máte chuť spolupracovat dál s kabinetem Andreje Babiše?
8: Pane redaktore, mně je 63 let a v této zemi se věnuju veřejným politikám a boji proti drogám zhruba nějakých 37

0: ale jsem stále přesvědčen, že je ještě cesta z tohoto galimatyáše ven.
1: Národní protidrogový koordinátor Pavel Bém je dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Před chvílí vydala Česká tisková kancelář zprávu, že Asociace poskytovatelů adiktologických služeb kvůli přesunu agendy závislosti z úřadu vlády vyhlásila od 1. června výstražnou stávku. Po vládě žádá zrušení přesunu. Považujete to za rozumnou a adekvátní reakci?
0: No, já bych považoval za neadekvátní a nerozumnou reakci nějaké jako dramatické protesty. Stávková pohotovost nebo...
1: Pardon, tady se píše výstražná stávka.
0: Nebo dokonce výstražná stávka, dobrá. Považuji to za takový jako hraniční nástroj, ale v tuto chvíli rozumím adiktologickým službám, které reprezentují tisíce profesionálů, tak jim rozumím, že vlastně už není kam se schovat, že je prostě třeba jít s otevřenými argumenty ven, a když se dívám na to vyhlášení protestní akce adiktologických služeb, pod kterým je schována věta o nás bez nás, tak si říkám, a dívám se na argumenty. Vládní návrhy jsou nepřipravené. Ano, oni jsou nepřipravené. Za návrhy stojí malá skupina neodborníků. No jasně, malá skupina neodborníků. Je ohrožena síť služeb? Ano, je ohrožena síť služeb. Hrozí posílení rezortismu. Jak můžeme pro Boha koordinovat, řídit strategicky nadrezortní aktivity, do kterých vstupuje zdravotnictví v oblasti péče o duševní poruchy a závislostní poruchy, do kterých vstupuje školství v oblasti prevence, sociální práce v oblasti resocializace, rehabilitace a těch sociálních nákladů, které souvisí se závislostními poruchami. A znovu říkám, patří tam i alkohol, tabák, gambling, digitální závislosti, sociální sítě. Samozřejmě ztráta akceschopnosti instituce, která má takhle obrovský záběr a do toho ještě zákonná represe, vymáhání práva, boj proti organizovanému zločinu, to jsou otázky, které souvisí s bezpečností. Takže to nemůže prostě, nelze, aby to nějak rozumným způsobem koordinoval jeden rezort. Ještě navíc ministerstvo zdravotnictví.
1: Na druhé straně, já už jsem říkal, že tady existuje rada vlády, předsedou té rady vlády je Andrej Babiš, součástí tedy členy jsou ministři, včetně těch, kteří mají na starosti ty rezorty, které vy jste vyjmenovával. Tohle by mělo zůstat dál. Není právě tohleto fórum a ten nástroj, jak koordinovat tu agendu, i když dojde k tomu přesunu?
0: Tak vnímám to jako jakýsi ústupek, jako jakýsi pokus o dohodu, o nějaké bartrování, ale ze zkušenosti víme, že ministerstvo zdravotnictví má problém s tím dotovat, financovat a nějakým způsobem řídit jakoukoliv aktivitu, která se pohybuje na zdravotně sociálním pomezí. A za 35 let se to, nebo ještě víc, se to ministerstvo zdravotnictví nenaučilo, nemá k tomu zákonné nástroje. Takže představa, že z pozice ministerstva zdravotnictví se bude řídit otázka regulace, nevím, psychomodulačních látek, výkon té zákonné represe a vymáhání práva, tak je naprosto iluzorní.
1: Ale opravdu, to může koordinovat ta rada vlády.
0: To opravdu není možné. A představa, že to bude koordinovat rada vlády prostřednictvím svého vládního zmocnince, který má jednoho zaměstnance na úřadu vlády, je také jako fantastická úvaha, která se nemůže potkat s nějakým úspěchem. Čili je to lepší než nic, kdybych se na to díval pohledem harm reduction, to znamená dobrá, kostky už jsou vrženy, tak se pokusme v té současné realitě najít nějaký výstup, který bude znamenat minimalizaci těch rizik, že se nám například rozpadne síť služeb. Když se nám rozpadne síť služeb, tak samozřejmě tady hrozí epidemie nejenom předávkování syntetickými opioidy, fentanylem, že nás postaví do hrozby, že se tady budou šířit infekční onemocnění.
1: Když se rozpadne ta síť, proč by se měla rozpadnout? Vy si myslíte, že ministerstvo zdravotnictví nebude schopno poskytnout dotace nebo nebude na to mít dost?
0: Ne, ministerstvo zdravotnictví neumí poskytovat dotace na oblast
1: sociální. Nemůže se to naučit, když převezme metodiku, která teď je na úřadu vlády?
0: No, když se na to podívám,

0: z hlediska snu, tak s vámi budu souhlasit. Ano, ono by se to možná nějak dalo udělat, ale se na to podívám z hlediska reality a mojí povinností je se dívat na svět reálnými očima, nikoli v očima nějakých wishful thinking, přání, snů, tak mám třeba 99% jistotu, že se to nepodaří, protože mám tu praktickou zkušenost ve snaze přesvědčit argumenty, ale i zákonnými nástroji ministerstvo zdravotnictví, aby bylo schopno financovat služby na tom zdravotně sociálním pomezí. To se prostě za 37 let po revoluci v roce 1989 nepodařilo. Čili ta víra v to, že by se to mohlo teď stát, jakkoliv si nesmírně vážím práce Adama Vojtěcha, ministra zdravotnictví, kterého považuji za mimořádně schopného a člověka s kredibilitou a někoho, kdo když něco řekne, tak to většinou tak skutečně je, ale obávám se, že tady narazíme do zdi, je to vysoce pravděpodobné.
1: Premiér Andrej Babiš, předseda hnutí ANO, v neděli ve svém videu na sociálních sítích říkal, že z toho, že vy skončíte ve funkci, se nejvíc radoval šéf policejního útvaru protidrogového, pan Friedrich. Dodal, že on chce protidrogovou politiku, ne prodrogovou politiku. Očekáváte a vnímáte to, že součástí té personální změny i toho přesunu může být změna politiky směrem k drogám, menší tolerance, víc represe?
0: Zcela stoprocentně. A kdyby ta represe fungovala a nepřinášela ty obrovské nechtěné negativní důsledky v oblasti a v podobě kriminalizace a v podobě podpory vlastně černého trhu, uvědomme si, že prohibice jako taková v té 60leté historii tak ukázala, že prostě generuje nikoliv pozitivní efekty, ale mimořádně negativní efekty. V té 60leté historii máme miliony lidí, kteří prostě zemřeli úplně zbytečně, protože třeba jenom byli na špatném místě ve špatný čas.
1: Přesto očekáváte, že se Česko tímto směrem vydá?
0: No, může se to stát. A to, pokud by se stalo, že po 60leté zkušenosti tady přijdeme s prohibiční politikou, která bude represivní a která bude podporovat organizovaný zločin, tak s tím já bych se samozřejmě jako nemohl nejenom smířit, ale budu se snažit dělat vše pro to, aby se to nestalo, protože celý civilizovaný svět dnes spěje k tomu, co Česká republika v posledních 20 nebo 30 letech dělá, to znamená k rozumné regulaci. Ta rozumná regulace těch psychoaktivních látek, toho, řekněme, zakázaného typu, no tak ta přinesla jako úžasné efekty. My máme nejnižší promořenost infekcí HIV a žloutenkami nebo jednu z nejnižších promořeností v Evropě. Máme jedna z nejnižších čísel mortality, morbidity, nemocnosti a úmrtnosti v důsledku třeba předávkování. Jinými slovy, znovu říkám, za tak strašně málo peněz, co do těch veřejných politik v oblasti závislosti dáváme, tak jsme fakt jako udělali velký kus práce a máme k tomu fakta. Máme k tomu evidence based na datech, vědeckých číslech, prostě postavené realitě. Takže já jsem přesvědčen, že ano, jistě se Národní protidrogová centrála a její šéf Jakub Friedrich jaksi z té současné reality raduje, ale je to hloupá radost, protože si vlastně jako neuvědomuje, co všechno to může přinést v té oblasti těch nechtěných negativních důsledků. Jsme ve fázi vývoje nadnárodních protidrogových strategií, které míří k regulaci a k nějaké integraci těch závislostních poruch způsobovaných zakázanými látkami, těmi legálními látkami. A i Světová zdravotnická organizace, Spojené národy například přichází z revizí současných nadnárodních úmluv, které jsou tři a které se týkají drog, těch zakázaných, je vytvořen jakýsi expertní panel, který reprezentuje 19 expertů z celého světa. Já mám to štěstí, že jsem byl zvolen na posledním jednání Commission on Narcotic Drugs, což je ten nejvyšší orgán mezi zasedáním valných shromáždění OSN, který řídí, kontroluje, implementuje ty nadnárodní politiky. Takže mám to štěstí, že mohu být součástí toho panelu a tam revidujeme tu současnou realitu. Čili bychom vlastně, kdyby se to stalo, to, na co jste poukázal, no tak jdeme prostě proti světovým trendům.
1: Vy máte být ve funkci do konce června. Do konce června má vláda projednat plán boje proti závislostem do roku 2028. Už ho máte hotový?
0: Ano.
1: Může podle vás něco z toho plánu ve světle toho, co jsme říkali, ve světle toho, že skončíte ve funkci, projít?
0: Já pevně věřím, že ano, a to je další z oblastí, o kterých chci s paní vedoucí úřadu vlády a s panem premiérem hovořit. Součástí toho akčního plánu je návrh na vytvoření státní agentury po vzoru sportovní, která by garantovala udržitelnost, dlouhodobou udržitelnost financování adiktologických služeb.
1: Tohle považujete za reálné, ano, že by teď
0: ano,
1: prošlo?
0: Ano. A součástí toho je i adiktologický zákon, který řeší i obrovský problém prevence, protože my máme jako velké mezery v tom preventivním působení. Součástí toho tak samozřejmě je také...
1: Mohli bychom pokračovat, určitě se k tomu vrátíme, ale čas pro dnešních 20 minut žurnálu je u konce. Naším hostem byl národní protidrogový koordinátor Pavel Bém. Díky za rozhovor, naviděnou, naslyšenou.
0: Díky za pozvání, naschledanou.
1: Od mikrofonu se loučí Tomáš Pancíř.
2: 18 hodin. Český rozhlas Plus.
3: Majitelé rodinných domů si budou moct bezúročně půjčit až 2 miliony korun. Umožní to upravený program Nová zelená úsporám.
4: A pokud se bavíme o bytových jednotkách, tam je to 750 tisíc korun na byt.
3: Čínská společnost Temu dostala od Evropské komise 5miliardovou pokutu za prodej nebezpečného a nelegálního zboží.
5: Pokud respektujete naše pravidla, tak jsou vaše služby v Evropě vítané. Pokud ne, ponesete za to odpovědnost.
3: Čeští hokejisté hrají s Finskem čtvrtfinále mistrovství světa. Zítra bude slunečno, teploměry ukážou až 28 stupňů. Je čtvrtek 28. května. Hlavní zprávy a Martin Matějka. Policisté našli v soukromém domově s pečovatelskou službou ve Lhotě na Kladensku 25 vyhladovělých seniorů. Záchranáři museli na místě zůstat až do rána, protože na místě nebyl žádný personál. Do nemocnice nikdo ze seniorů nemusel. Na případ upozornil server Novinky. Případ ve Lhotě sleduje reportér Richard Webbs. Majitelé rodinných domů můžou na renovace získat bezúročný úvěr až 2 miliony korun. U bytových domů to je 750 tisíc na byt. A podrobnosti dotačního programu Nová zelená úsporám představil ministr životního prostředí Igor Červený z motoristů. A přímou dotaci dostanou jen nízkopříjmové domácnosti.
6: Na renovace dostanou nízkopříjmoví až 400 tisíc korun. Stát na podporu podle Červeného vyčlenil až 50 miliard korun do roku 2029. Zatím má ale k dispozici jen 2 miliardy na dotace a další financování řeší s bankami.
7: Tam ty peníze stát už má vlastně nějakým způsobem zabezpečené, ale ten tok těch finančních prostředků je v čase.
6: Ex-ministr a současný opoziční poslanec Petr Hladík z KDU-ČSL úvěry kritizuje. Podle něj byla lepší varianta vyplácet lidem podporu v zálohách předem.
8: Díky tomu žadatelé byli mnohem bonitnější vůči tomu získat i třeba klasický úvěr.
6: Příjem žádostí začne 25. června a první peníze by lidé mohli dostat na podzim. Vít Andrle, Radiožurnál.
3: Poslanci se dnes večer vrátí ke druhému čtení novely stavebního zákona. 18. hodinou totiž skončily pravidelné interpelace na členy vlády. A podrobnosti ze sněmovny má reportérka Adéla Burešová.
9: Premiéra Andreje Babiše z ANO interpelovali poslanci hlavně kvůli jeho možnému střetu zájmů. Evropská komise totiž Česko požádala o informace, jestli po převedení Agrofertu do svěřeneckého fondu Babiš střet zájmů skutečně odstranil. Opozici vadí i to, že ministerstvo zemědělství i teď dál proplácí dotace Agrofertu. Babiše se na to ptal třeba předseda starostů Vít Rakušan.
10: Myslíte si, že právní názor ministerstva zemědělství vyplácet teď dotace je správný?
9: Babiš zopakoval, že se akcí Agrofertu zbavil. Jakýkoliv střet zájmů zároveň odmítl.
11: Samozřejmě žádný střet zájmu nemám a nikdy jsem ho ani neměl.
9: Některé opoziční kluby ale kvůli tomu chtějí svolat mimořádnou schůzi. Z Poslanecké sněmovny Adéla Burešová, Radiožurnál.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Evropská komise udělala čínské společnosti Temu pokutu v přepočtu skoro 5 miliard korun. Na stránkách prodejce levných produktů se podle úřadu prodává i nebezpečné a nelegální zboží.
12: Podle mluvčího Evropské komise Tomase Reniera Temu cílí na 130 milionů evropských spotřebitelů. Neposuzuje přitom ale rizika spojená s prodejem nelegálních výrobků.
5: Jde například o nebezpečné hračky pro děti, drobnou elektroniku bez řádných bezpečnostních testů nebo oděvy a šperky obsahující škodlivé chemikálie.
12: Velkým online platformám za podobná pochybení podle unijních nařízení hrozí pokuty v hodnotě až 6% ročního obratu. Podle Temu jsou výsledky šetření zastaralé, neodráží současný stav zboží a pokuta je nepřiměřená. Matěj Kolář, Radiožurnál.
3: Izraelská armáda podnikla nálet na Bejrút. Je to poprvé za poslední 3 týdny, kdy zaútočila na libanonskou metropoli. A cílem byl údajně šéf raketové jednotky iránských milic, které bojují po boku teroristického Hizbaláhu. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu nařídil armádě zesílit údery proti ozbrojencům. Platit by přitom stále mělo libanonsko-izraelské příměří.
13: Střela zasáhla několikapatrovou obytnou budovu na jižním bejrutském předměstí Šuajfát v blízkosti mezinárodního letiště. Zabít měla údajně Alího Husnýho z iránských milic Imam Hossein. Od začátku příměří 16. dubna je to teprve druhý izraelský útok na libanonskou metropoli. Jižní část země je ale v posledních hodinách terčem intenzivního bombardování. Izraelská armáda vyzvala Libanonce ze 300 měst a vesnic, aby se evakuovali ze svých domovů. Uvedla, že chystá nálety na pozice Hizbaláhu kdekoliv jižně od řeky Zahrání. Z Blízkého východu Štěpán Macháček, Radiožurnál.
3: Ukrajina dostane další stíhačky typu Gripen. Na společném setkání s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským ve Švédské Upsale to oznámil tamní premiér Ulf Kristersson. Stockholm věnuje ukrajinské armádě 16 strojů staršího typu.
14: Švédská vláda pošle Kyjevu jako dar stíhačky Gripen typu CD, což jsou stejné stroje, jako dnes používá česká armáda. Ukrajinský prezident poděkoval za švédskou podporu a dodal, že armáda chce stroje využít k útokům na ruské bombardéry, které vysílají rakety na ukrajinské území. I proto Kyjev nakoupí také 20 kusů modernějších Gripenů typu EF. Ukrajinská a švédská vláda už na podzim loňského roku podepsali memorandum o spolupráci, podle kterého má Kyjev možnost koupit až 150 stíhaček. Podle Zelenského to Kyjev udělá, pokud na to bude mít dostatek financí. Jakub Lucký, Radiožurnál.
3: Ve věku 86 let zemřel herec Jan Hraběta. Dlouholetý člen divadla Járy Cimrmana stvárnil od 70. let řadu známých rolí, včetně krále v pohádce Dlouhý, široký a krátkozraký.
15: A teď seskočil z koně.
3: Jan Hraběta si zahrál také praotce Čecha ve hře České nebe.
15: A největší spisovatel je Jirásek.
16: On byl pořád přirozený, jakoby nehrál.
3: Vzpomíná divadelní kolega Zdeněk Svěrák.
16: A patřil k našim předním hercům, přestože on sám seděl na místě a za zády si nechal udělat nápis zadní herec.
3: Dlouhá léta vystupoval Jan Hraběta také společně s Miloněm Čepelkou.
17: Rád, protože s ním byla vždycky správná legrace. On byl přirozený herec.
3: Pražské divadlo Járy Cimrmana dnes večer odehraje také představení Akt. Právě v něm Jan Hraběta stvárnil také seminářovou roli doktora inženýra. Martin Hrnčíř, Radiožurnál.
18: Čeští hokejisté bojují s Finskem o postup do semifinále světového šampionátu. Národní tým prohrává 1-3, jediný gól dal při přesilovce 5-3 obránce Filip Hronek. Před chvílí začala třetí třetina, můžete ji poslouchat v přímém přenosu Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. Čeští fotbalisté zahájili přípravu na mistrovství světa. V Praze se sešlo všech 29 hráčů širší nominace, kterou trenéři na konci týdne ještě o 3 jména zúží. Poprvé je s národním týmem i teprve 17-letý Hugo Sochůrek. Hájek. Záložník Sparty se v neděli v přípravném utkání s Kosovem může stát nejmladším reprezentantem v samostatné historii.
19: Nejvíc mě se potěšila gratulace od Ládi Krejčího, že to je hráč, na který jsem koukal jako malý v televizi, a když jsem dostal od něj zprávu, tak to bylo hezký. Já jsem hodně soutěživý a chci se jako odmala vyrovnat těm nejlepším. Budu se snažit nebýt nervózní, nesnažit se na to úplně upínat, abych hrál to, co hraju vždycky. Pro mě spíš těší takovýhle tiskovky, protože moc jako nerad mluvím před kamerama.
3: Praze je stále velmi silný provoz, a to na jižní a Štěrbohorské spojce obou směrně před Průmyslovou, a kolony jsou od Hradecké dálnice i od Spořilovské vždy asi na 20 minut. Regulují stále průjezd tunely Blanka, kolony jsou v Radlické od Jinonice, také v Plzeňské Skotlářky, Patočkova na Břevnově a ucpaná je i Povltavská a spojovací de facto od Jarova až do tunelu a také v Liberecké od sjezdu na Prosek do tunelu Blanka. Hodně ucpaná je stále oblast Libně, hlavně směrem z centra, a plné jsou i příjezdy po magistrále od Florence do omezení SIP Pavlova na Nuselském mostě. Na Pražském okruhu popojíždí kolona z letiště k dálnici D1. V koloně se jede od Karlovarské D6 k Ořechu, zdržení asi 50 minut. Na dálnici D5 jinak stále dlouhá kolona na příjezdu do Prahy z Plzně. Poprvé se zastaví za sjezdem na Loděnici na 8. kilometru a pokračuje se na Pražský okruh k Ořechu. Zdržení celkově stále asi 45 minut. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Noc bude jasná, ochladí se na 9 až 5 stupňů, v údolích naměří kolem 3 a ojediněle se můžou objevit přízemní mrazíky, a zítra čekejte jasno nebo skoro jasno a nejvyšší páteční teploty 21 až 26 stupňů Celsia. To byly hlavní zprávy. A teď začíná publicistika s Vladimírem Krocem.
20: Jak má být nově nastaven program Nová zelená úsporám a jak ministr životního prostředí hodnotí některé z návrhů z nezávislých odborných kruhů? Jak by mohl státní zemědělský intervenční fond odpovědět na dopis Evropské komise k možnému střetu zájmů premiéra Babiše? A jak mimořádná je pokuta, kterou Eurokomise udělila čínské prodejní platformě Temu? Na komplexní renovaci rodinného domu z programu Nová zelená úsporám si bude možné bezúročně půjčit až 2 miliony korun. U bytových domů bude podpora činit až 750 tisíc na jeden byt a nízkopříjmové domácnosti budou moci v programu Nová zelená úsporám Light získat přímou dotaci až 400 tisíc. Dnes to oznámil ministr životního prostředí Igor Červený za Motoristy, který je teď hostem publicistiky. Dobrý den.
21: Dobrý den vám i vašim posluchačům.
20: Příjem žádostí začne 25. června. Program by měl být zajištěn do roku 2029. Jak?
21: Bude zajištěn dvěma způsoby. Za prvé mohu ubezpečit všechny obyvatele České republiky, kteří spadají právě do té superdávky. To znamená, pro ně máme nachystané v tento moment přes 2 miliardy, tak jak jste řekl správně, oni si mohou podat žádost až na 400 tisíc korun, a pokud by hrozilo, že ty 2 miliardy nestačí, tak samozřejmě my to postupně budeme navyšovat. Pokud se jedná o tu druhou část, to znamená ten klasický program Nová zelená úspora, tentokrát formou úvěru, tak tam máme nachystáno i s bankovním sektorem 50 miliard korun, právě z toho důvodu, aby nenastala ta situace jako v loňském roce, kdy to za minulého vedení pan exministr Hladík přečerpal celkově ten fond o 10 miliard a my jsme museli najít nějakým způsobem cestu takovou, abychom už nestresovali jako obyvatele, tak samozřejmě nějakým způsobem nevykyvovali ten stavební průmysl. To znamená, máme nachystáno v tento moment 50 miliard korun do konce října 2029 tak, aby ty žádosti byly kontinuální, a raději už dopředu říkáme i datum, protože nevíme, jak se bude chovat případně příští vláda, tak aby nikdo nebyl nemile překvapen, jako tomu bylo v minulosti.
20: Mluvíme ale o úvěrech. Jak dlouhá má být délka splatnosti?
21: To si může nastavit ten klient samozřejmě sám. My máme nastavené s těmi bankami ten proces od 5 až teoreticky do 25 let. Česká republika jako taková bude participovat z velké části právě, jak jste správně zmínil, na tom, že platíme vlastně ty úroky i tu RPNS sazbu, a už to bude vždycky na té dané domácnosti, jak rychle to bude chtít zaplatit. Dneska jsme zmiňovali například modelový příklad pro rodinný dům, který byl v té horší, opravdu velmi špatné energetické třídě. Kdybyste si nastavili to splácení pouze na 10 let, od 5. roku jste výrazně v plusu, protože to zateplení má ten hlavní efekt pro naše domácnosti, a to znamená, šetří to finanční zdroje právě za ty vysoké energie, které jsou teďka právě z důvodu vykolisání v rámci geopolitické situace.
20: Jak chcete garantovat bezúročný úvěr po celou dobu splatnosti? Řekl jste teoreticky až 25 let.
21: No, to samozřejmě je prostě státní garance, to znamená, stát to zabezpečuje. My máme právě výhodu v tom, oproti tomu předchozímu vedení, že jsme se k tomu přistoupili opravdu zodpovědně a udržitelně. A z tohohle důvodu jsme nastavili takovou věc, že my teďka totiž ty peníze, samozřejmě těch 50 miliard, nemáme v kuse. To je totiž ten základní problém. Naopak celý ten fond je vlastně minus 10 miliard. Ale my víme, že postupně budeme získávat finanční zdroje z investiční Evropské banky a ty právě rozložíme v čase tak, abychom byli schopni vlastně ufinancovávat právě ty úrokové sazby toho RPSN minimálně vlastně po dobu těch 15 let s tím, že ten klient si to může nastavit až na 25 let a my za něj vlastně tuhleto věc budeme plnohodnotně po celou dobu platit, tak aby on skutečně platil jenom a pouze vlastně tu částku, kterou si skutečně půjčí. Museli jsme k tomu prostě přistoupit, protože kdybychom vzali jen to málo peněz, co momentálně máme, mohli bychom to zase vyhlásit jednou na 2-3 měsíce, zase to stáhnout, čekat třeba rok a půl a znova to vyhlásit. A to by prostě nebylo spravedlivé. To znamená,
20: Rozumím. Dřív mohli lidé čerpat i dotace. Proč tedy budou napříště tu podporu tvořit s výjimkou ekonomicky ohrožených skupin pouze bezúročné půjčky?
21: No, protože prostě předchozí vláda to přečerpala. Přečerpala to o 10 miliard a my ty peníze prostě nemáme. To je jednoduché.
20: Jasně, ta odpověď je jasná. Cech akumulace a fotovoltaiky návrh kritizuje s tím, že se prý mine účinkem, protože podle jeho zkušeností údajně, já to dopovím, je o financování obnovitelných zdrojů dluhem minimální zájem.
21: My vidíme už tento moment, že máme přes 2000 žádostí. V těch žádostí bude výměna oken, výměna dveří, zateplení, ale i výměna právě energetického zdroje. A to je součástí vlastně i toho uvozovkách OZE. A asi není úplně normální, aby se stát v tento moment kvůli předchozí vládě opět zadlužoval do vyšší míry, protože si chce někdo pořídit soláry. Já tomu rozumím, já tomu fandím, ale ve smyslu, že tady máme prostě spravedlivý mechanismus pro všechny v tom, že teďka my vám zaplatíme ty úroky, zaplatíme vám to RPSN a vy vlastně investujete určitou částku, která se vám už od 5. roku vyplácí a od 5. roku jste naprosto, ale opravdu naprosto vlastně v zisku a v plusu. A to je ten smysl. Přece nemá být smysl to, aby jsme z našich daňových jakoby nároků někomu hradili to, že chce prostě vydělávat například tím, že tu elektřinu se potom následně přeprodávat skrze nějaké přeprodejce. To přece jako nemá být smyslem. Stát takhle nemá hospodařit.
20: A to se děje?
21: Tak hospodařil v minulosti právě v tom volebním roce 2025 bylo jasně ukázáno, že právě pan Hladík, jak to vypustil, to přečerpal o 10 miliard, které my teďka nemáme. To znamená, fond není na nule. Fond je minus 10 miliard a i my tak jsme našli způsob, jak najít dalších 50 miliard, najít další 2 miliardy, případně ještě víc a pomoci všem tak, aby to bylo udržitelné, férové a bylo to skutečně předvídatelné až do toho konce roku 2029.
20: Jistě víte, pane ministře, že odborové organizace to kritizují, to, že se stát chystá posílat miliardy, jak říkají, výlučně bankám a navrhují podle nich účinnější a levnější řešení v rámci nových dotací z NZU dát domácnostem možnost volby mezi úvěrem a postupně vyplácenou podporou. O tom jste neuvažovali?
21: Samozřejmě jsme o tom uvažovali, ale jak jsem zmiňoval předtím, problém je v tom, že se bavíme o penězích, které momentálně nejsou na účtě. My je ještě nemáme, my je máme přislíbené, máme nějaký harmonogram, jak nám budou nabíhat. A proto jsme využili vlastně našeho dalšího partnera na trhu, tentokrát bankovní sektor, který právě pomůže vlastně s tím překlenovacím období. To je to důležité. A díky tomu jsme schopni obhospodařit daleko větší množství domácností. Kdybychom využili toho málo peněz, co momentálně máme, byla by to zase velmi úzká skupina lidí. Mohli bychom například ty žádosti přijímat 2-3 měsíce a museli bychom to zase zavřít.
20: No,
21: třeba 6
20: Dobře.
21: až 9 měsíce.
20: Děkuju. Ministr životního prostředí Igor Červený za Motoristy. Naschledanou.
21: Děkuji moc a mějte se pěkně. Naschledanou.
20: Hnutí STAN, Pirátská strana, TOP 09 chtějí dát podnět k mimořádné schůzi sněmovny k otázce střetu zájmu premiéra Andreje Babiše. V souvislosti s dopisem, v němž Evropská komise minulý týden požádala české úřady o informace k opatřením, která byla v této věci přijata. Premiér vložil akcie Agrofertu do svěřenského fondu RSVP Trust a i dnes uvedl, že tak považuje střet zájmu za vyřešený. Předseda STANu Vít Rakušan ale vyzval ministra zemědělství za SPD Martina Šebestiána, aby jeho úřad přestal vyplácet dotace holdingu Agrofert, dokud nebude jisté, že je kvůli premiérově střetu zájmu Unie neodmítné proplácet. Vedení rezortu má za to, že na zemědělské dotace se nevztahuje omezení, o kterém rozhodla komise. Už několik zdrojů ale zdejším médiím potvrdilo, že pozastavení výplaty dotací se týká i zemědělských fondů. Naším hostem je agrární analytik Petr Havel. Dobrý den.
0: Dobrý večer.
20: Mluvčí státního zemědělského intervenčního fondu dnes řekla, že na dopis z Bruselu odpoví právě tato instituce jako nejpovolanější orgán v téhle věci.
0: Tak logicky by mělo odpovídat ministerstvo zemědělství. Na druhou stranu je pravda, že fond, teda státní zemědělský intervenční fond, je ten, který rozhoduje o poskytnutí nebo neposkytnutí dotací a to rozhodnutí nepodléhá schválení Evropské komise. Kromě toho je fond povinen předkládat do EU různé finanční výkazy. To znamená, je tady určité, řekněme, odůvodnění, proč bude odpovídat na dotazy Evropské komise právě státní zemědělský intervenční fond, i když logicky by to mělo být spíše ministerstvo zemědělství.
20: Mluvčí fondu dnes taky uvedla, že generální ředitelství Evropské komise pro zemědělství a rozvoj venkova nemělo námitky proti vyplácení zemědělských dotací firmám Agrofertu, jen chtělo mít pravidelně nebo být pravidelně informováno o jejich výši. Podle mluvčího fondu není jasné, proč tedy vůbec do Česka přišel dopis k možnému střetu zájmu premiéra Babiše. Mohlo tam dojít v nějakém ohledu k nedorozumění v komunikaci mezi Prahou a Bruselem?
0: Tak já myslím, že tohle je na opravdu hodně fundovaný právní rozbor, protože obě strany mají různé právní názory na to, co je střet zájmu, co není střet zájmu, zdali dotace poskytovat nebo neposkytovat. Samozřejmě generální ředitelství zemědělství, to je vlastně takové Evropské ministerstvo zemědělství, DG Agri, tak to jeho názor je skutečně významný, ale nebude nejspíš konečný, protože, jak už jsem říkal, těch rovin je celá řada, právě i ta právní, navíc je ve hře i otázka nebo obor nebo oblast zdravotnictví, takže generální ředitelství zemědělství nebude patrně tím, který bude definitivně rozhodovat, zvláště pak, když jde o tak citovou věc, jako je vyplácení dotací.
20: Jakou roli tedy hraje v oblasti unijních zemědělských dotací tento dotyčný unijní úřad, o kterém jsme teď mluvili?
0: No, jak jsem říkal, je to vlastně takové Evropské ministerstvo zemědělství, to znamená, ono by mělo komunikovat s naším ministerstvem zemědělství. Tady je důležité vědět, jaký je ten vztah se státním zemědělským intervenčním fondem a on v podstatě není žádný, protože státní zemědělský intervenční fond se řídí jednak zákonem zemědělským, jednak zákonem právě o tom fondu. To znamená vlastně, ono není, řekněme, zákonně nebo nějakým způsobem v přímé vazbě na ty evropské instituce, což je právě jeden z těch problémů, jedna z těch rovin, která vlastně poskytuje oběma stranám možnost různých výkladů toho problému a je to teda otázka zejména, řekněme, právní a nemyslím si, že tato právní bitva je u konce.
20: No dobře, ale co tedy z vašeho pohledu vyplývá z dostupných informací? Podle nich se dopis Evropské komise, v níž žádá vyjasnění, jak premiér Babiš vyřešil otázku střetu zájmu, vztahuje i na zemědělské dotace. Mělo by jejich poskytování být tedy pozastaveno?
0: Tak je samozřejmě logické, že se to týká i těch zemědělských dotací a z mého pohledu by mělo být pozastaveno, což neznamená, že nebudou nikdy vyplaceny. Ale je potřeba skutečně počkat na nějaký konečný verdikt Evropské komise, protože když se ta situace bude prodlužovat a budou se další a další dotace vyplácet, tak pak samozřejmě v okamžiku, kdy se rozhodne na evropské půdě, že vyplácení nebylo správné, tak by se vracelo více a více peněz, respektive by se využili takovým způsobem, který vlastně Evropská unie nepřipouští.
20: Říká agrární analytik Petr Havel. Děkujeme. Naschledanou.
0: Díky, hezký večer všem.
20: Evropská komise uložila čínské společnosti Temu pokutu 200 milionů eur za porušení nařízení o digitálních službách. Podle komise platforma Temu s velkou pravděpodobností nabízí nebezpečné zboží a porušila unijní pravidla, když nedokázala řádně identifikovat a posoudit rizika spojená s nabídkou nelegálních produktů. Z výsledků tajného nákupu vyplynulo, že velmi vysoké procento vybraných nabíječek neprošlo základními bezpečnostními testy a vysoké procento testovaných dětských hraček představovalo bezpečnostní riziko středně až vysoké závažnosti, protože obsahovaly chemické látky překračující zákonné bezpečnostní limity nebo představovaly nebezpečí udušení kvůli odnímatelným částem. Zdravím Jana Šúru, vedoucího právního oddělení spotřebitelské organizace D-Test. Dobrý den.
1: Dobrý den i vám.
20: Vy jste před časem také testovali zboží z platformy Temu. Dospěli jste k podobným závěrům jako šetření Evropské komise?
1: Ta zjištění komise, respektive ta identifikovaná rizika korespondují s těmi našimi závěry z našich vlastních testů výrobků, které jsme zakoupili na Temu nebo i podobných asijských tržištích. A právě vážné nedostatky jsme zaznamenali při zjišťování například chemických látek ve sluchátkách, dále v testech rychlovarných konvic, dudlíků pro děti, nebo teďka nejnověji i u dětských UV triček. A podobné zkušenosti mají také naši kolegové z evropských spotřebitelských organizací z Francie, Belgie, Dánska či Německa. Tam opakovaně testovali také různé výrobky, typicky dětské hračky, šperky nebo právě i nabíječky. A docházíme opakovaně k závěrům, že se u těchto výrobků objevují právě nebezpečné látky, rizikové materiály a jiné bezpečnostní problémy, což nás vede k závěru, že se nejedná o ojedinělá pochybení, ale spíše o nějaký systémový problém.
20: D-Test se už předloni připojil ke stížnosti, kterou Evropská spotřebitelská organizace adresovala dozorovým orgánům a Evropské komisi. Dá se tedy dnes oznámené rozhodnutí o 200 milionové pokutě považovat i za odpověď na tento podnět?
1: Tak částečně ano, jelikož ono tady komise vyhodnotila zejména problém související s vyhodnocováním těch systémových rizik, které mohou vzniknout při provozu té platformy. Ta naše stížnost se ale týkala i dalších věcí, například algoritmů, které platforma používá, které mohou zesilovat ty samotné prvky platform. Jedná se o různé doporučovací systémy při propagaci těch výrobků, ale i třeba spolupráce s různými influencery a tak podobně. A tady bychom očekávali, že ještě bude navazovat nějaký další proces, který bude tyto problémy také adresovat.
20: No, jak si vysvětlit, že to šetření zahájené na podzim 2024 trvalo poměrně dlouhou dobu, že zmíněná pokuta padla až teď?
1: No, co k tomu říct, jako spotřebitelé bychom si určitě zasloužili, aby tyto případy byly vyšetřeny a vyřešeny co nejrychleji. Na druhou stranu, v těchto situacích, v těchto případech vždy probíhá nějaký dialog mezi komisí a tou danou platformou. Ze strany komise samozřejmě dochází ke sběru dat, důkazů. Z vlastní zkušenosti také víme, jak náročné je třeba to testování výrobku. Takže ta délka toho řízení není určitě ideální. Na druhou stranu od té doby, kdy tyto případy těch největších platform řeší Evropská komise a nikoliv ty národní dozorové orgány, tak tam vidíme alespoň nějaký posun.
20: A jak mimořádná je výše udělené pokuty a vůbec jak mimořádný je ten případ v rámci unijní ochrany spotřebitelů?
1: Z tohoto hlediska se nejedná úplně o raritní rozhodnutí, protože třeba v loňském roce komise udělila pokutu společnosti Apple, případně společnosti Meta. Jednalo se o porušení nařízení DMA, čili Digital Markets Act, a tam v tom případě Apple například šlo o to, že společnost neumožňovala vývojářům směřovat ty svoje spotřebitele na alternativní nabídky mimo ten obchod s aplikacemi. Tady byla pokuta asi 500 milionů eur. V tom případě společnosti Meta, tam se zase jednalo o ten známý model, kdy společnost buď to po nás požadovala souhlas se zpracováním osobních údajů, nebo abychom zaplatili za službu, která osobní údaje nezbírá. Tady chyběla nějaká reálná možnost volby spotřebitele a ta pokuta byla 200 milionová. Takže ano, zapadá to do té poslední rozhodovací činnosti komise.
20: Společnost tomu se brání, výši pokuty označuje za nepřiměřenou a upozorňuje, že v průběhu celého šetření spolupracovala s Evropskou komisí a cituji, od roku 2024 podnikala další kroky k posílení hodnocení rizik správy platformy a ochrany uživatelů. Takže nedá se říct, že by ta varování vysloveně ignorovala?
1: Musím říct, že i ty naše zkušenosti s platformou Temu jsou takové, že platforma alespoň se snaží budit zdání, že máš skutečný zájem na tom, aby uvedla jak fungování té platformy, tak i to nabízené zboží do souladu s evropskými předpisy, ale proto, abychom to nebrali jenom jako šikovné PR z jejich strany a mohli to brát vážně, pak by bylo potřeba, aby skutečně jednala, zajistila bezpečnost nabízeného zboží, aby skutečně aktivně vyhledávala ty nedostatky, odstraňovala třeba problematické prodejce, a v tomto ohledu bychom si tu její aktivitu představovali ještě daleko větší.
20: Eurokomise dala společnosti Temu lhůtu do konce srpna, aby předložila akční plán na nápravu odstranění zmíněných rizik pro spotřebitele. Jak zní vaše základní doporučení pro potenciální zákazníky?
1: My bychom především doporučili, aby spotřebitelé na těchto platformách, a nejenom Temu, ale i třeba platformách jako Shein a podobné, aby především zvážili nákup těch výrobků, které třeba přichází do styku s pokožkou, vyvarovali se například kosmetiky, aby nenakupovali zde výrobky pro děti, jako jsou hračky, u kterých jsou ta zmíněná rizika největší. Dále třeba i výrobky, které se zapojují do elektřiny, to znamená různé nabíječky a tak podobně, a tady, aby upřednostnili raději specializované prodejce.
20: Radí Jan Šúra, vedoucí právního oddělení spotřebitelské organizace D-Test. Děkuju, nashledanou.
1: Já děkuji, mějte se moc hezky, hezký večer.
20: Tolik Večerní publicistika a Vladimír Kroc. Teď zprávy.
3: V 18 hodin 30,5 minuty.
2: Český rozhlas Plus.
3: Na kompletní renovaci rodinného domu si bude možné z programu Nová zelená úsporám půjčit až 2 miliony korun, a to bezúročně. Oznámil to ministr životního prostředí Igor Červený z motoristů. Na jeden byt bude možné získat bezúročnou půjčku až 750 tisíc. Dřív mohly domácnosti z programu Nová zelená úsporám čerpat i dotace. Červený ale zopakoval, že půjde už jen o bezúročné půjčky. Přímou dotaci, a to až 400 tisíc korun, budou moct získat jen chudší domácnosti. Příjem žádostí začne 25. června. Evropská komise dala čínské společnosti Temu pokutu 200 milionů eur v přepočtu téměř 5 miliard korun za porušení nařízení o digitálních službách. Důkazy podle unijní exekutivy naznačují, že spotřebitelé se na platformě Temu s velkou pravděpodobností setkávají s nelegálním a nebezpečným zbožím. Tajný nákup, který byl součástí šetření, odhalil například nabíječky, které neprošly základními bezpečnostními testy, nebo hračky obsahující nebezpečné chemické látky. války. Izraelská armáda se navzdory příměří pokusí rozšířit kontrolu nad pásmem Gazy. Premiér Benjamin Netanyahu nařídil podle agentury AFP ovládnout 70% celé oblasti, tedy o 10% víc než dosud. Izraelský premiér to řekl na konferenci vysílané jedním z izraelských televizních kanálů. Příměří uzavřeli loni v říjnu židovský stát a palestinské teroristické hnutí Hamas. Obě strany se ale pravidelně obviňují z porušování klidu zbraní. Žalobkyně zrušila stíhání libereckého hejtmana Martina Půty z hnutí Starostové pro Liberecký kraj a Českému rozhlasu to potvrdila státní zástupkyně Martina Dětková. Podle ní se věc vrací policii zpátky k došetření. Ta Půtu stíhala kvůli tomu, že údajně dostal nabídku úplatku, který sice odmítl, ale policii to neoznámil. A Půta na sociální síti X napsal, že mu státní zástupkyně dala za pravdu a oznamovací povinnost se na něj nevztahovala. Čeští hokejisté hrají na mistrovství světa čtvrtfinále proti Finsku. V Curychu se aktuálně hraje 18. minuta třetí třetiny a Češi prohrávají 1-4. I zbytek zápasu můžete poslouchat na Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. V Praze už provoz postupně slábne, kolony se zkracují, pomaleji se jede po jižní a Štěrboholské spojice obousměrně před průmyslovou. Kolony jsou od Běchovic i ze Spořilovské vždy asi na 10 minut. Regulují stále průjezd tunelem Blanka a kolony jsou hlavně na severu města v Povltavské, od Prosecké i v Liberecké od sjezdu na Prosek. Zdržení je v Bělohorské z centra před Vypichem asi 15 minut. 10 minut se zdržíte i v Letenském tunelu obousměrně mezi Nábřežím a Letenským náměstím. Plné jsou i příjezdy po magistrále od Florence do omezení sípé Pavlova na Nuselském mostě. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Zítra čekejte jasno nebo skoro jasno, později večer na severozápadě přibývání oblačnosti a nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů. Tolik zprávy na řadě dnešní vydání Názoru a argumentů.
4: Vývoj ve válce v Perském zálivu, demokracie a občanská společnost či ruské vyhrožování Arménii. Nejenom tato témata rozebrou v následující půlhodince Názorů a argumentů naši komentátoři. Příjemný a ničím nerušený poslech přeje Petr Švárc.
2: Názory a argumenty.
4: Přestože před několika dny tvrdil americký prezident Donald Trump, že dohoda s Teheránem je už téměř hotová a řeší se jen detaily a finální aspekty, mezi Spojenými státy a Íránem opět hovořily zbraně. Washington oznámil, že uskutečnil nové údery v oblasti Hormuzského průlivu. Írán podle svých představitelů odpověděl útokem na americkou základnu v oblasti. A o vývoji války v Perském zálivu teď budu mluvit s komentátorem Českého rozhlasu Janem Fingerlandem. Dobrý den.
7: Dobrý den.
4: Jak to tedy nyní vypadá s možností dohody?
7: No rozhodně obě strany o ní nějak mluví, i když vidíme, že tak trochu kolísají, protože například prezident Trump v neděli zněl velmi optimisticky, ve středu naopak mluvil o tom, že není optimistický a že není spokojen s tím dosavadním vývojem. Teď nevíme, jestli se něco děje během těch jednání, anebo jestli reaguje na nějaký vnější tlak, protože se ukázalo, že i když je na něj z jedné strany požadavek, aby tu válku co nejrychleji ukončil z ekonomických důvodů i z jiných, tak je tady i určitý protitlak. Třeba američtí senátoři někteří začali vyjadřovat obavy, že pokud ta dohoda byla špatná, tak vlastně ta válka je de facto prohraná, což tak skutečně může vypadat. Na té íránské straně taky je určitá nejasnost, protože Írán se tváří, jakože tu dohodu za stolik nepotřebuje. To je samozřejmě pochopitelná vyjednávací taktika, ale nejsme si úplně jistí, co přesně to íránské vedení bude chtít a kdo v tom íránském vedení, protože pro Írán ta situace je relativně pohodlná. V podstatě téměř žádný z těch ústupků, které se po Íránu chtějí a mnohé z nich třeba ani nebude muset nakonec učinit, ten režim nějak neohrožují, naopak mu mohou prospět, protože součástí té dohody pravděpodobně bude nějaké odbourání sankcí, návrat zadržovaných peněz a podobně. To je to, co ten režim momentálně potřebuje nejvíce. A řada těch dalších ústupků, které možná ani nebudou muset být učiněny, to znamená ohledně toho jaderného programu, vzdání se tedy obohaceného uranu nebo ohledně vývoje balistických střel, případně třeba i ukončení podpory některých těch regionálních spojenců, zejména Hizbaláhu, tak to jsou všechno věci, které ten režim rád použije, ale není to pro ně existenční záležitost. Takže zatím nevíme, v podstatě čekáme, jak se ta situace vyvine, a možná nevíme ještě jednu věc, jestli zejména na té iránské straně část té elity nepředpokládá, že obnovení války by mohlo být pro Irán výhodné. To znamená, že Irán tu válku jakoby vojensky vzato nemůže prohrát a že po tom dalším kole by to pro Irán vlastně bylo ještě výhodnější. To je něco, co nevíme. Zatím to vypadá, že celá ta věc směřuje k nějakému tomu memorandu o dorozumění, které by vyústilo v příměří a poté i mír.
6: Vypadá to, že by se Irán mohl vzdát kontroly plavby v Hormuzském průlivu?
7: Já to chápu tak, že je to maximalistický požadavek, který může potom velmi snadno a vlastně lacino Irán stáhnout z toho jednání, ale vůbec nevylučuju, že někdo v tom iránském vedení to bere jako něco, co se může stát, protože jak se kdo si vyjádřil, vlastně Západ i Irán vlastně jsou součástí nějakého úplně jiného příběhu. Vypráví si o sobě a o své účasti v té válce trochu jiný příběh.
6: To byl kolega Jan Fingerland. Honzo, děkuji.
7: Také děkuji. Nashledanou.
4: Pojďme na domácí politickou scénu. Prezident, ústavní soud ani ústava demokracii nezaručí, varuje komentátorka deníku Kateřina Perknerová.
8: Čím častěji se ve vzduchu vznáší sousloví kompetenční žaloba, tím víc se rozebírají jednotlivé články Ústavy České republiky z roku 1993. Nejen právníci pitvají ošemetné odstavce, v nich se říká, že prezident jmenuje předsedu vlády a na jeho návrh ostatní členy vlády a zastupuje stát navenek. Musí se tedy ministrem stát každý, jehož jméno premiér na Pražský hrad přinese? A má hlava státu mířit do ciziny pouze na návštěvy, při nich se kladou věnce a vypouštějí stokrát vyřčené fráze, které prakticky nic neznamenají? Bývalý ústavní soudce Jan Filip k tomu poznamenal, že v ústavě je málo napsáno, ale hodně řečeno. Není žádoucí v ní explicitně sdělovat, že hlava státu má jezdit na summity NATO nebo odmítnout ministerského nominanta, který rád zvedá pravici a o některých lidech mluví jako o parazitech, které je třeba deratizovat. Klíčovou pasáží ústavy je totiž její preambule, v níž se mimo jiné píše, že my, občané České republiky, jsme odhodláni budovat, chránit a rozvíjet ji, cituji, v duchu nedotknutelných hodnot lidské důstojnosti a svobody, jako vlast rovnoprávných svobodných občanů, kteří jsou si vědomi svých povinností vůči druhým a zodpovědnosti vůči celku, jako svobodný a demokratický stát, založený na úctě k lidským právům a na zásadách občanské společnosti. Pokud nejvyšší reprezentant státu shledá, že navržený kandidát tyto zásady porušoval a mohl by tak činit i nadále, je jeho ústavním právem svůj podpis pod dekret nepřipojit. Jakkoliv podle čerstvého průzkumu agentury Stemmark až 83% lidí deklaruje, že zná alespoň některé z prezidentských pravomocí a 12% dokonce všechny, nic to nevypovídá o tom, co si pod nimi představují. Ku příkladu profesor práva Jan Kysela by přivítal verdikt konstitučního soudu v otázce onoho zastupování státu navenek. Zdá se zřejmé, že hlava státu jako součást exekutivní moci je spolutvůrcem zahraniční politiky země, avšak stejně tak je nepochybné, že je to vláda, kdo vytváří její koncepci a nese za ní odpovědnost vůči sněmovně. Není tedy představitelné, aby hlava státu odjela na zasedání jakéhokoliv mezinárodního orgánu a tam razila teze, které by byly v rozporu s vládní linií. I proto je vzdor šéfdiplomata Petra Macinky v kauze Ankara dětinský a výrazem čisté pomsty, nikoli logiky a porozumění duchu ústavy. Podstatné ovšem je, jak připomněl Jan Kysela v debatě časopisu Přítomnost, něco jiného. Ústava a její strážci, představovaní 15 muži a ženami v taláru, zmohou málo, pokud občané nebudou chtít demokracii bránit. Aktivně, skoro se sluší říct uvědoměle, s citem pro to, co je ještě přípustné a co nikoliv. Když jim to bude jedno, nepochybně se najdou politici, kteří k obrazu svému překroutí i odstavec 2 článku 9, Změna podstatných náležitostí demokratického právního státu je nepřípustná. Ze základního ústavního kamene se může stát pouhá věta oznamovací a zní tázací, protože kdo vlastně ví, co jsou to ty podstatné náležitosti. Česká ústava je dobře napsaná, systém vah a protivah, včetně dvoukomorového parlamentu, je robustní. Avšak zmíněné sociologické šetření ukázalo, že lidé vnímají hrad jako méně důležitý než dříve, zatímco role vlády posiluje. Může to být nicotný posun, ale ostražitost je na místě.
4: Říká komentátorka deníku Kateřina Perknerová. Ministr zahraničí Petr Macinka zkritizoval setkání prezidenta republiky Petra Pavla s bavorským premiérem Markusem Södrem. Místo míru pěstuje Macinka rozeštvávající zahraniční politiku, tvrdí publicista Martin Fendrich. Tady jsou jeho argumenty.
10: Brno má za sebou svůj multižánrový festival, jehož cílem je vytvářet prostor pro otevřený dialog a setkávání. Meeting Brno 2026. Vášně vyvolal fakt, že se tam konalo setkání sudetoněmeckého krajanského sdružení. Na tuto akci přijel i bavorský premiér Markus Söder. Ten poté v neděli jednal na Pražském hradě s českým prezidentem Petrem Pavlem. To se nelíbilo Petru Macinkovi. Setkání obou státníků trvalo půl hodiny, Söder po něm na síti X napsal, že Bavorsko a Česko v posledních letech otevřeli novou kapitolu spolupráce. Budeme v ní i nadále pokračovat a prohlubovat, ji sdělil. Připomněl, že Česko i Bavorsko, jež bylo před revolucí součástí západního Německa, leželi na okrajích dvou bloků a v srdci Evropy dnes tvoří nové dějiny. Söder popsal přijetí na hradě jako završení sjezdu sudetských Němců v Brně, který podle něj vyslal důležitý signál pro svobodu a mír v Evropě. Zdůraznil, že žijeme ve světě, který se neustále mění a je sužován stále novými mezinárodními krizemi a válkami. Proto potřebujeme v Evropě jednotu. Dodám, že prezident Pavel festivalu Meeting Brno oficiálně udělil záštitu. Tento akt smíření podpořil už po třetí. Naopak, celá vládní koalice ANO, SPD a motoristů před akcí vyzvala její organizátory, zejména spolek Meeting Brno a vedení sudetoněmeckého krajanského sdružení, aby od jejího konání na území České republiky upustili. Ministr zahraničí Macinka pozvání Södra na hrad kritizoval, cituji, já bych to asi nedělal zrovna u této příležitosti a v tento den, navíc to není jeho váhová kategorie prostě, to je tak váhová kategorie třeba plzeňského nebo karlovarského hejtmana. Kritizoval načasování spojené se setkáním sudetských Němců, ale také přímo jednání se Södrem, protože podle něj není tak vysoko jako Petr Pavel. To je směšné. Babišova vládní koalice se často ohání ekonomikou, tak jen připomenu, že Bavorsko se svým HDP kolem 820 miliard eur představuje silnější ekonomiku než 20 ze 27 členských států Evropské unie, včetně nás. A žije tam o 2,5 milionu více obyvatel než u nás. Nejde o nevýznamnou spolkovou zem, ne, Söder není nízká váhová kategorie a je dobře, že na tyto hlouposti Petr Pavel nehraje. Český ministr zahraničí se podílel na odporu ke sjezdu sudetských Němců v Brně. Nepochopil jeho smysl. Šlo o akt smíření, o budování společného míru. A mír je přeci tématem Babišovy vládní koalice. To oni stále vzývají mír na Ukrajině. A najednou je chyba setkání české hlavy státu se Södrem? Sledujeme absurdní, zcela účelový obrat. Premiér Babiš k akci v Brně řekl, že to opravdu není dobrý nápad. Spojil se s ex-prezidentem Zemanem, který proti sudetským Němcům v Brně ostře vystoupil a brněnské voliče vyzval. Na podzim jsou komunální volby. Máte právo nevolit ty členy zastupitelstva města Brna, kteří souhlasili s konáním sudetoněmeckého sněmu. Rozeštvává. Babiš s Macinkou a Tomiem Okamurou se připojili nejen k Zemanovi, ale i k ex-prezidentovi Klausovi a komunistické europoslankyni Kateřině Konečné. I oni rozeštvávali, co se do nich vešlo. To je opravdu strašná zahraniční politika. Rozeštvávající a nesmiřitelná.
4: Slyšeli jste komentář publicisty Martina Fendricha.
2: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
4: Výbor pro obranu poslanecké sněmovny včera jednomyslně podpořil nominaci generála Miroslava Hlaváče do čela armády. Náčelníkem generálního štábu by se Hlaváč měl stát od července. U mikrofonu je komentátor Českého rozhlasu Ondřej Konrád.
9: Minulý týden při rozhodování vlády o kandidátovi na post náčelníka generálního štábu úplná shoda nepanovala, protože pro generálporučíka Miroslava Hlaváče, s jehož jménem evidentně přišel premiér Babiš, paradoxně nezvedl ruku ministr obrany Zuna, zástupce SPD, který už předtím konzultoval jiné případné nástupce končícího armádního generála Řehky s prezidentem Pavlem. Ten totiž podle ústavy nejvyššího vojenského velitele do funkce jmenuje. Zuna byl pro něho překvapivým tahem zaskočený a mohl si celkem právě myslet, že šlo o demonstraci premiérovy váhy, ale nezbylo

0: posledního června a začít pracovat na svých plánech, které ovšem souvisí s požadavky velení NATO, hlavně na dobudování tak řečené těžké brigády, čili 7. mechanizované, která by měla být nově vyzbrojena moderními tanky, pásovými pěchotními vozidly, dělostřeleckými systémy a tak dále. K technice jsou ale samozřejmě třeba i lidé a armáda potřebuje zvýšit počty vojáků, což je mimochodem také předmětem neschod ministra s premiérem, který si představuje ambicioznější plány, než zatím Zuna prezentoval. Někoho možná překvapuje, že se Andrej Babiš angažuje ve výhledech rezortu obrany, ale možná chce mimo jiné předvést směrem k centrále NATO, že jeho vláda sice letos asi přece jen nevydá na obranu ona stále dokola přemílaná 2% HDP, nicméně on sám se o budoucnost armády velmi intenzivně zajímá a nebere napjatou geopolitickou situaci na lehkou váhu, jako dřív, kdy se stále zaklínal slovem mír. Ostatně přichází co chvíli s kreativními nápady, jak finanční požadavek aliance naplnit. Začleněním karlovarského letiště pod armádu, prodejem pardubického výrobce výbušnin explozie v časech více válek na planetě dost atraktivního. A vymyslel post vládního zmocněnce pro plnění závazků vůči NATO, jim se přednedávnem stal zkušený diplomat Jakub Landovský. Nový armádní velitel by tedy mohl získat pocit, že má v Babišovi cosi jako spojence.
1: Uzavřel kolega Ondřej Konrád. Rusko vyhrožuje Arménii. Pokud Jerevan bude pokračovat ve zbližování s Evropskou unií, hrozí Moskva úplným zastavením dodávek, především zemního plynu a ropy. Vyplývá to podle listu Komersant z dopisu ruského ministra energetiky Sergeje Civiljova arménskému ministerstvu infrastruktury. Více komentátor Českého rozhlasu Libor Dvořák.
2: Jestliže Jerevan bude dál trvat na zbližování s evropskými strukturami, Rusko by mohlo pozastavit či na dobro zrušit dohodu, která Arménii od roku 2013 zaručuje bezcelní dovoz ruského zemního plynu, ropy či například surových diamantů. Takto nedvojsmyslně formuluje ministr Civiljov ruskou pohrůžku. Podle něj Moskva setrvání u příslušné smlouvy považuje za nemožné, protože Jerevan činí stále další a další konkrétní kroky na cestě prohlubování vzájemné arménsko-evropské spolupráce. To ale není všechno. Týžden se ozval i místopředseda ruské státní dumy Petr Tolstoj, který upozornil, že Rusko by mohlo mnoha Arménům zrušit trvalý pobyt na svém území bez příslušné registrace a zároveň i zjednodušení proces jejich zaměstnávání. Pro mnohé arménské rodiny žijící doma v zemi pod Araratem by to byla pohroma, protože jejich živitelé často dlouhá léta pracují právě v Rusku, posílají peníze domů a pomáhají tak nejen svým nejbližším, ale i arménské ekonomice. Už na samém začátku května byl v Rusku také značně omezen dovoz arménského ovoce a zeleniny a také vína a lihovin. 9. května v rámci oslav dne vítězství pak sám Vladimír Putin prohlásil, že Jerevan se musí rozhodnout, zda chce směřovat do Evropské unie anebo dál zůstat v postsovětském Eurazijském ekonomickém svazu. Korunu obavám Moskvy z případného rozchodu s Jerevanem nasadil americký ministr zahraničí Marco Rubio. Ten se 26. května v Arménii zastavil na krátké návštěvě a přímo na jerevanském letišti Zvartnoc se svým zdejším partnerem Mirzojanem podepsal celý balík dokumentů také o dalším zbližování USA a Arménie. Toto vše se odehrává těsně před arménskými parlamentními volbami. Ty proběhnou už 7. června a zřejmě definitivně rozhodnou o tom, zda se Arménie pod

0: Vedení současného premiéra Nikola Pašiniana opravdu na dobro vydá směrem na západ, či zda nějakou váhu stále ještě mají síly, které si život země bez jisté ruské patronace nedokáží představit. Stále tu totiž ještě žijí lidé, kteří pod vlivem staleté historie poukazují na ochranu ze strany velkého ruského souseda před vlivem Turecka, které se v tomto regionu v posledních letech definitivně stalo regionální velmocí. Vzpomínky na krutou tureckou genocídu z roku 1915 a naopak vědomí staleté křesťanské sounáležitosti jsou zkrátka u části Arménů stále ještě živé.
1: O ruské výhrušce Armény hovořil Libor Dvořák. Hlava katolické církve papež Lev XIV. Vydal svou první encykliku, tedy okružní list obsahující poučení papeže o církevních zásadách v závažných otázkách víry a mravů. Věnuje se v ní umělé inteligenci a varuje před dezinformacemi. Slovo má dramaturg náboženského vysílání České televize Martin Horálek.
2: Když byl 8. května 2025 zvolen Robert Francis Prévost papežem, mnohé překvapil už výběrem svého jména. Přízvisko Lev si nikdo nezvolil přes 100 let. Lev 14. tak naznačil, že chce navázat na papeže Lva 13. Ten vládl na konci 19. století. Rychlý nástup nových výrobních technologií měl tehdy za následek řadu sociálních otřesů. Reakcí katolické církve byla encyklika Rerum Novarum. Ta se stala základním dokumentem sociálního učení na mnoho dalších let. Přesně po 135 letech od vydání Rerum Novarum zveřejnil papež Lev XIV. Svou první encykliku s názvem Magnifica Humanitas. Znovu přitom zdůraznil souvislost se svým jmenovcem a s výzvami, kterým církev čelí v období přelomových technologických změn. Cituji: Dnes čelíme transformaci podobného rozsahu s možná ještě většími důsledky. Umělá inteligence již zasahuje do mnoha oblastí našeho života a ovlivňuje rozhodnutí, která dávají tvar lidskému soužití. Dramaticky se mění také způsob vedení války, stejně jako někdejší papež Lev cítím, že mi byl svěřen úkol nahlížet na další obrovskou transformaci očima víry, s jasností rozumu, s otevřeností k tajemství. Shrnul papež své motivace. Lev 14. má sice matematické vzdělání a podle svědectví jeho spolupracovníků ví o algoritmech AI mnohem více, než je mezi klérem běžné. Jeho encyklika nicméně nepřináší žádná konkrétní technologická doporučení. Opět cituji: Nesnažíme se nahradit ty, kdo mají odborné znalosti. Přinášíme však moudrost ohledně toho, co je lidské, kterou naše současná doba zoufale potřebuje, uvedl papež. Současně zdůraznil, že sepsání textu předcházel bezpočet konzultací s vědci a inženýry, ale také třeba s politiky nebo s rodiči a učiteli. Škála oborů a sociálních skupin, které rychlý nástup AI zásadně ovlivní, je prakticky nekonečná. Ostatně i to je důvod, proč nová encyklika vznikla. Monopol velkých technologických společností, manipulace s informacemi, sledování lidí a ztráta soukromí, automatizace práce bez ochrany zaměstnanců nebo používání AI ve válečných konfliktech, zejména pak využívání autonomních zbraní. To jsou podle papeže hlavní rizika doby digitální nerovnosti. Volá po důsledné právní a etické regulaci systémů, stejně jako po nutnosti neustálého vzdělávání uživatelů. V té souvislosti také výslovně zmiňuje nezastupitelnou úlohu kritické žurnalistiky, která může být důležitým kontrolním mechanismem. Nezapomněl ani na ekologický rozměr nástupu AI. Kromě toho, že sama spotřebovává velké množství vody a energie, těží i z novodobého otroctví lidí, kteří v nelidských podmínkách získávají nerostné suroviny nutné k výrobě technologických zařízení. Na detailní hodnocení celé encykliky je brzy. Rozhodně je nepřehlédnutelným signálem, že katolická církev chce být součástí debaty o směřování lidstva v období digitální revoluce. Co bude prosazovat a čí zájmy hájit, trefně vystihuje poslední citát ze zmíněné encykliky. Pro algoritmus je chyba vadou. Pro člověka může být chyba začátkem proměny.
1: Komentáře Martina Horálka končí čtvrteční Názory a argumenty. Za všechny kolegy, kteří pořad připravili, přeje příjemný poslech dalšího programu Českého rozhlasu Plus Petr Švárc.
3: 19 hodin.
4: Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Bezúročný úvěr na renovaci budou moci majitelé rodinných domů čerpat až do 2 milionů korun. Ministr průmyslu Karel Havlíček chce upravit akční plán na dostavbu Dukovan. A izraelská armáda dostala rozkaz obsadit další území v Gaze. Zprávy a Martin Matějka. Majitelé rodinných domů můžou na jeho renovaci čerpat bezúročný úvěr až 2 miliony korun. U bytových domů je maximální částka 750 tisíc korun na byt, oznámil to ministr životního prostředí Igor Červený z motoristů. Možnost přímé dotace tak zůstane jen nízkopříjmovým lidem. A tím můžou získat na renovace až 400 tisíc. Ex-ministra a současný opoziční poslanec KDU ČSL Petr Hladík zavedení úvěru kritizuje. A podle něj je lepší vyplácet zálohy předem, jako to dělala bývalá vláda.
5: Díky tomu žadatelé byli mnohem bonitnější vůči tomu získat i třeba klasický úvěr. Místo toho, aby dali peníze lidem, tak je budou dávat bankám a nedosáhnou na to mladé rodiny, nízko, středně příjmoví lidé, nedosáhnou na to seniori.
3: Ministr Červený zdůvodňuje bezúročné úvěry hlavně tím, že bývalá vláda přečerpala peníze určené na dotační program, to ale Hladík odmítá. Revizi akčního plánu dostavby jaderné elektrárny Dukovany navrhuje ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z Hnutí ANO. Řekl to na schůzi Senátu s tím, že by se měla přehodnotit několika miliardová suma vyčleněná na rozvoj regionu. Obce se teď kvůli tomu obávají o své investice. Plán schválila loni těsně po volbách vláda Petra Fialy.
6: Plán počítá se státní investicí 12 miliard korun, další 3 zaplatí kraje Vysočina a Jihomoravský. Jde mimo jiné o peníze na ubytování, lékařskou péči, školství nebo bezpečnost nově příchozích zaměstnanců elektrárny. Podle Karla Havlíčka je ale nutná aktualizace.
7: Já rozumím tomu, že je tam požadavek těch regionů, ale nemůžeme dát bianko šek, já vůbec nevím, jak se dospělo k částce 12 miliard.
6: S tím nesouhlasí například bezpartijní starosta Náměště nad Oslavou Jan Kotačka.
8: Přece nám žádný bianko šek nikdy nikdo nedal, ale víme se tady o nutných opatřeních, které je potřeba zrealizovat k tomu, aby ten region byl na výstavbu připraven.
6: Podle Karla Havlíčka se obce o své investice obávat nemusí. Stát je s nimi chce ale projednávat individuálně. Dušan Vrbecký, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Izraelská armáda se navzdory příměří pokusí rozšířit kontrolu nad pásmem Gazy. Premiér Benjamin Netanyahu nařídil podle agentury AFP ovládnout 70% celé oblasti, tedy o 10% víc než dosud. Izraelský premiér to řekl na konferenci vysílané jedním z izraelských televizních kanálů. Příměří uzavřeli loni v říjnu židovský stát a palestinské teroristické hnutí Hamas. Obě strany se ale pravidelně obvinují z porušování klidu zbraní. Národní protidrogový koordinátor Pavel Bems ODS se má zítra setkat s premiérem Andrejem Babišem z Hnutí ANO. Řekl to v pořadu 20 minut Radiožurnálu. Důvodem je jeho náhlý konec ve funkci, o kterém ho minulý týden informovalo vedení úřadu vlády. Protidrogová agenda se má od července přesunout z úřadu vlády na ministerstvo zdravotnictví. BMA nahradí Dita Protopopová. Ta bude mít na starost protidrogovou politiku i problematiku duševního zdraví. BM varuje před zhroucením desítky let budovaného systému. Doufá proto, že vláda krok odvolá.
9: Já si vlastně nedovedu představit, že bychom mohli dekonstruovat 35 let vytvářený systém prevence, péče, resocializace, rehabilitace a uvědomit si, že to jsou zhruba 3 miliony lidí v České republice.
3: Z úřadu vlády se mají pod jednotlivé rezorty přesunout i další odborné společnosti, třeba pro lidská práva. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Nejoblíbenější dívčí jméno roku 2025 je Viktorie, uvádí to Český statistický úřad. Rodiče tímto jménem pojmenovali skoro 12 novorozenat a po 13 letech tak skončilo prvenství Elišek. Mezi chlapci ale stále vedou Jakubové a tradice lidé drží taky nejčastěji děděných jmen, která se předávají hlavně v mužské linii, vysvětluje šéf statistiků Marek Rojíček.
10: Antonín je vlastně to děděné jméno, to znamená asi 28%. Antonínu otců dává to též jméno svému synovi, ale vidíte, že populární je Karel, co se týká dědění Jindřich, Václav nebo Richard. U dívek je to vlastně velký odstup, ale relativně nejčastější je Marie.
3: V penzionu pro seniory v obci Lhota na Kladensku zasahovali policisté a záchranáři. Na místě bylo 25 vyhladovělých lidí, žádný z nich ale podle středočeské záchranné služby nepotřeboval převoz do nemocnice. Pracovníci krajského odboru sociálních věcí teď seniorům zajišťují náhradní ubytování a péči, říká mluvčí středočeského kraje Zuzana Žítková.
11: Někteří ze seniorů zamíří domů ke svým rodinám, pro další pak bude zajištěno ubytování u registrovaných poskytovatelů sociálních služeb.
3: Čeští hokejisté skončili na mistrovství světa ve čtvrtfinále v Curychu. Prohráli s Finskem 1-4. Do semifinále postoupila kromě Finska i Kanada, která porazila Spojené státy 2-0. Od 20:20 jsou na programu zbývající dvě čtvrtfinále. V Curychu budou hrát domácí Švýcaři proti Švédům a ve Friburgu se utkají Norsko s Lotyšskem. Praze už provoze slábl, komplikace jsou v Troji, v Nové Povltavské kousek za výjezdem z tunelu Blanka se srazila dvě auta a kolona na 15 minut je ve Vilzenově od Florence k muzeu. Ve Vilzenově jsou pak komplikace směrem do Holešoviček. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Zítra čekejte jasno nebo skoro jasno a nejvyšší teploty 21 až 28 stupňů. Tolik zprávy, na řadě je aktuální epizoda z zpravodajského podcastu Českého rozhlasu Vinohradská 12.
12: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
13: Explozia je v hledáčku řady významných firem.
14: Zájem o státního výrobce výbušnin projevila především Francie.
15: A zájem by měli i čeští zbrojaři.
16: Já osobně jsem byl pro prodej.
17: Výnosy z prodeje by se podle Babiše mohly použít třeba na splnění závazků NATO.
18: Explozia má zůstat pod kontrolou českého státu.
19: Opozice chce, aby ze strategických důvodů firma zůstala státu.
12: Strnad nebo Macron? Kdo koupí pardubickou explozi, pokud bude k mání? A co všechno se v ní vyrábí? Jakou má explozia cenu? A má se jí vůbec Česko v dnešní době zbavovat? Ptám se na to Ondřeje Stratilíka, redaktora Aktuálně.cz, který se věnuje zbrojnímu průmyslu. Dnes je čtvrtek, 28. května. Dobrý den, díky, že jste dorazil k nám do studia Vinohradské 12.
20: Dobrý den, díky za pozvání.
21: Prezident Macron se na mě obrátil, že by v podstatě francouzská státní firma měla zájem o explozi.
12: Samozřejmě, o pardubickou explozi mají podle premiéra Andreje Babiše zájem mimo jiné teda Francouzi.
21: Protože my jsme sem hlavně přišli kvůli tomu, aby jsme zjistili, jestli česká armáda má nějaký smluvní vztah s explozí. No a zjistil jsem, že nemá. No, nechápu proč.
20: Samozřejmě Andrej Babiš dlouhodobě sází na vazbu z Paříží. Dokonce i zmínil, že se mu měl pan Macron o té možnosti zmínit, když jsem se díval do vyjádření Andreje Babiše z minulých dnů. Asi v tom možná taky cítí trošku jako tu posílení té evropské vazby, kdy ti spojenci evropští musí trošku víc sázet na vlastní obranu s tím, jak moc nevíme, co bude dál ze strany Donalda Trumpa a jeho vztahu k evropským spojencům.
12: No ale přestože jde o spojence v Francii, tak není bezpečnostním rizikem prodávat státního výrobce výbušnin a střeliva, pokud by k tomu došlo někomu mimo Českou republiku?
20: Tak to je další stránka věci, samozřejmě na tom se asi shodneme, že tenhle záměr a ještě kor v téhle době, kdy vidíme, že zbrojní trh je přežhavený, prostě čeká se, všichni chtějí kupovat, to načasování je velmi zvláštní. Samozřejmě vláda argumentuje tím, že právě teď je ten pík, kdy ta hodnota explozie je nejvyšší, co kdy byla, což asi pravda je. ale podle mého hlediska by měl převažovat ten strategický zájem, ten obraně bezpečnostní, kdy tady prostě máme v Pardubicích jednu firmu, kterou třeba jiné země ani nemají, Explosii. A Explosie je stále důležitějším partnerem české armády, na které samozřejmě bude ta hlavní obrana v případě jakéhokoliv konfliktu České republiky. A takhle si jakoby zavírat dveře do státní fabriky v téhle etapě, nebo v tomhle rozložení sil, jaké vidíme dneska, za mě není úplně moudré.
0: Mimo Francie by mohli mít zájem i jiní partneři, potenciální biznisoví z jiných zemí, tak o tom mluvil Andrej Babiš nebo i Karel Havlíček, že těch zájemců asi 7 nebo 8, včetně českých. Zavřeli bychom si dveře, jak jste o tom mluvil, i v případě, že by Explosie byla prodaná někomu z Česka a Babiš mluvil o obrovských českých firmách, skloňují se zejména ty tři největší.
20: Ano, tak konkrétně jde tedy o firmu CSG.
2: Explosie, aby splňovala kritéria, která CSG sleduje při potenciálních akvizicích.
20: STV Group.
22: Pokud by vláda rozhodla o prodeji Explosie, potvrzujeme náš dlouhodobý zájem o tuto akvizici.
20: A společnost Colt.cz.
23: Jako veřejně obchodovaná společnost se Colt.cz Group nevyjadřuje ke spekulacím týkajících se akvizic.
0: A i v takovém případě by to bylo zavření dveří.
20: No, ono, když se podíváme třeba už dneska armáda je závislá na velkém počtu soukromých firm, například, když se bavíme o tom CSG, tak skoro, nechci říct většina, ale velká část pozemních sil české armády prostě si bez pana Strnada, respektive bez firm CSG neudělal skoro nic, protože ta je závislá na tom, na tom soukromém dodavateli. A už jsme v minulosti, nebo není to tak dávno minulost, bylo to už je to v éře vlastně Karla Řehky v minulých letech, minulých měsících viděli, že armáda připouští, že taková ta závislost přílišná na jedné soukromé firmě prostě není dobrá. Protože samozřejmě jasně, řídíme se pořád tady jako situaci politickou, ale pro soukromé firmy je hlavní biznis, hlavní vydělávání. A já si myslím, pokud Česko nebude mít pořád nějaký seznam strategických firm a nějaký přesný farplán, jak ty firmy mají konat v době krize, tak já si myslím, že to spolehnutí se na to, že soukromý biznis zastaví výrobu pro cizí zájemce a najednou rozjede 100% výroby pro českou armádu, už by třeba tak to nevidím moc reálně, no, že by tady k takovému jakoby souznění mezi státem a soukromými zbrojovkami mohlo dojít.
0: Takže souhlasíte spíš s opozicí, která mluví o strategické fabrice, nechápe, proč bychom se jí dnes měli zbavovat?
24: Samozřejmě, že strategickým podnikem je.
0: O strategickém podniku mluví třeba Pavel Žáček z ODS, z bezpečnostního a obraného výboru.
24: Potřebujete mít střelivo, potřebujete mít munici.
0: Šéf TOP 09 Matěj Ondřej Havel tvrdí, že by to byla v dnešní bezpečnostní situaci, tedy prodej Explosie, de facto sebe.
25: Je opravdu strategicky špatně Explosii prodávat.
20: Tak já nechci říct, že souzním s opozicí, ale třeba když se podívám, tak vlastně za vlády Petra Fialy tady byla nabídka reálná ze strany CSG.
0: Ano, 2022,
20: na,
0: že?
20: Ano, jestli pan to dobře, myslím, že to byl ten rok. To tehdy projevil pan Strnad, nebo respektive jeho firmy CSG, a tehdy to vláda Petra Fialy zamítla, že prostě přesně argumentovala tím, že v té době, kdy se rozjížděl v vozovkách konflikt ruská agrese na Ukrajině, že to není moudré. A já si myslím, že ta situace se vůbec nezměnila, naopak těch hrozeb přibývá. A to nechci říkat, že jsou z nich z opozici, ale prostě když se na to podívám prostě mým jenom selským názorem a tím, jak funguje prostě zbrojní biznis v armády, obrana evropská, kde je všeho nedostatek, tak si myslím, že není moudré si takhle zavírat ty vrata ke státnímu podniku, který prostě jednu, neříkám, že plní celé spektrum toho, co armáda potřebuje, co se týče jako munice, který je výrazným dodavatelem jednoho toho spektra, tak si myslím, že to dlouhodobé hledisko té bezpečnosti je pro český stát důležitější než ten krátkodobý výdělek z toho prodeje.
0: Ministr průmyslu Karel Havlíček naopak říká, že o žádný strategický podnik nejde.
26: Explosia dneska není strategickým podnikem ve smyslu toho, že ho potřebuje stát. Ty produkty nejdou napřímo do české armády, ty produkty jdou pro zbrojaře.
0: To řekl v pořadu Peníze a vliv u kolegyně Jany Klímové. Taky zmínil, že klíčový odběratel Explosie investuje do konkurence,
26: která do 2 do 3 let bude v situaci, že tu Explosii může v podstatě zásadním způsobem omezit.
0: Kdo je tím odběratelem? Proč tohleto Karel Havlíček zmiňuje?
20: Ten rozhovor taky poslouchal a ano, on narážel na to, on to sice nezmínil, ale podle všeho jde o firmu CSG, která je skutečně jako zásadním klientem Explosie. A vlastně moc jeho slovu nerozumím, jo? Že jako prostě firma kupuje nebo dává peníze tam, kde je její biznis a argumentovat zájmy hlavního odběratele v případě státního podniku. Samozřejmě pan Havlíček určitě na to má nějaké svoje rovnice, ale já si myslím, že u toho státního podniku přece jenom v době, kdy tady máme nejhorší bezpečnostní situaci v Evropě od konce druhé světové války, Takové argumenty bych bral třeba v 90. letech, ale dneska mi přijdou jako poměrně nebezpečné.
0: Zastavme se u toho Michala Strnada, tedy šéfa CSG, firmy, která vstoupila před pár měsíci na burzu. Nevím, jestli Michal Strnad je úplně nadšený z toho, jak se jí na té burze daří, protože zažil určitě poměrně významné pády. Nicméně, kdyby nakonec teda Explosie byla na prodej, co by pořízením té Explosie CSG získala? Výrazně by posílila ještě?
20: No, tak samozřejmě. Zaprvé teda, když už mluvíte o tom Strnadovi, tak on je taky zajímavý kontext to. Já jsem asi před 4 týdny jsem byl ve Skřípově, kdy Strnad nebo CSG si koupilo vlastně starý opuštěný sklad České armády zbrojní, kde je to vlastně v okrese Prostějov na Drahanské vrchovině. A kde ten záměr má, kde chce ukládat dělostřeleckou munici, která což jako taky trošku jsou vlastně některé komponenty té munice právě Explosia vyrábí. Sice CSG tvrdí, že to je plánováno na munici její výroby v těch aktuálních jejich kapacit. A chtěl jsem jenom zmínit, že by to vlastně zapadalo možná do toho modelu, kterým dneska CSG vlastně objímá celou tu škálu, nebo snaží se objímat celou tu škálu té zbrojní výroby zaměřené na munici a vůbec jako pro armády, pro zbrojné síly.
0: To znamená, modulární náplně do těch děl a do houfnic by dělali v Pardubicích a pak by výsledné produkty ukládali ve skladech.
20: Přesně, říkám to jenom jako příklad, že vlastně teďka z hodokonstí před pár týdny jsem právě v tom Skřípově byl a tam ten záměr toho CSG je úplně jasný, už to má koupené a prostě chce tam v nejbližších měsících rozjet to skladování, protože ví, že o tu dělostřeleckou munici, tu velkorážovou munici do tanku a do děl, kde právě již dostřel zvyšou ty výrobky z Explosie, je velký zájem ve světě. Jo. Ta situace může samozřejmě nastat, že CSG dá nejvyšší nabídku, pokud té privatizace nastane.
0: Sám Strnad má s premiérem Babišem, který by teda nabízel případně Explosii, docela komplikovanou minulost. Oni řešili spolu v minulosti i prodej nedaleké Syntézie, je to jeden velký, původně velký chemický areál v Pardubicích, v Semtíně, oni jsou hned vedle sebe, Syntézie vyrábí
20: tu nitrocelulózu.
0: Tak, a potom ta
20: Explosie je hlavní odběratel.
0: Tak. A Syntézii nakonec ale nezískal Strnad, který o ní měl zájem, že jo, který právě chtěl ten materiál a koupil ji od Babiše Karel Pražák i spolu s Mafrou a tak dále. Jak velký měl Strnad zájem a jak moc to třeba poškodilo ty vztahy mezi Babišem a Strnadem?
20: Tak ono dlouhodobě se říká, že...
0: Protože to kupoval, vlastně Syntézii kupoval od Agrofertu.
20: Ano.
0: Karel Pražák. Tenkrát.
20: Ano, to bylo vlastně v době, kdy se Andrej Babiš zbavoval Mafry společně s tou Syntézií, ano. No, je třeba říct, že dlouhodobě vztahy mezi Andrejem Babišem a Michalem Strnadem nejsou dobré, což bylo vidět hned po volbách, kdy já si myslím, že to byl hlavní důvod, proč Andrej Babiš tak ostře mluvil, byť to potom ten svůj slovník mírnil o té muniční iniciativě, kde CSG je jedním z největších jakoby zapojených subjektů. Zároveň je třeba říct, že právě ten případ Explosie ukazuje, že Andrej Babiš ten komplikovaný vztah nemá jenom s Michalem Strnadem, co se týče zbrojařů, ale i s ostatními českými zbrojaři, jo, protože hned vlastně začal prioritně mluvit o tom, že by se prodal do cizích rukou, jo, přestože ví, že Colt má hned vedl tu fabriku, tu Syntézii, zároveň ví, že STV Group Martina Drdy z Explosie velmi úzce spolupracuje právě na výrobě munice pro houfnice Cezar České armády a výhledově chce dělat munici pro tanky společně,
0: pokud jsme informace,
20: ano, pokud jsme informace správné teda. Čili ty přirozené vazby tam jsou už rozjeté a najednou Andrej Babiš začne mluvit o francouzském zájemci, což mi taky dokresluje, že ten problém nemusí být omezen jenom na linku Babiš Strnad, ale prostě vůbec na linku Babiš pomlčka zbrojaři, kteří si v jeho očích přicházejí na velmi vysoké výdělky v těchto letech válečných.
0: Strnad nakonec tu nitrocelulózu získává ne z Pardubic, ale z Německa, že jo, kde koupil.
20: Ano,
0: potom
20: ano.
0: Ten
20: řetězec jako takhle otočil.
0: Otočil ten řetězec. Co jiného se v Explosii vyrábí?
20: Tak Explosie samozřejmě, ta je proslavená nejvíc tím Semtexem, trhavinou, která bohužel v minulosti byla použita i ke špatným účelům.
0: No, máme teďka sérii ve Vinohradské 12 Kati, kde jsme mluvili třeba o Kadáfím a o tom, jak on nakupoval Semtex.
20: Ano, přesně,
0: tenkrát z Československa využíval to právě na teroristické útoky různě
20: po světě. Ona třeba dlouho, ta Explosia byla, a to je zajímavé, že ještě i když už začala ruská agrese proti Ukrajině, tak furt ještě Explosia zůstávala, že byla většinově zaměřena na civilní segment. To se fakt změnilo až v posledních 2-3 letech, kdy začíná převažovat ta defense, ta obraná výroba. A já si myslím, že z mého hlediska, co jsem mohl vidět, tak naprosto zásadním materiálem, který Explosia dokáže vyrobit a je na dnešních bojištích absolutně nejdůležitější, jsou ty nitrocelulózové celospalitelné moduly, které se vlastně dávají do těch kanonů houfnicí tanku a vlastně a prodlužují dostřel té střely, která je prostě vystřelena z té zbraně. Jo. Takže já si myslím, že to je naprosto jako zásadní materiál, který Explosia vyrábí a dodává.
0: Vy jste tam byl v tom závodě, jak to tam vypadá? Jak se tohle to vyrábí? Protože ta nitroceluloza se teda doveze těch 300 metrů vedle se syntézie a v Explozii se to teda nějak dává dohromady ty modulární náplně.
20: Já jsem právě loni, kdy Explozia po dlouhých letech vyměnila své vedení kompletně a do Explozie nastoupil nový ředitel, pan Tomáš Rubáček, který se přišel úplně z jiného segmentu, dělal v Jižních Čechách, vedl firmu, která vyráběla rámy na obrazy. Aha. Tak jsem si, tak bylo to poměrně zajímavé, že takový muž byl vybrán do čela Explozie, tak i proto mě zajímalo, eminentně zajímalo, co tady vlastně tam chce dělat.
1: Nebyli jsme aktivní v tendrech pro ministerstvo obrany. Nebyli jsme zapojeni v klíčových zakázkách na munici pro houfnice Cezar. To všechno se snažíme dohnat. Chceme být partnerem armády České republiky a armád NATO.
4: Tomáš Rubáček pro aktuálně CZ.
20: Já jsem tam teda ten loni vyrazil a byl jsem překvapen, kdy vlastně záměry pana Rubáčka a přesně té výroby, kdy já jsem se sice bylo zakázáno opravdu všechno fotit, nemohl jsem dělat obrázky ničeho, kdy jsem se dostal do nějakých těch provozů, myslím, že jsem se tehdy zapsal hala B68, jestli to říkám dobře, schovaná tam v lesíku, kde právě vyrábí na těch strojích ty celospalinové moduly. A to si myslím, že pak jsem pochopil i ze slov pana Rubáčka, že to je teďka ten hlavní poklad Explozie, kdy prostě oni lisujou na lisovacích strojích, to jsou takové zhruba 8-10 cm vysoké válečky, aha, které prostě potom ve výsledku potom v té zbraní prodlužují právě dostřel té samotné střely.
0: Vdáváte to do hlavně.
20: Přesně, oni jakoby vlastně napichujete to do těch a tím vlastně vždycky, já myslím, že když jsme se bavili, že pokud má houfnice Cezar, teda pokud někdy česká armáda získá, vzhledem tomu, jak je ten obchod komplikovaný, pokud teda má střílet 40 km, jak chce česká armáda, tak myslím, že tam musí narvat v vozovkách 5 nebo 6 těch celospalinových pouzdírek a ty vlastně prodlužují od vždycky každé prodlužují několik kilometrů ten potřebný dostřel.
0: Spolu s tou municí teda ráže 155 mm v případě Cezaru.
20: Jo, to je ta, ano, to je ta spojenecká na to, ale musíme mít jinou ráži, než jsme měli dřív za Varšavské smlouvy. No.
0: Tak. No kromě ale toho všeho, o čem vy teďka mluvíte, kromě těch modulárních náplní, tak výbušniny, střeliva, průmyslové trhaviny, tedy vyrábí Explozia, střelné a bezdýmné prachy, taky.
20: Prachy to jsou taky zásadní. No.
0: Další podstatná záležitost. A navíc to má obrovskou tradici teda v Pardubicích, jako stoletou.
20: No já myslím, že už možná víc než asi 1920, jestli si pamatuju dobře, že Explozia tehdy jakoby vznikla.
0: Tak 106 letou.
20: No, ano. A je třeba říct jenom, že vznikla především, myslím, že to měla vetknuto tehdy ve svém jako statutu pro potřeby Českých ozbrojených sil, že přesně byla budována jako ten strategický podnik pro českou obranu tehdy.
0: A vlastnil ji taky Agrofert, nutno říct.
20: Vlastně Agrofert.
0: Až do roku 2002, ne?
20: Přesně, než jej tehdy vlastně, než ji získal, protože vláda rozhodla, že to ten byť tedy dneska Karel Havlíček říká, že to teda není strategický podnik, ale tehdy to vlastně vláda s podobným odvodním to před těmi 20 lety, před tím čtvrtstoletím to vzala, nebo vlastně
0: odkupovala, že jo, zpět, no, Agrofert, protože to tenkrát teda bylo považováno za strategický podnik. Jak zásadní a jak strategický teda může být do budoucna v kontextu těch celoevropských snah o zbrojení, vy už jste to nakousl na začátku, kvůli ruské hrozbě. Kolik dalších takových zbrojovek, nebo zbrojovek výrobců, výbušnin, střeliva v Evropě je?
20: No, ona přesně, ona to vlastně není klasická zbrojovka, no, ta Explozia, tak, jo, že ona přesně musí s tím, ale ty zbrojovky potřebují, aby mohli dodat ten finální produkt, tak Explozii nebo jinou podobnou firmu potřebujou. No a faktem je ten, že právě, že Explozia je tím, co dělá. Samozřejmě, máme tady kvůli tomu, že ta válka zastavuje se dodavatelské řetězce, je strašně moc čekatelů, tak samozřejmě ty zdroje nejsou tak velké, jak byly, co se třeba týče TNT a další prostě surovin. Ale faktem je, když se vracím k té otázce, je to, že těch podniků v Evropě není rozhodně mnoho.
0: Francie, pak je Rheinmetall v Německu asi,
20: no,
0: že jo?
20: No, myslím, jestli Polsko něco myslím má. Jo, Finové teďka nějakou, že zkoušejí nějak dohnat ten vlak střelný, aby taky měli, teďka jak se cítí, čím dál tím víc ohrožení ze strany Ruska. Takže vůbec to není tak, že by se přijeli do každého státu, tam byly tři firmy na úrovni Explozie. To fakt tak není, ta Explozie skutečně i z hlediska Evropy má výjimečné postavení. S tím, že možná ho dřív takhle jako nevyužívala, ale právě vidím s tím novým managementem, který jsem měl loni možnost i osobně si mluvit, že si tady tu svoji hodnotu uvědomují a začínají prostě tu firmu ve velkém rozvíjet.
0: Jaká ta hodnota je? Protože Karel Havlíček mluví o tom, že před pár lety to byly stovky milionů korun.
5: Možná miliardu, možná dvě, ale to teda by musel být skoro zázrak. Že ta
0: ale firma... potom, co Rusové zaútočili znovu teda na Ukrajinu, tak raketově vzrostla hodnota.
5: Ano, dnes ta firma má hodnotu někde úplně jinde, možná 12.
0: Jaká v tuhle chvíli je?
20: No, mluví se zhruba o 20 miliardách korun, kterou by tedy chtěl stát za tu případnou privatizaci získat. Ale já si myslím, že to jsou všechno také výstřely. Například ve středu ráno, když začal branný výbor, kde se prioritně měl řešit nový náčelník generálního štábu Miroslav Hlaváč, tak někteří poslanci, ať už bývalá ministryně Jana Černochová nebo pirát Ivan Bartoš, chtěli téma explozie otevřít právě i s tím ohledem, aby pořád nepadaly nějaké podle nich úvahy, domněnky, ale aby se jako otevřela nějaká seriózní diskuze o tom, proč, komu, za kolik a co je důvodem. Ten bod nebyl schválen na tom středečním bráném výboru, takže já, když jsem se byl podívat, tak jsme se vlastně nedozvěděli o tom tématu zase nic. A tu hodnotu bude muset vláda nějak určit, samozřejmě může i určit trh, pokud se půjde nějakou formou otevřené privatizace, což já si myslím, že to taky může být poměrně komplikované. A ta hodnota může být nakonec jako mnohem vyšší. Já vím, že teď třeba vláda argumentuje, že teď je právě ta hodnota nejvyšší, protože teď se nejvíc žádá to zboží, ale my nevíme, co bude za rok, za dva. Ta hodnota může být ještě daleko vyšší než nyní.
0: No, Andrej Babiš totiž podotýká, že teď explozie nepřináší peníze do rozpočtu, protože všechno, co vydělá, tak investuje. A že toho vydělá dost. V roce 2024 třeba zdvojnásobili zisk a jsou v růstu. Vy jste sám říkal to anglické slovo peak, že jsou na vrcholu. Otázka, jak dlouho ten vrchol bude trvat.
20: No to je, víte co, tenhle argument je taky velmi jako, nechci říct podivný, ale z mého pohledu zvláštně vykrojený z toho kontextu, protože právě když jsem třeba v té explozii měl možnost tam být, tak tam ta explozia si dlouhé roky spořila, protože když jdete do toho areálu, tam fakt vidíte hodně věcí jako zastaralý, jako vidíte tu modernizaci, jako maličkou, ale nějakou jo, ale většina fakt na vás působí fakt 70. a 80. léta. Ale zase druhá strana té mince je, co mi říkal i ten pan ředitel Rubáček, vlastně tam už se tam tehdy rozjížděla stavba, že oni mají díky tomu, že mají naspořeno, že nemusí odvádět tomu státu, tak můžou teďka nemusí se zadlužovat a rozšiřujou prioritně tu dělostřeleckou výrobu té munice, kdy vlastně díky tomu, že mají ty peníze na účtech, tak se nemusí zadlužit a můžou rychle začít stavět. A já si myslím, že právě loni na podzim už se tam fakt jako ty parcely připravovaly, možná už teď ty projekty jsou rozjeté, což je podle mě argument na ta slova premiéra Babiše, že stát to nic neodváděla, ale díky tomu, že neodváděla, tak teď, kdy ostatní mají problém zbrojaři vůbec rozšířovat kapacity, tak Explosia má areál svůj, má velké plochy a může velmi rychle začít stavět další výrobní linky a chrlit z nich munici i pro českou armádu.
0: Tak oni taky ale před pár lety ani nebyli moc v dobré finanční kondici. Ne? Karel Havlíček se v tom už několikrát zmiňovaném rozhovoru s Janou Klímovou holedbal, že se tam angažoval v tom.
20: Jo, on tam nějak, že tam měnil, myslím, že tam měnil nějaké
0: zpátky,
20: jasně, že tam
0: 7 let možná už to je.
20: Ano, myslím, že podobný důvod říkala i minulá vláda, když vlastně vyměňovala před loni na jaře, je to vlastně více než rok, když vyměňovala ona ty manažery tam, jo.
0: Takže 20 miliard je očekávaná, v tuhle chvíli očekávaná cena za explozi, v případě, že by stát 20 miliard od kohokoliv dostal, tak podle premiéra by ty peníze šly použít na splnění závazku NATO. Jak tomu mám rozumět?
20: No, tak
0: a stačilo by to?
20: To bych taky jako rád věděl, jak to pan premiér myslel, že jako jestli ty peníze jako stát rovnou přepošle nebo rovnou za ně nakoupí něco armádě, nebo naopak třeba za ty peníze ten nový vlastník dodá armádě munici, vlastně žádné peníze na stole nemusí být a musí to vyřešit takhle, že se uzavřou nějaké rámcové dohody, které se budou postupně naplňovat s tím novým vlastníkem.
0: Třeba se přimlouvá jako Landovský, říká, podívejte, neplníme, co máme, pojďte to nějak vyřešit.
20: Jo, ale myslím, že tohle rozhodně
0: jako zmocněnec pro plnění závazků na to.
20: Ano, je to možné, že pan Landovský tady tu cestu jde, ale já tam tu logiku vlastně tady v tomhle argumentu nevidím. Ty peníze se dají získat i jinak, než se na dobro zbavit podniku a 20 miliard, vemte si 20 miliard, to je, když se pojďte na zbrojní zakázky, tak to není ani hodnota třeba ochystaného nákupu nových kulových obrněnců, které mají v České armádě nahradit vozidla Pandur. To.
0: Taky byste explozie mohl dát na burzu a nechat si větší podíl.
20: No, tak
0: majoritní.
20: No, vidíte, to mě nenapadlo, ale já si myslím, že teďka třeba, když se podíváte, a zase tak samozřejmě to krátkozraký argument, ale teďka na burzách vůbec ti zbrojaři, přestože prostě ten zájem o ty výrobky je, tak vidíte na burzách, že a nejde jenom o to IPO, CSG nebo jde i o jiné společnosti, nemají prostě úplně zlaté časy na té burze ty zbrojní firmy.
0: No, kdyby nakonec mělo dojít k případnému prodeji explozie, jakože teda ta současná vláda říká, uvažujeme o tom, to není ještě vůbec jasné, my nevíme, jaká je strategie toho, že vůbec o tom se teď mluví a že to někdo vynesl do veřejného prostoru. Jak dlouho by takový prodej jako trval? To asi není záležitost jednoho dne, že se podepíše jeden papír?
20: No, bojte se vůbec ta konstelace, protože já jsem se třeba dělal do minulosti, nebo když se člověk vzpomene, jako když třeba se stát zbavoval nějakých podniků svých, privatizoval nebo nějakou jinou formou, tak většinou šlo o podniky, kterým se nedařilo, který se prostě stát uznal, no tak to jsou prostě věci, které nám nic nenesou, nepotřebujeme a zbavil se jakoby vlastně společností, které nebyly rozhodně v dobré kondici nebo neměly nějakou, nějakou vidinu využití pro stát. Což jako za prvé tady to vůbec u explozie, tady ta konstelace není. Potom ta forma prodej, nevím, jestli se třeba zvolí nějaké tržní konzultace nebo nějaké mezivládní dohody, nevím, jako samozřejmě můžeme prostě jako se jednat ze zájemce a prostě dodá vyšší nabídku, tak to je jeho.
0: Ale já že by to teda letos třeba ještě bylo, to si nemyslíte?
20: Pojďte se, můj osobní názor na tohle je, že v nejbližší době, že k tomu nedojde. Já si myslím, že stát nakonec uzná, že prostě v jiných podniků privatizaci má, ale ta Explosia není rozhodně, nechci říkat, že je to domácí stříbro, na které by se mělo otočávat a jako jednou za čas ho jako oprášit nebo vytáhnout na světlo boží, ale to ne, ale že je to ten podnik, který prostě pro fungování českého státu vůbec jako české obrany je důležitý a ještě bude důležitější, než vidíme, že je nyní. No.
0: No tak jo, tak díky, že jste přišel, že jsme si mohli o Explosii něco říct.
20: Já děkuju moc za pozvání.
0: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byl dneska Ondřej Stratilík z aktuálně.cz a já jsem se ho ptal na Explosii, tedy jestli ji stát prodá, co se v ní vlastně vyrábí a jestli je a nebo naopak není strategickým podnikem Česka. Sobota, Kati, další díl, tentokrát Robert Mugabe, bývalý diktátor Zimbabwe. Opět u toho bude Jaroslav Bílek, politolog z Univerzity Karlovy, ale předtím je ještě pátek a totiž tedy další všednodenní zpravodajská Vinohradská 12. O čem bude, to zjistíte už za pár hodin. Naslyšenou zítra.
3: Český rozhlas Plus. Zprávy.
6: Žalobkyně zrušila stíhání libereckého hejtmana Martina Půty z hnutí Starostové pro Liberecký kraj. Radiožurnálu to potvrdila státní zástupkyně Martina Dětková. Podle ní se věc vrací policii zpátky k došetření. Ta Půtu stíhala kvůli tomu, že údajně dostal nabídku úplatku, který sice odmítl, ale policii to neoznámil. Půta na sociální síti X napsal, že mu státní zástupkyně dala za pravdu a oznamovací povinnost se na něj nevztahovala. Americký prezident Donald Trump pohrozil, že vyhodí Omán do povětří. Řekl to při zasedání vlády s tím, že se to stane, pokud se země nebude chovat slušně. Trump tak reagoval na informace o jednání mezi Ománem a Íránem. Podle Teheránu by totiž obě země mohly vybírat poplatky za plavbu lodí v Hormuzském průlivu. Trump přitom v minulosti mluvil i o tom, že by cla za pohyb v úžině mohly vybírat Spojené státy. Teď prosazuje, aby byla plavba v Hormuzu bezplatná. A Benešovu vilu v Sezimově Ústí nově spravuje Husitské muzeum v Táboře. Vilu druhého československého prezidenta dnes symbolicky předal muzeu úřad vlády. Po víc než 50 letech se tak naplnila poslední vůle prezidentovy ženy Hany, která vilu muzeu odkázala. Dovnitř se teď z Prahy vrátí i část vybavení, které manželé Hana a Edvard Benešovi užívali, třeba nábytek z prezidentovy pracovny. Čeští hokejisti si na mistrovství světa o medaile nezahrají. Ve čtvrtfinále v Curychu podlehli Finsku 1-4. Do semifinále kromě Finska prošla ještě Kanada, když zdolala obhájce zlata ze Spojených států 4-0. A od 20:20 se o postup mezi nejlepší čtyřku utkají Švédsko se Švýcarskem a Norsko s Lotyšskem.
7: Kolony na D1 v Brně, na D5 u Rudné a taky v Praze ve Vlznově ulici. Na dálnici D1 v Brně směrem z Prahy na Vyškov už jen zbytek kolony od sjezdu na Vídeň ze 194. kilometru do omezení na 196. u D2. Na dálnici D5 na příjezdu do Prahy směrem z Plzně se za loděnicí postupně krátí kolona kamionů před nájezdem na Pražský okruh, teď začíná v kopci před Rudnou na 7. kilometru v pravém pruhu, v levém už tam osobní auta brzdí jen chvílemi a nakrátko. Přímo na Pražském okruhu ve směru z letiště na D1 ještě pozorně u sjezdu na Karlovy Vary, po dřívější nehodě tam na 26. kilometru v pravém pruhu stojí světelná šipka a na úklid čeká zbytek sorbentu, kolem se jede plynule. Až pak mezi nájezdem z D5 a Ořechem se zpomaluje, ale zdržení už není dlouhé. V Praze na magistrále ve Vlznově směr Holešovice kolona vzniká poměrně dlouhá na tuto dobu od muzea od Vinohradské, popojíždí se až 20 minut ke sjezdu na Florence, tam se srazila motorka a osobní auto. A na silnici 35 z Moravské Třebové na Olomouc se rozjíždí zbytek kolony v Mohlnickém kopci před Studenou Loučkou. Je to ještě asi na čtvrt hodiny a krátí se to, jde o důsledek dřívější vážné už odklizené nehody za Mohlnicí. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
3: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
6: Zítra bude slunečno, teploty 21 až 26 stupňů. V Čechách místy i 28. Tolik zprávy.
3: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
8: Je čtvrtek 28. května, i dnes pro vás máme magazín plný vědy. Čím dnes následující půlhodinku vyplníme? Asi to znáte, opravdová teplota vůbec nemusí odpovídat pocitové. Jedna ulice sálá vedrem, druhá ale zase chladí. Brněnští vědci mapují, jaké horko lidé v různých částech města skutečně cítí. Pomocí jakých druhů počítačových her se dá ve školách lépe učit sexuální výchova? A na Mendelově univerzitě vyvinuli aplikaci, která učí lepšímu hospodaření s vodou. Jak mohou věci tedy pomoci státu, obcím nebo správcům povodí připravit Česko na sušší budoucnost? To budou naše témata, kterým se chceme věnovat podrobněji. Dobrý poslech přeje od mikrofonu Renata Kropáčková.
3: Věda plus.
8: V brněnských ulicích dnes chodí vědci z Akademie věd s přístrojem, který trochu připomíná rekvizitu z vědecko-fantastického filmu. Takzvaný uličník dokáže v každém koutě města měřit pocitovou teplotu. Tu neovlivňuje jenom teplota vzduchu, ale také vlhkost, vítr, záření nebo sálání rozpálených povrchů. Data pak ukazují, kde má smysl zavést opatření jako stromy, mlžítka či světlejší dlažbu a o kolik mohou snížit teplnou zátěž v daném místě.
9: A co si myslíš, že by to tak mohlo být?
10: No. A nebo něco vesmírného.
9: To by mohlo být něco vesmírného, ale měřit, jak dobře lidem je tady u vody, anebo ve stínu, anebo na slunku.
10: Děkuji.
11: Neobvyklé zařízení, které má Daniel Kopkáně z Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd na zádech, budí pozornost dětí i dospělých. S přístrojem připomínajícím malý satelit prochází ulicemi a mapuje, jak lidé ve městě skutečně pociťují teplotu.
9: Tento přístroj jsme pojmenovali uličník, protože měří teplotní vjem pociťovaný a zejména jako v městském prostředí na ulici.
11: Tak abychom se na přístroj pořádně podívali, tak si ho právě sundáváte, pokládáte ho tady do trávy.
9: Ten přístroj má na sobě tady ten modul, což je 12 stěn.
11: Vypadá to trošku jako kostka, se kterou se hrají nějaké hry, akorát je to teda mnohem větší.
9: Má na sobě senzor, který snímá krátkovlné záření, sluneční a dlouhovlné záření. To nám říká, jak na nás svítí slunce, ale i jak se to slunce odráží od chodníku, od trávníku, od fasád.
11: No a potom tady máme takový tubus na tyči. Vypadá to trošičku jako malý komín.
9: Je to posazené právě výš, aby to snímalo teplotu ve 2 metrech výšky.
11: No tak pojďme vyrazit a ukázat si teda, jak tady ta technologie. Česká vymoženost funguje.
9: Zapneme přístroj.
11: Nasazujeme teda přístroj na vaše záda.
9: Zase jde o to, že chodím po městě a pípám. Loguje se tam teplota vzduchu, relativní vlhkost i ty vjemy toho osálání. Řešíme vliv různých úprav.
11: Jsme v parku na Moravském náměstí u Kašny, u takzvaného Brněnského moře. Vody v něm moc není, ale přesto se tam několik dětí ráchá. No a my dokážeme i změřit, jakou tady teda máme teplotu.
9: Když si pomůžeme termokamerou, tak můžeme vidět ten povrch, který je z červeného polymer betonu, který jako termokamera ukazuje 50 stupňů Celsia. Vedle je trávník, který má 26, 27 stupňů. Tady vlastně i ty mlžítka poskytují určitý chladnější vzduch o 3-4 stupně.
11: Takže vyšší tráva, vodní prvek, to všechno nám umožňuje snižovat pocitovou teplotu.
9: Světlejší dlažba také pomáhá.
11: Co třeba oblečení světlé, tmavé?
9: Určitě pomůže světlé oblečení. V tom fyziologicky ekvivalentním pocitu tmavé oblečení přidá tak 5 stupňů.
11: Přístroj tak měří teplo, které sálá z chodníků, zdí nebo fasád a ukazuje, jak různé úpravy ulic, třeba chodníky, stromy, mlžítka nebo zelené stěny, mohou změnit pocitovou teplotu člověka, který po ní prochází.
9: Můžeme spočítat, kolik je potenciální teplotní zátěž pro obyvatele. Že vlastně si řekneme, babička se potřebuje tady z baráku dostat do lékárny a kolik bude ta teplotní zátěž v letním dni, ale kolik bude třeba i na podzim nebo v zimě.
11: Vědci tak dokážou zmapovat, jak se během roku zahřívají konkrétní ulice nebo parky. Právě pocitová teplota má důležitý vliv nejen na komfort, ale i na zdraví. Doplňuje klimatolog Pavel Zahradníček z Českého hydrometeorologického ústavu a z Akademie věd.
13: Klasické meteorologické stanice jsou jenom třeba 2-3 ve městě a tady ten uliční prochází jednotlivými ulicemi, parky daného města a měří to v reálném čase, dodává do podstatně dokonalejší obraz toho tepelného ostrova, než kdybychom to dělali pouze ze stanic vlastně měřených hydrometeorologickým ústavem.
11: Podrobná data z uličníku tak mohou pomoct při plánování nových čtvrtí nebo úpravách ulic a veřejných prostranství, aby města lépe zvládala stále delší a intenzivnější vlny veder. Z Brna Marek Hensel, Český rozhlas.
8: Tak jak jsme slyšeli, teploměr může ukazovat méně, než nakolik se člověk ve městě skutečně cítí, protože teploty mohou zvyšovat rozpálené fasády, asfalt nebo nedostatek zeleně. Jak moc taková výstavba stromů pomůže, či dosazení vodních prvků, nebo jenom barva povrchu, to už si řekneme s geografkou z Ústavu informatiky Akademie věd Veronikou Květoňovou, kterou vítám ve vysílání. Dobrý den.
14: Dobrý den, já vás všichni zdravím. Tak co se týká těch konkrétních opatření, jako jste zmínili třeba ty stromy nebo nějaké vodní prvky, tak to jakoby není úplně jednoduchá odpověď, ač teda velice často se nás ptají, o kolik se to třeba ochladí, když tady máme nějaký vzrostlý strom, menší strom nebo nějaký modrý prvek. Takže nemůžeme to říct jakoby takto univerzálně. Nicméně takhle jakoby z dlouhodobějšího hlediska a našeho výzkumu můžeme říct, že stromy například dokáží během letního dne snižovat tu pocitovou teplotu až o nějakých 9-10 stupňů. Pokud se jedná třeba o trávník, tak jsou to nějaké nižší jednotky, stejně tak kašny a fontány.
8: Jo. Když to otočím, tak co všechno zase ve městech právě tu pocitovou teplotu naopak zvyšuje?
14: Také nemůžu takhle přesně říct, protože tam je spousta jakoby komplexních faktorů. To město je komplexní systém, takže tam záleží na skladbě třeba dejme tomu parku, na výšce a šířce ulic, na to, jaké máme povrchy, jestli jsou to světlé, tmavé, tím pádem, jaké mají albedo a tak dále. Ale pokud bychom se bavili například o těch faktorech, které nejvíce ovlivňují tu pocitovou teplotu, protože v reportáži bylo řečeno, že do toho vstupuje teplota vzduchu, vlhkost vzduchu, rychlost proudění a zejména záření, tak hlavní tou komponentou, tou nejzásadnější je právě to záření.
8: Často se právě mluví o takzvaném tepelném ostrově města. To platí pro každé město, nebo co si pod tím vlastně představit a jak tehle ten efekt vzniká?
14: Ano, ano, takže města, respektive jejich tepelné prostředí, jak jsem říkala, je to komplexní systém, a který se vlastně od toho okolního prostředí více či méně liší a vyznačuje se právě mimo jiné vyššími teplotami v porovnání s okolním prostředím. Může se ale stát, že i ta teplota bude nižší. Nicméně právě tady tento fenomén, který popisuje právě rozdíl mezi tím okolním, když to můžu tak laicky nazvat, přírodním prostředím a městským tepelným prostředím, nazýváme městský tepelný ostrov. No a právě tu klíčovou roli pro jeho vznik hrají různé faktory. Já jsem zmiňovala různé povrchy v důsledku výšky budov, hustoty zástavby, které působí vlastně na tu větší akumulaci tepla. Přispívá také to rozlišné albedo. Některé povrchy například i udržují teplotu déle. Také hrají roli významnou to geometrické uspořádání staveb. A taky je třeba ve městě změněna vodní bilance. Nepropustné povrchy způsobují rychlejší otok srážkové vody a taky do toho samozřejmě vstupují i antropogenní vlivy, jako například různé zdroje tepla, klimatizace, průmysl a nebo například vytápění v chladném půlroce. Jo, takže je to spousta faktorů.
8: Čím byste doporučovala městům začít, pokud by chtěli lidem ve vedrech skutečně ulevit, tak co tak jako zabere rychle?
14: Na to taky neexistuje úplně univerzální odpověď, protože každé město je trochu jiné, může si dovolit něco jiného, takže kde bych začala je například identifikovat ty lokality, které lidi nejvíce pálí. Takže my kromě toho, že například, jak bylo v reportáži zmíněno, tady zjišťujeme pocitovou teplotu, tak se i obyvatel ptáme na základě takzvaných pocitových map, kde se cítí během horkých letních dní nejvíce tepelně komfortně a naopak nejméně tepelně komfortně. A pak právě ty místa, která jakoby vniknou jako ty tepelné hotspoty, případně jako ty chladné místa, tak na ty se pak podíváme blíže a do těch primárně potom směřujeme nebo doporučujeme vlastně realizovat ty adaptační nebo mitigační opatření.
8: Když si představíme města za 20-30 let, budou se podle vás muset kvůli vedrům zásadně proměnit, nebo oni už asi se na tu dobu připravují teď, tak jakou proměnou budou muset projít?
14: Určitě, já doufám a věřím, že právě tady tyhle poznatky budou implementovány do územních plánů, leč samozřejmě jedna věc je, že něco zjistíme, pak ta druhá věc je ta samotná implementace. My třeba máme jakoby ze spoustu městských částí Praha velice pozitivní zkušenost a intenzivně spolupracujeme. a doufám, že právě do budoucna se například omezí doprava v centrech měst, města budou mít více modrozelené infrastruktury, zlepší se například nakládání s dešťovou vodou, ale bude se také dbát na jiné typy a barvy povrchu a tak dále. Ale samozřejmě věřím, že to bude tím správným směrem, protože už nejde o tu udržitelnost v tom tradičním slova smyslu, ale spíše je to o zachování obyvatelnosti a příjemnosti těch uživatelů tohoto prostoru.
8: Děkuju moc krát, tolik geografka z Ústavu informatiky Akademie věd Veronika Květoňová. Naslyšenou.
14: Děkuji, naslyšenou.
3: Posloucháte Vědu Plus. Půl hodinu o výzkumech, vynálezech a objevech, které mění lidem život. Najdete ji také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
8: Sexuální výchova patří ve školách k nejcitlivějším tématům. Žáci i vyučující můžou v hodinách cítit ostych a stud a pokud se k tomu přidají otázky genderu nebo LGBT plus identity, debata může sklouznout až na hranu takzvaných kulturních válek. Výzkumníci a lektorky z mezinárodního projektu Gaming G proto zkoumali, jestli by dobře naprogramovaná počítačová hra dokázala otevřít debatu o vztazích, sexualitě a respektu k různorodosti citlivěji a bezpečněji než klasická výuka. Jak to dopadlo a nakolik se daří genderová témata začlenit do výuky ve školách, na to se zeptám spoluředitelky Gender Studies a manažerky projektu Učím o LGBT.cz Agáty Hrdličkové. Dobrý den.
12: Dobrý den, díky za pozvání.
8: Mezinárodní projekt zaštítěný univerzitou ve španělském Burgosu hru, o které jsem se zmiňovala, vyvinul před 4 lety. Vy jste byla součástí toho týmu. Podařilo se ji zahrnout do výuky na českých školách?
12: Zahrnujeme tu hru postupně. Ono na českých školách tak je samozřejmě trochu problém v tom, že školy se toho tématu genderu nebo sexuality, sexuálních identit pořád poměrně bojí. Přestože podle nás tomu nemají úplně důvod, který by se zakládal na nějakých datech nebo na nějakých reálných situacích, ale spíše často ten důvod strach, který je způsobený různými dezinformacemi nebo předsudky, které panují ve společnosti. Takže ta hra je volně k dispozici. Na internetu jsou k ní připravené i různé metodické materiály, ale budeme moc rádi, když se do té hry nebo do práce s touto hrou zapojí víc a víc škol v celé České republice.
8: Hra má tedy pomoci právě otvírat ta témata vztahů, sexuality, genderových identit, rozmanitosti. Popište trochu, jak konkrétně to dělá, co je úkolem hráče.
12: Ta hra na to jde poměrně nenásilnou cestou. Ona je hodně založená na příbězích, takže hráči a hráčky si tam mohou vybrat postavu, mohou si ji upravit tak, jak se jim líbí, nebo jak si chtějí vyzkoušet tu hru zahrát a potom plní různé úlohy, jako při běžných hrách, RPGčkách a podobně. Takže znají často ty herní mechanismy, ale to, na co jsme se tady u té hry dávali pozor, je to, aby různé dialogy, které ty postavy v té hře hrají, tak aby měly nějaký vzdělání. Potenciál, takže se tam otevírají témata duševního zdraví, vzájemné podpory, násilí v blízkých vztazích a právě i témata tělesnosti, intimity a různých queer zkušeností, což potom v tom celkovém součtu toho, že ta hra je zároveň dobrodružná a zajímavá i z různých jiných pohledů, tak tam má i tu vzdělávací složku, která je tam prolnutá takovou jemnou linkou, že si toho často ty děti, které tu hru hrají, ani pořádně nevšimnou, ale potom zpětně, když to mohou reflektovat se svými vyučujícími v hodině, tak můžou právě navázat na ty zážitky, které si v té hře vyzkoušeli.
8: Takže odezvu máte vlastně skladnou?
12: Je to tak, jakmile ta škola už si vyzkoušela s tou hrou pracovat, tak zjišťují, že tam můžou i najít další preventistická témata, nejenom čistě LGBT tématiku, ale to, co máme jako nějaké, nechci říct úplně negativní, ale možná to, co právě to komplikuje, je ten počáteční ostych škol, jestli vůbec můžou takovouhle hru zařadit do své výuky.
8: Součástí toho projektu Garmin G byl i výzkum zaměřený na to, jak se děti dospívající v otázkách identity a vztahu orientují a co jim ve vzdělávání chybí. Našli jste nějakou mezeru nebo co jste se dozvěděli?
12: Rozhodně ve většině škol, se kterými jsme spolupracovali, tak se ukazuje, že ty děti a dospívající chtějí víc sexuální výchovy. Vychází to i z jiných výzkumů, než z toho, který jsme dělali přímo my. Je to takové dlouho se táhnoucí téma, ale ty školy, je to stále pro ně těžké tam tohleto téma zařazovat, protože často nemají vyučující, kteří by se mohli přímo tímhletím tématem zabývat, aniž by to pro ně bylo samotné, pro ně samotné nějak nepříjemné, a zároveň ne vždy školy mají finance na to, aby si objednali někoho externího, kdo by mohl přijít připravit program sexuální výchovy na míru.
2: V projektu Očím u LGBT.cz se věnujete také prevenci homofobie a transfobie. Jaká je situace na českých školách v tomhle ohledu? Protože aspoň podle ministerstva školství zkušenost s trans žáky mají vlastně na každé větší škole.
12: Je to tak, to téma je poměrně rozšířené. Už se v podstatě nenajde v Česku škola, která by nikdy neřešila žádný LGBT studující. Zároveň jsou ale školy, které s tím chtějí pracovat víc aktivně, a školy, které se spíš snaží to téma neřešit, zbytečně tím nedráždit a působí z nějaké pozice strachu, aby třeba rodiče nebyli naštvaní za to, že to téma se do té výuky vnáší. Ale na tohle já vždycky říkám, že my LGBT vzdělávání

0: prostor pro to, aby se děti a dospívající mohly otevřeně bavit o sexualitě, o své genderové identitě nebo i o tom, jak to téma na ně působí, proč třeba se jim nelíbí, že se tak často vyskytuje na internetu nebo co s tím tématem mají spojené a za různé emoce a mít zkrátka prostor na to najít ten dialog i v tom třídním kolektivu.
1: Probrali jsme to se spoluředitelkou Gender Studies, manažerkou projektu Učím o LGBT.cz Agátou Hrdličkovou. Děkuji vám, naslyšenou.
0: Díky, naslyšenou.
1: Pořád posloucháte Vědu Plus. Nové typy freonů, které se používají desetiletí a pomohly zachránit ozonovou vrstvu, bohužel také škodí životnímu prostředí. Chemické látky z nich se desítky let drží v půdě, ve vodě nebo třeba v arktickém ledu. Z nové studie plyne, že mezi roky 2000 až 2022 zůstala v životním prostředí třetina kyseliny trifluoroctové z chladiva v lednicích. Odborník na životní prostředí Tomáš Zeithaml v našem pořadu Laboratoř Martině Maškové vysvětlil, jaký to má dopad.
2: My už vidíme několik let, že nám množství trifluoroctové kyseliny, to je ta látka, která vlastně vzniká z těch fluorovaných freonů, a z různých dalších, taky z léčiv a z pesticidů, které v sobě mají fluorovanou část, tak tato látka, její koncentrace se nám zvyšuje. Ví se, že v Německu za posledních, já nevím, dekádu se zvýšila její koncentrace pětkrát ve vodách tentokrát. A samozřejmě, že nám doletí až do Antarktidy a do Arktidy, není vůbec překvapivé, protože zaprvé tam vlastně padá s deštěm z těch vlastně rozložených freonů, těch, které se používají, které nám utekly do ovzduší. A co je na ní bohužel jako nejhorší, že ona je o něco méně toxická, než jsou její další bráchové a sestry, kterým říkáme věčné chemikálie, ona teda mezi ně v podstatě taky patří. Není tak toxická, tolik se nekumuluje, ale za to jí máme v prostředí o tři řády více než těch dlouhých. To je v podstatě docela zásadní problém.
3: Takže když jste teď byl, tuším, na Špicberkách, tak na vás pršela TFA?
2: Pršela určitě, ale mnohem víc prší v tom středním pásmu, tam, kde se samozřejmě více používá to chladivo, které vyletí. Ono není tak pevné, jako bývaly ty předchozí, ty měly ty původní, ty měly výdrž až 100 let v atmosféře. A ono se snadno jako rozloží a právě vznikne z toho trifluoroctová kyselina, která se nám potom vrací a my to snadno detekujeme v pitné vodě.
3: Poznámky chemika, který se vrátil z Austrálie, tak tam to asi také bude aktuální.
4: Tam taky prší kyselina trifluoroctová. Ten důvod je, že jakékoliv látky, které se pustí do atmosféry, jsou těkavé a jsou to látky plynné povahy, tak se téměř neomezeně šíří globálně. A že nám prší na jednom místě látka, která vznikla úplně jiné, byla vypuštěna úplně v jiném segmentu životního prostředí, tak to opravdu není překvapující. Ten problém znova je prostě v tom, že tato látka vzniká v atmosféře, vzniká radikálovou chemií, vzniká reakcí radikálovým rozpadem vlastně těch freonů, což samo o sobě v tomto případě neznamená, že by to ničilo třeba ten ozon, což se opravdu dokázali vědci a technologové toto odstranit. To, co nedohlédli, je, že látka, která vznikne tímto rozpadem, je velmi rozpustná ve vodě a s každým deštěm ji prostě z atmosféry doslova smíváme, dopadá na povrch země, kde se akumuluje. Ta látka je v podstatě nerozložitelná. Co se jí pokusí rozložit, to zabije. Sama o sobě je chemicky stabilní, rozkládá se až za vysoké teploty. A jedinou šanci, kterou bych viděl jako na jejím rozložení, je právě fotochemie, ale ta nenastane, protože vlastně z atmosféry aktivně odstraňuje ten déšť. A to je problém.
3: Tak to ani chemici si zatím nevěřili. Poznámky Kateřiny Vembrové.
5: Určité lokální zdroje, ať to třeba skládka, čistírna, nebo například i pesticidy se rozkládají tady na tu konkrétní látku, o které se bavíme. Ale ta atmosférická depozice vlastně ovlivňuje celou planetu, takže je to opravdu důležitý.
3: Tomáš Zeithaml, který teď zase dostane slovo, mi říkal, ochraně životního prostředí neexistují zkratky.
2: Je to pravda. A to je právě přesně to, co bych ještě na to dodal, že ty původní freony, ty nám ničily vlastně ozonovou vrstvu. Tak jsme je nahradili jinými, které se dříve rozkládaly, ale ty mají v sobě více vlastně toho fluoru, jsou rozložitelnější a vyrábí se z nich více té trifluoroctové kyseliny. A ještě ten poslední vlastně, který se používá teďka, který se nám zdál jako nejbezpečnější, ten měl jakoby tu výhodu, protože to se na tom sledovalo, freony se totiž významně podílejí na globálním oteplení. Všechny freony, které se vyrobily, nám zvýšily tu úroveň toho globálního oteplení asi o 10%.
1: Celou laboratoř Martiny Maškové s chemiky Tomášem Zeithamlem a Petrem Cíglerem a také studentkou Kateřinou Vébrovou si můžete poslechnout tady u nás na Plusu.

0: v sobotu, pak ji budete mít i v podcastech nebo na webu plus.rozhlas.cz. No a teď se podíváme ještě na jedno téma. Česko trápí sucho čím dál častěji a podle vědců už nestačí jen lokální zásahy. Odborníci z několika výzkumných institucí teď hledají způsoby, jak efektivněji v české krajině zadržet vodu. Chtějí také ukázat, kde nejvíc pomůže obnova mokřadů, výsadba stromů nebo návrat mezí. Na to, jaká opatření fungují a jak zlepšit hospodaření s vodou, se teď zeptám řešitele projektu nazvaného VAMPES z Mendlovy univerzity v Brně. Jiřího Schneidera, vítejte, dobrý den.
1: Pěkné odpoledne vám i posluchačům.
0: Proč je v české krajině dnes tak složité udržet vodu? Co se za poslední desetiletí změnilo?
1: Tak ono je to jednak dlouhodobým vývojem té krajiny a tím, jak s ní hospodaříme. Určitě vlastně za předešlé éry předlistopadové, tak vlastně je obecně známo, že kolektivizace zemědělství a odstraňování zelených prvků z krajiny, tak byl jeden z kroků, který k tomu přispěl. Mysleli jsme si, že určitě budeme moudřejší a změníme to v polistopadové éře, což se někde dělo. Je potřeba zdůraznit, že děláme i pozitivní kroky, nejenom ty negativní, ale někde to tak úplně ne. A nový fenomén, který tomu přispívá určitě, nebo ne nový, ale zintenzivněnější, je zkrátka rozšiřování zpevněných ploch, typicky prostě velké logistické areály kolem měst. No a vlastně rychlé odvádění té vody pryč z území. Když prší, když hrozí povodně, tak dřívejší opatření odváděli tu vodu pryč, no tak je logický, že pak tam ta voda chybí, takže asi to jsou ty hlavní věci. A pak je potřeba říct, že se ještě jedna věc mění, a to je samozřejmě klima, ať to někdo připouští nebo ne. A pak jedna věc, kterou neovlivníme a která zůstává pořád stejná. Ať je to jak chce, tak učíme se od základní školy, že jsme na střeše Evropy a vždycky budeme. Ty řeky od nás krátko odtíkají všechny pryč.
0: No a co tedy s těmi věcmi, které lze změnit, můžeme dělat teď?
1: No tak jednak musíme dělat všechny dohromady. Jo? Určitě jsou to biotechnická opatření, technická opatření. Máme opravdu obrovské know-how, historické zkušenosti, máme na to skvělé administrativní nástroje, pozemkové úpravy, územní plánování, vodohospodářské plánování. Takže opravdu máme všechno, co potřebujeme. Jediný, co to vlastně chce, tak je intenzivní vlastně vládní a společenská podpora, protože bez toho můžeme umět, co chceme, ale zkrátka, když se to nezaplatí, tak to neuděláme a nebude to.
0: Která opatření se dnes podle vašich výzkumů z toho projektu VAMPES ukazují jako nejefektivnější pro zadržování vody v krajině?
1: No tak ono je potřeba trošku říct, že ten projekt VAMPES je obecně spíš zaměřený víc na vodu než na sucho, víc jsou to spojené nádoby samozřejmě. A určitě to právě vždycky ta systematičnost těch opatření. Můžeme se bavit samozřejmě o tom, že budeme v zemědělské krajině dělat ať už suché polo, suché poldry, jestli je lepší rybník nebo přehrada a podobně, ale samozřejmě tím dalším opatřením je naše hospodaření s vodou. Pokud nebudeme šetřit, tak samozřejmě i to se bude zkrátka projevovat. Takže to nejdůležitější opatření naučit se hospodařit nějak s vodou. Není to v té biotechnice, ale v tom, jakým způsobem s ní zacházíme.
0: Naslouchají vám kraje, správci povodí nebo stát při tom konkrétním rozhodování? Jaké metodiky třeba a data jim můžete nabídnout?
1: Tak určitě je to velká diskuze a samozřejmě všechno je o lidech, takže někdo naslouchá více, někdo méně. Ty naše data se pohybuje hodně v té plánovací rovině a mají pomoct s takzvaným rozhodovacím procesem. To znamená říct, které to opatření je opravdu efektivnější a úplně nejjednodušeji říct, když do něčeho investuju peníze, tak jestli mi to přinese to, co chci, plus něco navrch. My to děláme přes takzvané ekosystémové služby, což jsou právě benefity vlastně jakýkoliv ekosystému pro lidskou společnost a vlastně umíme posuzovat ta opatření, jestli přinesli ty ekosystémové služby, které chceme a plus třeba něco navíc, protože řada těch věcí je takzvaně multifunkčních. Určitě nevnímáme, že zadržování vody v krajině je jenom o, řekněme, podpoře zemědělství, ale konec konců třeba i o rekreaci.
0: Má to přesah do dalších oblastí. Tolik řešitel projektu nazvaného VAMPES z Mendlovy univerzity v Brně, Jiří Schneider, který byl závěrečným hostem dnešní Vědy Plus. Děkuju za váš čas, naslyšenou.
1: Děkuju, naslyšenou.
0: Celý pořad Věda Plus s datem 28. května najdete jako vždy na naší stránce plus.rozhlas.cz nebo pak v podcastových aplikacích.
2: Posloucháte rádi radioknihu Českého rozhlasu Plus? Tak to pro vás máme dobrou zprávu. Na webu plus.rozhlas.cz i v aplikaci Můj rozhlas jsme prodloužili dobu poslechu na dvojnásobek, tedy na 2 měsíce. Příjemný poslech radioknihy vám přeje Český rozhlas Plus. Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Odborníci na závislosti vyhlásili výstražnou stávku. Evropská unie uvalila sankce na násilné židovské osadníky i další členy Hamásu. Čeští hokejisti prohráli s Finskem 1-4 a na mistrovství světa končí. A počasí zítra bude slunečno, teploty až 28 stupňů.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Asociace poskytovatelů adiktologických služeb vstoupí v pondělí do 2hodinové výstražné stávky. Důvodem je přesun agendy závislostí z úřadu vlády na ministerstvo zdravotnictví. Radiožurnálu to řekl ředitel asociace Matěj Holan. Vláda o přesunu protidrogové, ale i třeba lidskoprávní agendy na jednotlivé rezorty rozhodla 18. května. Přemístit by se mělo i zázemí 8 vládních rad. Podle Holana ale krok ohrožuje kvalitu a dostupnost péče. Asociace podle něj požaduje, aby vláda svá rozhodnutí zrušila, říká Holan.
4: Za druhé požadujeme, abychom byli přizvány ty naše zastřešující organizace, jako je naše asociace poskytovatelů adiktologických služeb, ale i Společnost pro návykové nemoci, Česká asociace adiktologů a další, abychom k tomu jednání byli přizváni.
3: Tři židovští osadníci a 2 organizace ze západního břehu Jordánu jsou podle informací radiožurnálu nově na sankčním seznamu Evropské unie pro oblast lidských práv. Postihy dnes formálně v Bruselu schválili unijní ministři průmyslu. Nové sankce uvalili taky na 10 členů radikálního hnutí Hamás.
5: Sankce členské státy schvalují jednomyslně a podpořilo je tak i Česko, jak uvedl vicepremiér Karel Havlíček z Hnutí ANO.
6: Tento balík sankcí my podporujeme to opatrně, protože víte, že Česká republika patří mezi největší spojence Izraele vůbec na světě. Na druhou stranu poté, co jsme se seznámili s tím detailem, tak se nám zdá toto schůdné.
5: Ministr zahraničí Petr Macinka z Motoristů minulý týden uvedl, že Česká republika nepřipustí žádné další obchodní sankce Evropské unie vůči Izraeli, i kdyby je měla blokovat jako jediná. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.
3: Do kin vstupuje nový film Jana Svěráka 5 švestek. Do komedie o 5 starých kamarádech, kteří naposledy vyrazí na loď, obsadil například Petra Kostku, Oldřicha Kajzra nebo Lenku Termerovou.
7: Chtěla bych, aby jsme jeli na loď, jako stará parta.
8: Jak kvalitně žít, když už to nejde?
9: O tom se zamýšlí režisér Jan Svěrák v komedii, k níž ho přiměl jeho syn, kameraman František, když společně trávili dovolenou na lodi.
8: My když jezdíme na loď s kamarádama, tak si říkáme, zatím to jde, zatím je to super, co? Ale co až jednou nebudeme moct? No a tyhle ty stařečci taky jezdili za mladá a dostanou chuť to ještě jednou naposled zkusit.
9: Podle Svěráka je film určený pro všechny stárnoucí rodiče i pro ty, kteří si připouštějí, že jednou sami zestárnou. Mladší diváci pak mají příležitost seznámit se úsměvnou formou s tím, co je čeká. Tomáš Maleček, Radiožurnál.
10: Čeští hokejisté si o medaile na mistrovství světa nezahrají. Ve čtvrtfinále v Curychu prohráli s Finskem 1-4. Češi skórovali až za stavu 0-3 po polovině zápasu. Výkony národního týmu na celém turnaji hodnotil obránce Tomáš Galvas.
11: Bylo to takový střídavý, jednou jsme byli výborní, po druhé zase špatný výkon. Poslední 2 zápasy jsme odehráli velmi slušně, ale když jsme hráli třeba průběžně lépe, tak jsme mohli mít samozřejmě slabšího soupeře třeba ve čtvrtfinále.
10: V něm vypadli i obhájci zlata ze Spojených států, když Kanadě podlehli 0-4. Zhruba za 15 minut začnou zbývající 2 čtvrtfinále. Domácí Švýcaři budou hrát v Curychu proti Švédům, ve Friburgu proti sobě nastoupí Norsko a Lotyšsko.
12: Kolona na D1 před Brnem a taky v Praze ve Vilzonově. Na dálnici D1 ve směru z Prahy čekejte kolonu na příjezdu do Brna. Provoz už sice slábne, ale kamiony stále brzdí za sjezdem na Mikulov na kilometru 194. Pro fronta se v pravém pruhu sune až k omezení u sjezdu na D2 na kilometru 196. Osobním autem v levém pruhu projedete plynuleji. A ještě jednou D1, tentokrát z Brna do Ostravy, pozor dejte za sjezdem na Němčice nad Hanou. Na 249. kilometru se porouchalo osobní auto a stojí v připojovacím pruhu od čerpací stanice. Nájezd na dálnici je výrazně zkrácený, opatrně. A velké zdržení čekejte v Praze na magistrále ve Vilzonově ulici, a to ve směru na Holešovice. Auta brzdí už u muzea kvůli nehodě u sjezdu na Florenc, kde se srazilo osobní auto s motorkou. Zdržení je kolem 20 minut. A na D5 ve směru z Prahy do Plzně velmi opatrně za sjezdem na Žebrák. Na 39. kilometru jsou v pravém pruhu kusy pneumatiky a kamiony se prudce vyhýbají. Dávejte tam opravdu velký pozor. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
3: Zítra bude slunečno, až večer začne v Čechách od severozápadu částečně přibývat oblačnosti. Teploty v pátek 21 až 26 stupňů, v Čechách místy i 28. Tolik zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
13: Československé ženy působily v letech druhé světové války v naší vojenské jednotce v Sovětském svazu nejčastěji jako zdravotnice nebo spojařky. Byla ale i řada výjimek a k nim patří Eva Kočanová. Sloužila u protiletadlového dělostřelectva, prošla celou cestu z Buzulku na Slovensko, podílela se na sestřelení 9 letadel. Její příběh připomene ve speciálu portrétů věnovaných ženám na frontě historička Alena Flimelová. Hezký den.
14: Dobrý den.
13: A spolu s ní je ve studiu i David Hertl.
2: Ženy na frontě.
13: Příběhy mnoha československých žen, které se snažily na začátku druhé světové války dostat z okupovaného Československa na východ, jsou často velmi podobné. Útěk, překročení hranic a potom to zatčení sovětskými pohraničníky. Přesně právě takhle to zažila i Eva, tehdy ještě Markovičová, a v roce 2004 vzpomínala pro projekt Příběhy 20. století.
15: Byl článek, že v Sovětském svazu je raj, lidi studují, pracují, no tak jsem chtěla ten raj poznat. No a přešla jsem hranice nezákonně, protože jsem bydlela 4 km od hranic, viděla jsem, když si stráže střídají nahoru dolů, tak místo kostela s kamarádkou jsme přešli hranice. A Stalin řekl, že nás Maďaři poslali jako špiony, a aby jsme nemohli špionáž provádět, tak nás zavřeli na Sibír. No, na prvě byl Strej, Skolno, Charkov, Lvov, Charkov. V Charkově jsem dostala 3 roky vězení za to, že jsem nezákonně přešla hranice.
13: Když to tak poslouchám, napadá mě, sovětské orgány se vůbec nesnažili rozlišovat, kdo by opravdu mohl být agent a kdo ne. Oni to prostě zavírali všechno šmahem?
14: Přesně tak. Pokud byl někdo dokonce komunista, se mohl prokázat třeba členskou legitimací, tak ten dostal ještě tvrdší trest.
13: Což je úplně tedy naprosto v rozporu nějakým racionálním myšlením, ale budiš tak. Mě tam zaujala jedna věc. Eva Kočanová o tom hovoří. Hovořily někdy ženy o tom, co potom třeba v tom gulagu prožili?
14: Velmi málo. Některé ženy, se kterými jsem hovořila a měly za sebou zkušenost gulagu, tak o tom nechtěly, dokonce ani v nynější době, nechtěly o tom vůbec hovořit. A ty, které chtěly, které byly ochotny hovořit, tak se velice často omezovaly na sdělení typu bylo to hrozné, bylo to horší než válka, už to nikdy nechci zažít. Takže setkávali se tam nejenom ženy, ale i muži, ale na ženy to pochopitelně ty hrozné podmínky doléhaly, že o to více z hygienických důvodů minimálně, doléhaly na ně mnohem více. A museli tam zažívat opravdu otřesné hygienické podmínky, i sexuální násilí ze strany těch dozorců, možná i spoluvězňů. Opravdu muselo to být jak čisté peklo na zemi. A pokud tedy Eva Kočanová mluví pravdu v tom, že nějakou dobu strávila v gulagu na Vorkutě, který má pověst toho úplně snad nejhoršího možného lágru, tak se opravdu nedivím, že o tom ty ženy nechtěly hovořit.
13: A ptala jste se, nebo víte třeba o tom, jestli se o těchto věcech bavili sami mezi sebou?
14: Rusínky, právě protože měly naprosté většině stejné zkušenosti, nebo velmi podobné, tak mezi sebou o tom hovořili. Rusínky, Rusíni, zkrátka tedy obyvatele Podkarpatské Rusy, že oni se někteří označovali za Ukrajince. Ale když třeba se pokoušeli komunisté je v jednotce lanařit pro komunistickou stranu, tak tomu zůstávali hluší. Vyslechli si je, pousmáli se a řekli děkuji, ne. A to vlastně ti komunisté nedokázali vůbec pochopit.

0: My jsme tady už slyšeli, že Eva, tehdy tedy ještě, jak jsme říkali, rozená Markovičová v roce 1922 na Podkarpatí, utekla do toho Sovětského svazu, řekla doma, že jde do kostela, pak to vzala přes hranice, byla uvězněna a držena v gulagu. Ty podmínky, jak už jste vyříkala, musely být tak strašné, že se nakonec rozhodla pro poměrně radikální řešení, jak se těch podmínek malinko zbavit. O tom je i první z ukázek, kdy vzpomíná na Vorkutu.
1: V lágru jsem byla přidělena na lesopoval, kácela jsem stromy. Celý den hrozně těžkou sekerou. Byla to neuvěřitelně těžká práce. Až mi pak jeden dozorce poradil, abych se napila studené vody, chaladnoj vady. Všude byly nápisy nezapiť chaladnuju vadu, tolka ki pjátok, zapryščeno. Udělalo se mi během hodiny strašně špatně. Dozorci mi nadávali, že jsem určitě pila chaladnuju vadu. Odvezli mě do nemocnice, kde mi pomohla zdravotní sestřička Dusia. Poradila mi, abych si třela teploměr a tak měla pořád vysokou teplotu. Nakonec jsem odjela do Moldávie, kde jsem šila vojenské kabáty. Pak nás přesunuli do Střední Asie, kde jsme pracovali na poli.
0: Konec tomu všemu byl až na jaře roku 1943, kdy byla propuštěna z lágru a co by československá občanka se mohla přihlásit do té naší formující se vojenské jednotky. Zase, jak to proběhlo, na to opět vzpomínala.
1: Pamatuji si, že nám jednou začali z ničeho nic hrát sovětskou hymnu a Vstavaj strana agrobnaja. To jsme nevěděli, že je válka. Až za měsíc jsme se dozvěděli, že Němci napadli Sovětský svaz a že se máme hlásit do československé armády. Pak mi prominuli trest, protože jsem byla občankou Československa. Dostala jsem bumážku a s dalšími 4 lidmi jsem se dopravovala vlakem do Džambulu, kde jsme se trochu spravili. Dobře nás krmili, vážila jsem tehdy asi 45 kilo. Potom k nám přijela komise, která nejprve brala muže, pak nás ženy prohlídla a nabídla nám práci v prádelně, pekárně nebo v nemocnici. Hned jsme souhlasili, vystavili nám puťovku, na pravlení je buzuluk. To už bylo lepší cestování, jídlo jsme měli. No a najednou jsme byli v buzuluku. My ženy jsme dostali uniformy a už z nás byly vojačky. Poprvé jsem tam na vlastní uši slyšela češtinu.
0: Už několikrát jsme si v tomhle pořadu říkali, že asi nejčastější zařazení těch žen byly zdravotnice. Jaký byl případ právě téhle dámy?
2: Eva Markovičová, Kočanová, se mi svěřila, že ke zdravotnictvu nechtěla za žádnou cenu, že neměla rada krev. Tak se přidala ke spojařům a začala procházet výcvikem na spojařku, konkrétně telefonistku, a popisovala mi příběh, jak procházela tím výcvikem, plazila se, měla na zádech takový ten ruksáček s tím bubnem, ze kterého se odvíjel telefonní dráb, a najednou si všimla, že opodál se nachází protiletadlové dělo a u něho, že sedí a stojí sovětské vojačky a vesele si tam točí kolečky. A že si říkala, je, to by se mi tak strašně líbilo, to bych chtěla dělat také. No, tak nakonec tady opravdu se jí to podařilo, vstoupila do kurzu po protiletadlové dělostřelce.
0: Já myslím, že kdo někdy viděl protiletadlové dělo, tak si dokáže představit, že to je ohromný stroj, nesmírně těžký. S tímhle ženy pracovaly?
2: Je to tak, pracovali s ním. Ten kolos měl opravdu kolem 2 tun, ale protože opravdu asi sami ženy by tu manipulaci nezvládly, tak ty obsluhy protiletadlových děl byly smíšené. Bylo jich tam celkem 6, byli tam vlastně 2 mířiči, byl tam velitel, nabíječ a 2 podavači nábojů. A protože s tím dělem bylo potřeba manipulovat, bylo potřeba ho složit, naložit, potom zase vyložit, rozmontovat, sestavit, zakopat, to byly opravdu velice fyzicky náročné úkony, takže i z toho důvodu byly ty obsluhy smíšené.
0: Mimochodem, nejen, že to dělo obsluhovali, ale prý u něj i běžně spali, pod širákem takzvaně.
2: Oni, vojáci, ho museli hlídat, takže i z toho důvodu u něho drželi hlídky, Nezáleželo, jestli byla zima nebo teplo. Pamatuj si, že mi Eva Markovičová vyprávěla, že si zkrátka nalámali chvojí, položili ho na sníh a takhle zkrátka u toho děla spali.
0: Myslím si, že asi jedinou výhodou tohohle vojenského zařazení mohlo být to, že tahle protiletadlová děla nebyla úplně na té linii toho prvního střetu, bývala trochu dál.
2: Je to tak, ona většinou právě chránila štáby, takže bývala ta děla trochu dál, ale opravdu někdy došlo i k takovým situacím, kdy se ta fronta nečekaně posunula, takže byly i případy, nebyly jenom ojedinělí, bylo jich více, že se opravdu i protiletadloví dělostřelci ocitli tváří v tvář Němcům. Takže se prý stávalo to, že oni to protiletadlové dělo, ten kanón, natočili vlastně do vodorovného úhlu a používali jej vlastně jako protitankové dělo.
0: Podzim roku 1943 československá a samozřejmě i sovětská armáda se postupně probíjejí na východ. Je to ta velká operace na osvobození Kyjeva a jeho okolí. Právě z tohoto období pochází vzpomínka Evy Kočanové.
1: V jedné řadě stála palebná postavení našich a sovětských protiletadlových dělostřelců. Nepřátelský granát dopadl přímo na jedno ze sovětských děl. Zahynula celá obsluha, zbytky lidských těl letěly vzduchem. Na místě, kde zenitka stála, zůstala jáma. Bylo to otřesné pro ženy, ale i pro všechny. Přesto jsme tam všichni v boji zůstali. Následně někde mezi Vasilkovem a Fastovem byla zatažená obloha, žádná viditelnost. Nejdřív byl slyšet zvuk motoru a v tom se z ničeho nic objevilo nízkoletící německé letadlo. Byl to Messerschmitt. Dělovodi celé baterie veleli k dělu a potom pal. Sedím v dolní pozici u děla, reguluju s druhým mířičem oběma rukama tím dvojkolečkem doprava doleva. To byl, pane, pocit, když jsem stoprocentně viděla, že mám letadlo uprostřed kříže, tedy zaměřovače, že ho musíme zasáhnout. Sešlapuju nohou pedál. Vzhůru letí 5 granátů za sebou. Naše dělo ho opravdu zasáhlo, jak potvrdili pozorovatelé. Letoun spadl poblíž naší pěchoty na naší straně fronty.
3: Posloucháte cyklus portrétů Ženy na frontě. Příběhy žen, které se ve válce odvahou vyrovnaly mužů. Poslechnout si je můžete také na webu plus.rozhlas.cz, aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.
0: Slyšeli jsme o zasažení jednoho letadla. Jak to bylo s těmi úspěchy téhle vojačky?
2: Uvádí se, že dělo, do jehož obsluhy patřila Eva Markovičová, tak se střelilo celkem 9 německých letadel. Ono po každém tom sestřelu byla vždycky zmínka v rozkaze a udává se, že ona jako mířička měla na tom sestřelu vždy nejvyšší zásluhu. Ale jak ona sama tvrdila, sestřel letadla byla vždycky záležitostí celé obsluhy.
0: Já jsem tady před chvílí, když jsem o ní mluvil, zmínil už příjmení Kočanová, trošku jsem předběhl události. Jak to vlastně bylo s tím jejím příjmením?
2: Ona se už v Buzuluku seznámila s dalším vojákem z Podkarpatské Rusy, s Michalem Kočanem.
0: A já vám tady do toho teďko skočím. Tohle už nám Eva Kočanová odvypráví sama z nahrávky, kterou pořídila Paměť národa. Ještě jenom malé vysvětlení. Tou půlhodinkou se tady myslí velmi neoblíbená půlhodinka ranního tělocviku.
4: Ráno jsme museli chodit na půl hodinku, no to byla strašná věc. Vojáci spali v kasárnách a my spali po bytách. Našli nám byty u ubytování u rodin. Tak jsme řekli, co by, my jsme chodili na cvičení, teď my můžeme přijít, když je po půl hodince. Super, přijdeme po půl hodince, najíme se a jdeme na výcvik ke kanonům. Jenže ty naši kluci, ty naši chuligani, spolubojovníci řekli, jak to, že děvčata nechodí na půl hodinku. Teď jsou vojáci jako my. No a tam jsem se seznámila s mojím manželem na ty půl hodinci. Takhle spole přišli na oběd a bylo v obědě, sedíme, odpočíváme, kdy bude nástup, pochodem chod zase na cvičení s tomu kanonu a přijde můj manžel a říká, děvčata, styk na můj povel. My se na něj díváme, když vlastně není z naší baterii, co na nás chce, děvčata, styk na můj povel. Tak se sedíme, on se z nás dělá blázny. Tak zase sedíme, tak šel k veliteli a řekl, že my na něj nereagujeme. A protože on bezvaně cvičil, on byl jako žtuť. Tak přišel velitel, ta říká, děvčata, svobodní Kočan s vámi provede půl hodinku. U půl jedny v odpoledne, víte, co to bylo? To bylo něco strašné. Z nás teklo. No tak jsme slyšeli, tak jsme ho prokleli všichni. No asi za dva nebo za tři dny jsem šla s ním do kina. A tak to začalo, tak jsme vydrželi spolu 37 roku.
2: Velice rychle se do sebe zamilovali, začali spolu chodit. No a ještě za války, na podzim 1944, Eva, tehdy ještě Markovičová, otěhotněla. Takže na Dukle říkala, že se v ní něco hýbe, měla takový zvláštní pocit. A protože prý zrovna tou dobou jedna z jejich kolegyň, protiletadlová dělostřelkyně, utrpěla nějaké vážné zranění, snad přišla o nějakou končetinu, tak se tedy Eva rozhodla, že půjde na ošetřovnu, aby si to podezření, že je těhotná, potvrdila. Tam ji doktorka Englová vyšetřila a řekla jí, děvče, ty budeš mít děťátko. A tak tedy Eva putovala z aktivní služby rovnou do Týlu, kde potom koncem května 1945 porodila prvního potomka.
0: Jaká to vůbec byla věc takhle porodit na frontě dítě?
2: My si to asi dnes neumíme představit, ale co mi říkali veteráni, veteránky i co jsem vyčetla, tak narození dítěte byla neskutečně šťastná událost, nepopsatelně šťastná, když kolem umírali lidé, tak příchod nového života byl považován za opravdu ultimátní štěstí.
0: Předpokládám, že ty ženy potom už asi do žádné vojenské operace nezasahovaly.
2: Je tomu tak. I když zase narazili jsme s kolegou Romanem Šterem na několik případů, kdy měla žena malé děti, nechala je v péči sociálního referátu a zůstala u prvoliniové jednotky, ale to byly opravdu jednotlivé případy a rozhodně to nebyla běžná praxe. Jo. Bylo opravdu snaha ze strany velení ty ženy držet u dětí, co to půjde.
0: Jak to vlastně bylo ve věci tady těch vojenských manželství? Já si myslím, že asi ženy i muži byli v jednu chvíli každý na úplně jiném místě té fronty.
2: Velice často tomu tak bylo, tak spolu komunikovali zkrátka prostřednictvím dopisu nebo si posílali vzkazy přes známé. Nicméně velice často, když se spolu vzali, ještě třeba za války, tak ta žena potom bývala velice často převelena do té jednotky, kde působili její manžel, aby si takhle byli na blízku.
0: Vy jste v případě toho potomka Evy Kočanové zjistila jednu zajímavou věc. Mám tím na mysli kmotra toho dítěte.
2: My jsme s kolegou zjistili, že naprostá většina dětí, které se narodily československým vojákům a vojákyním u československých jednotek, tak jim potom za kmotra šel Ludvík Svoboda. Je to zajímavá věc, nevíme, jestli to bylo nějaké nepsané pravidlo, ale zkrátka děti, se kterými jsme měli tu čest hovořit, tady děti, které se narodily československým vojákům, tak ti tedy říkají, že jim šel za kmotra Ludvík Svoboda.
0: A přímo šel, nebo to bylo jenom kmotrství čestné, nevíte? Jak
2: to už to bohužel bylo. Nevím. Tak daleko jsme potom nepátrali.
0: Manželé Kočanovi se tedy dočkali i s potomkem konce druhé světové války. Co dělali po válce?
2: Michal zůstal v armádě jako důstojník z povolání a Eva potom ještě porodila tři děti, takže celkem měli čtyři děti. No a i když pracovala v různých jaksi dělnických pozicích, pracovala mimo jiné i jako vedoucí skladu vojenských potřeb, jako civilní zaměstnankyně, tak přesto se hlavně věnovala rodině. Měla prý, jak vzpomínala její dcera, velice ráda zahrádku, zahradničení, pěstování, takže tomu se ve svém volném čase maximálně věnovala.
0: Eva Kočanová Markovičová za Svobodná zemřela v roce 2006. Ten její příběh možná je ještě takovým malinkým odrazovým můstkem pro jakousi obecnější úvahu. Kolik československých žen na té východní frontě vlastně působilo?
2: S Romanem Štérem jsme se dostali k číslu, které přesahuje 1100 žen. Nicméně toto číslo není stále konečné, protože ženy kolikrát v těch seznamech figurují třeba dvakrát, jak se provdávaly, rozváděly, takže se jim příjmení měnila. Takže ten počet opravdu ještě se může měnit.
0: My jsme si v tom našem seriálu představili zdravotnice, hovořili jsme o obsluze protiletadlového děla, měli jsme tady snajperku. Jsou ještě nějaké další zajímavé pozice vojenské odbornosti, kde ženy našly uplatnění?
2: Určitě to byla ještě spojovací služba, to bych doplnila, že spojařku jsme tu žádnou neměli. I když se zdá, že je to opravdu pozice, která nevyžaduje nějaké zvláštní úsilí, nějakou fyzickou zdatnost, tak není tomu tak, protože oni museli na svých zádech že tahat ty kilometry telefonních kabelů, museli tahat radiostanice, pokud se jednalo o radistky. No a byla to i funkce velice nebezpečná, protože i spojaři se pohybovali v první linii. A jistě také o tom nebezpečí, kterému byli vystaveni spojaři, svědčí fakt, že 3 ženy spojařky na Dukle padly. Jinak pokud bychom tedy pominuli spojařky, pak ještě dále ženy působily i v různých jaksi podpůrných úlohách, těch takzvaných neviditelných rolích, které ale byly velice potřebné, protože vojáky musel někdo nakrmit, musel jim někdo uvařit, musel někdo to nádobí umýt, musel jim ušít uniformy, musel je pospravovat, někdo musel pracovat na polních jatkách, musel někdo porážet zvířata a zpracovávat, musel vydávat ve skladech uniformy, péct chleba, zkrátka prát prádlo, to byla asi opravdu ta jedna z nejtěžších činností, kterou vůbec kdo mohl vykonávat. Vykonávali to jak ženy, tak muži, protože bylo to opravdu fyzicky velice náročné, jak ženy pradliny vzpomínaly, že se jim dostávaly do rukou uniformy, které byly potrhané od dělostřelecké palby, od kulek, od okolního terénu. Někdy v tom byly třeba ještě i úlomky kostí, úlomky tkání, že to všechno museli vybrat, vyprat. Byla to opravdu velice těžká pozice a určitě každý zná příběh, který byl sepsán a poté sfilmován, jmenovalo se to Práče, tak v tom příběhu vystupují, co by příslušníci oddílu pradlen, pouze muži. Ale my víme, že u těch pradlen sloužily velice často právě ženy.
0: A když jsme u žen, tak musíme zmínit, že vy jste spoluautorkou knihy, která svým způsobem zviditelnila konečně po letech ženy na východní frontě. O jaký titul jde?
2: Tak jednala se o monografii Ve stínu mužů, kterou jsme sepsali s Romanem Štérem. Vyšla v nakladatelství Akademia a pokusili jsme se o jakýsi souhrnný pohled na problematiku tedy žen v československém vojsku. Snažili jsme se nejít příliš chronologicky, protože toto již bylo zpracováno v 60. letech veteránkou Věrou Tichou, ale spíše jsme nahlíželi na různé aspekty toho jejich působení ve vojsku, tedy zajímal nás každodennost, zajímal nás, jak nocovali, jak vypadalo stravování, jaké byly vlastně mezilidské vztahy mezi muži a ženami, jak to bylo právě s těmi frontovými dětmi, kterých se za války narodilo kolem 20, což není úplně malé číslo. Takže snažili jsme se to pojmout takto komplexně.
0: Dodává na závěr Alena Flimilová, která byla hostem ve speciálu Portrétů věnovaným ženám na frontě. Díky, že jste přišla, naslyšenou.
2: Děkuji moc.
0: A ještě závěrečné titulky. Ukázky do dnešních portrétů přečetla Vladimíra Bezdíčková, spolupracovali dramaturg Stanislav Winter, mistři zvuku Lenka Čurdová a Ladislav Čurda a z Českého rozhlasu Brno Igor Kapoun. Speciální poděkování patří paměti národa, která vzpomínky Evy Kočanové zaznamenala. Tento pořad a také další portréty najdete v našem bohatém zvukovém archivu na webu plus.rozhlas.cz nebo v aplikaci Můj rozhlas. Dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje David Hertl.
3: Na sladký i trpký život za socialismu si můžete v červnu zavzpomínat v literárním magazínu Ex Libris. Nabídne totiž 4 knihy, které tehdejší dobu charakterizují. Publikace Lukáše Skupy se podívá na český hraný film pro děti v letech 1945 až 1993. Studie Miroslava Vodrážky se zaměří na systémové zneužití československé psychiatrie po roce 1948. Absurdní život socialistického muže zaznamenal Lukáš Havlas v knize s podtitulem K práci a obraně připraven, pivo, párek, fotbálek. A jak estébácká akce a sanace poznamenala život potomků tehdejších obětí, to ve své knize popsal tým výzkumníků Marek Price, Nikola Doubková a Radek Heisler. Cyklus Ex Libris s názvem Sladký i trpký život za socialismu poslouchejte každé červnové úterý po 8 hodině večer na Plusu a pak na webu plus.rozhlas.cz v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.

0: 20.30. Český rozhlas Plus. Zprávy.
1: Soud poslal do vazby dalšího cizince obviněného z teroristického útoku na zbrojovku LPP Holding v Pardubicích. Kvůli požáru je tak ve vazbě celkem 8 lidí. K útoku z 20. března se přihlásila údajná protiizraelská skupina. Útočníkům hrozí až 20 let vězení nebo výjimečný trest. Požár způsobil 100 milionové škody. Izraelská mise při OSN přerušila styky s kanceláří generálního tajemníka organizace Antonia Guterreše. Na síti X to oznámil izraelský velvyslanec při Organizaci spojených národů Danny Denen. Důvodem je podle něj dosud nezveřejněné zapsání židovského státu na seznam zemí a organizací, které se v době války dopustily sexuálního násilí. Evropské země se dál potýkají s vlnami veder. Itálie vydala nejvyšší stupeň výstrahy před horkem pro Řím, Florencii, Boloňu, Brešu nebo Turín. Meteorologové ve Španělsku varují před vedrem na severu a severovýchodě země, kde očekávají až 37 stupňů Celsia. Portugalsko včera zaznamenalo nejteplejší květnový den v historii měření. Ve městě Mora ve středu země vystoupila teplota na 40,3 stupně Celsia. Dosavadní rekord z roku 2001 byl 40 stupňů. A za záchranu lebky svaté Zdislavy udělí pražský arcibiskup Stanislav Přibyl českolipským policistům čestný titul Útvar svaté Zdislavy. Informoval o tom mluvčí litoměřické diecéze Jiří Nývlt. Zloděj ukradl relikvii nevyčíslitelné hodnoty 12. května. Zalil ji do betonu a chtěl ji pohřbít v řece. Policisti ho po dvou dnech pátrání dopadli a restaurátorům se podařilo lebku z betonu vyprostit. Čeští hokejisti prohráli s Finskem 1-4 a na mistrovství světa skončili ve čtvrtfinále. V něm vypadly i Spojené státy po porážce s Kanadou 0-4. Zbývající dva čtvrtfinálové zápasy sleduje ve Švýcarsku reportér František Kuna.
2: Švédové dali gol před malou chvílí a vedou nad Švýcarskem 1-0 i přesto, že byli Švýcaři od úvodu aktivnější ve druhém čtvrtfinále, zatím Norsko-Lotyšsko v 9. minutě 0-0. Zurichu František Kuna, Radiožurnál.
1: A tenista Vít Kopřiva vypadl na Roland Garros ve druhém kole, když prohrál se Španělem Landalusem v pětisetové bitvě. Jak se daří Kateřině Siniakové, řekne přímo z Paříže reportér David Prouza.
3: Kateřina Siniaková zatím ještě ani jednou neudržela servis. V zápasu s Kanaďankou Mbokovou prohrává 1-3, ale při servisu Kanaďanky vede 30-15. Z Paříže David Prouza, Radiožurnál.
4: Překážka na D1 u Kojetína a nehoda na silnici 27 v Hadačce. Na dálnici D1 z Brna do Ostravy zpozorněte za sjezdem na Němčice nad Hanou. Za čerpací stanicí na kilometru 249 stojí porouchané osobní auto v připojovacím pruhu. Na místě je i šipka, která zkracuje nájezd na dálnici a zejména pro kamiony je složitější připojení. Na dálnici D11 ve směru z Prahy do Hradce Králové čekejte omezení za sjezdem na Jičín. V úseku mezi 42. a 43. kilometrem silničáři uzavřeli na celou noc pravý jízdní pruh kvůli opravě a údržbě vozovky. A na silnici 27 mezi Plasy a Královicemi opatrně v obci Hadačka. Došlo tam k nehodě a probíhají vyprošťovací práce. Kolony nečekejte, ale průjezd je se zvýšenou opatrností. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
0: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
1: Zítra bude slunečno, teploty 21 až 26 stupňů Celsia. V Čechách místy i 28. Tolik zprávy.
0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
5: Ekonomický motor Evropy je stále zaseknutý. Podle všech posledních prognóz Německo čeká v nejbližších měsících zhoršení růstu na minimum. Německé oživení se tak odkládá. Pomůže Merzův fiskální stimul? A co je vlastně v největší evropské ekonomice tak špatně? Téma pro hlavního ekonoma ČSOB Jana Bureše, který je se mnou ve studiu. Vítejte, dobrý den.
6: Krásný den.
5: Řeč bude i o tom, jak můžeme z té ekonomické situace v Německu těžit my v Česku. Obohacující poslech přeje Václav Pešič.
0: Řečí peněz.
5: Yeah. Německý ekonomický růst se opět blíží k nule. Nejčerstvější prognózy tento týden představili Německá obchodní komora a také tzv. Rada moudrých, což je poradní orgán německé vlády. Všichni, včetně Deutsche Bank či Evropské komise, ten výhled vývoje německé ekonomiky zhoršují. Pro letošní rok očekávají růst pouhé 0,3 až 0,6%, tedy že se ekonomika spíše vrací ke stagnaci. Vyhlídky na vyšší růst podle všech ekonomických institucí odstřelila válka Donalda Trumpa na Blízkém východě, která zdražila v Evropě energie a zásadně narušila námořní dopravu regionem. I proto se propadá jak spotřebitelská, tak podnikatelská nálada.
6: Němci jsou zvyklí plánovat a Německo se potýká s dlouhodobou nestabilitou, slabší poptávku v Evropě a v Číně, zejména v oblasti průmyslu, a Německo dlouhodobě strukturálně boje s vysokou regulatorní a administrativní zátěží. No a také má výrazně vyšší ceny energií oproti USA v Číně, což Německo v tom celkovém globálním kontextu znevýhodně.
5: Popsal důvody propadu nálad v Německu Adam Jareš, ředitel zahraniční kanceláře CzechTrade Německo v Düsseldorfu. Nálada mezi německými podniky je podle průzkumu nejhorší od pandemie COVID-19. Zatím nepomohl ani masivní fiskální stimul přes 2% HDP ročně, který vláda Friedricha Merce letos spustila a který má za cíl rozhýbat ekonomiku.
6: Ten investiční balíček německé vlády se teprve postupně překlápí do reálné ekonomiky. Ono plánování velkých stavebních a infrastrukturních projektů a investice do obrany jsou většinou předmětem tendrů, které trvají delší dobu, než jsou vysoutěžené, a tak i digitalizační projekty tak mají většinou trošku delší náběh. Takže ten reálný makroekonomický efekt je zatím omezený, ale lze ho očekávat už od přelomu letošního a příštího roku.
5: Vysvětluje z Düsseldorfu Adam Jareš a dodává, že současný lepší vývoj v Česku dává možnosti i investicím v Německu.
6: České firmy můžou těžit v různých komponentech v oblasti stavebnictví nebo energetiky, ale celá řada českých firm se může zapojit i do nově vznikajících dodavatelských řetězců v rámci německého obranného průmyslu. Já kdybych mohl zmínit nějaký příklad, tak my jsme v únoru společně s Ministerstvem průmyslu a obchodu představovali v Düsseldorfu 20 českých firm v oblasti dronových technologií a musím říct, že o české firmy tady byl velký zájem a společně s Němci tak se Češi mohou dostat do různých nadnárodních a mezinárodních konzorcí. Německo je a zůstane naším nejdůležitějším obchodním partnerem a řada českých firm, které na německý trh doprovázíme, tak zvažuje v Německu zakládat svoje obchodní pobočky, servisní pobočky, a do Německa už nebudeme jezdit pouze prodávat, ale do Německa budeme jezdit i investovat a kupovat firmy.
5: Říká ředitel kanceláře CzechTrade v Düsseldorfu Adam Jareš. Jane Bureši, proč se Německo tak složitě dostává ze své stagnace? Co se mu nedaří změnit?
7: Je to kombinace těch strukturálních vlastně problémů, které trápí dlouhodobě německou ekonomiku, které už tady zmínil můj předřečník. Souvisí to na jedné straně s relativně vysokou energetickou náročností ekonomiky a tím pádem vlastně s nepříznivými dopady těch šoků posledních několika let energetických na globálních trzích. Vedle toho je tady rostoucí konkurence ze strany Číny, která je častokrát ne vždy úplně férová, tak to je velký problém řady německých značek, ať už se jedná o automotiv nebo třeba chemickou výrobu, tak ta konkurenceschopnost německých značek na asijském trhu jde z tohohle důvodu dolů, ale pak si myslím, že jsou to přesně i ty vlastně strukturální vnitřní problémy, které vlastně stěžují schopnost německé ekonomiky přizpůsobit se.
5: Pojďme říct, co jsou ty strukturální problémy, protože o nich se mluví často, ale pojďme je zkusit popsat podrobněji, aby jsme si je dokázali lépe představit. A třeba je vidět i v Česku.
7: Já si myslím, že na prvním místě to je málo mobilní pracovní síla v Německu, málo flexibilní trh práce.
5: Tak tam jsme na tom stejně možná hůře.
7: Právě bych nesouhlasil úplně s vámi. Myslím si, že Česko na tom není ideálně, ale rozhodně na tom není hůře než Německo.
5: Takže Němci se daleko méně a rádi stěhují za prací kamkoliv?
7: Německo má daleko více pracovníků zaparkovaných natrvalo v profesích, odkud se takzvaně nehýbou, a odkud by se hýbat potřebovali. Česko nemá rozhodně perfektně mobilní trh práce. Máme tady řadu zaměstnanců, kteří jsou také zaparkováni delší dobu na místech, kde by nemuseli být takovou dobu. Na druhou stranu jejich ochrana není tak vysoká a části českého pracovního trhu, včetně tolik kritizovaného Švarc systému, tak fungují vlastně jako takový akcelerátor, bych řekl, flexibility. A je to něco, co nás od Německa odlišuje. Tak to je jedna věc.
8: Mobilita na pracovním trhu.
7: Pak si myslím, že to je výrazné zaspání v investicích do digitální infrastruktury. Zase Česko možná v tomto není úplně evropským přeborníkem, ale oproti Německu, řekněme, vybavenost z hlediska rychlosti přístupu k internetu, dostupnosti digitálních technologií, digitalizace státní správy, tak patří v Evropě nebo v rámci OECD zdaleka k těm nejhorším, takže tady je určitý deficit, který se ta stávající německá vláda asi bude snažit dohnat. Otázka je, jak rychle to půjde.
8: A to budou ty strukturální reformy,
7: Ještě jsem měl jednu v zásobě, a to je kvalita německého vzdělávacího systému. O tom se možná v Česku málo mluví. Německo setrvale vykazuje zhoršující se výsledky v testech PISA a viditelně zaostává vlastně třeba v tuhle chvíli za Českem ve většině sledovaných parametrů. Česko má zase svoje problémy, které souvisí s tím, že nám to hodně táhnou ti silní žáci, ti silní absolventi, a máme velké rozdíly ve společnosti, ale Německo v průměru vlastně jde neustále dolů a je to jeden z problémů na pracovním trhu.
8: A já slibuji, že v Řečí peněz o tomto tématu budeme mluvit, plánujeme to společně s Luborem Lacinou, profesorem ekonomie z Mendelovy univerzity, ale vraťme se k Německu. Vláda Friedricha Merce oznámila už na podzim, že zahájí reformy, které by měly tyto strukturální problémy odstranit. Jak daleko je Německo od toho, aby dokázalo takto zakořeněné a silné strukturální problémy odstranit?
7: Já jsem možná ještě zapomněl říct přílišnou byrokratizaci některých schvalovacích procesů, což je věc, která máme vlastně v Česku podobně. Ale je to běh na dlouhou trať, abych se vrátil k té otázce. Nebude to hned a v řadě ohledů se bojím, že ta stávající německá vláda jde tou jednoduchou cestou, raději trošku takzvaně připumpnout ten hospodářský růst vyššími výdaji ze státního rozpočtu a trochu se tam rezignuje na ty dlouhodobější, častokrát bolestivé reformy, které třeba mohou vést k zeštíhlování státní správy, k deregulaci a k vlastně k poškození určitých monopolů, které mají části německého biznisu nad částí ekonomiky. To jsou všechno věci, které se nemusí úplně všem Němcům líbit krátkodobě, ale dlouhodobě ta ekonomika potřebuje. A já se trochu obávám, že německá vláda se víc soustředí na ty takzvaná rychlá vítězství, která jsou spojená s tím, že opravdu do ekonomiky pošlete více peněz.
8: No, já připojím ještě jeden faktor, který podle výzkumného institutu Center for Europe Reform a upozornil na něj Hospodářské noviny, hraje zásadní problém v tom německém zaostávání. Německo je globální exportní ekonomika a právě pro ní je problém Čína, která se díky státním dotacím a také tomu, že tam západní firmy navozily technologie, tak se stává zásadním konkurentem a bere Německu tradiční odběžiště jak ve strojírenský, v chemickém průmyslu, který jsme zmínili, ale hlavně v automobilovém průmysl. Podle Center for European Reform by se Německo, potažmo Evropa, měli razantně bránit. Co vy na to? Jde to vůbec?
7: Já jsem se snažil i tenhle problém pojmenovat v té části, když jsem říkal, že Čína, ztráta čínských a asijských trhů je problémem. Je to problém. Částečně si za to Německo může samo vlastně slabými domácími strukturálními reformami. Částečně je to opravdu neférová konkurence ze strany Číny a opravdu strategicky neférové soupeření. My soupeříme se systémem, který vlastně nechce hrát vždycky otevřenou hru, ale chce určité části vlastně evropského průmyslu nahradit je na globálním hřišti.
8: Ale i na tom evropském.
7: I na tom evropském, cidelně. Takže já si myslím, že je dobré si to zvědomit a tady souhlasím s tím, že třeba se bránit daleko aktivněji. Dokonce si myslím, že není vždycky nutné hrát tady podle pravidel Světové obchodní organizace, protože podle těch častokrát hraje už jenom Evropa a je třeba vnímat hřiště hřiště, tak jak ho vykolíkoval v tuhle tu chvíli strategický soupeř, konkrétně Čína. Tak myslím si, že ano, že tady je prostor určitě pro tvrdší hru ze strany Evropy, ale zase nebude to úplně bezbolestné, protože řada německých podniků, včetně segmentu automotiv, má stále v Číně své vlastně zájmy. A to nejenom na čínském trhu, ale i spoluprácí, kterou dlouhodobě etablovala s čínskými podniky. A je to přesně o tom horizontu, v jakém vy se snažíte ty problémy řešit. Pokud převládne krátkodobý biznisový zájem na nejbližší roky vlastně si urvat z toho krajíce, který nám tady zbývá ještě co nejvíc, tak asi se půjde pojede podle not, řekněme, německých nadnárodních koncernů, které budou chtít s čínským biznesem dál spolupracovat. Pokud by tady měl převládnout dlouhodobější, strategičtější směr, tak je třeba skutečně přitvrdit, nehledě na to, co nás to krátkodobě, teď míním německý evropský biznis, může stát.
8: No, my jsme v únoru viděli jednání kancléře Merce a prezidenta Xi Jinpinga, které bylo částí opozice kritizováno jako holubičí, nikoli jestřábí. Je to ten výsledek toho sledování těch krátkodobých cílů? Nebo prostě Čína, a můžeme to opět připomenout, vím, že už je to mnohokrát opakovaná věta, Čína, která je zásadním dodavatelem zásadních vzácných zemin pro moderní technologie na celý světový trh, tak prostě už má takovou sílu, že si může diktovat a už tady ten prostor pro ať už německou nebo evropskou silnou kartu prostě není?
7: To jsou dvě otázky vlastně, tak Čína si rozhodně, co se týká vzácných materiálů, může hodně diktovat. Tady vlastně její schopnost hrát silnou hru je velká. Na druhou stranu Čína má pořád velmi slabou domácí poptávku a je závislá na vývozech do značné míry. I investice v Číně hodně odvisí od vývozů, protože ty nejbohatší regiony z hlediska poptávky jsou stále mimo a Evropa je hodně bohatý, hodně významný trh. V tomto ohledu si zase může diktovat Evropa. Tady se jedná čistě o zvědomění toho problému, který řešíme, a o tom opravdu, jestli ho budeme hrát krátkodobě, což je politicky snesitelnější, to znamená, vyjdete vstříc stávajícím, řekněme, biznisovým strukturám a voličským náladám a budete takzvaně třeba cementovat tu stávající zaměstnanost v odvětvích, která ale dlouhodobě už vlastně konkurenceschopná nejsou, a nebo půjdete do určitého střetu s realitou a ono to může bolet. Třeba konkrétní dilema si myslím, že bude zažívat německý automotiv a němečtí politici v případě těch uzavíraných neefektivních továren, které vlastně by pravděpodobně měly zůstat ležet ladem a neměly by být znovu obnoveny. A nebo do nich mohou být pozvány čínské značky, tak aby byla zachována německá zaměstnanost. A tady já neříkám vůbec nespolupracovat s čínským biznesem, vůbec stopnout všechny investice z Číny, to asi ne, ale myslím si, že tady je přesně jeden z praktických případů, kdy se bude hodně rozhodovat o tom, jak ty podmínky budou nastavené, z hlediska i třeba toho, co se tam bude vyrábět, s jakou konkurencí směrem k domácí výrobě. A Evropa má možnost si tady nastavit podmínky takové, aby to její biznis nepodkopávalo.
8: No, my jsme zmínili vysoké ceny energií. Ty jsou v Německu nekonkurenční především k cenám energií ve Spojených státech a v Číně, protože Německo je globální exportní ekonomika. Jak se dají v Německu vlastně ceny energií snížit? Protože německá ekonomika se obrátila k obnovitelným zdrojům a například Ursula von der Leyenová říká, že právě obnovitelné zdroje a to, že na ně nedopadá ta krize, kterou vidíme v Hormuzském průlivu, jsou důkazem toho, že to je správná cesta. A druhá strana říká, ne, právě ta investice do těchto zdrojů tu naši konkurenceschopnost na globálních trzích prostě devastuje. Jak to vidíte vy?
7: Já nejsem rozhodně energetický expert, takže z mého pohledu, z pohledu makroekonoma, co spíš poučeně čte analýzy jiných energetických expertů, já to vidím tak, že záleží na konkrétním energetickém mixu. A faktem je, že v Evropě máme země, které mají relativně nízkou cenu energií pro biznis a země, které mají poměrně vysokou cenu energií pro biznis, kam patří i Česko. Německo má mimochodem o něco nižší ty ceny než Česko. Je to o nějaké strategii, která není jednotná napříč Evropou, nejsou jednotné podmínky, ale obecně si myslím, že tam, kde se výrazněji investovalo do obnovitelných zdrojů a rozumně se investovalo i do přenosové soustavy, tak je to vlastně fenomén, který má potenciál spíše zlevňovat ty ceny energií. Z principu ty variabilní náklady na dodání jsou rovné nule.
8: Říká hlavní ekonom ČSOB Jan Bureš, který i nadále zůstává naším hostem.
0: Posloucháte pořad Řeči.

0: brzdy. Mercová vláda nepoužila ty získané prostředky na investice, ale použila je na běžný chod státu, tak říkajíc je projedla.
1: Systém výjimečných výdajů, které jsou financovány mimo rozpočet, vede k tomu, že ty výdaje reálně nejsou používány z velké části na tu zamýšlenou infrastrukturu nebo obranu nebo dekarbonizaci, ale na úplně běžné výdaje. A jestli někdo teď argumentuje Německem jako tím vzorem, který bychom měli následovat, tak pro nás je to ten případ další odstrašující, který bychom neměli následovat. To, co udělalo Německo s odbržděním a jakým způsobem odbržďuje a přestává být tou dluhovou kotvou celého klubu, který se jmenuje Evropská unie, je zase něco, co by nás spíš mělo varovat a měli bychom mít vlastní rozum, pokud ho nemají ostatní.
0: Říká Mojmír Hampl, předseda Národní rozpočtové rady. Jak efektivně vlastně německá vláda s těmi prostředky zachází, jaké má možnosti investovat?
2: Tady už jeden z předřečníků podle mě správně řekl, že řada těch projektů se připravuje delší dobu a to ovoce nebudeme sklízet hned. Já bych asi německou vládu nekritizoval za to, že vůbec nechce investovat. Tam rozhodně vlastně v tom balíku se s investičními výdaji do infrastruktury a do obrany počítá, je tam nějaký postupný náběh. Na druhou stranu chápu kritiku Mojmíra Hampla, protože částečně je oprávněná. Částečně tam jsou skutečně případy známé do toho takzvaného zvýšeného deficitu. Se vešly případy čistě sociálních vlastně dávek podpor německým domácnostem, které jsou těmi klasickými dárečky, které se projí a nic té ekonomice nepřinesou.
0: No, ale nepřinesly ani tu zlepšenou náladu, protože jak spotřebitelská, tak podniková nálada v Německu je stále špatná, na rozdíl od Česka. Jak už jsme řekli, i podle německé obchodní komory se blíží náladě v covidové krizi. Jak to? Proč to nestačí?
2: No, je to tak, že když dostanete dárek, tak je to sice pěkné, ale pokud si nevěříte, že budete mít příští rok nebo za dva roky rozumnou práci a na rozumný životní standard, tak je to něco, co vám úplně nepomůže k tomu optimismu. Není to věc, kterou byste takzvaně šli hned utratit, ale je to věc, kterou si radši dáte stranou na horší časy. A v podobné situaci jsou Němci. Německá ekonomika v posledních letech víceméně buď to padala nebo stagnovala. Německé domácnosti teprve vlastně opatrně začaly zvyšovat optimismus v posledním roce. Zatímco české domácnosti mají za sebou vlastně velmi pozitivní skoro 3 roky rychlého růstu reálných příjmů, tak je to jeden z důvodů.
0: Ale jenom připomenu, že předtím nám 2 roky reálné mzdy klesaly a patřili jsme v tom k nejhorším v Evropě.
2: Ano, je to tak, ale ten comeback byl poměrně rychlý. Ten comeback byl poměrně rychlý a ty poslední minimálně 2 roky v kuse, tady vidíme rychlý růst reálných mezd a vlastně optimismus spotřebitelů speciálně tam, kde, když se díváte do těch průzkumů mezi spotřebiteli, kde to je nejpatrnější, tak je to hodnocení současné situace, které je v Česku pořád velmi dobré. Češi si věří i na větší nákupy, to se v Německu vlastně okamžitě otočilo. A i co se týká hodnocení budoucí situace, ten výhled řekněme za rok, tak Češi ho sice zhoršili, ale jsme pořád na tom výrazně líp než v průběhu energetické krize po invazi Ruska na Ukrajinu. Zatímco v Německu už se skutečně propadáme k těm úrovním, řekněme, z roku 2023.
0: A co se bude muset změnit, aby Němci a německé podniky, spotřebitelé také, začali ve svoji ekonomiku věřit, protože to je základem toho ekonomického růstu, protože se rozběhnou ty investice a utrácení samozřejmě.
2: Já myslím, že německé domácnosti ani podniky, že to nejsou žádní hlupáci, že vidí, že jednorázové výdaje ze státního rozpočtu nepomůžou vyřešit ty strukturální problémy, které jsou dlouhodobé. Tak já si myslím, že budou muset uvěřit v tu cestu těch strukturálních reform. A zatím o tom mají pochybnosti, možná i trochu neprávem, protože některé ty věci...
0: A kdo je přesvědčí? Vláda?
2: Myslím si, že některé ty věci se ještě může povést realizovat. Ano, že skutečně, jak jsme se o tom bavili tady, tak je tam určité zpoždění v náběhu, ale já sám o sobě také z hlediska tady těch praktických kroků zatím úplně přesvědčený nejsem, takže se Němcům ani tolik popravdě nedivím.
0: A pomohla by Německu, nebo je cestou pro Německo a pro to jeho oživení, větší sjednocení evropského trhu, nebo dokonce Evropské unie, což nám nabízí už nějaký ten rok drag-

0: jeho zpráva, na kterou se většinou ekonomové odvolávají, a nebo je to to, o čem jsme mluvili, a tedy tvrdší přístup k Číně jako globálnímu hegemonovi, který poškozuje tu německou konkurenceschopnost?
1: To jsou věci, které se vůbec nevylučují. Rozhodně celé Evropě by pomohla větší integrace vnitřního trhu, tam vlastně leží to ovoce velmi nízko a dá se sebrat velmi lehce, ale zase je tady velký odpor především na straně členských zemí, biznisu členských zemí, včetně toho německého, který, když tam má určité pozice takzvaně zacementované, tak si je nechce pustit. Tak určitě ano, vlastně oboje dvoje je správná cesta, tvrdší přístup k Číně, větší podpora vnitřního trhu, ale tady je třeba poukázat ještě na ty specificky německé problémy, protože přes veškeré problémy Evropy my tady máme vzadu velmi funkceschopných modelů. Stačí se podívat do Nizozemí, stačí se podívat do Dánska, do Švédska, to jsou ekonomiky, kterým se náramně daří v téhle té době. Možná mají trochu šťastnější strukturu oproti více průmyslovému Německu, ale není to jenom o té aktuální struktuře ekonomiky, a pokud se bavíme o těch receptech, co udělat v Německu lépe, tak to není jenom o evropských řešeních na poli vnitřního trhu anebo směrem k Číně.
0: A na závěr se samozřejmě musíme dotknout Česka. Co by mělo udělat Česko lépe, aby té německé situace prostě využilo? My jsme slyšeli od Adama Jareše, že už i český kapitál investuje v Německu a že už se z té pozice, dejme tomu, jak se říká, handlivě montovny, ale spíše subdodavatelské ekonomiky, dostáváme do pozice, kdy i Češi investují v Německu, kupují tam firmy, otevírají tam své pobočky. Co bychom měli udělat my lépe, aby jsme této situace využili ku prospěchu české ekonomiky?
1: To by bylo asi na další povídání. Je tam několik věcí, kterých můžeme využít, ale pokud bychom to měli vzít stručně, tak si myslím, že to je o tom, že opravdu pokud se Německo strukturálně trápí a konkrétní biznis bude mít recept na to, jak vlastně efektivněji vytěžit německá aktiva, tak je hrozně fajn, když do Německa zainvestuje a vlastně Češi budou ambicioznější trošku i v tom vlastně globálním investičním rozletu. To by byla perfektní věc pro českou ekonomiku. Vedle toho je ale třeba myslet na to, že my sami máme problémy na domácím pracovním trhu, populace nám stárne, máme nedostatek kvalifikovaných lidí v řadě profesí, a já bych to nespojoval pouze s tím Německem. Ono obecně evropská ekonomika se bude hodně strukturálně měnit, jak pod tlakem Číny, tak pod nástupem AI revoluce, a aby jsme byli schopni veškerých těch příležitostí využít, tak si myslím, že potřebujeme daleko mobilnější pracovní sílu a kvalitnější vzdělávací systém. Nemáme ho tak špatný jako Němci, ale nestačí to.
0: Hlavní ekonom ČSOB Jan Bureš, díky moc.
1: Děkuji za pozvání.
0: A já připomínám, že českému vzdělávacímu systému a nejen jemu se budeme věnovat už v některém z červnových Řečí peněz. Pro tuto chvíli od mikrofonu obalcující poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Václav Pešička.
2: Pro a proti.
3: Prezident Petr Pavel vytknul české vládě, že přestala dávat peníze na muniční iniciativu. Podle něj kvůli tomu opadá ochota dalších států pomáhat Ukrajině. Má Česko obnovit placení nákupů zbraní z vlastního rozpočtu, anebo zůstat jen u role organizátora pomoci? A jak by se česká vláda měla postavit k návrhu šéfa NATO, aby členské státy aliance přispívaly 0,25% svého HDP na obranu Ukrajiny? Zeptám se poslance SPD Radka Kotena a opozičního poslance z ODS Pavla Žáčka. Poslouchejte nás.
2: Pro a proti Lucie Vopálenské zítra po 9:30 na Plusu. Rozhovory s lidmi známými i méně známými. S lékaři, vědci, umělci, cestovateli, kuchaři nebo i bezdomovci. O tématech světových, regionálních, voňavých i černobílých. To jsou hovory. Každý všední den po 22. hodině na Plusu. A pak také na webu plus.rozhlas.cz, aplikaci Můj rozhlas a v podcastových aplikacích. Český rozhlas Plus. Zprávy.
4: S Stát poskytne bezúročné úvěry na rekonstrukce domů. Švédsko daruje Ukrajině 16 starších gripenů. Čeští hokejisti nebudou hrát na mistrovství světa o medaile. Ve čtvrtfinále je vyřadilo Finsko a počasí zítra bude slunečno, teploty až 28 stupňů.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
4: Majitelé rodinných domů můžou na jeho renovaci čerpat bezúročný úvěr až 2 miliony korun. U bytových domů je maximální částka 750 tisíc korun na byt. Oznámil to ministr životního prostředí Igor Červený z motoristů. Možnost přímé dotace tak zůstane jen nízkopříjmovým lidem. Ti můžou získat na renovace až 400 tisíc korun. Ex-ministr a současný opoziční poslanec KDU-ČSL Petr Hladík zavedení úvěru kritizuje. Podle něj je lepší vyplácet zálohy předem, jako to dělala bývalá vláda.
5: Díky tomu žadatelé byli mnohem bonitnější vůči tomu získat i třeba klasický úvěr. Místo toho, aby dali peníze lidem, tak je budou dávat bankám a nedosáhnou na to mladé rodiny, nízko, středně příjmoví lidé, nedosáhnou na to seniori.
4: Ministr Červený zdůvodňuje bezúročné úvěry hlavně tím, že bývalá vláda přečerpala peníze určené na dotační program. To ale Hladík odmítá. Zastupitelé hlavního města schválili nový územní plán. Od 1. září bude určovat pravidla pro výstavbu v Praze. Reguluje výšku nových budov a vyznačuje taky prostor pro nové tramvajové a železniční tratě nebo metro D. Dokument vznikal 14 let a nahradí starý územní plán z roku 1999. Podle vedení města umožní výstavbu až 350 tisíc bytů. Ukrajina dostane od Švédska 16 starších modelů, starších stíhaček modelu JAS-39 Gripen. Ve Švédsku to potvrdili ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský a švédský premiér Ulf Kristersson.
6: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na svém telegramovém kanálu zveřejnil záběry z pracovní návštěvy Švédska, během které se obě země dohodly, že 16 starších gripenů dostane Ukrajina v příštím roce. Po podpisu dohody o nákupu 20 moderních švédských stíhaček za 61 miliard korun v přepočtu. Kyjev gripeny zaplatí ze schválené evropské půjčky v celkové výši přes 2 biliony korun v přepočtu. Půjčku dnes ratifikoval ukrajinský parlament a otevřel tím cestu k jejímu čerpání. Postupné uvolňování evropských peněz je ale vázáno na podmínky, které musí Ukrajina splnit. Z Oděsy Martin Durazín, Radiožurnál.
4: České dráhy otevřely novou opravárenskou halu v Havlíčkově Brodě. Stála je 235 milionů korun. Technici v ní budou servisovat desítky vlaků, které jezdí především na Vysočině a v Pardubickém kraji. V hale jsou dvě koleje, které umožní opravy i těch nejmodernějších souprav. Zároveň se navýší kapacita servisního centra, jak řekl jeho vedoucí Jaroslav Prchal.
7: Jsme za to rádi, protože jsme bojovali s místem, ty vozidla jsou dlouhý a prostě vždycky se muselo jedno vyjet s ním ven po opravě rychle, dát tam zpátky, teď máme dvě koleje navíc a můžeme se věnovat víc vozidlům najednou.
4: Čeští hokejisti si o medaile z mistrovství světa ve Švýcarsku nezahrají. V Curychu vypadli ve čtvrtfinále, když podlehli Finsku 1-4. Vedle Finska v turnaji pokračuje i Kanada, která porazila ve Friburgu Spojené státy 4-0. O zbývající dvě místa v semifinále hraje Norsko s Lotyšskem a Švýcarsko se Švédskem. Aktuální informace má reportér František Kuna.
8: V Curychu skončila první třetina, Švédové vedli 1-0, pak dali gól, ale nohou ten neplatil a za Švýcary vyrovnával Roman Josi. 1-1 po první třetině, ta skončila také ve Friburgu, kde je to zatím mezi Norskem a Lotyšskem. 0-0 z Curychu, František Kuna, Radiožurnál.
4: A italský tenista Jannik Sinner vypadl na Roland Garros ve druhém kole. Nad Argentincem Juanem Manuelem Serundolem vedl první hráč světa 6-3, 6-2 a 5-1, pak mu ale podlehl 2-3 na sety. Stejným poměrem Vít Kopřiva prohrál se Španělem Martinem Landalusem. O postup do třetího kola pařížského Grand Slamu hraje Kateřina Siňaková proti Kanaďance Viktorii Mbokové. Je u toho náš reportér David Prouza.
9: Kanaďanka hraje velmi vyrovnaný zápas s nasazenou devítkou Viktorií Mbokovou z Kanady. 5-5, 30-30 na servisu Mboková, ale zatím není vůbec jasné, kdo získá první sadu. Z Paříže David Prouza, Radiožurnál.
10: Zvěř na D1 u Mnichovic a nehoda na jižní spojce v Praze. Velký pozor dejte, pokud jedete po D1 směrem z Prahy za sjezdem na chodce Rady. V okolí kilometru 29 hlásí zpravodaj Zvěř.
11: Vozovky se tam pohybuje láň, tak jenom aby řidiči dávali ještě pozor nebo zvýšenou pozor.
10: Velké zdržení také čekejte na jižní spojce v Praze směrem k Černému mostu. U Europarku havarovala dvě osobní auta těsně před zúžením a silnice byla na nějaký čas neprůjezdná. Policie už provoz pustila levým jízdním pruhem, ale průjezd komplikují práce silničářů. Kolony se pomalu dávají do pohybu, aktuálně je to asi na 10 minut. Na silnici 27 mezi Královicemi a Plasy velmi opatrně na okraji obce Hadačka. Osobní auto tam sjelo mimo vozovku a stále probíhají vyprošťovací práce. Na místě už jsou i záchranáři a projíždí se tam pomalu. Delší zdržení ale nečekejte. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
4: Zítra bude slunečno, až večer začne v Čechách od severozápadu částečně přibývat oblačnosti. Teploty v pátek 21 až 26 stupňů, v Čechách místy i 28. Tolik zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
12: 23. května zemřel v 97 letech významný český historik a spisovatel židovského původu Thoman Brod. Jako jediný z rodiny přežil nacistické vyhlazovací tábory. Ve své vědecké kariéře se zaměřoval především na novodobé dějiny, československý odboj a tragédii holokaustu. Thomana Broda připomene repríza dvoudílného dokumentárního pásma, které v roce 2004 připravil Milan Hanuš. Poslechněte si první část.
2: To nejlepší z archivů Českého rozhlasu.

Pamětníci. Příběhy lidí, jejichž osudy nesmí být zapomenuty. Život má dvě stránky, příznivou i krutou. Můj dnešní host se s oběma stranami této mince mohl důvěrně seznámit. Poznal krutost nelidského systému a zároveň se mu dostalo i přízně osudu. V pořadu Pamětníci vám přeje dobrý poslech Milan Hanuš.

0: Já jsem pražské dítě, narodil jsem se koncem 20. let minulého století a naše rodina byla čtyřčlenná, tedy měl jsem ještě staršího bratra. Nebyli jsme nijak zvlášť bohatí, ale můžu říct, že jsme byli dobře situovaní, takže jsem prožil bezstarostné, krásné dětství, plné bezpečí, jistoty a jakýchsi perspektiv povzbudivých, dobrých, nadějných.
1: Nikdo z nás neví, co mu osud chystá. A nevěděl to ani malý chlapec z pražské židovské rodiny Toman Brod. Naštěstí, protože kdyby jen tušil, co ho potká, pocit šťastně prožívaného dětství by byl ten tam. Z malého chlapce se mnohem později stal vážený český historik. A hlavním tématem jeho života i jeho historické práce se stalo to, co sám na vlastní kůži prožil. Tragédie tohoto koutu světa i této republiky. Ale jaká pak tragédie? Ten dávno zavátý svět klukovských her se zdál být věčný.
0: Chodil jsem do českých škol, byli jsme vychováváni v československém vlastenectví, obdivovali jsme prezidenta Masaryka, byli jsme republikánské děti, ten termín je dneska zneužit, ale tehdy to znamenalo něco hrdého, něco nového, něco opravdu dobrého. Takže si myslím, že mé vzpomínky na dětství jsou idylické. Ono to asi tak úplně idylické nebylo, ale je to pro mě to nejkrásnější období mého života. Jenomže bohužel ta celá idyla, to celé bezpečí, ten celý běh života skončil nebo byl přerušen v roce 1938. A to shodou okolností nejenom z hlediska obecného, ale z hlediska mé rodiny, protože na podzim v září 1938 došlo k Mnichovské dohodě, byl konec Masarykovy republiky a přesně v ten týžden zemřel můj otec. Můj otec zemřel spíše ze strachu před Hitlerem, než na skutečnou vážnou nemoc. Myslím si, že on už nechtěl žít, ačkoliv nebyl tak starý, byl mu 60 let, ale tehdy 60 let už bylo pro člověka věk, kdy se mohlo odcházet z tohoto světa. A musím říci, že ještě pro něj to bylo štěstí svým způsobem, protože on zemřel v dobrém sanatoriu pod péčí, když marnou péčí, ale přece jenom péčí dobrých lékařů, což bohužel nebyl pak osud dalších členů mé rodiny.
1: Bylo 10 tehdy.
0: Mně bylo 9 let.
1: Existovala nějaká spojitost vaší rodiny s tou židovskou komunitou tady v Praze?
0: No samozřejmě, že existovala. Brodové byli všichni svým způsobem zpřízněni a pocházeli z jednoho pramene, z jednoho kmene. Ale musím říci, že my jsme židovství nijak nepociťovali. Já jsem se vlastně dozvěděl o svém židovství teprve v 38. roce, kdy začaly omezující opatření a kdy jsem cítil, že už jsem něco jiného, protože za celou tu dobu těch mých 9 let, nebo když jsem rozum bral, tedy těch 5-6 let, tak jsem nikdy v životě neslyšel žádný antisemitský narážky. To v české škole, nebo v českém prostředí, nebo v tom pražském prostředí, ve kterém jsem se já pohyboval, neexistovalo. Až teprve ten šok z toho, že jsem vlastně něco jiného, něco, řekl bych, ne zcela rovnocenného ostatním, jsem začal zažívat až po tom 38. roce.
1: To idylické dětství mělo nějaký vliv na potom váš pozdější takový názor na první republiku?
0: Určitě, určitě. Vždyť vám říkám, my jsme byli vychováváni v hrdosti nad tím, že jsme povstali jako nezávislý, svobodný, demokratický stát, že jsme měli prezidenta, který byl obdivován celým světem a my jsme byli hrdí na to, že jsme ta mládež, která bude tuto republiku budovat a že, jak jednou řekl prezident Masaryk, z vás jednou vyroste prezident, který bude mým následníkem a ve vás pak leží osud, nebo bude ležet osud této země. Čili my jsme vůbec nepochybovali o tom, že tato éra bude pokračovat, že se bude rozvíjet a že přinese šťastnou budoucnost. A pochopitelně pod zorným úhlem těch dalších událostí musela i na člověka, který by neprožil tak idylické dětství, tak musela ta první republika vzbuzovat nostalgické a idylické obrazy a vzpomínky.
1: Co se otisklo do té vaší chlapecké duše z té staré Prahy?
0: Tak já jsem nevyrůstal zrovna na Starém městě. Okruh, můj akční rádius se pohyboval od Vyšehradu až po Petřín a řekneme po Staroměstské náměstí, ale to už jenom velmi zřídka. Já jsem bydlel na nábřeží mezi Palackého a Jiráskovým mostem, které bylo tehdy ještě idylické, klidné, tam jezdili ještě pivovarské koně, poštovní vozy tažené koňmi, ale pro mě nejdramatičtější nebo nejvíce vzrušující zážitky byly poutě. A to byly dvakrát do roka na Karlově náměstí. Karlovo náměstí bylo tehdy také prázdné, v podstatě tam taky nestála žádná auta, ale naopak tam v tu josefskou dobu, to znamená v březnu, koncem března a na Vánoce, se celé náměstí obklopilo boudami, s atrakcemi, s kouzelníky, s houpačkami, no. To bylo takové kouzlo, taková poezie, která už dneska na té Matějské pouti se vůbec s těmi atrakcemi amerického typu, abych se vyjádřil trochu pejorativně, to se nedá vůbec srovnat. To bylo primitivní všechno, mělo to lidské dimenze a pro mě, pro nás, pro chlapce, to byl svět sám pro sebe. Ale také ještě jedna věc, která je pro Prahu tehdejších dob, je typická, charakteristická, zejména pro lidi, kteří bydleli u Vltavy. Jednak leto, kdy průli po Vltavě vory, jezdili samozřejmě parníky, tam jezdí ještě dneska, ale vory to byla taková romance, která už dneska už nikomu nic neřekne, ale kdykoliv jeli vory, tak vždycky všichni se chodili dívat a sledovali s napětím, jestli ten vorař se strefí do té propusti na tom jezu. Zase v zimě Vltava zamrzala. Celá Vltava se stala jedním kluzištěm, kde se dalo chodit od Jiráskova mostu až daleko k Vyšehradu, se dalo chodit uprostřed řeky. Tam se brusilo, hrál se hokej, tam hrály takové ty hudby, které byly asi dost nevalného charakteru, do nevalné úrovně, ale patřilo to k tomu milie té pobřežní nebo vltavské Prahy. No a pak samozřejmě to napětí, když se na jaře oteplilo a začaly plout ledy, tak to taky bylo zase dobrodružství a dokonce si pamatuju ve 40. roce, to ještě se byla válka, ale ještě to nebylo tak všechno zlé, že právě na jaře v 40. roce byla jedna z největších záplav v Praze, kde byly metrové kry, které zaplavovaly okolní pobřeží a prostě to byla zase další taková senzace, která budila pozornost. To jsou všechno věci, které už dneska neexistují.
2: Tak krásný den jsem ještě nepoznal, všecko je pro mě nějaký nový.

každý chce mě znát. Já radostí jsem vůbec ne.

0: Seděli jsme při šálku černé kávy, usazeni ve stylových křeslech a celý byt jakoby byl naplněn tím kouzlem minulého času. Když můj hostitel líčil své vzpomínky, měl na tváři skoro něžný úsměv. Jenomže příběh pokračoval a historie na sebe zase jednou vzala podobu smyčky, která se pomalu, ale jistě utahuje. Tentokrát kolem příslušníků židovských rodin.
1: Konec naší rodiny, nebo začátek konce naší rodiny bylo už úmrtí otce, které silně poznamenalo celou naši životní úroveň. Museli jsme opustit ten náš pěkný byt na Palackého nábřeží, přestěhovat se do menšího bytu. No pravda, matka měla nějaké úspory, které jí zaručovaly, že přežijeme snad tu nejhorší dobu. No ale postupně, jakmile přišli Němci do Prahy, to byl den, který asi měl i povětrnostně takovou hrůznou, tragickou, symbolickou atmosféru. To byla Vánice, zima. Pro nás to bylo zase něco neuvěřitelného. A pamatuji si, chodil jsem tehdy do školy do Štěpánské ulice a ten den, nebo příští den, pan učitel, jmenoval se pan učitel Benetka, řekl: chlapci, slyšel jsem, že někteří z vás běhají za těmi vojáky a jako každý chlapec obdivuje vojáky, ale já vám chci říct jednu věc. Tito vojáci do naší země nepatří.
0: Vyšší princip.
1: Ano, onoho to pak taky stálo život, ovšem ne tato věta, ale celý jeho postoj. Ale na tu větu si pamatuju jako dodnes. Možná, že se ještě vrátím na chvilku zpět. My jsme jako vlastenci, představte si, 9letí chlapci v září 1938 z vlastní iniciativy uspořádali sbírku na obranu státu. Mezi ostatními chlapci ve třídě a vybrali přes 200 korun, což tehdy bylo pro ty děti velký obnos a věnovali jsme to v dobré víře, že ty peníze budou něco platné.
0: A v té chlapecké dětské duši cítil jste zklamání, když otcové teda odcházeli z toho pohraničí?
1: No, strašné. My jsme jako děti už nežili jenom chlapeckými zábavami, že bychom hráli kuličky nebo hráli fotbal jenom. My jsme už sledovali noviny. Já jsem četl už v 9 letech noviny. Věděl jsem velmi přesně, že jde o osud republiky, o osud pohraničí. Věděl jsem, že se tam chystá nějaká strašná katastrofa pro náš stát a spojoval jsem tu katastrofu právě s osudem otcovým, protože otec byl nemocný a takže pro mě byla katastrofa, která se řítila obecně i rodině na mě velmi, velmi citlivě a velmi hluboce byla mnou vnímána.
0: Kdy na vás a na vaši rodinu tedy doleh ten protektorát opravdu, kdy zasáhl?
1: Postupně. Ono to zpočátku vypadalo, víte, že to všechno se dá přežít. Lidé mají takovou představu, že nebude nikdy nejhůř, že nějakým způsobem přece jenom se to uklidní a že nesmíme ztrácet naději, že nesmíme ztrácet optimismus, že nakonec v tomto ohledu, když začala válka, tak nikdo nevěřil, že by Hitler mohl tu válku vyhrát. A všichni se kojili jakousi uhlířskou vírou, že ta válka brzo skončí, že bude Německo poraženo, zejména pak i později, když už se dostávali do sporu s ním a do boje s ním další a další státy, tak ta víra pořád se obnovovala. Vždycky se myslelo na podzim, že konec bude v zimě a v zimě se myslelo, že konec bude na jaře a tak to šlo celý rok a celých 6 let vlastně kolem dokola. Kdyby mi někdo řekl v 39. roce, že celá ta hrůza začínající bude trvat ještě 6 let, tak myslím, že nejenom já, ale mnoho lidí by propadlo zoufalství a těch sebevražd by bylo mnohem víc, než ve skutečnosti bylo. Ale oni hitlerovci postupovali proti nám, proti židům, také postupovali velmi takovým vychytraným, lestivým způsobem. Oni samozřejmě neřekli, že cílem jejich je zničení židovstva, nebo to aspoň neřekli tak, že by to bylo dáno nějakým způsobem jako zákon. Hitler sice několikrát říkal, že jeho cílem je zničit nebo vyhladit židovstvo, ale kdo bral jeho slova vážně, ten říkal tolik věcí, které se pak obrátili pro proti němu nebo se nesplnili, tak všichni si mysleli, no to jsou slova planá. A nakonec děti, podívejte se, děti žijou přítomností. Já vám nemohu říci, že bych já byl nějakým způsobem zdrceno. Dneska, kdyby se to opakovalo ve věku dospělém, tak asi bych trpěl takovou depresí, že bych skončil někde v ústavu choromyslných. Ale tehdy děti, no tak nesmím chodit do kina, tak já se tam nějak propašuji, když nesmím legálně, tak nějakým způsobem se tam dostanu ilegálně. Nesmím chodit do divadla, no tak nebudu chodit do divadla. Seberou nám rádiové přijímače a telefony, tak nebudeme telefonovat a nebudeme poslouchat rádio. No pak samozřejmě se nesmělo chodit ani do kaváren, do restaurací, no já jsem do restaurací a kaváren nechodil, tak mě to tak nevadilo. Pro starší, pro mou matku, která hrála ráda karty, hrála ráda bridge, tak se scházeli doma, hráli doma ty karty, tak potom všechno ještě ta řekl bych to, ta snaha, ta první fáze hitlerovského protižidovského tažení byla psychologicko-společenská. To znamená vnutit židům komplex méněcenosti a izolovat je od společnosti. Nejhorší pro mě samozřejmě bylo, když pak nařídili, aby se nosili ty žluté Davidovy hvězdy na oděvu. Tak to už byla taková opravdu rána pro mou lidskou důstojnost. Že teď najednou jsem byl označen, když snad možná někteří lidé to nevnímali jako ponížení, ale pro mě to byla jedna z nejtěžších tehdejších zkušeností a zážitků, na které si vzpomínám. Taky jsem to oplakal a těžko jsem si na to zvykal. Ale říkám, to ještě všechno se dalo přežít. To ještě nebylo životu nebezpečné.
2: Jak to přišlo jako blesk z čistého nebe, spadla klec, jak se říká, myslím, transport, nebo se to blížilo?
1: To je ta druhá fáze. Zatím šlo jenom o omezování. Pak přišla další opatření, museli jsme opustit i ten náš skromnější byt a pak sestěhovat se do společných bytů, na Staré Město, kde žilo už několik rodin pohromadě. Ale my jsme měli to štěstí, že naše křesťanská kuchařka, která už sloužila u mého dědečka, pak u mého otce v naší rodině a pak samozřejmě pak ještě po válce i v naší rodině, v mé rodině.
2: Členka rodiny.
1: Ta jako křesťanka si mohla najmout vlastní byt a my jsme tam ilegálně v tom bytě žili, takže my jsme nemuseli žít normálně
2: v tom kolektivním bytě
1: v jednom pokoji. Nýbrž měli jsme pro sebe přece jenom, sice nikoliv komfortní, ale přece jenom dostačující a civilizované a řekl bych přiměřené obydlí.

0: Štoman Brod vzpomínal na měsíce a roky strávené v dusné atmosféře protektorátu, vybavovaly se mi přitom obrazy z tehdejšího kasovního trháku a také z mimořádně působivého filmu Alfreda Radoka Daleká cesta. V něm je mistrně vylíčena psychologie příslušníků židovské komunity těsně před terezínským transportem. K útěšným představám lidé utíkali před vlastním strachem a nepochopitelnou skutečností.
1: Transporty začaly v 41. roce na podzim. Samozřejmě, že to byla už vážnější situace a všichni si asi uvědomovali, že to je něco, co asi nikdo nevěděl, co ho čeká, ale že to není dobré, když musí opustit svůj domov, svůj byt, své přátele a jít někam do neznáma. První transport jeli do lodě, už několik mých strýců bylo hned odvezeno do lodě, ale my pořád jsme žili jaksi dětským způsobem. Mně bylo tehdy 12-13 let v tom 42. roce a dokonce já jsem začal mít první lásky v té době, platonické. My jsme se mohli scházet už tehdy jenom na židovském hřbitově, který je dneska turistickou atrakcí. To byl tehdy takový jediný park přístupný židovské mládeži, židovskému obyvatelstvu, takže tam staří lidé seděli na lavičkách a my mladí jsme se tam pohybovali mezi těmi hroby. No a samozřejmě tam jsme navazovali přátelství i jakési první citové vztahy. Takže já jsem si pamatuju, že jsem se tam poprvé zamiloval do jedné dívky, která pak za války zahynula. Hitlerovci vyhlédli Terezín jakožto nejpřijatelnější místo pro evakuaci Židů a
2: schromaždiště,
1: pro deportaci Židů, tábor, kde by měli být postupně likvidováni, ale hlavně to měl být tábor, odkud by byli pak postupně odváženi dále na východ. No a tak ještě jako třetí účel toho Terezína byla propagandistický záměr. Oni si mysleli, že udělají z toho takové ghetto, takové město, kam budou moci zvát zahraniční pseudonezávislé organizace, například Mezinárodní červený kříž, a ukázat jim, že zacházejí s těmi Židy poměrně humánně. No tak Terezín, oni vystěhovali obyvatelstvo původní z toho města, do Terezína pak přijalo postupem doby na 60 tisíc Židů. V jeden čas, v 42. roce, tam bylo skoro 60 tisíc lidí. To si dovedete představit, jaké ubytovací podmínky tam asi byly a jakým způsobem tam lidé umírali na špínu, na hlad, na nemoce. Ale protože ta židovská samospráva, která byla v čele, jak si formálně v čele této organizace, neměla možnosti zlepšit situaci všem, ale zaměřila se na mladé lidi, o kterých předpokládala, že budou jakousi nadějí židovského národa, tak těm se snažila tu situaci ulehčit a nám tedy dala možnost žít v určitých lepších podmínkách, s relativně lepšími stravovacími možnostmi. Takže i my jsme ten Terezín nechápali jako největší tragédii.
2: Byla tam celá rodina?
1: Nebo jo, v Terezíně, ano. V Terezíně ještě byly všechny rodiny pohromadě, sice nežili v jednom bytě většinou, nebo v bytě v jedné místnosti, tam z těch obytek se těžko dalo mluvit. Moje matka žila v kasárnách, můj bratr žil v jednom domově a já v jiném domově, ale měli jsme možnost se každý den vidět, a protože do Terezína bylo možno posílat potravinové balíčky a to nám ta paní naše křesťanská s velkými samozřejmě obtížemi a s nasazením i z určitého rizika, protože to nebylo jednoduché posílat Židům balíčky, to mohl být kdokoliv udán, že podporuje Židy, ale přesto ty balíčky chodily a ty pomáhali nám udržovat se v kondici, udržovat se při životě, což třeba mnozí staří lidé, zejména z Německa, protože tam nebyli pouze protektorátní Židé, tam byli rakouští Židé a němečtí Židé a protektorátní Židé se měli lepší, protože měli zázemí určité a ty němečtí Židé pochopitelně žádné balíčky nedostávali, tak zejména staří lidé tam houfně umírali.
2: Tušili jste ty pravé záměry nacistů tehdy?
1: Vy se mě ptáte jako generála pobytu. Já jako dítě jsem nic netušil. Pochybuju, že většina Židů tušila, byli jistě lidé, kteří tušili, ale oni alespoň tušili, že ty transporty, které čas od času Hitlerovci nařizovali a které odcházeli neznámo kam, na východ, že znamenají něco nedobrého. Oni nevěděli, že co je to Auschwitz, nevěděli, co je to Treblinka, nevěděli, co jsou to plynové komory, alespoň v prvních letech ne. Ale věděli, že to není dobré a že to je nebezpečná věc, takže se všichni snažili vyhnout těm transportům. Ale my děti, víte, my jsme to chápali spíše všechno jako určité dobrodružství. A já vám řeknu právě to největší moje takové můj kulturní zážitek, to byla hudba. Protože v Terezíně na jedné straně umírali lidi hladem, špínou a nemocemi. A na druhé straně ti, kteří se dokázali adaptovat na ty podmínky, které tam byly, které byly volnější, protože Němci nebo Hitlerovci nenařizovali přímo, co se má v tom getě dít. Oni spíše byli rádi, že tam neděje nic, co oni nechtěli. A nechtěli žádné povstání, žádné nepokoje. No tak nechali Židům možnost, pokud chtěli, dělat si třeba kulturu. A ta kultura tam byla naprosto nepředstavitelná. Tam byly fotbalové, sportovní utkání, byly tam koncerty, byla tam představení divadelní, kabarety, přednášky. Myslím, že takový život odborný, kulturní, řekl bych i politický, jako byl v Terezíně, nebyl v žádném protektorátním městě, protože nikdo by si nedovolil dělat přednášky na takové téma, které se dělaly v Terezíně. O politice, o kultuře, o filozofii, o dějinách. To bylo jedno, v tomto ohledu, v tom duchovním ohledu byl Terezín jedním, nebo možná vůbec nejsvobodnějším místem v celém protektorátu a možná, že i v celé říši. Ale samozřejmě mělo to tu další dimenzi a to byla ta hrůza nejenom z toho věznění tam, z té klaustrofobie toho malého města obklopeného hradbami, ale to očekávání těch transportů.
2: Který
1: visel nad každým. No, a pro nás chlapce bylo zjevení slyšet, tam se nacvičovala prodaná nevěsta. A dodnes je pro mě prodaná nevěsta spojená s tím obdobím toho, řekl bych, dospívání, chlapeckého dospívání, které vnímá tu krásu té hudby a transformuje si ji do milostných a erotických představ. Takže
2: konkrétní arie?
1: Všechno, no jistě, já bych dneska dovedl zaspívat, kdybychom měl zpívat, tak bych dovedl zaspívat celou prodanou nevěstu. Ale my jsme si už tehdy zpívali, my jsme chodili na zkoušky a musím vám říci, že to představení, které bylo samozřejmě koncertní představení na starém rozbitém klavíru, doprovázel celý sbor těch pěvců na tom pódiu v jedné velké tělocvičně v té škole a musím vám říci, že celý to byl nabitý sál a celý sál stál v slzách dojetím, když skončila ta árie Dobrá věc se podařila, věrná láska zvítězila, protože si všichni mysleli a věřili, že i pro ně ta dobrá věc se podaří a že i pro ně ta láska a život zvítězí.
2: Měl jste i tam nějakou lásku terezínskou?
1: No, samozřejmě. Celou tu dobu jsme začínali mít styk s děvčaty, nějaký koedukační společenský život. My jsme dělali společné večírky, společná představení, jakési recitační kroužky. Ovšem, musím vám říci, že my jsme, na rozdíl od dnešní mládeže, jsme viděli v dívkách něco naprosto čistého. A ten vztah byl absolutně, to byly bytosti z jakéhosi jiného světa. Nezapomeňte, že před válkou nebyly ještě koedukační třídy. My jsme se s dívkami prakticky nesetkávali ve škole, ani možná někdy na nějakém tom večírku, ale ten život byl oddělený. A tam teď poprvé jsme se mohli setkávat s dívkami a navazovali jsme s nimi přátelství a mluvili jsme s nimi a takové ty letmé doteky. A byla to, neodvážil by se nikdo by se neodvážil před dívkou a to říkám s veškerou vážností, neodvážil by se nikdo z chlapců říct nějaké nepatřičné, sprosté slovo.
2: No, tak to zní opravdu jako ze světa včerejška, ale je zajímavé, si uvědomuju, že to mládí je silnější než hrozba smrti třeba.
1: No jistě, to mládí totiž nepřemýšlí, jak vám říkám, o budoucnosti. Ta budoucnost je pro ně jistá, mladí lidé absolutně nikdy nepochybují o tom, že to přežijí.
2: Jenomže Terezie nebyla konečná, ani pro vás.
1: No právě to byla ta hrůza, která zachvacovala celé osazenstvo, když se čas od času rozhlásilo, že odjede nový transport. Protože podmínky v Terezíně pro ty, kteří byli zdraví, mladí a silní a měli možnost se adaptovat na ty poměry a zaopatřit si poměrně, ne-li dostatečnou, tak alespoň určitým způsobem vyhovující stravu nebo životu dostačující stravu, tak pro ně ten život v Terezíně byl snesitelný. A myslím, že ti, kteří dokázali se vyhnout těm transportům až do jejich konce, to znamená do podzimu roku 44, kteří zůstali tedy v Terezíně, tak mohou mluvit o životním štěstí, protože si z největší pravděpodobnosti zachránili život. A jestliže zůstalo z české židovské komunity možná 12 000 Židů, kteří přežili deportace, tak z velké části mohou za to děkovat Terezínským, protože z 95% všech deportovaných Židů na východ zahynulo. Čili oni to ten strach z toho, i když byl ještě nekonkrétní, byl oprávněný. Strach z deportací, strach z neznáma, strach z osudu, který vás čeká na konci těch transportů. No a musím říci, že opravdu ten šok, ta hrůza toho přechodu z terezínského geta do koncentračního vyhlazovacího tábora byl nesmírný, a to byla opravdu nová dimenze.

0: Vyhlazovací tábory, nová dimenze hrůzy, zkušenost pravděpodobně nezdělitelná. Některé vzdělané duchy, kteří přežili, vedla k provokativní otázce, je vůbec ještě možné psát po osvěti básně? A pokud ano, pak to budou zřejmě jiné básně než před tímto kolapsem civilizace. Ale to všechno měl mladý Toman Brod na vlastní kůži teprve prožít.
1: Jsme byli v Terzíně do půl druhého roku a v prosinci 43. roku jsme byli odvezeni do Auschwitzu. Ale zase vám musím říci, v životě tehdejšího deportovaného člověka hrály role náhody. Když před námi v září odešel transport 5000 Židů do Osvětimi, tak se stala neuvěřitelná věc. My jsme samozřejmě o ní nevěděli, ale to, co jsem pak slyšel v Osvětimi vyprávět. Tento transport poprvé, těch 5000 Židů z Terezína, neprošlo selekcí, to znamená, nebyli okamžitě vyčleněni na rampě pro život a smrt. Nýbrž všichni, ženy, muži, děti, byli dáni do společného jednoho tábora v takovém tom satelitním osvětimském táboře, který se jmenoval Birkenau. A všichni ti staří vězni, kteří zažili tento transport a zažili ty předcházející transporty, byli naprosto překvapeni, protože nebyl precedens toho. Takže pátrali v těch kartotečních záznamech v kmenovém táboře a zjistili, že všichni tito vězňové mají tam nápis ve svých kartách Sonderbehandlung 6 měsíců. A Sonderbehandlung v jejich kryptonymě, teda v kryptonymě po hitlerovské mluvě znamenalo smrt v plynových komorách a 6 měsíců je lhůta, do které ještě mohou žít.
0: Čili plošně všech 5000 bylo?
1: Všech bylo odsouzeno za 6 měsíců k smrti. Já nedovedu do dneška vysvětlit jejich záměr, jejich účel tohoto na pohled, ale i ve skutečnosti naprosto nesmyslného aktu, ale ono se to skutečně stalo. Přesně za 6 měsíců všichni ti, kteří ještě zůstali naživu, byli odvezeni 8. března do plynových komor a tam byli bylo 5000, bylo jich skoro 4000 ještě, všichni byli zavražděni a byla to největší nebo jedna z největších vražd československé nebo českého obyvatelstva za války. Hromadná vražda tolika lidí nebyla nikdy za války na nikom spáchaná. A teď my jsme tam přijeli v prosinci, ale my jsme dostali přesně tentýž rozsudek.
0: Taky Sonderbehandlung.
1: My jsme měli také na kartách 6měsíční lhůtu. Takže my jsme také nebyli podrobeni selekci okamžité. Nýbrž jsme čekali, že za 6 měsíců nás potká stejný osud, jako potkal ty zářijové. Jenomže mezi tím se změnila situace. Nás měl ten osud potkat v červenci zhruba, koncem června, červenci, ale do té doby se změnila situace, přišla invaze, Rudá armáda se přiblížila už na dosah k Německé říši a hitlerovci si uvědomili, že asi by nebylo dobré likvidovat i práceschopné lidi, kteří by mohli ještě pro ně působit nějakou pracovat v otrockém svazku, v otrocké činnosti nějaké. Čili odvezli skutečně některé dospělé ženy a muže do jiných táborů. No a teď ale pro nás, pro chlapce, kterým nebylo ještě 16, protože ta pracovní hranice těch dospělých byla 16 let. Děvčata to měla snazší, protože 14, 15 leté dívky mohly už být tak vyspělé, že se mohly vmísit do toho těch řad těch dospělých, takže mohli uniknout tomuto osudu, ale pro většinu chlapců 14-15 letých nebyla šance. Takže v tom táboře, v tom Birkenau zůstalo ještě asi 7 tisíc lidí, oni tam přijeli pak ještě další transporty v květnu, asi 7 tisíc starých lidí, matek s dětmi hlavně, no a pak ještě chlapci, kteří nedosáhli ještě 16. věku svého života. No a pak se stala zase náhoda nebo zázrak, protože se odváží jeden chlapec předstoupit před doktora Mengeleho, to jméno je vám známo, To byl tehdy rozhodující německý lékař, který dělal pokusy hlavně na dvojčatech a který rozhodoval o životě a smrti vězňů.
0: A vy jste mu také stanul teda tvář?
1: No já, ano, my jsme, on, ten chlapec požádal toho Gruppenführera, nebo já nevím, jakou měl hodnost, a řekl mu, že tady ještě skupina několika desítek chlapců, kterým ještě není 16 let, ale kteří jsou ochotní pracovat. No a pan doktor Mengele měl dobrou náladu toho dne, bylo to ve čtvrtek 6. července 40. roku, a řekl, ano, tak teď vás ještě prohlédnu. Tak jsme se museli svléknout a defilovali jsme před ním a on mávnutím ruky rozhodoval, kdo přežije a kdo nepřežije. No tak mě mávnul nalevo, kteráž to strana znamenala život, takže jsem byl vybrán spolu asi s 90 ostatními chlapci a skutečně nás převezli do jiného tábora, zatímco můj bratr sice odešel jako dospělý už, protože tomu už bylo 17 nebo 18 let, stejně nepřežil pak ty pochody smrti, které na jaře 45. roku vězňové absolvovali. No a moje matka zůstala v tom táboře, který pak skutečně byl likvidován. Takže ona zemřela v červenci 44. roku, nebo byla zavražděna v plynové komoře.

0: Zasvěcován do lidského utrpení byl Toman Brod společně s mnoha dalšími kamarády. Ti, kteří přežili, jsou dnes rozeseti po celém světě. A přesto se i po letech pravidelně setkávají v Evropě i v Americe. Spojeni poutem prožité hrůzy a přátelství. Říkají si Birkenau Boys.
1: Tak my jako chlapci jsme většinou jezdili s takovou károu, jsme jezdili mimo už přímé brány Tábora a sváželi jsme dřevo třeba. Vím, že jsme jednou jeli i dokonce do krematoria. Tam, kde byly plynové komory, tak tam byl dvůr a tam bylo naskládáno dřevo, které bylo potřeba k tomu, aby se ty mrtvoly spalovaly. A my jsme to dřevo nakládali na ty káry a teď v tom okamžiku přijel transport. To bylo zrovna, ta krematoria byla vedle kolejiště, vedle rampy. A na tu rampu přijel transport maďarských Židů. No a my jsme samozřejmě v tom okamžiku museli zůstat stát, protože jsme se nemohli vmístit do toho transportu. A teď najednou, když bylo už potom, po té proceduře, tak šel kolem nás průvod, jako by šli na procházku, jako by šli na výlet, matky s dětmi. Nesli je na ramen, v náručí, na zádech, vedli je za ruku a šli docela klidně, jako by šli opravdu někam na výlet. A doprovázeli takový starší nějaký SSák, taky zcela lhostejně. Vlastně to byl výjev z nějakého fantastického filmu. A teď tam s námi byl jakýsi německý kápo. Kápo to byl tehdy takový jaksi mistr, který velel těm pracovním četám. Nebyl to Žid, byl to nějaký politický nebo dokonce možná nějaký kriminální vězeň. A tomu tekly slzy po tvářích a šeptal si takové krásné ženy, takové krásné děti. On věděl, o co jde. Já jsem si tehdy tu hrůzu té scény neuvědomoval. Ale dnes, když si znovu reprodukují, tak si myslím, že to byla opravdu jedna z nejstrašnějších událostí, které bylo možno vidět. No a já pak už jsem byl na konci svých sil a ležel jsem už, to už bylo skoro jaro, 45. roku jsem ležel už bezvládný na posteli, vedle mě byli umírající lidé a to byly nepopsatelné.
0: Jste byl jenom vyčerpaný, nebo jste měl i nějakou nemoc?
1: Já jsem samozřejmě měl nemoci, ale o tom jsem nevěděl. Já jsem měl tuberkulózu a skvrnitý tyfus, ale to možná propuklo až po válce. Celá ta, řekl bych, z té vyčerpanosti se to teprve pak projevilo po válce. Ty nemoci se objevily. Ale já jsem opravdu už cítil, že umírám, že to je poslední chvíle. Už se mi zmocňovala taková slabost, takový spánek a řekl jsem si, když nevstanu, tak tady zůstanu už navždy ležet. A protože jsem si pak řekl, to přece není možné, abych já tady zůstal ležet a zemřel, aniž bych se znovu vrátil do Prahy, aniž bych znovu zažil to osvobození, které přece už teď nemůže být opravdu daleko. Přece jsem neprotrpěl celá ta léta jenom proto, abych teď, když už se ta kýžená hodina blíží, tak abych tady zemřel a nikdo se nedověděl vlastně o mé smrti. Takže jsem s posledními zbytky sil jsem se zmobilizoval a vstal jsem.
0: To už tábor nebyl?
1: Nebo? Byl tábor, ale ten tábor už byl, řekl bych, tam už byl jenom nemocní, tam už se vlastně o práci, ti lidé už byli tak zničeni a vyčerpaní, že už žádné práci se nehodili. Ty už tam jenom vegetovali, to už byl tábor umírajících.
0: Čili vy jste v tomto stavu došel do nejbližší vesnice?
1: No já jsem v tomto stavu, ještě nebyl jsem osvobozen, ale v tomto stavu jsem vstal a šel jsem ven a řekl jsem si, musím aspoň něco dělat, tak nějakým způsobem se oživit a načerpat aspoň pohybem nové síly. Prostě osvobodit se z té letargie, z toho umírání, z té beznaděje a z té nečinnosti, která se mě zmocňovala, abych se zachránil. No pak samozřejmě po několika týdnech přišlo osvobození. A
0: vy jste se potom dostal k nějaké rodině německé?
1: No, když se...

naposledy, protože všechny armády šly kolem a Slezsko bylo osvobozeno vlastně až koncem války, úplným koncem války. A ten Ivan, takový fousatý strýc, mě vzal za ruku a řekl, chadí, a teď přišel se mnou do jakéhosi dvora, statku, a tam si dal shromáždit takovou německou rodinu, byly to taková, řekl bych, lepší sedlácká rodina, protože byli spíše městsky oblečení, jak se mi tehdy zdálo. No a teď on jim řekl, že pro sebe, že chce nějaký vajíčka nebo co, a že tohle to chlapce, že si vemou a že se o něj budou starat. No a teď oni mě vzali a teď na mě koukali jako na stvoření z Marsu. Teď mě svlékli, já jsem řekl, aby zahodili všechny šaty, protože jsem byl zavšivený, což je další hrůza, které vám ani nechci vyplavět, co to znamená být zavšivený a nemoc se vší zbavit. A teď volali tam sousedy, aby se na mě přišli podívat. Oni zřejmě vůbec nevěděli, že tam 200 nebo já nevím, kolik metrů od nich, že je nějaká továrna, která je vlastně táborem a kde žijí takovéhle bytosti. Se vážil asi 40 kilo. Takže oni se na mě chodili koukat a tak mě tedy umyli a dali mě do postele a co mohli udělat nejlepšího dali, že mě udělali silnou slepičí nebo nějakou hovězí polévku, no což samozřejmě na můj žaludek bylo naprosto nestravitelné, takže jsem dostal průjmy, ale to už nebylo jenom z té stravy, ale už propukala má nemoc, takže oni za několik dní, když zjistili, že se můj stav nelepší, tak mě odvezli do nemocnice. A tam jsem tam zjistil doktoři, že mám skvrnitý tyfus a tuberkulózu zjistili až v Praze, tam tedy rentgeny nebyly.

Toman Brod prožil svou smrt několikrát. V zuboženém stavu se znovu vrátil do osvobozené Prahy. Tím však jeho životní odysea zdaleka neskončila. O tom, jak se z mladého člověka postiženého útrapami války stal uznávaný historik domácího i zahraničního odboje, historik v dobách pozdější normalizační nesvobody nežádoucí a historik dodnes narážející na nepochopení svých oponentů, o tom bude druhá část vyprávění v pořadu Pamětníci, osudy, na které se nesmí zapomenout. Ze studia Českého rozhlasu se s vámi pro tuto chvíli loučí redaktor Milan Hanuš.

0: Návraty časem, tedy to nejlepší, co jsme vybrali z archivu Českého rozhlasu, najdete také na webu plus.rozhlas.cz a v aplikaci Můj rozhlas. Interview Plus.
1: Kdo má největší šance stát se po odvolaném Robinu Bénišovi novým ředitelem Krkonošského národního parku? Čeho nebo koho se obávají starostové podkrkonošských měst a obcí? Co nejvyšší české hory potřebují? Hostem Pavlíny Nečáskové bude senátor z hnutí STAN a starosta Vrchlabí Jan Sobotka.
0: Interview Plus Pavlíny Nečáskové zítra po 11:30 na Plusu. Chyba systému. Detektor problémů české společnosti.
2: V Brně skončil historicky první sudetoněmecký sjezd na území Česka. Byla tahle akce zbytečným drážděním hada bosou nohou nebo naopak dalším krokem na cestě ke smíření? Kdy vlastně vzala za své představa, že Češi a Němci můžou žít společně v jedné zemi? A mluvíme dostatečně o tom, co se dělo po květnu 45 při takzvaném divokém odsunu? Speciálním hostem je politolog a sociolog, rodák ze Sudet, Lukáš Novotný.
0: S moderátorem Českého rozhlasu Janem Pokorným, novinářkou Apolenou Rychlíkovou a komentátorem Davidem Klimešem poslouchejte na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas i v dalších podcastových aplikacích. Nebo v sobotu po 11:00 dopoledne a v neděli po 15:30 odpoledne ve vysílání Českého rozhlasu Plus. Český rozhlas Plus. Kdo je kdo?
3: František Klicpera, lékař, spisovatel, vlastenec, ale také starší bratr známějšího dramatika a obrozence Václava Klimenta Klicpery. Jenže nebýt Františka, možná by se jeho mladší bratr nikdy nedostal do vlivných vlasteneckých kruhů.
4: František měl převzít po otci krejčovské řemeslo v Chlumci nad Cidlinou, ale raději se vydal na studia do Hradce Králové. Tam navštěvoval gymnázium, které úspěšně dokončil. Poté se přesunul do Prahy a už od roku 1812 vystupoval v ochotnických představeních v dnešním Stavovském divadle.
3: František Klicpera se také účastnil recitačních soutěží v Klementinu a navštěvoval přednášky Josefa Dourovského v jeho bytě. Od roku 1808 se staral o svého mladšího bratra Václava Klimenta Klicperu, který přišel do Prahy studovat na gymnázium. Nejenže ho finančně podporoval, tam ho ale také seznámil s okruhem českých vlastenců.
4: Po studiu medicíny působil Klicpera v Jihlavě. Později se stal profesorem gynekologie v Linci. Když po vyloučení ze studií v Českých Budějovicích přišel do Lince František Ladislav Čelakovský, Klicpera pomáhal také jemu.
3: Vedle lékařské praxe se František Klicpera věnoval psaní vlasteneckých básní, překládal z ruštiny a vydal odborné dílo latinsko-česko-německou srovnávací botanickou terminologii. František Klicpera zemřel v Linci v roce 1821.
0: 22 hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
5: Končící protidrogový koordinátor BEM se zítra potká s premiérem Babišem. Česko nabídlo Američanům speciální sledovací zařízení použitelné v Hormuzském průlivu. Čeští hokejisti vypadli na mistrovství světa ve čtvrtfinále, když prohráli s Finskem. A počasí zítra bude slunečno, teploty až 28 stupňů.
0: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
5: Národní protidrogový koordinátor Pavel Bem z ODS se má zítra setkat s premiérem Andrejem Babišem z hnutí ANO. Řekl to v pořadu 20 minut Radiožurnálu. Důvodem je jeho náhlý konec ve funkci, o kterém ho minulý týden informovalo vedení úřadu vlády. Protidrogová agenda se má od července přesunout z úřadu vlády na ministerstvo zdravotnictví. Bema nahradí Dita Protopopová. Ta bude mít na starost protidrogovou politiku i problematiku duševního zdraví. Bem varuje před zhroucením desítky let budovaného systému. Doufá proto, že vláda krok odvolá.
6: Já si vlastně nedovedu představit, že bychom mohli dekonstruovat 35 let vytvářený systém prevence, péče, resocializace, rehabilitace a uvědomme si, že to jsou zhruba 3 miliony lidí v České republice.
5: Česko nabídlo Američanům speciální sledovací zařízení použitelné v Hormuzském průlivu. Oznámil to ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů, který předtím ve Washingtonu jednal s náměstkem amerického poradce pro národní bezpečnost Andrewem Bakerem. V Česku by se taky podle Macinky mohly vyrábět americké zbraně.
7: Macinka po schůzce s Bakerem prohlásil, že je vláda na nabízenou technologii pyšná.
8: Je to neletální, neútočné zařízení, které opravdu by mohlo dát české oči nad ten Hormuz, protože to je unikátní systém sledovací, který nezařuje žádné elektromagnetické záření, tedy je v podstatě neviditelný.
7: Systém údajně dokáže sledovat všechno v okruhu přibližně 400 kilometrů. Macinka taky řekl, že by Američané mohli českým zbrojařům poskytnout své know-how a technologie. Výrobou v Česku by tak Spojené státy doplňovaly svou zbrojní kapacitu. Český ministr se ve Washingtonu sešel i se zástupci ultrakonzervativního think tanku Heritage Foundation. Dominik Tesár, Radiožurnál.
5: Moravské zemské muzeum v Brně dnes otevřelo výstavu svých nejvýznamnějších objevů za poslední dekádu. V pavilonu Antropos představí návštěvníkům 7 zastavení s nálezy od doby kamenné až po vrcholní středověk.
9: Rytý valon z Hošťálkovic z období asi 15 000 let před dneškem, je to období lovců sobu a koní, má na sobě rytinu dvou zvířat. Je to vlastně doklad takové umělecké tvorby tehdejších lidí a takový objev už tady o nějakých 70 let nebyl.
10: Popisuje jeden z unikátních exponátů spoluautor výstavy Petr Neruda. Některé památky nalezli archeologové i uvnitř Brna, doplňuje další z autorů Zdeňka Nerudová.
11: Jde o poslední lovce mamutů, kteří šili v příhodném území poblíž řeky Svratky. Chodili tam opakovaně, protože těch míst těmi nálezy tam máme nepočítaně.
10: Výstava potrvá do začátku příštího roku. Z Brna Kristýna Sedláčková, Radiožurnál.
5: Čeští hokejisti skončili na světovém šampionátu ve čtvrtfinále. S Finskem prohráli 1-4. Do semifinále postoupila taky Kanada po vítězství nad Spojenými státy 4-0. V Curychu teď bojují domácí Švýcaři proti Švédům a je u toho i náš reportér František Kuna.
12: Švýcaři skóre otočili a po dvou třetinách vedou nad Švédskem 3-1. V posledním čtvrtfinále, které se aktuálně hraje ve Friburgu, na začátku třetí třetiny vede Norsko nad Lotyšskem 1-0. Ze Švýcarska František Kuna, Radiožurnál.
5: Tenistka Kateřina Siňaková hraje s Kanaďankou Bokovou o postup do třetího kola Roland Garros. Na pařížském Grand Slamu máme reportéra Davida Prouzu.
12: Boková z Kanady má teď breakball a setball v jednom, 5-4 vede ve druhém setu, servíruje Kateřina Siňaková, první sadu ale získala ona 7-5. Poslouchejte přímý přenos na Radiožurnálu Sport z Paříže, David Prouza, Radiožurnál.
5: Ve druhém kole Roland Garros dnes vypadli Vít Kopřiva i první hráč světa Ital Jannik Sinner.
13: Uzavřená silnice 3 v Kaplici a omezení na D11 u Jičína. Silnice 3 mezi Českými Budějovicemi a Rakouskem zůstává uzavřená v Kaplici mezi dálničními úseky. Je to kvůli vážné nehodě dvou osobních aut, které zasahují záchranáři. Policie odklání osobní auta přes město po ulicích Omlenická a Českobudějovická. Pro kamiony však náhradní trasa není. Naopak dobré zprávy máme z jižní spojky v Praze. Směrem na Černý most se rozjíždí kolony po nehodě u Europarku. Následky nehody byly odstraněny a provoz je plně obnoven. Během chvíle už to bude bez zdržení. A na D11 ve směru z Prahy do Hradce Králové čekejte omezení za sjezdem na Jičín. V úseku mezi 42. a 43. kilometrem silničáři uzavřeli na celou noc pravý jízdní pruh kvůli opravě a údržbě vozovky. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
14: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
5: Zítra bude slunečno, teploty v pátek 21 až 26 stupňů. Tolik zprávy.
14: Posloucháte Český rozhlas Plus.
15: Hostem hovorov je Jiří Kubeš, lektor pohybu a zakladateľ konceptu JK Pohyb. Vyštudoval teológiu na Katolíckej teologickej fakulte Univerzity Karlovej. Vytvoril kurzy, ktoré spájajú zdravý pohyb s kresťanskou vierou. Nejde mu však len o to, aby ku cvičeniu pridal náboženské slová. Skúma, čo sa deje, keď človek začne vlastné telo vnímať a ako súčasť duchovného života. Zaujíma ho, ako môže človek prostredníctvom práce s telom lepšie porozumieť aj vlastnej viere. Od mikrofonu zdraví Taťana Čabáková.
14: Hovory.
15: Jirko, vítajte v hovoroch.
16: Dobrý den.
15: Vy ste vyštudovali teológiu. Čo vás k tomu priviedlo? Mali ste domáce zázemie veriacich rodičov?
16: Domácí zázemí mám, ale moji rodiči nikdy nebyli nějací násilní, jakože mě netlačili do víry. Ta teologie spíš byla proto, že jsem neměl kam jít a chtěl jsem zůstat jako studentem, takže nebyl tam úplně záměr, že prostě, že bych chtěl jít tou cestou a jenom prostě nebyla jiná možnost, tak jsem šel.
15: Vy jste taky pravdovravný v tom.
16: Nic jiného mi nezbývá.
15: Čo vám to štúdium dalo, keďže to bola taká znúdzecnosť, že nebol tam nejaký hlboký motív ísť študovať teológiu?
16: Ja viem, že úplne neviem, aké kroky mám dělat v živote. A tak vždycky tak jako trošku říkám tomu Bohu, nebo modlím se, aby mě vedl. A pak vlastně i ta teologie mi dala opravdu hodně, nebo tomu poznání i té víry, i toho, té cesty, toho třeba náboženství. A pomohlo mi to více směřovat ten svůj život.
15: Čo se teda změnilo vo vnímání Boha a víry, keď jste studovali teologii?
16: Ono mi to dalo takový ten pohled do toho náboženství, jak se to náboženství uchopuje a jak jakoby se prolíná tou historií, jaké i těžkosti vlastně to náboženství nese. Ale ten, jak to říct, ten život s tím Bohem, tam člověk si myslím úplně nenajde, nebo ten zažije až jako na základě nějakého setkání, no, nebo zkušenosti.
15: A vám se to stalo?
16: Mně se to tak děje. Jestli to tak děje, že já nemám jako, manželka má jako jeden jako zážitek, kdy jako něco jako zažila a od té doby jako jde tou cestou, ale já nemám žádnou jako velkou vlnu jako ve svém životě, ale jako když se kouknu na svůj život, tak opravdu zažívám, jak moc jsem vedený tím životem a jak i v kontextu třeba nějakého strachu nebo těžkostí, které prožívám, tak jak ten život jde jako dobrou cestou. A tak, no.
15: Poďme k tomu, že máte lekcie a na svojich lekciách prepájate teda váš pohybový princíp s kresťanskou vierou. Mm-hmm. Ako to vyzerá v praxi? Čo je vlastne ten váš pohybový základ? Mm-hmm.
16: Tak ja mám nejaké vzdelání, skrz ktoré som prošiel a na ktorém stavím. Asi ten nejvýraznejší vhled do toho mám skrz koncept nebo metodu Spiral Dynamic. To vychází vlastně z toho, že ta metoda vlastně vnímá to tělo v tom 3D pohledu a vlastně takhle propracovává ty jednotlivé segmenty těla. A ty lidi pak na základě toho zažívají, jak to tělo pracuje. Jo? A na základě toho zážitku já jim pak vlastně na konci ukazuju, jak vlastně tento zážitek, který oni mají v tom těle, tak jak si ho třeba přebrat i do té víry a do toho vztahu s Bohem. Příklad třeba teďka tenhle týden na těch lekcích jako řeším, že já mám ta těla na podložce, jo, to vždycky říkám. A já k těm tělům přistupuju a teďka každé tělo mě jinak poslouchá. Já na ně vložím ruce a teďka říkám, udělejte tenhle druh pohybu. A teďka pod těma rukama já cítím, jestli to tělo mě poslechlo, jestli ví, kudy ten pohyb vést, nebo jestli neví. A když vidím, že to tělo neví, tak já to tělo zastavím, protože já ho nesmím rvat, protože když ho jako silově narvu, nebo tak tomu tělu to nedoteče a zároveň ho můžu nějak poškodit, tak já to tělo vrátím, zastavím a pak zpátky. A čekám, dokud mě to tělo nezačne poslouchat nebo vnímat. A to je třeba rok, dva, tři, měsíc, den, jo? A jakmile to ten člověk najednou, nebo to tělo to uslyší a cítím pod rukama, že se mnou nechá vést, tak já jdu dál. A najednou už jako to je taková spolupráce ruku v ruce. A já vlastně na základě toho říkám těm lidem, že koukejte, já takhle vnímám i Boha, že jakmile já ho neslyším, tak ten Bůh může být sebe všemocnější, ale když s námi chce pracovat, tak on nejde dál, když já ho neslyším, protože my bychom to nespracovali, tu moc, se kterou on k nám přichází. A vlastně on čeká, dokud my nezačneme slyšet. A já vlastně mám takový zážitek, že čím víc já se mu otevírám a učím se ho poslouchat, tím víc on mě jako vede. A pak vidím vlastně ten obraz toho lektora, který má na mne ty ruce, a až když já ho uslyším, tak ten lektor a teďka zabere a teďka se mnou jde. Tak ale to samé s Bohem, že vlastně ten Bůh jakoby na mě má ty ruce a čeká. A jakmile já konečně pustím něco ze svého života, takový, co jsem si držel, jakože musím mít peníze, musím tohle, musí to být tak, nebo cokoliv, že jo? Tak konečně, když to pustím, tak Bůh řekne a konečně, a teďka já tě můžu provést víc. A najednou vidím, že to fakt jako funguje a jak úžasné věci člověk může zažít.
11: Vy ste vyštudovali katolickú teologickú fakultu, ale ja som si s vami bola zacvičiť v zborovom dome, ktorý patrí evanjelikom. To znamená, že vy to beriete tak ekumenicky, ponúkate to svoje cvičenie naprieč nejakými kresťanskými spoločenstvami.
16: Ja to tady to vnímam asi nejvíc tak, že nejdůležitější je, abychom dokázali toho Boha slyšet nebo Krista. A na základě toho, jestli pak cítím, že mám jít tou cestou nebo tou, což je evangelický kostel nebo katolický nebo sbor nějaký, tak to si myslím, že to já už třeba nechávám v kompetenci, jak to cítím a kam mě Bůh jako vede. A jestli cítím, že teďka mám jít touhle cestou, tak jdu, a jestli pak cítím, že jsem tím Kristem nebo duchem vedený touhle cestou, tak jdu. Protože já jsem byl, hodně jsem byl katolík, každý den jsem chodil na mši, každý týden ke zpověti, opravdu jsem byl jako, jsem se snažil co nejvíc, ale pak jsem najednou v srdci začal cítit, že i mám tendenci trošku i odsuzovat ty ostatní, jako ostatní třeba sbory. A najednou jsem si vzal manželku, která je apoštolská církev, tak mě zavedla do sboru. Ze začátku jsem tam seděl opravdu, jakože jsem hezky tak jako čekal, jako co řeknou špatně, že by se chytl. Ale potom jsem si uvědomil, že vlastně každý ten člověk zažívá toho Boha a prostě jdou nějakou cestou. A jestli to je cesta jako v té katolické církvi nebo ve sboru, tak to už necháváme jako na nich, jak oni to jako vnímají.
11: No a ako sú vám otvorení napríklad evanjelici? Tam na tom Smíchove som bola v zborovom dome, tam ako to bolo veľmi príjemné, takže keď tam príde katolík, ktorý ponúka takéto cvičenie, tak čo na to evanjelici?
16: Ja si myslím, že mě přijímají moc hezky, že já tam nerozebírám nějaké jako dogmatické jako otázky nebo věci, co, s čím se lišíme, a vlastně pracujeme s tím vztahem já a Bůh a to máme všichni stejný. A plus si myslím, že když člověk uvidí, že tu víru bere i trošku s humorem a je normální, tak si myslím, že tam není vůbec žádný problém.
11: Je podle vás tělo v křesťanství vedlejší téma, keď to berieme oproti starostlivosti o dušu a o tom, ako dáváme pokrmy našej duši a ako dáváme pokrm nášmu tělu?
16: Když se kouknete na tu cestu toho křesťanství a cestu třeba toho východu, tak ten východ to má propojený s tělem, jo? A ty to mají uchopení. To křesťanství to neumí, nebo ne, doteď neumělo, řekněme takhle. A myslím si, že tak to už samo o sobě říká to, že ten člověk, západní člověk, trošku jako to tělo má mimo, jo? To už samo o sobě ukazuje, protože není tady nic jako křesťanského, co by propojovalo tu spiritualitu, jo? A zároveň se toho ty lidi bojí. Takže už to je obraz toho, že ten věřící člověk jde tou cestou jako toho ducha, ale na to tělo jako míň myslí, když bych řekl takhle.
11: To je zajímavé, že jste spomenuli východné náboženstva, protože tam naozaj máme jogu, tai chi, jsou tam dervišské tance, které jsou spájané tiež so spiritualitou, takže západná spiritualita je ochudobněná o tento moment práce s tělom.
16: V zásadě jo, ale tam zase tam je nebezpečí toho, že oni se skrz nějakou svoji disciplínu snaží navodit nějaký duchovní zážitek. To zase nedává smysl tomu křesťanství. Ježíš říká, ale to není skrz vaše schopnosti. To je přesto, že vy se vzdáte, vy se odevzdáte, vy mi otevřete svůj život a já vás naplním. A to je to, si myslím, takový to gro toho křesťanství.
11: Hostem v hovoroch je trenér Jiří Kubeš.
14: Posloucháte Hovory. Nevšední povídání se zajímavými lidmi.
0: Jejich příběhy najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
15: Jirko, my jsme se tu už rozprávali o tom, že ako vyzerá vaša lekcia. Vy jste změnili to, že každé tělo, každý člověk so svým individuálním tělem, s individuálnou zkušeností k vám přijde a vy s ním nějak pracujete. Tak zkuste popísať, aká je ta vaša práca, a teraz myslím fyzická, protože ľudia tam chodia, protože mají nějaký fyzický problém, s kterým potřebují pomôcť. Tak ako vyzerá ten jeden beh, například, keď si u vás zaplatia 2 měsíce lekcí?
16: Tak ten běh vypadá tak, že já tu mám vždycky na něco zaměřené, například na nějakou sílu, na nějakou mobilitu nebo na cokoliv, je to nějaké obecné téma, otevřenost, na nějaké pouštění nebo něco takového. A tu obecnou myšlenku já pak konkretizuju do těch jednotlivých kroků. A s tím tělem, tam víte, že s ním musíte pracovat nějak postupně. Nemůžete začít pracovat s nohou, když máte špatně postavenou pánev. Nemůžete pracovat s dlaní, když máte špatně postavené rameno. Nebo takhle. Jo? A vlastně pak jednoduše já vlastně mám ty cvičení rozdělené, že pracujeme od nějakého základu, od nějaké centrální jednotky, posouváme se do nějaké periferie a pak vlastně jde mi taky hodně o to, aby ten člověk pochopil, proč to tak stavím, to tělo, proč ho tak jakoby formuji, a na základě toho pak vlastně s tím klientem nebo s tím člověkem vlastně tím tématem procházím.
15: Na každé lekci máte okolo 15 až 20 lidí, kteří s vámi cvičí, a vy ku každému přijdete a nějakým způsobem ho opravujete. Nakolko je to pro vás důležité, takáto individuální dotyková práce s tím člověkem?
16: Ten člověk, aby z toho svého těla vystoupil a zažil něco nového, on ho musí zažít jinak.
15: Vystoupil?
16: Dobře, vy se pohybujete v nějakých svých stereotypech.
15: Ano.
16: A aby ten člověk ten stereotyp změnil, tak on musí zažít něco jiného. A to je právě hrozně důležité, aby zažil třeba přes to vedení toho dotyku, kdy vlastně ten dotyk, ty ruce se jemně položí na tu tkáň a teďka ty ruce vedou. A ten člověk poslouchá a následuje. Já nejsem takový, že ten člověk pasivní, on se musí hýbat. Já jsem si to měřil, já se ke každému ohnu třeba tak 3x, 4x. Já mám 200 lidí za týden, tak já mám asi 1000 ohybů, jako ty nějaký si říkám, kde mi vypnou záda. Ale zatím mě to jako funguje.
15: Neprorokujme.
16: Ne, nebojte. Takže pro mě je velmi důležité, aby ten člověk odcházel s tím zážitkem těla, protože já, když vidím, že tomu nerozumí, tak pro mě to pak bere hrozně moc jako síly a hrozně moc energie, protože pro mě je důležité, aby ten člověk to zažil při té lekci. Takže se snažím být velmi přítomný v kontaktu s tím člověkem a vést.
15: Oceňují to vaši klienti? Ty
16: velmi,
15: korekcie?
16: Velmi, velmi. Já mám výhodu v tom, že mám asi 20 nebo 21 skupinových lekcí týdně, což normální lektor má třeba 3-4. A na základě toho já pak jakoby tu lekci dokážu lépe sformovat, lépe vést, lépe skorigovat, vím, kdy mám stát před lidmi, vím, kdy už můžu jít, vím, kdy zase to mám ukázat. A na základě toho vlastně si myslím, že ty lidi to pak vnímají, že je tím pohybem provázím. Že to není, že si lehne, nějak se tam hejba odejde.
15: Někomu trvá podstatně dlhší, kým vlastně dokáže tělo začít vnímat nějakou změnu, nějaké dotyky. Povedzte mi prosím něco o této zkušenosti.
16: To je hrozně individuální a tam se míchá hrozně moc věcí, protože roli hraje i psychika, i nějaké jako traumata jako v životě, nebo těžkosti, strachy, bolesti, které vlastně se do té měkké tkání vlastně propisují. A teď se mi třeba stalo, že jsme pracovali takhle s tím tělem a paní se rozbrečela, nebo v těch svalech jsou emoce. A teďka ono to není jenom ta mechanika, takže tam je největší jakoby největší zadrhal v tom, že já s tím člověkem pracuju a vidím, že nějak to tam nedotýká. Někde je zavřená žaluzka a ten člověk, nedolehne mu to.
15: A zkrátka nedokáže urobiť to, čo vy po ňom chcete, rozumiem tomu správne? Alebo...
16: No to telo to neuslyší, on neví. On proste, vidíte na tom obličeji, že on to nezažije. Nejvíc obličejů, co nezažívají, když pracujete s chodidlama. Ta chodidla jsou jako vzdálená od toho těla. A tam vidíte na té lekci třeba 80% obličejů, co nechápe. Jo? To,
15: ako to... vyzerá taký obličej, který to nezažívá?
16: Neumím popsat. Vy to, na té mimice, vy to poznáte na tom obličeji, že já vím, na tom obličeji vidím, jestli to ten člověk zacítil, pochopil nebo nezacítil. Jak těch obličejů už vidím jako hrozně moc, tak vy to poznáte, jestli mu to doteklo na těch očích nebo neumím to popsat. Něco, jako, něco tam cítím a vidím. A pak prostě já jsem se s tím nejdřív jako lámal a bylo mi to hrozně jako smutný, že ten člověk to nepochopí a já jsem zjistil, že on třeba teďka v dané chvíli on to nedokáže zpracovat a pak jsem zjistil, že najednou po roce nebo po týdnu najednou člověk to pochopil a něco se stalo. A on mi pak říká, třeba mě se změnila i psychika, že já najednou jsem se začal chovat jinak jako k manželovi, jsem se začal chovat k manželovi jinak i v životě najednou to a to mi říkala jedna paní, když jsem trénoval ještě ve škole, učitele, jsem tam měl jednou týdně jako to cvičení a ona mi říkala, já úplně pozoruju, jak se mi proměňuje jako i moje chování. Někdo si myslím, že prožije takový těžkosti, nebo prožívá takový těžkosti, že je zavřený. A že je pro něj těžký, jak se otevřít v tom srdci, tak i v tom těle. A někdo zase zažije velké těžkosti, ale na základě toho to tělo mě poslouchá. To je hrozně těžké jako vydefinovat. No.
15: Ako vy můžete pomoct někomu, u kom vidíte, že ten pohyb je pro něho nedostupný, že zkrátka nedostane se do té pozice fyzické, kterou vy předvádzate, že by mali zacvičit?
16: No já už to beru tak, že se pak za něj modlím, že jsem nad ním a on to ani neví, já to jako dělám v tichu. A vlastně modlím se v jazycích, což je jako nějaká forma modlitby v tom křesťanství, protože já vím, že moje schopnosti jsou omezené. Jo, já do toho člověka nevidím, prostě nikdo nevidí, jako i kdybych byl sebelepší, prostě nevíte, jak to je zamotaný, kde to je zamotaný, jestli... Ale vím, že Bůh ví. A to si myslím, že to je takový game changer v té cestě s tím náboženstvím nebo v té víře, že nakonec ta hlavní změna se děje, jakoby, že ten Bůh dělá tu změnu. Ne já, ale že ten Bůh skrzla tu modlitbu. A mě třeba jedna paní říkala, že má velké bolesti, a já jsem nevěděl, co s ní, já netuším často. A to je blbě řečeno. A tak jsem se za ní modlil a ona mi za týden přišla a říkala, já jsem v pohodě už. A to se mi nikdy nestalo, říkala. A já jí neříkám, že jsem za ní modlil. Jo? Já se to snažím jako držet velmi nenásilně. Ale ona měla nějaký zážitek a to mi stačí asi. A třeba za 10 let zažije zase něco. A třeba za 20 let zase něco. A kdo ví?
15: Jirko, to znamená, že vy učíte prostřednictvím cvíkov, které cvičíte, lidi vnímat svoje tělo a nějak si ho vlastně sprítomnit, jako kde teraz moje tělo je, co vnímám a co nevnímám?
16: Já si myslím, že to nejúžasnější je, když člověk jako se naučí slyšet tím tělem. Když vy začnete vnímat, jak se ta kost hýbe, jaké svaly se pohybují. Protože ty problémy, co máme, ať už to je výřez nebo cokoliv, tak si myslím, že hodně vychází z toho, že to tělo neslyšíme. A pak co děláme? No tak fyzioterapeut říká, dělám tenhle cvik, tak dělám ten cvik, že to dává smysl. A pořád to je neslyšení. A já potřebuji, aby ten člověk cítil, že když udělá tenhle pohyb, tak tenhle sval, který se upíná tady sem, odtud potud, tak se natáhne. A dokud on to nevnímá, tak on ale cvičí na blind. Jo, ale ta doba je taková, že se jede rychle, velký pohyby, hezký, fotěj se přitom, že jo, velký věci, ale v tom si myslím, že se pak méně jako slyší. Ono, ty velké pohyby taky potřebujeme, to je dobře všechno, ale si myslím, že to gro vychází z jemnosti, malosti, která pak přejde do toho velké třeba yoga pozice nebo cokoliv. To už si každý jako jde svůj cestou.
15: Jirko, kde je podle vašej zkušenosti hranica mezi takým zdravým cvičením, že tomu tělu pomáháme a tím, že už jdeme za nějakou hranicu a to naše tělo skôr trpí tím pohybom?
16: Hmm. To je takové těžké, protože my pořád se snažíme taky usilovat o dokonalost v tom pohybu. A teďka na mě to skáče na Facebooku, pořád nějaký trenér se kouká na nějaké video, jak někdo cvičí a říká, no tady to dělá špatně, že jo, takhle. A říká, tady to dělá takhle. A vlastně, jak to říct, dehonestuje to ostatní. Jako já jsem dobrý a ostatní jsou špatní, takhle. A já jsem měl taky tu tendenci vlastně dělat, že vidíte, co takový to cvičení na trampolínách, jak tam skáčou, nebo v těch fun faktorích, jak tam mají ty činky a skáčou s nima zleva, zprava a tak. A já jsem měl taky tendenci to odsuzovat, což z toho fyziologického pohledu, OK, je na to nějaký pohled, jako fyzično, prostě je to prostá mechanika, takže když tu mechaniku zatížím blbě, tak mi to vyskočí, jo, ta páteř, jako velmi jednoduše, ale zase, když tam člověk třeba zažije nějakou radost, když se tam pak sejde s kámoškama na kafe, po tom skákání na trampolíně, tak paradoxně mu třeba ta trampoška může pomoct mnohem víc, než když se nudí u mě na podložce, když to řeknu jako blbě. A tak si myslím, že je velmi nebezpečné pak říkat, můj pohyb je dobrý a váš pohyb je špatný, když vy vůbec netošíte, v jakém kontextu se to děje a třeba to špatné zvednutí činky nakonec povede k tomu, že ten člověk někam dojde. A myslím si, že je nebezpečné říkat, já jsem ten dobrý a vy jste ti špatný, a že se pak na to koukáme hrozně jako úzko prse. Třeba paradoxně pak to skákání na trampošce, když se tam jdou vyblbnout, mají nějaké těžkosti v životě, jdou se tam pak jdou s kámoškou na kafe nebo s kámošem na pivo, tak jim pomůže mnohem více, než to, že jako ten pohyb udělají korektně. Jo. Takže to už je taková jako tohle je dobře, tohle je špatně. OK, fyziologicky si můžeme spočítat tento úhel v této páce, v této pozici je špatný. Nebo je špatný. Působí tlak v této části a tam ho nechceme. Ale jestli to obecně ta cesta vás pak zavede, nebo to už si myslím je hrozně jako těžké říci.
15: Ide o to, aby sme načúvali svojmu telu a zacítime tú hranicu, čo je pre nás dobré a čo nie?
16: Ja si myslím, že když to má človek naposlouchaný, tak jo. Jo, když vnímá své tělo, a když je hluchý, tak neucítí. To je jako když v životě, já nevím, takové to, komu není rady, tomu není pomoci. Jestli máte tu zkušenost s takovým tím, že víte, že ten člověk děje, co dělá a víte, že to nepovede k ničemu dobrému, ale on vás nějak neslyší. A to je hrozně srandovní, že já jsem byl taky takový, že jsem něco chtěl a šel jsem tou cestou. A myslím si, že když a to člověk musí zažít. Prostě jakmile začne jako poslouchat a vnímat, tak najednou zjistí, že ta cesta se prostě proměňuje a že najednou začne víc vidět do toho života a zjišťovat. Jo, a někdo prostě je v té těžkosti, vidí míň, tak zvolí třeba nějaké drogy nebo něco, nebo si koupí nové auto, které ho zadluží, nebo já nevím cokoliv, že jo. Ale myslím si, že ten klíč k tomu životu je naučit se víc jako vnímat a slyšet. No a pak se nechat vést, jo, nevést skrz svoji chabou inteligenci a rozum, protože já nevím, jaké rozhodnutí povede k čemu, že jo, já teďka nevím, dělám velké rozhodnutí, podepsal jsem velké smlouvy na x let za hrozně moc peněz a já nevím, k čemu to bude, jestli náhodou tady nepadnu, ale snažím se cítit jenom tak, ok, cítím, že tou cestou mám jít, tak jdu a i v kontextu nějakého strachu, tak jdu a poslouchám a snažím se být veden a nevést. Jestli to říkám správně.
15: Jirko, tu nie sú správne a nesprávne odpovede.
16: Pochopiteľne, takhle bych to řekl.
15: Ja vám veľmi pekne ďakujem za rozhovor. Hostem v hovoroch bol Jiří Kubeš.
16: Mějte sa krásne.
15: Od mikrofonu sa lúči Tatiana Čabáková.
14: Český rozhlas plus správy v angličtine. Czech Radio News in English.
17: Foreign Minister Petr Macinka said that Czech companies could help manufacture weapons for the United States using American technology and know-how. Speaking in Washington after talks with representatives of the White House administration, Macinka said the project could help replenish U.S. defense capacity. A European Commission decision to suspend reimbursement of some EU subsidies to Czechia over suspected conflicts of interest involving Prime Minister Andrej Babiš from the ANO party also applies to agricultural funds, a senior EU official told Czech press agency. The European Court of Human Rights ruled that Czech authorities violated journalist Saša Uhlová's right to freedom of expression when police detained her during an environmental protest at the Vršany coal mine in 2020. Industry Minister Karel Havlíček from the ANO party said that Hungary and Italy had joined Czech efforts to protect heavy industry from rising carbon emission costs under the EU ETS system. High blood pressure affects nearly every second adult man and every third woman in Czechia, according to doctors marking World Hypertension Day this month. Weather. Czechs can expect clear or mostly clear skies, with clouds gradually increasing from the northwest. Daytime highs will range between 21 and 26 degrees Celsius. The garden of Rotmajer Villa in Prague, one of the finest examples of Czechoslovak interwar architecture, is now open to the public free of charge. Visitors can now explore the garden, famously photographed by Josef Sudek, without having to join a guided tour of the villa itself. Ruth Franková went to have a look.
18: Těším se, že tady budeme mít až do večera společenský čas, tak hezké odpoledne.
19: Dozens of people gathered in the garden of Rotmajer Villa in the Střešovice district on Wednesday to mark its opening to the public. When the villa was built by architect Otto Rotmajer in the late 1920s, it stood almost alone on the edge of the neighborhood. Today it is surrounded by other villas and overlooked on one side by the huge building of Prague's Central Military Hospital. But from inside the garden, none of this is really visible. Over the decades, the space has grown thick with trees, ivy and dense bushes, creating a secluded world of winding paths and hidden corners. Scattered among the greenery are objects made of wood, stone and glass, including works by renowned Czech glass artists René and Libuše Roubíček, adding to the garden's quiet, slightly mystical atmosphere. Eliška Zlatohlávková from the Prague City Museum, which manages the site, says the idea was to make the space accessible even to people who may not want to tour the villa itself.
20: We think that the garden is magnificent, it's beautiful, and we want to share the atmosphere with the visitors, with the neighbors, with the visitors from abroad, and not to limit it only to the people who want to enter inside. And also you would like to pay some homage to the Rotmajer family. The garden was open to their friends and they had several vivid meetings during the decades when they lived here. So that's both, this to share this beautiful garden, just to share this space.
19: The two-story family home, now included in the prestigious Iconic Houses network, was built for Rotmajer's wife Božena, a well-known fashion designer, and their son Jan. Its design was inspired both by Mediterranean architecture and by the work of the Slovenian architect Jože Plečnik, who oversaw the reconstruction of Prague Castle after the establishment of Czechoslovakia in 1918. Plečnik had been Rotmajer's teacher, and the two later became close friends and collaborators. By today's standards, the villa itself feels relatively modest. During the warmer months, however, the garden effectively became an extension of the living space where the family spent much of their time from spring until autumn. The atmosphere of the garden was captured over the decades by photographer Josef Sudek, a close friend of the Rotmajer family, as well as by Jan Rotmajer himself. Their photographs show how the garden changed over time, while still keeping much of its original atmosphere.
17: Ruth Franková reporting. And that's all from us for now. But you can find more news and stories at radio.cz. I'm Vít Pohanka and thank you for listening.
14: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus. Následující pořad vysíláme v repríze.
21: Ministr zemědělství Martin Šebestián řekl, že Agrofertu jsou dál vypláceny zemědělské dotace. Evropská komise přitom vzkázala, že dokud nebude vyjasněna otázka střetu zájmu premiéra Andreje Babiše, Česko by nemělo vykazovat k proplácení žádné dotace pro firmy spojené s Babišem. Ministr Šebestián je ale přesvědčený, že na zemědělské dotace se toto omezení nevztahuje. České úřady mezitím chystají odpověď na další dotazy Evropské komise ohledně Babišova řešení střetu zájmu. Předchozí odpovědi totiž komisi nestačily. Hrozí Česku problémy?
1: Pro a proti Lukáše Matošky.
21: Našimi hosty po linkách jsou europoslanec Hnutí STAN, člen klubu Evropské lidové strany Jan Farský. Dobrý den.
2: Dobrý den.
21: A europoslanec Hnutí ANO, člen skupiny Patrioti pro Evropu Ondřej Knotek. Dobrý den i vám.
22: Dobrý den.
21: A začněme od vás. Ve světle toho, že Evropské komisi, jak jsem říkal, zatím nestačila ta odpověď na dotazy, jak pan premiér vyřešil svůj střet zájmu, vyřešil ho uspokojivě?
22: Já jsem přesvědčen, že pan Babiš udělal zcela dostatečná opatření k vyloučení jakéhokoliv střetu zájmu, udělal dokonce více, než bylo nutné. A nemám pochyb, že ke stejnému závěru nakonec dojde i Evropská komise a její úředníci.
21: Pane Farský, váš pohled?
23: Myslím, že to není o přesvědčení zvláště poslanců za ANO, ale je to prostě o rozhodnutí právním a to právní rozhodnutí je zatím zcela jednoznačné ze strany komise. Dopis, který dorazil tento týden, neumožňuje žádný jiný výklad, než že Andrej Babiš je ve střetu zájmu, že to, jak se to pokusil očůrat, možná prošlo v českých luzích a hájích, ale na Evropské unii, na úrovni Evropské unie to nepřijali.
21: Pánové, možná bych vás oba poprosil o používání veřejnoprávnějších termínů, byť vyloženě nešlo o vulgaritu. Pane Knotku, čím si to vysvětlujete, že komisi nestačila ta dosavadní odpověď českých úřadů ohledně Babišova řešení střetu zájmu?
22: Tak předně pan Farský neříká pravdu, nevím, jestli ten dopis měl možnost číst nebo ne. V něm Evropská komise, myslím ten dopis z minulého týdne od Evropské komise, v něm Evropská komise neříká, že by ty kroky byly nedostatečné. Oni si je vyjasňují. To je nějaký ping-pong, to je prostě úřednická komunikace, která je běžně vícekolová, to je ve všech agendách, takže já v tom nevidím nic jako zásadního. Navíc musíme si uvědomit jednu věc, že Evropská komise je vždy i v politicky citlivých věcech velmi opatrná a ta realita je, že Evropská komise se zodpovídá Evropskému parlamentu a v Evropském parlamentu, což jsme viděli už i v minulých letech, prostě toto téma se neřeší technicky nebo věcně, ale řeší se spíše z pohledu, za jakou stranu tam jste zvolení. Jsou tam opravdu odpůrci pana Babiše, kteří to politicky řeší, takže Evropská komise, než dá nějaké svoje finální stanovisko, tak udělá všechno pro to, aby prostě si byla jistá. Takže já v tom skutečně nevidím nic špatného. Vyžádali si analýzy, vyžádali si informace. Česká republika na tom pracuje.
21: Podle vás.
22: Žádné riziko tady není. Já nepředpokládám, že se to bude vyjasňovat dlouho.
21: Prosím ve stručnosti zase, aby mohl zareagovat pan Farský na ty vaše argumenty. Tak není to tak, že komise v tuto chvíli neříká...
22: Ne, tak na ně pan Farský zareaguje.
21: Pane Farský, není to tak, že komise v tuto chvíli neříká, že by pan premiér svůj střet zájmu nevyřešil, pouze se doptává na to, jakým způsobem jeho střet zájmu byl vyřešený?
23: Komise odkazuje na článek 61 Evropského finančního zařízení v dopise pana Hugo Sobrala, který jsem samozřejmě podrobně četl.
21: A kde jasně úředníka?
23: Říká, že to, jakým způsobem naložil podle jejich informací, které tam zatím český stát doručil a Agrofert, tak je prostě, není dostatečným řešením Agrofertu, který byl vložen do svěřenského fondu, ale ani u dalších firm jako Synbiol a Hartenberg, které se ani nepokoušel Andrej Babiš někam schovat. A vzpomeňme si na to, jak se to vyvíjelo. Nejdříve Andrej Babiš ohlásil, že se navždy zbavuje Agrofertu a už ho nikdy neuvidí, aby se v zápětí ukázalo, když jsme na něho zatlačili a musel ukázat listiny na základě kterých toto tvrdil, že se zas tak úplně nezbavuje, že když skončí ve vládě, tak Agrofert připadne jeho dětem. No a samozřejmě vůbec není nikde psáno, že jeho děti to mu ho nemůžou dát zpátky. A ten článek 61 Evropského finančního nařízení nemluví jenom o přímém prospěchu, ale právě mluví i o prospěchu pro osoby blízké a myslím, že děti Andreje Babiše, byť se k ním někdy tak nechoval, jsou pořád ještě jeho osoby blízké.
3: Tak nevím, jestli pan Knotek se chce vyjadřovat k těm rodinným záležitostem, ale můžete vyloučit, že pan premiér je dál ve střetu zájmu, když má Agrofert jednou připadnout jeho dětem? Nemá právě proto zájem na tom, jakožto premiér, aby se Agrofertu dobře dařilo?
22: Jednoznačně ne. To finanční nařízení hovoří o tom, aby ten, kdo vykonává nějaké rozhodnutí ohledně veřejných rozpočtů souvisících s rozpočtem Evropské unie, tak v době, kdy to vykonává, tak aby právě nebyl ve střetu zájmu, aby tam nebyl ten vliv, ať už přímý nebo nepřímý, ale týká se to právě to období, kdy je ve funkci. Tady je úplně ještě nad rámec.
3: Pane Knotku, já vám rozumím. Dovolte mi jenom, abych se doptal nebo zopakoval tu otázku. Skutečností ale je, že Agrofert by jednou měl připadnout dětem Andreje Babiše, tak není pan premiér ve střetu zájmu z toho důvodu, že má zájem na tom, nebo může mít zájem na tom, aby Agrofert prosperoval, protože jednou připadne jeho dětem?
22: Jednoznačně ne. Když se podíváme i na výtky Evropské komise k tím svěřenským fondům před rokem 2021, kde byl pan premiér poprvé předsedou vlády, tak tam se o ničem takovém nehovořilo. Tam se přesně hovořilo o tom, aby ten fond nebyl založen přímo tou osobou, aby, řekněme, mezi správci toho fondu po dobu toho výkonu mandátu nebyli rodinní příslušníci nebo nějaké osoby, na které je nepřímý vliv. A aby především, a to byl ten hlavní argument nejenom Evropské komise, ale i třeba pana Farského, když si poslechneme jeho výroky z poslanecké sněmovny v roce 2021, aby nebyl koncovým příjemcem. A tohle to se přesně stalo. Ten nový svěřenský fond, který byl navržen a do kterého pan Babiš 20. února vložil ty akce Agrofertu, tak byl právě navržen tak, aby splnil ty požadavky legislativy k zamezení střetu zájmu. V praxi to znamená, že pan Babiš nevlastní Agrofert, dokonce už ho nikdy ani vlastnit nebude. V tom svěřenském fondu, a to je to podstatné, nemá žádný přímý ani nepřímý vliv. Tento fond ani dokonce nezaložil a nemá z tohoto fondu žádný profit, není tedy tím koncovým příjemcem.
3: Myslím, že to
22: přesně reaguje na ty výhrady, které v minulosti měla Evropská komise, například i pan Farský. A teďka, protože ty předchozí výhrady, které měly, byly, řekněme, vyřešeny, tak přichází zase s dalším problémem. Já kladu otázku. Je tady problém to, že se pan Farský neumí smířit s tím, že premiérem je Andrej Babiš, protože střet zájmu již vyřešil.
3: Pane Farský, i pan premiér ujišťuje, že svůj střet zájmu vyřešil podle jeho slov nad rámec českých i evropských zákonů. Proč mu to nevěříte?
23: Já se musím smát, protože evidentně, jak se pan Knotek dostává do kouta, tak začíná osobně útočit, ale tak to je prostě taktika, jaká může být.
3: Škoda, že pan Knotek nevzpomene na své doby. Pane Farský.
23: Škoda, že pan Knotek nevzpomene na svou dobu, kdy byl ještě v pirátské straně a nechová se jako správný pirát a není trošku ostřejší ke svému majiteli.
3: Dobře, tak teď jste si osobní útoky vyměnili oba a teď prosím k věci a k odpovědi na moji otázku, pane Farský.
23: Podle Evropské komise je Andrej Babiš jednoznačně ve střetu zájmu a to se nedá nějakým způsobem vysvětlit jinak. To, že tak byl i v minulosti, to je zcela zřejmé. Pan Andrej Babiš si prostě neumí vybrat. On chce zároveň určovat pravidla, zároveň chce hrát a zároveň chce být rozhodčím. A to je střet zájmu. On si prostě přihrává svůj biznis o svoji svobodu skrz imunitu, už se postaral a teď se stará o svůj biznis. Takhle jednoduché to je.
3: Pane Farský, v tom dopise Evropské komise jednoznačně stojí, že premiér České republiky Andrej Babiš je ve střetu zájmu, tak to je to tam řečeno?
23: Jasně je dáno, že se nemají že se nebudou proplácet žádné žádosti o dotace z Evropy od 9. prosince 2025, kdy nastoupil pan Babiš do čela české vlády. Je tam také jasně napsáno, že sice možná částečně vyřešil Agrofert, ale i to s velkým otázníkem, ale vůbec nevyřešil Symbiol a Hartenberg, který se ani nepokoušel vložit do žádného svěřenského fondu. Takže z toho dopisu ano, je jednoznačné, že v tuto chvíli berou, že Andrej Babiš je ve střetu zájmu, dokud to nevysvětlí jinak. Žádal dokonce Ministerstvo pro místní rozvoj, možná si vzpomínáte, aby to bylo co možná nejjasnější, ale nemohl dopis odejít ve znění, který připravili úředníci, byl proškrtán a některé otázky z něho vypadly. Já jsem tyto otázky dal na papír a položil jsem je komisi právě proto, aby bylo jednou provždy jasno v tomto, protože ano. Tato debata je otravná, obtěžující a Andrej Babiš by si měl vyjasnit, jestli chce být prostě velkopodnikatel v zemědělství a v dalších oborech nebo premiér České republiky, protože prostě dohromady to nejde, musí si vybrat. To, že si neumí vybrat, zatěžuje Českou republiku a celou naši diskuzi. My máme řešit bezpečnost, máme řešit bydlení, energie a ne to, jestli už Andrej Babiš konečně si vyřeší svůj osobní problém, který zatěžuje jak politiku, tak úředníky, tak veřejnou debatu.
3: Hned nechám reagovat vašeho dnešního partnera v diskusi. Jen teď připomenu, že našimi hosty zůstávají europoslanec hnutí STAN Jan Farský a europoslanec hnutí ANO Ondřej Knotek.
4: Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Atraktivní názorové střety najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
3: Pane Knotku, máte samozřejmě, jak jsem slíbil, prostor reagovat. Pokud dovolíte, tak já bych tu další diskusi rozdělil, aby byla přehledná a nejprve se zaměřil na otázky týkající se Agrofertu. Ministr zemědělství Martin Šebestián zrovna tento týden Deníku N řekl, že Agrofertu jsou tedy dál vypláceny zemědělské dotace. V návaznosti na to, co jste před chviličkou slyšel, je to správně, když komise v tom dopise uvádí, že dokud otázka střetu zájmu nebude vyjasněna, Česko by nemělo vykazovat k proplácení žádné dotace pro firmy spojené s panem premiérem?
22: Je to v tomto případě jednoznačně v pořádku. Vysvětlím. Tady prostě to berte tak, že v tom dopise, dokud nebudou výše uvedené otázky zcela vyjasněny, prostě, jak jsem řekl, je to běžný ping-pong, to, že z toho tady část politického spektra a někteří soukromí novináři dělají něco jiného, za to já zkrátka nemůžu.
3: Pane Knotku, prosím, znamená, k té mojí otázce.
22: Ano, vydržte. 20. února byl pan Babiš už se přestal být vlastníkem Agrofertu. Ten první dopis z komise je z 10. února. Jo. Odpověď šla 18.3. zpátky Evropské komisi, kde bylo popravdě řečeno, že skutečně nebyly vypláceny žádné dotace s firmám ze skupiny Agrofert. No ale od 22. přestal pan premiér vlastnit Agrofert. Agrofert nemá vlastníka, který by byl, respektive vlastník Agrofertu, svěřenský fond, není v tuhle chvíli členem vlády. A pokud nějaká společnost Agrofertu požádala zemědělský intervenční fond na proplacení nárokových dotací, podotýkám, mělo by jít o nárokové dotace, tak podle systému a procesu, které jsou nastaveny a jsou od Evropské komise odsouhlaseny už z roku 2021, právě na základě mnoha zlepšení, které byly po těch dalších auditech udělány, tak ten fond má jasný pravidla, jasný postupy, ověří, zdali tam je nebo není střet zájmu a pokud dojde k tomu, že tam ten střet zájmu není, tak tu nárokovou dotaci musí vyplatit. Jo, to znamená, a pak ji nárokovat u Evropské komise. To znamená, tohle je zcela logický postup. Já podporuji ještě a tím zároveň zareaguju jednou větou na pana Farského na tu snůžku.
3: Prosím ve stručnosti.
22: ABCD kočka přede, co říkal. Ty kroky, které udělal pan Babiš, reagovali na veškeré výhrady, které v minulosti byly vůči tím minulým svěřenským fondům udělány. To znamená, že v tuto chvíli není důvod se obávat, že by Evropská komise došla k nějakému jinému závěru. Ano, dobře. Je to nějaký ping-pong, trvá to. To jak zadání pro ty odborníky, kteří to dělali, byl udělejte to tak, navrhněte to, aby to bylo v souladu se zákonem. Skutečně ty fondy jsou velice robustní, jdou nad zákon. Není důvod se obávat.
3: Pane Farský, nedošlo od té poslední konverzace mezi Evropskou komisí a českými úřady k určitému posunu, jak řekl pan Knotek, pan premiér Babiš už Agrofert nevlastní toho času, takže už by se mohlo jednat jenom o vyjasnění celé záležitosti, která nemusí dopadnout pro Česko špatně?
23: Kéž by to tak bylo, ale zatím tomu nic nenasvědčuje. Ten poslední dopis, a můžeme se bavit o těch předchozích, ale ten zásadní je ten poslední, který říká, my vám jako i když vy to vyplatíte doma, což nedělejte, tak my vám to jako Evropská unie neproplatíme. To znamená, teď čeští daňoví poplatníci se skládají na zisk Andreje Babiše a pořád je to zisk samozřejmě Andreje Babiše, protože jsou to jeho firmy a budou to firmy jeho dětí, až skončí ve vládě, přestože sám Andrej Babiš sliboval něco jiného, že to vytvoří úplně jinak. A to nejsou peníze, které se rodí na stromech. To jsou peníze, které pak chybí jiným zemědělcům, ty, kteří by na ně měli naopak nárok a ty, kteří by je použili pro svoje podnikání. To teď v tuhle chvíli už je to více jak 200 milionů, které takto jsou vydány. A Evropská komise jasně řekla, my vám, ani to sem neposílejte, my vám je totiž neproplatíme, protože Andrej Babiš podle našeho nevyřešil svůj střet zájmu.
3: Tak dovolte, dovolte, abych se právě na toto vás, pane Knotku, obracím se na vás, doptal. Státní zemědělský intervenční fond v těchto dnech, bylo to na dotaz našich kolegů ze

0: požádat pana kolegu Farského, když už teda zatahuje do debaty něčí děti, tak ať si aspoň
1: počkejte, nezlobte se, pane Knotku. Vydržte, určitě budete mít.
0: Nechte mi pak ale reagovat, jo?
1: Nechám vás pak reagovat. Teď prosím, ať je ta naše diskuse přehledná, jestli ještě můžeme zůstat u těch dotací vyplacených od jmenování pana Andreje Babiše premiérem Agrofertu. Jestli tedy skutečně by nebylo korektnější, kdyby bývaly tyto prostředky začaly být Agrofertu vypláceny až potom, co se zcela objasní řešení střetu zájmu pana premiéra. Tedy jestli by nebyl korektnější ten postup, ke kterému Evropská komise vyzvala ve svém dopise.
0: Evropská komise nevyzvala k žádnému postupu, neříkala České republice, co má dělat, co se týče vyplácení z rozpočtu.
1: Nezlobte
0: České
1: se, já budu Evropská citovat z toho dopisu. Já budu citovat. České orgány by neměly Evropské komisi vykazovat žádné výdaje související s operacemi vybranými od 9. prosince roku 2025, kdy byl jmenován pan Babiš premiérem, pokud se tyto operace týkají subjektů v rámci skupiny Agrofert nebo jakékoliv organizace kontrolované Andrejem Babišem a s ním spojené. To je citace z toho dopisu.
0: No teď jo, ale na to jste se mi ptal. Zemědělský intervenční fond si to nevykázal vůči Evropské komisi. Protože Zemědělský intervenční fond musí udělat jednu zásadní věc. Ten se podívá v případě žádosti, jestli ten subjekt je ve střetu zájmu nebo není. Ten ve střetu zájmu není, protože od 20. února ani být nemůže. Vlastník tam není ve střetu zájmu. A to, že si Evropská komise něco píše s českými úřady, je paralelní proces. Tenhle ten proces dopadne zcela jistě pozitivně, ale Zemědělský intervenční fond má povinnost postupovat podle zákona a pokud je tady subjekt, který má nárok na dotace z titulu, že tam se platí každému zemědělci podle toho, kolik má hektarů, malým na ty první víc, jo, a tak tyhle to se prostě musí vyplatit. Jo.
1: Takže, dobře, nehrozí, že by tedy...
0: Ten ZIF postupuje podle... Ne,
1: dobře,
0: nehrozí.
1: Chápu, nehrozí, že by to potom zaplatili zákona. Čeští daňoví poplatníci. To vy můžete vyloučit. Do takové situace se nedostaneme.
0: Já jsem zcela přesvědčen, že k takovéto situaci nedojde, protože, jak jsem říkal, ty kroky byly udělány tak, aby brali v potaz i ty výhrady vůči tomu svěřenskému fondu z minulého období.
1: Dobře.
0: A teď prosím, dovolte mi zareagovat na pana Farského.
1: Tak ale ve stručnosti, ať má i pan Farský prostor. Prosím.
0: Ne, tak vy jste mi to přečítal jako z dopisu. Dobrý, prosím vás.
1: Nezlobte se, to byl důležitý detail, vyjasnit si, co v tom dopisu Evropské komise, o kterém to dnešní pro a proti je. Tak prosím, máte prostor zareagovat na pana Farského.
0: Pan Farský tady uvedl, že po skončení mandátu pana Babiše, politického mandátu, budou moct Agrofert vlastnit jeho děti. To je přece lež. Ty děti se k tím akcím dostanou až po smrti pana Babiše. To může být třeba za nějakých 20 let. Pan Farský tady míchá od Šumavy k Tatrám své prostě spekulace. Já bych chtěl všechny uklidnit. Tady se nejedná o žádný zásadní problém. Dobře. Byly udělány velice robustní opatření a Evropská komise si je vyjasňuje s Českou republikou.
1: Dobře, to je čímž se, pane Knotku, tedy vracíme k té předchozí části té naší diskuse. Pane Farský, připustil byste, že zemědělské dotace jsou ze strany Evropské unie propláceny Česku zpětně a že tomu tak nakonec může být, pokud to všechno dopadne tak, jak říká a ujišťuje pan Knotek i pan Babiš, tak, že samozřejmě Evropská unie proplatí i ty dotace, které už Agrofert dostal od jmenování pana Babiše premiérem?
2: Určitě jenom pan Knotek v tomhle nemá pravdu, měl by si to dočíst, pan děti to dostanou v době, kdy Andrej Babiš skončí ve vládě, tak to je poslední listiny, které jsou ve svěřenském fondu. Ano, Andrej Babiš sliboval něco jiného, ale udělal něco jiného a to je u něho trošku standard.
1: Teď prosím k té mojí otázce.
2: Ještě jednou prosím, jak zněla přesně.
1: Ta moje otázka zněla, zda byste připustil, že nakonec Evropská unie může proplatit ty dotace, které už Česko vyplatilo Agrofertu od jmenování premiéra Babiše, pana Babiše premiérem, pakliže se všechno vyjasní kolem řešení jeho střetu zájmu.
2: Není samozřejmě definitivní rozhodnutí, takže může skončit to jakýmkoliv způsobem. Zatím ale ta vyjádření jsou zcela jednoznačná. A v tuhle chvíli to leží na úřednicích českých,
1: pane
2: kteří
1: Knotku,
2: mají
1: nechte,
2: problém
1: nechte teď
2: s tím,
1: domluvit pana Farského, prosím. Pane Farský.
2: Kteří po tom posledním dopisu pana Sobrala ani nemohou žádat Evropskou komisi o proplacení dotací, ani by neměli vyplácet ty české.

0: dotace, protože jim hrozí trestní stíhání za to, že se nechovají s péčí řádného hospodáře, protože mají potom dopisu od pana Sobrala zcela jasně dáno, že Andrej Babiš je ve střetu zájmu, zůstal ve střetu zájmu a vyplácení mu dotací je prostě protizákonné. Takže pan Andrej
1: jste
0: Babiš
1: si jistý,
0: to hodil
1: že někomu hrozí trestní stíhání?
0: To
1: pane
0: ano,
1: Farský,
0: jsem.
1: Nejsou to silná
0: jsem si,
1: slova?
0: Jsem si tím jako právník jistý, protože i úředníci musí pracovat s péčí řádného hospodáře a to, co jim hrozí, je samozřejmě nejenom ten disciplinární postih, ale i ten postih, že po tom dopisu pana Sobrala, kde je to zcela jasně napsané, tak jim hrozí i trestní stíhání a také trestní oznámení byla už podána ze strany Pirátské strany a prostě dostal do velice nekomfortní situace pan Andrej Babiš lidi, kteří by měli dělat úplně něco jiného, než prostě pořád řešit podnikání pana premiéra. To nás zbytečně zatěžuje a odvádí od skutečných potíží téhle země.
1: Pane Knotku, tak nedělá to dojem, že české úřady za této vlády jednají v zájmu pana premiéra?
2: Oni jednají podle zákona, jinak jednat ani nemůžou. Evropská komise není nadřízení České republiky, ty věci si vyjasní. A dovolte mi na závěr prostě úplně, tady to celé, co tady pan Farský předvádí, je vlastně jeho myšlenka, že pan Babiš šel do politiky a dělat premiéra, aby mohl čerpat dotace. Pokud by ale pan Babiš chtěl konat ve svůj nějaký ekonomický prospěch, tak by se nestal člen vlády, ale naopak by v té firmě zůstal, která by díky jeho mimořádnému nějakému obchodnímu talentu a pracovitosti ještě více rostla, měl by více majetku, zcela ještě více dotací, které by nikdo navíc ani nespochybňoval, protože by se tady nehrály hry kolem střetu zájmu. Ale pan Babiš upřednostnil službu Česku před svým ekonomickým zájmem, vzdal se významné části
1: Dobře.
2: Svého majetku, navíc doživotně.
1: Dobře.
2: A to, co splnil, slíbil, udělal velice robustné opatření.
1: Děkuju, pane Knotku.
2: Obyčejný ping-pong, obyčejná komunikace.
1: Děkuju, pane Knotku.
2: To, že
1: končíme.
2: V této zemi jsou prostě
1: nezlobte
2: udavači,
1: se, pánové,
2: kteří
1: já to tedy utnu,
2: udávají do Bruselu
1: takto,
2: na svou Českou republiku.
1: Nezlobte se, pánové, já to tedy utnu tímto způsobem, protože skutečně čas pro dnešní Pro a proti vypršel. Děkuju za účast europoslanci Hnutí ANO Ondřeji Knotkovi a europoslanci Hnutí STAN Janu Farskému.
0: Děkuji za pozvání a krásný den přeji.
2: Hezký den, děkuji za pozvání.
1: Od mikrofonu se loučí Lukáš Matoška.
3: Radiokniha.
4: Když bylo Almě 13, přišla její rodina o všechno při komunistické měnové reformě. Doktorská dcerka, zvyklá na život v přepichu, neměla nic kromě špatného kádrového profilu a příbuzných v zahraničí, kteří jsou schopní dodat západní zboží. A to socialističtí lidé milují a jsou ochotní za něj zaplatit. A tak Alma bohatne a stane se z ní vexlačka. Její příběh ve stejnojmenné knize popsala Scarlett Wilková.
3: Radiokniha dnes půl hodinu před půlnocí na Plusu. Poslouchejte Plus, když potřebujete. Vraťte si vysílání o hodinu, den nebo o rok. Kompletní audioarchiv najdete na webu plus.rozhlas.cz. Také online jdeme dál než ostatní. Český rozhlas Plus. hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
5: Ministr průmyslu Karel Havlíček chce upravit akční plán na dostavbu Dukovan. Novým velvyslancem ve Spojených státech bude bývalý ministr zahraničí Jakub Kulhánek. Čeští hokejisté prohráli s Finskem 1-4 a na mistrovství světa skončili ve čtvrtfinále. A zítra bude slunečno, teploty až 28 stupňů.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
5: Revizi akčního plánu dostavby jaderné elektrárny Dukovany navrhuje ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z Hnutí ANO. Řekl to ve středu na schůzi Senátu s tím, že by se měla přehodnotit několika miliardová suma vyčleněná na rozvoj regionu. Obce se teď kvůli tomu obávají o své investice. Plán schválila loni těsně po volbách vláda Petra Fialy.
6: Plán počítá se státní investicí 12 miliard korun, další 3 zaplatí kraje Vysočina a Jihomoravský. Jde mimo jiné o peníze na ubytování, lékařskou péči, školství nebo bezpečnost nově příchozích zaměstnanců elektrárny. Podle Karla Havlíčka je ale nutná aktualizace.
7: Já rozumím tomu, že je tam požadavek těch regionů, ale nemůžeme dát bianko šek. Já vůbec nevím, jak se dospělo k částce 12 miliard.
6: S tím nesouhlasí například bezpartijní starosta Náměště nad Oslavou Jan Kotačka.
8: Přece nám žádný bianko šek nikdy nikdo nedal, ale baví se tady o nutných opatřeních, které je potřeba zrealizovat k tomu, aby ten region byl na výstavbu připraven.
6: Podle Karla Havlíčka se obce o své investice obávat nemusí, stát je s nimi chce ale projednávat individuálně. Dušan Vrbecký, Radiožurnál.
5: Pražští zastupitelé schválili nový územní plán. Od 1. září bude určovat pravidla pro výstavbu v Praze. Omezuje třeba výšku nových budov a určuje, kudy povedou nové silnice a trasy hromadné dopravy. Ředitel Institutu plánování a rozvoje hlavního města Ondřej Boháč ocenil, že nový plán získal dostatečnou podporu.
9: Ta diskuze vlastně byla velmi konstruktivní, přestože byla náročná, trvala asi 8 hodin nebo přes 8 hodin a mám strašnou radost, že se to hlasovalo napříč politickým spektrem opozice koalice.
5: Takzvaný metropolitní plán nahradí současný dokument z roku 1999. Plán získal 50 hlasů z celkových 65. Proti schválení hlasovala třeba náměstkyně primátora Jana Komrsková z Pirátů a zastupitelka Eva Tylová za Piráty. Dokument byl podle nich schvalován narychlo a netransparentně. Náměstek primátora Petr Hlaváček z Hnutí STAN řekl, že vedení Prahy i tvůrci plánu postupovali podle zákona. Velvyslancem Česka ve Spojených státech se stane Jakub Kulhánek. České televizi to řekl ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů. A Kulhánek je českým vyslancem při OSN v New Yorku. A předtím byl od dubna do prosince 2021 ministrem zahraničí ve druhé vládě Andreje Babiše z Hnutí ANO. Ve funkci vystřídá Miloslava Staška. Tým českých vědců vyvinul aplikaci DigiDiadem pro včasný záchyt potíží s pamětí. Dnes ji představil v Plzni na Západočeské univerzitě. Základem je 10 jednoduchých úkolů, na které musí uživatel odpovědět. Systém pak analyzuje obsah a rychlost odpovědí a díky tomu dokáže odhalit třeba počínající demenci, vysvětluje neurolog Aleš Bartoš z Fakultní nemocnice Královské Vinohrady.
10: Když věnují 10-12 minut svého času, povídají si s tou aplikací, aplikace nahrává ty jejich promluvy, posílají se do Západočeské univerzity v Plzni, tam se převádí do textové podoby, která je potom analyzována metodami umělé inteligence na základě právě těch našich sesbíraných dat od zdravých a nemocných osob.
5: Čeští hokejisté si u medaile na mistrovství světa nezahrají. Ve čtvrtfinále v Curychu prohráli s Finskem 1-4. Češi skórovali až za stavu 0-3 po polovině zápasu. Výkony národního týmu na celém turnaji hodnotil obránce Tomáš Galvas.
11: Bylo to takový střídavý, jednou jsme byli výborní, po druhé zase špatný výkon. Poslední dva zápasy jsme odehráli velmi slušně, ale když jsme hráli třeba průběžně lépe, tak jsme mohli mít samozřejmě slabšího soupeře třeba ve čtvrtfinále.
5: Do semifinále postoupila kromě Finska i Kanada po vítězství nad Spojenými státy americkými 4-0. Dále jde i Norsko, které zvítězilo 2-0 nad Lotyšskem a domácí Švýcaři přehráli Švédsko 3-1.
12: Stále uzavřená silnice 3 v Kaplici a překážka na D1 u Trhového Štěpánova. I nadále zůstává obousměrně uzavřená silnice 3 mezi dálničními úseky v Kaplici. Policie vyšetřuje vážnou nehodu dvou osobních aut, zatím je uzavírka plánovaná do 2 hodin ráno. Objízdná trasa pro osobní auta vede přes ulice Českobudějovická a Omlenická, kamiony však musí čekat na místě. Na dálnici D1 směrem z Brna do Prahy zbystřete za sjezdem na Kutnou horu. Na kilometru 57 stojí porouchaná dodávka, která částečně může zasahovat do pravého pruhu, můžou se tam pohybovat i chodci. Tak opatrně. A na D5 z Plzně do Prahy čekejte omezení za sjezdem na Vráž. Silničáři v úseku mezi 13. a 12. kilometrem provádí údržbu a opravu vozovky v pravém pruhu, projíždí se pouze levým. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
5: Noc bude jasná, ochladí se na 9 až 5 stupňů, v údolích naměří i kolem 3 a ojediněle se objeví přízemní mrazíky. A zítra pak bude slunečno, až večer začne v Čechách od severozápadu částečně přibývat oblačnost. Teploty v pátek 21 až 26 stupňů, v Čechách naměří místy i 28 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
3: Posloucháte Český rozhlas Plus.
13: Vývoj ve válce v Perském zálivu, demokracie a občanská společnost či ruské vyhrožování Arménii. Nejenom tato témata rozebrou v následující půlhodince názorů a argumentů naši komentátoři. Příjemný a ničím nerušený poslech přeje Petr Švárc.
3: Názory a argumenty.
13: Přestože před několika dny tvrdil americký prezident Donald Trump, že dohoda s Teheránem je už téměř hotová a řeší se jen detaily a finální aspekty, mezi Spojenými státy a Íránem opět hovořily zbraně. Washington oznámil, že uskutečnil nové údery v oblasti Hormuzského průlivu. Írán podle svých představitelů odpověděl útokem na americkou základnu v oblasti. A o vývoji války v Perském zálivu teď budu mluvit s komentátorem Českého rozhlasu Janem Fingerlandem. Dobrý den.
14: Dobrý den.
13: Jak to tedy nyní vypadá s možností dohody?
14: No rozhodně obě strany o ní nějak mluví, i když vidíme, že tak trochu kolísají, protože například prezident Trump v neděli zněl velmi optimisticky, ve středu naopak mluvil o tom, že není optimistický a že není spokojen s tím dosavadním vývojem. Teď nevíme, jestli se něco děje během těch jednání, anebo jestli reaguje na nějaký vnější tlak, protože se ukázalo, že i když je na něj z jedné strany požadavek, aby tu válku co nejrychleji ukončil z ekonomických důvodů i z jiných, tak je tady i určitý protitlak. Třeba američtí senátoři někteří začali vyjadřovat obavy, že pokud ta dohoda byla špatná, tak vlastně ta válka je de facto prohraná, což tak skutečně může vypadat. Na té íránské straně taky je určitá nejasnost, protože Írán se tváří, jakože tu dohodu za stolik nepotřebuje. To je samozřejmě pochopitelná vyjednávací taktika, ale nejsme si úplně jistí, co přesně to íránské vedení bude chtít a kdo v tom íránském vedení, protože pro Írán ta situace je relativně pohodlná. V podstatě téměř žádný z těch ústupků, které se po Íránu chtějí a mnohé z nich třeba ani nebude muset nakonec učinit, ten režim nějak neohrožují, naopak mu mohou prospět, protože součástí té dohody pravděpodobně bude nějaké odbourání sankcí, návrat zadržovaných peněz a podobně. To je to, co ten režim momentálně potřebuje nejvíce. A řada těch dalších ústupků, které možná ani nebudou muset být učiněny, to znamená ohledně toho jaderného programu, vzdání se tedy obohaceného uranu nebo ohledně vývoje balistických střel, případně třeba i ukončení podpory některých těch regionálních spojenců, zejména Hizbaláhu, tak to jsou všechno věci, které ten režim rád použije, ale není to pro ně existenční záležitost. Takže zatím nevíme, v podstatě čekáme, jak se ta situace vyvine a možná nevíme ještě jednu věc, jestli zejména na té íránské straně část té elity nepředpokládá, že obnovení války by mohlo být pro Írán výhodné. To znamená, že Írán tu válku jakoby vojensky vzato nemůže prohrát a že po tom dalším kole by to pro Írán vlastně bylo ještě výhodnější. To je něco, co nevíme. Zatím to vypadá, že celá ta věc směřuje k nějakému tomu memorandu o dorozumění, které by vyústilo v příměří a poté i mír.
13: Vypadá to, že by se Írán mohl vzdát kontroly plavby v Hormuzském průlivu?
14: Já to chápu tak, že je to maximalistický požadavek, který může potom velmi snadno a vlastně lacino Írán stáhnout z toho jednání, ale vůbec nevylučuju, že někdo v tom íránském vedení to bere jako něco, co se může stát, protože jak se kdo si vyjádřil, vlastně Západ i Írán vlastně jsou součástí nějakého úplně jiného příběhu. Vypráví si o sobě a o své účasti v té válce trochu jiný příběh.
13: To byl kolega Jan Fingerland. Honzo, děkuji.
14: Také děkuji. Nashledanou.
13: Pojďme na domácí politickou scénu. Prezident, ústavní soud ani ústava demokracii nezaručí, varuje komentátorka deníku Kateřina Perknerová.
15: Čím častěji se ve vzduchu vznáší sousloví kompetenční žaloba, tím víc se rozebírají jednotlivé články Ústavy České republiky z roku 1993. Nejen právníci pitvají ošemetné odstavce, v nich se říká, že prezident jmenuje předsedu vlády a na jeho návrh ostatní členy vlády a zastupuje stát navenek. Musí se tedy ministrem stát každý, jehož jméno premiér na Pražský hrad přinese? A má hlava státu mířit do ciziny pouze na návštěvy, při nich se kladou věnce a vypouštějí stokrát vyřčené fráze, které prakticky nic neznamenají? Bývalý ústavní soudce Jan Filip k tomu poznamenal, že v ústavě je málo napsáno, ale hodně řečeno. Není žádoucí v ní explicitně sdělovat, že hlava státu má jezdit na summity NATO nebo odmítnout ministerského nominanta, který rád zvedá pravici a o některých lidech mluví jako o parazitech, které je třeba deratizovat. Klíčovou pasáží ústavy je totiž její preambule, v níž se mimo jiné píše, že my, občané České republiky, jsme odhodláni budovat, chránit a rozvíjet ji, cituji, v duchu nedotknutelných hodnot lidské důstojnosti a svobody, jako vlast rovnoprávných svobodných občanů, kteří jsou si vědomi svých povinností vůči druhým a zodpovědnosti vůči celku, jako svobodný a demokratický stát, založený na úctě k lidským právům a na zásadách občanské společnosti. Pokud nejvyšší reprezentant státu shledá, že navržený kandidát tyto zásady porušoval a mohl by tak činit i nadále, je jeho ústavním právem svůj podpis pod dekret nepřipojit. Jakkoliv podle čerstvého průzkumu agentury Stemmark až 83% lidí deklaruje, že zná alespoň některé z prezidentských pravomocí a 12% dokonce všechny, nic to nevypovídá o tom, co si pod nimi představují. Ku příkladu profesor práva Jan Kysela by přivítal verdikt konstitučního soudu v otázce onoho zastupování státu navenek. Zdá se zřejmé, že hlava státu jako součást exekutivní moci je spolutvůrcem zahraniční politiky země, avšak stejně tak je nepochybné, že je to vláda, kdo vytváří její koncepci a nese za ní odpovědnost vůči sněmovně. Není tedy představitelné, aby hlava státu odjela na zasedání jakéhokoliv mezinárodního orgánu a tam razila teze, které by byly v rozporu s vládní linií. I proto je vzdor šéfdiplomata Petra Macinky v kauze Ankara dětinský a výrazem čisté pomsty, nikoli logiky a porozumění duchu ústavy. Podstatné ovšem je, jak připomněl Jan Kysela v debatě časopisu Přítomnost, něco jiného. Ústava a její strážci představovaní 15 muži a ženami v taláru zmohou málo, pokud občané nebudou chtít demokracii bránit. Aktivně, skoro se sluší říct uvědoměle, s citem pro to, co je ještě přípustné a co nikoliv. Když jim to bude jedno, nepochybně se najdou politici, kteří k obrazu svému překroutí i odstavec 2 článku 9. Změna podstatných náležitostí demokratického právního státu je nepřípustná. Ze základního ústavního kamene se může stát pouhá věta oznamovací a z ní tázací, protože kdo vlastně ví, co jsou to ty podstatné náležitosti. Česká ústava je dobře napsaná, systém vah a protivah, včetně dvoukomorového parlamentu, je robustní. Avšak zmíněné sociologické šetření ukázalo, že lidé vnímají hrad jako méně důležitý než dříve, zatímco role vlády posiluje. Může to být nicotný posun, ale ostražitost je na místě.
13: Říká komentátorka deníku Kateřina Perknerová. Ministr zahraničí Petr Macinka zkritizoval setkání prezidenta republiky Petra Pavla s bavorským premiérem Markusem Södrem. Místo míru pěstuje Macinka rozeštvávající zahraniční politiku, tvrdí publicista Martin Fendrich. Tady jsou jeho argumenty.
16: Brno má za sebou svůj multižánrový festival, jehož cílem je vytvářet prostor pro otevřený dialog a setkávání. Meeting Brno 2026. Vášně vyvolal fakt, že se tam konalo setkání sudetoněmeckého krajanského sdružení. Na tuto akci přijel i bavorský premiér Markus Söder. Ten poté v neděli jednal na Pražském hradě s českým prezidentem Petrem Pavlem. To se nelíbilo Petru Macinkovi. Setkání obou státníků trvalo půl hodiny, Söder po něm na síti X napsal, že Bavorsko a Česko v posledních letech otevřeli novou kapitolu spolupráce. Budeme v ní i nadále pokračovat a prohlubovat, ji sdělil. Připomněl, že Česko i Bavorsko, jež bylo před revolucí součástí západního Německa, leželi na okrajích dvou bloků a v srdci Evropy dnes tvoří nové dějiny. Söder popsal přijetí na hradě jako završení sjezdu sudetských Němců v Brně, který podle něj vyslal důležitý signál pro svobodu a mír v Evropě. Zdůraznil, že žijeme ve světě, který se neustále mění a je sužován stále novými mezinárodními krizemi a válkami. Proto potřebujeme v Evropě jednotu. Dodám, že prezident Pavel festivalu Meeting Brno oficiálně udělil záštitu. Tento akt smíření podpořil už po třetí. Naopak, celá vládní koalice ANO, SPD a motoristů před akcí vyzvala její organizátory, zejména spolek Meeting Brno a vedení sudetoněmeckého krajanského sdružení, aby od jejího konání na území České republiky upustili. Ministr zahraničí Macinka pozvání Södera na Hrad kritizoval, cituji, já bych to asi nedělal zrovna u této příležitosti a v tento den, navíc to není jeho váhová kategorie prostě, to je tak váhová kategorie třeba plzeňského nebo karlovarského hejtmana. Kritizoval načasování spojené se setkáním sudeckých Němců, ale také přímo jednání se Södrem, protože podle něj není tak vysoko jako Petr Pavel. To je směšné. Babišova vládní koalice se často ohání ekonomikou, tak jen připomenu, že Bavorsko se svým HDP kolem 820 miliard eur představuje silnější ekonomiku než 20 ze 27 členských států Evropské unie, včetně nás. A žije tam o 2,5 milionu více obyvatel než u nás. Nejde o nevýznamnou spolkovou zem, ne, Söder není nízká váhová kategorie a je dobře, že na tyto hlouposti Petr Pavel nehraje. Český ministr zahraničí se podílel na odporu ke sjezdu sudeckých Němců v Brně. Nepochopil jeho smysl. Šlo o akt smíření, o budování společného míru. A mír je přeci tématem Babišovy vládní koalice. To oni stále vzývají mír na Ukrajině. A najednou je chyba setkání české hlavy státu se Södrem? Sledujeme absurdní, zcela účelový obrat. Premiér Babiš k akci v Brně řekl, že to opravdu není dobrý nápad. Spojil se s ex-prezidentem Zemanem, který proti sudeckým Němcům v Brně ostře vystoupil a brněnské voliče vyzval. Na podzim jsou komunální volby. Máte právo nevolit ty členy zastupitelstva města Brna, kteří souhlasili s konáním sudetoněmeckého sněmu. Rozeštvává. Babiš s Macinkou a Tomiem Okamurou se připojili nejen k Zemanovi, ale i k ex-prezidentovi Klausovi a komunistické europoslankyni Kateřině Konečné. I oni rozeštvávali, co se do nich vešlo. To je opravdu strašná zahraniční politika. Rozeštvávající a nesmiřitelná.
17: Slyšeli jste komentář publicisty Martina Fendricha.
18: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
17: Výbor pro obranu poslanecké sněmovny včera jednomyslně podpořil nominaci generála Miroslava Hlaváče do čela armády. Náčelníkem generálního štábu by se Hlaváč měl stát od července. U mikrofonu je komentátor Českého rozhlasu Ondřej Konrád.
19: Minulý týden při rozhodování vlády o kandidátovi na post náčelníka generálního štábu úplná shoda nepanovala, protože pro generálporučíka Miroslava Hlaváče, s jehož jménem evidentně přišel premiér Babiš, paradoxně nezvedl ruku ministr obrany Zuna, zástupce SPD, který už předtím konzultoval jiné případné nástupce končícího armádního generála Řehky s prezidentem Pavlem. Ten totiž podle ústavy nejvyššího vojenského velitele do funkce jmenuje. Zuna byl pro něho překvapivým tahem zaskočený a mohl si celkem právě myslet, že šlo o demonstraci premiérovy váhy, ale nezbylo mu než výsledek akceptovat. Dost na tom, že mu kritický Babiš mluví do chystané nové armádní koncepce. Nicméně tuto středu Zuna korektně Hlaváče představil sněmovnímu výboru pro obranu, který tentokrát hlasoval pro příštího náčelníka 100%. A k dosavadnímu Řehkovu nejbližšímu podřízenému se vyjadřovali pozitivně i opoziční poslanci, včetně ex-ministryně obrany Černochové, jejíž vztahy s Řehkou zejména v posledním roce předchozí vlády slyšitelně skřípaly. Nic dramatického se tedy neděje. Hlaváč se úřadu, který ostatně dobře zná, má ujmout posledního června a začít pracovat na svých plánech, které ovšem souvisí s požadavky velení NATO, hlavně na dobudování tak řečené těžké brigády, čili 7. mechanizované, která by měla být nově vyzbrojena moderními tanky, pásovými pěchotními vozidly, dělostřeleckými systémy a tak dále. K technice jsou ale samozřejmě třeba i lidé a armáda potřebuje zvýšit počty vojáků, což je mimochodem také předmětem neschod ministra s premiérem, který si představuje ambicioznější plány, než zatím Zuna prezentoval. Někoho možná překvapuje, že se Andrej Babiš angažuje ve výhledech rezortu obrany, ale možná chce mimo jiné předvést směrem k centrále NATO, že jeho vláda sice letos asi přece jen nevydá na obranu, ona stále dokola přemílaná 2% HDP, nicméně on sám se o budoucnost armády velmi intenzivně zajímá a nebere napjatou geopolitickou situaci na lehkou váhu, jako dřív, kdy se stále zaklínal slovem mír. Ostatně přichází co chvíli s kreativními nápady, jak finanční požadavek aliance naplnit. Začleněním karlovarského letiště pod armádu, prodejem pardubického výrobce výbušnin explozie v časech více válek na planetě dost atraktivního. A vymyslel post vládního zmocněnce pro plnění závazků vůči NATO, jimž se přednedávnem stal zkušený diplomat Jakub Landovský. Nový armádní velitel by tedy mohl získat pocit, že má v Babišovi cosi jako spojence.
20: Uzavřel kolega Ondřej Konrád. Rusko vyhrožuje Arménii. Pokud Jerevan bude pokračovat ve zbližování s Evropskou unií, hrozí Moskva úplným zastavením dodávek, především zemního plynu a ropy. Vyplývá to podle listu Komersant z dopisu ruského ministra energetiky Sergeje Civiljova arménskému ministerstvu infrastruktury. Více komentátor Českého rozhlasu Libor Dvořák.
21: Jestliže Jerevan bude dál trvat na zbližování s evropskými strukturami, Rusko by mohlo pozastavit či na dobro zrušit dohodu, která Arménii od roku 2013 zaručuje bezcelní dovoz ruského zemního plynu, ropy či například surových diamantů. Takto nedvojsmyslně formuluje ministr Civiljov ruskou pohrůžku. Podle něj Moskva setrvání u příslušné smlouvy považuje za nemožné, protože Jerevan činí stále další a další konkrétní kroky na cestě prohlubování vzájemné arménsko-evropské spolupráce. To ale není všechno. Týžden se ozval i místopředseda ruské státní dumy Petr Tolstoj, který upozornil, že Rusko by mohlo mnoha Arménům zrušit trvalý pobyt na svém území bez příslušné registrace a zároveň i zjednodušení proces jejich zaměstnávání. Pro mnohé arménské rodiny žijící doma v zemi pod Araratem by to byla pohroma, protože jejich živitelé často dlouhá léta pracují právě v Rusku, posílají peníze domů a pomáhají tak nejen svým nejbližším, ale i arménské ekonomice. Už na samém začátku května byl v Rusku také značně omezen dovoz arménského ovoce a zeleniny a také vína a lihovin. 9. května v rámci oslav Dne vítězství pak sám Vladimír Putin prohlásil, že Jerevan se musí rozhodnout, zda chce směřovat do Evropské unie anebo dál zůstat v postsovětském Eurazijském ekonomickém svazu. Korunu obavám Moskvy z případného rozchodu s Jerevanem nasadil americký ministr zahraničí Marco Rubio. Ten se 26. května v Arménii zastavil na krátké návštěvě a přímo na jerevanském letišti Zvartnoc se svým zdejším partnerem Mirzojanem podepsal celý balík dokumentů také o dalším zbližování USA a Arménie. Toto vše se odehrává těsně před arménskými parlamentními volbami. Ty proběhnou už 7. června a zřejmě definitivně rozhodnou o tom, zda se Arménie pod vedením současného premiéra Nikola Pašiniana opravdu na dobro vydá směrem na západ, či zda nějakou váhu stále ještě mají síly, které si život země bez jisté ruské patronace nedokáží představit. Stále tu totiž ještě žijí lidé, kteří pod vlivem staleté historie poukazují na ochranu ze strany velkého ruského souseda před vlivem Turecka, které se v tomto regionu v posledních letech definitivně stalo regionální velmocí. Vzpomínky na krutou tureckou genocídu z roku 1915 a naopak vědomí staleté křesťanské sounáležitosti jsou zkrátka u části Arménů stále ještě živé.
0: O ruské výhrušce Arménii hovořil Libor Dvořák. Hlava katolické církve papež Lev XIV. Vydal svou první encykliku, tedy okružní list obsahující poučení papeže o církevních zásadách v závažných otázkách víry a mravů. Věnuje se v ní umělé inteligenci a varuje před dezinformacemi. Slovo má dramaturg náboženského vysílání České televize Martin Horálek.
2: Když byl 8. května 2025 zvolen Robert Francis Prévost papežem, mnohé překvapil už výběrem svého jména. Přízvisko Lev si nikdo nezvolil přes 100 let. Lev 14. tak naznačil, že chce navázat na papeže Lva 13. Ten vládl na konci 19. století. Rychlý nástup nových výrobních technologií měl tehdy za následek řadu sociálních otřesů. Reakcí katolické církve byla encyklika Rerum Novarum. Ta se stala základním dokumentem sociálního učení na mnoho dalších let. Přesně po 135 letech od vydání Rerum Novarum zveřejnil papež Lev XIV. Svou první encykliku s názvem Magnifica Humanitas. Znovu přitom zdůraznil souvislost se svým jmenovcem a s výzvami, kterým církev čelí v období přelomových technologických změn. Cituji: Dnes čelíme transformaci podobného rozsahu s možná ještě většími důsledky. Umělá inteligence již zasahuje do mnoha oblastí našeho života a ovlivňuje rozhodnutí, která dávají tvar lidskému soužití. Dramaticky se mění také způsob vedení války, stejně jako někdejší papež Lev cítím, že mi byl svěřen úkol nahlížet na další obrovskou transformaci očima víry, s jasností rozumu, s otevřeností k tajemství. Shrnul papež své motivace. Lev XIV. Má sice matematické vzdělání a podle svědectví jeho spolupracovníků ví o algoritmech AI mnohem více, než je mezi klérem běžné. Jeho encyklika nicméně nepřináší žádná konkrétní technologická doporučení. Opět cituji: Nesnažíme se nahradit ty, kdo mají odborné znalosti. Přinášíme však moudrost ohledně toho, co je lidské, kterou naše současná doba zoufale potřebuje, uvedl papež. Současně zdůraznil, že sepsání textu předcházel bezpočet konzultací s vědci a inženýry, ale také třeba s politiky nebo s rodiči a učiteli. Škála oborů a sociálních skupin, které rychlý nástup AI zásadně ovlivní, je prakticky nekonečná. Ostatně i to je důvod, proč nová encyklika vznikla. Monopol velkých technologických společností, manipulace s informacemi, sledování lidí a ztráta soukromí, automatizace práce bez ochrany zaměstnanců nebo používání AI ve válečných konfliktech, zejména pak využívání autonomních zbraní. To jsou podle papeže hlavní rizika doby digitální nerovnosti. Volá po důsledné právní a etické regulaci systému, stejně jako po nutnosti neustálého vzdělávání uživatelů. V té souvislosti také výslovně zmiňuje nezastupitelnou úlohu kritické žurnalistiky, která může být důležitým kontrolním mechanismem. Nezapomněl ani na ekologický rozměr nástupu AI. Kromě toho, že sama spotřebovává velké množství vody a energie, těží i z novodobého otroctví lidí, kteří v nelidských podmínkách získávají nerostné suroviny nutné k výrobě technologických zařízení. Na detailní hodnocení celé encykliky je brzy. Rozhodně je nepřehlédnutelným signálem, že katolická církev chce být součástí debaty o směřování lidstva v období digitální revoluce. Co bude prosazovat a čí zájmy hájit, trefně vystihuje poslední citát ze zmíněné encykliky. Pro algoritmus je chyba vadou. Pro člověka může být chyba začátkem proměny.
20: Komentáře Martina Horálka končí čtvrteční Názory a argumenty. Za všechny kolegy, kteří pořad připravili, přeje příjemný poslech dalšího programu Českého rozhlasu Plus Petr Švárc.
1: Politika, válka, věda, historie. Skutečné příběhy, události a postavy, které doopravdy žily. To jsou radioknihy Českého rozhlasu Plus. Četbu na pokračování poslouchejte právě teď a vrátit se k ní můžete na internetové adrese plus.rozhlas.cz.
4: A teď už vám nabízíme radioknihu Scarlett Wilkové Vexlačka. V režii Tomáše Soldána účinkují Zuzana Truplová a Robert Finta.

0: Říká se, že peníze nejsou všechno. Neznám pitomnější tvrzení. To si snad mohou myslet jen lidé, kteří je nikdy neměli. Ti, kteří o ně přišli, se s chudobou nikdy nevyrovnají. Věřte mi, vím o tom své.
1: Tohle moje máma napsala na první stránku svých vzpomínek. Ke konci života se pisovala něco jako paměti a já o tom neměl ani páru. Tak teď jsem si je teda přečetl, ale už se jí na to nemůžu zeptat.
0: Nejoblíbenější činností naší Waltraut bylo vyptávat se hostů v pohádce, jak se jmenují. Waltraut zkrátka milovala výklady osudu podle jmen. Málo kdo o to stál, mě si tím ale získala. Od chvíle, kdy mi řekla, že jednou budu bohatá, dočkala jsem se od ní několika dalších upřesnění významu svého jména. Jedno z nich dokonce úhledně napsala na kartičku, kterou mi dala k narozeninám. Už nevím, kolikátým. Alma, žena, která umí vydělat peníze, ale než aby z nich měla užitek ona sama, myslí spíš na druhé. A tak přitahuje lidi slabé, příživníky. Musí dát pozor, koho si pustí do svého srdce. I když sama touží rozdávat lásku, nedostává ji zpět. Na tu pravou často čeká mnoho let. Kartičku jsem schovala do horní přihrádky nočního stolku a kdykoliv jsem nemohla usnout, četla jsem si ji znovu a znovu. Uklidňovalo mě to. Vyvolávalo to ve mně dojem, že jsem nemohla za to, jaký byl můj život. Mohlo za to moje jméno. Na co se podívá, to se promění v prachy, říkával o mně Vláďa. Trávila jsem s ním v pohádce celé dny a noci. V té době jsem tam téměř bydlela. Byl první lednový den. Odpoledne jsme ještě vyspávali po Silvestru. Já jsem byla ve své komůrce, Vláďa s Pacičkou chrápali na matracích ve skladu, spolu s nimi i naprosto opilý Vláďův bratr Zdeněk, který se v pohádce poslední dobou objevoval častěji. Mně už se spát nechtělo. Sedla jsem si k baru a zapálila si. Poslední. Waltraut říkala, že v těhotenství není dobré kouřit. Waltraut byla jediná, komu jsem řekla, že čekám dítě. Ale už jsem byla rozhodnutá seznámit s realitou i Vláďu a Pacičku. Stejně by se podivovali, že teď už nebudu pít. Možná jsem s tím měla přestat už včera. Ale byl přece Silvestr. Oznámila jsem to všem najednou. Seděli jsme u kafe, oni kouřili, vypadali dost bídně. Zdeněk se právě zelený vrátil z toalety. To bys měla teď blít ty a ne já, poznamenal, když jsem domluvila. Potřebuješ to nějak řešit? Mám známého, zašeptal Vláďa. Drž hubu, okřikl ho Pacička. Jako první za mnou přišel Vláďa. Působil nezvykle nervózně, ale projev měl krátký. Ženská jako ty má mít děcko. No, tak jsem ti jenom chtěl říct, že kdybys byla v nouzi, jsem tu. To je v pohodě, Vláďo. Taky jsem v prvních chvílích myslela na to, že by to možná šlo nějak udělat, ale nechám si to. Dobře. Zvládneme to. Bylo od něj milé, že mluvil, jako by s tím dětskem měl něco společného. Přitom jsme spolu nikdy nic neměli. A pak řekl, Almo, víš, že tě mám rád. A stejně budu mít rád i to malé. Vzal bych si tě, kdybys chtěla. Jako druhý přišel Zdeněk. Řekl, že bychom měli jít na vzduch, jinak se z té silvestrovské opice nedostaneme. Šli jsme pomalu kolem Ostravice. Byla kalná, temně šedá a plavaly na ní zelenomodré mastné fleky. Uvažuju, že bych odsud vypadl. Kamarád má po rodičích starý domek v Čeladné. Nežije tam, mohl bych tam bydlet. Je to kousek od potoka. Představ si, že v něm jsou pstruzy. Žádné svinstvo jako tady. Našel bych si tam práci. Klidně budu dělat v lese, ale tady už to v tom komunistickém smradu nevydržím. Tak jsem si říkal, no, možná je to blbost, ale kdybys třeba chtěla, že bys tam mohla jít se mnou. Že by tomu malému bylo v přírodě líp. Další den mě pacička pozval na večeři. Občas to dělával. Nikdy jsem ho neodmítla, večeře s ním mi trochu připomínaly chvíle, kdy jsem sedávala na terase s tátou. Vyprávěl spoustu legračních historek. Objednával nejdražší pití, nutil mi po večeři dezert, dával štědré spropitné číšníkům. Působil, jako by měl kolem sebe světlo, které dělalo šedý a ošuntělý svět hezčím. Po večeři řekl: Almičko moje milá, rád bych byl otcem tvého dítěte. Ty jsi schopná si časem najít zase nějakého vyžírku a budeš trpět ty i to malé. Co bys řekla na to, kdybychom se vzali? Nejdříve jsem vyloučila Zdeňka, protože jsem ho měla ze všech tří svých nápadníků nejraději. Nemohla jsem mu zkazit život. Nezasloužil si to. Nebyl jako Vláďa a pacička, jejichž jediným životním cílem bylo vydělat peníze. Nebyl jako já. Navíc jsem obdivovala jeho odvahu a přímočarost. Zatímco všichni na komunisty nadávali v soukromí a potichu, hlas zvýšili jen pokud byli opilí, Zdeněk a ještě nějaký další kluk se odhodlaně vydali do prvomájového průvodu a drželi společně transparent s nápisem: Chceš-li býti správným Čechem, vytírej si prdel mechem. Tehdy totiž nebyl k dostání už ani toaletní papír. Přišel kvůli tomu o místo ve válcovně a šel pracovat jako pomocný dělník na šrotoviště, což byla výrazně horší, méně placená práce. Po Zdeňkovi jsem vyloučila Vláďu. Nikdy jsme spolu neměli žádný konflikt. V pohádce všechno šlapalo, tehdy mě ještě nenapadlo, že to tak bylo díky mně, ne díky jemu. Ale stále bydlel u té vdovy s dětmi. Myslím, že byl překvapený, když jsem ho odmítla. No a pak už jsem jen přemýšlela, jak říct pacičkovi, že jeho nabídku přijímám. Připadalo mi potupné přijít za ním a říct, jak jsem se rozhodla. Vhodnější se mi zdálo počkat, až se přijde zeptat sám. Jenomže se několik dní neobjevil, což bylo neobvyklé. A pak mi Vláďa řekl, že pacičku zavřeli.

Dodnes si pamatuju oči úřednice z obvodního podniku bytového hospodářství. Byly bezvýrazné, světlé, připomínaly oči kapra těsně poté, co dostal ránu do hlavy. Podívala se na mne těma očima a řekla: každý potřebuje být, každý musí čekat. Matky mají při přidělování bytu přednost, připomněla jsem. Rodiny mají přednost, kontrovala úřednice. Nemůžu za to, že se na mě otec dítěte vykašlal. Chlapi jsou parchanti. Tip na to, že tahle poznámka bude mít uleklé ryby úspěch, byl správný. Kde bydlíte teď? Zeptala se s náznakem vlažného zájmu. Mám pokojík v bytě u známé, na jednu koupelnu je 6 nájemníků. Přijďte si za týden. Za týden už její oči byly opět vyhaslé. Zřejmě se k ní mezi tím dostal můj kádrový posudek. Byla jsem na to připravená a tak jakmile mi sdělila, že pro mě žádný volný byt nemá, vytáhla jsem z velké cestovní tašky 2 deky a polštářek. Co to děláte? Zakoktala, když jsem si začala stlát na podlaze její kanceláře. Druhá leklá ryba, která seděla naproti ní, vstala a začala mi dekurvát z ruky se slovy: co je to za provokaci? Nemám kde bydlet. Říkala jste, že mám přijít, tak jsem si myslela, že pro mě nějaký byt bude a podnájem jsem zrušila. Zavolejte soudruha vedoucího. Určitě ho bude zajímat, jak se tady chováte k pracujícím těhotným ženám. Podařilo se mi deku a polštářek rozložit, lehnout si a další dekou se přikrýt. Leklá ryba mezitím překvapivě svižně vyběhla z kanceláře, kde se rychle schromáždilo nejméně 10 lidí. Koukali na mě zděšeně i pobaveně, někteří pohrdavě nebo pobouřeně. Pak přišel další muž a řekl, že se můžeme hned jít podívat na 2 volné byty. Znala jsem ho. Chodil poměrně často k nám do pohádky. Patřil mezi hosty s výsadním postavením, kteří občas s Vláďou chodili dozadu do skladu. Bylo by dobré nějak zdůvodnit, proč právě vy máte na byt přednostně nárok. Tedy myslím nějak více zdůvodnit, řekl a zadíval se na mé břicho. Mám ocenění podniku restaurace a jídelny za příkladné seznamování pracujících s jídelními zvyklostmi v Sovětském svazu. Mám taky na starost propagační a agitační činnost na našem pracovišti. Tak to je dobré. Možná ještě, kdybyste předložila potvrzení svého nadřízeného, kterým bychom to mohli doložit. Ani ne 2 hodiny poté jsem s tím chlápkem stála v bytě v prvním patře domu na náměstí Lidových milicí. Měl popraskané špinavé zdi a netěsnící strouchnivělá okna. Ale byla v něm vana. Nad ní velký bojler na ohřev vody a miniaturní kuchyňka v pokoji, který dříve sloužil jako obývací, takže její součástí byla stará velká zelená kachlová kamna. Soudruh z bytového podniku navrhl, že se můžeme jít podívat ještě na další byt. Ale já věděla, že jsem našla domov. Ten dům stál totiž jen kousek od pohádky. A měl 2 pokoje, což znamenalo, že v jednom jsem mohla bydlet já a ve druhém Waltraut. Když jsem Vláďovi nadšeně hlásila, že jsem dostala byt, neskrýval ohromení, dobře věděl, že něco takového se podaří málo komu. Podmínkou pro takové okamžité přidělení bydlení byly zpravidla minimálně 2 děti a členství v komunistické straně. Nic z toho se mě netýkalo. Jsi fakt dobrá, ocenil uznale. Poté, co jsem dodala, že tam budu bydlet s Waltraut, se ale zhrozil. Ty si do kvartýru nastěhuješ tu starou smradlavou čarodějnici? V tu chvíli to u mě prohrál. Navždy. Waltraut byla na světě úplně sama, stejně jako já. A stejně jako já přišla o svůj bývalý život a musela žít nový. Horší.

Dobré bylo, že Dušánek mi byl podobný. Měsíc od měsíce bylo víc a víc znát, že je můj syn. Jen můj. Nikoho jiného. Waltraut tvrdila, že dítě tak podobné matce ještě nikdy neviděla. A taky, že jsem jako panenka Maria, neboť jsem k výrobě Dušánka nejspíš žádného muže nepotřebovala. Však jsem taky do rodného listu uvedla, že otec je neznámý. Dušánek byl hodné dítě. Nemusela jsem ho dávat do jeslí, protože Waltraut s ním zůstala doma. Tehdy všechny mámy dávaly děti do jeslí, aby se mohly co nejdříve po porodu vrátit do práce. Ale mě děsila představa, že Dušánek stráví 8 hodin denně mezi spoustou cizích děcek a hlídat ho budou cizí ženské. Nezapomněla jsem na tísnivý pocit, který jsem měla, když mě kdysi cizí muži odvlekli do dětského domova. Byla jsem tam jen pár dnů, ale hrůza z toho, že jsem někde úplně sama, se mi vryla do paměti. Nedopustila bych, aby můj chlapeček zažil něco podobného. Dušánek vyrůstal doma. Ráno ho nikdo nebudil. Waltraut čekala, až sám otevře očička. Vařila mu pravé holandské kakao z Tuzexu, chodila s ním na procházky, hrála s ním chytré hry. Díky ní uměl číst, než nastoupil do první třídy. Já se mohla dál pracovat v pohádce, vracet se domů pozdě v noci a ráno dlouho spát. Neznala jsem tehdy nikoho, kdo by žil hezčí život. Naše centrum kšeftování se vším, co nebylo oficiálně k dostání, v pohádce utěšeně vzkvétalo. Vědělo se o mně, že umím sehnat ledacos. V obchodním domě Ostravica Textilia se na mě prodavačky usmívaly a do zkušebních kabinek mi tajně přinášely takzvaně podpultové zboží, tedy věci z dovozu, co se nahoru na pult vůbec nedostaly. Systém výměnného obchodu a protislužeb byl běžnou součástí všedního života. Když jsem prodavačce z oddělení textilu prodala tuzexové bony za lepší cenu, bylo jasné, že pokud k ní do obchodu dorazí italské plavky, přijdou mi v polední pauze vzkázat do pohádky, že se mám zastavit těsně před zavírací hodinou. V té době se nepoužívalo slovo nakupovat. Říkalo se schánět. Lidé byli scháněním posedlí. Zákaznice, jejíž máma pracovala v textilce, kde si v Čechách mi vyprávěla vtipnou historku. V té fabrice se vyráběly látky určené na vývoz. U nás se takové sehnat nedaly. Ženské by se po nich utloukly, ale nebylo jim přáno. Soudruzi řídící národní hospodářství potřebovali získávat valuty. České tkadleny musely ale do látek určených na export vetkat nápis Made in England, prý to byla podmínka od Angličanů, kteří o látky měli zájem. Část těch látek se ovšem prodávala v Tuzexu. A tak si ode mě ženské kupovaly bony, aby si mohly v Tuzexu pořídit látku s nápisem Made in England a pak kolegyním a sousedkám říkali: sáhněte si, to je kvalita, to se hned pozná, že to není české, mám to z Tuzexu. Byla to skvělá doba. Lidé byli tak chtiví všeho, co bylo ze západu, že byli schopni zaplatit i za odpadky. Jeden z našich hostů, prvoligový basketbalista, vozil z turnajů v zahraničí nákupní tašky. Obyčejné igelitky, které se zadarmo dávaly v obchodech k nákupu. Dával mi i prázdné plechovky od Coca-Coly, které mužstvo cestou zpátky vypilo v autobusech. Ty byly vzácné, každý si je schovával. Barevná plechovka s nápisem se stala žádaným dárkem. A já jsem je v pohádce dokázala prodat. Jistě, bylo z toho jen pár korun, ale ženské mi byly vděčné. V kancelářích si pak do plechovek dávali tušky nebo je vystavovali na poličce doma v kuchyni.

Nemusíš chodit, řekla, připadal mi nezvykle zíhlý. Byl bych nerad, kdybys kvůli mně měla nějaké potíže. Měla by si najít nějakého slušného mladíka s dobrým kádrovým posudkem, pořídit si k tomu tvému i společné děcko a být hodná, spořádaná holka. Dám ti vědět, až nějakého takového mladíka potkám, slíbila jsem. Ale protože do pohádky chodil advokát, který pacičku zastupoval, věděla jsem, že za necelý rok bude venku. Byl odsouzen za trestný čin spekulace, což znamenalo, že si opatřil nebo přechovával předměty ve větším rozsahu nebo předměty větší hodnoty s úmyslem je se ziskem prodat nebo směnit či získat za ně jinou výhodu. Tak mi to dotyčný právník vysvětlil. A pak dodal, jestli si pod mými slovy, slečno Almo, nedovedete nic konkrétního představit, tak vězte, že je to přesně to, co děláte vy. A zase to přišlo. Měla jsem pocit, že opět ležím na zádech. Jako bych se znovu snažila uhýbat před létajícími bramborami, zkoušela se odplazit z jejich dosahu a zároveň byla nehybná, neschopná něco říct, natož křičet. Všechny pocity, o kterých jsem si myslela, že patří do dávné minulosti, se znovu začaly hlásit o místo v mé hlavě. Přicházely, kdykoliv se jim zachtělo. Přicházely v noci, když jsem si myslela, že už konečně usínám. Přicházely ráno, když jsem se chystala vstát a zkontrolovat ještě spícího Dušánka. Postupně se objevily pokaždé, když jsem se na Dušánka podívala. Viděla jsem sama sebe v té velké místnosti ve věznici. Waltraut, jak za mnou přichází na návštěvu, za ruku vede Dušánka. Co kdybych skončila ve vězení jako pacička? Co by s Dušánkem bylo? Po každé návštěvě v heřmanické věznici jsem se cítila hůř a hůř. Zároveň jsem ale nevynechala žádnou návštěvu, na níž měl pacička nárok. Vlastně to nebylo proto, že by mi chyběl. Spíše jsem chtěla odčinit stud za to, že jsem dříve ve vězení ani jednou nenavštívila tátu. Waltraut byla jediná, komu jsem se svěřila, že jsme se s pacičkou chtěli vzít. Neřekla na to nic. Odešla do vedlejšího pokoje za Dušánkem a vrátila se, až usnul. Moje milá, měla jsi ty vůbec někdy mužského, se kterým si poznala opravdovou lásku? Vášeň, myslím. Ty potřebuješ chlapa. Musíš zapomenout na všechno, co tě trápí. A hlavně už přestaň mít pocit, že se pořád musíš o všechny starat. Ten večer jsme se s Waltraut opili. Nevím, jestli jsem už dříve zmínila, že její zálibou bylo nejen předpovídání osudu podle jmen, ale také sbírání různých citátů. Vypisovala si je z knížek, přinesla si jich ke mně hromady. Z té doby mám schovanou jednu z kartiček, na které úhledným písmem moudra z knih přepisovala a v různých situacích mi je na různých místech nechávala. Bylo na ní napsáno: nepřemýšlej nad minulostí, žij přítomností, ale mysli na budoucnost.

0: K dnešnímu dílu radioknihy se můžete vrátit na internetové adrese plus.rozhlas.cz. Osobnost plus.
1: Můžeme se politiky nechat nahnat do klece nenávistných pocitů, anebo

0: můžeme zkusit oprostit od předsudků, sejít se a zjistit, co jsou ti naši Němci vlastně zač. Napsala v komentáři před sudetoněmeckými dny spisovatelka Kateřina Tučková. Proč podle ní může být debata o česko-německé historii terapeutická a co nám chybí ke skutečnému smíření?
1: Osobnost Plus Světlany Vitovské zítra po 10:30 dopoledne na Plusu.
2: Český rozhlas Plus. Kdo je kdo?
3: Profesor Antonín Svoboda je neodmyslitelně spojen s historií prvních československých samočinných počítačů. Muž, který se těšil uznání světových vědců, ale velkou část svého života prožil v emigraci.
4: Narodil se v roce 1907 v Praze. Vystudoval elektrotechnické a strojní inženýrství na ČVUT. Když Československo obsadili nacisté, uprchl s celou rodinou do Spojených států.
3: Úspěch slavil v renomované bostonské radiační laboratoři. Podle jeho návrhu byl realizován analogový počítač, který se stal součástí protiletadlového zaměřovače. Přístroj využil americké námořnictvo během bojů v Pacifiku.
4: Do vlasti se Antonín Svoboda vrátil v roce 1946. Místo uznání se ale potýkal s nevraživostí některých kolegů. Uvítal proto nabídku nastoupit na nově vzniklý Ústřední ústav matematických strojů ČSAV. Tam kolem sebe soustředil skupinu talentovaných mladých spolupracovníků, se kterou se mu brzy podařilo dokončit projekt prvního československého reléového počítače SAPO, což je zkratka pro samočinný počítač.
3: Počítač byl po mnohých obtížích spuštěn v roce 1957. V té době už ale pracoval na dalším projektu, elektronkovém počítači EPOS 1 a následně pak na jeho transistorové modifikaci EPOS 2. Později byl Antonín Svoboda z politických důvodů zbaven vedení ústavu a jeho výzkumná činnost a spolupráce byly stále více omezovány rozhodováním nekompetentních nadřízených.
4: V roce 1964 se rozhodl pro další emigraci a znovu do Spojených států, kde záhy získal místo profesora na Kalifornské univerzitě v Los Angeles. Tam prožil ještě řadu úspěšných pracovních let. Antonín Svoboda zemřel v 73 letech v americkém státě Oregon. V roce 1999 mu prezident Václav Havel udělil in memoriam medaili za zásluhy.
2: Půlnoc. Český rozhlas Plus. Zprávy.
5: Novela stavebního zákona zůstává ve druhém čtení. Poslanci opět nestihli projednat. Izrael zaútočil na Bejrut. Od začátku příměří je to už druhý nálet na libanonskou metropoli. A čeští hokejisté prohráli s Finskem 1-4 a na mistrovství světa končí ve čtvrtfinále. A zítra bude slunečno, teploty až 28 stupňů. Je pátek 29. května. Hlavní zprávy a Martin Matějka.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
5: Sněmovna opět nedokončila projednávání koaliční novely stavebního zákona. Ve druhém čtení poslanci schůzi přerušili. O slovo se jich hlásilo přes 20, k novele se mají vrátit odpoledne.
6: Koalice si od novely slibuje rychlejší povolování staveb. Změny by chtěla prosadit co nejdříve a novelu tak podala poslaneckým návrhem. To kritizuje opozice, pokračuje předseda poslanců TOP 09 Jan Jakob.
7: Kde je řádné meziresortní připomínkové řízení obcí, krajů, profesních komor?
6: K novele už poslanci podali přes 100 pozměňovacích návrhů. Většinu čtvrteční schůze ale vyplnily interpelace. Od premiéra Andreje Babiše z ANO chtěli poslanci vědět, jestli opravdu vyřešil střet zájmů.
8: Samozřejmě žádný střet zájmů nemám a nikdy jsem ho ani neměl.
6: Odpověděl Babiš. Evropská komise Česko požádala o informace, jestli po převedení Agrofertu do svěřenského fondu premiér střet zájmu skutečně odstranil. Opozice kvůli tomu chce svolat mimořádnou schůzi. Adéla Burešová, Radiožurnál.
5: Majitelé rodinných domů můžou na renovace získat bezúročný úvěr až 2 miliony korun. U bytových domů to je 750 tisíc na byt. Podrobnosti dotačního programu Nová zelená úsporám představil ministr životního prostředí Igor Červený z motoristů. Přímou dotaci dostanou jen nízkopříjmové domácnosti.
9: Na renovace dostanou nízkopříjmoví až 400 tisíc korun. Stát na podporu podle Červeného vyčlenil až 50 miliard korun do roku 2029. Zatím má ale k dispozici jen 2 miliardy miliardy na dotace a další financování řeší s bankami.
10: Tam ty peníze stát už má vlastně nějakým způsobem zabezpečené, ale ten tok těch finančních prostředků je v čase.
9: Ex-ministr a současný opoziční poslanec Petr Hladík z KDU-ČSL úvěry kritizuje. Podle něj byla lepší varianta vyplácet lidem podporu v zálohách předem.
11: Díky tomu žadatelé byli mnohem bonitnější vůči tomu získat i třeba klasický úvěr.
9: Příjem žádostí začne 25. června a první peníze by lidé mohli dostat na podzim. Vít Andrle, Radiožurnál.
12: Okresní soud v Pardubicích poslal do vazby dalšího zadrženého kvůli žhářskému útoku na zbrojařskou firmu LPP Holding. Jde o cizinku původem z východní Evropy. Ve vazbě je tak už 8 lidí, další 3 osoby zadržela policie v Polsku. Březnový požár zničil výrobní halu a způsobil 100milionové škody. K útoku se přihlásila údajná protiizraelská skupina. Obviněné hrozí až 20 let vězení nebo výjimečný trest, jak potvrdil pardubický soudce Karel Gobernac.
13: Stejná právní kvalifikace je tam samozřejmě účast na teroristické skupině a teroristický útok, stejně tak jako u ostatních obviněných v této věci, kteří již byli do vazby vzati.
12: Izraelská armáda podnikla nálet na Bejrút. Je to poprvé za poslední 3 týdny, kdy zaútočila na libanonskou metropoli. Cílem byl údajně šéf raketové jednotky iránských milic, které bojují po boku Hizbaláhu. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu nařídil armádě zesílit údery proti proíránským ozbrojencům. Libanonsko-izraelské příměří platné od půlky dubna provázejí sílící boje.
14: Střela zasáhla několikapatrovou obytnou budovu na jižním bejrutském předměstí Šuajfát v blízkosti mezinárodního letiště. Zabít měla údajně Alího Husnýho z iránských milic Imam Hossein. Od začátku příměří 16. dubna je to teprve druhý izraelský útok na libanonskou metropoli. Jižní část země je ale v posledních hodinách terčem intenzivního bombardování. Izraelská armáda vyzvala Libanonce ze 300 měst a vesnic, aby se evakuovali ze svých domovů. Uvedla, že chystá nálety na pozice Hizbaláhu kdekoliv jižně od řeky Zahrání. Z Blízkého východu Štěpán Macháček, Radiožurnál.
12: Evropská komise udělila čínské společnosti Temu pokutu v přepočtu skoro 5 miliard korun. Na stránkách prodejce levných produktů se podle úřadu prodává i nebezpečné a nelegální zboží.
15: Podle mluvčího Evropské komise Tomase Reniera Temu cílí na 130 milionů evropských spotřebitelů. Neposuzuje přitom ale rizika spojená s prodejem nelegálních výrobků.
16: Jde například o nebezpečné hračky pro děti, drobnou elektroniku bez řádných bezpečnostních testů nebo oděvy a šperky obsahující škodlivé chemikálie.
15: Velkým online platformám za podobná pochybení podle unijních nařízení hrozí pokuty v hodnotě až 6% ročního obratu. Podle Temu jsou výsledky šetření zastaralé, neodráží současný stav zboží a pokuta je nepřiměřená. Matěj Kolář, Radiožurnál.
12: Ukrajina dostane další stíhačky typu Gripen. Na společném setkání s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským ve Švédské Upsale to oznámil tamní premiér Ulf Kristersson. Stockholm věnuje ukrajinské armádě 16 strojů staršího typu, další modernější si Kyjev objednal.
17: Švédská vláda pošle Kyjevu jako dar stíhačky Gripen typu CD, což jsou stejné stroje, jako dnes používá česká armáda. Ukrajinský prezident poděkoval za švédskou podporu a dodal, že armáda chce stroje využít k útokům na ruské bombardéry, které vysílají rakety na ukrajinské území. I proto Kyjev nakoupí také 20 kusů modernějších Gripenů typu EF. Ukrajinská a švédská vláda už na podzim loňského roku podepsali memorandum o spolupráci, podle kterého má Kyjev možnost koupit až 150 stíhaček. Podle Zelenského to Kyjev udělá, pokud na to bude mít dostatek financí. Jakub Lucký, Radiožurnál.
12: Farmáři nebudou mít podle Zemědělského svazu dostatek krmiva pro dobytek a kvůli suchu nenarostly travnaté louky. Problémy podle svazu mají zemědělci v 11 krajích. Někde jsou porosty dokonce tak nízké, že ani není možné sklízet.
18: Zemědělský podnik v Louňovicích pod Blaníkem bude mít podle agronoma Vítězslava Kuklíka výnos z první seče nižší oproti běžným letům až o 55%.
19: Zatím na těch loukách není vůbec nic a za mě si myslím, že bude letos obrovský problém s tím, čím ten dobytek vlastně vůbec krmit.
18: Obavy jsou podle předsedy Zemědělského svazu České republiky Martina Píchy oprávněné.
20: První sečen jsou místy někdy tak slabé, že v některých případech nebude ani co sklízet. To samozřejmě závažně ovlivňuje to, jestli budou schopni udržet současné stavy dobytka, jestli nebudou významně snižovat.
18: Tomu ale chtějí zemědělci předejít a tak hledají další varianty krmiv. Ze středních Čech Věra Hájíková, Radiožurnál.
12: Jihomoravský kraj chystá pro letošní sezónu rozšíření sítě cyklostezek o několik nových úseků. Rozdělí přes 30 milionů korun, které pomůžou dokončit například klíčovou část trasy mezi Brnem a Vídní nebo novou stezku z Ivančic do Dolních Kounic. Pro turisty se navíc v Moravském krasu připravuje speciální pivovarská stezka. Doplňuje ředitelka Jihomoravské centrály cestovního ruchu Martina Grůzová.
21: Cyklistika je důležitou součástí cestovního ruchu na Jižní Moravě. Pro návštěvníky připravujeme typy na konkrétní trasy. K nejoblíbenějším trasám patří cyklostezka podél Batěva kanálu, síť moravských vinařských stezek a taky páteřní trasa spojující Brno s Vídní.
12: Česká hokejová reprezentace skončila na mistrovství světa ve čtvrtfinále. Národní tým prohrál v Curychu s Finskem 1-4. Trenér národního týmu Radim Rulík rozdělil hodnocení turnaje na dva pohledy.
22: Z pozice České republiky, která vždycky má ty nejvyšší ambice, je to neúspěšný turnaj. Pozice mě jako trenéra, jsme měli dva cíle. První cíl postoupit do čtvrtfinále a druhý cíl zabojovat v tom čtvrtfinále o to, aby jsme se dostali mezi čtyři nejlepší týmy. A podařil se nám jenom jeden.
12: Ve čtvrtfinále prohráli i obhájci zlata ze Spojených států amerických, kteří podlehli 1-4 Kanadě. Poprvé v historii postoupilo do semifinále Norsko, to zvítězilo 2-0 nad Lotyšskem a domácí Švýcaři přehráli 3-1 Švédy.
9: Překážka na D1 u Koberovic a omezení na D5 v Praze. Na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna jeďte opatrně za sjezdem na Koberovice. Na kilometru 79 stojí v odstavném pruhu porouchaný kamion. Je u toho i policie, ale čeká se na světelnou šipku a na místě není ani trojúhelník, tak ať vás to nezaskočí. Na dálnici D5 ve směru do Plzně počítejte s omezením na výjezdu z Prahy. Za sjezdem na Rudnou v úseku mezi 9. a 10. kilometrem silničáři opravují vozovku a uzavřeli pravý jízdní pruh. To samé čekejte ještě na D11 směrem z Prahy do Hradce Králové za sjezdem na Čín. Tady údržba probíhá v okolí 43. kilometru a průjezdný je pouze levý jízdní pruh. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
12: Noc jasná, ochlazuje se na 9 až 5 stupňů, přes den pak bude slunečno, až večer začne v Čechách od severozápadu částečně přibývat oblačnost. Teploty v pátek 21 až 26 stupňů Celsia. To byly hlavní zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
3: SMS-kou na dovolené se dozvěděl minulý týden národní protidrogový koordinátor o přesunu protidrogové agendy na ministerstvo zdravotnictví a také o svém konci ve funkci. Jaké to bude mít dopady? Vidí nějakou možnost, že by vláda své rozhodnutí změnila a dovede si představit svou další spolupráci s kabinetem Andreje Babiše? Dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je národní protidrogový koordinátor Pavel Bém. Dobrý den, vítejte v našem studiu.
23: Dobrý den.
3: Vláda minulé pondělí na návrh premiéra Andreje Babiše, tedy předsedy hnutí ANO a vedoucí úřadu vlády Tinde Barty, rozhodla o přesunu protidrogové agendy ze Strakovy akademie na ministerstvo zdravotnictví, také o tom, že protidrogovou politiku propojí s problematikou duševního zdraví a místo vás jí bude mít na starosti koordinátorka politiky duševního zdraví Dita Protopopová. Vy jste byl tou dobou na dovolené. O tomto rozhodnutí jste se dozvěděl z SMS zprávy. Teď jste zpátky. Měl jste už možnost s premiérem nebo s šéfkou úřadu vlády o té změně mluvit detailněji?
23: Ještě nikoliv. Ta schůzka je naplánovaná na zítřek, takže jsem velmi zvědav, co se dozvím, protože samozřejmě to bylo obrovské překvapení. Jednou věcí je obsah, co se vlastně rozhodlo na vládě minulé pondělí. Druhou věcí je forma, o té formě já vlastně ani pořádně nechci mluvit, protože to považuji za jako vrcholně nedůstojný akt. Přeci jenom máme za prvé závislosti reprezentují obrovský fenomén, obrovské téma. Bavíme se nikoliv jenom o závislostech a závislostních poruchách, které se týkají nějakých zakázaných psychoaktivních látek, drog, ale bavíme se o regulaci alkoholu, bavíme se o regulaci tabákových výrobků a samozřejmě obě tyto reality míří na pokud možno minimalizaci těch nákladů, které v současné době Česká republika nese v kontextu a v důsledku chronického užívání alkoholu nebo tabákových výrobků. Ročně v České republice zemře 18 000 lidí v důsledku chronického kouření, 7 000 pro akutní intoxikace a důsledky chronického užívání alkoholu, čili to je obrovský fenomén. Stejně tak je obrovský fenomén hazard, gambling, který generuje obrovské zátěže pro...
0: Já se omlouvám, že do toho skáču a tohle zítra půjdete připomenout panu premiérovi?
23: Samozřejmě. Bavíme se o Radě vlády pro závislostní poruchy, která v sobě skrývá nejenom ty nelegální drogy, ale i alkohol, tabák, hazard, ale také digitální závislosti, závislost na sociálních sítích, ten nový postmoderní fenomén, který prostě je realitou dnešní doby a my s ním nic neděláme. A pokud s ním něco nezačneme dělat, no tak to prostě bude mít obrovské sociální, zdravotní a ekonomické důsledky. Takže to vše je součástí kompetence odpovědnosti, které v sobě nese Rada vlády pro závislostní poruchy. A to je a byla tedy a stále ještě je do konce června moje odpovědnost v pozici Národního protidrogového koordinátora.
0: Věříte, že vláda ještě může od toho rozhodnutí ustoupit?
23: Věřím. Možná jsem naivní.
0: Na základě čeho?
23: Možná jsem naivní optimista, ale já si vlastně nedovedu představit, že bychom mohli dekonstruovat 35 let vytvářený systém prevence, péče, resocializace, rehabilitace lidí, kteří už se do závislostí dostanou a uvědomí si, že to jsou zhruba 3 miliony lidí v České republice, když se bavíme nejenom o těch nealko tvrdých drogách, ale bavíme se i o alkoholu, tabáku, digitální závislosti, gamblingu. Takže je to obrovská věc dělat to dobře. A když jsem si přečetl po svém návratu, že hlavní důvod pro delimitaci a pro toto rozhodnutí škatule hejbejte se je neefektivita. Já jsem se musel vlastně smát, protože jestli někde existuje v nějaké zemi na světě, jestli existuje z hlediska cost effectiveness analýzy toho, co se vlastně do toho systému dává z veřejných zdrojů a jaké jsou ty výstupy, a k tomu máme fakta, k tomu máme data. Ta naše politika boje proti závislostem, tak je postavena na vědeckých faktech.
0: Pardon, že do toho skočím. Tady je rada pro vládní protidrogovou politiku nebo pro politiku proti závislostem. Předsedou té rady je přímo premiér Andrej Babiš. To, co vy říkáte, ta data, pan premiér je nemá?
23: Ale tak samozřejmě, že je má, ale...
0: Tak proč rozhodl tak, jak rozhodl?
23: Ale nevím. Je to ta otázka, na kterou já musím znát odpověď, protože mám nejenom úctu ke své vlastní práci v té 35-leté realitě, ale mám také obrovský respekt a úctu k práci těm tisícům zaměstnanců služeb v oblasti prevence a péče pro lidi a o lidi, kteří jsou na nějaké látce nebo na nějakém produktu, když se bavíme o gamblingu nebo digitálních závislostech a sociálních sítích závislých.
0: Zítra se pana premiéra chcete ptát na ty důvody?
23: Určitě se budu ptát na ty důvody. Chci tomu prostě rozumět, protože přijde mi naprosto neuvěřitelné a absurdní, abych v polovině ledna dostal odpovědnost a kompetenci za řízení, strategické řízení politiky závislosti v České republice a o 3 měsíce později, abych dostal padáka. To mně přijde absurdní.
0: Pan premiér vám nikdy nenaznačil, že by s něčím třeba nebyl spokojen?
23: Nenaznačil. Samozřejmě je třeba v politice vždycky číst mezi řádky. Takže jsem si dobře vědom, že když se bavíme o regulaci třeba alkoholu, prodejní doby, otázky, jestli má být alkohol dostupný a případně kdy a jak, já nevím, na benzinových čerpacích stanicích, jestli má být tak dostupný, jako dnes je v České republice v těch večerních nebo nočních hodinách, teď se nebavíme o restauracích, hospodách, bavíme se prostě o večerkách třeba. Když se dotýkám prodeje alkoholu na čerpacích stanicích, no tak jako řešíme dneska problém, že řidiči tyráků prostě využívají této nabídky a samozřejmě to sebou nese obrovská rizika na dálnicích, na veřejných komunikacích.
0: Vy jste navrhoval právě omezení třeba prodeje u benzínových čerpacích stanic, to znamená, to si myslíte, že může být v pozadí?
23: No, to může být jako regulace alkoholu v naší kultuře je fenomén a zároveň to může být politický problém. To jsem si velmi dobře vědom, ale znovu říkám, česká závislostní politika jako veřejná politika je postavena na důkazech a na faktech. A ta říkají, že máme jednu z největších spotřeb alkoholických nápojů a když jsem zmínil těch 7 000 mrtvých v důsledku teda chronického užívání nebo užívání nějakého rizikového, škodlivého, tak to prostě není možné přehlédnout. Takže třeba regulace alkoholu je určitě něco, co může být jako velkým politickým tématem, nebo je to velké politické téma, ale můj úkol je přinést argumenty a fakta. A to dělám a to jsem udělal. Potom následuje politické rozhodnutí a já budu respektovat politické rozhodnutí. Když vláda řekne prostě regulovat noční prodej alkoholu nebudeme, no tak prostě ho nebudeme regulovat. Ale je důležité, aby ze strany odborníků, odborné veřejnosti, odborných společností ty fakta a argumenty, aby zazněly. A to je moje odpovědnost. A jako člověk, který strávil v politice poměrně hodně dlouho času, tak ano, jsem si vědom, že nakonec to politické rozhodnutí může být právě opačné, ale to se prostě nedá nic dělat, v takové realitě žijeme. Čili myslím si, že i regulace alkoholu je jeden z aspektů, který do toho vstoupil a myslím si, že se to panu premiérovi jako nemuselo líbit, ale to jsou všechno hypotézy, spekulace. Já opravdu nejdřív o tom s ním potřebuji mluvit.
0: Jedna věc je reorganizace, to znamená přesunutí agendy, druhá věc je vaše odvolání a zánik funkce Národního protidrogového koordinátora. Vedoucí úřadu vlády Tinde Barta v rozhovoru pro Radiožurnál minulý týden řekla, že premiér vám chce nabídnout nějakou jinou formu spolupráce. Tušíte, o co by mohlo jít?
23: Netuším, jsem na to velmi zvědav a já stále věřím, protože mám s Andrejem Babišem řadu, a možná vás překvapím, ale řadu opravdu velmi konstruktivních zkušeností. I s ohledem například na propojení té závislostní politiky s oblastí péče o duševní zdraví. To jsou dvě oblasti, které se částečně překrývají, ne plně, čili argument bude jedna rada, nebo to bude řídit jeden vládní zmocněnec nebo koordinátor, ta úvaha je lichá, protože ten překryv je pouze a jenom částečný. Ale je důležité se na obě tyto oblasti dívat. Takže jsem zvědav, stále věřím právě s ohledem na zkušenosti, které s Andrejem Babišem mám, že prostě zvítězí v něm ten zdravý selský rozum a že pochopí, že náklady, které Česká republika do regulace závislostních poruch dává, jsou s ohledem na jiné evropské země, tak jsou opravdu strašně malé a ten výsledek, tedy té muziky, kolik se za ty veřejné zdroje udělá, tak ten je jako mimořádný. Jsme také v mnoha ohledech vzorem, nejenom v Evropě, ale i v ostatních zemích světa, prostě jejichž reprezentanti k nám jezdí a učí se to od nás. My vlastně ta česká strategie boje proti drogám závislostním poruchám, tak je vzorem v mnoha zemích světa.
0: Jinými slovy, vy věříte, že zůstane i vaše pozice a že vy zůstanete v té funkci?
23: Já věřím, že se mi podaří pana premiéra přesvědčit o tom, že nějaké změny asi nejspíš nastanou. To chápu, že už dnes není možné se vrátit do bodu nula na úplný začátek, že prostě ty kostky nějakým způsobem byly vrženy. Ale jsem přesvědčen ještě, že pana premiéra přesvědčím.
0: Vy máte chuť spolupracovat dál po tom, kdy jste se z SMSky dozvěděl, že se vám ruší funkce? Máte chuť spolupracovat dál s kabinetem Andreje Babiše?
23: Pane redaktore, mně je 63 let a v této zemi se věnuju veřejným politikám a boji proti drogám zhruba nějakých 37 nebo 38 let. A jenom kvůli nějakému narcistnímu zranění nebo nějakému uražení vlastně zahodit tu vlastně úžasnou práci, která se tady udělala, tak to se mi nechce. Takže byl jsem překvapen, nemůžu říct, že bych byl nějak jako dramaticky zklamán nebo uražen, protože moje politická předvídavost mě už vlastně v listopadu, v prosinci, těsně po volbách, tak říkala, že se to může stát, ale jsem stále přesvědčen, že je ještě cesta z tohoto galimatyáše ven.
0: Národní protidrogový koordinátor Pavel Bém je dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Před chvílí vydala Česká tisková kancelář zprávu, že Asociace poskytovatelů adiktologických služeb kvůli přesunu agendy závislosti z úřadu vlády vyhlásila od 1. června výstražnou stávku. Po vládě žádá zrušení přesunu. Považujete to za rozumnou a adekvátní reakci?
23: No, já bych považoval za neadekvátní a nerozumnou reakci nějaké jako dramatické protesty. Stávková pohotovost nebo...
0: Pardon, tady se píše výstražná stávka.
23: Nebo dokonce výstražná stávka, dobrá. Považuji to za takový jako hraniční nástroj, ale v tuto chvíli rozumím adiktologickým službám, které reprezentují tisíce profesionálů, tak jim rozumím, že vlastně už není kam se schovat, že je prostě třeba jít s otevřenými argumenty ven, a když se dívám na to vyhlášení protestní akce adiktologických služeb, pod kterým je schována věta o nás bez nás, tak si říkám, a dívám se na argumenty. Vládní návrhy jsou nepřipravené. Ano, oni jsou nepřipravené. Za návrhy stojí malá skupina neodborníků. No jasně, malá skupina neodborníků. Je ohrožena síť služeb. Ano, je ohrožena síť služeb. Hrozí posílení rezortismu. Jak můžeme pro Boha koordinovat, řídit strategicky nadrezortní aktivity, do kterých vstupuje zdravotnictví v oblasti péče o duševní poruchy a závislostní poruchy, do kterých vstupuje školství v oblasti prevence, sociální práce v oblasti resocializace, rehabilitace a těch sociálních nákladů, které souvisí se závislostními poruchami. Já znovu říkám, patří tam i alkohol, tabák, gambling, digitální závislosti, sociální sítě. Samozřejmě ztráta akceschopnosti instituce, která má takhle obrovský záběr a do toho ještě zákonná represe, vymáhání práva, boj proti organizovanému zločinu, to jsou otázky, které souvisí s bezpečností. Takže to nemůže prostě, nelze, aby to nějak rozumným způsobem koordinoval jeden rezort. Ještě navíc ministerstvo zdravotnictví.
0: Na druhé straně, já už jsem říkal, že tady existuje rada vlády, předsedou té rady vlády je Andrej Babiš, součástí tedy členy jsou ministři, včetně těch, kteří mají na starosti ty rezorty, které vy jste vyjmenovával. Tohle by mělo zůstat dál. Není právě tohleto fórum a ten nástroj, jak koordinovat tu agendu, i když dojde k tomu přesunu?
23: Tak vnímám to jako jakýsi ústupek, jako jakýsi pokus o dohodu, o nějaké bártrování, ale ze zkušenosti víme, že ministerstvo zdravotnictví má problém s tím dotovat, financovat a nějakým způsobem řídit jakoukoliv aktivitu, která se pohybuje na zdravotně sociálním pomezí. a za 35 let se to, nebo ještě víc, se to ministerstvo zdravotnictví nenaučilo, nemá k tomu zákonné nástroje. Takže představa, že z pozice ministerstva zdravotnictví se bude řídit otázka regulace psychomodulačních látek, výkon té zákonné represe a vymáhání práva, tak je naprosto iluzorní. To
0: ale opravdu, to může koordinovat ta rada vlády.
23: To opravdu není možné. A představa, že to bude koordinovat rada vlády prostřednictvím svého vládního zmocnice, který má jednoho zaměstnance na úřadu vlády, je také jako fantastická úvaha, která se nemůže potkat s nějakým úspěchem. Čili je to lepší než nic, kdybych se na to díval pohledem harm reduction, to znamená dobrá, kostky už jsou vrženy, tak se pokusme v té současné realitě najít nějaký výstup, který bude znamenat minimalizaci těch rizik, že se nám například rozpadne síť služeb. Když se nám rozpadne síť služeb, tak samozřejmě tady hrozí epidemie nejenom předávkování syntetickými opioidy, fentanylem, že nás postaví do hrozby, že se tady budou šířit infekční onemocnění.
0: Když se rozpadne ta síť, proč by se měla rozpadnout? Vy si myslíte, že ministerstvo zdravotnictví nebude schopno poskytnout dotace nebo nebude na to mít dost?
23: Ne, ministerstvo zdravotnictví neumí poskytovat dotace na oblast
0: sociálních služeb. Nemůže se to naučit, když převezme metodiku, která teď je na úřadu služeb. Vlády?
23: No, když se na to podívám z hlediska snu, tak s vámi budu souhlasit, ano, ono by se to možná nějak dalo udělat, ale když se na to podívám z hlediska reality a mojí povinností je se dívat na svět reálnými očima, nikoli v očima nějakých wishful thinking, přání, snů, tak mám třeba 99% jistotu, že se to nepodaří, protože mám tu praktickou zkušenost ve snaze přesvědčit argumenty, ale i zákonnými nástroji ministerstvo zdravotnictví, aby bylo schopno financovat služby na tom zdravotně sociálním pomezí. To se prostě za 37 let po revoluci v roce 1989 nepodařilo. Čili ta víra v to, že by se to mohlo teď stát, jakkoliv si nesmírně vážím práce Adama Vojtěcha, ministra zdravotnictví, kterého považuji za mimořádně schopného a člověka s kredibilitou a někoho, kdo když něco řekne, tak to většinou tak skutečně je, ale obávám se, že tady narazíme do zdi, je to vysoce pravděpodobné.
0: Premiér Andrej Babiš, předseda hnutí ANO, v neděli ve svém videu na sociálních sítích říkal, že z toho, že vy skončíte ve funkci, se nejvíc radoval šéf policejního útvaru protidrogového, pan Friedrich. Dodal, že on chce protidrogovou politiku, ne prodrogovou politiku. Očekáváte a vnímáte to, že součástí té personální změny i toho přesunu může být změna politiky směrem k drogám, menší tolerance, víc represe?
23: Zcela stoprocentně. A kdyby ta represe fungovala a nepřinášela ty obrovské nechtěné negativní důsledky v oblasti a v podobě kriminalizace a v podobě podpory vlastně černého trhu, uvědomme si, že prohibice jako taková v té 60-leté historii tak ukázala, že prostě generuje nikoliv pozitivní efekty, ale mimořádně negativní efekty. V té 60-leté historii máme miliony lidí, kteří prostě zemřeli úplně zbytečně, protože třeba jenom byli na špatném místě ve špatný čas.
0: A přesto očekáváte, že se Česko tímto směrem vydá?
23: No, může se to stát a to, pokud by se stalo, že po 60-leté zkušenosti tady přijdeme s prohibiční politikou, která bude represivní a která bude podporovat organizovaný zločin, tak s tím já bych se samozřejmě jako nemohl nejenom smířit, ale budu se snažit dělat vše pro to, aby se to nestalo, protože celý civilizovaný svět dnes spěje k tomu, co Česká republika v posledních 20 nebo 30 letech dělá, to znamená k rozumné regulaci. Ta rozumná regulace těch psychoaktivních látek, toho řekněme zakázaného typu, no tak ta přinesla jako úžasné efekty. My máme nejnižší promořenost infekcí HIV žloutenkami nebo jednu z nejnižších promořeností v Evropě. Máme jedna z nejnižších čísel mortality, morbidity, nemocnosti a úmrtnosti v důsledku třeba předávkování. Jinými slovy, znovu říkám, za tak strašně málo peněz, co do těch veřejných politik v oblasti závislosti dáváme, tak jsme fakt jako udělali velký kus práce a máme k tomu fakta. Máme k tomu evidence-based na datech, vědeckých číslech, prostě postavené realitě. Takže já jsem přesvědčen, že ano, jistě se Národní protidrogová centrála a její šéf Jakub Fridrich jaksi z té současné reality raduje, ale je to hloupá radost, protože si vlastně jako neuvědomuje, co všechno to může přinést v té oblasti těch nechtěných negativních důsledků. Jsme ve fázi vývoje nadnárodních protidrogových strategií, které míří k regulaci a k nějaké integraci těch závislostních poruch způsobovaných zakázanými látkami, těmi legálními látkami. A i Světová zdravotnická organizace, Spojené národy například přichází z revizí současných nadnárodních úmluv, které jsou tři a které se týkají drog, těch zakázaných, je vytvořen jakýsi expertní panel, který reprezentuje 19 expertů z celého světa. Já mám to štěstí, že jsem byl zvolen na posledním jednání Commission on Narcotic Drugs, což je ten nejvyšší orgán mezi zasedáním valných shromáždění OSN, který řídí, kontroluje, implementuje ty nadnárodní politiky. Takže mám to štěstí, že mohu být součástí toho panelu a tam revidujeme tu současnou realitu. Čili bychom vlastně, kdyby se to stalo, to, na co jste poukázal, no tak jdeme prostě proti světovým trendům.
0: Vy máte být ve funkci do konce června. Do konce června má vláda projednat plán boje proti závislostem do roku 2028. Už ho máte hotový?
23: Ano.
0: Může podle vás něco z toho plánu ve světle toho, co jsme říkali, ve světle toho, že skončíte ve funkci, projít?
23: Já pevně věřím, že ano, a to je další z oblastí, o kterých chci s paní vedoucí úřadu vlády a s panem premiérem hovořit. Součástí toho akčního plánu je návrh na vytvoření státní agentury po vzoru sportovní, která by garantovala udržitelnost, dlouhodobou udržitelnost financování adiktologických služeb.
0: Tohle považujete za reálné, ano, že by teď
23: ano,
0: prošlo?
23: Ano. A součástí toho je i adiktologický zákon, který řeší i obrovský problém prevence, protože my máme jako velké mezery v tom preventivním působení. Součástí toho tak samozřejmě je také...
0: Mohli bychom pokračovat, určitě se k tomu vrátíme, ale čas pro dnešních 20 minut žurnálu je u konce. Naším hostem byl národní protidrogový koordinátor Pavel Bém. Díky za rozhovor, naviděnou, naslyšenou.
23: Díky za pozvání, naschledanou.
0: Od mikrofonu se loučí Tomáš Pancíř.
2: Posloucháte Český rozhlas Plus.
1: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
4: Explozia je v hledáčku řady významných firem.
7: Zájem o státního výrobce výbušnin projevila především Francie.
8: A zájem by měli i čeští zbrojaři.
24: Já osobně jsem byl pro prodej.
25: Výnosy z prodeje by se podle Babiše mohly použít třeba na splnění závazků NATO.
26: Explozia má zůstat pod kontrolou českého státu.
27: Opozice chce, aby ze strategických důvodů firma zůstala státu.
1: Strnad nebo Macron, kdo koupí pardubickou Explozii, pokud bude k mání, a co všechno se v ní vyrábí, jakou má Explozia cenu a má se jí vůbec Česko v dnešní době zbavovat? Ptám se na to Ondřeje Stratilíka, redaktora Aktuálně.cz, který se věnuje zbrojnímu průmyslu. Dnes je čtvrtek 28. května. Dobrý den, díky, že jste dorazil k nám do studia Vinohradské 12.
28: Dobrý den, díky za pozvání.
24: Prezident Macron se na mě obrátil, že by v podstatě francouzská státní firma měla zájem o Explozii.
1: Samozřejmě, o pardubickou Explozii mají podle premiéra Andreje Babiše zájem mimo jiné, teda Francouzi.
24: Protože my jsme sem hlavně přišli kvůli tomu, aby jsme zjistili, jestli česká armáda má nějaký smluvní vztah s Explozií. No a zjistil jsem, že ne. nemá. No, nechápu proč.
5: Samozřejmě Andrej Babiš dlouhodobě sází na vazbu z Paříží, dokonce i zmínil, že se mu měl pan Macron o té možnosti zmínit, jako když jsem se díval jako do vyjádření Andreje Babiše z minulých dnů. Asi v tom možná taky cítí trošku jako tu posílení té evropské vazby, kdy ti spojenci evropští musí trošku víc sázet na vlastní obranu s tím, jak moc nevíme, co bude dál ze strany Donalda Trumpa a jeho vztahu k evropským spojencům.
6: No ale přesto, že jde o spojence Francii, tak není bezpečnostním rizikem prodávat státního výrobce výbušnin a střeliva, pokud by k tomu došlo někomu mimo Českou republiku?
5: Tak to je další stránka věci, samozřejmě na tom se asi shodneme, že tenhle záměr a ještě kor v téhle době, kdy vidíme, že zbrojní trh je přežhavený, prostě čeká se, všichni chtějí kupovat, to načasování je velmi zvláštní. Samozřejmě vláda argumentuje tím, že právě teď je ten pík, kdy ta hodnota explozie je nejvyšší, co kdy byla, což asi pravda je. Ale podle mého hlediska by měl převažovat ten strategický zájem, ten obraně bezpečnostní, kdy tady prostě máme v Pardubicích jednu firmu, kterou třeba jiné země ani nemají explozii. A explozie je stále důležitějším partnerem české armády, na které samozřejmě bude ta hlavní obrana v případě jakéhokoliv konfliktu České republiky, a takhle si jakoby zavírat dveře do státní fabriky v téhle etapě, nebo v tomhle rozložení sil, jaké vidíme dneska, za mě není úplně moudré.
6: Mimo Francie by mohli mít zájem i jiní partneři, potenciální biznisoví z jiných zemí, tak o tom mluvil Andrej Babiš nebo i Karel Havlíček, že těch zájemců asi 7 nebo 8, včetně českých. Zavřeli bychom si dveře, jak jste o tom mluvil, i v případě, že by explozie byla prodaná někomu z Česka, a Babiš mluvil o obrovských českých firmách, skloňují se zejména ty tři největší.
5: Ano, tak konkrétně jde tedy o firmu CSG.
10: Explozie, aby splňovala kritéria, která CSG sleduje při potenciálních akvizicích.
5: STV Group.
11: Pokud by vláda rozhodla o prodeji Explozie, potvrzujeme náš dlouhodobý zájem o tuto akvizici.
5: A společnost Colt.cz.
13: Jako veřejně obchodovaná společnost se Colt.cz Group nevyjadřuje ke spekulacím týkajících se akvizic.
6: A i v takovém případě by to bylo zavření dveří.
5: No, ono, když se podíváme třeba už dneska samozřejmě, dneska armáda je závislá na velkém počtu soukromých firm, například, když se bavíme o tom CSG, tak skoro, nechci říct většina, ale velká část pozemních sil české armády prostě si bez pana Strnada, respektive bez firm CSG, neudělal skoro nic, protože ta je závislá na tom, na tom soukromém dodavateli. A už jsme v minulosti, nebo není to tak dávno minulost, bo to už je to v éře vlastně Karla Řehky v minulých letech, minulých měsících viděli, že armáda připouští, že taková ta závislost přílišná na jedné soukromé firmě prostě není dobrá. Protože samozřejmě jasně, řídíme se pořád tady jako situaci politickou, ale pro soukromé firmy je hlavní biznis, hlavní vydělávání. A já si myslím, pokud Česko nebude mít pořád nějaký seznam strategických firm a nějaký přesný farplán, jak ty firmy mají konat v době krize, tak já si myslím, že to spolehnutí se na to, že soukromý biznis zastaví výrobu pro cizí zájemce a najednou rozjede 100% výroby pro českou armádu, už by třeba, tak to nevidím moc reálně, no, že by tady k takovému jakoby souznění mezi státem a soukromými zbrojovkami mohlo dojít.
6: Takže souhlasíte spíš s opozicí, která mluví o strategické fabrice, nechápe, proč bychom se jí dnes měli zbavovat?
14: Samozřejmě, že strategickým podnikem je.
6: O strategickém podniku mluví třeba Pavel Žáček z ODS, z bezpečnostního a obraného výboru.
14: Potřebujete mít střelivo, potřebujete mít munici.
6: Šéf TOP 09 Matěj Ondřej Havel tvrdí, že by to byla v dnešní bezpečnostní situaci, tedy prodej Explozie, de facto sebe. Vražda.
15: Je opravdu strategicky špatně Explozii prodávat.
5: Tak já nechci říct, že souzním s opozicí, ale třeba když se podívám, tak vlastně za vlády Petra Fialy tady byla nabídka reálná ze strany CSG.
6: Ano, 2022, že?
5: Ano, jestli si pamatuju dobře, myslím, že to byl ten rok. To tehdy vlastně tehdy projevil pan Strnad, nebo respektive jeho firmy CSG, a tehdy to vláda Petra Fialy zamítla, že prostě přesně argumentovala tím, že v té době, kdy se rozjížděl v vozovkách konflikt ruská agrese na Ukrajině, že to není moudré. A já si myslím, že ta situace se vůbec nezměnila, naopak těch hrozeb přibývá. A to nechci říkat, že jsou z nich z opozice, ale prostě když se na to podívám prostě mým jenom selským názorem a tím, jak funguje prostě zbrojní biznis v armády, obrana evropská, kde je všeho nedostatek, tak si myslím, že není moudré si takhle zavírat ty vrata ke státnímu podniku, který prostě jednu, neříkám, že plní celé spektrum toho, co armáda potřebuje, co se týče jako munice, který je výrazným dodavatelem jednoho toho spektra, tak si myslím, že to dlouhodobé hledisko té bezpečnosti je pro český stát důležitější než ten krátkodobý výdělek z toho prodeje.
6: Ministr průmyslu Karel Havlíček na naopak říká, že o žádný strategický podnik nejde.
9: Explosia dneska není strategickým podnikem ve smyslu toho, že ho potřebuje stát. Ty produkty nejdou napřímo do České armády, ty produkty jdou pro zbrojaře.
6: To řekl v pořadu Peníze a vliv u kolegyně Jany Klímové. Taky zmínil, že klíčový odběratel Explosie investuje do konkurence,
9: která do 2 do 3 let bude v situaci, že tu Explosii může v podstatě zásadním způsobem omezit.
6: A kdo je tím odběratelem? Proč tohleto Karel Havlíček zmiňuje?
5: Ten rozhovor taky poslouchal a ano, on narážel na to, on to sice nezmínil, ale podle všeho jde o firmu CSG, která je skutečně jako zásadním klientem Explosie. A vlastně moc jeho slovu nerozumím, jo? Že jako prostě firma kupuje nebo dává peníze tam, kde je její biznis a argumentovat zájmy hlavního odběratele v případě státního podniku. Samozřejmě pan Havlíček určitě na to má nějaké svoje rovnice, ale já si myslím, že u toho státního podniku přece jenom v době, kdy tady máme nejhorší bezpečnostní situaci v Evropě od konce druhé světové války, takové argumenty bych bral třeba v 90. letech, ale dneska mi přijdou jako poměrně nebezpečné.
6: Zastavme se u toho Michala Strnada, tedy šéfa CSG, firmy, která vstoupila před pár měsíci na burzu. Nevím, jestli Michal Strnad je úplně nadšený z toho, jak se jí na té burze daří, protože zažil určitě poměrně významné pády. Nicméně, kdyby nakonec teda Explosie byla na prodej, co by pořízením té Explosie CSG získala? Výrazně by posílila ještě?
5: No, tak samozřejmě. Zaprvé teda, když už mluvíte o tom Strnadovi, tak on je taky zajímavý kontext to. Já jsem asi před 4 týdny jsem byl ve Skřípově, kdy Strnad nebo CSG si koupilo vlastně starý opuštěný sklad České armády zbrojní, kde je to vlastně v okrese Prostějov na Drahanské vrchovině. A kde ten záměr má, kde chce ukládat dělostřeleckou munici, která což jako taky trošku jsou vlastně některé komponenty té munice právě Explosia vyrábí. Sice CSG tvrdí, že to je plánováno na munici její výroby v těch aktuálních jejich kapacit. A chtěl jsem jenom zmínit, že by to vlastně zapadalo možná do toho modelu, kterým dneska CSG vlastně objímá celou tu škálu, nebo snaží se objímat celou tu škálu té zbrojní výroby zaměřené na munici a vůbec jako pro armády, pro zbrojené síly.
6: To znamená modulární náplně do těch děl a do houfnic by dělali v Pardubicích a pak by výsledné produkty ukládali ve skladech.
5: Přesně, říkám to jenom jako příklad, že vlastně teďka z okolností před pár týdny jsem právě v tom Skřípově byl a tam ten záměr toho CSG je úplně jasný, už to má koupené a prostě chce tam v nejbližších měsících rozjet to skladování, protože ví, že o tu dělostřeleckou munici, tu velkorážovou munici do tanku a do děl, kde právě již dostřel zvyšou ty výrobky z Explosie, je velký zájem ve světě. Jo. Ta situace může samozřejmě nastat, že CSG dá nejvyšší nabídku, pokud té privatizace nastane.
6: Sám Strnad má s premiérem Babišem, který by teda nabízel případně Explosii, docela komplikovanou minulost. Oni řešili spolu v minulosti i prodej nedaleké Syntézie, je to jeden velký, původně velký chemický areál v Pardubicích, v Semtíně, oni jsou hned vedle sebe. Syntézie vyrábí
5: tu nitrocelulózu.
6: Tak, a potom ta...
5: A Explosie je hlavní odběratel. Vlastně.
6: Tak. A Syntézie nakonec ale nezískal Strnad, který o ní měl zájem, že jo, který právě chtěl ten materiál a koupil ji od Babiše Karel Pražák i spolu s Mafrou a tak dále. Jak velký měl Strnad zájem a jak moc to třeba poškodilo ty vztahy mezi Babišem a Strnadem?
5: Tak ono dlouhodobě se říká, že...
6: Protože to kupoval, vlastně Syntézie kupoval od Agrofertu.
5: Ano.
6: Karel Pražák.
5: Ano, to bylo vlastně v době, kdy se Andrej Babiš zbavoval Mafry společně s tou Syntézií, ano. No, je třeba říct, že dlouhodobě vztahy mezi Andrejem Babišem a Michalem Strnadem nejsou dobré, což bylo vidět hned po volbách, kdy já si myslím, že to byl hlavní důvod, proč Andrej Babiš tak ostře mluvil, byť to potom ten svůj slovník mírnil o té muniční iniciativě, kde CSG je jedním z největších jakoby zapojených subjektů. Zároveň je třeba říct, že právě ten případ Explosie ukazuje, že Andrej Babiš ten komplikovaný vztah nemá jenom s Michalem Strnadem, co se týče zbrojařů, ale i s ostatními českými zbrojaři, jo? Protože hned vlastně začal prioritně mluvit o tom, že by se prodal do cizích rukou, jo? Přestože ví, že Colt má hned vedl tu fabriku, tu Syntézii, zároveň ví, že STV Group Martina Drdy z Explosie velmi úzce spolupracuje právě na výrobě munice pro houfnice Cezar české armády a výhledově chce dělat munici pro tanky společně,
6: pokud jsme informace,
5: správné teda. Čili ty přirozené vazby tam jsou už rozjeté a najednou Andrej Babiš začne mluvit o francouzském zájemci, což mi taky dokresluje, že ten problém nemusí být omezen jenom na linku Babiš Strnad, ale prostě vůbec na linku Babiš pomlčka zbrojaři, kteří si v jeho očích přicházejí na velmi vysoké výdělky v těchto letech válečných.
6: Strnad nakonec tu nitrocelulózu získává ne z Pardubic, ale z Německa, že jo, kde koupil.
5: Ano,
6: potom
5: ten řetězec jako takhle otočil.
6: Otočil ten řetězec. Co jiného se v Explosii vyrábí?
5: Tak Explozie samozřejmě, ta je proslavená nejvíc tím Semtexem, trhavinou, která bohužel v minulosti byla použita i ke špatným účelům.
6: No máme teďka sérii ve Vinohradské 12 Kati, kde jsme mluvili třeba o Kadáfím a o tom, jak on nakupoval Semtex. Ano, přesně, tenkrát ano. Z Československa využíval to právě na teroristické útoky různě po světě.
5: Přesně. Ona třeba dlouho ta Explozia byla, a to je zajímavé, že ještě i když už začala ruská agrese proti Ukrajině, tak furt ještě Explozia zůstávala, že byla většinově zaměřena na civilní segment. To se fakt změnilo až v posledních 2-3 letech, kdy začíná převažovat ta defense, ta obraná výroba. A já si myslím, že z mého hlediska, co jsem mohl vidět, tak naprosto zásadním materiálem, který Explozia dokáže vyrobit a je na dnešních bojištích absolutně nejdůležitější, jsou ty nitrocelulózové celospalitelné moduly, které se vlastně dávají do těch kanonů, houfnicí, tanků vlastně a prodlužují dostřel té střely, která je prostě vystřelena z té zbraně. Jo. Takže já si myslím, že to je naprosto jako zásadní materiál, který Explozia vyrábí a dodává.
6: A vy jste tam byl v tom závodě, jak to tam vypadá? Jak se tohle to vyrábí? Protože ta nitrocelulóza se teda doveze těch 300 metrů vedle se Syntézie a v Explozii se to teda nějak dává dohromady ty modulární náplně.
5: Já jsem právě loni, kdy Explozia po dlouhých letech vyměnila své vedení kompletně a do Explozie nastoupil nový ředitel pan Tomáš Rubáček, který se přišel úplně z jiného segmentu, dělal v jižních Čechách, vedl firmu, která vyráběla rámy na obrazy. Aha. Tak bylo to poměrně zajímavé, že takový muž byl vybrán do čela Explozie, tak i proto mě eminentně zajímalo, co tady vlastně tam chce dělat.
12: Nebyli jsme aktivní v tendrech pro ministerstvo obrany. Nebyli jsme zapojeni v klíčových zakázkách na munici pro houfnice Cezar. To všechno se snažíme dohnat. Chceme být partnerem armády České republiky a armád NATO.
16: Tomáš Rubáček pro aktuálně CZ.
5: Já jsem tam teda ten loni vyrazil a byl jsem překvapen, kdy vlastně záměry pana Rubáčka a přesně té výroby, kdy já jsem se sice bylo zakázáno opravdu všechno fotit, nemohl jsem dělat obrázky ničeho, kdy jsem se dostal do nějakých těch provozů, myslím, že jsem se tehdy zapsal hala B68, jestli to říkám dobře, schovaná tam v lesíku, kde právě vyrábí na těch strojích ty celospalinové moduly. A to si myslím, že pak jsem pochopil i ze slov pana Rubáčka, že to je teďka ten hlavní poklad Explozie, kdy prostě oni lisujou na lisovacích strojích, to jsou takové zhruba 8-10 cm vysoké válečky, aha, které prostě potom ve výsledku potom v té zbraní prodlužují právě dostřel té samotné střely.
6: Vdáváte to do hlavně.
5: Přesně, jo. Jakoby vlastně napichujete to do těch a tím vlastně vždycky, já myslím, že když jsme se bavili, že pokud má houfnice Cezar, teda pokud někdy Česká armáda získá, vzhledem tomu, jak je ten obchod komplikovaný, pokud teda má střílet 40 km, jak chce Česká armáda, tak myslím, že tam musí narvat v vozovkách 5 nebo 6 těch celospalinových pouzdírek a ty vlastně prodlužují, vždycky každé prodlužují několik kilometrů ten potřebný dostřel.
6: Spolu s tou municí teda ráže 155 mm v případě Cezaru.
5: Jo, to je ta, ano, to je ta spojenecká na to, a musíme mít jinou ráži, než jsme měli dřív za Varšavské smlouvy. No.
6: Tak. No kromě ale toho všeho, o čem vy teďka mluvíte, kromě těch modulárních náplní, tak výbušniny, střeliva, průmyslové trhaviny tedy vyrábí Explozia, střelné a bezdýmné prachy. Taky.
5: Prachy to jsou taky zásadní. No.
6: Další podstatná záležitost. A navíc to má obrovskou tradici teda v Pardubicích, jako stoletou.
5: No já myslím, že už možná víc ještě. Tam si 1920, jestli si pamatuju dobře, že Explozia tehdy jakoby vznikla.
6: Tak 106 letou.
5: No, ano. A je třeba říct jenom, že vznikla především, myslím, že to měla vetknuto tehdy ve svém jako statutu pro potřeby Českých ozbrojených sil, že přesně byla budována jako ten strategický podnik pro českou obranu tehdy.
6: A vlastnili taky Agrofert, nutno říct.
5: Vlastně Agrofert.
6: Až do roku 2002, ne?
5: Přesně, než se tehdy vlastně než získal, protože vláda rozhodla, že to ten byť tedy dneska Karel Havlíček říká, že to teda není strategický podnik, ale tehdy to vlastně vláda s podobným odvodním to před těmi 20 lety, před tím čtvrtstoletím to vzala, nebo vlastně
6: odkupovala, že jo, zpět, protože to tenkrát teda bylo považováno za strategický podnik. Jak zásadní a jak strategický teda může být do budoucna v kontextu těch celoevropských snah o zbrojení, vy už jste to nakousl na začátku, kvůli ruské hrozbě. Kolik dalších takových zbrojovek, nebo zbrojovek výrobců, výbušnin, střeliva v Evropě je?
5: No, ona přesně, ona to vlastně není klasická zbrojovka, no, ta Explozia, tak. Jo, že ona přesně musí s tím, ale ty zbrojovky potřebují, aby mohli dodat ten finální produkt, tak Explozii nebo jinou podobnou firmu potřebujou. No a faktem je ten, že právě, že Explozia je tím, co dělá. Samozřejmě, máme tady kvůli tomu, že ta válka zastavuje se do 20 řetězce, je strašně moc čekatelů, tak samozřejmě ty zdroje nejsou tak velké, jak byly, co se třeba týče TNT a další prostě surovin. Ale faktem je, když se vracím k té otázce, je to, že těch podniků v Evropě není rozhodně mnoho.
6: Francie, pak je Rheinmetall v Německu asi,
5: no,
6: že jo?
5: No, myslím, jestli Polsko něco, myslím, má. jo, Finové teďka nějak, že zkoušejí nějak jakoby dohnat ten vlak střelný, aby taky měli, teďka jak se cítí čím dál tím ohrožení ze strany Ruska. Takže vůbec to není tak, že by se přijeli do každého státu, tam byly tři firmy na úrovni Explosie. To fakt tak není, ta Explosie skutečně i z hlediska Evropy má výjimečné postavení. S tím, že možná ho dřív takhle jako nevyužívala, ale právě vidím s tím novým managementem, který jsem měl loni možnost i osobně si mluvit, že si tady tu svoji hodnotu uvědomujou a začínají prostě tu firmu ve velkém rozvíjet.
6: Jaká ta hodnota je? Protože Karel Havlíček mluví o tom, že před pár lety to byly stovky milionů korun.
3: Možná miliardu, možná dvě, ale to teda by musel být skoro zázrak. Že
6: ale potom, co Rusové zautočili znovu teda na Ukrajinu, tak raketově vzrostla hodnota.
3: Ano, dnes ta firma má hodnotu někde úplně jinde, možná 12.
6: Jaká v tuhle chvíli je?
5: No, mluví se zhruba o 20 miliardách korun, kterou by tedy chtěl stát za tu případnou privatizaci získat. Ale já si myslím, že to jsou všechno také výstřely například ve středu ráno, když začal branný výbor, kde se prioritně měl řešit nový náčelník generálního štábu Miroslav Hlaváč, tak někteří poslanci, ať už bývalá ministryně Jana Černochová nebo pirát Ivan Bartoš, chtěli téma Explosie otevřít právě i s tím ohledem, aby pořád nepadaly nějaké podle nich úvahy, domněnky, ale aby se jako otevřela nějaká seriózní diskuze o tom, proč, komu, za kolik a co je důvodem. Ten bod nebyl schválen na tom středečním bráném výboru, takže já, když jsem se byl podívat, tak jsme se vlastně nedozvěděli o tom tématu zase nic. A tu hodnotu bude muset vláda nějak určit, samozřejmě může i určit trh, pokud se půjde nějakou formou otevřené privatizace, což já si myslím, že to taky může být poměrně komplikované. A ta hodnota může být nakonec jako mnohem vyšší. Já vím, že teď třeba vláda argumentuje, že teď je právě ta hodnota nejvyšší, protože teď se nejvíc žádá to zboží, ale my nevíme, co bude za rok, za dva. Ta hodnota může být ještě daleko vyšší než nyní.
6: No, Andrej Babiš totiž podotýká, že teď Explosie nepřináší peníze do rozpočtu, protože všechno

0: 70. 80. léta. Ale zase druhá strana té mince je, co mi říkal i ten pan ředitel Rubáček, vlastně tam už se tam tehdy rozjížděla stavba, že oni mají díky tomu, že mají naspořenost, že nemusí odvádět tomu státu, tak můžou teďka nemusí se zadlužovat a rozšiřují prioritně tu dělostřeleckou výrobu té munice, kdy vlastně díky tomu, že mají ty peníze na účtech, tak se nemusí zadlužit a můžou rychle začít stavět. A já si myslím, že úplně loni na podzim už se tam fakt jako ty parcely připravovaly, možná už teď ty projekty jsou rozjeté, což je podle mě argument na ta slova premiéra Babiše, že státu nic neodváděla, ale díky tomu, že neodváděla, tak teď, kdy ostatní mají problém zbrojaři vůbec rozšířovat kapacity, tak Explosia má areál svůj, má velké plochy a může velmi rychle začít stavět další výrobní linky a chrlit z nich munici i pro českou armádu.
1: Tak oni taky ale před pár lety ani nebyli moc v dobré finanční kondici. Ne? Karel Havlíček se v tom už několikrát zmiňovaném rozhovoru s Janou Klímovou holedbal, že se tam angažoval v tom.
0: Jo, on tam nějak, že tam měnil, myslím, že tam měnil nějaké
1: zpátky,
0: jasně, že tam
1: 7 let možná už to je.
0: Ano, myslím, že podobný důvod říkala i minulá vláda, když vlastně vyměňovala před loni na jaře, to zase více než rok, když vyměňovala ona ty manažery tam, jo.
1: Takže 20 miliard je očekávaná v tuhle chvíli očekávaná cena za Explosi v případě, že by stát 20 miliard od kohokoliv dostal, tak podle premiéra by ty peníze šly použít na splnění závazku NATO. Jak tomu mám rozumět?
0: No, tak
1: a stačilo by to?
0: To bych taky jako rád věděl, jak to pan premiér myslel, že jako jestli ty peníze jako stát rovnou přepošle nebo rovnou za ně nakoupí něco armádě, nebo naopak třeba za ty peníze ten nový vlastník dodá armádě munici, vlastně žádné peníze na stole nemusí být a může to vyřešit takhle, že se uzavřou nějaké rámcové dohody, které se budou postupně naplňovat s tím novým vlastníkem.
1: Třeba se přimlouvá jako Landovský, říká, podívejte, neplníme, co máme, pojďte to nějak vyřešit.
0: Jo, ale myslím, že tohle rozhodně
1: jako zmocněnec pro plnění závazku na to.
0: Ano, je to možné, že pan Landovský tady tu cestu jde, ale já tam tu logiku vlastně tady v tom argumentu nevidím. Ty peníze se dají získat i jinak, než se na dobro zbavit podniku a 20 miliard, vemte si 20 miliard, to je, když se pojďte na zbrojní zakázky, tak to není ani hodnota třeba ochystaného nákupu nových kulových obrněnců, které mají v České armádě nahradit vozidla Pandur. To.
1: Taky byste Explosie mohl dát na burzu a nechat si větší podíl.
0: No, tak
1: majoritní.
0: No, vidíte, to mě nenapadlo, ale já si myslím, že teďka třeba, když se podáte, a zase tak samozřejmě to krátkozraký argument, ale teďka na burzách vůbec ti zbrojaři, přestože prostě ten zájem o ty výrobky je, tak vidíte na burzách, že a nejde jenom o to IPO, CSG nebo jde i o jiné společnosti, nemají prostě úplně zlaté časy na té burze ty zbrojní firmy.
1: No, kdyby nakonec mělo dojít k případnému prodeji Explosie, jakože teda ta současná vláda říká, uvažujeme o tom, to není ještě vůbec jasné, my nevíme, jaká je strategie toho, že vůbec o tom se teď mluví a že to někdo vynesl do veřejného prostoru. Jak dlouho by takový prodej jako trval? To asi není záležitost jednoho dne, že se podepíše jeden papír?
0: No, bojte se vůbec ta konstelace, protože já jsem se třeba dělal do minulosti, nebo když si člověk vzpomene, jako když třeba se stát zbavoval nějakých podniků svých, privatizoval nebo nějakou jinou formou, tak většinou šlo o podniky, kterým se nedařilo, který se prostě stát uznal, no tak to jsou prostě věci, které nám nic nenesou, nepotřebujeme a zbavil se jakoby vlastně společností, které nebyly rozhodně v dobré kondici nebo neměly nějakou vidinu využití pro stát, jo. Což jako za prvé tady to vůbec u Explosie, tady ta konstelace není. Potom ta forma prodeje, nevím, jestli se třeba zvolí nějaké tržní konzultace nebo nějaké mezivládní dohody. Nevím, jako samozřejmě můžeme prostě jako se jednat ze zájemce a prostě dodá vyšší nabídku, tak to je jeho. Ale
1: že by to teda letos třeba ještě bylo, to si nemyslíte?
0: Pojďte se, můj osobní názor na tohle je, že v nejbližší době, že k tomu nedojde. Já si myslím, že stát nakonec uzná, že prostě v jiných podniků privatizaci má, ale ta Explosia není rozhodně, nechci říkat, že je to domácí stříbro, které by se mělo otočávat a jako jednou za čas ho jako oprášit nebo vytáhnout na světlo boží, ale to ne. Ale že je to ten podnik, který prostě pro fungování českého státu vůbec jako české obrany je důležitý a ještě bude důležitější, než vidíme, že je nyní. No.
1: No tak jo, tak díky, že jste přišel, že jsme si mohli o Explosii něco říct.
0: Já děkuju moc za pozvání.
1: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byl dneska Ondřej Stratilík z Aktuálně.cz a já jsem se ho ptal na Explosii, tedy jestli ji stát prodá, co se v ní vlastně vyrábí a jestli je a nebo naopak není strategickým podnikem Česka. Sobota, Kati, další díl, tentokrát Robert Mugabe, bývalý diktátor Zimbabwe. Opět u toho bude Jaroslav Bílek, politolog z Univerzity Karlovy, ale předtím je ještě pátek a totiž tedy další všednodenní zpravodajská Vinohradská 12. O čem bude, to zjistíte už za pár hodin. Naslyšenou zítra.
2: Pro a proti. Prezident Petr Pavel

0: vytknul české vládě, že přestala dávat peníze na muniční iniciativu. Podle něj kvůli tomu opadá ochota dalších států pomáhat Ukrajině. Má Česko obnovit placení nákupů zbraní z vlastního rozpočtu anebo zůstat jen u role organizátora pomoci? A jak by se česká vláda měla postavit k návrhu šéfa NATO, aby členské státy aliance přispívaly 0,25% svého HDP na obranu Ukrajiny? Zeptám se poslance SPD Radka Kotena a opozičního poslance z ODS Pavla Žáčka. Poslouchejte nás.
1: Pro a proti Lucie Vopálenské dnes po 9:30 na Plusu.
2: Proč se nedokážeme sami polechtat?
1: Český rozhlas Plus, encyklopedie.
2: Někteří lidé jsou lechtiví jen málo, někteří velmi. Pro někoho je lechtání spíš příjemné, někdo jim docela trpí. Ať to máte s lechtáním jakkoliv, všimli jste si někdy, že sami se polechtat prostě nedokážete? Lidský mozek nasává ohromné množství podnětů o vnějším prostředí a vyhodnocuje jejich dopad na nás, především z hlediska případného ohrožení. Reakce na lechtání druhou osobou se pravděpodobně vyvinula proto, aby člověk věnoval zvýšenou pozornost, když se ho něco nečekaně dotkne, například když po něm leze nebezpečný pavouk. Když se chystáme polechtat sami, je to podnět, který vychází zevnitř, nikoli z vnějšího prostředí. Takový podnět je zpracován jinak, v tomto případě takzvaným mozečkem, který se nachází v zadní spodní části mozku. Mozeček monitoruje, předpovídá a vyhodnocuje naše pohyby. Když tedy očekává, že se chystáme dotknout sami sebe, vyhodnotí tuto akci jako neškodnou a ubere tomu pocitu doteku na důležitosti, takže necítíme skoro nic v porovnání s lechtáním od druhé osoby.
1: Jedna hodina. Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Nový územní plán začne platit 1. září. Írán tvrdí, že se střelil americký dron v provincii Bušehr. Hokejová reprezentace prohrála ve čtvrtfinále mistrovství světa s Finskem 1-4. A dnes bude slunečno, teploty až 28 stupňů.
1: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Praha má nový územní plán, schválili ho zastupitelé hlavního města. Dokument bude platit od září, určuje, co a kde se může ve městě stavět. Takzvaný metropolitní plán nahradí ten dosavadní z roku 1999. Podle vedení města umožní výstavbu 350 tisíc bytů. A proti schválení územního plánu protestovalo několik místních spolků, zahrádkářů nebo zastupitelé některých městských částí. Upřednostňuje podle nich developery a na prostudování bylo málo času. Finální verzi magistrát zveřejnil minulé úterý. V penzionu pro seniory v obci Lhota na Kladensku zasahovali policisté a záchranáři. Na místě bylo 25 vyhladovělých lidí, žádný z nich ale podle středočeské záchranné služby nepotřeboval převoz do nemocnice. Na případ upozornil zpravodajský server Novinky.cz. Pracovníci krajského odboru sociálních věcí seniorům zajišťují náhradní ubytování a péči, říká mluvčí středočeského kraje Zuzana Žítková.
4: Někteří ze seniorů zamíří domů ke svým rodinám, pro další pak bude zajištěno ubytování u registrovaných poskytovatelů sociálních služeb.
3: Írán tvrdí, že ve městě Bušehr jeho protivzdušná obrana zneškodnila americký dron a v oblasti se nachází jediná jaderná elektrárna v Íránu, informovala o tom agentura TASNIM. Spojené státy zatím střet nekomentovaly, zprávy přichází v době pokračujících mírových rozhovorů a podle webu Axios mají Spojené státy a Írán dohodu na takzvaném memorandu o porozumění a jeho text čeká na schválení amerického prezidenta Donalda Trumpa. Íránská agentura TASNIM to ale popřela s tím, že dokument ještě není dokončený. Počet nakažených virem ebola v Ugandě vzrostl na 8. Podle agentury Reuters o tom informoval generální ředitel Afrického střediska pro kontrolu prevenci a nemocí Jean Kaseya. Východoafrická země kvůli nemoci oznámila uzavření hranic se sousední Demokratickou republikou Kongo. Právě tam epidemie eboly tento měsíc propukla ve východní provincii Ituri. Kvůli viru v Kongu zemřelo více než 220 nakažených. U dalších nejméně 900 lidí mají lékaři na nemoc podezření. Podle šéfa světové zdravotnické organizace Tedrose Adhanoma Ghebreyesuse komplikuje boj s epidemií válka na východě Demokratické republiky Kongo a generální ředitel to uvedl před svou návštěvou země. Zemřel dlouholetý člen divadla Járy Cimrmana Jan Hrabět a bylo mu 86 let. Měl třeba roli krále v představení Dlouhý, široký a krátkozraký a právě v této inscenaci si zahrál mnohokrát s Petrem Brucknerem.
5: Se dívám tady na Ferman Červnovej a bude nám tam chybět Děd Vševěc v pohádce a rytíř Smilflex Mlhovic v Blaníku. A čest jeho památce, protože je další, který nám prostě odešel a my, který jsme tam na 80+, tak ubýváme a už jsme tam jenom 3.
3: Čeští hokejisté na mistrovství světa dohráli ve čtvrtfinále, podlehli Finsku 1-4. Jediný gól českého týmu dal za stavu 0-3 ve dvojnásobné přesilovce obránce Filip Hronek. Národní tým v průběhu zápasu dotahoval manko z první třetiny. Nejen o ní mluví útočník Lukáš Sedlák.
6: Vlažný začátek, podle mě s obou stran, jako by oba týmy byly takový, co se bude dít, co kdo udělá, takový vyčkávání mi to přišlo, aby se nestala nějaká chyba, ty jsme pak udělali my dvě v první třetině a prohrávali jsme 2-0. Oni dobře bránili, nemuseli se nikam tlačit, bo toto pro nás bylo těžší a těžší a ani jsme si pak nevytvářeli už moc šanci, ještě jsme se přiblížili v té přesilovce, pak tam byly nějaký tyčky, škoda, že to tam nepadlo, aby jsme se přiblížili na rozdíl gólu.
3: Do semifinále postoupili Norové, kteří porazili 2-0 Lotyšsko. Dále Kanaďani ti zvítězili 4-0 nad Spojenými státy americkými a domácí Švýcarsko vyhrálo 3-1 nad Švédskem.
7: Překážka na D1 u Kojetína a taky na D11 u Jaroměře. Na dálnici D1 ve směru z Brna do Ostravy zbystřete za sjezdem na Němčice nad Hanou. Na kilometru 250 leží v levém jízdním pruhu sražená srna a překáží v provozu, dávejte tam velký pozor. Na D11 ve směru do Prahy zpozorněte těsně za nájezdem na dálnici u Jaroměře. Hned na stém 11. kilometru se porouchalo nákladní auto. Částečně může zasahovat i do pravého pruhu, takže i tady dávejte velký pozor. A ještě jednou D11, tentokrát z Prahy do Hradce Králové, čekejte omezení za sjezdem na Jičín. V úseku mezi 42. a 43. kilometrem silničáři uzavřeli na celou noc pravý jízdní pruh kvůli opravě a údržbě vozovky. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
1: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
3: Dnes bude slunečno, až večer začne v Čechách od severozápadu částečně přibývat oblačnosti. Teploty v pátek 21 až 26 stupňů, v Čechách naměří místy i 28 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
1: Český rozhlas Plus, zprávy v angličtině.
8: Czech Radio News in English.
9: Foreign Minister Petr Macinka said that Czech companies could help manufacture weapons for the United States using American technology and know-how. Speaking in Washington after talks with representatives of the White House administration, Macinka said the project could help replenish U.S. defense capacity. A European Commission decision to suspend reimbursement of some EU subsidies to Czechia over suspected conflicts of interest involving Prime Minister Andrej Babiš from the ANO party also applies to agricultural funds, a senior EU official told Czech press agency. The European Court of Human Rights ruled that Czech authorities violated journalist Saša Uhlová's right to freedom of expression when police detained her during an environmental protest at the Vršany coal mine in 2020. Industry Minister Karel Havlíček from the ANO party said that Hungary and Italy had joined Czech efforts to protect heavy industry from rising carbon emission costs under the EU ETS system. High blood pressure affects nearly every second adult man and every third woman in Czechia, according to doctors marking World Hypertension Day this month.
8: Weather.
9: Czechs can expect clear or mostly clear skies, with clouds gradually increasing from the northwest. Daytime highs will range between 21 and 26 degrees Celsius. The garden of Rotmajer Villa in Prague, one of the finest examples of Czechoslovak interwar architecture, is now open to the public free of charge. Visitors can now explore the garden, famously photographed by Josef Sudek, without having to join a guided tour of the villa itself. Ruth Franková went to have a look.
10: Těším se, že tady budeme mít až do večera společenský čas, tak hezké odpoledne.
11: Dozens of people gathered in the garden of Rottmeier Villa in the Střešovice district on Wednesday to mark its opening to the public. When the villa was built by architect Otto Rottmeier in the late 1920s, it stood almost alone on the edge of the neighborhood. Today it is surrounded by other villas and overlooked on one side by the huge building of Prague's Central Military Hospital. But from inside the garden, none of this is really visible. Over the decades, the space has grown thick with trees, ivy and dense bushes, creating a secluded world of winding paths and hidden corners. Scattered among the greenery are objects made of wood, stone and glass, including works by renowned Czech glass artists René and Libuše Roubíček, adding to the garden's quiet, slightly mystical atmosphere. Eliška Zlatohlávková from the Prague City Museum, which manages the site, says the idea was to make the space accessible even to people who may not want to tour the villa itself.
12: We think that the garden is magnificent, it's beautiful, and we want to share the atmosphere with the visitors, with the neighbors, with the visitors from abroad, and not to limit it only to the people who want to enter inside. And also you would like to pay some homage to the Rottmeier family. The garden was open to their friends and they had several vivid meetings during the decades when they lived here. So that's both, this to share this beautiful garden, just to share this space.
11: The two-story family home, now included in the prestigious Iconic Houses network, was built for Rottmeier's wife Božena, a well-known fashion designer, and their son Jan. Its design was inspired both by Mediterranean architecture and by the work of the Slovenian architect Jožef Plečnik, who oversaw the reconstruction of Prague Castle after the establishment of Czechoslovakia in 1918. Plečnik had been Rottmeier's teacher, and the two later became close friends and collaborators. By today's standards, the villa itself feels relatively modest. During the warmer months, however, the garden effectively became an extension of the living space where the family spent much of their time from spring until autumn. The atmosphere of the garden was captured over the decades by photographer Josef Sudek, a close friend of the Rottmeier family, as well as by Jan Rottmeier himself. Their photographs show how the garden changed over time, while still keeping much of its original atmosphere.
9: Ruth Franková reporting. And that's all from us for now. But you can find more news and stories at radio.cz. I'm Vít Pohanka and thank you for listening.
1: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
13: Obrací se kremlské elity proti vůdci, proč se stupňují právě teď útoky Ruska proti Ukrajině? Je ruská armáda vyčerpaná? V čem se podobá čínská a ruská propaganda? Jak úspěšné jsou jejich hybridní útoky vůči zemím Unie? To jsou všechno témata, kterým bychom se rádi věnovali. Hostem pořadu, jak to vidí, je dnes Karel Svoboda z katedry ruských a východoevropských studií Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Dobrý den.
14: Dobrý den.
13: Příjemný poslech vám přeje Vladimír Kroc.
1: Jak to vidí?
13: Téměř 50 zemí na půdě OSN v úterý odsoudilo výzvy Ruska, aby zahraniční diplomaté opustili Kyjev. Ve společném prohlášení to označují za výhrušky namířené proti ambasádám na Ukrajině. Co tím Kreml asi sledoval?
14: Tak Kreml tím sleduje přesně to, co je řečeno v tom prohlášení. Prostě výhrušky, je tam snaha jakoby zatlačit na Kyjev, vyděsit vlastně Volodymyra Zelenského, aby nějakým způsobem přistoupil na mírová jednání. To je jedna rovina. Druhá rovina, ono teda na mírová jednání na ruské podmínky, protože samozřejmě Ukrajina říká, jako pojďme jednat, ale Rusové říkají, splňte naše podmínky a pak se bude jednat o tom dalším. Takže tohle to je jedna rovina. Druhá rovina je ta, že prostě Rusku se v současné době na té frontě příliš nedaří a může to být určitým způsobem snaha nějak zlomit tu situaci, protože prostě ta ruská armáda nepostupuje. To je vidět na mapách, dokonce v některých oblastech naopak postupují Ukrajinci a Rusové se můžou snažit tohleto nějakým způsobem zlomit, protože ten malér pro ně je to, že oni sice jakoby můžou verbovat vojáky a i to je pro ně problém v tuhle chvíli, ale ti vojáci, kteří tam přijdou, tak jsou často velmi nevalné kvality. To za prvé a za druhé v té dronové válce vlastně to, když pošlete prostě 100 vojáků navíc, tak prakticky nerozhoduje, protože ty drony je zničí ještě předtím, než se dostanou vůbec do nějakého kontaktu.
13: Evropská unie a několik dalších evropských států si téhož dne povolali vedoucí ruských diplomatických misí kvůli právě těm pohluškám novými údery na Kyjev. Z toho se asi ruská diplomacie moc nedělá.
14: Ne, tak ono, diplomacie je taková platba za ostudu, nebo ta, celá ta profese je slušně placená za to, že vznášíte tu ostudu své země, takže ruští diplomaté si z tohohle toho vůbec nedělají žádnou těžkou hlavu. Ono stačí si vzpomenout na dneska už bývalého velvyslance Zmijevského, který byl takový velmi teflonový. On když teda mu bylo vyjádřeno, jak si nevole vůči ruskému útoku proti Ukrajině v únoru 22, tak on si tam přinesl fotky nějakých ukrajinských zločinů a já nevím čeho všeho. Oni tohle to prostě jedou a všechno odpalují tímhletím stylem, čili oni si ani z tohohle nebudou dělat žádnou těžkou hlavu.
13: Nutno říct, že Moskva jenom nevyhrožuje, ale stupňuje svoje útoky proti Ukrajině. Proč právě teď?
14: Protože ta situace na frontě je takhle zaseklá, to je z mého pohledu ten hlavní motiv. Ona se nehýbe a ono, vy jste to zmiňoval už na začátku, vlastně je cítit kritika i Vladimira Putina. To je trošku rozdíl oproti těm předchozím obdobím, kdy vlastně i ti vojenkorové nebo Z-blogeři, jak kdo chce, ono, to jsou jako dvě rozdílné skupiny, ale prolínají se, tak začali kritizovat vlastně Vladimira Putina. Ozývá se kritika toho, že vlastně Rusko je příliš měkké v postupu vůči Ukrajině. Ono v Rusku jede neustále takový ten mýtus, že vlastně Rusové mají tak velké ztráty, protože oni se tolik starají o civilní obyvatelstvo a střílí vlastně jenom po vojenských objektech, kdežto Ukrajinci bombardují ty civilní objekty a vlastně neohlížejí se na nic, takže je tam tato kritika a patrnější v tom, že by Vladimir Putin měl být razantnější, že by měl vlastně bezohledně teda bombardovat Ukrajinu hlava nehlava.
13: A což se ale fakticky děje.
14: Ono se to děje, že jo, ale ta propaganda prostě říká něco jiného, ta propaganda opravdu říká lidem, ne, my střílíme jenom po vojenských objektech a to všechno ostatní dělá zlá Ukrajina. Takže oni jsou tímhletím krmení a v tuhletu chvíli se zdá, že Vladimir Putin na ten svůj pokles popularity reaguje právě tím, že se snaží jako vybudit zase ten dojem, že on je ten silný hráč, on je ten hráč, který prostě je schopný bouchnout rukou do stolu. Ono taky vidíme tady celé to divadlo kolem toho Starobylsku, kdy Rusko obvinilo Ukrajinu z útoku na jakýsi civilní objekt lice nebo školy, internátů. Mluví neustále o tom, že zemřelo 21 dětí a já nevím, co všechno. Tohle to z mého pohledu má i vybudit určité proválečné nadšení, protože v Rusku sledujeme a zase strašně těžko se to jako odsledovává prostřednictvím internetu, protože reálně jako máme tohle jako zdroj informací, po případě lidi, kteří nějakým způsobem jsou schopní ne předávat zprávy, Rusko není Severní Korea, jo, ale řekněme mluvit i o tom, jaké jsou nálady ve společnosti, tak vidíme tam jakousi apatii v určité válce a čím dál častěji i takové ty otázky, hele, stojí nám to za to, jako dobudeme tady prostě pár čtverečních kilometrů zaminovaný, totálně zničený země Donbasu a za to platíme prostě 100 000 vojáky.
13: Ruské síly o víkendu s velkou pravděpodobností neodpálily jednu střelu orešník, ale hned dvě. Tou druhou ale zřejmě zasáhly vlastní pozice. Dá se taková zpráva nějak ověřit?
14: To se dá velmi těžko ověřit. Rusové nám samozřejmě se tímhletím úderem nebudou chlubit. Oni budou říkat, že vypustili jedinou raketu a ta zasáhla cíl, kdy vám řeknou, že to bylo velící centrum ukrajinské armády. Ukrajina vám bude říkat, že jsou to garáže, což říká tedy, že jsou to garáže u té druhé rakety, tak tam už je to úplně nezjistitelné, protože Rusové se k tomu samozřejmě nepřiznají. Je určitá šance z nějakých rozhovorů s místními občany, ale myslím si, že i tohle mají zajištěné.
13: Faktem je, že ta hypersonická střela je extrémně nepřesná. Jak dlouho si bude moct Moskva dovolit podobnou blamáž, jako byla teda trefa garáží, střelu v hodnotě desítek milionů eur?
14: Tak ono má to dva rozměry. My si možná říkáme, že je to blamáž a že jako se netrefili, že vystřelili prostě někam do garáží a tak podobně. Ale ta propaganda, která jde dovnitř Ruska, tak ta říká prostě skvělý úspěch ruské armády, zlikvidoval vojenské centrum, zlikvidoval prostě velící centrum dronových sil a výrazně ochromil ukrajinskou armádu. A tohle bude meldovat a prostě oni budou říkat, jak my báječně postupujeme. Ono, my když vidíme ty záběry, že u těch ukrajinských dronů, jak ničí ruské tanky, jak ničí ruské vojáky a já nevím co všechno, tak si musíme uvědomit, že Rusové to samé vidí, akorát prostě ta vlaječka je vždycky ukrajinská, kdo je trefený a ten dron je údajně ruský, ten, kdo trefuje. A docela často se stává, že jsou to vlastně stejné záběry.
13: V lednu jste pro Český rozhlas Plus řekl, že se Putin míru bojí. Proč?
14: Tak on ten problém je, že pokud dosáhne míru nějakým způsobem, že nedosáhne těch svých cílů, tak to bude muset nějak prodat společnosti. Ono v tuhle chvíli už vidíme to, že vlastně jako ty ztráty jsou vysoké, Rusové pociťují růst cen, růst, vlastně vidí i ty lidi, kteří se prostě vrátili z války bez končetin, tohle všechno vidí a to ospravedlnění bude prostě OK, získali jsme tady kus Donbasu, prostě máte největší zemi světa, vy jste získali o pár tisíc kilometrů navíc, to žádný epochální úspěch není, ale samozřejmě oni zároveň s tím jedou i takovou tu propagandistickou linii toho, že vlastně budou říkat, my jsme bojovali nikoliv proti Ukrajině, ale proti Západu a to už vidíme teď, že vlastně Margarita Simonian začala už mluvit o tom, že Ukrajina byla poražena v únoru 22, ale že pak vstoupil do té války Západ a že Rusko bojuje proti Západu a tohle to oni pojedou a vlastně celá ta linie potom bude přerámovaná do toho, že budou říkat, my jsme neútočili, my jsme bránili Rusko proti Západu a vlastně v téhleté obraně jsme byli tak úspěšní, že jsme dokonce získali navíc území. Jo, čili on se toho obává, ale obává tak, že zároveň jsou schopní prostě přijímat aktivní opatření, která ten neúspěch ve válce budou nějakým způsobem, případný neúspěch ve válce budou nějakým způsobem jako neutralizovat.
13: Média si ale teď všímají, že se proti Putinovi obracejí kremelské elity. Zároveň se ale prý snaží, nebo prý stojí o pokračování režimu.
14: Kremelské elity samozřejmě o to stojí, protože oni závisí na Vladimíru Putinovi. Oni všichni ti lidé, kteří jsou někde na vrchu, tak jsou nějakým způsobem propojení korupčními schématy. Každý ví, že vlastně na to, abyste se dostali někam nahoru, tak musíte mít nějaký škralou právě proto, aby kdykoliv byl proti vám použitelný. Oni tohle velmi dobře vědí a stejně tak vědí, že kdyby přišel nějaký outsider, někdo mimo tenhle ten systém, takže by sáhl velmi rychle na jejich majetky, ale není to zase tak, nebo nemyslím si, že je to tak, že by hrozil ten palácový převrat prakticky okamžitě. Ono, jiná věc je ta, že my se dočteme prostě o tom, že já nevím, nejnověji, ono to proběhlo tak před měsícem, Sergej Šojgu, bývalý ministr obrany, dneska šéf Bezpečnostní rady státu, organizoval jakýsi převrat, na což by ukazovali třeba ty zatčení kvůli korupci. V Rusku, v současném Rusku, když je někdo zatčen kvůli korupci, tak můžete být jistý, že to není kvůli korupci. Ale na to by ukazovali na druhou stranu, Šojgu není považovaný za nějakého supersilného hráče, není považovaný za člověka, který by byl schopen něco takového zorganizovat, čili i o tom vznikaly pochyby, ale žijeme v systému prostě totálního informačního šumu, kdy stejně tak tyhle zprávy vám může vypouštět zase někdo s nějakým cílem něco vám podstrčit, abyste si něco myslel a vy se v tom nějak musíte vyznat.
13: FSB ale má Putin zjevně pod kontrolou. Dá se tady říct, jak pevnou má podle vás pozici?
14: Tak můžu si tipnout, jako pokud má na své straně silové složky, tak nemá žádný problém, ale tady od začátku do konce ještě my třeba čteme o nějaké nespokojenosti ruských obyvatel s jakousi finanční situací, ale od toho, nebo z rostoucích cen, ale jedna věc jsou rostoucí ceny, které si ve standardní společnosti vyřídíte s tou vládou prostřednictvím voleb, ale v Rusku tahle ta možnost jako neexistuje. Oni teda v září budou volby a to je trošku, jakoby bych řekl, zdrojem nervozity Kremlu, ale vy vlastně jako nemůžete jít a zvolit někoho jiného a tohle je jedna rovina, ale druhá rovina je pak jít do ulic a snažit se svrhnout tu vládu a do toho má Rusko opravdu hodně daleko a vlastně jakékoliv zárodky těch nepokojů jsou utnuty prakticky okamžitě. Moje oblíbené byly protesty proti vypínání Telegramu, kdy v Moskvě použili ještě jako zákonodárství proti shromažďování na základě toho, aby se nešířil covid v roce 2026. V jiném městě, a teď jsem zapomněl, kterém, tak jako byla ohlášena ta demonstrace a prostě místní administrace ji nepovolila z toho důvodu, že tam zrovna v ten den, v neděli podotýkám, museli dělat prověrku zdraví stromů a prořezávku, jo, jako v neděli prostě všichni jako v Rusku samozřejmě rádi pracují. Ironie, já už jsem zvyklý ze sociálních sítí, že všude musím napsat vždycky, že používám ironii, ale...
13: Rusista a politolog Karel Svoboda je hostem pořadu Jak to vidí.
15: Posloucháte pořad Jak to vidí. Názory a komentáře uznávaných osobností.
13: Putin podepsal zákon o nasazení armády na pomoc Rusům pronásledovaným v cizině. Je to reakce na zřizování zvláštního tribunálu pro zločin ruské agrese proti Ukrajině, který oznámila Rada Evropy po schůzce v Kišiněvě?
14: Nejenom, ono Vladimir Putin v tomhletom, jako on si nedělá těžkou hlavu s tím, jestli je něco legální nebo nelegální, ale on má strašně rád takový ten legalismus v tom smyslu, že to vypadá jako legální. Když si vezmeme celý ten útok na Ukrajinu a teď myslím ten útok v roce 2022, tak on i formálně jakoby nejdřív uznali vlastně Doněckou a Luhanskou republiku, následně s ním podepsali mírovou smlouvu a spojeneckou smlouvu a následně tedy vstoupili do té války na straně těchhletěch. Tohle všechno ve dvou dnech jako samozřejmě totálně nesmysl, instrumentální a těžko by to někde obstálo, ale Vladimir Putin si na tomhle jako hodně zakládá, že oni dělají všechno podle práva, takže tohle to je další takový moment, jako ano, nasadit armádu. Mluví se třeba i o tom, že to může být jako jakýsi zdroj pro útok na Pobaltí. Na druhou stranu, když víme, jak funguje ruská státní duma a obecně parlament, tak víme, že když si Vladimir Putin usmyslí, že prostě zaútočí na Madagaskar, tak oni mu schválí, že Madagaskar jsou fašisti a že je nutné na ně zaútočit. Ne, že bych si myslel, že ruské loďstvo na to má, ale nevím, jak to přesně číst, ale on rozhodně nepotřebuje tyhle ty formální schválení. Na druhou stranu má je velmi rád.
13: Dolní komora ruského parlamentu přijala návrh zákona, který povoluje centrální bance a dalším finančním institucím přímo odrážet útočící drony. Teď tedy vlastně ten navrhovaný zákon, který se má dostat ještě do horní komory, tak by měl finančním domům v Rusku umožnit, aby provozovali sami obranné systémy a smějí vyzbrojit zaměstnance, aby byli schopni odrážet dronové útoky bez zapojení bezpečnostních složek a náklady na obranu proti dronům by si instituce hradily sami. Co z té zprávy lze vyčíst?
14: Tak jste spravil ze vyčíst to, že se Rusko snaží šetřit, kde se dá. Oni šetří samozřejmě, státní rozpočet je v obrovském malérovém stavu v tuhle chvíli. Ty schodky, to poslední číslo, které máme, je 6 bilionů rublů, to je jako ohromný schodek. A oni opravdu šetří, kde se dá. Třetinu Aeroflotu se teď chystají prodat, četví komu, ale to je jako jiná věc. A tady prostě je to jakoby snaha přenést tohleto, ten monopol na násilí, protože fakticky jako je to zřizovat nějakých soukromých armád, byť řekněme soukromých armád se zaměřením na jeden konkrétní cíl, tak je to zřizování soukromých armád. Ono tyhle ty armády má třeba i Gazprom, jo? On má taky takovouhle ochranku, a tady je to prostě rozšíření, a samozřejmě, když si to budou platit banky, o to lépe, takže nebude to muset platit státní rozpočet. Jsou tam tyhle dva momenty. Jedna věc je, že to nemusí platit státní rozpočet, druhý moment, nemusí se o to starat armáda, FSB, kdokoliv. Takže jako oni tímhle přenáší nějakou zodpovědnost na někoho jiného.
13: Tak to byl Karel Svoboda z katedry ruských a východoevropských studií Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Děkuji, nashledanou.
14: Děkuji, nashledanou.
13: Příjemný poslech dalších pořadů přeje Vladimír Kroc.
16: Zajímá vás, jestli hosté pro a proti gestikulují, když se hádají? Nebo výraz hosta, kterého se ptá Barbora Tachecí v Osobnosti Plus? Tak odebírejte příspěvky na oficiálním YouTube kanálu Českého rozhlasu Plus. Podívat se můžete i na záznam rozhovorů z Interview Plus nebo na úspěšný podcast Chyba systému. Názory na vysílání Plusu můžete napsat také na sociálních sítích Facebook, X a Instagram. Sociální sítě Českého rozhlasu Plus jsou tu, když chcete vidět proč. Děkujeme předem za like, sdílení i odběr.
15: Půl druhé. Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Irán tvrdí, že ve městě Bušehr jeho protivzdušná obrana zneškodnila americký dron. V oblasti se nachází jediná jaderná elektrárna v Iránu, informovala o tom agentura TASNIM. Americká armáda ale informace o sestřelení bezpilotního letounu popřela. A zprávy přichází v době pokračujících mírových rozhovorů. Podle webu Axios mají Spojené státy a Irán dohodu na takzvaném memorandu o porozumění a jeho text čeká na schválení amerického prezidenta Donalda Trumpa. Iránská agentura TASNIM to ale popřela s tím, že dokument ještě není dokončený. Rakouský soud poslal na 15 let do vězení muže, který plánoval útok na koncert americké zpěvačky Taylor Swift. Informovali o tom agentury ABA a DPA. A muž se k plánovanému útoku před soudem přiznal a uvedl, že je mu to líto. A v roce 2024 chtěl zaútočit před stadionem, kde se měl koncert konat. Jeho plány ale překazily rakouské úřady. A Swift tehdy preventivně zrušila všechna svá vystoupení v Rakousku. Stále víc dětí se v Česku učí doma s rodiči nebo v komunitních školách místo těch klasických. A dětí s povoleným individuálním vzděláváním eviduje ministerstvo školství více než 7,5 tisíce, nejvíc od zavedení této možnosti. Rodiny k tomu vedou různé důvody, od psychických obtíží dětí po snahu přizpůsobit výuku jejich potřebám. A nejoblíbenějším dívčím jménem loni byla Viktorie, vyplývá to z dat Českého statistického úřadu. A Viktorii rodiče vybrali pro skoro 12 narozených dívek. Jako druhá skončila Eliška, která se na prvním místě žebříčku držela 13 let. Třetí zůstává Sofie. Mezi chlapeckými jmény i dál vede Jakub. Rodiče tak oni pojmenovali 1320 narozených chlapců. Za ním následuje Matyáš a Jan. Kopřeva ani Kateřina Siniaková do třetího kola tenisového Roland Garros nepostoupili. Kopřeva prohrál se Španělem Landalusem v pěti setech, Siniaková podlehla Kanaďance Bokové 1-2 na sety. S turnajem se rozloučila i světová jednička Sinner z Itálie, kterou vyřadil Cerundolo z Argentiny.
7: Překážka na D1 u Měřína a omezení na D5 u Prahy. Na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna opatrně za sjezdem na Velký Beranov. Na kilometru 129 stojí v odstavném pruhu porouchaný kamion. Je to za pravotočivou zatáčkou a navíc na místě není ani trojúhelník. Kamiony tam chvílemi velmi prudce vybočují, je to tam hodně nepřehledné. Na dálnici D5 ve směru do Plzně počítejte s omezením na výjezdu z Prahy. Za sjezdem na Rudnou v úseku mezi 9. a 10. kilometrem silničáři opravují vozovku a uzavřeli pravý jízdní pruh. A na pražském okruhu ve směru k letišti počítejte s omezením za sjezdem na Strakonice. I tady silničáři provádí mezi 13. a 16. kilometrem údržbu vodorovného značení a i zde se projíždí pouze levým pruhem. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
15: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
3: Noc je teď jasná, ale taky chladná, ochlazuje se na 9 až 5 stupňů, v údolích měří i kolem 3 a ojediněle se objeví přízemní mrazíky a přes den pak bude slunečno, až večer začne v Čechách od severozápadu částečně přibývat oblačnosti. Teploty v pátek 21 až 26 stupňů, v Čechách naměří místy i 28 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
1: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
17: Vláda Andreje Babiše odmítla hodnotovou politiku a v zahraničí chce sázet na pragmatismus. Premiér a předseda nejsilnějšího vládního hnutí tvrdí, že hodnotová politika víceméně nic nepřinesla a jenom poškodila naše firmy. Jakým směrem se teď Česko vydává a jak spolehliví partneři v Evropské unii jsme? Zeptám se bývalé místopředsedkyně Evropské komise Věry Jourové, která je hostem Osobnosti Plus. Dobrý den.
18: Dobrý den.
17: A dobrý poslech přeje Světlana Vitovská.
1: Osobnost Plus.
17: Evropská komise chce vysvětlit několik nejasností ohledně podnikání premiéra Andreje Babiše kvůli možnému střetu zájmů. Česko má na odpověď měsíc. Když se na to podíváte okem bývalé šéf místopředsedkyně komise, vyřešil premiér svůj střet zájmů nebo ne?
18: Tohle je otázka pro experty, kteří mají načteny ty dokumenty k svěřenským fondům a prostě tyhle ty věci. Já jsem se tím nemusela už zabývat, že už jsem moc ráda. Ale jenom k tomu dopisu komise. Já tomu rozumím, že komise má povinnost se starat o to, aby ty střety zájmu nebyly, a nařízení Evropské unie, která hovoří o střetech zájmu, hovoří jasně. Takže oni se právem dotazují.
17: Co by se stalo, kdyby z další odpovědí nebyla Evropská komise spokojená? Jaký by byl další postup?
18: Já si myslím, že by tam nastalo rozhodnutí o tom, že by opravdu ty firmy, které patří do biznisového okruhu pana premiéra, nebyly jaksi obšťastněny dotacemi.
17: A kdyby
18: z moci úřední by padlo to rozhodnutí.
17: Tedy zastavila Evropská komise dotace pro firmy kolem svěřenského fondu, ale on má taky firmy, které v tom svěřenském fondu nejsou. Mělo by to dopad na český rozpočet nebo ne?
18: Podle mého názoru nikoliv. Slyšela jsem hodně alarmujících názorů a zpráv, že bychom přišli jako Česko o peníze, ale takhle to nefunguje. Evropská komise má možnosti se podívat do toho systému, dodat a naprosto jasně oddělit ty, řekněme, čisté peníze od těch peněz, které jsou zatíženy případným střetem zájmu, a ty potom zastavit. Takže já si vlastně nepamatuji, že by takhle drakonické rozhodnutí padlo, že by země doplatila na to, že nějaký politik je ve střetu zájmu.
17: Jakou pověst má momentálně Česko v Evropské unii? Jsme pro Evropu čitelní, jsme předvídatelní partneři?
18: Já jsem tam zažila většinu let, mezi lety 2014 až 2024. Většinu času jsme byli nečitelní. Dostávala jsem často otázku, co vy Češi vlastně chcete? A bylo tam takové to podhoubí, patříte nebo cítíte se být na západě nebo na východě, jak to máte s plněním závazků, proč nemáte euro, které jak si přijmout musíme, ale neřeklo se kdy.
19: A co jste odpovídala na ty
18: tohle,
19: otázky?
18: Že euro musíme přijmout, ale neřeklo se kdy. A že ano, že jsme nečitelní, že jsme častí kritikové, nepatřili jsme mezi ty, kteří metali nejvíce vety, to znamená, kteří natvrdo blokovali, myslím, že jsme vetovali jen dvakrát za historie České republiky v Unii. Ale ten celkový umělecký dojem byl takový, to, že se vlastně neví, co se dá od Čechů čekat. Zároveň ale v té bublině, v těch institucích Češi platili za velmi spolehlivé pracanty.
19: Já se na to ptám v souvislosti s prohlášením premiéra Andreje Babiše, který řekl, že jeho vláda bude dělat pragmatickou, nikoli hodnotovou zahraniční politiku. Co to podle vás znamená?
18: Pragmatickou politiku vůči Unii dělá ten, který nenutně souhlasí se vším, ale je to týmový hráč. Přispívá návrhy, přispívá k řešením, dokáže přijmout kompromisy. Tohle je pragmatická politika, která se extrémně vyplácela řadě evropských politiků. Já občas dávám za příklad Bojka Borisova, bulharského premiéra, který, přiznám se, neměl dobrou image, jak si pohlíželo se na něj trošku jako na osobu s divnou pověstí, ale on to uměl. On se uměl domlouvat a Bulharsko na tom vlastně velmi profitovalo. Takže to byla pragmatická politika par excellence.
19: A když opouští hodnotovou politiku, co to znamená?
18: Mně to velmi vadí, musím říct, protože Česká republika přes všechny předsudky, které jsme si před chvilkou řekli, měla velice vysoké renomé především pro poměrně solidní zahraniční pomoc. Byl tady pořád ještě ten etos Václava Havla, který nechtěl dělat jenom kšefty, ale když jednal se zahraničím, tak tam hodnoty byly přítomny, apeloval na hodnoty a já se obávám, že tahle vláda neuznává nic, co se nedá vyčíslit, změřit, zvážit, ale takhle to přece ve společnosti ani v zahraniční politice nemůže fungovat.
19: Překvapilo vás to, anebo jste to čekala, protože Andreje Babiše dobře znáte, hnutí ANO jste opustila tuším před 2 lety, tak víte, jaká je jeho vlastně, jaké je jeho směřování. Tak je to pro vás překvapení, anebo jste tohle čekala? Že
18: překvapení to ani tak není. Nečekala jsem, že se nechá tolik tlačit do různých radikálních poloh svými koaličními partnery. A to je pro mě jako pro občanku překvapení a zklamání. Na druhé straně já jsem s Andrejem Babišem na úzko spolupracovala před mým odchodem do komise, což už je teda opravdu drahně let, to se psal rok 2013-14. A často jsem od něj slýchala, že on rozumí tomu, že jedna a jedna jsou dvě.
19: Takže jeho hodnoty, které vyznává, jsou co?
18: Když jsem se s ním bavila o věcech týkajících se zahraniční politiky a zahraničního obchodu, tak jsem často na něm viděla nebo jsem slyšela, že má plné zuby řečí o hodnotách. Přesně proto, že chce, aby se věci dokázaly změřit, zvážit a prodat voličům. No, tak samozřejmě.
19: Projevuje se to podle vás i v té domácí politice, když vidíme přesuny třeba té lidskoprávní agendy z úřadu vlády. Je tohle ten důsledek těch hodnot, které Andrej Babiš vyznává?
18: Já jsem to moc nepochopila, protože teď jsem zaznamenala, že to bylo jeden den tak a druhý den onak, že se možná nechal přesvědčit, že některé agendy je potřeba koordinovat z úřadu vlády. A nechci mu podsouvat, že to je znakem jeho hodnotové vyprázněnosti, že se zbavuje těchto agend. On je pragmatik a chce, aby věci fungovaly bez zbytečných mezičlánků a nějakých úrovní, které třeba komplikují cestu k cílům. No, cesta k cílům v lidskoprávní oblasti, tam žádné cíle nemůžete dosáhnout. To je trvalý boj o ochranu zájmů těch slabších. A to je otázka nadrezortní. To nemůže řešit jedno ministerstvo.
19: Jakým směrem nás povede pragmatická zahraniční politika, která nebude hodnotová?
18: Já doufám, že to nedožene vláda k dokonalosti, že bychom nakonec měli jenom špatné kamarády.
19: A špatní kamarádi jsou kdo?
18: No, to jsou ti na východ od nás, přeskakují Slovensko, tam do toho bych nešla. Ale my potřebujeme dobré kamarády, my potřebujeme spolehlivé partnery, my potřebujeme mít jako partnery země, které mají politiky, kteří se za nás postaví, když bude nutné, ale i v tom smyslu, že třeba někdo řekne našemu premiérovi, tohle poškozuje naši důvěru k vám, pojďme to spravit.
19: A myslíte si, že Andrej Babiš bude ochotný něco spravovat?
18: On si to všechno musí přepočítat a zvážit a já si myslím, že to jeho přepočítání, ten jeho algoritmus, a že tady tak psychologům vyzovujeme pana premiéra, to jsem si řekla, že už nebudu dělat, ale přesto já jsem v politice zažila lidi ve vysokých funkcích, kteří měli buď to radar nebo kompas. Ti s kompasem jedou na dlouhodobé cíle a to jsou podle mě hodně ti, kteří v zásadě uznávají hodnoty ve vztazích v politice, v zahraniční politice i v zahraničním obchodu. A ti s radarem, no tak ti se zkrátka přizpůsobují tomu, jak vane vítr.
19: Takže Andrej Babiš je politik s radarem.
18: Ti s radarem, já bych řekla, že spíš tenduje tímto směrem, protože ti lidi s radarem, jak jsem je poznala, opravdu jeli na dosahování krátkodobý cíl je být znovu zvolen u tohoto typu politiků, takže tohle je taková suchá analýzka a vhled do duše politiků, nejenom Andreje Babiše.
19: Finský prezident Alexander Stubb, který byl nedávno v Česku, popsal současnou situaci ve světě jako svět neřádu. Jak byste ho popsala vy?
18: Já jsem s ním seděla poměrně blízko, když to říkal a nemůžu se vzpomenout, jestli tam v tom českém překladu bylo neřádu nebo neřádů. A řekla bych, že ty dvě věci se dají velmi dobře propojit, respektive, že má logiku, že už se souvisí. No, Alexander Stubb mimochodem, ten má dobrý kompas a řekla bych i dobrý čich na ty správné kamarády a když už s nimi nemůže být kamarád, tak se s nimi aspoň snaží dohodnout. On je jeden z mála, který je schopen se dohodnout s Donaldem Trumpem.
19: No, přezdívá se mu Trumpův našeptávač. O čem to svědčí?
18: No je šikovnej.
19: Takže
18: já jsem ho znala
19: léta
18: předtím, než se stal prezidentem a někteří politici prostě dostanou velká křídla a pak letí a to je jeho případ.
19: Za účinnou strategii pro střední a menší státy považuje realismus založený na hodnotách. Zapadá plán české vlády na pragmatickou politiku ještě do toho rámce, o kterém mluvil prezident Finska, nebo už je to trošku je někde jinde?
18: Zatím jsme toho moc reálného neviděli. Pro mě bylo varující, když se opravdu razantně snížila ta zahraniční pomoc, která nejenom, že pomáhala venku, ale nesla nám výborné renomé ve světě. Nepochopila jsem postoj české vlády k sudetoněmecké otázce a k Německu, protože jestli já vidím někde pragmatismus, nutný pragmatismus v české zahraniční politice, tak je to udržování dobrých vztahů se sousedy, především s Německem. Takže tady některé signály tady jsou, že to možná vláda ani nemá úplně dobře definováno, jak bezbřehá ta bezhodnotová politika může být.
19: Finský prezident mluvil taky o tom, že diplomacie musí být zásadová, ale ne moralizující, pragmatická, ale nikoliv amorální. Jaká je z tohohle pohledu česká politika, když vezmete všechno to, o čem jste mluvila? Změnil se postoj české vlády k Ukrajině? Sice funguje dál muniční iniciativa, ale Česko do ní nevkládá žádné peníze. Česko nechce ručit za půjčku Ukrajině. Je to vůbec obhajitelné v Evropské unii, tahle nesolidarita, kterou česká vláda teď ukazuje směrem k Ukrajině?
18: Já poslední dobou zažívám pocity studu, protože si myslím, že to opravdu České republice neprospívá, že musíme jaksi obhajovat a nejenom vláda, ale Češi, kteří jsou v tom mezinárodním společenství nějak aktivní, obhajovat rozhodnutí současné vlády, která bych nenazvala amorální, ale postrádající ten hodnotový fundus. Já si myslím, že nás to opravdu bude dlouhodobém měřítku poškozovat u našich nejbližších partnerů.
19: A jak to vnímají v Evropě? Protože i v Evropské unii funguje něco jako solidarita a my jako Česko teď ukazujeme, že se nechceme solidárně podílet na něčem, co pomáhá Ukrajině. Tak jak, co to bude znamenat pro nás?
18: Já bych řekla, že tam platí to, co říkal Alexander Stup, že se nemá moralizovat, ale že je tam zvyšování obočí, takové to dotazování se, jak to teda vlastně myslíte. A tohle se nevyplácí v momentu, kdy ta, která země něco potřebuje od těch ostatních. Takže vlastně to je nevýhodné.
19: Vláda chce taky zpřísnit podmínky dočasné ochrany ukrajinských uprchlíků. Podle ministra vnitra tím reaguje na zkušenosti z posledních let i na aktuální bezpečnostní situaci v Evropě. Dává vám to smysl?
18: Musela bych si o tom víc zjistit, víc načíst. Nepochybně vláda si je vědoma ústy několika ministrů. Paní Schillerová o tom mluvila jasně, že Ukrajinci na našem území odvádějí práci, odvádějí daně. A že tady zároveň je vrstva lidí, kteří uprchli před válkou, kteří potřebují naši pomoc. Já bych byla ráda, kdyby ten závěr zněl tak, že budeme pomáhat těm, kteří to potřebují a budeme přijímat na druhé straně pomoc těch, kteří tady pracují a vytváří hodnoty. Je to o nějaké vybalancování pragmatismu a morálky, jak se o tom tady celou dobu bavíme.
19: Když vidíte, jak si vláda zatím vede, dokážete z toho usoudit, pod jak velkým tlakem svých koaličních partnerů Andrej Babiš momentálně je?
18: Dělá to na mě ten dojem, že je pod velkým tlakem a že zatím nenašel metodu, jak je přivést k větší disciplíně. Zase já jsem přece jenom v té politice byla dlouho a chápu, že ti koaliční partneři jsou pod obrovským tlakem svých voličů. Jestli si to můžu dopřát, patří jim to. Protože oni, ti politici a ty politické strany, které naslibují v podstatě věci nereálné, ale možná i nemorální, no tak potom naráží na realitu vládnutí, že si prostě nemohou dovolit úplně všechno, co naslibovali.
19: V rozhovoru pro Seznam zprávy jste mluvila o tom, že třeba vyjádření Filipa Turka o potřebě deratizovat v souvislosti s lidmi, ať už jde o úředníky nebo kohokoliv jiného, připomíná nacistickou rétoriku a to je podle vás naprosto za čárou. I Andrej Babiš to označil za nepřijatelné. Stačí to, že to premiér označí za nepřijatelné?
18: Byla to podle mého názoru jedna z jeho nejdůležitějších vět v české politice. Já jsem ten rozhovor dělala v momentu, kdy on tohle to vyslovoval. To byla časová souvislost, ale já jsem tomu byla moc ráda. My jsme o tom měli před několika lety rozhovor, když začal být v Česku patrný nárůst nenávisti a nárůst nesnášenlivosti, zášti. Bylo to vidět na sítích. A já jsem mu říkala, že jsou v České republice dva lidi, kteří mají něco jako veto power, něco jako sílu nad tou společností, něco rozpoutat nebo něco zastavit. Byl to on a byl to prezident Zeman v té době. A já jsem s ním bavila o tom, že by bylo dobře, kdyby on hrál tu roli toho, kdo bude zastavovat přesně tyhle tendence. A on mi na to řekl něco v tom smyslu, že si to ale národ neumí považovat, že on je tou hrází proti extrémismu.
19: No a platí to dnes?
18: No, ta věta mě naplnila určitou nadějí, že ty věci nenechá dojít příliš daleko, příliš hluboko, ale hluboko ve smyslu té morální mizérie, ale je to jedna věta, no.
19: Já jsem se ptala na to, jestli to stačí, ta jedna věta, když je to takhle zásadní prohlášení člověka, který je zmocněncem vlády a řekne takovou věc a premiér řekne, to je moc a pak nic.
18: Čím to změříme, jestli to stačí? Já bych byla ráda, kdybychom měli dostatečnou znalost toho, jak se vyvíjí společnost. V momentu, kdy výroky o deratizaci a méněcenných lidech v té společnosti začnou fungovat jako něco normálního, tak jsme na velice nebezpečné trajektorii.
19: A tam ještě nejsme?
18: Já si myslím, že se nakláníme nad tou propastí, ale že tam ještě nejsme. Ale řekla bych, že to není ani tak vlivem jedné věty Andreje Babiše, ale velmi dobrou reakcí občanské společnosti, občanů.
19: Říká Věra Jourová, bývalá místopředsedkyně Evropské komise, která je hostem Osobnosti Plus.
20: Posloucháte Osobnost Plus. Atraktivní hosté a moderátorka Světlana Vitovská. K jejich rozhovoru se můžete vrátit také na webu plus.rozhlas.cz, aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
19: Ještě jako místopředsedkyně Evropské komise jste opakovaně varovala před zranitelností evropské demokracie, a to hlavně v souvislosti s Polskem a Maďarskem. Jak zranitelná je demokracie v Česku a na Slovensku?
0: Demokracie je v současné době zranitelná všude v Evropě. Skandinávské země, ty si jdou tou cestou, kde je ta demokracie a právní stát nejstabilnější, ale ona se ta nebezpečí zavádění autoritářských tendencí nevyhýbají vůbec nikomu. A demokracii si musíme odpracovat v každé další generaci a musíme reagovat na všechno, co je viditelné, že by mohlo nějakým způsobem degradovat.
19: Před volbami tu spousta lidí varovala před takzvanou slovenskou cestou. Zajímá mě, když se podíváte na to, kudy směřuje Česko, jestli opravdu nastupujeme slovenskou cestu a co to vlastně znamená?
0: Vláda si vzala některé vzory ze Slovenska, potažmo z Maďarska. Maďarsko si zase bralo některé vzory z Moskvy, abychom si tu trajektorii doplnili úplně, abychom věděli, odkud fouká vítr, abych tak řekla. A ten

0: části zákona o zahraničních agentech. No to jsou věci, které, když už vláda zatím neměla odvahu nebo prostor je zavést, tak o tom velice vážně hovoří. A všechny ty tři strany některé ty věci měly v politických programech.
1: V Evropské unii platí od roku 2024 Evropský pakt o svobodě médií. Vy jste se na jeho tvorbě podílela. Co bylo jeho smyslem?
0: No, já jsem to vymyslela a prosadila, ať nejsem zbytečně slušná, skromná. Smyslem bylo jednak ohraničit prostor pro média, aby byla odolnější vůči politickým tlakům. To se hlavně týkalo veřejnoprávních médií. Udělat jim prostor pro svobodnou práci, pro větší sílu vůči digitálním platformám. Někteří kritici říkali, že Evropa začala regulovat média, tak to je konec svobody slova. Já jsem tisíckrát vysvětlovala, že to nařízení má právě vytvořit prostor pro média, aby mohla svobodně dělat svou práci. A média dělají v demokracii naprosto jasnou, nenahraditelnou práci, že drží pod kontrolou ty úmoci. Proto taky mnohým vadí.
1: Současná vláda chystá změnu ve financování veřejnoprávních médií. Evropský akt veřejnoprávním médiím garantuje přiměřené, udržitelné a předvídatelné financování, které odpovídá jejich veřejné službě. Z jakých podmínek by mohly tyhle podmínky splnit vládní návrh anebo poslanecký návrh, které se teď objevují? Je to vůbec kompatibilní s tím aktem?
0: V chvíli, kdyby došlo k razantnímu snížení financování, k změně financování tímhle směrem ve velmi krátké době, kdyby se média na to nemohla ani připravit, ani se podle toho zařídit, kdyby jednoznačně ten drakonický sešup financování znamenal zároveň velkou újmu na kvalitě veřejnoprávního vysílání, tak by Evropská komise měla začít tu věc řešit. Protože v tu chvíli by se český zákon dostal do střetu s evropským nařízením o svobodě médií.
1: No a jak se měří kvalita? Protože vy říkáte,
0: že řekněte kdyby se vy, když tě médií pracujete.
1: Vy jste vymyslela akt, který má tu svobodu médií chránit, tak jak Evropská komise zhodnotí kvalitu veřejnoprávního vysílání?
0: Evropská komise to hodnotit ani tak nebude, ale vezme si na pomoc odborná stanoviska expertů, kteří jsou v Evropském boardu pro svobodu médií, kde má Česko mít taky svého zástupce. Je to všechno na expertní posouzení, není to nějaká dojmologie, oni snížili peníze a televize nebude moc vysílat. Takhle to vůbec nefunguje.
1: No a co by se stalo, kdyby se ta česká úprava do toho aktu nevešla, do těch mantinelů?
0: Pak nastává standardní postup, že pošle komise na základě toho expertního stanoviska, které jí řekne, za tyhle peníze se kvalitní veřejnoprávní služba dělat nedá v České republice, tak pošle jeden dopis, pak pošle druhý dopis a pak může dát Českou republiku k Evropskému soudu. Byl by to první případ, který by nastal na základě Evropského aktu o svobodě médií. Nenapadlo by mě, když jsem to psala, že by to mohlo být takto.
1: A kdybyste to psala dnes s tím vědomím, co se tady chystá, vypadalo by to jinak? A nebo to bylo obecně bez toho, aniž by to bylo mířené třeba na to Maďarsko nebo Polsko? Bylo by to dnes stejné?
0: No to nebylo mířeno jenom na Maďarsko, i když zase mi bylo vyčítáno, že si potřebuju řešit situaci v Maďarsku a tak obtěžuji regulací celou Evropu. Taky jsem se to snažila vysvětlit. Ale ano, když se takhle ptáte upřímně, asi bych se snažila lépe definovat hodnotu za peníze. A tehdy po mně právě chtěli zástupci veřejnoprávních médií, ať to s konkrétním, ať tam dám třeba, že si ta veřejnoprávní média musí vidět na peníze 3 roky dopředu a na určitou nepřekročitelnou částku. A ono to, víte, v tom evropském nařízení nešlo úplně takhle konkrétně udělat. Asi bych se dopustila nějakého vysvětlovacího dodatku, nevím, ale dnes to sama cítím, že obecné vyjádření v tom nařízení nedělá jednoduchou práci nebo nepředpokládá jednoduchou práci pro ty, kteří by chtěli třeba Českou republiku nebo jiný stát za tohle porušení sankcionovat.
1: Vy jste na veřejné prezentaci o evropském aktu řekla, tohle je návrh pro dobu, ve které

0: žijeme, ne pro dobu, ve které bychom chtěli žít. Klíčovým argumentem pro vznik aktu bylo to, že svoboda médií v Evropské unii reálně klesá. Čím to je? Proč?
1: Máme tam tři faktory. Jednak politici v té poměrně složité době mají tendenci odstraňovat všechno a všechny, kteří jim stojí v cestě, v klidu na práci. A to jsou média naprosto jednoznačně, takže politický tlak, snahy o dehonestaci novinářů, o snížení akceschopnosti médií. Druhá věc, kterou vidíme jako ohrožující faktor, je samotná bezpečnost práce novinářů. Vidíme, že jsou to dnes osoby, které jsou terčem v mnohých případech, což může vést k autocenzuře nebo k tomu, že zkrátka novináři, zejména novinářky, odchází z té práce. No a pak je tam obrovský vliv digitálních médií. No, Facebook a další regulujeme jako reklamní průmysl. Myslím, že to dlouho trvat nebude, že se na ně začneme dívat jako na média, která taky musí plnit nějaká pravidla.
0: Říká Věra Jourová, která byla hostem Osobnosti Plus. Děkuji vám za to.
1: Děkuji vám za pozvání. Hezký den.
0: A od mikrofonu zdraví Světlana Vitovská.
2: Dvě hodiny. Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Lidé můžou v programu Nová zelená úsporám Light žádat až 2milionovou bezúročnou půjčku. Švédsko daruje Ukrajině 16 starších stíhaček Gripen. Česká fotbalová reprezentace v Praze zahájila přípravu na mistrovství světa. A dnes bude slunečno, teploty až 28 stupňů.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Program Nová zelená úsporám bude pokračovat. Ministerstvo životního prostředí má na přímé dotace vyčleněné 2 miliardy korun a budou o ně moct požádat nízkopříjmové domácnosti. Rezort jim na zateplení domu nebo bytu poskytne až 400 tisíc korun. Ostatní domácnosti můžou požádat o bezúročnou půjčku, popisuje ministr životního prostředí Igor Červený z Motoristů.
4: Rodinný dům jsme schopni tímto programem zabezpečit až ve výši 2 milionů korun. A pokud se bavíme o bytových jednotkách, což máte několik typů bytových jednotek, od malých zástaveb až po velká SVJ nebo bytová družstva, tam je to 750 tisíc korun na byt.
3: Domácnosti můžou o dotaci nebo půjčku žádat od 25. června do 31. října. Ukrajina dostane od Švédského království 16 starších modelů stíhaček JAS-39 Gripen. Ve Švédsku to potvrdili ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský a švédský premiér Ulf Kristersson.
5: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na svém telegramovém kanálu zveřejnil záběry z pracovní návštěvy Švédska, během které se obě země dohodly, že 16 starších Gripenů dostane Ukrajina v příštím roce po podpisu dohody o nákupu 20 moderních švédských stíhaček za 61 miliard korun v přepočtu. Kyjev Gripeny zaplatí ze schválené evropské půjčky v celkové výši přes 2 biliony korun v přepočtu. Půjčku dnes ratifikoval ukrajinský parlament a otevřel tím cestu k jejímu čerpání. Postupné uvolňování evropských peněz je ale vázáno na podmínky, které musí Ukrajina splnit. Z Oděsy Martin Durazín, Radiožurnál.
3: Francie začne ze zdravotního pojištění alespoň částečně proplácet léky na hubnutí pacientům s těžkou obezitou. Oznámila to ministryně zdravotnictví Stéphanie Listová. Nové opatření má začít platit od poloviny června a týká se léku Wegovy a Mounjaro. Ty jsou ve Francii druhým rokem dostupné na recept. Pacienti si je ale platí sami, stejně jako v Česku. Nárok na náhradu bude záviset na indexu tělesné hmotnosti. Začíná u BMI 35, do hodnoty 40 je podmínkou další zdravotní komplikace. S obezitou se ve Francii potýká asi 18% dospělých. Řidiči dnes nejspíš mírně ušetří za paliva. Cenový strop pro benzín je o 58 haléřů nižší než ve čtvrtek. Čerpací stanice prodávají litr benzínu maximálně za 43 korun 58 haléřů. Levnější je i nafta, a to o 59 haléřů. Litr řidiči nakoupí za maximálně 40 korun 26 haléřů, informovalo o tom ministerstvo financí. Čeští fotbalisté zahájili přípravu na mistrovství světa. V Praze se sešlo všech 29 hráčů širší nominace, kterou trenéři na konci týdne ještě o 3 jména zúží. Poprvé je s národním týmem i teprve 17-letý Hugo Suchůrek.